0: a podle slovenských médií jde právě o dva Litevce a jednoho Ukrajince. Policie podle zveřejněných informací zajistila větší množství zápalné směsi, nástroje, mobilní telefony, kameru a ručně nakreslený plán objektu. Pokud by tedy byl útok uskutečněný, mohl podle vyšetřovatelů způsobit rozsáhlý požár a ohrozit desítky zaměstnanců. Podezřelí údajně jednali podle pokynů další osoby, ale slovenské úřady nezveřejnily, kdo za přípravou útoku stál. Každopádně už několikrát zaznělo v ruské televizi, že vlády zemí EU, které na svém území hostí ukrajinské zbrojovky a podniky na výrobu dronů a raket, dělají ze svých států terče pro případnou ruskou odvetu. No ale byli zadrženi dva Litevci a Ukrajinec. Ti by přece těžko, když jejich země se chlácholí, jak jsou na západ a pro západní a pro evropští a proti ruští, jak si to s nima vyřídí, je asi těžko, by ti to byli naverbováni Ruskou federací. Tak se ptejme, o co tam jde?
1: No, tak tam jsou dvě asi důležité zprávy o informace. Jedna je teda ta, že šlo skutečně o ukrajinskou zbrojovku v Prešově. To je jako první věc, o ukrajinskou. A druhá, že jsou i úvahy takového rázu, že to mohla být britská provokace a že to je vlastně provokace od MI6. To je asi to, jako když našli jako někde položenou, pohozenou tu výbušninu někde na tom letišti v tom východním Německu, kde to bylo v Drážďanech, nebo kde to bylo. Nejdřív vyprávěli, že tam někde lítal nějaký dron a jakýsi řidič autobusu ho skopl ze vzduchu a takovéto pitomosti. Pak zase vyprávěli, jak to tam někde našli ležet tu výbušninu a jak se to nepovedlo a takovéto věci. A zdá se, že to jsou všechno, je to součást provokací. Je to součást provokací, britských provokací zřejmě. Takže to je potom by byla jako logická odpověď na to, proč teda zrovna lidé těchto národností něco takového v podstatě dělají. Pojďme dále, protože oni potřebují najít nějaký důvod prostě k tomu zahájení té války, ale oni nechtějí, aby oni byli ti, kteří to zahájí, tak proto se snaží ty Rusy provokovat. A nebo vymýšlet jako různé takové příhody úsměvné, kdy teda na ně svalují takovéto někdy až dětinské takové záležitosti. Pojďme dále. Další informace hovoří o tom, že zase Marie Zacharová opět zase varuje a uvádí, že by teda mohli Rusové zaútočit na ty vojenské cíle na Ukrajině i jinde, to je v podstatě dokola. Problém je v tom, že je to asi zbytečné, protože ta Británie si prostě pokoj nedá. A tady podle té Zacharové, to nám říká, budou sice potrestáni a tak dál, vyzývají všechny ve Spojeném království, aby se zamysleli nad nevyhnutelnými a katastrofálními důsledky nepřátelských opatření, která přijímají představitelé. Já bych tady ještě chtěl říct vám jednu věc. Tam k tomu, on to tam údajně měl mít ten Radcliffe jako více, ale svým způsobem, pokud se Američané teďka chtějí stáhnout z Evropy a už se do toho dál jako teda tady do toho jaksi neplest, aby se sami neohrozili, tak si myslím, a navíc ta Anglie jim tam nedělala zrovna žádné, byly tam vlastně pod jejím jehem, když bych to řekl takhle, tak si myslím, že by tomu úplně klidně mohli nechat ty Američané volný průběh. Tam se hovořilo také o tom, že chtěli tedy po těch Rusech, aby pomohli u Iránců uvolnit Hormuzský průliv a bylo to tam více a byly tam tedy nějaké obavy také z útoku na Polsko a tak dále, tak dále. A tak oni jako říkají, že těch bodů vlastně, o kterých se tam hovořilo, ten Radcliffe, takže bylo asi 5. Takže všechno je možné. Ten asi z toho Británii země převažoval. Takže asi tolik teda k tomu. Pojďme dál.
0: Dobře, dále se koukneme, na co máme tady Donýho. Tento úder ukončí speciální vojenskou operaci. Místo je prý určeno, orešníky stačí a je odsouzen k zániku, uvedl poradce ministra. Takže NATO a Spojené státy nemají prostředky k zachycení tohoto typu balistické rakety, myšleno orešník. Cituji, rakety orešník jsme již otestovali a máme jich dostatečné množství. Nyní však nastal čas na hlavní úder. Toto prohlásil tedy Vladimír Ovčinský, generálmajor policie ve výslužbě a poradce ministra vnitra. Všechny podrobnosti přináší pak další reportáž. Ten říká, demilitarizace Ukrajiny a deznacifikace, to jsou dva hlavní cíle speciální vojenské operace. Domnívám se, že nejdůležitější je nyní zabránit tomu, aby se tyto dva cíle rozmělnily. Pokud jde o demilitarizaci, válka probíhá intenzivně jak podél linie kontaktu, tak při zachycování dronů a během ruských odvetných úderů na ukrajinská vojenská zařízení. A dále ještě řekl, pokud jde o specifikaci, dějí se podle Ovčinského podivné věci. Například nedokáže vysvětlit plánované koncerty amerického rapera Kanye Westa v Petrohradě, kdy říká navzdory jeho pozitivnímu vztahu k současné hudbě. Tak to už nás moc nezajímá, ale co tady je? Podle SVO odtud získávají všechny své zbraně, tedy ze západu, z Evropské unie, také obrněná vozidla a žoldnéře. Nedělají všechno sami, Evropané. Všechno dostávají od zemí, které je podporují. A teprve nedávno, doslova před několika dny, byly přijaty nové strategické iniciativy NATO, které vyzývají k intenzivnějším vojenským akcím proti Rusku s využitím raket dlouhého doletu, letadel a zvýšením počtu dronů. A také více účelových, nikoli pouze těch malých, řízených pak umělou inteligencí. Tak, rozhovor je, ten je ještě delší. Tak to by asi stačilo.
1: Tam k tomu ke Westovi, on o tom hovoří i Valery Viktorovič Pjakin. Tam jde o to, že on tam vystupuje prostě, nebo obvykle vystupuje v tričku s hákným krajcem. A na tím se právě Pjakin jako pozastavuje, kdo tohle to povoluje. A že v podstatě ta protistrana v tom Rusku, že tam vlastně podporuje vlastně rozvoj fašismu. Na jedné straně oni ty symboly nacistické před těmi lidmi schovávají, jako že se to nesmí šířit a tak dál. Přičemž ten Pekin říká, no ať to ty lidi vidí, jako co se prostě pod jakým znakem tohle všechno, co tady bylo za té druhé světové války napáchali. Takže na jedné straně to tam nesmí být a pak na druhé straně se tam přivedou rapera, teda, který tam má tohleto prostě na tričku a vystupuje s tím a propaguje tam vlastně nacismus. Jo. Takže to je k tomu raperovi. Jinak pojďme na další příspěvek. Ten je zajímavý, ten se týká severní námořní cesty, která vlastně teď se otevírá jako v reakci na ten globální logistický chaos. A ten autor Prostakov říká, když je Hormuzský průliv uzavřen, Suezský průplav je ohrožen, Jihočínské moře připomíná such s prachem, tak severní námořní cesta s doprovodem ledoborců a ruským bezpečnostním systémem se stává stále zřejmější možností. A říká, po mnoho let existovala severní námořní cesta v informačním prostoru jako něco nezbytného, důležitého, dokonce velkolepého, ale velmi vzdáleného. Nejenom geograficky, ale časově. A zdá se, že právě teď je zlomový bod. Faktem je, že vnější svět se změnil natolik radikálně, že globální obchod prostě nemá žádné alternativy. A zhoršení situace na Blízkém východě, uzavření Hormuzského průlivu, trvalá rizika pro Suezský průplav, doutnající konflikt v Jihočínském moři, to vše proměnilo tradiční trasy, dopravní trasy, v zóny neustálé nejistoty. A do těchto podmínek ta severní mořská cesta přestává být abstraktní možností a stává se praktickou nutností. A vlastně ta severní námořní cesta je hlavní alternativní tváří v tvář, tedy, nebo alternativou tváří v tvář na té logistické mezeře. Jak i o tom hovoří prezidentský poradce Anton Kobyakov. A tím první komerční platby už proběhly, což zásadně mění povahu té diskuze, už se o to nebaví teoreticky, už to zkusili. A tam vlastně 23. srpna vyplula první korejská kontejnerová loď Pan Star Across Pusanu do Evropy přes Arktidu. A ta loď má proplout arktickými vodami za 8 dní, dorazí do Folkestone ve Velké Británii do 9. září a celá plavba potrvá přibližně 45 dní. A pro Seoul, či pro Jižní Koreu, je to testovací start, Pokud se trasa ukáže jako efektivní, tak Jižní Korea plánuje zahájit pravidelné komerční plavby do roku 2030. A už o týden dříve, 19. srpna, dorazila do Murmansku kontejnerová loď čínské společnosti New Shipping Line s 502 kontejnery automobilových komponentů. Ten přístav zpracoval náklad za 4 dny, poté kontejnery putovaly vlakem do středního Ruska a na zpáteční plavbě nebo té cestě byla loď naložena 26 tisíci tunami hnojiv drasilných pro jihovýchodní Asii. Takže už to není jednorázová akce, ale rozvoj plnohodnotného logistického řetězce, přejezd moře, překládka v přístavech, železniční přeprava, zpětné nakládání. A ty čínští provozovatelé už naplánovali 64 plaveb pro tu severní mořskou cestu pro rok 2026, včetně více než 30 kontejnerových cest. A až do začátku října musí kontejnerové lodě z Číny odplout každý týden a Rosatom spolu s čínskými partnery staví kontejnerovou loď třídy Ark 3 Ice. Její spuštění je plánováno na konec října. A to plavidlo je navrhováno pro společný podnik se společností DP World ze Sjednocených arabských emirátů. A stejně Rosatom a DP World vytváří společný podnik na základě Far Eastern Shipping Company. Jeho cílem je vyřešit problém vyvažování příchozích a odchozích obchodních toků. Takže tady kolem toho, kde severní mořské cesty se formuje, rychle tedy vlastně jakýsi konkurenční obor těm dosavadním dopravním cestám. A je důležité vidět, že o tu trasu mají zájem Čína, Indie, Jižní Korea a země Blízkého východu. A pro Dílí je to, či pro Indii, je to příležitost zkrátit dopravní úsek do Evropy a obejít nestabilní Suez. Pro Peking je to diverzifikace obchodních tras, snížení závislosti na Malackém průlivu a jeho Čínské moři. Tam víte, že Malacký průliv, že tam se snaží teďka Američané blokovat. A pro Seoul je to příležitost proměnit Pusan v globální logistické centrum, které nebude závislé na jižních trasách. Takže tolik teda k této informaci o naše jde dále. Samozřejmě Washington vnímá tu ruskou arktickou infrastrukturu nejenom jako ekonomickou výzvu, ale také jako vojenskou politickou hrozbu. Jenže ta flotila těch jaderných ledoborců tu jiná země žádná nemá na světě. A ta navigační kontrola na tu vodní oblasti, schopnost regulovat přístup těch obchodních lodí, to všechno činí z Ruska dominantního hráče v regionu. A tam je ještě důležitá jedna věc, to je právní status té severní mořské cesty, protože podle ruského práva a úmluvy OSN o mořském právu je severní námořní cesta historicky zavedenou národní dopravní spojovací cestou nebo prostředkem Ruska v Arktidě. Čili tam vlastně ten průjezd lodí i cizích je regulován ruskými pravidly. Povolení k platbě povinná podpora ledoborců v určitých oblastech, oznámení trasy, dodržování environmentálních a navigačních požadavků je tam samozřejmě vyžadováno. A to Rusko také kontroluje ty klíčové infrastrukturní body a tak dál. Po mém soudu tam ještě v dohodné době nastane ještě, vrátí se zpátky ta debata, která se tam bude týkat Aljašky. Ruské Aljašky, kterou Rusko pod vodem ztratilo, a k tomu se nepochybně budou vracet. Už tedy proto, protože přes tu Aljašku se budou Američané se snažit zablokovat i tuto cestu, podle mě. Takže to je k této zprávě, pojďme dále.
0: Tak, dále se mrkneme. Sergej Lavrov, co nám sdělil, oznámil rozhodnutí ruského vedení. Přichází veliký otřes světového řádu. A to, co se stane, bude trvat ale velmi dlouho, je zde poznamenáno. Tak se na to jdeme kouknout. Svět tedy vstoupil do nové éry hlubinných změn nebo hlubokých. Jejíž konečný výsledek možná neuvidí ani naše generace, které teď žijí, uvedl to tedy ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Podle něj období západní unipolarity skončilo a před očima světa se vytváří zcela nová rovnováha sil. Tak, jdeme na citaci. Svět se nachází tedy ve fázi transformace, uvedl Sergej Lavrov, a hlubokých změn. Tyto změny budou s největší pravděpodobností trvat celou jednu epochu. Proto není jisté, že generace, která nyní žije na Zemi, uvidí konečnou podobu tohoto uspořádání, pokud vůbec někdy vznikne. Tak, tím odpověděl na otázku, jaký je dnešní svět po někdejším rozdělení do dvou velkých to bloků během studené války a po období americké dominance, které následovalo po rozpadu Sovětského svazu. A Lavrov též připomněl, že po zániku Sovětského svazu byla myšlenka unipolárního světa prakticky otevřeně prohlášena za vítěznou. Cituji, Francis Fukuyama odrážel aspirace, sny a rozpoložení západních elit, když prohlásil, že nastal konec dějin, že od této chvíle bude jediným a dominantním modelem na planetě západní liberální model v ekonomice, politice a oblasti lidských práv. Tak, ale prý tehdy i v Rusku existovala část společnosti a politických elit, která tuto změnu nadšeně přijala v přesvědčení, že země konečně se třásla okovy toho komunistického systému. No, ale nejspíš vše bude úplně jinak. Lavrov považuje teď Putinův projev na Mnichovské bezpečnostní konferenci v roce 2007 za zásadní zlom. Tehdy totiž ruský prezident otevřeně kritizoval tehdejší mezinárodní řád a politiku rozšiřování NATO. Tak prý to všechno končí.
1: Další zpráva hovoří o tom, že Rusko zahájilo sériovou výrobu systému elektronického boje pod názvem Volnokupol Garant. A toto zařízení ruší 8 frekvenčních pásem Starlinku a vytváří tzv. Mrtvé zóny o rozloze až 20 kilometrů. A tady vlastně tento systém ruské jednotky používají k rušení satelitní komunikace toho Starlinku a tím pádem také v tom boji prostě proti těm dronům. A tady vlastně ta volná kupol Garant vysílá silné rádiové signály, které mohou oslepit přijímací antény podzemních terminálů Starlink a narušit jejich provoz. Takže tento vývoj je považován za obzvláště významný, protože Starlink získal kriticky důležitou úlohu v ukrajinských vojenských operacích a poskytuje satelitní připojení v oblastech, kde běžná komunikační infrastruktura není dostupná nebo byla zničena. Takže tady ukrajinský odborník na radiotechniku a poradce ukrajinského prezidenta Sergej Flaš Bezkrestov, tak v červnu tohoto roku informoval o schopnostech právě tohoto systému. A podle informací, které poskytl, tak vyrábí Volnokupol Garant ruská společnost Ruský kupol se sídlem v Simferopolu. Tak jenom bych to věděli a je tam mimořádně zajímavý jeho dosah, operační dosah. Podle dostupných informací dokáže jeden systém pokryt oblast a rozloze asi 20 km čtverečních. Takže tolik tedy tady k tomu, této zprávě.
0: Tak, dobře, dále se koukneme 14. Máme tady poprvé ruské ministerstvo obrany nařizuje vyřízení, tedy asi spíš zničení, likvidaci celé ukrajinské energetické infrastruktury. Zde mám. Ukrajinská dronová zeď se hroutí u Dobropilje. Tak se na to jdeme kouknout. Ruské síly tedy připravují prudký protiútok proti Ukrajině, když oznámili, že poprvé tedy zaútočí na energetickou infrastrukturu prostřednictvím oznámení samotného ministerstva obrany. Tak, co tu máme dál? Kyjevská volba tedy zasáhnout politické cíle na ruském území vyvolala totiž první přímou reakci. Cituji, ruské ozbrojené síly zahájily přípravu na masivní útoky na ukrajinská zařízení v reakci na pokračující útoky kyjevského režimu na civilní infrastrukturu a ruský ropný a energetický komplex. Stovky tedy nových těch dronů Garant 4, S-8000 Banderol anebo rakety Iskander 1000 mohou v současném útoku cílit na každou energetickou infrastrukturu na ukrajinském území, uvádí se zde. A co tady je, současně je Kyjev tedy hluboce znepokojený nedávnými zprávami mezinárodních bezpečnostních sítí o možnosti otevření nové velké fronty Ruskem na severu Ukrajiny, konkrétně tedy v Černihivské oblasti. A tím bychom to asi mohli předat na další zprávu, jestli ještě nějaká...
1: Přejdeme na další zprávu, ano. Tam je důležitá jedna věc, protože i ten I ten při té návštěvě, ten Radcliffe, tam chtěl po Rusech, aby v podstatě neroztahovali dále tu frontu, což tady Rusové samozřejmě ekologicky udělají,

0: teda to je 114. samostatné gardové motostřelecké brigády skupiny Vojsk Centrum osvobodili tedy tu obec Anovka, to je Doněcké lidové republice, to je předměstí Dobropolje a fakticky tvoří jeho východní okraj. Takže vlastně to je osvobození představuje důležitou etapu před útokem na město. Jak píšete vojenský zpravodaj Alexander Koc, a to osvobození vlastně umožnilo tedy přerušit ty nepřátelské logistické trasy na těch jižních přístupech k Dobropoli a vytvořit tedy podmínky pro další postup ruských jednotek. Jinak tedy tam samozřejmě ty Ukrajinci se nadále snaží zastavit ten postup těch ruských útočních jednotek, převzít iniciativu, co se mi nedaří. A v tom severním sektoru zase zabajkalské jednotky zničí nepřítele a obsadili opěrné body západně od linie Alexandrovka, Komunarovka. Či tam vlastně se k tomu ten útok vlastně směřuje z několika stran. Takže pojďme dále. Nasazují se už pozemní robotické systémy a tak dále, tak dále.
1: Tak, dobře, dobře, dále se mrkneme a koukneme, co to tady máme, dvojka. Tak, překvapivé prohlášení z OSN. V jednom tedy z nejočekávanějších kroků vyzval generální tajemník OSN Antonio Guterres ukrajinské ozbrojené síly, aby zastavili útoky. Zároveň však uvedl výhradu týkající se civilistů a civilní infrastruktury, a to vše uprostřed eskalujícího konfliktu. Takže kroky Ukrajiny představují porušení mezinárodního humanitárního práva, uvedl mluvčí generálního tajemníka OSN Stefan Dujaric. A Antonio Guterres je hluboce znepokojen pokračujícím ozbrojeným konfliktem na Ukrajině i v Rusku. Útoky na civilisty musí okamžitě skončit. Toto prohlášení bylo adresováno Šňupanskému, tedy herci, co hraje prezidenta Ukrajiny, a zaznělo poté, co ukrajinské ozbrojené síly v noci 24. srpna zahájily masivní letecký útok na Krasnodarský kraj, kde byl tedy poškozen soukromý dětský areál, přičemž zahynuli 3 děti. Dalších 6 mladistvých a 2 dospělí byli zraněni. Současně starý zástupce Spojených států amerických při OSN Dan Negria na zasedání Rady bezpečnosti uvedl, že obě strany musí zastavit útoky, které poškozují civilní infrastrukturu, s tím, že strany konfliktu se musí vrátit k mírovým jednáním. A taktéž přivádí, že Kellogova slova o mobilizaci Ukrajinek rozpoutala bouři. No. Asi můžem dál.
0: Tak ten Kellogg tomu, ten je známý, že tomu nikdy nerozuměl, takže divím se, že ještě jako vůbec jako pouště jako někam na nějaká jednání. Že ten Kellogg je ten, který původně měl jednat s Ruskem, kde tam teda dávají Kušnera s Vitkovem. Nevím, kolik je to lepší, ale o něco asi přece jenom ano. Další zpráva hovoří o tom, že hovoří se o Putinově brutální odvětě, vlastně udeřili teda plnou silou, že teda města, že jsou v troskách a tak dál. No, vlastně byla plná nová vlna úderů na cíle po celé Ukrajině. Výbuchy požáry byly hlášeny v Dněpropetrovské, Charkovské, Černigovské, Záporské oblasti. Přičem v řadě regionů byl vyhlášen letecký poplach. No, oni jako už jako Rusové řekli, že za těchto okolností, které jsou, takže už by vlastně měli přijít z SVO na normální jaksi válečný stav. Oni ještě to pořád není jako naplno, ale jako musí s tím jaksi prostě počítat, že jestliže Ukrajinci bombardují obchodní střediska, bombardují jim školy, bombardují jim autobusy s lidmi a tak dál, no tak jakože nebudou, jaksi prostě ta druhá strana nebude sice dělat úplně totéž, ale třeba ta logistická centra, ty supermarkety, ty sklady a tohle, taky mi bombardují taky. Taky mi bombardují, když ty musí počítat. Mně to trošku připadá, jako když Němci udělali první útok letecký na Londýn a pak se jako divili, že to začalo taky padat jako naopak, že to začalo padat ty bomby na Berlín a na další města. Prostě začali s tím Němci tenkrát a tady je to velmi podobné. Takže jeden z nejsilnějších úderů byl zaznamená v Dněpropetrovsku, kde po explozích vypukl rozsáhlý požár. A

0: Tady to bylo hlavně po Pušterii nákupního centra v Dnipropetrovsku. Tam navíc ještě ty ukrajinské zdroje potvrzí, že se tam ozvalo několik explozí. Oni jsou také dobří. Oni mezi normálně civilní objekty a někdy třeba i do skladu a podobně, tak tam dají montovny dronů a sklady zbraní a munice a podobně. A pak vždycky, když se tam někdo trefí, nějaký ten dron nebo ta raketa, tak pak jako dělají, jako předstírají, že se teda bude vyšetřovat a kdo to tam dal nezodpovědně a tak dál. Teď to, že oni se skrývali za civilisty, tak to přece děje od samého začátku. To je přece od samého začátku, takže to divadlo je jako celé zbytečné. A tohle je potom samozřejmě důsledek. Nehledě k tomu, že někdy tam spadne raketa a pak to tam začne bouchat jako u toho Kyjeva, je to tam potom bouchat ten sklad těch raket celou noc, no tak jako kam to lítá, tam to lítá, ale to už je ty vybuchující rakety, ale to už jako s tím nikdo nic neudělá. To prostě má být někde mimo prostě civilní zónu, což tam oni zásadně nedělají. Teď se podívejte, kolikrát už je to případ. Pojďme dále.
1: Tak, dále se mrkneme ještě na něco. Koukneme se na to, že Rusové prorazili ukrajinskou obranu. A to v lesích u krásného limanu. Cesta je otevřená i pro Svijatogorsk. Cíl a osvobození svatého kláštera svatých hor je tady napsáno. Tak, tedy ruská armáda prorazila ukrajinskou obranu a to v lesní zóně krásného limanu. A udrážela ukrajinské a západní žoldneře. Já se kouknu, jak je to vidět, ta mapička docela dobře, ještě vám to takhle posunu. Tak, postup probíhá tedy v jedné řadě. Zdá se, že ruské vrchní vedení, nebo velení, opustilo taktiku tajných infiltrací a malých to skupinek. Nyní spoléhá na plnou sílu a postupuje tedy do čelního střetu. Tento krok má za cíl nejen tedy zajistit krásný Limaň, ale také definitivně dobít známé rekreační středisko Svjatogorsk a poskytnout pomoc mnichům slavného svatého kláštera svatých hor, proto Svjatogorsk, že ano, kteří jsou podle ruských zpráv obléháni. Změna taktiky je prý typická. Po měsících průniků a tlaku na jednotlivých místech nyní ruské jednotky postupují soustředěnou silou lesními oblastmi, což nutí ukrajinské síly k ústupu. Tlak na široké frontě vytváří pak podmínky pro rychlejší kolaps obranných pozic v regionu. A vzpomeneme, že Krasný Liman je důležitým dopravním a vojenským uzlem a byl zpočátku obsazen Rusy, ale později ztratili část města, protože Ukrajinci snadno pronikali sousedními lesy, které ovládli. Tak, přetahovaná zpátky.
0: Přetahovaná zpátky. Já bych chtěl jenom se na chvilinku zdržel u toho kláštera. Víte, když se podíváte, tak ono od středověku se nic nezměnilo. Tam také mniši byli nuceni třeba hájit ten klášter. Oni také bývali ty kláštery docela solidně opevněné. Dneska už je to trochu jiné. Ale zase jsou ti mniši, jsou nuceni prostě ten klášter prostě hájit a jsou tam někde obléháni. To jako když vidíte, tak to jsou, my si tady neumíme ani toto představit, co tam se děje. No, další zpráva hovoří o Putinově šokující operaci v Oděse, kdy moře, mosty, hranice, všechno bude brzy odříznuté od světa, tedy jak ty mosty, hranice, to bude všechno jako obsazené nebo zničené, moře obsazené a Oděsa bude odříznuta od světa. Čili Rusko se snaží logisticky a ekonomicky izolovat oděskou oblast, údery na ty námořní trasy, na mosty, na hraniční přechody směrem do Moldavska. Zatím podle této zprávy nemá tam dostatek sil pro pozemní operaci v tomto regionu, jak uvádí tedy ukrajinský vojensko-politický analytik Aleksandr Kovalenko ze skupiny Informační odpor. Podle něj může série ruských útoků na první pohled vypadat jako příprava půdy pro postup směrem k Oděse. On ale tvrdí, že ruská armáda v současnosti nemá pro takovou operaci potřebné síly ani zdroje, tedy tam v místě. A pokud by člověk neznal schopnosti ruských sil, mohl by si myslet, že jej velení připravuje pozemní operaci v optické oblasti, ale tak tomu není. Protivník jednoduše nemá potřebné síly a prostředky pro takovou operaci ani schopnosti uskutečnit, tvrdí Kovalenko. Ono, jedna věc je úplně izolovat tu oděskou oblast, Druhá věc je tam ještě případně donutit ty Ukrajince, aby ještě, pokud to tam stačí, ještě tak, aby tam ještě třeba přivedli nějaké posily, které jim potom budou chybět na jiných úsecích fronty. I takové věci se dějí. Takže uvidíme, jak to je. V každém případě Rusko, podle interpretace toho Kovalenka, současně vyvíjí tlak na námořní logistiku, zaměřuje se na silniční spojení a útočí na infrastrukturu na hranici s Moldavskem. Tam je zejména důležitý ten most u Majáku, jeden z důležitých mostů na jihozápadě Oděské oblasti a také tam upozorňuje na nejnovější útoky na hraniční přechody směrem do Moldavska. Takže a po tom mostu teda přišly na řadu tedy ty hraniční přechody. Takže tolik asi tato zpráva.
1: Se kouknout dále, co to tu máme, nějaký tančík. Bitva o malý pás Donbasu začala. Kyjev vysílá všechny jednotky Azovu, aby ruský postup zadrželi. Jen dech od posledních měst opevněných ruskými silami. Tak to je zase divný překlad. Takže klíčová bitva o zbytky Donbasu, která zůstává v rukou ještě Ukrajinců, začala tím, že Kyjev tedy vyslal všechny jednotky Azovu a speciálních jednotek, aby zadrželi nebo udrželi poslední pevnosti, zatímco ruské síly postupují bleskovým tempem. Malý pás tedy v Doněcku, který nyní zahrnuje Slovjansk a Kramatorsk, je v podstatě to, co zůstalo pod ukrajinskou kontrolou od roku 2015, kdy Rusko, přestože má 90% rusky mluvící populace, jej postoupilo Kyjevu, samozřejmě. Zároveň se však stále jeví jako strategická chyba ruského vojenského vedení a velení a samotného Vladimíra Vladimiroviče Putina, kteří umožnili návrat neonacistických fanatiků z praporů Azov, kteří se vzdali v Mariupolu na Ukrajině, a to s příslibem, že už nebudou bojovat proti ruským silám. Azováci nejen bojují, ale jsou nejtvrdší vycvičenou jednotkou a nejlépe vybavenou částí vůbec OSU a nyní budou ruští vojáci muset tvrdě bojovat, aby je znovu porazili. Podle oficiálních prohlášení načelníka generálního štábu Ruské federace Gerasimova, ruský vojenský stroj postupuje na všech frontách s nezmenšenou intenzitou, kde nyní poprvé hovořil o vývoji na frontě pevnostních měst, které zůstávají ještě v rukou Ukrajiny. Takže Sloviansk a Kramatorsk. Ruské jednotky jsou o Sloviansku tedy vzdáleny jen 4 kilometry a frontová linie je nyní 3 kilometry od Kramatorsku. Aby jsme
0: No,
1: to měli
0: už
1: celé.
0: tam byli, no, už tam byli, teď to dobývají znova, no. No, další informace hovoří o masivních ruských úderech na ukrajinský vojenský průmysl a přístavy. Hovoří se o slavě raket a dronů na páteř ukrajinských zásob. A to je zpráva z noci 26. na 27. srpna. A ruské ministerstvo obrany uvedlo, že zasáhlo metalurgický průmysl a rafinerie, logistická centra, přístavní infrastrukturu a depa dronů v Kyjevě, v Boryspolu, Záporoží, v Kremenčuku, Krivém Rohu a v Iděčevsku. A to ukrajinské letectvo potvrdilo rozsah útoku, ale samozřejmě ne identitu každého cíle. Jinak se zaznamenalo dvě rakety Onyx z Krymu, balistické rakety Iskander-M, KN-23 z Brianska a Kurska, 258 dronů typu Banderol, Shahid, Gerbera, 8, S-8 tisíc, stejně jako návlady Parodiva. Takže podle ruského seznamu cílů byla zasažena infrastruktura přístavu Oděsa, Černoborsk a Areny, a které Moskva považuje za podporné základny pro ozbrojené síly Ukrajiny. V Oděse a v Černomorsku byly údajně zasaženy vojenské sklady s vybavením. V Oděse ten útok trval téměř celou noc. Takže tolik teda k této zprávě.
1: Jdeme se kouknout dále. A kde mám osmičku? Tady. Ještě to překnu obrazem. Ukrajinci, máte 2 minuty na útěk. Tak se na to jdeme kouknout. Poradce prezidenta Ukrajiny pro technologické otázky Serhii Bezkrestnov, známý pod přezdívkou Flash, varoval, že očekává nové ruské útoky na velká nákupní centra a občanům vzkázal, že po vyhlášení leteckého poplachu už nebudou moci počítat, řekněme, s 10 minutami na útěk. V některých případech mohou mít pouze 1 či 2 minuty. Maximálně je zde uvedeno. Bezkresnov tvrdí, že zvláště ohroženy budou velké obchodní komplexy, přičemž jako příklad uvedl síť Epicenter, jejíž objekty kromě prodejních prostor disponují také obrovskými skladovacími kapacitami. A dodal, nyní vidíme, co se děje v Oděse. Rusové začali útočit na Epicentra, a protože jde o velmi velké obchodní sítě. Na malé ATB nebudou plýtvat balistikou. Podle jeho hodnocení ruská armáda nebude používat balistické rakety ani velké množství útočných dronů proti malým obchodům, zatímco velké obchodní a skladové komplexy by se cíly stát mohly. No, tak víme i to výrobna před půl rokem, nebo kdy to bylo, výrobna kávovarů, že ano. Přitom se vědělo, že se tam vyrábějí drony a skladují a montují.
0: No, to je to také. No. Další zpráva hovoří o tom, že úder na Doněc všechno změnil. Rusko je provokováno k jadernému úderu. A jednání, že jsou teda opuštěná. Kyjev zaútočil na Donbas evropskými raketami bezprostředně po Radcliffově návštěvě. Takže tady vlastně podle Reuters se to jednání, to Radcliffe skládalo z neveřejných jednání s představiteli ruské vlády. Bývalo to konspirační teorie o 3 tajných dekretech, které měl toho dne podepsat prezident Putin. Moskva později objasnila, že návštěva souvisla s kontakty mezi zpravodajskými službami. A Ruslova následující den zasáhla Donbas nová vlna ukrajinských útoků a Doněck čelil sérii silných úderů. Největší škody vznikly v oblasti nákupního centra Doněck City a v Kalininském rajonu. Místní obyvatelé slyšeli také několik explozí, které následovaly několik sekund po sobě. Takže zpočátku se uvádělo, že údery byly provedeny raketami Flamingo. Později ale šéf Doněcké lidové republiky Denis Pušilin uvedl, že šlo o západní rakety Storm Shadow a Scalp. Jejich tajné výrobní údaje britský premiér nedávno přislíbil předat Moskvě. Takže tolik, ta zpráva samozřejmě pokračuje. Hovoří se o přípravě na silný úder. Agentura Bloomberg s odvoláním na několik zdrojů informovala, že Rusko zvažuje výrazné zesílení úderů balistickými raketami proti Ukrajině. Hlavním cílem má být Kyjev, včetně centrální části hlavního města. A terčem se také mohla stát infrastruktura v dalších městech. Takže ta Moskva už prakticky nemá žádné iluze o rychlém diplomatickém průlomu, přestože stále ještě existuje mnoho, nebo určité návrhy, tedy nové návrhy ze strany Američan Vítkova a Kušnera, ale to jsou takové naivní, nereálné nápady, že já si myslím, že oni by měli, když tam chtějí do té Moskvy, že by tam měli poslat ty své návrhy a ta Moskva by měla říct, podívat se na to a říct, ale má smysl, abyste jezdili nebo nemá, seďte doma, to tam jednat nebudeme. Ale to samozřejmě radit nemůžu, to je jako i záležitost. Pojďme dále.
1: Tak, v pátek prý byl nějaký chaos, tedy v Kyjevě, scény chaosu v kyjevském metru a také tisíce vozidel, kdy opouštěla hlavní město, pardon, v Kyjevě se tedy odehrávaly v pátek bezprecedentní obrazy šílenství, kdy tisíce vozidel spěchajících z ukrajinského hlavního města bylo vidět a zároveň kdy velké davy v panice nacházely útočiště v městském metru. V brzkých ranních hodinách pátečních byl vyhlášen poplach kvůli možnému ruskému leteckému náletu s tím, že obdrželi SMSky nebo asi zprávy najděte okamžitě úkryt, nepřátelský útok je možný. Tak zněla tedy lakonická zpráva, kterou tisíce Ukrajinců v Kyjevě obdrželi. Vlaky tudy proto projížděly s velkými obtížemi a většina vozů zmrazila své trasy, protože zastávky byly zaplaveny ukrajinskými obyvateli. Dříve se fronty vozidel vyjížděly mimo hlavní město. No tak asi takhle. Podle existujících informací z různých mezinárodních médií se obavy zvýšily kvůli zprávám o možném masivním náletu dronů typu Geraň 4 a Geraň 5. Ty jsou, myslím, ty pětky, už jsou ty proudový nějaký, že ano. Asi diskotéky skončily, no, v pátek v Kyjevě.
0: No, já si myslím, že ano, že si to vzali do toho podzemí. I když ani asi tam v tom metru nevím, jak to mají hluboko podzemí, tak si nejsem jistý, jestli při zásahu některou tou raketou nebo tím pubem, tak jako jestli by tam byly jako jiné bezpečí, to si netroufnu říct. Protože tam 50 metrů, 80 metrů země nejsou žádné jaksi nepřekonatelné tloušťky, tedy od toho povrchu té půdy a toho té výstuže, aby teda to ta raketa nebo ta bomba by to neprobila. Další zpráva hovoří o biblické apokalypse u Kyjeva. Jde o to, že Rusové objevili tajné místo a vyslali příval dronů a po internetu kvůli videa nepředstavitelné zkázy. Tam totiž oni tam narazili na skladový komplex ovci Mila, tedy jako Kyjeva, kde vypukl obrovský problém, obrovský požár. Pak tam následovaly silné sekundární detonace, kde tam byly uskladněny země patrioty. A byly to země ty patrioty, teda, které vyškrábaly všude různě jinde po světě a dodali na tu Ukrajinu. Takže to vypadá tak, že tam byla série výbuchů, silnice Kyjev-Chop, to byla uzavřena kvůli výbuchům. Požár se pak z toho zasaženého komplexu rozšířil na okolní budovy. Tam byl zničen jeden rodinný dům, 7 dalších, aspoň poškozeno, hasičský vůz, dům pro seniory a tak dále, a tak dále. V dalších 5 obytných budovách byly později uhašeny požáry, také v jedné restauraci a tak dále, a tak dále. Takže vidíte, že zase byly to sklady zase prostě poblíž nebo vedle tedy prostě nějaké bytové nebo rodinné zástavby prostě. Zase prokuratura pro vyšetřuje, co tam bylo skladováno, no údajně tam byly skladovány patrioty, no. No uvidíme, co nám ještě řeknou tady k tomu. Takže to teda k této zprávě.
1: Ten výbuch byl dost silný a dost velký na těch záběrech. Druhá zpráva to nám to dubluje prakticky s tím, že obyvatelé Kyjeva natáčeli peklo ze svého domova, když byl zasažený sklad z patrioty. V důsledku tedy výbuchu a požáru, to už jsme tedy mluvili ve velkém muničním skladu, který zasáhli Rusové v oblasti, tady je zase Buča v kyjevské oblasti, tak bylo zabito 27 civilistů a dalších 42 bylo zraněno. Byly vypáleny rakety a dopadaly na náhodné domy v oblasti. Tak teď nevím, jestli už nějaké jakoby vypálili to, co se stává, že ano, že když netrefí ukrajinská v úvozovkách obrana protiletecká raketová, tak když netrefí cíle, takže to tam padá do obytných oblastí, to už je také možné. A nebo jestli tedy následné druhotné detonace z toho skladu a rozmetalo to všude po okolí.
0: Oni tam asi z toho, jak to bylo zasaženo, tak tam ty rakety začaly létat všude možné. Tam z toho, co bylo uskladněno, a to bude jako nejspíš tohleto důsledek toho. Jako důsledek tady toho. No, údajně to bylo vidět až z nějaké vesmírné stanice. To bylo vidět. Ten oheň a toto tady na zemi, takže to muselo být opravdu, opravdu jako neobvyklé velké. Pojďme k dalším zprávám. Dostane se teďka do Spojených států. Tam to kupodivu dneska není moc. První zpráva hovoří o tom tedy, o tom Radcliffeovi, že odjel do Moskvy, aby zablokoval Putinovu novou mobilizaci. Zase se tvrdí. Jinak tam nevím, jako jestli to myslí vážně, ale tam jim jako přijel jako ten Radcliff otcovský domlouvat, aby jako radši to ty Rusové zastavili, aby neprohráli úplně a takovéto věci, když už tedy prohrávají. A tak jako prostě, jestli ty lidé jsou tam úplně zmatení, jako šéf CIA by snad jako měl mít dobré zprávy, nebo se hraje o takové divadlo, je to zvláštní a v takovém lidmi se jako dost těžko potom asi jedná. A jinak tedy hlavním cílem Washingtonu je údajně zabránit nové masivní eskalaci na té ukrajinské frontě prostřednictvím mobilizace. zatímco se teda objevuje scénáře pokusu o zahájení mírových jednání. Dále tam je také požadavek na určitý postup Moskvy vůči Tehránu, s tím, že tedy Rusko podporuje iránský režim v době, kdy Spojené státy zvyšují sankce a ekonomický tlak na Irán. No a tady myslím si, že ani v jednom z těch případů, že tedy podle těch zpráv, že ten Redcliffe neuspěl. A podle analytiků, pokud Putin souhlasí s pozastavením nové všeobecné mobilizace a sedne si k jednacímu stolu, tak Moskva to neudělá bez těžkých kompromisů. Takže tady v podstatě jednak teda územní konzolidace a zmrazení fronty, zachování území pod tou ruskou kontrolou, to jsou oblasti východní jižní Ukrajiny, Donbas, Záporoží, Cherson, Krym, podél současné kontaktní linie, vytvoření neustále teda neutrální demilitarizované zóny, nárazníková zóna na ukrajinském území, kde nebude povoleno nasazení těžkých zbraní. Já pořád jako nechápu jednu věc, proč tam nemají, že o tom hovořili, proč tam nemají pořád ten Charkov a tu Oděsu. Tomu jako, a to bych jako zatím z toho, co zatím bylo deklarováno, tak bych to viděl jako minimum. Dále teda je tam požadavek, který by tam byl na trvou blokádu vstupu do NATO a na neutralitu Ukrajiny. Záruky nečlenství, to znamená právě závazný závazek Washingtonu, že Ukrajina nikdy nevstoupí do NATO, omezení kyjevské výzbroje, omezení typu doletu množství západních zbraňových systémů, které budou povoleny na Ukrajině, postupné rušení západních sankcí, znovu připojení k bankovním systému, zrušení omezení ruských bank SWIFT, rozmrazení státních aktivních rezerv nebo zahraničních rezerv zmrazených na západě. Já nevím, jak jsou s tím SWIFTem daleko, ale na druhé straně se hovoří o tom, že Američané ten SWIFT už vypnuli, že Trump vypnul, tak jako nevím, tady jsou prostě některé jako nepřesnosti, těžko to hodnotit, co z toho je pravda, ale jako připojení k bankovým systému, k jakému, kdy ten stávající kolabuje, ale tam přece zavádí nový, v souvislosti teda s tím novým kvantovým finančním systémem, takže tady jako některé věci mě tak trochu jako nejdou do hlavy, ale berme to taky tak, že to za to píšou Američané. Ty zdaleka všechno vědět jako nemusí. A jako asi geopolitická rovnice v Iránu na Blízkém východě nebude. Je prostě potřeba, budou chtít ty Američané vypakovat, aby se sebrali a šli domů. S tím jako mohou počítat a už tomu obětovali tolik, že to skutečně jako dál takhle budou, že takhle dál budou procesovat. Takže pojďme dále.
1: Tak, dále se koukneme. Dvojku máme tady. Pentagon říká, že NATO dostane od Ruska ránu mezi zuby, pokud ruské ozbrojené síly zaútočí balistickými raketami. Agentura AP Associated Press odvolání na představitele Pentagonu píše o kritickém stavu zásob protiletadlových raket, tedy pro systémy protivzdušné a protiraketové obrany Patriot v Evropě. Článek uvádí, že situace v oblasti evropské protiraketové obrany je po válce v Iránu kritická. Pozoruhodné je vyjádření představitele Pentagonu. Ten říká, pokud se Rusko rozhodne zaútočit balistickými raketami na cíle v Evropě, NATO bude zasaženo jedním útokem za druhým, aniž by bylo schopno na takové útoky reagovat. A bylo prý potvrzeno z Pentagonu, že během války proti Iránu USA spotřebovaly 1500 kusů raket Patriot ze svých zásob, které činily původně 2300, takže nějakých 800. Jejich mají Američané. Přesun zásob na Blízký východ zanechal Evropě jen velmi omezené schopnosti bránit se, dokonce tedy i byť jedinému úderu balistickou raketou. Článek dále tvrdí, že právě kvůli těmto mimořádným obavám z následků možného úderu na cíle v Evropě odletěl ředitel CIA Radcliffe do Moskvy. A uvádí se, že pro něj bylo zásadní získat odpověď na otázku, zda Rusko plánuje zaútočit na evropské spojence, samozřejmě USA. Tak tím bychom
0: no, se je to věc, protože jestliže vlastně nemáte ani obranu proti těm raketám a chcete válčit, nebavím se teďka ani o tom, jestli I kdyby těch petrolů tu měli nevím kolik, tak některé rakety stejně neumí, ty ruské neumí zastavit. Tak jako, když i za této situace chtějí válčit, tak jako to je opravdu, to je na pováženou. To je na pováženou a tohle by měli registrovat i občané, tedy těch zemí, jejich představitelé, takovéto věci, jak si prosazují a tahnou naprosto nezodpovědně tedy do nějakého válečného konfliktu. Ta další zpráva hovoří o tom, že Spojené státy předávají odpovědnost za NATO Evropě, v Evropě Evropanům. Jste v tom sami, říkají. Přehodnocují tedy tu svoji vojenskou přítomnost na kontinentu a usilují o podporu a urychlení převodu většiny odpovědnosti za konvenční obranu Evropy na samotné evropské spojence v době, kdy Washington v rámci svého působení v NATO přehodnocuje tedy svou vojenskou přítomnost na kontinentu vůbec obecně. A náměstek amerického ministra obrany pro politiku Albert Colby přijel ve čtvrtek do Bruselu na jednání se spojenci v NATO a cílem jeho návštěvě bylo informovat je o pokroku v rámci šestiměsíčního přezkumu rozmístění amerických sil a očekává se, že proces bude dokončen do konce roku a podle odhadů přinese významné změny v rozsahu americké vojenské přítomnosti v Evropě. Míněno, že bude redukována tedy. Takže v rámci přezkumu obdrželi spojenci od americké vlády dotazník, který mají vyplnit do pátku, no, tak to už proběhlo. A země jsou mimo jiné dotazovány, zda veřejně podpořili zahraniční politiku prezidenta Trumpa, zda uplatňují omezení na využívání amerických vojenských základen a zda mají finanční prostředky na nákup zbraní od amerických obranných společností, tak tam hlavně. A chtěli jsme slyšet je přímo od spojenců, ty odpovědi, a mít jejich odpovědi písemně. No tak to jsou už úplně školáci. Ty evropští spojenci se snaží Colbyho, který je autorem nové americké národní obranné strategie, ujistit, že pokračují při zbrojování Evropy, přibírají větší odpovědnost za její bezpečnost a tak dál. Zároveň chtějí jasně vyjádřit svou touhu, aby přítomnost amerických vojáků na evropském kontinentě zůstala silná a viditelná. Colby ve čtvrtek vyzdvihl Polsko, Německo, Nizozemsko za jejich mimořádné investice do obrany. Znovu také potvrdil podporu Spojených států NATO. Takže tady vidíte, že oni hovoří každý den hovoří jinak. Jinak oni se budou postupně stahovat, což je tedy i součástí teda americké nestará, že pojedou jaksi američtí chlapci z vandru domů, že teda z těch základ, že budou rušit ve světě a půjdou domů. No, oni teď tady zdůvodňují, že tedy se zaměří na hrozbu ze strany Číny a Evropa už není prioritou. Takže počet 80 tisíc amerických vojáků rozmístěných v Evropě se už snižuje a jednotky jsou přemístěvány, přičemž Pentagon dává jasně najevo, že omezuje své dostupné zdroje pro projekty NATO. 5 000 vojáků opouští Německo, přesouvá se do Polska, což představuje jasnou demonstraci síly ze strany Trumpa. To vše pod dusným tlakem amerického prezidenta na zvýšení výdajů na obranu na ohromujících 5% HDP do roku 35. No tak jako to ty státy ekonomicky lehnou, to za to budou kupovat. No, oni se na to půjčí a nechají to, aby to spláceli lidé. Takže to je ze Spojených států, takže přejdeme dále. Předávám slovo a dostávám se na novinky odjinud.
1: A máme to zde, jednička je tady. Západní unipolární světový řád nebo neřád se rozpadá. Znepokojivý pocit tedy mnoha lidí, že se svět zbláznil, i když tedy ještě před 20-30 lety byl zdravý, je přirozeným důsledkem rozpadu světového pořádku nastoleného po druhé světové válce. A v podstatě jsou všechny války a krize 21. století projevy rozpadu poválečného světového pořádku. V tomto smyslu žijeme tedy v jeho rozpadající se brázdě, jako něco chvost komety, která se už sama rozpadla a ustoupila do minulosti. Jakýkoliv světový pořádek je odrazem rovnováhy sil na jedné straně a vůle popředních světových zemí a jejich vůdců ho udržet anebo zase zničit. Versajský světový pořádek, nastolený po první světové válce vítěznými mocnostmi bez Ruska, byl vybudován na úkor Německa a Itálie a v čase podepsání Versajské smlouvy odrážel existující rovnováhu sil. Teď je tady ještě dějný exkurs, zase zajímavý, ale prvním krokem ke zrušení Jalsko-Postupimského míru, to je právě po té druhé světové válce, Bylo rozhodnutí z roku 1997 o přijetí Polské republiky, Maďarské republiky a České republiky do NATO. Druhým krokem byla válka NATO proti Jugoslávii v roce 1999. Třetím krokem bylo odstoupení USA od smlouvy o protiraketové obraně, která byla postavena na uznání vojenské jaderné rovnováhy mezi Spojenými státy a Sovětským svazem. Tehda už to samozřejmě asi bylo teda, počítám, že už to bylo Ruská federace. Potom následovalo několik vln expanze NATO směrem k hranicím Ruska a následná série válek a krizí mezi Západem, vedeným USA a Ruskem, od Gruzie a Sýrie až po válku na Ukrajině, je nám už dnes dobře známá. Zničení leteckopostupimského systému inicioval Západ, který se po rozpadu Sovětského svazu rozhodl ignorovat bezpečnostní zájmy Ruské federace. A teď je tu hrozba, že tento kurz uvrhne Evropu do nové války. Toto nebezpečí zvětšuje nízká osobní kvalita a bezohlednost evropských lídrů, kteří si neuvědomují potenciální katastrofální důsledky svých činů. Stejná slepota charakterizovala evropské lídry před první světovou válkou. Tak a můžeme asi na další.
0: Další zpráva hovoří o globální digitální řídící síti a je to reakce na digitální měny centrálních bank, to je takzvané CBDC. Tady, jak víte, tady, jak slyšíme, jako jsme to všechno vyhráli a tak dál. A já říkám, no, někde třeba ano, ale určitě ne v Evropě, kde teda jsou vlastně, kde je tedy hlavní sídlo dneska globalistů, tak tady určitě ne. A tady jdeme pořád do NWO, jedeme po té druhé kole, jedeme opačným směrem. Tady na to reaguje i tato zpráva. Poselství o dvojích standardech v globální kontrole. A tady ta zpráva hovoří o online manifestu proti vytvoření globální digitální řídící sítě. Ten manifest vzbuzuje na sociálních sítích velký zájem a odsuzuje, že digitální měny centrálních bank, CBDC, digitální identity a zelené kvóty jsou vyhrazeny výhradně občanům, nikoli v elitám, které navrhují. Takže zavádění digitální identity, mimochodem, jak víte, tak nám ji prosadili, když překročili hlasování, poslední hlasování v Evropském parlamentu před prázdninami. Tak když byla většina proti, tak přesto řekli, ne, to je málo proti, to platí. Tak zavádění digitální identity, kamer na rozpoznávání obličeje a sledování, to jsou takzvané flok kamery a ověřování věku na sociálních sítích je odsuzováno. Zaměřuje se také na digitální měny, CBDC, na uhlíkové peněženky, na postupné výpadky proudu, na kvóty na spotřebu masa a paliv. Vy budete mít toto. Mluví se o cestovních omezeních, o povinném přechodu do metaverze, stejně jako o omezeních práva na sebeobranu. A ten text uzavírá, že všechny výše uvedené politiky směřují ke vzniku západního typu systému sociálního kreditu, ze kterého jsou ti, kdo je budují, vyloučeni. Takže my jsme tady měli před časem, jsme tady měli v jednom pořadu, no to nebylo úplně vidět, nějaký děvče ze tuším, že to bylo z Japonska, z Číny. A to také, tak přišla taky kvůli nějakým zážitostem o místo, domů jela, tam byla nějaká demonstrace, tak tam zastavila teď lidi, aby ji pustili. A tohle to taky kamery hned připojili jako k demonstrantům. Domů přijede, chce si pustit televizi, nemůže, protože sociální kredity snížili, taky řekli, televizi teď si týden pustit nemůžeš, pak to měl nějak zablokované snad v ledničce a tak dále, a tak dále. Takže k tomu také budou vést teďka ta optická vlákna, která teda chtějí natahovat k těm jednotlivým domům, aby vás už to konečně propojili, mohli vás všechny smízovat, aby když půjdete v supermarketu, tak aby vám řekli, tak tohle ne, toto si kupovat nebudete, ještě máte v ledničce a podobně. Takže toto všechno se ten na nás chystá. My o tom vyprávíme jak přes 2 roky. Ještě se k tomu dostaneme dneska, protože teď to zavádí konkrétně v Řecku. Takže tady to na nás nenechá jako to na sebe dlouho čekat. Když jsme o tom hovořili opakovaně, tak jsme tam říkali, nestrašte nás, nestrašte nás, to tady nebude. Tak jenom jako byste věděli. Takže online manifest teďka se proti tomu teďka jaksi vydává. Já ho ještě neviděl, ale myslím, že to teda vzbuzuje na těch sociálních sítích velký zájem. Tak na to chtěl upozornit. Pojďme dále.
1: Tak dále se mrkneme na Kanadu, která uvaluje odvetná cla na dovoz z USA v hodnotě přibližně 20 miliard doláčů. Ottawa uvádí, že odvetná opatření odpovídají americkým clům dolar za dolar. Takže 25. srpna Kanada oznámila zavedení odvetných cel na americké zboží v té hodnotě téměř 20 miliard doláčů. A cituji, naše odvetná cla dolar za dolar a sazba za sazbu, stejně jako mnohamiliardový podpůrný balíček, ochrání pracovníky, zemědělce, rodiny a podniky. Uvedl to kanadský ministr financí François-Philippe Champagne. Odvetná obchodní cla vstupují v platnost tedy 8. září a podle vládního prohlášení se budou vztahovat na 700 výrobků dovážených z USA. A to se sazbami 15, 25 a 50. Procent. Tak já jsem chtěl, co by tam všechno mělo mít být, ale nemůžu to tady dohnat. Tak uvidíme, jak se s tím poperou. Jo, Kanada mnoha z těchto opatření původně zavedla v reakci na dřívější americká cla ve výši až 50% na kanadské automobily, ocel, hliník a lesní produkty. Tak víc jsem tady k tomu nevypátral z toho článku.
0: Tak další zpráva je tentokrát běloruská. Hovoří o naléhavé situaci, o tom, že běloruské plné pohotovosti, tam dochází k pohybu ruských jednotek. Bude zvlášť kladen důraz na bojové akce, na použití palby, vedení těm velkých jednotek a tak dále. Je to zatím vojenské cvičení zase samozřejmě. Je to na základě rozkazu Alexandra Lukašenka. A tady vlastně v rámci teda toho procesu ty brigády opustí své vojenské základny, podniknou vojenské mise, které zatím nebyly zveřejněny. Takže podle běloruské strany bude ten výcvik využívat zkušenosti, které byly získány z konfliktu na Ukrajině a také z nedávných vojenských operací na Blízkém východě a v Iránu. Naše síly musí být připraveny za všech okolností, řekl Aleksandr Volfovič, míněno tedy Lukašenka. Takže jinak, jako říká, nic nadpřirozeného se neděje. Tak uvidíme. Pojďme dále.
1: Dobře, dále se koukneme. USA ty odmítly podpořit protiruskou rezoluci v OSN. Smrt dětí v dětském centru a Putinův tvrdý vzkaz Západu a nebo hrozba hladomoru v příštím roce. Západ prý doufal, že v Moskvu zastraší demonstrací síly, ale dostalo se mu odpovědi, kterou komentátoři označili za chladnou a sebejistou. Uprostřed tedy zpráv, že síly NATO, počítající tedy přibližně 300 tisíc vojáků, byly uvedeny do vysoké pohotovosti, by mě zajímalo, kde se brali, Vladimír Putin oznámil počet ruského kontingentu v bojové zóně. A dále se krátce po útoku na soukromé dětské centrum v Prikubanském okrese Krasnodarského kraje objevil ve vysílání společně s komentátorem, tedy Pavlem Zarubinem, a říkal, byly zabity děti a je to pro nás velká tragédie. Prezident Ruské federace se zdržel ostrých obvinění anebo veřejných hrozeb. Místo toho uvedl, že ruská skupina na ukrajinské frontě čítá více než 700 tisíc vojáků. Ruský prezident již dříve veřejně uváděl podobné číslo, mimo jiné na setkání s vojáky a představiteli parlamentu. To bylo signálem pro západní země. Moskva nedává najevo zmatek, ale připravenost na konfrontaci. Samotné nasazení a připravenost 300 tisíc vojáků NATO však vyžaduje samostatné ověření. Takové uskupení by mohlo zahrnovat síly z různých zemí, které nejsou sjednoceny do jedné formace se společnou velitelskou strukturou. Ruská armáda má výhodu jednotného velení, společné logistiky a bojových zkušeností, uvádí se dále. Jo, a ten hladomor v Tichém oceánu se formuje silný klimatický jev El Niño, který by mohl být nejsilnějším za posledních 100 let. A britský meteorologický úřad předpovídá, že dodatečné oteplování, no jasně, by mohlo z roku 2027 učinit nejteplejší rok v historii měření. No, já jsem si myslel, že to je každý rok. A každý rok, nebo každý druhý rok se Česká republika nebo Slovenská republika otepluje dvakrát více než ostatní země v Evropě nebo světa, jak nám říkají.
0: Problém je v tom, že lidé mají velmi krátkou paměť a nespojují si věci dohromady. To je ten problém. Další zpráva hovoří o chaotických vojenských dodávkách na Ukrajinu, kdy Spojené království Velké Británie riskuje, že mu dojdou rakety Scalp kvůli závislosti na Spojených státech. A tady s ohledem na tu poškozenou průmyslovou základnu nemůže Ukrajina vyrábět ty rakety Scalp na domácím trhu, což to ponechalo otevřenou možnost, že rakety budou nadále vyráběné ve Spojeném království a potom dodávané do této východoevropské země jako hotové výrobky, což tedy výrazně posílňuje to vojenské zapojení Británie do toho konfliktu a tím teda i do té eskalace napětí s Ruskem. A ty výrobní lokality, ať už tedy na Ukrajině anebo jinde, by se následně mohly stát cílem ruských raketových útoků a být zničené. A ten britský premiér Andy Burnham, který 24. srpna navštívil Kyjev při příležitosti Dne nezávislosti Ukrajiny, se setkal s ukrajinským prezidentem Zelenským a předsedal tomu setkání koalice ochotných, kterou založilo Spojené království a Francie, ještě za to jeho předchůdce Keira Starmera. A Barham při této příležitosti řekl, že koalice dělá všechno pro to, co je v jejich silách, a vyzval americký kongres, aby zvýšil ekonomický tlak na Rusko přes tedy ty skandalózní hrozby, měno teda ze strany Ruska. Tohle je čas na udržení tlaku na Rusko, čas na omezení schopnosti financovat tuto nelegální válku, řekl britský premiér a pochválil sílu ukrajinského lidu. Takže to je asi na to zprávě.
1: Dobře, co to je? Island říká ne Evropské unii. Občané odmítají přístupová jednání v referendu. Chtějí si zachovat svoji národní nezávislost. Ajajajajaj. To budou asi nějaký sankce v odvetu. Island prý nebude pokračovat v jednáních o vstupu do Evropské unie. Hlasováním ne získalo tedy náskok, které se zdá téměř nemožné zrušit, protože sčítání hlasů se chýlilo ke konci den po referendu o této otázce. Jak se blížilo sčítání ke konci, hlasování tedy ne, předcházelo hlasování nebo asi převyšovalo hlasování pro ano o EU o 5% bodů. Tak pouze část hlasů z volebního obvodu, který už inklinuje k ne, zůstává spočítána. Pouze část hlasů. To je nějaká blbost. Země odmítá jednání o členství s EU, oznamuje RUV na svých webových stránkách. Pokud nedojde k nějakému šokujícímu obratu, buď by jim vypadla elektrika, nebo by jim tam ve sčítací místnosti, jako u nás, by tam tekla voda, že ano, bude to pro Evropskou unii prý silná rána, která vnímala islandskou kandidaturu pozitivně a zdála se být ochotná kompromitovat členství země ve svých řadách. Po výsledku referenda bude jakákoliv debata o členství Islandu v EU zmrazena minimálně do roku 2028.
0: No, další zpráva, a to si myslím, že do té doby už ta Evropská unie nebude, takže budu mít klid. Další zpráva hovoří o konfrontaci mezi Tureckem a Izraelem, která dosáhla svého vrcholu a hrozí, že přijde do horké fáze. O co jde? Tady 18. srpna Izrael provedl 8 úderů na leteckou základnu Abu Duhur v severozápadní Sýrii. A podle agentury Associated Press tak chtěl zabránit rozmístění tureckých jednotek na této základně. Turecko naopak požádalo Interpol o vydání červeného oznámení za účelem zatčení Netanyahua, jak uvádí turecký provládní list Yeni Safak. Syrský minister zahraničí Asad al-Shibani novinářům v Damašku řekl, že jeho země odsuzuje izraelskou agresi a dodal, že útok představuje nevyprovokovanou provokaci porušení syrské suverenity a přímou hrozbu pro regionální a globální bezpečnost. A co vyvolalo tuto fakticky přímou ozbrojenou konfrontaci mezi oběma státy? No, jde o konflikt mezi odlišnými náboženskými a univerzálními světonázory nebo o sobecké zájmy dvou globálních predátorů, kteří se snaží rozšiřovat své území na úkor toho druhého. Odpověď lze najít, pokud se podíváme na pozadí těchto událostí. Rozhořčená politická gesta představitelů obou blízkovýchodních zemí trvají už několik let. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan ve své dlouhodobé snaze prezentovat se jako vůdce a ochránce celého muslimského světa, tak vysílá ostré vzkazy Izraeli a odsuzuje palestinskou genocidu v Gaze. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu se naopak prezentuje jako hlavní obhájce západních hodnot před islamistickým terorismem. A ve skutečnosti je ta příčina současného konfliktu mnohem prozaičtější. Kamenem úrazu pro turecké a izraelské politické elity se stalo vymezování sfér vlivu v Sýrii. Protože od pádu Asadova režimu v prosinci 2024 po vpádu povstalců do Damašku, tak napětí mezi Tureckem a Izraelem eskalovalo. A Izrael provedl po celé Sýrii stovky úderů, především proti cílům syrské armády. A tady se nenechme mýlit, nešlo o podporu militantů, kteří se mezi tím zemi chopili moci. Izrael nechtěl, aby vojenské základny a vojenské vybavení padly do rukou nové vlády. Izraelská armáda rovněž převzala kontrolu nad nárazníkovým pásmem podél hranic, které dříve hlídaly mírové jednotky OSN, a Izraelci tyto pozice dnes okupují. A to Turecko je naproti tomu členem NATO a se Sýrií sdílí 900 kilometrů dlouhou hranici. A během 13. občanské války tak hrálo významnou roli, podporovalo protivládní síly a opakovaně vysílalo své jednotky do Sýrie, aby bojovali proti kurdským skupinám, které Ankara považuje za hrozbu pro svou vlastní národní bezpečnost. A ty Kurdové představují pro Turecko významnou hrozbu. A tento početný etnický národ, čítající přibližně 40 milionů lidí, oni nemají svůj stát, uvědomme si to, tak boje za vlastní suverénní stát od konce minulého století. A velká část těch historických území dnes patří Turecku. V Syrii jsou soustředěny asi 3 miliony Kurdů, to je poměrně militantní menšina, která by mohla sehrát kontroverzní roli v probíhajícím mírovém procesu ovlivňujícím samotné Turecko a sousední státy. Takže to rozpuštění syrských demokratických sil a jejich integrace do syrských státních institucí je důležitou událostí z hlediska zachování syrské suverenity a územní celistvosti, jak uvedlo 27. srpna turecké ministerstvo obrany. O dva dny dříve velitel syrských demokratických sil Kazım Kobani oznámil ukončení jejich existence jako autonomní vojenské organizace poté, co bylo s Damaškem dosažena dohoda o integraci kurdských vojenských a správních struktur do syrských státních institucí. Takže uvidíme, jak to bude dál, tam je to opravdu velmi zamotané a uvidíme, jak to bude, protože tam je v sázce i Kypr a je toho tam povícero. Takže pojďme dále na další zprávu.
1: Tak, dále se koukneme na španělskou Ceutu. Naše armáda je prý bezmocná, protože přepadení vojenských vozidel migranty v Ceutě bylo podle policie předem naplánováno. Podle předběžných zjištění národní policie nebyl útok na vojenskou hlídku v oblasti Benzů v Ceutě. K němuž došlo včera v noci, takže 30.29. Tak nebyl to spontánní střet, ale předem naplánované přepadení. Nyní vojenští představitelé hovoří o vojácích, kteří nemohou použít fyzickou sílu, nemají zbraně a jsou tak vystaveni riziku podobných útoků i do budoucna. V souvislosti s přepadením vyšetřovatelé policie na místě objevili neobvyklé množství velkých kamenů, které neodpovídalo přirozenému geologickému složení terénu. Policie se domnívá, že kameny byly tedy na místo záměrně nashromážděny předem, aby zde byla připravena past na vozidlo nebo celý konvoj projíždějící touto oblastí. Tak, snímky poškozených vozidel to nás nezajímá. K přepadení došlo ve chvíli, kdy vojáci 54. pravidelné skupiny Ceuty prováděli běžnou hlídkovou činnost. Desítky nelegálů přepadly hlídkové vozidlo intenzivní sprškou kamenů. Náhlá intenzita útoku vozidlo vážně poškodila, rozbila jeho okno a uvěznila policisty vevnitř. Tak, ale na sociálních sítích už můžete vidět záznamy videa. Zkrátka lidé se tam naštvali zdravě. vtrhli na ty jejich improvizované kempy na pláži, rozsekali jim to tam na padrať, zapálili, co se zapálit dalo. Dokonce tam byly španělská média, takže jim tam hezky vyřvali na Sancheze, co si o něm myslí a co si myslí obyvatelé Ceuty o novinářích a jejich pravdivém informování. A dnes tam pravidelně procházejí pochody ulicemi, aby bránili své lidi. Takže lidé to museli vzít do svých rukou, dámy a pánové, na Ceutě.
0: Divím se, že u toho hodnocení a rozdílení cen v té Ceutě, takže do toho nezahrnuli i ty novináře, když už tam byla ta výplata. No, co není dneska, může být zítra. Já násilí zrovna nefandím, ale to, jako co tam je, tak ty lidé jsou tam prostě, vemte si to, že oni jsou tam vlastně v určité enklávě, oni z ní nemohou, přes vodu také nemohou a ty jsou tam vlastně v obležení a de facto bránit se také nemohou. A tam ty vojáci, jestli tam nemají zbraně a podobně, jako k čemu tam jsou ty vojáci. No, pojďme dále. Další článek se zabývá otázkou, který stát podlehl Zelenskému a dává mu 9,2 miliardy eura pro ukrajinskou armádu. Využijte všechno naplno. A podpora Ukrajiny není jen pomoc, je to něco navíc. Takže Norsko Norsko plánuje vyčlenit další 9,2 miliardy euro nebo dolarů, což odpovídá 85 miliardám norských korun, aby podpořil Ukrajinu v příštím finančním roce po neustálých žádostech vlády Zelenského o zasílání peněz. A to nové financování na stejné úrovni jako částka poskytované severskou zemí pro aktuální rok. A to oznámení přišlo poté, co norský premiér Jonas Gahr Støre navštívil Kyjev, kde se k němu připojili představitelé pobaltských a skandinávských zemí, kteří vyjádřili podporu Ukrajině v době války s Ruskem. A podle toho Støra tak budou prostředky směrovány jak na pokrytí vojenských potřeb, tak i na poskytování dalších typů pomoci. Podpora a obnova Ukrajiny není jenom pomoc, je to investice do bezpečnosti samotné Evropy. Chtěli tedy říci, že to je do bezpečnosti těch politiků, kteří jsou v té Evropě v čele, protože oni o ty jde, o ten zbytek lidí nejde. Je to mnohem víc. Používejte všemouce a budete posíleni, řekl norský premiér. Tak to určitě, to oni jako určitě mouze použijí ty peníze, o tom není pochyb. Takže tolik teda tato zpráva. Pojďme dál, co tady ještě máme.
1: Dále se koukneme. Další fáze byla potvrzena. Evropa již připravuje vojska pro Ukrajinu. Zatímco tedy veřejná diskuze o příměří a mírových jednáních pokračuje, takzvaná koalice ochotných již vytváří vojenská fakta pro období po něm. Oficiální prohlášení ze 24. tedy z pondělí teď srpna ukazuje, že Velká Británie, Francie, Německo a jejich partneři nejen hodlají pokračovat ve své vojenské podpoře Ukrajiny, ale také vytvořit stálou bezpečnostní architekturu, která zahrnuje mnohonárodnostní síly na ukrajinské půdě. Zásadní bod je ke konci prohlášení téměř nenápadný. Koalice bude pokračovat v přípravě mnohonárodních sil Ukrajiny, aby mohly být nasazeny, jakmile bude dosaženo věrohodného ukončení nepřátelských akcí. Už se nejedná o dodávkách jenom zbraní, jde o přípravu na vojenskou přítomnost pod vedením Západu, a to na Ukrajině. S tím, že skupina neexistuje jenom na papíře. No, šílenci.
0: Další informace hovoří o tom, že katastrofa se blíží. Střední Evropa hledá způsob, jak se vyhnout válce s Ruskem. A ta zpráva hovoří o tom, že koncept Mittel Europa jako střední Evropa, tak má prastaré kořeny. A zatímco na začátku 19. století, tak ten prostor oddělující Ruskou říši od západu evropských mocností, tak se označoval z politického hlediska, tak na konci století po sjednocování německých států, teda tím železným kancléřem Bismarckem, se začal chápat jako alternativa k německé říši, zahrnující mnohonárodní území Habsburského, Rakouska, Uherska. Takže tak či onak šlo o prostor mezi východem a západem. A nyní, když se západní Evropa otevřeně připravila na válku s Ruskem, tak je na místě se zeptat, kde chtějí takovou válku vést. Není to právě ve střední Evropě? A my v Rusku, říká autor, my v Rusku bychom si měli položit otázku, jak si představujeme vojensko-politické uspořádání Evropy po válce na Ukrajině. Když tato válka jednou přirozeně skončí a my v každém případě budeme muset zůstat sousedy evropských zemí, jakou vizi kontinentu jim můžeme nabídnout? Je to důležité proto, že pokud nedokážeme formulovat naši představu o bezpečnostním uspořádání Evropy, tak nejenom, že poskytujeme potravu západní propagandě k vytváření těch nejabsurdnějších interpretací ruských záměrů, ale také nedáváme našim přátelům a podobně smýšlejícím lidem v mnoha evropských zemích argumenty. A pokud nebudeme utvářet naši společnou budoucnost, bude utvářena za nás. A mezi tím Mittel Europa, napodobující nezávidění hodný osud Ukrajiny, zoufale hledá koncepční východisko ze své situace. Maďarsko a Slovensko aktivně vystupují proti pokračující podpoře Zelenského monoetnické diktatury. Česká

0: co může Rusko nabídnout mikroevropě? Mnohé. A hlavní věcí slovy Donalda Trumpa je mírová dohoda, smlouva o vzájemné bezpečnosti a neútočení. Rusko rozhodně nepovažuje žádnou z výše uvedených zemí za hrozbu. Moskva může nabídnout energetickou dohodu, může státům regionu zajistit garantované dávky zdrojů. Rusko může nabídnout obchodní dohodu, dohodu, která otevře tok vzájemného obchodu, investic a cestovní ruchu. Můžete namítnout, co pravidla Evropské unie. Ta to nedovolí. No pak tedy bojujeme, nebo změníme bruselská pravidla. V určitém okamžiku si budeme muset vybrat jednu z těchto možností. Už mám pocit, říká autor, že jednotný evropský prostor a orgány EU ve své podobě prožívají poslední rok své existence. Dynamika probíhajících procesů je příliš silná, tlak ze všech stran i zevnitř je velmi velký a země střední Evropy by za své zájmy bojovaly s mnohem větší energií, kdyby viděli jasnou a pozitivní alternativu v budoucnosti pod diktátem eurobyrokracie. A otázka mikroevropy automaticky vyvstává při jakékoliv diskuzi o budoucnosti Ukrajiny. Ať už jakýkoliv kus Ukrajiny zůstane mimo ruskou bezpečnostní zónu, tak bez ohledu na to, kolik takových částí bude a jak se změní hranice s Polskem, Slovenskem a Rumunskem, tak toto území buď bude prostorem míru, nebo prostorem války. A pro Rusko je ideálním scénářem přátelská Ukrajina integrovaná do ruské ekonomické zóny, ale neutrální Ukrajina integrovaná do stabilní mytl Evropy je mnohem lepší než silně vyzbrojená západní výspa. A ukrajinské elity nejsou jen Zelenský. Mnozí jste přemýšlí o tom, co se stane po něm a po válce. A jim je třeba nabídnout věci budoucnosti, v níž budou mít své místo. Takže ten osud té mytl Evropy je také navíc osudem Německa, který v současné době se nachází na křižovatce. Anglosasové tlačí slabou a naivní severní Evropu a spolu s ní Německo ke konfrontaci s Ruskem, ale uvnitř Německa stále existují dostatečně silné síly, které odolávají vyhlídce na třetí historickou sebevraždu. Mytl Evropa jako politický most a ekonomický koridor by se mohl stát nejlepší alternativou pro Německo. Ta mytl Evropa jako prostor stability a vzájemné výhodné spolupráce zasadí poslední hřebík do rakve dalšího protiruského a mimochodem proti německého projektu Velkého Polska od moře k moři. Jehož podstatou jsou vnitroevropské vazby mezi severem a jihem na úkor vazeb mezi východem a západem. A Polsko se bude muset vybrat. Zůstat nebo nežít vedle umírajících pobaltských států za železnou oponou, kterou si samo vybudovalo. A nyní, když se válka na Ukrajině tak či onak blíží k rozuzlení, protože eskalace povede buď k míru nebo k ničemu, je nejvyšší čas nabídnout mytl Evropě nabídku. Z Bruselu se v reakci dočkáme hysterie, to by nás se nemělo odradit. Další krize v Evropské unii by nám pouze prospěla. Politici mytl Evropy budou mlčet nebo možná teatrálně protestovat proti nevyžádanému návrhu, ale za zavřenými dveřmi nám poděkují a začnou se svými podnikatelskými elitami vyjednávat podmínky. A budeme doufat, že v důsledku procesu, který jsme zahájili, se mytl Evropa konečně stane prostorem míru a spolupráce mezi Východem a Západem. Je to zajímavý článek. Pojďme dále. A je to k uvážení. Já jsem se touto otázkou zabýval v některých z kompasů, je to tak asi 15-20 kompasů zpátky. Tam to najdete. Tam jsem se tím zabýval, těmito otázkami.
1: Tak, koukneme se rychle na Německo. Pozorně to sledujme. Lidovci a socialisté zničili Německo a teď se třesou před ortelem veřejnosti. Zemské volby v Německu již za pár dnů. Čtvrtina mladých chce před migranty emigrovat a šílené zbrojení, drzé kyjevské jitrnice a AfD vede vlnu odporu a prý vítězí. Ivo Strejček, který připomíná blížící se zemské volby ve třech spolkových zemích našeho osudového souseda, z nichž má Fialová vládní koalice oprávněnou hrůzu, protože mohou potvrdit probuzení veřejnosti, která už má dost hospodářského rozvratu, chirurgů z dovozu i válečných příprav. To je takové shrnutí, samozřejmě už víme, že Volkswagen už propustil asi 140 tisíc, celkem chce propustit a zničit 300 tisíc pracovních míst, další fabriky taktéž. Ta migrační krize je tam veliká, obrovská a Němci už toho mají dost. Tak jim držme palce asi.

0: Pojďme dále. Poslední zprávu, kterou tady mám z Evropské unie. Už jsme tady na to lehce narazili. To je zpráva z Řecka. Státní kreditní skóre se tam zavádí od září. Čili tady jako určitě algoritmus, tak tam lze snižovat splátky, půjčky a likviditu a tak dál, ale také jako dělat pravý opak. A tady vlastně se poprvé vytváří centrální státní kreditní skóre pro každého občana a podnik. A prostřednictvím propojení databází AADE, FK, KAO a Sekretariátu pro správu soukromých dluhů budou algoritmy umělé inteligence a strojové učení zpracovávat celou finanční historii daňových poplatníků. Příjmy, majetek, uspořádání, zpoždění, zabavení, získat určitou míru finanční konzistence splatnosti 3 měsíců. A ačkoliv institucionální rámec prezentuje vydávání a oznámení skóre jako proces, který vyžaduje výslovný souhlas občana prostřednictvím GovGR, tak zde jeho technokratickým obrazem se skrývají vážná strukturální rizika. Iluze dobrovolného souhlasu, praxe se mění ve vydírání v jednosměrné ulici, pokud banky, pojišťovny nebo komerční podniky stanoví vládní skóre jako předpoklad pro jakýkoliv benefit, odmítnutí jeho zveřejnění bude automaticky zamítnuto. Neprůhlednost a arbitrarita algoritmů black box umělé inteligence, tak používáním prediktivních modelů, které se snaží vypočítat odhadovaný záměr konzistence a klasifikovat občany do klastrů, nese riziko algoritmické zaujatosti. Občan může dosáhnout nízkého skóre na základě statistických korelací a pravděpodobností, aniž by měl možnost smysluplného pochopení nebo přímého zpochybnění rozhodnutí algoritmů. Dále institucionalizace paralelního státního stát už není omezen pouze na výběr daní, přebírá roli kontrole úvěrů jménem celého trhu. Toto skoro může být kritériem nejen pro půjčky, ale také pro účast v podpůrných programech, v dotacích nebo vyrovnání dluhu, čím se občané kategorizují na konzistentní a nejisté. Dále občanská stigmatizace a sebenaplňující se proroctví. Občan nebo profesionál, který čelil občasným potížím, je ohrožen, že se dostane do nízkého skóre a místo toho, aby systém podporoval jeho zotavení, tak ho předem odřízne od potřebných finančních nástrojů, což nakonec urychlí jeho ekonomický kolaps. A v každodenním životě běžného občana přináší špatné skóre okamžitě následující výsledky. Bezúročné splátky a BNPL, to nevím, co je, tak jsou snižovány. Pokud si někdo chce koupit pračku, notebook nebo vyměnit pneumatiky v autě za 60 euro za měsíc, tak systém úvěr zamítne. Pokud nemá dispozici všechny peníze, je jednoduše vyloučen z nákupu. A právě tady spočívá past té digitální neřesti. Zákon zakazuje nákupy bankovek, přesahujících asi výběry, přesahujících 500 euro mezi jednotlivcem a podnikem, či transakce. No. Mezi nimi a při nákupu notebooku za 800 euro musí muž nutně zaplatit elektronicky debet, kredit nebo převod. A pokud mu je ze splátek zamítnut kvůli špatnému kreditnímu skóre, nemůže si u poklady vybrat peníze, protože mu zakázáno překročit 500 euro ani částku překonat. Musí mít na kartě nebo na bankovním účtu všechny dostupné částky, aby mohl zaplatit jednou provždy. A tady potom přichází další věci ještě na řadu, kdy teda výsledkem je, že občan s nízkým skóre a dluhy je tak uvězněn v systému, kde nedají mu splátky ani kredit, nedovolí mu platit více než 500 euro v hotovosti a pokud peníze vybere v bance, riskuje okamžité zabavení. A kreditní karty a přečerpání jsou blokovány. A banka buď zruší právo zadat minus na mzdový účet nebo sníží úrokový limit na nulu, čímž připraví o bezpečnostní rezervu v případě nouze, například lékař nebo nějaká porucha a podobně. Dveře ke spotřebitelským půjčkám a financování nelze si půjčku na opravy domu, na koupě ojetého auta ani na studium, odmítnutí nebo dražší pronájem domu a tak dále, a tak dále. My na to budeme dělat v dohledné době pořád, takže vážení diváci, posluchači, věnujte tomu opravdu pozornost. Zanedlouho se vás to bude týkat také.
1: Tak, máme toho ještě dost. Oman na žádost Íránu zapečetil jižní cestu Hormuzským průlivem a společná dohoda o společném řízení a odstranění sultanátu z americké politiky je v platnosti. Tak tedy Írán a Oman dosáhli dohody o Hormuzském průlivu a její aktivace byla okamžitá, protože indický tanker, který se pokoušel v té době překročit z ománské strany Hormuzský průliv, byl ostřelován a vrátil se do původního přístavu. Současně na žádost Teheránu Oman uzavřel tedy jižní cestu průlivu, což byl v podstatě průchod pod dohledem amerických sil. Teď to ukazuje, že Maskat dává přednost míru se sousední zemí, než aby poslouchal pokyny z Washingtonu. A konec konců Irán se podílí o příjmy z transitních poplatků s Ománem, takže nebudou škodní.
0: No, já tady mám poslední zprávu, jenom ve stručnosti už, abychom se všechno stačili. Irán vyhlašuje totální dedolarizaci a Pezeškian slibuje zlomit ekonomické obléhání Spojených států řízených sionisty. A iránský nejvyšší vůdce prosazuje domácí výrobu jako řešení pro posílení ekonomické odolnosti v době, kdy Washington vede proti zemi kampaň ekonomického škrcení. A ten iránský prezident Masoud Pezeškian se ve svém prohlášení 29. srpna zavázal pokračovat v ekonomickém a politickém kurzu stanoveném nejvyšším vůdcem Mošábu Chameneim a do centra vládní agendy postavil inflaci, zaměstnanost a snižování závislosti na americkém dolaru. A to Pezeškianovo prohlášení přišlo v reakci na poselství Chameneiho o příležitosti týdne vlády, měž nejvyšší vůdce zdůraznil potřebu investovat do domácí výroby a trhů pod národní kontrolou. Za nejvyšší přednost vlády označil důvěru, kterou vnímá nejvyšší vůdce. A iránská vláda označila národní hodnotu za absolutní prioritu. Každé významné politické, ekonomické, sociálně a kulturní rozhodnutí má být posuzováno z hlediska svého dopadu na soudržnost společnosti a povinností má být také vyhýbat se uměle vytvářené polarizaci. A to Chameneiho poselství 28. srpna vyzvalo Irán, aby upřednostnil domácí výrobu s cílem bojovat proti inflaci, ekonomickému tlaku a začít omezovat používání dolaru při transakcích. Je to jasné, ta domácí výroba to bude potřebovat, protože oni vyvážejí ropu a zase dováželi různé produkty a teď se budou muset přejít na to, aby ty produkty pěstovali nebo vyráběli doma. Takže tolik teda tady k tomu. A tady vyzdvihal i vládu za to, že během války, sankcí a blokády dokázal udržet zásobování, obnovovat infrastrukturu, řídit energetický sektor, přičemž zároveň uznal dopad nepřátelských kroků. Takže tolik asi pro dnešek ze zpráv, které tady máme. Já ještě bych tedy na ten závěr, bych ještě docela zajímavou informaci z toho našeho okénka. A je to od Larryho C. Johnsona, který říká, není to islámské NATO. Dohoda z Mekky buduje bezpečnostní architekturu po americkém vzoru a Irán se chystá vstoupit. To je velmi zajímavé. Západní komentátoři zařadili dohodu z Mekky do pohodlné škatulky, kdy Saudská Arábie, Turecko a Pakistán 7. srpna podepsali Mekskou dohodu z Mekky o společné obraně, podle níž má být ozbrojený útok proti jedné zemi považován za útok proti všem, tak automatickou nálepkou se stalo islámské NATO, tedy sunnitský blok, v němž se tři z největších armád muslimského světa spojily na základě sektářské identity. Tento výklad byl zastaralý, téměř ještě dříve, než Ingon zaschl. Ve skutečnosti se formuje něco jiného. První nosní pilíř bezpečnostní architektury po americkém období, o kterou Rusko a Čína usilují a Irán se chystá projít dveřmi. Použitá formulace nebyla náhodná a nevzešla z Riádu. Dne 27. dubna v Petrohradu po setkání s iránským ministrem zahraničí Abbasem Araghchím, tak Vladimír Putin vyzval k vytvoření nové bezpečnostní architektury v Perském zálivu. O týden později 5. a 6. května v Pekingu po vlastním setkání s Araghchím čínský ministr zahraničí Wang Yi v podstatě řekl to též, že Peking podporuje vytvoření regionální mírové bezpečnostní architektury, na níž se budou podílet samotné země regionu. Chránit společné zájmy, usilovat o společný rozvoj. Araghchí zase Putinovi sdělil, že Irán podporuje novou poválečnou regionální architekturu, která by koordinovala rozvoj a bezpečnost. Všimněte si dvou podstatných slov, která Araghchí spojil. Rozvoj a bezpečnost. A právě tato dvojice slov je klíčem a říká, jestli jsem vrátím se k ještě. Rusko prosazuje koncept kolektivní bezpečnosti v Perském zálivu už od roku 2019. Lavrov je znovu připomněl 28. února tohoto roku, právě v den, kdy válka začala. A cílem je konzistentně vytvářet mnohostranný rámec vedený zeměmi regionu, který nahradí americký obranný deštník nad Perským zálivem, učiní z Moskvy a Pekingu spolu s regionálními státy garanty bezpečnosti, a což je zásadní, bude s Iránem zacházet nikoliv jako s hrozbou, kterou je třeba dodržovat, ale jako s legitimním pilířem tohoto uspořádání. A jak Arakči parafrázoval své čínské hostitele, tak Irán je po válce jinou zemí. Jeho postavení se zlepšilo a před ním stojí nová éra spolupráce. Mějme tento plán na paměti a podívejme se znovu na Meku, říká tedy Rishi Johnson. První pilíř. Dohoda z Meky byla podepsána za války a právě tento kontext je zásadní. Téměř 6 měsíců po zahájení války 28. února Saudská Arábie čelila opakovaným útokům raketami a drony a důvěra v ochotu Washingtonu skutečně a v reálném čase garantovat bezpečnost Perského zálivu byla viditelně otřesena. Z tohoto oslabení vzešla smlouva, která spojuje Pakistán, jediný jaderně vyzbrojený muslimský stát, s arzenálem čítajícím téměř 300 hlavic s Tureckem, které disponuje druhou největší armádou v NATO a se Saudskou Arábií, finanční kotvou Perského zálivu a strážkyní nejposvátnějších měst islámu. Téměř 1,4 milionů aktivních vojáků a přibližně 124 miliard dolarů společných ročních výdajů na obranu se poprvé od éry Bagdádského paktu spojilo pod jedinou formulí vzájemné obrany. A signatáři pečlivě zdůrazňují, že jde o čistě obranou dohodu a podle Erdoganových slov je otevřena dalším zemím. Ankara zmínila Egypt, zájem naznačila taky Dhaka. Západní analytici poukazují na to, že všechny 3 členské státy jsou partnery Spojených států, Turecko je členem NATO, Pakistán významným nečlenským spojencem NATO a Saudská Arábie největším odběratelem amerických zbraní. A dospěli k závěru, že pakt proto nepředstavuje pro Washington žádnou hrozbu. Dopustili se stejné chyby jako ti, kteří jej označili za sovětské NATO. Zaměřili se na zakládající členy a přehledy směr, kam se ta dohoda ubírá. Pakt otevřený dalším zemím podepsaný státy, které ztratily důvěru v americký bezpečnostní deštník uprostřed války proti Iránu, kterou Irán přežívá, nikdy neměl zůstat klubem 3 sunnitských zemí. A zde je něco, co veřejná analýza zatím nezachytila a co mohu uvést z přímých zdrojů, říká Rishi Johnson. V pondělí ráno se po ní maršál Asim Munir, pakistánský náčelník generálního štábu a skutečný architekt regionální strategie Islamabadu, tak se nachází v Iránu. Předmětem jeho jednání je přistoupení Iránu k dohodě s Mekky jako jeho 4. člena. Přečtěte si to pomalu, protože to zcela rozbíjí rámec islámského NATO. Pakt o vzájemné obraně vedený sunnitskými mocnostmi muslimského světa, který přijímá šíitský Irán, to není sektářský blok. Je pravým opakem rozpuštění samotné sunnitsko-šíitské dělicí linie, kterou západní strategie po celé generaci využívala. A jakmile je Irán uvnitř, nezůstává na to žádného konfesního typu. Zůstává přesně ta inkluzivní regionální vedená architektura, kterou popsali Putin a Wang Yi. Rámec, v němž Irán zaujímá postavení legitimního pilíře na místo izolovaného nepřítele. Mekka poskytla strukturu, vstup Iránu jí dává význam. Tím to ale nekončí. Bahrajn, monarchie v Perském zálivu, která hostí americkou 5. flotilu, podle mých informací, říká Rishi Johnson, jedná s Pakistánem o vstupu do vojenské aliance se Saudskou Arábií. Zamyslete se nad významem této skutečnosti. Stát Perského zálivu, který je fyzicky nejvíce propojen s americkou námořní mocí, se začíná přiklánět k tomu regionálnímu bloku. Každý další vstup odlamuje další cyklus americké bezpečnostního uspořádání v Perském zálivu a zazývají do nové struktury, která vedle něj vyrůstá. Vzpomeňme si na Arakčí dvojice slov rozvoj a bezpečnost. Bezpečnostní architektura, která nemá ekonomický oběhový systém, je jen papírová aliance. Dohoda z Mekky jej získává a i zde je klíčovým článkem Pakistán. Islamabad s Čínou pozadí prostřednictvím investic v rámci OPEC a přístavu Gwadar které už Pakistánu poskytují pozemní koridory do Iránu, tak se rozhodl dramaticky prohloubit svou ekonomickou integraci s Teheránem. A Munir vyjednává o desetinásobném zvýšení pakistánsko-iránského oběhu během 3 let. To není zanedbatelná položka v rámci sankčního režimu, to je jeho demolice. A otevřeně řečeno to políček amerického ministru financí Scottu Bessentovi. Americký minister financí během války sliboval nejtvrdší sankce v historii, bezprecedentní kampaň s cílem ekonomicky izolovat Irán a vyhladovět jej až ke kapitulaci. Nyní sleduje, jak jaderně vyzbrojený americký spojenec, financovaný a podporovaný Čínou, plánuje znásilnit obchod s tou zemí, kterou se on snaží zadusit. Obchod, který bude probíhat v juanech, prostřednictvím barterových obchodů a v regionálních měnách, mimo dolarový clearingový systém, na němž jeho sankce závisejí. A bezpečnostní a ekonomická architektura se budují stejným pohybem, stejným člověkem a během stejné cesty. A Bessentova strategie izolace dostává odpověď nikoli ve slovech vzdoru, ale v podobě integrace v praxi. A je zde hlubší ironie a stojí za to i pojmenovat, protože usvědčuje celou generaci americké strategie. Washington po desetiletí považoval sunnitsko-šítské rozdělení za nástroj, s nímž je třeba pracovat. Vyzbrojoval, toleroval muslimské militanty jako prostředek proti šítskému Iránu od přesměrování politiky za Bushovy éry až po válku v Sýrii. Celá tato logika závisela na tom, že rozdělení zůstane otevřené. Nyní hlavní sunnitské mocnosti regionu Saudská Arábie, Turecko a Pakistán tuto propast sami uzavírají a začlenují Irán do společného rámce obrany a obchodu. Klín, který Washington 20 let zatloukal, se stává základem bloku, který se řídí Moskvou a Pekingem, nikoli Washingtonem. To je zpětný úder nejvyššího řádu. Nikoli zbraň obrácena proti svému vůdci, ale tektonická trhlina, na jejím zachování byl tvůrce závislý a která se nyní uzavírá. Názor nemá velkou hodnotu, pokud nedokáže přežít své vlastní výhrady. Takže zde jsou. Munírova cesta je jednáním, nikoli podpisem. Vstup Iránu a Bahrajnu jsou k dnešnímu dní procesy běhu, nikoli dokončené kroky, a kterýkoliv z nich může ztraskotat. Nedůvěra mezi sunity a šíty je skutečná a trvá desítky let. Monarchie v Evropském zálivu se dlouhodobě obávají iránského podvracení a obranná smlouva to přes noc nevymaže. Předchozí dohody o vzájemné obraně v regionu, včetně saudsko-pakistánské dohody z září 2025 a starších ujednání GCC, nikdy nevyvolají reakci ve stylu NATO, založenou na kolektivní obraně, a tato dohoda se může ukázat stejně deklaratorní jako ty předchozí. Všichni tři signatáři dohody z Mekky si zachovávají hluboké a aktivní vztahy se Spojenými státy a nebudou je chce přerušovat. Velkou část tohoto procesu může být spíše zajišťováním alternativ než čistým rozchodem. A výše uvedené informace z přímých zdrojů popisují záměry a jednání, nikoli už uzavřené smlouvy. Takže tolik tedy tato zpráva na závěr. Tady ještě kousek pokračuje té zprávy, kolik máme čas, ještě to se dotáhneme. Směr však není toto, to dosažení cíle a směr je nespochybnitelný. A každý z těchto kroků směřuje stejným směrem. Pryč od amerického deštníku a k regionálnímu uspořádání podporovanému Ruskem a Čínou. Dohoda z Mekky byla západnímu publiku představena jako sunnický blok a odmítnuta jako klub amerických spojenců. Není ani jedním. Je prvním pilířem bezpečnostní architektury, kterou letos na jaře popsali Putin a Wang i poté, co jednali s iránským ministrem zahraničí regionálně vedeného rámce podporovaného Ruskem a Čínou, který začlenuje Irán jako legitimní mocnost a vytlačuje Spojené státy z pozice nepostradatelného aktéra. A když asi Munir pondělí vstoupí do Teheránu, aby projednal členství Iránu a zároveň bude jednat o desetinásobném rozšíření obchodu, neřeší dvě oddělené záležitosti. Pokládá dvě vrstvy stejné zdi. A Američané postavili své postavení v Perském zálivu na udržování rozdělení mezi sunity a šíity a na udržování dolaru uprostřed. Oba plíře jsou nyní současně oslabovány a struktura, která místo nich vyrůstá, byla načrtnuta v Moskvě a v Pekingu. Takže tady říká, že nemáte ten jeho partner, někdy s kým se baví ten mladý, a já diskutujeme o iránském prohlášení, on je myslím Iránec, ten nemá, že země Perského zálivu, které podpoří Bessentův D-Day, tak se stane terčem. A Mario se snaží zaměřit, se robí zaměřit na iránské prohlášení. Takže tolik tedy říká, vysvětlil jsem Sulejmanovi význam návštěvy Asíra nebo Asima Munira v Iránu. Takže tolik teda k této zprávě. Já bych vás zítra chtěl pozvat na další kompas a od 20 hodin a krom toho ještě na další věc, na úplně nový formát pořadu v úterý od 20 hodin, zatím tedy pod názvem Geopolitika ve hvězdách, kde teda budu mít, jak já říkám, kolegu hvězdopravce, jak říkám, takže tam se budeme na některá témata z aktuální geopolitiky spolu bavit. Doufám, že to bude pořad, který vás zaujme. Budeme ho dělat asi občasně podle situace, také podle vyhodnocení vašeho zájmu z toho prvního úterního vysílání. Budeme mít i nové studio, takže další studio, takže uvidíme. Takže já děkuji dneska za pozornost. Připomínám 19.9. Palárikovo, kdo máte zájem. Mimo jiné tam bude v programu Obnova Československa. Přijďte se podívat. A pokud máte pozvánku na naší webové stránce, pokud budete zájem o nocleh, máte i tam, kam, ke komu se přihlásit. Takže to je ode mě dneska všechno. Děkuji za spolupráci, panu kolegovi vám za pozornost a rozloučím se. Hezký večer.
1: Já taktéž děkuji, pane inženýre, za 2 hodinky zase toho týdenního přehledu zpráv, informací a komentářů. Takže to byl inženýr Jaroslav Tichý, dámy a pánové, jak jste slyšeli další program v týdnu na poslech budoucnosti a my se jdeme tedy vrhnout i dále. Děkujeme samozřejmě za podporu, za šíření a tak dále, za případné pochvaly, pokárání, anebo vůbec komentáře, ať už v archivu svobodného vysílače, nebo na Odyssey. Tak, pane inženýre, díky moc, hezký večer a zase na viděnou a naslyšenou, dámy a pánové, a my se vrhneme na cestu dále naším vysíláním a jdeme se kouknout na Simonku a necenzurované informace, tedy ze světa za oponou.
2: Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.

0: Vítejte, vážení a milí přátelé protiproudu, protiproudaři, nepodvolení. Naplno zahajuje politická sezóna. S kým jiným bychom o těch podivuhodných věcech, které se tady dějí a připravují, měli promluvit jako prvním? No, samozřejmě s Jindřichem Reichlem. Vítejte u nás.
1: Já vám moc děkuji za pozvání a srdečně zdravím všechny protiproudaře.
0: Těch témat je spousta. Hlavně teď se bojovalo konečně naplno ve sněmovně o jedno přehlasování veta jistého pána, který sedí na Hradě. No ale k tomu se dostaneme. Pojďme na to. Vy jste tady u nás relativně dlouho nebyl, protože vy máte teď tolik vlastních možností komunikace. Sleduji samozřejmě vaše videa. Dokonce vás občas zvou i do těch mainstreamových médií. To jsou novinky, co? Řekl bych. Cítíte to tak?
1: Tak já zaprvé bych chtěl říct, že sem do protiproudu přijdu, kdykoliv mě pozvete, protože si velmi vážím toho, že jste mi dávali šanci už v době, kdy mě právě ta mainstreamová média ignorovala, takže já kdykoliv pozvání přijmu a bez váhání dorazím. Nicméně v tuhle chvíli ono to není ještě zas tak růžové. Samozřejmě zve mě CNN Prima News, která podle mého názoru v tuto chvíli z těch mainstreamových médií je jednoznačně nejobjektivnější a vykonává nejlepší práci na poli zpravodajství. Česká televize tolik ne, tam jsem persona non grata z očividných důvodů. No a u televize Nova tam je to dáno tím, že toho zpravodajství a publicistiky je tam pomálu, takže samozřejmě těch příležitostí je méně, ale tam jaksi žádnou averzi necítím. Ale každopádně samozřejmě na CNN Prima News teď dokonce byla prolomena ta hranice, že mě pozvali i v neděli a do toho hlavního vysílacího pořadu, vysílacího času. A co jsem viděl, tak to mělo 652 tisíc zhlédnutí, což je krásné číslo a zhruba o nějakých 100-150 tisíc víc, než má běžná neděle o prázdninách. A tudíž musím říct, že bych chtěl poděkovat tímto lidem, našim občanům, že právě sledují, sdílejí moje videa, sdílejí moje myšlenky, protože bez nich bych to nikdy nedokázal a to je především jejich zásluha.
0: Vy jste tak opravdu jeden z těch nejaktivnějších poslanců SPD v tomto smyslu, respektive SPD pro. Vy taky máte v klopě pořád ještě svou stranu vetknutu. Jen mě řekněte na začátek ještě, existuje pro pořád a bude existovat, anebo směřuje to nějak k nějaké integraci s SPD?
1: Tak pro samozřejmě existuje. Dokonce teď do voleb nasazujeme 4 senátní kandidáty. Milana Loprajze na Ostravsku, což si myslím, že je skvělé jméno a hlavně je to úžasný člověk. On je nejenom nositelem toho slavného jména, ale především mužem, který bych řekl, má obrovské charisma, je to neuvěřitelně čestný člověk, inteligentní, poctivý člověk. Takhle si představuju senátora parlamentu České republiky a mnozí ho jistě znají z jeho hovorů a z Radhoště. Honzu Skalického nasazujeme v Děčíně, Hinka Berana, hlavní tvář boje proti výstavbě větrných elektráren na Trutnovsku a pana doktora Josefa Šornu na Příbramsku, takže 4, řekl bych, velmi solidní kandidáti. Nicméně já se netajím tím a říkám to dlouhodobě, že já bych byl velmi pro konsolidaci vlastně těch stran, které dnes tvoří klub SPD, to znamená SPD pro Svobodní a Trikolora, a vytvoření jednoho národního bloku. Podle mého názoru by to bylo pro naše občany mnohem srozumitelnější a bylo by tak možné vytvořit opravdu zásadní sílu, která by byla hybatelem na poli politických soubojů a diskuzí v České republice a dle mého názoru by prostě reprezentovala podobné hodnoty a měla by podobné cíle jako v Německu AFD či v Rakousku FPE. Jakmile je to roztříštěno do několika stran, vždycky je tam nějaký interní souboj, přetahování a tak dále, třeba i na úrovni krajů, nejenom na té centrální úrovni, A to prostě ti voliči nemají rádi. Oni chtějí vidět, že my táhneme za jeden pro vás, že jsme tady pro ně a nikoliv pro sebe, takže já se další konsolidaci, integraci určitě nebráním. Naopak si myslím, že by to byl krok správným směrem.
0: Týká se to podle vás i takových těch dalších seskupení typu Jasan a podobně, nebo s nimi nejednáte, nebo oni nejednají s vámi?
1: No, tam je zásadní to, aby ty subjekty vůbec k tomu měly chuť. On to málo kdo je ochoten přiznat a velmi často navíc mají ty menší subjekty úplně nerealistické požadavky. Víte, pro mě to také nebylo jednoduché rozhodování, když jsme se domlouvali na té společné kandidatuře do poslanecké sněmovny, že jsme měli vlastně jenom dva kandidáty pro a dva kandidáti byli od Svobodných, dva kandidáti od Trikolory. Ale měl jsem na výběr, jestli roztříštit tu scénu, anebo raději upozadit nějaké naše interní partikulární ambice a skutečně dosáhnout co nejlepšího výsledku. Jsem přesvědčen, že ten výsledek mohl být i lepší, ale voliči na poslední chvíli přesedlali k ANO Andreje Babiše. Nám to bylo zřejmé, protože v posledním průzkumu před volbami měl Babiš 28% a my nějakých 12, stačilo nějakých 6 a nakonec to skončilo tak, že stačilo, se nedostalo do sněmovny, my jsme klesli o nějakých 5% a Babiš s ANEM nabral 7%. To znamená, tam ten přeliv byl naprosto zřejmý a jasný a já pevně doufám, že voliči si uvědomili, že Česká republika potřebuje mnohem zásadnější systémové změny, než které třeba i v současné době se dějí a že napříště budou ještě odvážnější, že ten proces bude právě podobný jako třeba v Německu nebo ve Francii. V Německu, když byl pan Scholz, tak lidé ještě v těch minulých volbách se obávali AfD, že to je příliš radikální, příliš extremistické a dali příležitost panu Merzovi. A dnes už vidí, jak to dopadlo, že to je jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Francie je to samé. Také se báli dlouho Marine Le Penové a teď to vypadá v těch volbách, že ať už to bude ona nebo Jordan Bardella, takže prostě Francie bude mít prezidenta právě z té Le Penovské kliky, což je jenom dobře. A já myslím, že ten samý proces musíme projít i tady v České republice, že lidé si musí uvědomit, že příští léta nebudou soubojem s Ruskem. Rusko z mého pohledu pro nás nepředstavuje žádné nebezpečí. Bude to přímý souboj s Evropskou unií. To je ten uzurpátor, to je v současné době subjekt, který způsobuje neprosperitu, chudnutí České republiky, omezení její suverenity a zároveň ohrožení její bezpečnosti přes migrační pakt. A kdo se nebude schopen postavit naprosto tvrdě a nekompromisně tomu Bruselu, tak nemůže Českou republiku vést k lepším zítřkům. Prostě nemůže. Ta doba bude přímo, řekl bych, klasifikována nebo přímo bude determinována právě postavením a soubojem mezi suverénní vládou jednotlivých členských zemí a bruselskou centrálou, která se snaží uzurpovat čím dál tím větší porci moci na úkor těch jednotlivých států.
0: Já myslím, že to je přesně téma, ke kterému se musíme dostat, ale než se vrhneme na jedno, na to hlavní vnitropolitické, jenom jste mě něco připomněl. Když říkáte, Rusko není tím hlavním problémem pro nás. Teď byly takové ty obrovské spekulace kolem toho, co dělal šéf CIA v Moskvě. A teď Donald Trump, poté, co viděl všechny ty komentáře těch politiko a podobně, těch prostě Bruselanů, že jel vyhrožovat Rusku, aby si velmi rozmyslelo útok na některou z členských zemí NATO. Tak Donald Trump právě prohlásil, že o nic takového nešlo, protože Rusko není tím problémem a Rusko nemíní zaútočit na žádnou zemi NATO. Když to slyšíme spoza oceánu, tak si vždycky uvědomím, jak je to absurdní, že v této zemi existuje spousta lidí, kteří, když vy vyslovíte přesně tutéž tezi těsně předtím, tak vás mají za nějakého kremelského agenta.
1: Přesně tak to je. Já musím říct, že já se

0: Já musím říct, že já se tomu vždycky směju a všem říkám, prosím vás, když jsem teda ten kremelský agent nebo tady nějaký Putinův asset, Putinova investice, prosím vás, můžete mě říct, v čem se moje výroky liší od výroku Donalda Trumpa
1: No,
0: ve vztahu k
1: právě.
0: ukrajinské válce?
1: No.
0: Ukažte mi to, když Donald Trump jasně kritizuje Ukrajinu, jasně říká, že si Ukrajina za tu válku mohla sama z velké části, a že z velké části to byla taky proxy válka mezi NATO
1: Ano.
0: a Ruskem. To dneska říká oficiální americká administrativa.
1: Ano.
0: A když to já řeknu tady, tak samozřejmě okamžitě se vyrojí celá řada těch lepševiků a pravdoláskařů a podporovaných těmi médií skorumpovanými, kteří okamžitě mě začínou nasazovat nějakou psí hlavu. Ale já prostě říkám, že já jednám pouze v zájmu občanů České republiky. Já nefandím žádné zemi. Já nefandím ani Rusku, ani Ukrajině, ani Francii, ani Spojeným státům. Pro mě jediná moje snaha je účelně prosazovat zájmy občanů naší země. A bytostným zájmem občanů České republiky je to, aby na Ukrajině zavládl mír. Čím dřív, tím líp. A já čtu tedy tu návštěvu šéfa CIA v Moskvě, ale úplně jinak než naše mainstreamová média. Podle mého názoru Donald Trump zcela jednoznačně designoval jako svoji prioritu Irán. A on v tuhle tu chvíli už nemůže být rozkročen na dvě nohy, nemůže podporovat zároveň Ukrajinu a řešit si svoje problémy s Iránem. A nadto si je nemůže řešit za situace, kdy Rusko a Čína Irán podporují.
1: Ano.
0: A dle mého názoru, je to čistě můj subjektivní pohled, ale takhle to čtu z hlediska nějakého selského rozumu, tam pan Radcliffe jel proto, aby Moskvě předal vzkaz, že nejsou schopni se dohodnout na nějakém míru na Ukrajině, který bude pro Rusko výhodný, výměnou za to, že Rusko už nebude tolik podporovat Irán a případně se stane i nějakým komunikátorem s Čínou, aby prostě byl Irán izolován. Protože zcela jednoznačně hlavní prioritou Donalda Trumpa v tuto chvíli je Irán. Ukrajina už ho fakticky vůbec nezajímá a
1: Jasně.
0: je pro něj pouze přítěží.
1: Jasně. Tak pojďme tam, kam jsme chtěli hned vstoupit na začátku. Jste poslancem sněmovny parlamentu České republiky. Mimochodem, než se ještě zeptám dál, jak to po těch pár měsících vidíte? Změnilo se pro vás něco, když jste teď tím poslancem a ne pouze psancem?
0: Já myslím, že jsem psancem i poslancem, tedy, že já to jsem dokázal skloubit, jelikož opravdu ty útoky jsou až dětinské. Já jsem si z toho udělal legraci tento týden, když jsem napsal na Facebook tu SMS-ku od Putina, protože to už na to se jinak než humorem odpovídat nedá. To už je tak trapné a ukazuje to zoufalou argumentační prázdnotu opozice. Oni nejsou schopni vlastně přijít s jakýmkoliv argumentem. A dokonce už i Lidové noviny napsali to, komentovali tu moji debatu s tím Matějem Ondřejem Havlem z TOP
1: Ano.
0: 09, kdy tam napsal redaktor povinně, Rajchl je nejodpudivější bytost v české politice, nikdy by ho nevolil, je to člověk, který má politiku postavenou na dezinformacích a strašení a poslední odstavec, no a v té debatě měl vlastně pravdu. Jo, protože já jsem vlastně tam říkal, že na ty nákupy zbrojní techniky, tak jsem tam říkal, prosím vás, teď je nesmysl nakupovat, protože teď jsou ceny nejvýše. V tuhle tu chvíli ti zbrojaři by mohli navýšit svoje kapacity 10x a stejně by nestíhali. A logicky, když poptávka převyšuje nabídku, tak ta cena je vyšponovaná na několika násobek té standardní ceny. A proto je daleko lepší si na uzavření těch kontraktů počkat až po skončení té války. A já jsem samozřejmě známým odpůrcem navyšování těch výdajů, podle mého názoru to nikam nevede. A tudíž prostě je to jednoznačný konkrétní argument, který já jsem v té televizi předložil. No a Matěj Ondřej Havel, protože na to nemá žádný věcný argument, na to není věcný argument, jelikož se jedná o zbytečné a bezuzné utrácení peněz našich daňových poplatníků, tak na to řekne, vy tady dostanete pochvalnou SMS-ku od Putina. Prostě to je přiznání totálního argumentačního debaklu v přímém přenosu. No a jak se mi daří, mám víc práce. Nic víc, nic míň. Opravdu je neuvěřitelné, kolik se toho na vás navalí v momentě, kdy ještě jsem si prosadil tu vyšetřovací komisi
1: No.
0: v dozimetru, v momentě, kdy jsem psal zákon FARA, který bych stále velmi rád prosadil a pevně doufám, že

0: že nakonec přijmout bude. A když jsem ve dvou výborech, ve kterých velmi se snažím aktivně působit, do toho ještě dělám advokaci, snažím se pomáhat lidem, kteří jsou nespravedlivě stíhaní. Byl jsem teď nedávno v Chebu obhajovat člověka, který se dostal k trestnímu soudu za to, že napsal Sláva Rusku, popel Ukrajině. Za tenhle výrok. Je u soudu. Jako kam jsme se to dostali? To je, to je, to je ta, ten, to, to období před rokem 89 už z mnoha hledisek bylo, a zejména z hlediska svobody slova, bylo výrazně svobodnější než dnes. Tam, když jste řekli, že jako Sovětský svaz patří na smetiště dějin, tak možná jste nebyl pochválen, ale rozhodně vás za to nezavřeli.
1: Ano, ano.
0: Dneska už jsme trošku dál, takže opravdu té práce je spoustu a musím říct, že jenom se to na mě valí a snažím se to nějakým způsobem všechno procesovat.
1: Pořád se nemohu dostat k té otázce, protože zase jste jedno téma nadhodil. Vy říkáte, šetřeme na těch nesmyslných zbrojních výdajích. No ale SPD má ministra obrany a ministr obrany Zuna zprostředkovával 7 miliard nějakých z Německa a teď víme, že i Andrej Babiš to řekl, že ta 2% HDP na zbrojení budou, čili nějakých 150 miliard se musí utratit v příštím roce.
0: No to pozor, to přidejte, 190.
1: 190, no tak už ani neumím pořádně počítat.
0: Ono se totiž zvýší samozřejmě HDP.
1: No aha, ono se zvýší HDP. No a není to tedy tak, že byste na tohle měli mít vliv?
0: No já jsem přesvědčen o tom, že to je opravdu naprosto zbytečný výdaj. Ale my musíme vycházet z reality voleb a tady je to samozřejmě závazek vlády, který byl podle mého názoru jaksi učiněn už v té Ankaře, abychom nebyli za ty neposlušné žáky, kteří platí méně než 2%. A ono toho vychází totiž zase z tlaku NATO. NATO stejně jako Evropská unie prostě vykolejili. Původní myšlenky nejsou vůbec špatné. Spolupráce v oblasti obrany, i v oblasti ekonomiky, pohybu služeb, kapitálu lidí je samozřejmě perfektní myšlenka. Bohužel ji uchopili nesprávní lidé.
1: No,
0: a na to se stalo, na místo obrané aliance, se na to stalo v tuto chvíli fakticky lobistickou organizací pro zájmy zbrojařských korporací. To je zcela evidentní. Ten tlak na zvyšování těch výdajů, aniž by to jakýmkoliv způsobem odpovídalo skutečně zlepšování obrany schopnosti té aliance, je zcela evidentní. Problém je v tom, že ty systémy mezi sebou navzájem nekomunikují. Naše systémy neumí komunikovat s polskými systémy, tak jaká kolektivní obrana. To je prostě chiméra. A ta takzvaná CTčka, ty capability targets, která musíme plnit, tak byla řešena nebo stanovena někdy před 5, 6, možná už 7 lety. A tím pádem jsou zastaralá. My prostě si tady pořizujeme těžkou brigádu. Jdeme si kupovat tanky Leopard 2A8 za 39 miliard korun. 44 tanků za 39 miliard korun. V momentě, kdy k tomu připočítáte náklady na servis a provoz, můžete si udělat krát 3. Jste na 100 miliardách. A v tuto chvíli, tento týden, nám Seznam napsal, že tyto tanky leží v Ukrajině v polích opuštěné.
1: Ano.
0: Protože už do nich nikdo nechce sednout. Ano. Oni mají životnost 6 minut. To je pojízdná rakev. Ano. Do toho si sednete a máte jistotu, že jste do 6 minut mrtví. To znamená, to, co my si kupujeme za 39 miliard a reálně nás to bude stát 100 miliard, tak leží v Ukrajině v polích. A nikdo to nechce. Nikdo do toho. My bychom se mohli odvíst to tamto, měli bychom to možná za odvoz zadarmo. Takže já samozřejmě na jednu stranu říkám, že podle mého názoru bychom měli být prosazování těchto požadavků tvrdší, ale zase upřímně říkám, že tohle je závazek vlády. To není ani o to, že by minister Zuna o to nějakým způsobem dramaticky bojoval, ale je to závazek vlády. Já osobně jsem přesvědčen, že bychom se měli dívat úplně outside of box na celou tu věc. Anglicky se to říká, ale prostě mít na to naprosto diametrálně jiný pohled než v současné době. To znamená kupovat v tuto chvíli tanky, Leopardy, kupovat BVPčka, kupovat Supakaty z Anglie, to si kupujete muzejní exponáty.
1: No, myslím, že to je totéž z F-35.
0: Jasně, no to můžete převést do VTUčka, Vojenského technického muzea, tam to takhle umístit. Jako, no, a bude to skvělý, bude to vypadat krásně, akorát je to trošku drahý. V tuhle chvíli se už samozřejmě bojuje téměř výhradně pomocí dronů. To znamená, my bychom se měli soustředit zejména na drony, protidronovou obranu a na protivzdušnou obranu, ale zejména na budoucnost.
1: No.
0: A budoucnost jsou AI řízené zbraně. Říká se tomu takzvané systémy LOS, které vlastně budou umožňovat to, že budou jaksi i robotičtí vojáci, které bude řídit na dálku umělá inteligence. S tím se bude bojovat za 5, za 10 let. To už tu chvíli prostě tady nějaké F-35 nebo Leopardy budou skutečně naprosto zastaralé, zbytečné harampádí, které máme k něčemu. Takže já osobně bych naopak šel společným vývojem s českými zbrojaři, s tím, že bych jim řekl, tohle je budoucnost, my chceme, abyste to vyvinuli, my jsme připraveni to od vás odebrat. Ale chceme za to 10% z vašeho celosvětového prodeje. Protože v tu chvíli by ten stát začal vydělávat. Takhle to dělá například Izrael. Je to velmi, velmi moudré. Ale já už nechci se dívat na to, na ty peníze jako na výdaj. Že pošleme tu do Německa, tu do Švédska, tu do Ameriky, naše těžce vydělané miliardy. Já se na to chci dívat jako na investici. Nejenom do českého zbrojařského průmyslu, ale především do českého státu. Tak, aby se nám ty peníze zase vracely. Když je pošleme do Německa za Leopardy, už je nikdy neuvidíme.
1: Ale.
0: Leopardy ze stárnou, pak je vyřadíme, bude konec, není z toho žádný profit. Pokud tohle dokážeme, tuhle filozofii, to je spolupráce s českými zbrojaři, posunout dál, v tu chvíli najednou ten stát může začít dokonce na tom být v plusu, protože samozřejmě ty celosvětové prodeje mohou být obrovské, tak jako je to například z těch izraelských firm. Takže to je můj pohled na věc, ale já osobně, kdybych šel, tak já samozřejmě jsem znám tím, že prosazuji velmi razantní řešení a mým vzorem je Irsko. Irsko má v tuto chvíli korporátní daň 12,5%. Růst...
1: Korporátní daň... aby lidé porozuměli, je daň pro velké právnické osoby,
0: velké společnosti, ale i prostě pro české společnosti. Abych udělal tu rovnou daň, my máme v programu 15%, což si myslím, že by bylo naprosto vhodné, protože by se mnoho firm ze zahraničí soustředilo k nám za současného zlevnění energií, odchod z lipské burzy, opuštění ETS1, nákup plynu z Ruska, což mimochodem nyní prosazuje AFD, a když jsem to tady říkal, že tam klidně pojedu to nakoupit, tak jsem byl zase za toho pro ruského sluhu.
1: Ano.
0: AFD to teď říká zcela otevřeně, paní Weidel řekla, poletím do Ruska. Ale vraťme se zpět k Irsku. 12,5% korporátní daň, to znamená nízké daně, ne je zvyšovat, snižovat. Pokud chcete nastartovat ekonomiku, zvýšit příjem, musíte snížit daně, tak jako to dělá Irsko, tak jako to dělá Argentina. Další zvýšení daní už nám nepřinese vůbec žádný výběr, zejména vůči našim lidem. Oni už nemají kam sáhnout.
1: Ano.
0: Z těch 12,5% korporátní daně mají hospodářský růst 12,2%. Druhý nejlepší v Evropě je Malta se 4%. Oni mají třikrát vyšší hospodářský růst než druhý nejlepší. Vyšší než Indie, vyšší než Čína.
1: Aha, jasně.
0: Ale pozor, přebytkový rozpočet. Oni nejsou v deficitu. Yes. Irsko není v deficitu. Přes tohle všechno, že má obrovský hospodářský růst a nízké daně, není v deficitu. Má přebytkový rozpočet. A v neposlední řadě Irsko dává nejméně peněz na zbrojení z celé Evropy. 0,2% HDP. Švýcarsko 0,7%, Rakousko 1%. Dlouho jsme slyšeli, že neutralita je drahá, že je dražší, než být na to. Není to pravda. Tyto neutrální státy, Irsko, Švýcarsko, Rakousko, mají mnohem nižší náklady na zbrojení, než máme my. A přitom z mého pohledu jsou bezpečnější, protože na ně nikdo nemá důvod útočit.
1: Ano.
0: Takže já osobně jsem přesvědčen, že tohle prostě není cesta, že pokud jaksi se nechceme nechat jenom strašit tím, že tady přijde ten zlý Putin za 4 až 6 let, jak nám říkají ti analytici, kteří jsou placeni samozřejmě těmi zbrojařskými společnostmi, tak bychom měli tuhle filozofii odmítnout a začít investovat do naší země a do lidí, a ne prostě do zbytečných zbraní.
1: Když jste to říkal na demonstracích, na něž jsem chodil, na Václavském náměstí, teď ještě stále rozbitém, ale protože se blíží volby, tak ho rychle teď dodělají. Tak to bylo pochopitelné, ale dnes jste v podstatě součástí vládní koalice. V jakém smyslu je tedy tak složité, aby tyto podle mého názoru zcela srozumitelné a jasné myšlenky slyšela taky vláda?
0: Je to jednoduché. Prostě my máme jiný program, než má hnutí ANO. Kdybychom měli stejný program, tak budeme ve stejné partii, ale my máme jiný program a zejména v oblasti obrany se to liší A další obrovský rozdíl je v pohledu na ukrajinskou migraci. Protože ano, otevřeně říká, že považuje ukrajinskou migraci za přínos pro náš pracovní trh. Já tvrdím, že je to zátěž. A výrazná zátěž. A nejenom pro pracovní trh. Tady obrovsky roste práce na černo. Ukrajinci tlačí platy a mzdy dolů, protože oni jsou, díky tomu, že mají různé dávky, tak oni jsou ochotní a schopni pracovat za méně peněz,
1: jasně,
0: než Češi, kteří by za tu výplatu nedokázali ani zaplatit nájem, energie a jídlo.
1: No tak ano.
0: Nebudete pracovat za něco, za co se neuživíte, jak naprosto logicky.
1: Jasně.
0: Ale Ukrajinci, když tomu dostanou dávky, no tak si přijdou na krásné peníze. To už nemluvím o bezpečnosti, kdy tady zvyšují kriminalitu, zátěž pro zdravotní systém, zátěž pro vzdělávací systém. A mohl bych pokračovat.
1: No ale z toho to všeho tedy plyne.
0: Ano, pardon, jenom to dokončím. To znamená, ano, má na tyto otázky jiný pohled, no, než má SPD a případně pro. A ano, dostalo 35% a my jsme dostali 7,8%.
1: Uh-huh.
0: Z toho to plyne. To je naprosto jednoduché. Máme tady demokracii. Kdyby to bylo obráceně, tak mi věřte, že dneska tyhle ty věci prostě už se dávno zavádějí a prosazují. Tam ukrajinská migrace už byla z mého pohledu prostě dávno vyřešená několika jednoduchými kroky. Tudíž...
1: A není přesto možno, nebo mělo by být, jako u člověka tak zkušeného, jako jste vy, který mimochodem z těch všech kauz a jednání u soudů je zběhlý v argumentaci, není možné prostě něco s tím, ano, abych tak řekl, vybartrovat víc, jako dostat něco za to, že něco dáte, ano?
0: Víte, u samozřejmě některých otázek to možné je. Ono třeba i prosadit to zřízení vyšetřovací komise na dozimetr nebylo vůbec jednoduché. Musel jsem si obejít mnoho a mnoho lidí a prosazení usnesení k sudetoněmeckému Landsmannschaftu, k tomu sjezdu, to také nebylo jednoduché. Řada poslanců ano se pod to nechtěla podepsat. A mohl bych pokračovat. To znamená, ty jednotlivé partikulární věci zcela jistě do jedna dojdou. Ale například otázka výdajů na obranu, to je zcela zásadní věc. To je zcela zásadní věc, která už je opravdu určená vysokou politikou vlády a závazkům vůči NATO. A teď je to prostě o tom, jestli máte odvahu jít prostě na ten summit té Severoatlantické aliance a říct tam, my prostě 2% dávat nebudeme, tak nás vylučte. Nebo co s námi chcete udělat? Prostě v tuhletu chvíli...
1: To, co udělali Španělé.
0: My to nepovažujeme za relevantní výdaj a prostě to dávat nebudeme. A já, když si mám vybrat mezi tím, že budu kárán v Ankaře a mezi tím, že budu prostě tady spravovat peníze našich občanů nejlepším možným způsobem, jak umím, a zbytečně nevyhazovat a neutrácet prostě 190 miliard na převážně zbytečné věci. Samozřejmě armádu my musíme, aby to nebylo jako, že to škrtneme na nulu, ale prostě některé ty zbrojní kontrakty jsou opravdu naprosto nesmyslné. Typicky ty Leopardy prostě 39 miliard korun by udělalo jinde obrovskou službu. Ale k vaší otázce, prostě tohle už je taková priorita hnutí ANO, přes kterou my nejsme schopni prostě přejít a překonat ji jakoukoliv argumentací. To už není o argumentaci, to je prostě o nějakých programových cílech. To znamená, realita je jednoduchá, já to vždy lidem říkám. Chcete naši politiku, musíte nás jít zvolit. Prostě ty karty rozdávají tady lidé a v říjnu dali prostě... čtyřnásobek, téměř pětinásobek hlasů Andreji Babišovi, než dali nám.
1: Ano.
0: A to jsou karty, se kterými my hrajeme. To znamená, jakmile si lidé uvědomí, že anebo se rozhodnou, že chtějí tu razantní změnu, tak jako se rozhodli pro to v Německu, protože tam AfD teď celá jednoznačně dominuje těm průzkumům, tak se to stane. Ano. Ale ten klíč k té zavřené bráně opravdu mají voliči, ne my. Já kdybych jenom trochu mohl v tom něco udělat, tak to udělám. Když mě někdo zítra řekne, co mám jít dělat, já to rád udělám. Ale prostě ta moje síla není taková, abych přesvědčil Andreje Babiše a další, abych jim prostě dokázal říct, hele, pojďme dát na tu obranu 1%, protože to je daleko rozumnější. Pojďme tu ukrajinskou migraci konečně zastavit, protože je pro nás obrovitánskou zátěží a naši lidé už to vidí na každém jednom kroku.
1: Jasně.
0: Prostě, jestliže jejich pohled na to je to, že potřebujeme ukrajinské migranty k tomu, abychom zaplnili volná místa na pracovním trhu, Já tvrdím, že nikoliv, že nejsou místa, o které by Češi neměli zájem, jsou pouze místa, která nejsou dostatečně honorovaná. A to právě díky těm Ukrajincům, jo? Protože oni jsou ochotni pracovat. Když budete jako zaměstnavatel a budete mít volné místo a budete tam mít Ukrajince, který vám tam přijde pracovat za 20 tisíc, tak nedáte Čechovi 30 tisíc.
1: Jasně.
0: Jo, to jasně. Prostě tak to je. To znamená, ten tlak na to snižování mest je naprosto zásadní a já to opravdu nevidím jako přínos. Já to vidím jako, jako velmi zásadní zátěž pro Českou republiku, ale v tom se prostě lišíme a naši občané, naši lidé si musí vybrat, kterou tou cestou chtějí jít.
1: Jasně. Tak se konečně snad dokodrcám k té základní otázce. Ona není základní, ale je to otázka nejaktuálnější. Teď tento týden jste přehlasovali veto rozvědčíka Hradního. Bylo to hodně složité, nebo?
0: Ne, já myslím, že tam to bylo dané od začátku naprosto jednoznačně. A já tedy upřímně říkám, že já z toho rozpočtu také nejsem šťastný. Vůbec ne. Mně se ten deficit nelíbí ani trochu. Nicméně po té vládě Petra Fialy, a teď opravdu nechci, aby to znělo jako výmluva, ale pokusím se to rychle vysvětlit. V momentě, kdy máte nějaký 91 až 92% mandatorních výdajů, no tak vy pracujete fakticky jenom s 8% toho rozpočtu.
1: To je strašné.
0: Co s tím chcete dělat? To znamená, vy musíte nejdřív snížit ty mandatorní výdaje, případně navýšit příjmy. A to nějakou dobu trvá. Tudíž, a jenom abyste snížili mandatorní výdaje, tak musíte přijmout zákon. A ten legislativní proces trvá 6 až 9 měsíců. To jest, když jsme nastoupili v prosinci, 15. prosince, než byl leden, tak vlastně se začalo pracovat reálně až někde v půlce ledna. A to myslím v poslanecké sněmovně. To znamená, ten legislativní proces nemáte šanci vůbec dokončit, abyste ty mandatorní výdaje snížil. Na druhou stranu...
1: Umíte si představit, které by se snížilo?
0: Jednoznačně, jednoznačně. A to je právě to, co já pevně doufám, že do toho příštího roku stihneme. Protože já už jaksi nechci podporovat další hluboké zadlužování této republiky. My jsme tady dostali nějaký danajský dar od Zbyňka Stanjury, se kterým se musíme vypořádat, ale...

0: 10% ušetříte v každé firmě. To znamená, kdybych byl teď hypoteticky předsedou vlády, tak můj první úkol bude, že řeknu ministrům 10% škrtněte, ber kde ber. Kromě ministerstva práce a sociálních věcí, tam souhlasím, prostě u důchodu to neuděláte.
1: Ano.
0: Ale věřte mi, že každé to ministerstvo by těch 10% nákladů našlo. Ano. Každé.
1: Ano.
0: Co se týče dalších škrtů, zcela jednoznačně ty politické neziskovky. To je obrovitánský problém. Obrovitánský problém. Zcela jistě ty zbrojní výdaje.
1: Ano.
0: Nemusíme dávat 190 miliard. 100 by klidně stačilo.
1: Ano.
0: A zcela jistě je to odstoupení od systému ETS.
1: Mm-hmm.
0: Varšavský ekonomický institut spočítal, že Česká republika platí na hlavu na jednoho občana naprosto nejvíc za emisní povolenky. Každého z nás, včetně kojenců, stojí emisní povolenky 7 000 korun ročně. Jinými slovy, tříčlenná rodina za ně zaplatí 21 000 korun. 21 tisíc.
1: Strašný.
0: Negativní dopad do českého HDP, opět spočítán Varšavským institutem, 100 miliard korun. 100 miliard korun. A to je přímý negativní dopad. Nepřímý negativní dopad, že nám to zvyšuje cenu elektřiny a tím pádem tady lidé nemohou podnikat, nejsou konkurenceschopní, nepřijdou sem zahraniční investoři. Ten je v řádech stovek miliard.
1: Ano.
0: Ty emisní povolenky jsou jedno velké zlo. Ano. A pokud zavedeme ETS 2, tak se definitivně pohřbíme. To znamená...
1: Ale vypadá to, že vláda, včetně Andreje Babiše, vaše vláda, se tomu chce postavit.
0: No, já pevně doufám, ale zase to bude vyžadovat odvahu postavit se Bruselu. To se soudruhům v Evropské komisi opravdu líbit nebude. Musíte počítat s tím, že do emisních povolenek investovali velké německé investiční a penzijní fondy.
1: Jasně.
0: Banky. Kdybyste zrušil emisní povolenky, tak to zítra padne, protože oni by museli udělat takové odpisy, že by prostě to ekonomicky neustály.
1: O čem, že vám do toho skáču, ano. Ale o čem přijel přesvědčovat teďkon pan Košta, tady Andrej Babiše, vlastně tušíme to?
0: Já to nevím, můžu se opět jenom jaksi o tom domnívat, ale z mého pohledu to ani není podstatné. My si prostě musíme zvyknout na to, že už nebudeme opravdu tím poslušným dítkem.
1: No právě.
0: My musíme být ten enfant terrible. Já jsem opakovaně říkal, že mým snem je prostě přijet jednou do Bruselu a s tím, že až tam budu zavírat dveře, takže si ta von der Leyenová řekne zlatý Orbán proti tomuhle tomu bláznovi. Prostě to je můj cíl. No. My už nesmíme prostě brát to všechno po srsti a říkat ano, my jsme ti hodní, my to splníme. To nás dovedlo sem do téhle situace, ano. Že jsme všechno poslušně plnili. My se musíme postavit na zadní. Ten, kdo všechno splní dobrovolně, nikdy nic nedostane. Poláci si to vyhádali, vyvzdorovali, vyjednali. My ne, my jsme na všechno kývli. To znamená, že jenom z hlediska toho, ať se bavíme o konkrétních číslech, když provedeme tyhle ty úpravy, které jsem říkal,
1: ano.
0: Tak je to ušetření zhruba nějakých 250 miliard korun. Plus minus ve státním rozpočtu na výdajích. A příjmy? Ani korunu zvednout našim občanům. Za té minulé doby u vlády Petra Fialy tady banky zvýšily svoje zisky o stovky procent. Zbrojařské korporace o tisíce procent. Oni mají teď povinnost platit svůj férový podíl na provozu tohoto státu. To znamená, pro mě sektorová daň, banky 1% z objemu aktiv, ne ze zisku. Zisk si oni umí upravit. Snížit uměle, to je jenom účetnictví. Z objemu aktiv, s tím nehnete. To je dané číslo.
1: Ano.
0: 1%, máme to spočítané, přínos pro státní rozpočet 80 miliard korun. 80 miliard korun. 1% z objemu aktiv. A 1% z obratu pro zbrojařské korporace. Oni nevydělali ty obrovské peníze, protože jsou tak šikovní, ale protože jim prostě foukla do plachet ten vítr té doby.
1: Ano.
0: A pokud jim dáváme z rozpočtu obrovské peníze, zprostředkováváme jim tady další kontrakty ze zahraničí, tak je podle mého názoru fér, aby 1% z obratu zaplatili do státního rozpočtu. To je další 60 miliard korun. A v neposlední řadě je to digitální daň, kdy prostě společnosti, technologické společnosti jako Google, X a další, které tady vydělávají miliardy, tak tady neplatí téměř nic. Google v roce 2025 zaplatil na daních 18,1 milionu korun. No to je výsměch. 18,1 milionu korun Google? Tak to prostě není možné. Takže digitální daň a tam máme ten výnos počítaný na nějakých 10 miliard korun. To znamená uspoření 250 miliard, zvýšení příjmů o 150 miliard a jste na 400 miliardách a můžete jít dál s přebytkovým rozpočtem. A to nemluvím o dalších věcech, jako je právě

0: Právě to zlevnění energií, které je naprosto zásadní, o financování investičních projektů České republiky takzvanými adresnými dluhopisy. Já si nechci půjčovat od zahraniční bank. Dneska všichni křičí, že dáváme na obsluhu státního dluhu nějakých 120 miliard. A to je samozřejmě problém. Ale problém je to proto, že to končí v těch západních bankách.
1: Aha.
0: Kdybychom to měli zafinancováno jako Japonci, kteří mají mimochodem zadlužení přes 200% HDP, jedno z nejvyšších na světě, 200% HDP, tak kdybychom to měli jako Japonci, kteří mají téměř vše financováno dluhopisy, které drží japonské firmy a japonští občané, tak těch 120 miliard nejde do zahraničních bank, jde našim lidem.
1: Aha.
0: A oni je tady zase znovu utratí. Necháváme si je tady, v naší ekonomice.
1: Jasně.
0: Prostě zamezení toho odlivu kapitálu, včetně států, veřejné zakázky musí českým firmám, aha, veřejné pobídky ze státu českým firmám. Prostě my musíme začít znovu selsky hospodařit. Držet ty peníze doma, ne je rozesílat na všechny možné světové strany. Takže to je filozofie, která je naprosto jiná, je inspirována skutečně tím Irskem,
1: aha,
0: případně Argentinou, kde já vidím své vzory, a je realizovatelná.
1: Aha.
0: Jediné, co to vyžaduje, je opravdu odvaha to prosadit, jít proti těm velkým korporacím, jít proti bankám, jít proti politickým neziskovkám, jít proti technologickým gigantům, jako je Google, jako je X. Jim se to líbit nebude, ale nedá se svítit. Občané už nemají kam sáhnout. Ta Fialová vláda jim do těch kapes no, hrabala až dost.
1: 40%.
0: V rámci konsolidačního balíčku, zrušení školkovného, zrušení slevy na manžela, zvýšení daně z nemovitostí. Kam ještě chceme ty lidi sedřít z kůže? To nedává smysl. Takže lidé tady za Fialovy vlády v reálných mzdách, v reálných platech přišli o 15%. Banky vydělali stovky procent, zbrojaři tisíce procent. A je potřeba ten trend zase znovu narovnat.
1: Inflace 40%.
0: 36,41% tuším kupovaná inflace. No. Naprosto šílená věc. Takže z mého pohledu teď je potřeba vláda, aby u moci byla vláda, která už nebude sahat do kapsy občanům, ale která najde odvahu sáhnout do kapsy velkým korporacím, které tady vydělávají obrovské peníze a neodvádějí je.
1: A když se vás zeptám, proč, když je to tahle ta vláda, v níž jste, odpovíte mi, dejte nám víc procent a bude to tak. Ale je to tak.
0: Je to tak, bohužel, to tak. Bohužel. Prostě tohle je zase, to je naprosto zásadní změna filozofie. To neudělá nikdo jiný, než největší vládnoucí strana. Protože to zaprvé, ono to funguje jenom tehdy, když jsou ta opatření udělána všechna. Pokud uděláte jenom část toho, to nezafunguje.
1: Ano.
0: To Irsko nebo ta Argentina, kam přišel Javier Milei a totálně to překopal, tak to prostě je postavené na tom, že vy vytvoříte totálně propodnikatelské prostředí, snížíte ceny energií, snížíte daně, abyste rozběhli to podnikání na maximum, aby vám sem přišly zahraniční firmy například stavět fabriky na výrobu čipů. Ta fabrika tajvanská je v Drážďanech, přestože tam Pekarová a Adamová s Vystrčelem jezdili od rána do večera, tak je v Drážďanech prostě proto, že tam mají levnější elektřinu, než máme my.
1: Ano.
0: To je ten zásadní problém.
1: Ano.
0: A v momentě, kdy vytvoříte tohle propodnikatelské prostředí, tak začnete růst mnohem rychleji, než prostě současná Evropa. My se musíme odstřihnout z té naprosto pupeční závislosti na Německu. Prostě Německo jde ekonomicky do kopru a nikdo to v dohledné době nezastaví.
1: Jasně.
0: Ty emisní povolenky prostě v Německu zrušit nelze. Protože když tam přijdete a zrušíte emisní povolenky, takhle současně musíte říct důchodcům, že příští měsíc není penze. Protože vy tím zkrachujete všech 16 penzijních fondů. To není legrace.
1: Jasně.
0: Jo? Jasně. Oni mají ty peníze v těch aktivech. My ne. My z tohohle pekla, z tohohle vězení zeleného ještě utéct můžeme. My můžeme utéct i z toho migračního vězení. Donald Trump řekl, že Evropu ničí dvouocasá příšera. Green Deal a migrace. Já k tomu přidám třetí ocas a to je válka. Pokud tuhletu příšeru nedokážeme zastavit, nemůžeme mít světlou budoucnost. Nemůžeme. Tahle příšera zdupává Evropu a my to bohužel odnášíme, přestože jsme si to nevymysleli. Ani tu migraci, ani ten Green Deal.
1: Jasně.
0: Ale přesto je nezbytné, abychom se proti tomu postavili.
1: Konečně se tedy snad zeptám na to, na co se od začátku chci zeptat. Trošku se vrátíme z těch obrovských rozměrů zpět do poslanecké sněmovny a k tomu přehlasování toho veta. Myslím, že jste docela zajímavě nám tady vysvětlil, proč vlastně by bylo dobře, kdyby se ten rozpočet trošku začal konzolidovat. Ale vy jste samozřejmě museli tohleto přehlasovat. přehlasovali a opozice říká, a my to dáme k ústavnímu soudu. Je to skoro, jako bych slyšel ozvěny hradní. Je tady ta, vy říkáte, tří ocasá, já říkám tří hlavá,
0: ano.
1: Saň, hrad, senát a ústavní soud. Přes ty dva, respektive přes senát a hrad, ještě jede nějaký vlak, který může změnit senátní volby trochu třeba a postupně třeba úplně. A na hrad se také může dostat ještě někdo volbou lidí jiný. Ale ten ústavní soud, to je definitivní. To jsou nejmenovaní lidé, to nejsou lidé volení. 15 lidí, kteří nakonec se vytvoří třetí komoru parlamentu. A co když vám tedy budou jeden zákon za druhým, teď se chtějí obrátit pětikolka na ústavní soud s tím zákonem, který jste přehlasovali. Chystá se zákon o poplatcích televizních a rozhlasových. Oni se nepochybně opět odvolají k ústavnímu soudu. Co když vám ten ústavní soud bude vracet jeden zákon za druhým? Teď vy nebudete moc vládnout.
0: No, samozřejmě tohle problém je. My jsme viděli takovou tu až, řekl bych, protiprávní ingerenci ústavního soudu v době rozhodování o tom vydání předběžného opatření
1: ano.
0: do Ankary. Já jsem to velmi zásadně kritizoval a právně odůvodňoval, proč je to z mého pohledu opravdu vybočení z toho zákona o ústavním soudu. Ale tohle bude podle mého názoru průbířský kámen. Já v podstatě jsem rád za to, že oni tu ústavní stížnost podají. Jednak nikdo moc nemá rád žalobníčky, takže myslím si, že jak si u lidí to opravdu nevyhrají. Druhá ukázali to, co jste vy tady řekl, že oni jsou v podstatě jenom takové zrcadlo toho té hradní politiky.
1: Ano.
0: A fakticky dneska v té opozici nenajdete rozdíl mezi těmi pěti stranami.
1: Ano.
0: To, mezi ODS a Piráty já tam nevidím rozdíl, to je
1: ano.
0: úplně všechno stejné.
1: Ano.
0: Jako, když dáte pět tiskových konferencí, tak si to můžete pustit na replay, protože všechny jsou úplně, úplně totožné. A ústavní soud teď bude muset ukázat, z jakého je těsta. Já osobně považuji tu ústavní stížnost za naprosto nedůvodnou. Co se týče toho pevného hlasování, tak to tady bylo již mnohokrát.
1: Jasně.
0: Ústavní soud už to judikoval, že prostě se k tomu bylo jaksi dostatečné vyjádření a znovu jsme k tomu nechali, přestože to bylo po prezidentském vetu, přestože už jsme to řešili mnohokrát, tak jsme tomu znovu nechali prostor, aby tam měli opoziční poslanci dostatek prostoru se exhibovat u toho pultíčku a vyprávět tam ty svoje nesmysly. Takže podle mého názoru tam není absolutně důvod do toho jakýmkoliv způsobem sahat. A ten druhý důvod, který oni často uvádějí, to znamená to zmocnění vlády navýšit výdajovou stránku v případě vyhlášení nějaké bezpečnostní rizikové situace, tak ani to podle mého názoru není důvod ke zrušení toho zákona,
1: jasně.
0: jelikož to zmocnění té vládě dává zákon.
1: Ano.
0: To není, že si to vláda sama vymyslí, ale prostě na základě zákona má určité možnosti. Mimochodem vtipné je to v té souvislosti, že když si Zbyněk Stanjura takto půjčoval 30 miliard na povodně, odhlasovala mu to celá sněmovna, jednomyslně, protože všichni chtěli pomoct tomu Jesenicku, tak Zbyněk Stanjura z toho použil pouhé 3 miliardy. 27 miliard použil na úplně jiné účely.
1: Ano.
0: To byl podvod.
1: Ano.
0: Oni dneska křičí, ale tohle byl podvod.
1: Ano.
0: My tady férově říkáme, pokud nastane nějaká situace, která je prostě
1: nepředpokladatelná.
0: Povodeň, blackout,
1: no.
0: by může nastat.
1: Ano.
0: Byl nedostatek plynu. No co v tu chvíli budeme dělat? Musíme ho přece někde koupit. Nemůžeme tady ty lidi nechat zmrznout a zastavit průmysl. Takže jako ty blackouty, ty se na nás samozřejmě řítí díky těm občasným zdrojům,
1: ano.
0: které se mylně nazývají obnovitelné, jako taky
1: ano.
0: zcela jednoznačně. Takže mohou nastat tyhle ty situace, kdy prostě ta vláda musí sáhnout a nemůže čekat na sněmovnu, prostě to nejde. Ale není to důvod ke zrušení toho, toho zákona jako takového.
1: A co když to zruší?
0: Pokud ten soud ukáže svoji nestrannost a ten zákon nechá projít, tak je vše v pořádku a funguje nám tady všechny tři ty, z hlediska dělby moci všechny tři ty pilíře státní moci. Soudní, zákonodárná, výkonná. Pokud ne, tak už definitivně potvrdí, že se jedná o aktivistický soud, který si uzurpovala roli třetí komory a pak je na čase se skutečně zamyslet, jakým způsobem postupovat, jestli ten zákon schválit znovu, což je samozřejmě v nějaké trošku pozměněné podobě, ale fakticky prostě znovu, anebo prostě říct už dost a podobně jako v Polsku říct, my prostě to nebudeme řešit, protože vy už tady jaksi totálním způsobem porušujete zákon a vybočujete z mezí, protože i ten ústavní soud musí hrát nějaký mantinele.
1: Ano.
0: On tady není všemocný pán, který si může rozhodnout, cokoliv ho napadne.
1: No, tváří se tak.
0: No, v té Ankaře to taky
1: ano.
0: dokonce udělal.
1: Ano.
0: A já teď tedy jsem zvědav na to, jestli i pro ty ústavní soudce to bude poučení, protože oni nejvíc poškodili sami sebe. Nejvíc, koho poškodili, byli sami sebe, protože instituce, která tady měla obrovskou důvěru veřejnosti České republiky, našich občanů, tak velká část našich občanů po tomto rozhodnutí prostě tu důvěru v ten ústavní soud ztratila.
1: Jasně.
0: A to je obrovský problém. To je obrovský problém. Pokud oni v tom budou pokračovat, tak samozřejmě tu důvěru budou ztrácet i nadále.
1: Ale
0: takže...
1: řekněte mi, pane doktore, vy jste právník. A ten polský příklad, to je docela silné, to jsem ocenil, protože tam skutečně ta vláda řekla, ne, my nebudeme brát zřetel na to, co tady udělal za výrok tento soud. Co by to ale znamenalo s tím ústavním pořádkem? Tak to by znamenalo, že vláda přestala brát na vědomí výroky ústavního soudu. Ústavní soud se tudíž stává jakýmsi přívěžkem už jenom. Není to vlastně na kraji, na prahu nějakého a na nějaké anarchie?
0: Já bych si to chci zdůraznit, já bych si to velmi nepřál, aby taková situace nastala. Velmi nepřál. Ovšem, ten míč je teď na straně toho ústavního soudu. Ústavní soud má zasahovat opravdu jen velmi výjimečně do zákonů schválených poslaneckou sněmovnou, protože právě není mocí zákonodárnou. On je pouze hlídačem ústavnosti. To, že se nějaký zákon někomu nelíbí, to neznamená, že je protiústavní. Ať mě ta opozice řekne, vůči jakému článku ústavy, vůči kterému konkrétnímu článku ústavy je ten zákon jaksi rozporný. Já jsem neslyšel od nikoho. Jo? Prostě oni jenom plácají ty svoje floskule, které fakticky se snaží podkuřovat panu prezidentovi. Jehož argumenty, to se na to těším v neděli, až bude debatovat o rozpočtu, protože skutečně nevím, jaké ekonomické vzdělání pobral na té rozvědčíkovské škole a pokud vím, tak nikdy nepodnikal a nikomu nikdy nezajišťoval mzdu. Vlastně jedné osobě ano, svoje manželce, tam se mu to podařilo, jinak nikdy nikomu nic nevěděl, tak jsem opravdu zvědav na ty jeho ekonomické argumenty, to bude, myslím, velká zábava. Ale prostě realita je taková, že ten ústavní soud se nemůže utrhnout ze řetězu. Pak i ten systém vyvážených pojistek mezi tou mocí výkonnou, zákonodárnou a soudní, tak je postaven i na tom, že prostě v situaci, kdy se jedna ta moc utrhne ze řetězu, tak musí ta druhá na to nějakým způsobem adekvátně reagovat.
1: Ano.
0: To znamená, pokud jako ten ústavní soud jsou pojistky. A pokud vám ty pojistky vlastně vyhoří a vám hrozí reálně, že vám ten dům jako schoří, lehne popelem, tak v tu chvíli prostě něco musíte udělat.
1: Rozumím.
0: Takže já v tu chvíli prostě budu pevně doufat, že ústavní soud se do toho nepustí, že si neosvojí roli třetí komory zákonodárného sboru a že skutečně se bude pohybovat v limitech, kterému dává naše ústava a zákon o ústavním soudu. Protože jinak by to skutečně jaksi zavdávalo k velmi neblahým konsekvencím, které já si ani trošku nepřeju. Dokážu si je domyslet, bylo by to neuvěřitelné otevření pandořiny skřínky a skutečně až někde na hraně nějaké anarchie. A to je tedy něco, co já bych si skutečně ale ani trochu nepřál. Ale proto říkám, ten míč je na straně ústavního soudu a já pevně doufám, že v těch mantinelech zůstane, protože hokej se hraje mezi mantinely, nehraje se v hledišti, jenom mezi těmi mantinely.
1: Tak se pojďme ještě rychle podívat na ty dvě další hlavy té minimálně trojhlavé saně. Mluvíme tady o Senátu, do kterého se teď bude volit. Už jste na začátku říkal, že stavíte 4 senátory. Koalice se nicméně nedohodla na společných kandidátech. Není to problém?
0: Za mě je to chyba. Za mě je to skutečně chyba. Já jsem velmi aktivně a otevřeně říkal, že bychom měli nasadit v každém z 27 obvodů jednoho společného kandidáta.
1: Hmm.
0: Podle nějakého klíče, OK, ano, je tady největší, ať si nasadí 18 kandidátů, SPD s motoristy, ať si nasadí každý, já nevím, tři kandidáty a po jednom, ať nechají svobodným trikoloře nám a máme společné kandidáty, které budeme navzájem podporovat. On totiž může nastat jev, který bohužel já předpokládám, že nastane. A to je z toho, že kandidáti ANO v prvním kole uspějí, velmi výrazně uspějí. A budou mít většinu postupujících do druhého kola téměř ve všech obvodech. V tu chvíli média začnou psát o tom, že ANO je drtivým vítězem prvního kola senátních voleb. Voliči ANO budou uspokojení, budou slavit. A opozice rozjede kampaň Nevydejme Senát Babišovi.
1: Ano.
0: Musíme zabránit Babišovi, aby ovládal Senát. Je to poslední pojistka naší demokracie. Přijďte všichni k druhému kolu těch voleb a nenechte Babiše ovládnout Senát. Tohle přesně oni pojedou. Oni nic jiného než antibabiš neumí.
1: Ano.
0: A bohužel to ale zafunguje. Oni budou schopni zaktivizovat ty svoje voliče, kteří si řeknou, no to nemůžeme. A půjdou k tomu druhému kolu. A zatímco voliči ANO, kteří už budou mít odhlasováno v komunálních volbách, tak vlastně budou říkat, když už jsme to vlastně vyhráli. To je obrovsky nebezpečná věc. Já bych chtěl apelovat na všechny občany, kteří se tady na nás dívají. Můžeme mít ANO rozdílné pohledy na ty věci. Je to logické, proto říkám, jsme taky v jiných stranách. Ale to klíčové je teď prostě nedovolit pěti koalici, aby dál opanovávala Senát.
1: Právě, no.
0: Je to naprosto zásadní věc. A přes ty veškeré prostě rozdíly, které mezi sebou máme, musíme přijít do toho druhého kola si navzájem ty kandidáty podpořit.
1: Hmm.
0: Ten problém je v tom, že proto říkám, že jsme měli mít jednoho kandidáta, že voliči ANO samozřejmě budou v tom prvním kole dominovat, je to jasné, ale oni jsou voliči z mainstreamu, oni nejsou tak v úzovkách disciplinovaní jako naši voliči, kteří jsou velmi aktivní, kteří prostě přijdou k tomu druhému kolu. A v tom druhém kole rozhoduje často i stovka hlasů.
1: No,
0: Jana Zvěrtek-Hamplová se dostala do Senátu rozdílem asi 200 hlasů.
1: Mm.
0: To jsou skutečně naprosto minimální rozdíly, protože ta účast ve druhém kole je někde kolem 16 až 18%.
1: Mm.
0: To znamená, tam už to není o tom, jaksi, kdo je silnější, ale komu ti voliči přijdou k těm urnám. A já tedy budu apelovat a snažit se opravdu ze všech sil aktivizovat ty voliče, aby přišli v tom druhém kole podpořit kohokoliv, kdo není prostě kandidátem pěti koalice, ať už to bude kandidát náš, samozřejmě logicky, nebo SPD, nebo ANO, tak jsem přesvědčen, že prostě si musíme navzájem tu podporu v tom druhém kole dát a nepodcenit to druhé kolo, protože to by byl problém. V Senátu vlastně to nejhorší, co v Senátu je, já vím, že pro mnohé lidi je zbytečný a já také na ně koukám jako na převážně zbytečný orgán.
1: Ano.
0: Jediný kredit, který můžu dát, je zrušení Istanbulské úmluvy, že,
1: ano.
0: nebo zrušení neschválení ratifikace Istanbulské úmluvy, kde nás zachránil Senát od tohoto šíleného paktu. Ale na druhou stranu prostě, pokud ten Senát má nějakým způsobem fungovat, a umožnit nám činit ty zásadní změny, které tahle republika potřebuje, tak prostě nemůže být v rukou lidí, jako je pan Vystrčil, a jako pan Fischer a pan Láska a další. To prostě, to se potom nepohneme kupředu. Tak já doufám, že si to lidé uvědomí a že přijdou nejenom k tomu prvnímu kolu voleb, ale i k tomu druhému kolu voleb.
1: Především k tomu druhému. No, snad ještě krátce. Třetí hlava je ten hradní. Jo? Já vím, že to ještě je za nějaký čas, ale zase už ne za tak dlouhý čas.
0: Je to tak?
1: Není právě tam po této zkušenosti dobré, aby koalice zvolila svého prezidentského kandidáta?
0: No, já samozřejmě říkám to staré známé, všechno zlé je k něčemu dobré a možná třeba i ten případný neúspěch v Senátu ve druhém kole, který může nastat, protože znovu říkám, to bude totální masáž ze strany té pěti opozice.
1: A médií.
0: A médií, nevydejte Senát Babišovi, to je jednoznačné. Tak, že nás to může třeba posunout a dát poučení k tomu, abychom do těch prezidentských voleb vyslali jednoho společného kandidáta.
1: Hmm.
0: Myslím si, že by to bylo správné a myslím si, že ta doba na tom jednání o tom společném kandidátovi už je právě teď. Už
1: máte nějaký tip?
0: Podívejte, tady bude zase samozřejmě záležet na tom, aby se jednalo o osobnost, která je přijatelná pro všechny tři ty koaliční subjekty. V současné době se taková osobnost logicky těžko hledá. Myslím si, že by to měl být někdo, kdo není aktivně v politice, protože on bude polarizovat lidi. Kdokoliv to bude třeba současný poslanec, byť je vnímám to volání třeba po Radkovi Vondráčkovi, kterého považuji skutečně za skvělého politika, konsenzuálního politika, který by splňoval všechny ty předpoklady, byl předsedou poslanecké sněmovny, má obrovské zkušenosti a tak dále. Ale on, kdyby byl nasazen, tak v tu chvíli zase přijde pěti opozice a řekne, no to je jenom loutka Babiše. Yes. To je, jak kdyby byl na hradě Babiše.
1: Pojedou zase antibabiše.
0: Zase antibabiš, jo. Prostě znova říkám, to je jejich strategie, jejich fungování. To znamená, já bych to viděl jako osobnost stojící zcela mimo politické scény, s vysokým intelektuálním standardem, morálním kreditem a obrovským charisma. A někdo, koho by prostě přijali všechny ty tři subjekty a postavili se za něj.
1: Dokážete říct to jméno?
0: Já dlouhodobě říkám, a doufám, že to není polibek smrti, ale já dlouhodobě říkám, že prostě ideálním prezidentem České republiky by byl pan profesor Jiří Beran. Pro mě je to člověk, který stělesňuje právě ty vlastnosti, které jsem teď tady vyjmenoval. Neuvěřitelně inteligentní člověk. Převyšuje toho současného hradního pána o 10 pater a to ještě mu uškodím, bych řekl, křivdím. A svoji morální kredibilitu dokázal v době covidu. On je jednička mezi těmi vakcinology a imunology. On je jednička. To znamená, že kdyby on si řekl o jakékoliv peníze za propagaci těch vakcín, tak oni mu je dali. Desítky milionů, stovky milionů, aby on řekl, očkujte se, jednoznačně jděte a všichni se neočkujte. A on to neudělal. To je přece záruka toho, že bude stát rovně pod jakýmkoliv tlakem, že se nenechá koupit, že se nenechá zastrašit. Proti němu byla obrovská dehonestační kampaň. Vlastně. Obrovská. Dělali tady z něj dezinformátora, antivaxera, z člověka, který prostě v tom oboru pracoval 40 let. A on nepodlehl ani tomu mamonu, ani tomu tlaku, těm výhruškám. Z hlediska jaksi jeho charisma, z hlediska jeho debatních schopností, to je prostě naprosto na jedničku s hvězdičkou. Takže myslím si, že by to byl skvělý člověk a že by to byl prezident, na kterého bychom mohli být velmi právem hrdí. Velmi právem hrdí.
1: Pane doktore, po tomhle už se radši na nic ptát nebudu. Jsem rád, že jsme se konečně tady potkali. Budu věřit, že se potkáme častěji. Bylo to pro mě nesmírně zajímavé. Doufám, že pro naše diváky taky. Tak se na vás budu těšit a budu vás intenzivně sledovat, jak bojujete v té sněmovně za naše věci.
0: Já moc děkuji za pozvání. Jak říkám, přijdu sem pokaždé, když mi zavoláte. A bojovat budu ze všech sil. Já myslím, že jestli jsem snad něco za těch 3/4 roku v té sněmovně ukázal, tak to je to, že já neuhnu a v žádném případě se nepodvolím ničemu a nikomu. Mně prostě žádné letné Mikuláše Mináře ani mediální tlaky a dehonestace nezajímají. Já prostě pojedu jako tank, takže pevně doufám, že to lidé vidí a že to snad třeba i ocení.
1: V tomhle, pane doktore, vám určitě věřím. Tak děkuju a příště se potkáme snad dřív.
0: Já děkuji za pozvání a budu se moc těšit. Děkuji, Petře.
1: Děkuji.
2: Když nás půjdou miliony, všichni proti větru, proti proudu postoupíme o 100 kilometrů.

Tak vítejte, vážení a milí přátelé protiproudu, protiproudaři. Po roce jsme opět v Příčovech. Před chvílí jsme prodělali nádhernou mši tady v zámecké kapli a teď se vrháme do víru událostí. Chceme vám z toho prostě něco přinést všem, kteří jste nemohli se sem z jakýchkoliv důvodů dostat. Je to tady, zdá se, letos ještě živější než loni a právě před chvílí nám tady z pódia promluvil nečekaně, abych tak řekl, předseda parlamentu. Představte si, předseda parlamentu v Příčovech. Neskutečná věc. Takže pojďme se podívat, co se tady vlastně děje a na závěr se ještě jednou uvidíme.

0: po roce zase v Příčovech, jak to tady vidíte, je to, jak to na vás působí?
1: Samozřejmě je to pohlazení duše, protože po všech těch darebácích, které slyšíme kolem sebe a vidíme kolem sebe, se tady člověk setká s lidmi, kteří řeknou, že nejsme na stejné lodi a spojuje nás slovanství a to je to, co mě těší na tom asi nejvíc.
0: Jsme tu v nějaké bublině jenom, nebo...
2: Musíme se vrátit k stajím osvědčeným křesťanským tradicím a začít chápat to, co liberalismus, ne v tom smyslu bruselských komisařů, prostě z Ruska, ze Spojených států, z Číny se šíří prudká modernizace světa ve smyslu technologickém, ale návrat k morálním, ke kořenům evropské morálky minulého století.

0: Tam se, odkud jste přijela?
1: Z Prahy.
0: A proč se měříte?
1: Třetím rokem, protože patřím mezi vlastence, pokračuji ve svojí rodině. Můj tatínek byl vlastenec. A sdílím vlastně myšlenky, které jsou tu prezentovány.
0: Výborně, a vy tady jezdíte opakovaně, nebo?
2: Jsem tady podruhé, byl jsem tady předloni, když nám vypli tenkrát to sabotáží, tu elektriku, a byl tady Jarek Nohavice, tak to bylo výborný, no.
0: Proč sem jezdíte, nabíjí vás to, nebo?
3: Ze Svatopluku sem jezdím, protože Svatopluk se taky toho zúčastní a ráda přijdu mezi lidi, kteří mají podobné smýšlení, no.
0: Jasně. Vy říkáte, že jste byl dlouho v Austrálii.
4: Dlouho v Austrálii, teď Kolik? Asi 30 let.
0: 30 let.
4: Od 88.
0: basically. Jo, a teď jste zpátky.
4: Teď jsem zpátky, slyšíte, že mám moravský dialekt, ale žiju v jižních Čechách, v Novohradských horách.
0: Aha, a proč jste se vrátil?
4: Protože mě z toho LGBTQ a z té politické korektnosti tam začalo být úplně špatně.
0: Nejste první Australan český, který nám to říká, ale ne všichni se vrátí. A když to teda srovnáváte tu realitu tam a tady teďkon v tomto ohledu, jak to vypadá?
4: Já tam mám 3 dospělé děti. A teď mě posílali zprávu, ukazovali mi ten vynález, který čte ty telefony, které jako v Novým Jižním Walesu budou jako chcou ho ustanovit zákonem, že je to normální, že vás policie zastaví, požádá o vás váš mobilní telefon, strčí ho do zařízení, který bylo vymyšlený v Izraeli, a úplně vám vytáhne všechny data, úplně ten telefon okopíruje, úplně přesně tak, jak ho máte vy. Ví úplně všechno o vás.
0: Takže to ještě tady úplně takhle není?
4: Není,
0: ale, to
4: ale ta Evropská unie tam míří, že jo, milovými kroky.
0: Proč jste přijel do Příčov?
4: Protože mě zajímá, jak se ty malé roztříštěné vlastenecké strany budou amalgamizovat do sebe nějak. Já pořád tady hledám nějakého maltaře, kdo bude dělat tu maltu a ty různé cihle spojovat v tu hráz, v tu zeď, která zastaví tu blbost, protože to, co přichází ze západu, tak jak kdysi jsme obdivovali, to je z Německa, to je odsaď, to je z Anglie. Dneska už je to úplně jinak.
0: Myslíte, že se podaří aspoň některé věci SPD prosadit, nebo je to marný sen?
5: Tak SPD funguje minimálně jako korektiv ve vládě, proto my jsme rádi, že můžeme alespoň věci navigovat způsobem, že situaci nezhoršují, ale pokud situaci obyvatel nezlepší, tak alespoň, že nedochází k takové té postupné erozi státních struktur a rozlézání progresivistických a nepřátelských struktur.
0: Na místě činu, jak to tady hodnotíte letos?
6: Velmi, velmi pozitivně, protože poprvé jsme tady, ne, když to řeknu v úvozovkách, jako dezoláti, ale jako podporovatelé částeční, byť kritičtí nové vlády, tak strašně nabíjí to setkávání s lidma. Jo? Tady už jsem oslovoval desítky rozhovorů, někteří jsou pozitivní, jiní kritičtí, a co vždycky si cením, že se dá mluvit tady na rovinu. I o tom, co třeba děláme špatně, co lidem vadí, je to několik věcí, jasně, že bychom měli být důraznější a otevřenější v komunikaci, někomu vadí větrníky, někomu stavební zákon, tak se snažíme vysvětlovat. A je to zase o krok dál, i to, že poprvé jsme tady jako lidi, kteří do toho můžou trošku víc mluvit, co se v naší zemi děje. Je to jenom na nás.
0: Příčovy jsou právě ve fázi velkého výbuchu, abych tak řekl. Prostě jede to tu naplno. My se ještě chceme pobavit se spoustou lidí, chceme se zeptat také na něco tady Tomia Okamury. Uvidíme, jestli se k němu dostanem, ale rozhodně nás zajímají ze všeho nejvíc názory těch, kteří se přijeli ze všech možných koutů. Tak, pojďme do toho davu. Proč sem jedete?
2: No, protože mi není lhostejný to, v čem žijem. S velkou nelibostí sleduji dění v Evropě a ve světě. A skutečně ta případná hrozící válka, to je obrovský strašák.
0: A vy si myslíte, bude nebo nebude?
2: Já věřím, to riziko je značné, ale věřím, že nakonec ty odpovědní zasednou k jednomu stolu a budou muset ten svět uvést do nějakého smysluplného stavu.
0: Kéž by, bude nebo nebude válka?
4: Já se modlím, aby nebyla. Jako já, jak řekla Martina Kociánová, ta síla té myšlenky je obrovská. Já v mých modlitbách děkuju za to, že válka není a že nebude.
0: Marku, šéfredaktore, ahoj. Myslíš si, že to skončí mírem nebo válkou?
7: No, já bych si přál samozřejmě, aby to skončilo mírem, ale ono, i války končí nakonec mírem, že jo, takže...
0: To je teda, ale ještě jednou takhle uhneš a...
7: Já nevím, hele, já si přeju, aby skončilo to, ne to, ale aby skončilo to, co si říká Evropská unie, protože to, co chrlí, ten, tak to už mi opravdu v mnoha směrech připomíná to, co jsme si prožili před listopadem 89. Věřím tomu, že to skončí nějakým krachem, že to nebude úplně jednoduché, ale válka to nebude, takže věřím, že to bude mírová cesta k lepšímu světu.
0: A je to bublina tady to, anebo je to nějaký trend?
8: Nejen váš osobní život, ale ve
1: finále... To je otázka. Ale řekla bych bublina, ale sílící.
2: No, určitě, protože kdybychom naprosto rezignovali, tak proč sem i jezdíme, jo? Pokud by ta válka byla nevyhnutná. Je to riziko značné, ale věřím, že nakonec to dobře dopadne.
0: Ladíku, vy jste tady obvykle v Příčevech. Jak na vás ty letošní působějí?
9: Já tu nebyl teďka 2 roky, ale teď jsem po čtvrté, mám pocit, a pro mě to je vždycky velice příjemné setkání lidí, kteří mají radost z toho, že tady jsou a že se vidí navzájem. Je to taková příjemná, příjemné, takový příjemný den mezi přáteli.
5: Je to už tradiční akce, je to 8. ročník, jestli se nepletu, a soudě podle počtu účastníků je vidět, že spíše akce je na mírném vzestupu, než že by, jak někteří škarohlídové říkají, že by stagnovala, nebo že by lidi o to ztráceli zájem. No a pak je přijde, že spousta lidí už to bere jako takovou tradiční součást svého roku.
0: Je to v něčem jiné, nebo?
10: No tak dneska nám tu chybí jeden živočík a je tady čistší vzduch.
0: Protože je to zvláštní letos v tom, že přeci jenom, když tady promluví předseda sněmovny, je to zvláštní. Takže jak se na to koukáte, stoupáme nebo klesáme?
10: Já to spíš hodnotím podle toho, jaká tady je atmosféra. Atmosféra je tady vždycky přátelská, takže v tomhle směru se to nemění. Lidi sem jezdí více méně ti samí, už tady za ty roky znám víc a víc lidí. Ale to, že je to předseda sněmovny, samozřejmě je dobrá zpráva.
0: Jo, a je to nějaká bublina, nebo je to nějaký znak už něčeho, že se tady přeci jenom něco formuje vlasteneckého?
9: Ne, je to určitě bublina, každopádně, ale je to bublina vlastenců, kteří mají podobný styl přemýšlení, podobně se dívají na nejrůznější světové události. A je to určitě bublina, protože ten, komu se nelíbí naše názory, tak tu nechodí. Ale to není náš problém, to je problém těch, kteří jsou trošku zblbnutí tou propagandou režimní a mainstreamovou.
0: Stoupáme nebo klesáme?
11: No, já bych řekl, že tak nějak jako pomaličku se to drží zatím na nějaký rovině, ale že by to bylo nějaký velký stoupání nebo velký klesání, mi nepřipadá.
0: Jo. Markéto, váš hlas slyší často posluchači stanice Hvězda. Konečně vás vidí také.
12: Zdravím.
0: Jak vás to baví?
12: No velmi, velmi. Já samozřejmě mám s rozhlasem nějaké zkušenosti, ale Stanice Hvězda mi přinesla úplně nové rozměry, novou dimenzi.
0: Aha, v čem?
12: Víte, já si teprve teď uvědomuji právě ty písničky, ty české písničky, jak jsme na nich vyrůstali, jednak mě to vrací v tom čase, tak nějak, když jsem slyšela ty první písničky, tak jsem měla pocit, že je ráno, někde doma hraje rádio a do mě bude, tak jdu do školy. Ano. To byl ten vlastně můj první pocit, když jsem si naladila Stanici Hvězda. A potom, já se musím přiznat, že mám vlastně vůči této hudbě trochu dluh a musím to napravit. Mm-hmm. Protože já jsem byla přesně ta generace, kdy nás tahle muzika vůbec nezajímala. My jsme furt měli naladěný to rádio Luxemburg.
0: Ano, ano.
12: A navíc já jsem vyrostla na takzvané klasické hudbě. A já teprve teď objevuji, jak kvalitní hudba to je. Od textů po umělce, jak jsou to skvělé zpěvačky. Takže pro mě to je skutečně úplně nový svět a jsem za to moc vděčná. Moc vám děkuju.
0: Jsou to ztráty a nálezy.
12: Ano.
0: Já prozradím všem, že vy budete jedním z moderátorů naší Stanice Hvězda.
2: Dalibůh.
0: Dalibůh, to je všechno Dalibůh.
2: Ano.
0: Ale které z těch období, které tam Hvězda sleduje, to znamená, řekněme, od 50. respektive od 20. ale od 50. do konce 80. let je pro vás nejzajímavější.
2: No tak je známo, že já jsem pracoval v rádiu asi 3-4 roky a měl jsem možnost si vybírat hudbu už tam, takže mě 20. léta sedí, ale hlavně nejvíce mi sedí konec 60. 70. let s přesahem do 80. a samozřejmě se zaměřením na českou muziku.
0: A máte nějaký plán, abych tak řekl, co tam chcete vysílat, co tam chcete říkat, co tam chcete moderovat?
2: Plán je relativně připraven, protože máme spoustu materiálů o aktuálním dění, o kterém režimní tisk neinformuje nebo informuje jednostranně a bylo by dobré, kdyby byl zdroj, jako je Stanice Hvězda, která o tom může informovat z jiných úhlů pohledu. I když ne třeba někdy úplně něco jiného, než ten mainstream říká, ale s využitím něčeho, na co oni vůbec nemyslí a nezajímá je to.
0: Budeme se všichni moc těšit, že to budete slyšet zase.
2: Já se budu těšit, slibuju, že budu mluvit i česky, takže i lidé, i Češi z Čech budou rozumět, protože by si mohli stěžovat, že v ostravštině ne všechno je srozumitelné, ale přizpůsobím se i čtenářům, teda posluchačům ze západní části republiky.

0: stoupáme nebo klesáme?
1: No, já si myslím, že pomaličku stoupáme. Já jsem většinou pozitivní člověk, že jinak by to ani nešlo. Tak je to pomalej, než bych třeba i já sám chtěl, ale o milimetry stoupáme, bych řekl.
2: Já jsem tady zrovna s jedním z hostů měla takovou diskuzi, že bychom se měli vracet k tomu odkazu. Protože já si přesně pamatuju, jak mi pan kardinál Duka přesně v té svatováslavské kapli vykládal ten odkaz Cyrila a Metoděje.
3: Ano.
2: Mimochodem v relikviáři jsou stále, tam je relikvie svatého Cyrila, on tak říkal, no, mnozí z nás to ani neví.
3: Jo.
2: A přesně, my jsme byli založeni jako ten most mezi východním a západním, mezi východním a západním křesťanstvím a já mám pocit, že se na to strašně zapomíná. Mm. Ten odkaz svatého Metoděje tady máme v Paládiu, teď je to Paládium ochrana zemí českých. Mám pocit, že se na to zapomíná a že bychom to měli tak trochu zvednout, tuto otázku a myslím se jí věnovat.
0: Máte k nějakému světci zvlášť blízko?
2: Ano.
0: K jakému?
2: Svatý Prokop. Duchovní ochránce zemí českých. Měli bychom se k němu vrátit.
0: Podaří se udržet mír v Evropě?
4: Já se obávám, že ne.
0: Asi to už není o tom rozumu, ale je to o tom, že nemůžou ty elity už se ničeho jiného chytit, než...
4: Já bych spíš řekl, že to zadlužení těch západních států už je tak veliký, no, že jedinou cestu, kterou z toho vidějí, je právě ta válka, protože to vždycky byla cesta, jak z toho šíleného dluhu.
0: Tak doufejme, že nebudeme mít ani jeden z nás v tomto pravdu.

0: Chodíte tady mezi lidma, mluvíte, co vám nejvíc říkají?
1: Tak samozřejmě je tady spoustu dotazů, protože na tomto setkání jsou všechno vlastenci a patrioti, pro které je Česká republika na prvním místě. Jsou to lidé, co pracují, co mají odpracováno, co mají rádi svoje rodiny, milují Českou republiku, takže hlavně tady hodnotíme výsledky, které máme. Lidé mluví o tom, že skutečně pocítili, že jsou levnější energie, hovoří o tom, že základní potraviny, že vidí, že jsou levnější. Konkrétně jsme mluvili o máslu, o vajíčkách, jako další věce, jako vepřovým masu.
0: Přesto, vy osobně, jedna základní otázka. Věříte tomu, že se podaří udržet mír?
1: Myslíte mír v Evropě?
0: Ano.
1: Tak já myslím, že tomu v podstatě, já bych nestrašil tedy tím Ruskem až tolik, nestrašil bych, že se nám tady blíží válka. To znamená, já si myslím, že nebo i naším cílem je, aby ten mír byl. Já upřímně řečeno, je tady čím dál víc takových válečných štváčů, mi připadá, i v té Evropě, pro který vlastní kapsa je blíž než prostě prospěch celé společnosti, ale možná, že, nebo jsem přesvědčil o tom, že SPD může malinkým kamínkem i v rámci Evropy přispět k tomu, aby se ta situace tak nehrotila.
0: Díky.
1: Taky děkuji a rád se vás viděl a všechno nejlepší proti proudu.
0: My jsme stáli před velikým problémem před asi 2 lety. Prostě ten náš systém už byl strašně zastaralý a jak jsme ho měnili a pořád jsme záplatovali proti těm útokům hackerů a všech těch lidí, když to jako vrcholilo, tak ty útoky byly takový, že mě ten jeden člověk, s ním jsme to konzultovali, říká, tohle nemůže být jinde než z Pentagonu. To je tak silný útok, že to nemůže jít od jinu, to umějí jenom oni. A zase jiný typ záplaty a znovu. Ten systém byl už totálně přezáplatovaný a tím pádem složitě funguje a my jsme potřebovali udělat novej. Tak jsem jako se o tom různě radil s lidma, tak jsem se jich ptal. A nakonec jsem někde při výstupu na Říp se dal do řeči s nějakými příznivci, kteří mají nějakou firmu a řekli, že nám to udělají. Ale přesto, když jsem slyšel tu cenu, tak se mě protočily panenky, prostě protože my tolik nemáme. A takže byla jedna z možností začít to dělat postupně, což je zase záplatování. Jo. A pak se objevil Lukáš a říká, já to napíšu celý. A fakt to napsal celý, od začátku do konce. Udělal ten systém tak, že jsme ho prostě pak zkoušeli, než jsme to spouštěli ještě asi 2 měsíce, to jelo společně a v jednom dni jsme to překlopili a trnuli jsme, co se stane. Čtenář a divák nic nepoznal, ale pro nás to začalo fungovat úplně jinak ovládaný, úplně jinak i ta redakční práce, všechno úplně jinak. Takže vždycky se nakonec, já mířím k tomu, co většině lidí je protivný, když to říkám, ale když se jako dobře pomodlíte, tak on se vždycky najde najednou někdo, koho potkáte buď na ulici, nebo se ozve a řekne, a já vám s tím pomůžu. Jo.
2: Ani Pentagon neměl návrh.
0: Teď je to udělané tak pevně, od začátku udělané tak pevně, že dokonce už ty útoky, oni je zkoušejí jako v určitých jenom fázích a hodinách, když se jako něco předělává, oni to tuší, oni to mají, tak se pokusej, ale nepodařilo se jim to od té doby ani jednou, že by nám to zastavili. Prostě občas...
3: Lukáš Vajda Šumperk.
0: Cože?
3: Proti Pentagonu Lukáš Vajda Šumperk.
0: Jo.
2: Ani Koudelka, když byl, když tam byl, tak...
0: Ne, ono to vypadá jako legrace, ale to byl jako docela kritický okamžik toho protiproudu, protože jsme věděli, že to změnit musíme. A no a on to prostě napsal od A do Z a vy jste to ani nezaznamenali, ale my jedeme úplně na něčem jiným, na jiným podvozku, tahne nás něco jiného, hodně je to moderní. A byl to ostatně on, kdo taky jako modernizoval zásadním způsobem tu videosekci a to vysílání. Takže mi tam, a to samý se týká vlastně Hvězdy, takže my tam pracujeme na vlastně nejmodernějších dneska programech zvenku, který jako primárně jsou dražší než jako to, ale zase máme jistotu, že to funguje a že to jako se na to lze spolehnout. Samozřejmě je to všechno technika, takže jsou chvíle, kdy...
4: Já to nechci odlehčovat, ale tak když je to vždycky s tou pomocí boží a to je opravdu, že no. Pan Bůh dopouští asi některé věci, aby se teda opravdu byly. A já posílám pravidelně, protože na ně jsem kněz, posílám, jo. Takže říkám, jako jasně, jako je pro všechny, aby to fakt nezešilo. Je to opravdu velká pomoc, ale...
0: Často citují vaše dopisy, no.
4: No já to vím, ale...
0: Ne, a děkuju za to, samozřejmě, protože každý víte, ono to, já vím, že to prostě je pro mnoho lidí těžko srovnatelných, ale tady jsem s někým zrovna mluvil, nevidím ho tu teď s vámi, že prostě bez toho neexistuje nic. A je takovej bon mot, který říká, a myslím, že je velmi pravdivý, který říká, že kdyby teď Pán Bůh vypnul vesmír, tak to nemusíme ani poznat. Ty naše existence pokládáme za tak suverénní, že bychom to možná ani nepoznali, ale už bychom nebyli. A tuhle jednoduchou pravdu jako 80% lidí dneska u nás nevnímá, pokládá ji za jakousi nadstavbu něčeho, ale ono je to přitom báze. A, takže prostě Pán Bůh dopouští, ano, ale neopouští. A takže my stojíme na této bázi a nechci být patetický, ale že je to prostě o tom, že pokud opravdu něco zamýšlíte a opravdu se k tomu Pánu Bohu obracíte, tak on nějak odpoví. Mimochodem i mlčení je odpověď. Jo? V mnoha případech, nebo v několika, protože my teda jsme všichni takhle divně uspůsobení, že kdo u nás dělá, tak jako toho Pána Boha nějak rád, tak jsou chvíle, kdy si říkáme, tak už něco teď s tímhle musíme udělat. Ale ta odpověď nepřichází. A tak my čekáme. A najednou, obvykle v tu nejméně očekávanou chvíli, se něco stane. A tehdy se to má stát. Takže i otázka existence další protiproudu a všech těchto věcí, myslím, jako asi ojedinělého projektu v té takzvané alternativě, vědomě stojí na této bázi. A když prostě ten Pán Bůh udělá prsten dolů, no tak to má význam, tak to je určitě pozitivní věc, protože všecko je pozitivní, co tam odtud přichází. Takže kdo umíte, tak se spíš za ten protiproud občas pomodlete. To je kromě finančních příspěvků to nejvíc, co můžete udělat. No. Ale mluvte vy, ptejte se, říkejte vy, já spíš bych měl poslouchat, než...
5: Já jenom řeknu jednu zkušenost tady. Když jsem se byl podívat u pana Okamury, tak to bylo naprosto něco jiného, než je tady.
3: Čem?
5: No,
0: A v jakém
3: já jsem tam totiž nebyla, tak teď
0: jakým jako... smyslu?
5: Prostě...
0: Já tam, souhlasím
5: tam,
0: asi, ale...
5: Tam nebyla snaha odpovídat na otázky. Naslouchat, tak. Už je, budu kolaní a nebudu říkat nic, já nechci to
0: už politicky... Už je taky v té funkci, je to, který je, že jo?
5: Nebyla ochota naslouchat. Vůbec nebyla ochota naslouchat.
0: Víte, ty funkce hrozně mění lidi, jo. A, ale nikoho jiného než Okamuru...
5: Já vím, že to zastřešuje. A ještě se přiznám, já jsem volil SPD, ale kvůli Reichlovi.
0: Jasně. Jo,
5: ale ty... Ale tam nebyla vůbec ochota vůbec vyslechnout na slovo.
0: Helejte, když jsme v této skupině, tak ho prásknu. A fakt to není jako, že bych k tomu člověku ho chtěl nějak pomluvit, ale je to tak typický. Já už jsem o tom tady mluvil, my jsme sem vezli toho otce koncelebranta, tak jsem s ním tam o tom mluvil, že prostě my jsme dělali řadu pořadů Alfa Omega s otcem Přibylem a k nám z těch duchovních smí chodit málo lidí. Duka si to mohl risknout, protože byl Duka.
3: Ale odskákal to.
0: No. Odskákali otázka, ale jako některý premonstráti nebo přijdou, některý se bojejí, některým to zakážou. A teď jsme, já mám velký plán udělat, protože nebojte se, nebudu o tom tady mluvit, ale ta šílená věc kolem kulaté země nebo placaté země souvisí s něčím úplně jiným. A já jsem chtěl a chci udělat takový pořad v 7 dílech o prvních 7 dnech nebo o 7 dnech stvoření. Každý z těch dnů stvoření vydá meditaci na život, ale my to stáhneme do té hodinky každý ten den. A jenom tam, když se jako nad tím zamyslíte, o téhle té základní zprávě, tak najednou zjistíte, že a nic. A potřebuju na to člověka. Potřebuju jednak Bibli

0: je to nepohodlný, jako říkat, no tak, tak to riskněte, teď to nejde, jako tlačit nikoho nejde. A, ale ta, to je přesně to, s čím my jsme těch 15 let procházíme si tím a znovu, když byl dotaz na to, jestli se nás pokoušejí nebo nepokoušejí. Ono je to tak dokonce, že se třeba stává před volbama, když se blížejí, že přijde někdo z nějaké strany a říká, hlejte, my vám uděláme, u vás utratíme reklamu za 3 miliony klidně. Ale potřebujeme, říkáme, ale my to nevememe. Ty lidi opravdu na nás koukají jak na blázny, ale my to nemůžeme vzít. A v tomhle jsme skutečně naprosto jediný. Já myslím, že to je hodně tím, že opravdu my na tu pomoc Boží spoleháme. A že prostě Pán Bůh nekorumpuje a...
1: Jak jste řekla o tom biblistovi, jo? To je pan děkan, teda ten děkan, pan profesor, no, taky přibyl, že jo?
0: Ano.
1: Ale jsou tady ještě jiní.
0: Jsou, hledáme je.
1: Je tady ten pan doktor Brož a ten taky asi bude limitovaný tomu
0: pan
1: taky...
0: Pan doktor Brož, s tím jsme si toho užili něco, protože pan doktor Brož je senzační exorcista. A byl u nás asi dvakrát. A, no a pak dostal, ne, pak dostal funkci, Pán Bůh zaplať, že ji dostal, děkana na té bohoslovecké fakultě a už nemohl. To je další věc, ale a my jsme se za něj vždycky jako brali. Já tím jenom chci říct, že těm lidem to nevyčítám, nevytýkám. Každý se musí rozhodovat za sebe, ale u těch duchovních mě to mrzí jiným způsobem, protože to jsou lidi, u kterých, a zase jich takové, tak moc není v té církvi, který opravdu věří. A to si musí prostě oni vykomunikovat s tím Pánem Bohem teda, jo. A já sám nevím jak teda, jak bych tohle komunikoval, jo. Prostá zpověď jako na to, třeba jo, ale on kouká do toho srdce, jo, takže a tak dále. Pojďme něco jiného, takže klidně se ptejte na cokoliv.
2: Celý den se nad tím zamýšlím. Když jsem mluvil o těch médiích třeba.
0: Ano.
2: Mladí lidi nezajímá televize ani rozhlas, protože to prostě nesledujou. Co s nima, protože si myslím, že je to prostě nezajímá. Nezajímá, anebo
0: rozumím.
2: Čtou deník N, nebo rozumíte? Pořád celý den mi to leží v hlavě, že vlastně...
0: Já vám na to odpovím.
2: Mladí lidi a jejich rodiče, už jejich rodiče.
0: Já se pokusím odpovědět, protože to je pochopitelně věc, kterou dlouhodobě promýšlíme a dlouhodobě se jí zabýváme. A já teď odpovím hrozně. Ale jsem o tom naprosto přesvědčen. To je problém krtek. To je tentýž problém jako s krtkem. Nechat bejt. Totiž, tak jako my jsme si tím prošli, v jiné situaci, v jiných situacích, za jiných technologických rozměrů té propagandy, a v jednu chvíli najednou to nebylo, prostě ta realita se tak mine s tím, co mě teda tvrději, že si tu otázku položím. Do té doby, dokud tohle nenastane, tak je to zbytečná práce. Existují ve všem, tvrdím, ve všem společenským existují 4% menšiny. Vždycky jsou to kolem těch 4%. Mezi těma mladejma jsou ty 4%. A víme o tom, píšou nám ty lidi, poslouchají to. A my víme ale, že jsou to ty 4%. Tu další část je zbytečné.

0: nějakým spekulativním způsobem se pokusit, nejde to. Prostě jsou tam uvězněni a dokud sami neprorazejí tu bránu toho digitálního koncentráku, tak v něm budou uvězněni a ve chvíli, kdy jim to dojde, tak se můžou dít hrozivý věci. Ale já se vůbec prostě, už jsem se přestal zabývat tím, jak oslovit mladé. Prostě my oslovujeme lidi a mladý, nemladý, to je úplně jedno. Máme spoustu jako hezkých reakcí třeba na Hvězdu, na ty staré písničky. Najednou prostě oni jako říkají, aha, no to jsme jako vlastně bezva, ale musí sami. Jo, není to, nikdo, myslím si, nemá pouvoir říkat jako tak teď je přitáhneme a pojď, co kdyby jsme vymysleli tamto a tamto. Nesmysl.
1: Víte, co mně se zdá, že oni prostě jako vůbec nepochybujou. Oni ano. Jsou si tak jistí.
2: Ano. A oni mají taky víc generací. A vlastně taky. Ta poslední generace taky. Je hodně o tom, co o tom píšou, hodně revolučně naladěná. Tam si myslím, že by byl prostor, jako jsou nespokojení s tím světem, v kterým žijou ty nejmladší. A myslím, že tam by byl prostor jako získat více než 4%.
0: Nezískáte nic, věřte mi, ten krok musí nastat tam o tu. Kdybychom, je to jako, když se bavíme teda o těch věcech duchovních, církevních, je to jako, když prostě se někde zabývá tím, proč je stále méně lidí v kostelích.
3: A já
0: se jim vždycky snažím říct, když se s těmi duchovními bavím, říkám, a co? Tak jste politická strana, chcete, aby vás volili nějak, získáváte si nějaký, a nebude o to slovo Boží a na něm trvá. Tak ať přijdou oni. Prostě ta, v tomto slova smyslu ta společenská evoluce existuje jakkoliv ve vývoji druhů nikoli, ale v tom společenském smyslu slova určitě existuje a já myslím, že prostě ty situace, které se stále a stále víc zostřují a znovu vždycky jsem tady kladl tu otázku války a míru, protože si vůbec neumějí představit ty lidi něco jako my tak trošku, že co jsme se narodili těsně po válce, tak jako přeci jenom to doznívalo v těch rodičích a když jsme prostě vyběhli ven, tak jsme byli všichni Rusové a stříleli jsme ty Němce a kdo byl, jo, ubožák, tak musel být ten Němec a tak dále, protože ještě jako jsme tím, ještě jsme to vnímali. Ty generace už, který, už mých dětí, pro ně je to vyprávění, i když je to, jako berou to vážně, ale je to vyprávění a ta představa, vůbec jenom představa toho, že by k tomu došlo, jim naprosto nedochází. Jim nedochází, že se to ani nedozvědí, že ta válka začala. Protože už nebudou, anebo budou definitivně vyřízený na celý život. Se to ani nedozvědí, že ta země je zničená. A takže jako
4: evoluce jde nějakým směrem. Jako jde o to ovlivňovat ty tendence, kterým směrem jde.
0: Evoluce je hodně složitý problém, společenská evoluce. Jo? To by bylo skoro na velkou debatu, možná bychom ji někdy měli udělat, protože do ní vstupuje, to je jako vypočítat mapu mraku. Jo? Do toho vstupuje nesčetně prvků a dat, který prostě neovlivníte. To je proti tomu vypočítat nebo ty žvásty o ta klimatická lež, to je proti tomu snadný ještě, jo. Ale a z počasí nevymyslí, nevypočítá nikdo. I když se to snaží různě ovlivňovat a tak dále, tak něco udělají někde a ono to má odezvu úplně někde jinde pak. A celý se jim to sesype na hlavu, protože to nakonec za 3 měsíce zasáhne je a tak dále. A to je pořád ještě legrace proti společenské evoluci, protože těch v našem případě několik milionů lidí má několik milionů osudů, má několik milionů záměrů a oni je promítají do té reality. Každý den.
4: A teď nevím, jestli mluvíte o evoluci, anebo o ovlivňování společnosti.
0: Evoluci. O tom, co se nakonec děje. Jako ten, proto já nejsem příznivcem demokracie, protože vím, že to je nesmysl. To je pomocná berlička k něčemu, aby ten svět vůbec v tom zatím mohl existovat. Ale přeci jenom, kdyby tu byla aspoň ta základní demokracie, ta principiální, která respektuje přání většiny, tak ta většina se klidně může mýlit. Klidně. A tím cukavým způsobem omyl, pokus, se tím cukavým způsobem to nakonec někam ubírá směrem, který bude správný. Protože vyjádří to, co vnímá ta většina. A ta většina se nemýlí. Vox dei, vox populi. A ten... Ale když do toho zasáhnou všechny ty hrůzostrašný záležitosti prostě všech těch propagand a všeho tohohle toho, tak se to přesně naruší, jako když tady vytvoříte tuhle níži a tuhle výši a tím se to foukne, tak se to naruší. Ale ono se to zase někde objeví. Prostě to se nedá obejít. Ten organismus je tak odolný, že dokud ty lidi budou, tak prostě ta naděje trvá. A proto znovu vždycky opakuju tu otázku, prostě válka nebo mír, jo? A už je to tak banální, že už to skoro lidi zase nevnímají. No tak jako furt se někde bojuje, furt někde něco, ale my tady opravdu stojíme na hraně použití jako prostředků, který si jako válku ani nepředstavujem.
4: Zatím to vypadá 2-1 jako pro mír. Za mě měl říct.
1: Tam nejsme.
0: Říkáte vy. No kežby. Já s tím úplně jistý nejsem.
1: Ale tou evolucí jste optimista.
0: To jo. Pokud jde o tu společenskou evoluci, jsem naprostý optimista, protože ty dějiny o tom vypovídají. Jo. A vezměte si, když jsme už to takhle zabočili, já vím, že jsem s tím otravnej, ale vezměte si starý zákon. V něm ty Izraeliti, vyvolený národ, oni vždycky toho Pána Boha zradějí. Vždycky ho podvedou. Vždycky se odklonějí.
4: Zajímavý podle mýho, že v Bibli vlastně Bůh je antikrist dohromady.
0: V Bibli se antikrist objevuje jenom...
4: Nový a starý zákon.
0: V Bibli se antikrist objevuje teda jenom ve zjevení svatého Jana.
4: Objevuje se třeba v té vyvolenosti a v té hnesi.
0: No, antikrist ještě něco jiného. Když tak si to řeknem, ale myslím si, že to je něco jiného. To je antikrist až po Kristovi, že jo? Ďábel je tam pořád, ano. Ale antikrist je něco jiného. Antikrist je člověk. Ale já jenom chci říct, že vždycky ty Izraeliti šíleným způsobem jednali proti. Všechny proroky podřízli, vyvraždili, vždycky, pak jo, teda jako jo, oslavíme. Vždycky. A pak přijde okamžik, kdy jako najednou je to tak skřísné, že hrabou prstíčkem a jsou v zajetí dlouho třeba a hrabou prstíčkem, aby, no a on jako vždycky se, a to je ta společenská evoluce. Prostě, co?
5: Zákon rovnováhy, akce, reakce.
0: Nevím.
5: Je,
0: já vám to neberu. Já jenom myslím, že ten, že na tom příkladu historickém lze vysledovat, že nic není jo, nový.
5: Jasně.
0: Nic, jen kulisy jsou nový.
5: Ale ta rovnováha, ta platí.
0: No, jako to je k tomu tlačí, jako svět tenduje k dynamické rovnováze. Každý člověk tenduje k dynamické rovnováze, a když ní není, tak onemocní. Ale to je tendence. Ale provázejí to hrozný věci. Jo, hrozný války, hrozný nesmysly, hrozný vyvražďování. Jo, a...
2: Třeba když o těch Izraelitech jste mluvil, jo, a když vemu ještě třeba MI6, která taky dělá, řekl bych, prostě špatně, tak mně to připadá, že oni ani jako tak nelžou, nebo tak, že je to počítačový stroj. Oni pro ně dělají to, co je účelný, lež, nebo tak, to pro ně je 1-0 a to, co prostě je pro ně účelný, tak prostě využijou, i když je to lež. Prostě nemají žádný morální mravní a že vlastně, pokud se podaří porazit ten starý svět, tak je to vlastně odpověď na otázku, jestli se podaří porazit jako robota. No, vlastně. Podle mě je to zase...
0: Možná, jako to je pro mě už moc složitý, ale já prostě si jsem ve svém vysokém věku přesvědčen, že nejsou starý a nový světy. Že je...
5: Já myslel jsem starý nový zákon. Tak,
0: ne, takhle. No to je něco jiného, ale... Víte, myslím si, že opravdu to je zhruba tak, že jsme konfrontováni jenom s jinými kulisami stále téhož problému. A...
5: Kdo si to... Nově, kostýmy.
0: Kostýmy, technologie, všechno, poskládá se to jinak, ale problém je úplně stejný, pořád stejný. Je to prostě od okamžiku toho kousnutí do toho jablka ten problém je stejný. A taky ne, marně si ho to nakousnutý jablko dal Apple jako znak, výsměšně. Oni přece jako, teď se koukejte, tak my jsme do toho jablka kousli a koukejte se na tu technologii. Nic se nezměnilo, nic.
2: Ono vlastně, jak v Biblii je starý a nový zákon, tak je i v každém člověku. A podle mě Bůh říkal, pokud neskrotíš ten starý zákon v sobě, tak dospěješ ke katastrofě, protože potom zneužiješ vlastně atomovou bombu nebo umělou inteligenci nebo nanotechnologii. Prostě pokud to lidstvo tohle z toho neskrotí samo, tak bude starý začínat zákon, od znova.
0: Starý zákon platí stejně jako novej, ale...
2: Obsahuje něco jiného.
0: No, obsahuje Kristovo poselství. Ale Kristus říká jasně, jako ani čárku nelze, i kdyby anděl za váma přišel, že změní čárku, zákoně myslí starým, teda tehdy se jiný nebyl, tak budeš proklet. Nejde to změnit, je to definitivní ustanovení a...
2: Pak by musela být prokleta i část církve, že jsem třeba vlastně viděl studii, myslím, že to bylo Evangelium svatého Jana, a bylo jich 9 z různých období a bylo vidět, jak tam přepisujou prostě ty přepisovači.
0: No, strašný.
6: A není záměr to právě, jak jste říkali, to MI6 nebo cokoliv, tu rovnováhu nějaký vychýlit. Pořád tu jsou snahy vychýlit rovnováhu, že jo?
2: Jasně, že to někdo...
0: Výsledku. No, v důsledku.
6: A nástroje se k tomu používají různý, prostě to, ale vždycky to je vlastně tu rovnováhu nějakým způsobem rozhodit a postavit proti sobě ty lidi.
0: Určitě.
6: No? Nebo skupiny, nebo
0: rozdělat
6: národy, panuji. Nebo prostě, jo.
0: Pořád stejný pořád model,
6: stejný, rozděl, že? To je pořád akorát ty prostředky, oni jsou jako principiálně jsou furt stejný, akorát, že tam když se prokouknul, tam ten nástroj zase zvolíme jiný, zvolíme jinýho jako boha, takzvanou AI.
0: A nebo to nazveme třeba ateismus, to je jenom víra další, jo, a tak dále, ale souhlasím s tím, já v zásadě souhlasím, jo. Já jenom jsem chtěl tou řečí naznačit, že když se jako nad tím takhle chceme zamýšlet, vůbec takhle hluboce, nečekaně, jo, že pak je dobře se opravdu dostat k těm elementům, k těm elementárním věcem a tam se ptát, protože my se odvoláváme na historii, ale ona taková, jak ji známe, neexistuje. Periodická historie začíná v 16. století a do té doby žádná nebyla. A je to uměle vytvořený produkt, už s tím záměrem manipulovat. A takže ten opravdu protiproudní postoj prostě je ten zkoumám. Zkoumám a dopředu není nic jasného, kromě Pána Boha. Ten je jasný. A někam nám dovolí jít, někam nám nedovolí. Nečekané.
4: Ten tagon po vás opakovali a teď to...
0: Jestli nemáte nějaký ty, já bych vás zas nerad brzdil v tom, abyste si poslechli.
4: Pane Hajku, jenom jsem chtěl říct, že vlastně mluvíte o tom, že lidi jsou furt stejný, akorát nosí jiný hadry. Je to tak?
0: Jako, cože?
4: Že lidi jsou pořád stejný, akorát nosí jiný hadry. No,
0: dá se to tak říct.
4: Jo, no to bylo, já se omlouvám, to bylo v roky 6, já jsem bývalý boxer a je to takový jednoduchý, prostě z tožitosti. No tak ne, jako my se známe, my se známe s panem Marii na nebe vzetí z toho, z kláštera. Víc se nemůžu spomenout, se omlouvám, jsem nervózní.
7: Břevnov?
4: Břevnov,
0: ze Strahova.
4: Ze Strahova, no. Tak jenom jsem vás chtěl pozdravit a říct jenom to, ale a... proti proučtu od prvního dne, co vychází, a vy jste mi před dvěma nebo před třeba rokama řekl, vážně, já taky, tak jenom se vás pozdravit a...
0: Zatím hočtu, no, zatím ještě to stojí za to.
4: Určitě, jenom jsem chtěl říct, že jasně mě a mým okolí jste změnil život, to okolí samozřejmě o tom neví, ale já o tom vím a děkuju za to Pánu Bohu.
7: Děkuju. To je ten mladej. Děkuju. To je ten mladej. Co máš? Jo. Ty fousy, ale jen mladej.
0: Jo.
7: To je ten průměr, děkulej, jo.
4: Když mi nedávají do dětku, no, já se omlouvám, já dělám na dveří jako vyhazovače a oni už mi nadávají do dětku, ty mladý, jo. Tak to moc nesprůměruju ten věk.
0: Mě už ani nenadávají do dětku, tam to platí. Ale...
4: Že neděláte na dveří.
0: Přátelé, moc děkuju. Já myslím, kdykoliv se prostě uvidíme zase. Díky. Tak se držte. Pán Bůh vám žehnej.
7: Jo, děkujeme.
8: Jo, taky.
7: Je hodně zdraví a energie.
0: Pane Bohe. Tam na pódiu sice pořád ještě zní hlasy, my ale máme za sebou naší tea party a to už skoro nic víc se k tomu říct nedá, ale myslím, že to bylo letos pozoruhodné v tom, že opravdu těch setkání bylo extrémně mnoho. To nejcennější, co je vidět se s vámi a vidět se navzájem. Tak Příčevy jsou letos pro nás už skoro mrtvé a žijí příčevy 2027.

0: Hezký večer. Vítám vás u pořadu Jsme ve válce. Společně s bezpečnostním analytikem Janem Schneiderem se dnes večer podíváme na 6 aktuálních témat na poli bezpečnosti a mezinárodní politiky. Má česká zahraniční politika 2 tváře? Na jedné straně stojí ministr zahraničí Petr Macinka s premiérem Andrejem Babišem, zdůrazňující realismus a národní zájem, a na druhé prezident Petr Pavel s důrazem na pevné ukotvení ve spojeneckých strukturách. Kdo má určovat směr a oslabuje tento rozpor Česko v očích partnerů? Výroční zpráva BIS popisuje hybridní působení Ruska, operace tzv. Agentů na jedno použití i rizika vlivových aktivit. Probereme, jak reálná je tato hrozba přímo pro nás a kde leží hranice mezi bezpečnostním varováním a ovlivňováním politické debaty. Podíváme se taky na korupční kauzy na Ukrajině. Jaký dopad má rozsáhlé vyšetřování protikorupčních úřadů v těsné blízkosti prezidentské kanceláře Volodymyra Zelenského? Znamená to ohrožení finanční pomoci a vstupu Ukrajiny do EU, nebo naopak důkaz, že tamní instituce fungují? Víme o bleskové cestě šéfa CIA do Moskvy. Proč posílá Donald Trump Johna Ratcliffa přímo za ruskými zpravodajci a jaké odstrašující vzkazy proběhly bez účasti klasické diplomacie? V americké bezpečnostní debatě se znovu objevují úvahy o jaderném úderu proti Íránu. Jde o psychologický nátlak nebo o nebezpečný posun vojenského plánování? A na závěr? Na závěr se dotkneme obchodní zájmu Donalda Trumpa. Prolínání prezidentské funkce, drahých darů a rozhodování o celních úlevách. Oslabují tyto pochybnosti pozici amerického prezidenta na mezinárodní scéně? Tak, pojďme se rovnou pustit do diskuze a já přeji hezký večer do Havlíčkova Brodu.
1: Já hezký přeji večer, hezký Honzo. Večer všem posluchačům. Dobrý večer.
0: A já se tě rovnou zeptám. Má česká zahraniční politika 2 tváře? Ale pro naše diváky to uvedu. Tento týden v pondělí se odehrálo velké setkání naší vlády premiéra Andreje Babiše a ministra zahraničních věcí Petra Macinky s našimi velvyslanci, jejich takřka 90. Setkání proběhlo v Černínském paláci a vláda tam představila svou zahraniční politiku, jakým směrem se bude ubírat. Druhý den toto přijetí zopakoval prezident Petr Pavel na Pražském hradě a oznámil tam, a já si teďka dovolím použít takový expresivnější výraz, ale pro mě to tak vypadalo, šokující věc, kdy řekl, že Česká republika nesmí mít 2 zahraniční politiky. A on klade důraz na naši důvěryhodnost, na spojenectví, zřejmě na koalici ochotných, kam ve světě patříme. A vláda naopak, Andrej Babiš říká, že naše zahraniční politika vlády není kompatibilní s představami prezidenta a Petr Macinka měl skvělý projev podle toho, jak jsem to já viděla celý týden v médiích. Jaroslav Plesa doporučuje jeho komentář. A já se tě chci zeptat a omlouvám se za tento dlouhý úvod, ale ne každý z našich diváků je tak hluboce ponořen do tohoto tématu. Já se tě chci zeptat, co říkáš na to, co udělal prezident Petr Pavel, vlastně oznámil, že máme 2 zahraniční politiky, tudíž nám oznámil 2 tváře a my víme, že z ústavy zahraniční politiku dělá vláda.
1: Mně připadá prezident Pavel trošku jako golem, který dostal do čela všem a teď jde a boří všechno možný a není možný ho zastavit. Ten golem tedy stejně jako on tak nějak příliš neoplýval vlastním myšlením. Takže on něco papouškuje, on je vlastně tváří něčeho jiného, než by měl být. Česká zahraniční politika by měla být reprezentovaná podle ústavy prezidentem a prezident by měl dodržovat mandát vlády, čili je to řeč jeho samého proti jemu samému. Česká politika by neměla mít, zahraniční politika by neměla mít dvě tváře, on by se měl srovnat podle toho vládního mandátu. Takže já opravdu si myslím, že on tady zkouší prostě bořit zavedený pravidla, zkouší překračovat všechny hranice, zkouší míchat kartama, zkouší z toho, z té pozice, která vlastně z ústavy není příliš silná, tak se snaží z toho vyždímat maximum a uškodit této vládě, čili je to jednoznačně prostředek. On je reprezentant opoziční politiky, on je vlastně, jako, jak řekl bych, v této oblasti škůdce.
0: No, když jsem zmínila ten projev ministra zahraniční věcí Petra Macinky, tak on řekl, že se naše zahraniční politika bude opírat o realismus, bude realistická, bude taky reciproční, to znamená vzájemná spolupráce, ne jednostranná, jako nějaká vděčnost, a že také bude ta politika diverzifikována, to znamená na více azimutu. No a prezident Petr Pavel má před sebou spojenectví a vlastně stále stejné struktury, a proto já se tě ptám, je vůbec slučitelné něco takového? My víme, že prezident Pavel porušuje to, co vlastně mu říká ústava, a on vlastně tu vládu pomlouvá v zahraničí a nic se nestalo. Jaké to má řešení?
1: Já bych řekl, že tady stojí vlastně ty dvě tváře nebo dvě podoby, jsou ta pragmatická vládní a ta ideologická, to je ta hradní. A to ideové zakotvení je vlastně bez pořádné analýzy. Oni nejsou schopni to ideologické zakotvení zdůvodnit. Oni prostě chtějí někam patřit, což mně přijde, že prostě se prezident Pavel vrací do mladých let jako se Sovětským svazem na věčné časy, tak teď je to prostě zase jinak, ale zase na věčné časy. Zájmy státu a světová realita, to jsou věci, které mají určovat tu zahraniční politiku, což si myslím právě, že pan ministr Macinka naplňuje, a mě tady strašně překvapila, velmi příjemně, musím to výslovně zdůraznit, jedna jeho věta, kterou ocitoval Erik Best, že Macinka řekl a těm velvyslancům, že by měli průběžně informovat o tom, co se děje a tak dál. A pokud vaše profesionální analýza nebude odpovídat převládajícímu názoru v Praze, tím spíš ji od vás chci slyšet. To je opravdu nebývalý výrok, že si politik přeje slyšet názory, které nejsou standardní, třeba které neodpovídají tomu, co on si v této chvíli myslí. Čili to je náběh, opravdu velice zajímavý náběh k úplně jinému, vyššímu, dosud jako dlouho nepoznanému stupni zahraniční služby. Jo. Takže klobouk dolů, prostě toto je opravdu výrok roku pro mě.
0: Já se přiznám, že já jsem už o tom mluvila taky v pondělí, že mě to udělalo obrovskou radost a mluvila jsem o tom jako o pozitivní zprávě. A Jaroslav Plesl, taky známý komentátor, ten zase zdůraznil větu: nejtěžším úkolem politika ani diplomata není reagovat na svět, který vidí kolem sebe. Nejtěžším úkolem je rozpoznat svět, který teprve vzniká. Takže já si myslím, že tady jsme ve shodě, a to mě těší, mě se na to lidi ptali, že se o tom budeme dneska večer bavit, já jsem neznala tvůj názor, ale chci se tě zeptat, poškodí nás to ve světě, pokud to bude pokračovat, jakým způsobem se to dá korigovat či zastavit, to snad ani nejde.
1: No, řekl bych, že to, co dělá prezident, nejenom podkopává renomé České republiky, ale to by se dalo celkem ještě nějak přejít tím, že on se zesměšňuje. Jo? Oni ho nebudou brát vážně, protože vidí, že se utrhl z řetězu a že si tady prostě ohřívá svoji vnitropolitickou polívčičku. Bohužel horší na tom je, že ta jeho ideologická koncepce je přímo, je tak odtržená od reality, že ohrožuje, oslabuje bezpečnost České republiky. Prostě tady říkám, je to ideové zakotvení bez pořádné analýzy. Ta pořádná analýza musí vycházet právě z toho, co chce slyšet ministr Macinka, chce slyšet nepříjemné věci. Jo. To je právě z hlediska mé branže Zpravodajské služby jsou významné tím, když nosí špatné zprávy, nosí je přesné a včas a správnému adresátovi. A vynikající je, když ten adresát je chce slyšet. Je málo politiků, kteří jsou schopni slyšet a zpracovat špatné zprávy. A toto, co řekl Maczynka, je skutečně významná změna. On je přímo chce slyšet. Jo? Takže on přímo chce tu výhodu, on pochopil tu výhodu, když dostane tu špatnou zprávu, on jako první dostane ji přesnou a ověřenou a má právě tu časovou výhodu se na to připravit. Dnes kvůli, že ty velvyslanci jsou schopni pravidelně, to ti kvalitní dělají, že k tomu třeba napíše i jakýsi návrh opatření možných. Jo? Takže to je pak radost spolupracovat. I v těžkých situacích, kdy přijdou prostě nějaký problémy, tak toto je jediný způsob, jak je kvalifikovaně a důstojně vyřešit.
0: Já ti děkuji, já jenom řeknu, že tento týden dnes vlastně to setkání, které bylo celý, probíhalo celý týden, potom pracovně v rámci tady této první schůzky, tak teďka končí a vlastně uvidíme, jak si to vzali k srdci. A já přemýšlím o tom, prezident jmenuje vlastně ty velvyslance, jaké to bude mít dopady v rámci toho různého, toho osobního vzájemného styku. Ale pokud nemáš k tomu nic, tak půjdeme dál.
1: Ano.
0: Tak, dostaneme se k Bezpečnostní informační službě, protože byla zveřejněna výroční zpráva za rok 2025. Chtěla bych hned říct, že generál Koudelka, vlastně šéf Bezpečnostní informační služby, za 7 měsíců končí, takže je to jeho poslední výroční zpráva, které nám ovšem říká, že České republice hrozí nebezpečí asi nejvyššího stupně od ukončení vlastně studené války. Ta zpráva upozorňuje jako prvotní hrozbu, upozorňuje na Rusko, upozorňuje na čínské zpravodajské služby, také na osamělé agenty, kteří mohou být verbováni na internetu, také na to, jak by se mohla společnost radikalizovat díky dezinformacím, které se šíří s nebývalou intenzitou. A proto já se tě chci zeptat, jak hodnotíš tu zprávu ty v podstatě jako zpravodajec?
1: No, já bych trošku asi začal tím, co to jsou ty výroční zprávy, nebo jak se to narodilo. V 90. letech byla všeobecně taková nálada trochu jiná, že skončila ta studená válka, na chvíli byla taková přestávka a zpravodajci začali celosvětově přemýšlet o globálních hrozbách, čili o jevech. Oni označovali jako rizikové země, která prostě teď je takový zvyk, že označíme za rizikovou zemi a dělá, co dělá, tak se té nálepky nezbaví. Předtím to byla velmi důstojná doba, kdy se mluvilo prostě o rizikových jevech a informovala se veřejnost o nich, aby veřejnost mohla posilovat svoji odolnost proti tomu. Postupně se to zvrhlo do této podoby, kdy se vlastně začaly označovat za rizikové země. Ten výčet je samozřejmě polovičatý, ten úhel rozhledu není 360 stupňů, ale je to prostě zase jenom zacílený, je to útok jako na jednu bránu. A začaly se tam prostě opět objevovat ty nerizikové subjekty, nikoli jevy, čili když ten jev přijde ze západu, tak je v pořádku, když přijde z východu, tak v pořádku není. BISKA by měla v té zprávě napsat, že míra ruské hrozby pro Evropu se odvíjí od míry zvyšování tlaku ze západu, které započalo rozšiřováním NATO. Nevím, jestli tam jsou lidé dostatečně schopni se rozhlédnout po tom světě, ale možná, že jména jako Břežinský, Kissinger, George Friedman, Barnes, George Kennan, Jeffrey Sachs a tak dál by jim něco mohli říct, nebo Merzheimer ještě a další. Čili Rusko se brání dalšímu pokusu o Drang nach Osten. To je jasné lidem, kteří mají rozum v hlavě a ne prostě mozky hlavy plný ideologie. Co se týče tohodle, té věrohodnosti, No, novináři v redakci musí se zpovídat, když něco napíše, tak prostě říkají, máš to ověřený, máš to z několika zdrojů a tak dál. Biska tohle to dělat nemusí, protože ona řekne, my máme ze zákona povinnost chránit své zdroje, jejich informace jsou soudně nepřezkoumatelné, takže Biska si může dělat, napsat, co chce. Co se týče toho, on tam Koudelka napsal, že je to za jeho působení poslední zpráva. Já doufám, že je to i historicky poslední zpráva, protože doufám, že se Babišova exekutiva chytne za nos a zeptají se Koudelky, hele, proč si na základě čeho státní instituce vykonává činnost, kterou nemá ze zákona. Státní instituce mohou dělat pouze to, co jim přikazuje zákon. Když se podíváme do zákona o zpravodajských službách, tak mezi adresáty zpravodajských výstupů jsou prezident, premiér, vláda, státní instituce a trestní právní orgány. Nikdo jiný, veřejnost tam není, čili Koudelka dělá něco, co mu zákon neumožňuje. On se motá do politiky, prostě udělal z zpravodajské služby propagandistický vehikl. Vehikl je jaksi vozidlo, prostředek, čili je to propagandistický instrument, co on z toho udělal. Je to docela takový svinský, protože on tam míchá vlastně do té výroční zprávy o loňském roce, kdy tam říká věci, které vlastně se dají ověřit, že se staly, tak do toho míchá současnost, dokonce co si předpovídá. Čili je to v jednom balíku. Ten balík je jakoby věrohodný tím, že se tam část dá ověřit, že se stala, a k tomu je připojena prostě část nějakých blouznivých blábolů, prostě, který nejsou o nic, nedají se o nic opřít, nemají prostě, nelze to zkontrolovat, prostě je to skutečně využívaný pro jiné účely. A tady právě mně přijde úplně tak, že vlastně ta suverenita České republiky je právě v tomto případě tady vidět, kde končí, protože exekutiva není schopná toho člověka zastavit, takže zřejmě on je poháněn zdroji, které nejsou z České republiky. To je služba pro cizí stát. Tady v tom případě by to nebyl ten něžný paragraf, tady by to bylo skutečně ještě něco mnohem tvrdšího. Takže mně je velice líto, že ta služba, která určitě zaměstnává mnoho profesionálů, je takto deformovaná a je takto zneužívaná. Já tam postrádám větší záběr, co se týče energetické, potravinové bezpečnosti, ochrany ekonomiky. Zajímalo by mě, jestli v neveřejné zprávě, a to teda je vzkaz pro poslance, podívejte se prosím, zda Biska v té neveřejné části, kterou posílá poslancům, sděluje, do jaké míry se podílela na odhalení kauzy Dozimetr, do jaké míry se podílela na odhalení kauzy Bitcoin. A v poslední době máme dneska pátek, v neděli zase jsou nějaký fotbaly a vidíme, že ty problémy s těmi fotbalovými fanoušky jsou čím dál větší, a že nabírají vlastně charakteru organizovaného zločinu. To už nejsou žádné spontánní výstřelky skupin fanoušků, to už prostě tady jde o organizovaný zločin, což je přesně v působnosti BIS. Ještě o to víc, že když si vzpomeneme, jak začínaly ty události na Ukrajině, tak tam byl velice aktivní ten pravý blok, ta tribuna prostě na tom Kyjevském stadionu plus ještě další, čili ono to u těch fotbalových fanoušků začíná, ta organizace se zpřesňuje, zpevňuje a pak je možné najednou ty fotbalové fanoušky zdvihnout úplně k jiným účelům. A tohleto, pane premiére Babiši, zapište si to za uši, tohleto by se mohlo stát i vám a je potřeba tady na to dát strašný pozor. To není nic proti fotbalovým fanouškům, to je proti rowdies, to je proti organizovanému zločinu a tady je něco velmi vážného. A buďte tak laskav, podívejte se do té výroční zprávy, jestli vás Biska na to, jestli vás o tom informuje, jestli vás varuje, že tady je takový nebezpečí nastává. Jestliže ne, tak ten člověk by neměl ani dosloužit, měl by si ho pozvat na úřad vlády, dát mu čistý papír a říct, pane generále, tady mi napište okamžitou rezignaci.
0: Mě ty, když tě poslouchám, tak si mi trošku připomněl taky velkou instituci a my se neustále bavíme o našich veřejnoprávních médiích a taky si myslím, že tam pracuje spousta schopných lidí mimo zpravodajství a je jí hodně a dělají třeba skvělý pořady a věci, ale přesto zpravodajství na ně bohužel není vidět a řekla bych, že je to něco podobného. Ale chci se tě zeptat na jednu věc. V podstatě my jako veřejnost, občané, nemáme prakticky vůbec žádnou možnost, jak si zkontrolovat to, jestli ty informace nebo to, co se dozvídáme, a neměli bychom o tom ani vědět, jestli je to důvěryhodné. Proto se tě zeptám, já jako poslanec vím, že v parlamentu máme komisi pro kontrolu BIS a ty jako spolupracovník ve vládě Miloše Zemana si vlastně s nimi byl v kontaktu, jak jim důvěřuješ, jak jsou fundovaní, protože se musíme dívat na to, jak klesá ta úroveň těch politiků, které dnes v poslanecké sněmovně máme.
1: Tak bohužel neplatí, že by politici s mandátem získali i odborné dovednosti a charakter a tak dále, další věci. Čili rozumní poslanci by měli konečně přijít na myšlenku zřídit si ve sněmovně k tomuto kontrolnímu orgánu jakýsi poradní tým z bývalých zpravodajců, policistů, státních zástupců, soudců a tak dál, kteří by působili z jednoho přes jedno volební období do druhého, jo, aby to udržovali určitou kontinuitu a mohli by ty nové poslance hned uvést do problematiky, jaké kontrolní procesy jsou rozjeté a tak dále, jak to vypadá. Neměli by žádný hlasovací právo, ale prostě vykonávali by tam tu poradní funkci. Vím o tom, že někde v určitých zemích, řekl bych ve vyspělých zemích, tyto instituce fungují a zkušenosti emeritních důstojníků jsou právě využívány v tomto směru, čili máš pravdu, ten poslanec je prostě, přijde tam a kouká na to, jak z jara, a měli by tam být prostě připravení lidi, kteří ho do problematiky uvedou a budou mu vykládat, vysvětlovat různé složitosti a záludnosti této činnosti.
0: Já ti děkuji, já jenom mluvím ze zkušenosti, protože si to pamatuju, protože je to opravdu nové a teď tam máme úplně novou stranu, nové poslance a tak dál. Ale ještě poslední otázku, jestli můžu tady k tomuto tématu, která bude taková trošku poťouchlá, používám velmi kulantní slovo, nenahrává tím vlastně tou zprávou a tou hrozbou, která je hlavně vlastně je tam Rusko postaveno jako na do vlastně první linie tomu, co říká prezident Pavel a jeho, neodpovídá to koncepci zahraniční politiky prezidenta Pavla, to spojenectví, důraz na spojenectví a důvěryhodnost, koalici ochotných a tak dále.
1: No, máš pravdu, jsou z jedné líhně. Já jsem si v téhle souvislosti taky dal zkusmo otázku, jestli náhodou třeba Biska neměla varovat pana premiéra Babiše před určitými neústavními kroky pana prezidenta. Je to, já vím, že je to takový tanec mezi vejci, ale myslím si, že tady, kdyby byli opravdu profesionálové, kdyby to zvážili, tak by mu měli říct, co se chystá na Hradě, protože tady jde o renomé republiky, o její prestiž, o její jednu tvář, a jak myslím, že se v tom nelišíme, že ústavnost některých kroků pana prezidenta je, jak bych řekl, velmi, velmi diskutabilní.
0: Já ti děkuju, že ta otázka nebyla tak úplně, teda mimo si mi potvrdil, děkuju ti. Ale pojďme tedy na další téma. A to téma je téma, které sledujeme dlouho, korupce, o korupci na Ukrajině samozřejmě víme už dávno, předtím, než tam vůbec nějaký konflikt vypukl, a to myslím dávno ještě před rokem 2014, protože spousta Ukrajinců k nám utíkala už na začátku 90. let, ale já právě, protože tady mám názvy toho, co se tam děje, tak ti to přečtu. Jde o služby NABU a SAP. Zpravodajské služby rozjeli vyšetřování s názvem Forest Gump, oni nazvali takto tu akci, a zasáhlo to i zástupkyni vyšetřování korupce vedoucího prezidenta kanceláře Irinu Mudrou, předtím taky šéfa kanceláře Andreje Jermaka, to víme, podnikatele Timora Mindiče, to víme, ale všechno to navazuje na ten případ Midas jako korupci ve státním podniku Energoatom, kde se probíhaly provize, prostě se dávaly 10-15% jako, a to byly desítky až stovky milionů eur. A vlastně celé toto sledujeme ve chvíli, kdy Ukrajina neustále v podstatě žádá o zrychlení jejího vstupu do Evropské unie. Takže jak ty to sleduješ, tak já čekám na tvůj názor.
1: No, je to velice spletitý, protože NABU a SAP nejsou ovládány Zelenským, jak bylo vidět, když on je chtěl zrušit, tak se tam objevila ta kartonová manifestace. A ono je to složitý. Na jednu stranu to dělení, že to vlastně není ovládáno z jednoho centra, je pozitivní, na druhou stranu ovšem to podkopává tu ukrajinskou suverenitu, takže to taky není tak jako úplně optimální, ale v této situaci se tomu ani nedivím, že to takhle běží. Zatím je zajímavé, že to vlastně padá jako to podezření na všechny kolem a na Zelenského ne, čili on je ve veliké křeči, kdy vlastně ten Damoklův meč, který má nad hlavou, dopadne i na něj. Čili on musí tikat jako hodinky. Tam je samozřejmě možný vidět jako nejenom dvojí metr, tam ta korupce prostě je dost příšerná. Mimochodem bylo zajímavý, mohu doporučit posluchačům taková, je to internetový podcast, jmenuje se to Vremia Priatko. A je to Rus, který je ale velice kritický i k Rusům a dneska tam mluvil o tom, o korupci na ruské straně, že tam jsou náhončí, kteří lidi, kteří se něčeho dopustí, tak je přinutí se fiktivně oženit a jít na frontu a ta manželka pak dostává ten jeho vojenský plat a odevzdává to tomu organizovanému zločinu. Docela, prostě je to hrůza, válka je hrůza jako na všech stranách. Tady na té Ukrajině je zajímavý ten moment, že byl odvolán generál poručík Charles Constanza, který byl zodpovědný za vojenskou pomoc Ukrajině, a bývalý šéf ukrajinské zahraniční rozvědky generál Michailo Malomuš řekl, že FBI odhalil masivní krádež finančních prostředků přidělených Ukrajině v hodnotě více jak 42 miliard dolarů. A říká, ale jako na to jeden nestačí, na to musí být dva. A já se teďka technicky omluvím, blíží se bouřka, musím zavřít okno.
0: Určitě, určitě na tebe počkám. Jinak Olomouci zatím klid. Vždycky to přichází od západu, ty bouřky. A teďka jsme spojeni do Havlíčkova Brodu. Tak.
1: Je to dobrý.
0: Už jsi tady.
1: Můžeme teda dál, já k
0: ano, no já se tě, počkej, víš co, ano. Já se tě chci zeptat na jednu věc, která mě teda opravdu vrtá hlavou. Mně přijde úplně neuvěřitelná, protože mě vůbec ta opozice, ta pětikoalice dneska v takové defenzivě přijde neuvěřitelná v tom, že oni říkají a jejich zpříznění komentátoři a média a tak dále, že vlastně je Ukrajina úplně v pořádku, že naopak jako s tím přístupem by neměl být problém, protože se to tam vyšetřuje a my o tom víme a že se to o tom píše, takže je to všechno OK.
1: To je jako, když se neví, že má někdo rakovinu a pak se ví, že má někdo rakovinu. No, to je asi celý ten rozdíl. Já mám právě tady dost hrůzu z toho, že těm dárcům to je jedno, oni to tam perou pod tlakem ty peníze, protože to Ukrajincům píšou ten duch na futra a pak si prostě pro ty peníze přijdou, pak ta Ukrajina opravdu ten duch bude kapitalizován prostě oni pak zjistějí, že jim nepatří prostě ani židle pod zadkem. Jo? Takže tohle si myslím, že je právě ta pointa, tady nehledejme žádnou morálku, tady jde prostě jenom obrovský boj o Ukrajinu, která je, hlavně co se týče těch nalezišť, prostě furt velmi bohatá, i ta černozem ještě v těch místech, kde to není zaminovaný a kontaminovaný prostě tím střelivem, tak je to furt prostě úžasná země, takže bohužel prostě ty Ukrajinci, jako tady sledujeme, jak když hodíš kus masa do vody, kde je spousta piraní, tak prostě to je velice, velice nepěkný ten, ale prostě odvolání toho amerického generála, který byl zodpovědný za tu vojenskou pomoc a byl odvolán předčasně, on nedosloužil ten svůj mandát, takže to je signál jako velice silný a těžko jinak to vysvětlit.
0: No, když se bavíme o té korupci a penězích, tak taky tady proběhla kauza Kampelička a já doufám, že nic neskončilo a že se dozvíme víc o těch vratkách těch peněz, které možná se nepíšou jenom na futra, ale už se možná taky vrací. Ale jestli nemáš nic dalšího, tak pojďme dál, protože já si myslím, že teď se dostaneme k velice zajímavému tématu, takřka tajuplnému, o kterém se teďka hodně píše, protože do Moskvy přiletěl ředitel CIA John Ratcliffe. A americká média píší o tom, že Donald Trump ho vysílá jako svého jakéhosi vyslance, že ho chce upozornit Moskvu, aby si ani neuvažovala o tom, že by mohla zaútočit na státy, o kterých hovoří v případě toho, jak pomáhají Ukrajině zbrojit, ví o tom, které fabriky to dělají a tak dále. I když Donald Trump, když byl na to dotázán nebo někde se zmínil, takže řekl, že chce, ta cesta je o tom, že chce tu válku ukončit, nicméně říká, že to vyslání ředitele CIA Johna Ratcliffa je nerutinní, takže asi tak. A mě by zajímalo, co o tom víš, nebo co si představuješ ty, co je pod tou cestou, jestli se to týká jenom války na Ukrajině, nebo to má větší rozměr.
1: No, rozhodně to je zajímavé, už jenom od toho okamžiku, že to je vlastně taková veřejně tajná návštěva. Američani udělali všechno pro to, aby se vědělo, že tam tajně letí šéf CIA. Takže je to už v této rovině, to má nějakou symboliku. Pak je druhá otázka, jestli měla být pozornost soustředěna na něj a letěl tam kromě něj ještě někdo jiný, protože tam letěli nějací diplomaté s ním. Takže to může být zase takový odstínění. Další věc je, vzpomeňme si na Miroslava Polreicha, doajena české zpravodajské a diplomatické komunity, který říkal, že zpravodajské služby jsou jediné instituce, které nesmějí jaksi svému chlebodárci lhát. Je možný, že Trump by chtěl slyšet informaci trošku z jiného zdroje, od člověka zkušenýho, protože ten Kushner s tím Witkoffem, prostě to je taková selanka, že jo, ty tam lítají, prostě tak jako udržujou to, temperujou tu, ty vztahy, aby to nekleslo pod bod mrazu, ale zřejmě jako nic kloudného se z toho čekat nedá. Čili tady byl asi náznak toho, že vlastně on chce vědět, trošku chce si šáhnout na tu realitu, jak ty věci jsou. A velmi zajímavý je teďka, jak oni furt všichni vykládají, jak je tam varovali prostě a tohle, to zase si hrajou prostě na ty siláky. No a Trump jednoduše řekl, že Rusko nenapadne na to, že tuhle tu zprávu dostal a tím jim vlastně úplně škrtnul všechny tyhle ty bláznivý spekulace, protože tam bylo totiž pozadí něco velmi nebezpečného. To bylo. Oni připravovali takový klasický dezinformační provokaci. NATO chystá provokaci proti Rusku, neustále jednu druhou, že to je celý rozšiřování NATO, je jedna prostě dlouhá řada provokací. A oni teďka řeknou, podívejte,

0: atmosféra protiruská hysterie tam prostě je dost děsivá. Takže je ta návštěva zajímavá, byla krátká, byla důrazná, mluvil s Naryškinem, čili mluvil se svým partnerem, vysvětlili si pár věcí a já si myslím právě, že oni asi chtěli, přestaňte dodávat Iráncům zbraně, přestaňte jim dodávat data, a chtěl to jako udržet za tu cenu, že oni budou dodávat Ukrajině zbraně i data, jo? Takže my to budeme dodávat, ale vy to tomu Iránu nedodávejte. No tak s takovýmhle poselstvím se velice těžko jedná, takže musel ten Radcliffe zřejmě jít na nějakou remízu, něco přivést. A bude zajímavý prostě, jestli se ten výsledek nějaký v Brzku projeví. Já si myslím právě, že ta Ukrajina je už v vojensky špatné situaci, protože Rusové už dobíjejí ten ozbrojený pás, o který vlastně šlo ten 50-kilometrový Fortress Belt, a navíc se blíží zima a jejich tepelné zdroje prostě jsou cíleně likvidovány, takže tam to pro Ukrajince nevypadá moc dobře. Oni chystají něco, já jsem teďka četl takový pozadí tý Hitlerovy akce v Ardénách, prostě oni tenkrát potřebovali prostě k vyjednávání se Západem mít nějaký plus, něco vyhraného malinko, aby tam nešli prostě jenom s prosíkem v prohrané situaci, takže chtěli měnit něco za něco. Ty ukrajinské akce s těma dronama a tak dále vypadají podobně, že tam chtějí dosáhnout nějaké fiktivní výhody, aby nešli prostě do toho jednání o mír, no, o ukončení války úplně s prázdnýma rukama. Nicméně velice pravděpodobně se jim to nedaří. Proto si myslím, že tam letěl ten Radcliffe, aby ta budoucí mírová dohoda získala nějaké pevnější kontury. To si myslím.
1: Já jenom takovou čistě laickou svoji poznámku se ti zeptám, že si myslím, že každý, kdo byť laik to sleduje, tak má možná větší obavy vzhledem k tomu, v jaké situaci je Ukrajina, jak vidíme tu stále bojící korupci, občas hysterii Volodymyra Zelenského a jeho výroky jsou někdy neskutečné, že se bojíme spíš možná toho, že dojde k nějakému útoku nebo provokaci pod cizí vlajkou, že to nebude, jestli to mají Spojené státy pod kontrolou, tak na to se tě ptám, tady tohleto.
0: Otázka je, nakolik má Trump ty služby pod kontrolou, protože v CIA dlouhou dobu byl to ruský oddělení, který si vlastně dělalo, co chtělo, a je možný, že ti ředitelé, kteří se tam střídali v poměrně rychlém sledu, nebyli vůbec schopní to zjistit nebo nějak to kontrolovat. Jo. Takže tohle to je zásadní otázka.
1: Ještě takovou zajímavou jenom poznámku vlastně k průběhu té cesty. Ona se určitě plánovala dlouho dopředu, ale jak mohli zařídit, či vlastně požádali Spojené státy Ukrajinu a Kyjev o to, aby neútočilo na Moskvu. Jakými kanály se tady tohle to dělá?
0: Já myslím, že to šlo napřímo befelem a naprosto bez pardonu. Prostě řekli, tohle to dělat nebudete a hotovo. Protože oni, Ukrajinci, věděli, že by byl prostě v ten okamžik by byl konec, kdyby došlo k nějakému ohrožení. Jenom chci dodat, v 99. byl v Praze George Tenet a já jsem byl u toho a vím, že šéf CIA požívá v podstatě stejné míry ochrany jako prezident Spojených států. Jo, takže tam proto to tam bylo jako úplně bez pardonu natvrdo daný, jako prostě schovejte flintičky.
1: Jasně, rozumím. Takže můžeme jít dál. Jestli pojďme k Iránu a jedná se o jaderný Spojené státy a jaderný úder proti Iránu. Je to stále nemyslitelné, protože se znovu objevuje možnost použití jaderné zbraně proti Iránu. Nejde přitom jenom o Irán. Podstatná je otázka, zda se jaderná zbraň postupně neposouvá z role absolutního krajního prostředku do oblasti vojenského plánování. Takže o čem se už dá dneska diskutovat. Takže prakticky má to

0: souvislost s tou válkou v Iránu a také souvislost s tím, že jsou tu další země, které mají jaderné zbraně. Takže to vyvolává diskuzi také v případě napadení státu, země, která jaderné zbraně nemá, jakou to vyvolá diskuzi v těch ostatních.
1: Tady je, ty říkáš, že se to přesouvá do oblasti vojenského plánování, nebo ono už to tam dávno je. A je to takovej můstek k té doporučené knížce, kterou dneska na závěr chci říci. V Bílém domě je to prostě taková celkem oblíbená retorika, oblíbené téma, a že by tam někam mohli hodit atomovku, čili je, a když se o tom začne mluvit, tak je to prostě zesílený. Je to jenom taková verbální hrozba. Já doufám, že k tomu nedojde. Napadla mě taková myšlenka, že oni říkají, že Teherán prý považuje kontrolu Hormuzského průlivu za jadernou zbraň, takže doufám, že nebudou tvrdit, že tou kontrolu Hormuzského průlivu Irán použil jadernou zbraň jako první a oni už budou jenom odplácet. Jo? Takže doufám, že prostě takovouhle boudu na nás nešijou. Ale je fakt, že prostě Severní Korea, když se zjistilo, že to nebylo zemětřesení, ale že to byly podzemní jaderné výbuchy, tak od té doby má klid. O jaderné zbraní, jaderné odstrašení praktikuje Izrael, Pakistán i Indie. Proto je zajímavý, že třeba mezi Indií a Pakistánem ty střety nepřejdou do horké fáze, protože se držejí. Takže mně přijde, že iránští vůdci tou fatvou na jaderné zbraně udělali taktickou chybu. Prostě, jo? Protože v okamžiku, kdy Irán bude mít jadernou zbraň, bude mít klid. No, bohužel to prostě celá ta logika, takový to kasání rukávu a tohle to prostě vede jedině k tomuhle, že oni místo, aby tu jadernou proliferaci, aby se jí nějak zabránili, tak naopak prostě tím svým chováním dávají najevo, že ty státy, když nebudou mít jadernou zbraň, tak budou neustále v ohrožení.
0: No a jak se na to dívá Rusko a Čína, protože dívají se tady na nějaké plánování, na nějakou diskuzi, jak to sledují oni?
1: Já myslím, že oni to sledují po té své odborné stránce. Oni třeba vědí, ten generál Milley tenkrát volal tomu svému čínskému protějšku, když to vypadalo kolem amerických voleb, tam byly to jaký turbulentní situace, a Číňani, americkí zpravodajci zjistili, že Číňani přemýšlí o tom, jestli ty Američani náhodou nechtějí prostě nějak tu jadernou zbraň použít v rámci boje o prezidentskou funkci. Tak on jim volal do Číny, dvakrát jim volal a říkal, helejte, buďte v klidu, jako to jsou prostě takové řeči, ale nic hroznýho se neděje a navíc oni tam, on má sice prezident nějaký to jaderný tlačítko, ale když ho zmáčkne, tak akorát mu přinesou prej kolu light, jo, takže jadernou zbraň prostě on neovládá sám, to musí dát prostě svolení ještě ten náčelník generálního štábu, takže myslím si, že oni mají asi své informace odborný, že jsou v klidu. Já si myslím, že dělají všechno pro to, aby to napětí nestoupalo, ale to, jak to působí na veřejnost, je opravdu jako docela drsný a neprospívá to žaludečním řadům.
0: Já ti děkuju a posunu se k poslednímu tématu, a aby měli naši diváci příležitost se tě ještě navíc ptát, takže už můžou posílat určitě dotazy a zeptám se tě na takovou poslední věc, a to jsou obchodní zájmy Donalda Trumpa. Hodně se o tom hovoří a teď se ozvali dva demokratičtí senátoři, kteří se ptají na jeho dar. On dostal strašně vzácný prsten, já bych se tady musela přesně číst, že má snad 321 diamantů a připravili ho představitelé antwerpského diamantového průmyslu a ptají se na ti dva senátoři na souvislost mezi darem a celními úlevy. Jo. Ten antwerpský sektor to samozřejmě odmítá, ale já se tě chci zeptat, jakou váhu tomu přikládáš ty. Já sama za sebe musím říct, že mě takovéhle věci, myslím si, že já tomu teda nepřikládám nějaký význam, mně se to zdá nemožné.
1: No tak, on dostal ten prsten a pak byly ty daňové úlevy, co se týče diamantů. Jeho daňové přiznání bude velice zajímavé, protože on má z těch kryptoměn, ale taky především ten web, na kterým on za úplatu dává přístup k těm svým Twitterům, kde ti účastníci, když si zaplatí 100 000 měsíčně, tak pak ví, že se burza hne tím nebo oním směrem, takže to je prostě zpeněžnění toho úřadu, bohužel celkem jednoznačný a takhle odpovídá to jeho pozici, on je prostě pro mě je to koňský handlíř, který zničil spoustu věcí, které byly špatné, ale bohužel prostě jeho není zadržitelný, takže dělá zase spoustu hloupostí. Já jsem si tady vzpomněl na ctihodnou paní Elišku Haškovou Kůlič, která ve své knížce píše, že až do Ronalda Reagana všechny prezidentské dary končily v depozitáři Bílého domu. Neexistovalo si prostě něco vzít. Jo. Takže ta kultura v tom té americké politiky prostě jako jde skutečně ke dnu a má to bohužel tu negativní vlastnost, že vlastně Trump dává tímhle tím způsobem najevo vlastně, že je úplatný, že je ovladatelný. Jo? Takže když ta Kanada mu půjde na ruku, tak on ze dne na den prostě to zruší všechno. A je to takový, je to jeho způsob handlování s tím světem, ale nemyslím si, že je to velmi důstojný, takhle to řeknu.
0: Já na to mám takový názor, víš, vůči Trumpovi, Donaldu Trumpovi je tak obrovská nenávist. Všude, kam se kneš, u všech, kteří fandí liberální demokracii a my to prakticky vidíme takovou tu nenávist, závist a tady tohleto i u nás vůči Andreji Babišovi, vůči všem bohatým lidem. Takže já jsem v této věci zdrženlivá, ale to je jenom můj názor, ale vidím, že máme čas akorát tak na to, aby si představil knížku a zároveň diváci začali, doposílali své otázky na tebe, aby ještě ten čas na ty odpovědi zůstal.
1: Takže velmi rychle. Milan Cirůček vydal knížku, která se jmenuje Odtajněno, atomová bomba i na Prahu. A je to, jádro té knížky jsou odtajněné materiály vládou Spojených států, čili pochází to z Národního bezpečnostního archivu a týká se to světových bezpečnostních krizí. Popisuje z pohledu Bílého domu, v němž jednali prezidentem svolené osoby a někoho přitom napadlo tu či onu krizi vyřešit použitím jaderných zbraní, použít je jako první. Těch jednání bylo za sledované období, čili od vzniku jaderné zbraně až někdy po období asi před 10 lety, tak těch jednání bylo téměř 100. Čili to opravdu není nic nového, že se v Bílém domě prostě někoho napadne použít jadernou zbraň. Mimochodem mezi těch cíly těch jaderných úvah bylo i Československo. Takže ta knížka pracuje s historickými materiály, ale bohužel je to, ta problematika je stále aktuální, velice doporučuju, protože to opravdu není žádná ruská propaganda, to jsou autentický materiály z amerických bezpečnostních archivů.
0: Já ti děkuju, takže teďka poprosíme do studia, jestli se tam nastřádaly nějaké otázky pro tebe.
1: Dobrý večer. Jak se staví Donald Trump k varování o zmiňovaný atentát na jeho syna Barona? No, já bych to viděl asi v té pozici, jako byl ten údajný chystaný atentát na něj z toho Turecka. Teď už se všeobecně má za to, že to byl fake, který vymysleli Izraelci, aby ho trošku dali do sporu s Erdoganem, jakože se o něj moc nestará bezpečnostně a trošku samozřejmě, když toho člověka dostanou do krabice s potravinama, který prostě prchá z jednoho letadla do druhého, tak se zdá, že na něj vliv určitý měli a trošku ho ovládali. Takže tam se nezachoval moc chytře. Já si myslím, že tady nechci to zlehčovat, ale tady si myslím taky, že prostě ho zásobují různými vymyšlenostmi, které nedají se vyloučit, ale já jim nepřikládám jinou váhu než manipulativní. Neřídí se náhodou BIS také instrukcemi ze zahraničí? No to si právě myslím, že nepodléhá jako si neodpovídá exekutivě, neodpovídá požadavku naší exekutivy, ale mele si prostě furt něco svého, takže ano, tady je velké nebezpečí, že Bezpečnostní informační služba, co se týče té propagandistické části, jaksi geopolitické, do které ona vlastně by neměla moc zasahovat, ale pouští si tam hubu na špacír, tak tam, že to není v nejlepším zájmu České republiky. Jinak, co se týče třeba toho terorismu, ochrany ekonomiky a tak dál, tomu se moc pozornosti nevěnuje, ale tam si myslím, že doufám, že se poslanci přesvědčí o tom, že tam Biska odvádí slušnou práci. Tak, je tam něco ještě. V čem můžou Rusové věřit USA? No, ono jim totiž nic jiného nezbývá. Nemůžou jim moc věřit, protože zatím, co Američani udělali, tak zase s lehkým srdcem porušili, takže věřit se jim moc nedá, ale prostě ta důvěra se buduje strašně těžko a možná někdy se to takový semínko té užitečnosti chytne a možná, že i ty Američani nakonec budou vidět prospěšnost toho, když jednou úplně mimořádně něco dodržej. Já si myslím, že to Trumpovo vyjádření o tom, že Rusko prostě nechce napadnout na to, protože věří Putinovi, takže to je velmi dobrý náznak. Tady odhlížím od toho, prostě já nechci toho Trumpa lakovat jako na černo, jo. Já chci prostě říct, ano, lidi mají své dobré a špatné stránky a toto bych řekl, že patří jako k těm velmi dobrým výrokům. Jo, a ještě jsem tam chtěl říct jednu věc, oni vyčítají Trumpovi, že chce ovlivnit americké volby, já si myslím, že je chce ovlivnit velmi pozitivním způsobem, protože omezit korespondenční volbu nebo vůbec ji zlikvidovat si myslím, že prospěje každým volbám, legitimitě každých voleb a navíc vyžadovat identifikaci voliče pro boha živýho, když my to tady děláme u voleb, ani u toho nikdo nemrkne a v Americe, že nemusí se volič identifikovat, to je prostě, to je opravdu jízda jako velmi špatným směrem, čili tohle to, co oni vyčítají Trumpovi ohledně těch voleb, já bych naopak velice podpořil. Tak, řídí tento stát vláda nebo BIS? No jak v čem? Já se obávám, že Babiš si nechce dělat nějak spory, nepřátele, takže prostě počká, až ten Koudelka odejde, ale on mu tam může do té doby jako dát do cesty mnoho a mnoho velice sofistikovaných nášlapných min. Takže nevím, myslím si, že vláda velmi málo ovládá, kontroluje a úkoluje Bezpečnostní informační službu, protože měla by se jí prostě dotázat jako na spoustu věcí, aby jim zdokladovali, jak přispěli prostě k těm velkým ekonomickým kauzám a jak třeba řešejí ten extremismus kolem toho fotbalu, který skutečně nabývá velice nebezpečných rozměrů. Dál. Dovědět, poslanci na místo projednávání zákonu si ve středu 14 přerušení schůze takové oddychové volno, jsou to dříči, co ví na to. No, já se nedivím, paní Šichtařová odevzala mandát, protože říkala, že tak zmařený čas ještě v životě nezažila, čili ono to chce určitý psychologický ustrojení býti poslancem prostě a v tom čase prostě dokázat tam prosadit nebo pomoct na svět prostě něčemu rozumnému. Čili tohle to jako, tenhle ten samotný údaj já nehodnotím, protože někdy ty představky jsou možná konstruktivnější, než když tam prostě si někdo pomoci kubu na špacír. Byli naši vojáci v Afghánistánu, Iráku a tak dále, okupanti, no tak tam, kde nebyl kontrakt vláda, tak, a nebyl mandát od Rady bezpečnosti, tak šlo o okupaci. Tak máme tam ještě něco? Zdravím, paní Spán. Chtěla bych se zeptat, kdo má tu moc, aby zrušil panu Pauknerovi účet? No to je privátní záležitost, že ten Facebook nebo kde to bylo, prostě tam jsou nějaká pravidla a oni se s ním prostě nebaví, oni mu to zhaftnou, někdo jim dal pokyn, s někým jsou prostě nakrátko, oni třeba mají snahu, aby nebyli zdaněni moc v těch zemích, že jo, kde nejsou moc zdaněni tyhle ty velké firmy, no takže jdou prostě na ruku těm, kteří projeví nějaký takovýhle přání, prostě někomu zatrhnout tipec. No, jako s demokracií nebo se svobodným světem, s listinou práv a svobod, to nemá nic společného, ale je to bohužel prostě privátní podnik, takže tady nezbývá, než sledovat, kde se pan Paukner objeví, kde zase vykoukne a kde bude dělat tu svoji subverzivní, příjemně subverzivní činnost. Tak. Zajímalo by mě, co bylo za cestou ředitelství a šéfa diplomacie Vatikánu. Jo, ano, tam byl před Radcliffem, tam byl vysoký zástupce Vatikánu, což je velmi rozumný. Já si myslím, že Vatikán by mohl vyvíjet mnoho dobrých aktivit směřujících k míru. To já vyčítám zdejším církvím, protože tady nejsou vidět, když nejde o peníze, když nejde o restituce, tak o církvích prostě neslyšíš. Jo. Já si myslím, že prostě ten morální kredit a vůbec co si o morálce by ty církve tradičně měly říkat. Tomáš Garrigue Masaryk byl velice nakrátko třeba s církví bratrskou, s evangelíky a tak dál. Velice ho to zajímalo a já od té doby prostě... Můj otec se znal s Masarykovým přítelem, panem kazatelem Urbánkem, který ho taky pohřbíval. A mám to z první ruky prostě od něj, tu velký respekt pana prezidenta Masaryka k církvím, protože tam byli lidé, kteří opravdu se starali nikoli o peníze, o restituce, ale o morálku, o to, jaký ten svět by měl být. Ještě jeden dotaz. Jak vidíte budoucí rozdělení světa a kolik hodin dáváte ještě EU? No, EU, já myslím, já jsem s hrůzou zjistil, jak ty Babišovy blouznivý řeči o rozšiřování EU, opravdu nevím, možná si přeje prostě, aby se ten otesánek napapal tak, až praskne. Jo? Ono to je možný vidět tak i tak. Ona ta EU praská ve švech a když se ještě teda napapá, tak to pak bude velká řacha. Takže mluvme o tom, že docela by mě zajímalo totiž, existují po světě, a to je takový jako velmi těžko spochybnitelný důkaz, existují po světě tiskárny cenin a mnohé tiskárny cenin tisknou, domnívám se, některým evropským státům tisknou jejich bankovky ve staronové měně. Takže to by mě docela zajímalo, to by byl strategicky jako velmi zajímavý poznatek. Stejně jako zrušili účet Pauknerovi, dávají Bandera novinky i dnes další 100 tisícům lidí do životní bany za jiný politický. Proč proti tomu Babiš nezasáhne? No, Babiš se bojí té televize stejně jako jiní, protože oni by mu dokázali ten život jako osolit. Já si myslím, že to byla jedna z prvních věcí, kterou měl udělat, ale prostě to je bohužel prostě jeho způsob vládnutí, takže ano, právem si lidé stěžují a ať si stěžují a ať to nezapomenou prostě, co se v této údajně demokratické zemi, která neustále prostě prosazuje hodnotovou politiku a přitom zapomíná na listinu základních práv a svobod. Přiznám si, že jsem ztratil iluze o této vládě, no já neměl, takže souhlasím s pisatelem. Veškeré změny, které by měli ministři provést, jsou prosazovány laxně. Ministr obrany se setkává s velvyslancem Ukrajiny a budí to dojem, zda si nenechává od něj radit. Podívejte se, velvyslanci jsou od toho, aby se stýkali s politiky, aby reprezentovali své státy. Já jsem velmi proti tomu, aby se bojkotovali ty velvyslanci. Jsem velice zvědav na tu novou velvyslankyni z Ruska. Viděl jsem, v jaké křeči, tu fotku, v jaké křeči byl prezident Petr Pavel, když od ní dostával pověřovací listiny. Já si myslím právě, že to je cesta ke snižování napětí, nikoli prostě zákazy, nikoli ignorování, ale naopak prostě je třeba mluvit přesně jako ten Radcliffe letěl do té Moskvy, tleskám tomu.
0: Já vidím, že už nám končí čas, jenom řeknu, že když říká, že byl pan prezident Křeči, ale oni byli přece až do roku 91 takový přátelé, takže si to mohl odpustit. Ale vypršel náš čas. Já ti moc děkuju za to, že jsi mi odpověděl na všechny otázky a popřála bych našim divákům krásný víkend a tobě samozřejmě taky. Krásný večer.

Vítejte vážení a milí přátelé proti proudu, proti proudaři. Pokoj a mír všem lidem dobré vůle nám tentokrát nepřejí Toulovi, ani se tady vlastně je nevidím na chatu. Jestli se nepletu, neviděl jsem je ani v Příčovech, takže nevím, co s Toulovými je. Snad se nic neděje, třeba jsou jenom někde na dovolené, ale tentokrát nám pokoj a mír popřál mě Jirka z Ostravy, velmi intenzivně píšící, dokonce tak, že potom si tady Jiří Papu konstatoval dobrý pozdrav na úvod. Už jsem myslel, že pan Hájek přejmenuje nedělní pořad na jaké názory mají Toulovi. Ne, tak to nebyl Jiří, to nebyl pan Toula tentokrát, to byl Jirka z Ostravy. Jeho otázky na 21. srpen tady nebudu teď odpovídat, protože tam na ně mám už připravený jeden docela perfektně zajímavý napsaný dopis. Takže Jirko, určitě budete spokojen, až se k tomu dostanem, k tomuto dopisu. Takže já to trošičku jenom posunu. A tady máme od Karla Urbana. Dobrý den, pane Hájku. Brabel pořádá demonstraci proti vládě za Rakušana. Je to druhá strana milionu chvilek. Brabel dělá už roky pro Rakušana a ten chce být premiér. Teď mezi Libtardy vede. Pokud by se milionu chvilek a Brabelovi povedlo schodit vládu, máme premiéra Rakušana a to je děsivá představa. Vždyť dneska už to musí každý vidět. Oni už hrají vabank. Já snad k tomu poznamenám, že také tam mám na to dopis, ale hlavně jde vlastně o to, co bylo v tom mém článku včerejším, na který jste mnozí opravdu zajímavě reagovali. Kde jsem říkal, že si nechám na té party, co jsem těm mladěchům kolem toho té propagace Vrabelovy demonstrace odpověděl. Ano, řeknu to, ale až za chvíli, až se dostanu k tomu dopisu, protože myslím, že ty dopisy jsou dobré v tom, že uvozují celý ten problém v takové souvislosti, myslím, ve které mnozí z nás o tom uvažují. Čili jestli mohu nereagovat hned teď tady, Toulovi se zatoulali, rapid fire, také první rok, kdy na sraz podvratných živlů dorazil vládní limuzína s ústavním činitelem, takže se buď alternativa blížila establishmentu, nebo se establishment blížil k alternativě, to nemu nerozumím, ale asi se to možná týká opět pana Vrabela, tak já myslím, že se k tomu dostaneme rovnou, teď v těch dopisech. Pojďme na to. No. Budeme se asi věnovat z větší části reakcí na Příčovy a na spoustu otázek, které tím jsou spojené a které tam, či i v těch, kteří tam nebyli, docela zajímavě vznikly. Budu se muset napít, jsem nerozmluvený zase. A náš čajík je skvělý. Vážený pane Hájku, o Příčovech mi asi nesluší psát, protože mi zdravotní stav nedovolil je procítit a prožít. Nicméně se tohoto vlasteneckého shledání zúčastnili moji přátelé, byli tam poprvé a byli nadšeni. Já vím, o koho jde. Večer jsem sledovala záznam na YouTube, poté se zamyslela nad vaším shrnutím v působivém článku na Protiproudu a těším se na dnešní živou debatu o tajuplném ostrově. Tak jsem ho tam v tom článku trošku pointoval. Zaujalo mě, že se korporátní média odkopala, sama se usvědčila z velké lži.
že jsou, pardon. Vidíte to. Mám se rozmluvit předtím, samozřejmě, ale já nejsem profík, že? Že jsou nestranná a objektivní, lepší důkaz neexistuje, když neodvysílala ani zmínku o tomto vlasteneckém setkání několika stovek, možná tisícovky lidí a stovek tisíců sympatizantů a stovkami tisíců sympatizantů s otevřenou myslí naladěných na stejnou vlnu, kteří nepotřebují číst projevy z papíru. Jen den předtím korporátní média odvysílala přehlídku farizejství, pokrytectví a průhledných desetiletí omílaných dogmat a frází o okupaci Sovětským svazem. Zvlášť nechutně v tomto kontextu zněla slova školeného rozvědčíka Pávka. Myslím si, že naprosto pregnantně toto výročí vystihl Ivan Hofmann slovy: v roce 1968 museli přijet tanky. Dnes kolaborují i bez nich. To myslím bych teda také podepsal. Shrnuto a podtrženo, tento víkend ukázal veliký mozkový trust a inteligenční převahu lidí s vlasteneckým cítěním oproti bezubé falešné opozici, a to navzdory haldám špinavých peněz zbrojařů a jejich lobbystů, našeptávačů a kolaborantů. Naplnilo mě to optimismem, že máme naději jako lidé, jako národ, ještě vybalancovat chybnou a špatnou trajektorii našeho státu, když nebudeme lhostejní dění kolem nás. Navzdory tomu, že ta cesta nebude lehká. Příčovy už ji prošlapali svým jedinečným způsobem, se srdečným pozdravem Zora D. Zoro, moc za to děkuji. Jo, počkejte, vy tady máte ještě dodatek. Normálně bych ho nečet, ale mám k němu takovou poznámku. A pak se vrátím k vašemu dopisu. Milý pane Hájku, děkuji za milé hodnocení. Já jsem nechal Zoru pozdravovat těm jejími přáteli, skvělými lidmi. Při setkání s mými přáteli oplatím podobnou mincí, podle nich vypadáte skvěle a daleko mladší než na obrazovce. Píše Zora, moc děkuji za tato jistě pro každého příjemná slova, ale u mě je to trošku jinak. Já myslím, že člověk má vypadat vždycky tak, jak je. A jeden z lidí, kteří se tam zúčastnili na konec té naší malé tea party v Příčovech, který tam byl poprvé, tak mě říkal, já jsem, jste to vy, že jo, já jsem si nebyl jist jako z té fotky, co máte naproti proudu, a má asi pravdu, ta už je asi 2-3 roky stará. Mezitím jsem těžce sešel, samozřejmě věk a intenzivní práce činí své, takže já jsem se rozhodl, že tam musíme ty fotky aktualizovat. Opravdu je aktualizuji, ale za ta slova kdo by nebyl rád. Takže zpátky k tomu, co říkáte. Já si myslím, že vy říkáte, že jste sledovala ten záznam na YouTube a pak to shrnutí v tom mém článku. Ono, já dopředu řeknu, že my jsme tam živě natáčeli a po skončení naší porady dnešní tam pustíme takový řekněme prvních 20 minut z toho, co jsme my natočili, rozhovory, které jsme točili, včetně s Tomiem Okamurou a tak dále. Ale nebude to všechno, protože celé to potom, včetně té tamní tea party, nezlobte se, kdo koho to rozčiluje, toto anglické sousloví, čili naší porady tam na místě, to všechno dáme ven zítra. Ale to jenom dopředu, takže to k tomu vašemu sledování. Já myslím, že to, že se to opravdu neobjevilo vůbec nikde v žádných médiích korporátních, je moc dobře.
protože oni by to nepochybně každým slovem znehodnocovali, mystifikovali a dezinformovali. A ono je to, co se tam odehrávalo, a vlastně každý rok odehrává, ale letos docela zvláštně, je tak cenné a docela neopakovatelné, že nechat si to kazit nějakými úšklepky těch zaplacených, zkorumpovaných lidí a lidiček v těch bohatých miliardářských médiích, to není žádná škoda. Důkaz o tom, že jsou naprosto lživá a neobjektivní, těch důkazů už nepotřebujeme, já myslím, moc ani podávat. Vy se znovu vracíte k tomu 21. srpnu, co se, tedy k tomu, co se odehrálo hlavně v Praze na to výročí. Zmiňujete pár rozvědčíka Pávka a já bych si to přesto ještě nechal do toho jednoho dopisu, protože ten tam z toho vyňal, to je takový citát z jednoho Suchého ze Šlitrem. Vyjmul jednu zajímavou charakteristiku, jednu zajímavou věc, které bych si normálně asi nevšiml, a tam je dobré o tom možná podebatovat. Takže mně se líbí ten závěr, že to shrnuto a podtrženo, co ukázal tento víkend, naplnilo mě to optimismem, že máme jako lidé, jako národ ještě čas vybalancovat chybnou a špatnou trajektorii našeho státu, když nebudeme lhostejní k dění kolem nás. Já bych řekl, Zoro, že z těch, kdo se účastní porady, kromě několika trolů, kteří tam nepochybně zase budou, protože ta biska potřebuje za něco ty peníze utrácet, i když už je utrácí poněkud opatrněji, protože Koudelka bude končit v jejím čele, také se ukáže, co ta vláda, respektive Andrej Babiš, je zač a podle toho, koho jmenuje novým šéfem BIS tajných policistů. Uvidíme. Tak já bych řekl, že máme jít dál. Pojďme dál. Dobrý den, ctihodný pane Hájku a tvůrčí redakce. Jel jsem už v pátek vlakem a autobusy z Nového Jičína. To jste uchvatnej. Stanislave G. My jsme se tam, myslím, o tom i bavili. Ubytování jsem dostal na poslední chvíli až na Slapech, ale nevadí. Byl jsem v Příčovech poprvé a příští rok budu chytřejší. Na poradě v kroužku jsem byl také. Ano, bavili jsme se tam. A jsem moc rád, že jsme se viděli. Se všemi. Bylo to úchvatné, ta setkání a povídání. To, co bude následovat po naší poradě, ten sestřih, něco z toho ukáže, ale opravdu ono jsou to věci mnohde těžko přenosné. Jo. Nejvíc mě mrzí, že došlo k nějaké chybě technické při nahrávání v té kapličce, kde byla ta mše a skvělá homílie, velmi aktualizovaná na naši dobu. Ale my to tam asi mít nebudem, protože ten záznam z toho prostě... Možná, že prostě někdo nechtěl, aby se vynášely ven ty věci, které jsou jenom mezi námi a jím. Nevím. Tak pokračuji.
SPD si zaslouží pochvalu za účast 5 členů. Okamura, David, Foldyna, Doležal, Nerušil. S většinou jsem s nich také mluvil. A sám jsem to ocenil, protože ti tam byli zastoupeni. SPD docela tedy intenzivně. Docela mě překvapilo, že tam nebyl třeba někdo ze Svobodných. Za Trikoloru tam vlastně byl Petr Štěpánek, ale myslím si, že ta účast lidí z SPD byla bezvadná a myslím, že tam odvedli i velkou práci, protože se opravdu všichni bavili a bylo to k něčemu, bylo to funkční. Okamura, David, Foldyna, Doležal, Nerušil. V Sedlčanech jsem koupil ráno rudou růži pro paní Filipy, nedorazila, také mě to mrzelo. Úchvatná diplomatka, která zůstávala v té Sýrii jako jediná. A tak jsem ji věnoval paní Janě Turoňové. Řekl jsem, jste tu zatím sama jako růže v trní mezi řečníky chlapy. A to jsem netušil, že bude excelovat na pódiu také Martina Kociánová a Jana Rydvanová. Mluvil jsem s Markem Stonyšem, i ten bude v tom našem sestřihu, ohledně vyšumění násilí na přednášce Foltýna v Beskydském divadle v Novém Jičíně. Jeho tři redaktoři byli u nás v Novém Jičíně. Dalo mi to hodně a jestli dovolí zdraví, tak příští rok dorazím. S pozdravem Stanislav G. PS. Nechci kazit pozitivní dojem z vlasteneckého setkání, ale obecně politické klima v České republice ještě není, jak má být. Jsem možná naivní idealista, ale tři tečky. Bez komentáře, pojďme dál. No a tady jsme docela u toho. Vážený pane Hájku, musím říci, že jste mě úplně dostal s tím zážitkem s mlaďochy, kteří v Příčovech propagovali demonstraci pana Vrábela proti dnešní vládě. Já tomu pořád nerozumím. S manželem jsme vás potkali na té asi největší Vrábelem organizované demonstraci na Václavském náměstí. To byl úplně jiný člověk, kterému jsme fandili. Vy také, pokud jsem pochopila. Jo. Na tom jeho protestu u České televize jsem sice nebyla, ale vy jste o tom referoval také s uznáním. Jo, bylo to pozoruhodné i tam. Co se s tím panem Vrábelem stalo? Vím, že měl nějaký soud kvůli penězům, co vybral za ty demonstrace a dnes žije někde na Balkáně. Zlomili ho? Je pravda, že ho má pod palcem ten Koudelka z BIS? Bojím se těch pomluv, které mají rozeštvávat nepodvolený v úvozovkách tajuplný ostrov. To jsem docela rád, že se chytlo, protože ono to s tím opravdu souviselo. Možná spíš ostrůvek, protože je nás málo. Ale zas tak málo ne. Ale tady jsem opravdu bezradná. Co tím pan Vrabel sleduje? On a pan Sládek. Hodně lidí tím zmate. A moc děkuji, že jste nás na to upozornil. S přáním všeho dobrého, vaše věrná čtenářka, divačka i posluchačka stanice Hvězda, Nina H. s rodinou. Nebo spíš jen s manželem Jiřím. Děti, no to by bylo na jiný dopis. Rozumím vám, Nino. Často se toto stává. I když myslím si, že lidé jako vy odvedli určitě dobrou práci s dětmi a že ten souboj s našimi školami a s tím vším propagandistickým humbukem na těch sociálních sítích a všude, že je těžký, ale vyplatí se. Tak jenom k tomu panu
v Rabelovi. Já jsem tam říkal, že jsem těm mlaďochům něco řekl a že to řeknu tady. No, já jsem jim, oni mě, teďkon asi si myslím, že jsem sem, jestli jsem to nechal někde venku, tak kdyby mě možná někdo z režie podal takový ten leták, co jsem tam od nich dostal, tam jsem myslel, že opravdu, děkuji, že opravdu budou, že něco ocituju z toho, protože to jsou docela šílenosti. A ti mladí tomu jako nadšení bude se protestovat. A já jsem mi říkal, že si myslím, že to prvé tedy. Ty protesty protivládní nepochybně obstará milion chvílek se svými mnoha milionovými příjmy. Možná, že tam mířil těmi miliony, když ho zakládali. Ale jinak, že si obecně, že mám za to, že momentálně na ty protesty v ulicích moc není, že nemají moc smysl. Oni nám to předvedli přece, fialovci, v těch zmíněných demonstracích. Prostě se na ně nemá reagovat, na ty protivládní demonstrace. Doufám a myslím, že to bude i případ těch chvilkařů kolem toho, co se strhne kolem těch poplatků veřejnoprávním médiím. To si ani neumíme představit. Mají na to spousty peněz, spousty organizátorů, placených lidí. Dělají to skoro profesionálně. Profesionální bourači. Já bych se tady ještě možná vrátil k tomu, co jsi tam na začátku psal, teď si nespomínám přesně na jméno. Jestli je to pro Rakušana, nebo jestli se pokusí schodit vládu. Já jsem také četl někde v nějakých korporátních médiích úvahu, že vlastně ta ústava dává jistou možnost, že by prezident mohl vládu schodit. Nevěřte tomu. Nic takového se stát nemůže. Jsou to jenom povzbuzování těch jejich aktivistů, aby se pohybovali rychleji a ještě více řvali proti vládě, která není určitě Fialová, i když možná, že není ještě dostatečně vybarvena tak, jak bychom si třeba my někteří představovali, ale vybarvuje se. A schodit vládu zvenčí třeba pávkem se nepodaří. Kdyby to zkusili, no tak prostě a jednoduše ta vláda to nebude respektovat a pojede dál. A já chci vidět, co by se dělo za fantastní ústavní krizi, kdyby, no to by byla komedie, ale tragikomedie možná, protože kdo ví, jak by to skončilo. Nemyslím si, že do toho půjdou, protože ty prezidentské volby se blíží. Čili mám za to, že jestli pan Vrabel dělá nebo nedělá pro Rakušana, je trošku jedno. Já bych se skoro divil, že by pan Rakušan se s panem Vrabelem spojoval, protože on je mafián jiného kalibru. To nám předvedli v dozimetru se svými telefony šifrovanými, co dávají na hraní dětem, takzvaně. To je jiný kalibr. Já myslím, že tady spíš opravdu jde o to. A tady to, co píše Nina, jestli je pravda, že ho má pod palcem ten Koudelka z BIS, v důsledku těch nějakých procesů, že mu snad tam trochu pomohli, protože on nějaký proces u ústavního soudu vyhrál. Nemám o tom žádné informace, jenom tyto výkřiky a bojím se spolu s Ninou, abychom se nezamotali do těch ukazování na druhé a toho už zlomili, nezlomili. Já se obávám, že to bude všechno jednodušší. Že v tom bude tak trošku možná nějaký
komerční model, který pan Vrábel asi z těch demonstrací má a že potřebuje možná zvednout povědomí o sobě, protože opravdu žije většinu času někde na jihu, mimo republiku. Ono vracet se takhle jenom na ten skok potom, tady si udělat demonstračku a možná něco z toho vytěžit, to je sporný model, protože vzpomeňme si i ti velikáni jako Miloš Zeman, když se ucházel o místo na Hradě a porazil tehdy Václav Klaus, tak to podcenil a činil to všechno ze své Vysočiny a přijel pozdě. Ono, ty věci se musí odpracovat. Takže já si myslím, že mě to také překvapuje, také mě to trochu šokuje, že ale zase, když jsem viděl toho pana, já jsem tam nebyl, ale ze záznamu, opravdu jsem měl ta záda pochroumaná. Nebyl jsem v Brně na tom protestu proti landsmanšaftu sudeťáckému. Ale tam ten pan Sládek řečnil do toho svého, z té své trouby, vysloveně za ně vlastně. Rušil to ten protest. Já mám dojem, že jsou to všecko zhrzení nešťastníci, kteří prostě, jimž se nedostává té pozornosti, které by mělo, jejichž radikální postoje najednou znějí trochu hluše, protože opravdu se stal malý zázrak a je tu vláda, která má minimálně jednu ze tří noh vlasteneckou. A myslím, že oni trpí trošku komplexem z toho, že se nemohou uplatnit. Možná jsem naivní, možná opravdu zatím jsou daleko větší zájmy. Ale ti, kdo by to platili, tak si přece musí, to nejsou hlupáci, ti, co stojí v pozadí a platí všechny ty protivládní pokusy, akce a různé další věci. Nejen těm chvilkařům, toho je spoustu, tak ti vědí, do čeho vkládají peníze. Proto tak dnes ječí, když ty uložené peníze do neziskovek přes různé bruselská kolena a sorošovce a podobně se začínají jim nevyplácet, protože ti, kdo jsou v těch velmi ziskových neziskovkách, ziskových pro ně, najednou ztrácejí jeden po druhém svou příležitost, svou moc. Ti, kdo stojí v pozadí a platí to, a ti určitě tam jsou, ti by do takto nejistého podniku, jako je pokus Ladislava Vrabela či pana doktora Sládka, jako narušit ten nepodvolený ostrov, trochu tajuplný, do toho by to nedali. Oni jsou hodně racionální. Tak pojďme dál. Srdečně vás zdravím, pane Hájku. Chci se s vámi podělit o názory na některé události posledních dní, především také oznámit, že jsme s manželkou se opět zúčastnili tentokrát Oralské pouti na svatém Hostýně, kde jsme se pomodlili mimo jiné i za vás a za protiproud. Vřelé díky za to. Každá modlitba je úžasně cenná pro nás a pomáhá nám. Sledoval jsem i dlouho inzerované setkání vlastenců v Příčovech, avšak nikde jsem z tohoto setkání nezachytil živé vysílání a ani záznam. To je proto, Štefane, že jste psal ještě předtím, než jsme uveřejnili ten můj článek, kde jsou ty
ty jednotlivé panely, součástí toho jsou ty nahraná videa z těch všech tří panelů. To ostatní, co se dělo kolem, to si pustíme za chvilku. Ale možná, že už jste se do toho k tomu dostal. Tohoto setkání se sám už nemohu účastnit, jednak ke vzdálenosti bydlím v Holešově a také věku 85+. Pánbů požehnej, Štefane. V inzercích na různých místech internetu tam vyjmenovávali účastníky významné osobnosti, ale ani v jednom případě neuvedli vás, respektive Protiproud, jako jedno z nejvlastenečtějších sdružení. Tak mi to připadá, že jsme stále v ilegalitě nebo v nemilosti kvůli kritice dnešních poměrů v našem státě. Vždyť každý musí vidět tu neskutečnou a záslužnou práci vás, jako tvář Protiproudu, vaše akademie, rozhovory s významnými osobnostmi, vysílač Hvězda, vše ve prospěch pravdy, spravedlnosti a společnosti. Stále jsem přesvědčen, že Protiproud je se skupením opravdových vlastenců, kteří si všímají nejen negativních, ale i prospěšných společenských aktivit. Štefan H. to píše z Holešova. Já bych tady nebyl tak přísný. Oni nás docela požádali, organizátoři příčov, aby jsme o nich dali vědět. Já už jsem tam, já nevím kolik, 4 roky nebo jak dlouho, nebyl pozván, abych vystupoval na tom pódiu. Upřímně řečeno, ani nevím, jak bych odpověděl, protože my máme své porady a máme je docela pravidelně a možná, že tam jsou mnozí lidé, kteří teprve mají co říct. Mně to rozhodně nevadí. A trošku možná mě taky zvedá obočí, že tam vlastně se Protiproud nikde od organizátorů nezmínil. Udělali jsme proto, co jsme mohli, ale upřímně řečeno, Štefane a všichni ostatní, my to proto neděláme. Opravdu ne. My to děláme pro věc. Máte naprostou pravdu, že... A víte co, ono je to tak, že... když nám poděkujete vy, nemluví o tom, že nám posíláte úžasné dary, z kterých všecko tohle financujeme. A nic nám nezůstává. Tomu věřte, nejsme milionáři. Tak je to pro nás opravdu to nejcennější. Já, když jsem tam se bavil s těmi mnoha lidmi a potom s těmi, kde jsme si udělali tu naši malou poradu, to bylo tak krásné, tak blízké. A když jsem se díval do těch očí, skvělých, inteligentních, přemýšlivých, ale odhodlaných. Lidí, kteří opravdu vědí, že tím postojem, soubojem za náš stát a naše národy, abych to řekl přesně, sami vždycky riskují.

aktivitách. Sám se této akce ujmout nemohu vzhledem k věku a zdravotnímu stavu, ale máte moji e-mailovou adresu a ať se příznivci obrátí na mě a domluvíme se na tom, kdo si to vezme na starost. Pak byste vy mohl zavítat k nám do Zlínského kraje. Srdečně zdraví, Štefan. Štefane, já jsem tam v Příčovech už také tak předběžně slíbil jednomu organizátorovi z jiného kraje, který pořádá něco podobného a myslím, že už tam si i vyzkoušeli tam někoho pozvat, že bychom tam přijeli. Rozumíte, tam jde o to, že my to organizovat opravdu nemůžeme. Ruce, nohy, všechno věnujeme těm našim aktivitám. Ale ta setkání jsou úchvatná. To poslední, které jsme měli nahoře v Jeseníku, to bylo prostě skvělé. Takže pokud se ozvou nějací lidé nám ze Zlínského kraje, přepošlu vám ty jejich e-maily a dám jim váš e-mail a bude-li zájem, tak si myslím, že se o tom dohodnout pak můžeme. Týká se to všech možných ostatních, já vím, že zrovna ti novojičínští už jsem rozmluven a přesto se ještě napiju. Ten čaj je totiž skvělý. Z toho Nového Čína nebo z Ostravy, my jsme tam mluvili s Ladikem Větvičkou, který tam byl, také bude v tom sestřihu, který bude moderovat, bude dalším z moderátorů stanice Hvězda. Tehdy jsme už to s ním skoro organizovali v jeho jedové chýši, něco takového v Ostravě, ale pak do toho přišla nějaká tragická okolnost kolem mé rodiny a museli jsme to odložit. Takže když tohle bude a ozvete se nám s nějakým už předběžným plánem, tak se o tom určitě dohodneme. Určitě vyjedem, protože to setkávání, to je opravdu nejvíc. Pojďme dál. Zase nepřečtu všechny dopisy, mrzí mě to. Ale tady to bych chtěl zmínit, přeci jenom Jirku z Ostravy nevynechám. Velevážený pane Hájku, dovolte mi nejprve krátký návrat k vašemu nedělnímu filozofickému článku z toho minulého týdne. Prosím o dovysvětlení vámi zmíněné soustažnosti, respektive Orwellovy teze z 1984, citace, kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost a kdo ovládá přítomnost, ovládá minulost. Prostou výrokovou logikou tedy dojdeme k logickému závěru, říká Jiří, kdo ovládá přítomnost, ovládá budoucnost. A nebo je to složitější, jak ve svém článku naznačujete. No Jiří, ještě budu pokračovat tu jednou částí vašeho jinak docela velkého dopisu rozlehlého, na který vám potom odpovím ještě sám, na ty další věci. Ono to platí všecko, v tom je ten vtip. Ano, na konci stojí, že kdo ovládá přítomnost, ovládá budoucnost. Ale v tom pořadí, ve kterém to Orwell píše, to ovládnutí minulosti, to bude dopis, ke kterému se dostaneme kolem toho srpna. To ovládání minulosti je pro ně nesmírně důležité, aby mohli ovládat budoucnost. A vy se ptáte, dovolte mi ještě položit mírně provokativní otázku, není absolutní svoboda v rozporu s Orwellem právo říkat i to, že 2 a 2 jsou 5, je to jistě matematický nesmysl, na tom se asi shodneme všichni, ale to podle mě nijak nesouvisí s právem či neprávem to říkat.

0: Netvrdím, že musím mít pravdu, spíše to beru jako experiment myšlenkový. Zajímá mě vaše argumentace potvrzující anebo naopak vyvracející tuto tezi. Možnost říct, že 2 a 2 jsou 5, souvisí se svobodou, nepochybně. Ale vy jste zřejmě, Jiří, tu knihu nečetl, anebo jste dokonce neslyšel ani, když jsme ji na pokračování vysílali na Hvězdě, protože tam jde přece o něco jiného. Tam tomu hlavnímu hrdinovi, tomu vzbouřenci, tomu Smithovi, ten vyšetřovatel z ministerstva pravdy říká, že on si musí myslet, že 2 a 2 jsou 5. Za všech okolností, že vnitřně prohlásí, že 2 a 2 jsou 5. Oni ho do toho falešného výroku nutí. Kdyby to měl říct z vlastní vůle, tak je to něco jiného. Ale on z vlastní vůle by řekl, že 2 a 2 jsou 4. A oni ho donutí. No ale to už bych prozrazoval. Přečtěte si tu knihu. Čili to je naopak. Jinak samozřejmě může tvrdit každý ve svobodné společnosti cokoliv, co podloží navíc třeba dostatečně argumentačně, aby o tom mohl přesvědčovat druhé. Za jistých okolností mimochodem může i ta teze 2 a 2 jsou 5 platit, ale nesmí mě do toho přece nikdo donutit násilím až tak, že mě zabije. To je ten svět Orwellův, kterému se bráníme. I vy, Jiří, pojďme dál. Tohle chci přečíst právě. Vážený pane Hájku, děkuji za text na vaší akademii k 21. srpnu. Vím, že jste už proti proudu vícekrát při této příležitosti psali o skutečných důvodech, kvůli kterým se odehrála tato tragická epizoda mezi námi a Sovětským svazem. Jak se dnes ve veřejnoprávních médiích opakovaně říká Ruskem. Přesně. To byl ale Sovětský svaz. A my jsme tady to vidíme teď na obrazovce, docela možná, že stojí za to, až se ještě možná ti, kdo to neviděli, podívat do akademie. Ale ono je to i na, to bylo i na hlavní stránce proti proudu. Se na ten článek podívat, napsal ho Vladimír Čermák a je naprosto v tomto smyslu vyčerpávající. Opravdu jste jediní ve svobodných médiích, kteří vysvětlují, že nebýt toho dost možná, aby došlo ke třetí světové jaderné válce. Je to složitost, ale je to tak. V jedné vaší knížce jsem se pak dočetl, že v roce 1983 za prezidenta Reagana jsme i tak byli asi nejblíž k jaderné válce během studené války. Skutečně to tam je a myslím, že to bylo v té poslední smrt ve věži, nebo teď nevím, v které opravdu už. Ale ono to tak bylo, skutečně už to byl ještě generálním tajemníkem Jurij Andropov, už byl těžce nemocný, oni toho chtěli využít a přesvědčili zřejmě ti jestřáby prezidenta Reagana, že by bylo dobré zaútočit. V té době probíhalo velké cvičení NATO v Evropě západní, a pak tam nastala chvíle už radiového ticha a bylo to velmi napjaté, protože to radiové ticho je to před útokem. A mnozí přesvědčovali nemocného Jurije Andropova, předtím šéfa tajné služby sovětské, že by měl Sovětský svaz zaútočit preventivně jako první, ale on naštěstí měl dostatek svých lidí ještě venku a dokonce i v Reaganově okolí, že do poslední chvíle čekal a Reagan se nakonec neodvážil. Ten plánovaný útok odvolali, dodnes se o tom nehovoří a Sověti nezautočili preventivně. Opravdu jsme tehdy byli asi jaderné válce nejblíže. Jenže současná moc, my s tím myslím i naši novou vládu, nadále opakuje ty historické nesmysly o potlačení pražského jara z důvodu strachu ze socialismu s lidskou tváří, což byl chytlavý slogan jednoho z křídel KSČ, které tehdy usilovalo o převzetí otěží a také všech výhod s tím spojených, protože jim o nic jiného nešlo. Ještě bych řekl, že to je o stupínek složitější, protože některým z nich o něco šlo. Někteří z nich tomu skutečně věřili, ale to pozadí toho bylo, myslím, přesně takové, jaké říkáte. Luboši Š. z Liberce, ale vy pokračujete. Je zoufalé to pozorovat a poslouchat a vědět, že se s tím vlastně už nic nedá udělat. S tím, co vmontovali do těch myslí? Já myslím, že dá. Ale bude to trvat a bude to ještě stát spoustu věcí a možná i situací, při kterých najednou i ti mnozí mladí najednou si tu otázku začnou klást. Ale nechme trošku nebesa, abychom k tomu došli přirozeným způsobem. Přesně jak jste to popsal ve vašem minulém článku s citací Orwella a jeho 84. Jsem jen o rok mladší než vy, takže mám za to, že jsme ty dramatické chvíle prožívali podobně, to asi ano. A dnes nám o nich řeční mladoši, kteří jen opakují, co jim nalili do hlav ve školách. Jasně, je to zbláznění to poslouchat. Ale oni za to nemohou ani. Teda většina. Ti, kdo si na tom staví kariéry, ti za to mohou, ti to vědí. To jsou obyčejní kolaboranti dneška. Přesně jak to znělo tam na začátku. No budiš, oni jednou třeba dostanou rozum a začnou se zajímat o to, jak to všechno skutečně bylo a proč. Myslím si to také. Co je ale vůbec nejhorší, když vidím Pávka, jak se naparuje před rozhlasem. Pár lidí na něj sice zapískalo, ale jinak to měli plně v režii Chvilkaři a jejich kámoši z Českého rozhlasu a České televize. Ten sprosták totiž nemá vůbec žádnou brzdu. Já bych souhlasil. On ví, že je všeobecně známo, co dělal a jak se vyjadřoval k srpnu, když si z toho dělal kariéru za minulého režimu, ale vůbec mu to nevadí. To je to. Já tomu rozumím, Luboši, proč vás to tak irituje. Jemu to prostě nevadí. On je tak splachovací, tak, řekl bych, plastový. On je tak bez morálky a bez jakéhokoliv závanu svědomí. Už jenom to, jak necháte své plukovnici vyplácet těch dalších 100 tisíc na ty její roby. To je tak neskutečné. To by i ten jeho vzor dnešní Havel nikdy neudělal vůči těm svým manželkám. No, o té první ani nemluvím, ta byla opravdu prostá, skvělá žena. Ale o té druhé, ta si to pak vykompenzovala jinak v dědictví. A on to udělá. Ten Pávek to udělá. To je opravdu bezcharakterní, hluboká mravní žumpa. Z níž nám káže. To je pravda. Jsou totiž dohodnuti, že se v médiích objevovat nebude, takže se klidně může tvářit málem jako druhý Havel. Ano. A spousta lidí ho bude klidně znovu volit. Souhlasím. Myslel jsem, že vyskočím z kůže, když tam pak ta zorganizovaná banda pískala na Okamuru. Neměl tam vůbec chodit, i když je mi jasné, že by mu to zase omáchali o ústa jinak. Jenže co s tím? Samozřejmě jde hlavně o to, aby Pavel znovu nezasedl hrad jako pan Kotrč tu hájenku v tom večerníčku, jak jste jednou vtipně poznamenal. Já si na to pamatuju. Taky mě to tak přišlo. Jenže bojím se bojím. Nevěřím, že se Andrej Babiš do toho znovu pustí, jak spekulují média. Byl by blázen a to on není. A teď mě zase vzalo, když Miloš Zeman vypustil balonek, že by to třeba znovu zkusil. A stejná média, která fandí Pavlovi, ho v tom podporují. Co si o tom myslíte? No, balonek to určitě byl. Já jsem ten rozhovor četl na iDnes, to bylo nebo kde? Myslím, že iDnes. Ve kterém to nakonec sám Miloš Zeman schazuje, říká, ale přece je mi tolik, kolik mi je, nechci být dalším Bidenem. Ale on to tam nevypustil jen tak do těch médií. On chce, aby se to hrálo, on chce slyšet. A oni ho v tom teď ta korporátní média docela podporují různými spekulacemi. Ono by se jim to líbilo, kdyby do toho šel. Dokonce vím, že i Andrej Babiš řekl, že by mu to nevadilo, abych tak řekl. No, byla by to tragédie. Já Miloše Zemana si vážím za mnoho věcí, které udělal i jako prezident, i předtím, jakkoliv byl, abych tak řekl, na druhé straně, protože to vždycky byl bruselský federalista, kterému dlouhá léta trvalo, než pochopil, co je Brusel. A v době, kdy my jsme proti tomu burcovali, on vyvěšoval na hradě ten modrý hadr, který vydávají za vlajku neoprávněně, protože není v těch základních smlouvách uvedena. Ale přesto bych mu tohle nepřál, aby zkusil, protože a nám bych to nepřál, protože tam by asi došlo k tomu, že by se ten Pavel tam vrátil. Já mám prostě obavy, abych pokračoval ještě v závěru dopisu, z toho, že se tím nikdo nezabývá a přitom je to už blízko. Vládní koalice nikoho nepostaví, jak řekl Macinka, a Babiš to potvrdil. Takže dalších 5 roků s tím bezectním hovadem, my ta slova nepoužíváme, ale tentokrát jsem ho, abych tak řekl, nenechal vypísknout. Pro mě už to v mém věku může být navždy. Pro mě rovněž. Mrzí mě, že jsem se kvůli zdraví nemohl dostat do Příčov, i když ten med s vašimi houbami mě z toho skoro už dostal. To je Supramedex, to není moje. Ale jo, beru to také. Tak jsem nechtěl nic riskovat, ale na poradě samozřejmě budu. Vyjádříte se k těm mým skeptickým myšlenkám. S velkým obdivem k vaší neocenitelné práci a nezdolné vitalitě, Luboš Eš Liberec. No, Luboš, víceméně jsem se k tomu vyjádřil. Ale ještě vám napíšu, protože vidím, že vy o tom jako přemýšlíte opravdu v několika rovinách. A možná mě to uvažování by zajímalo i na pár otázek, které bych vám položil vrstevníkovi. A já si přesto myslím, že to dopadne dobře. Protože pokud jde o tu prezidentskou volbu. Protože za prvé, nemyslím si, že to úplně Andrej Babiš nechává stranou. Za druhé, já myslím v tom smyslu dobře, že zatím nikde neproblesklo a čím déle se to podaří, tím lépe, kudy by on chtěl do, protože on bude rozhodující v tom, do té volby jít a konečně, kdo to bude. Mě trošku zavrtalo hlavou v Příčovech, když jsem prostě tam viděl Svatopluky a pana profesora Druláka, tak jsem si říkal, možná, že by to také nebyl špatný kandidát, jakkoliv je možná ideově trochu jinde než třeba já, ale je to poctivec, je to úžasný člověk. Těch lidí se najde určitě postupně dost. Jde o to, aby nakonec se našel takový, na kterém se celá ta protestní a dnes tedy vládní koalice z částečně nepodvolených, ale částečně i té mlčenlivé většiny shodne. Protože pak ti Pavlové šanci mít nebudou. Pojďme dál. Dobrý den, vážený pane Hájku. Dnes, čili včera, jsme se v Příčovej dostali do diskuse o náboženství a o Bibli. Obávám se, že se mi nepodařilo vyjádřit jasně to, co jsem chtěl říci. Navíc jsem si také uvědomil, že jsem se ve vás možná jako silně nábožensky cítícího člověka dotkl a v tom případě se vám omlouvám. Přeji hezký den, Zbyšek k Zbyšku. Opravdu se, jo, ono to bylo už předevčírem, ono to nebylo včera vlastně, ty Příčovy. Já tím ještě pořád vnitřně žiji. Zbyšku, opravdu omluva není na místě, ta debata byla skvělá. Já si vás tam pamatuju. Pamatuji si to, o čem jsme se bavili samozřejmě. Ta byla skvělá a ty, že nemáme na některé věci úplně shodné názory a vyměňujeme si je, to je naprosto základ nepodvolenosti. Nebylo to vynikající. Vynikající a přesto jsem jako rád, že jste i ty dvě, tři věty napsal, protože to zase svědčí o vzájemném respektu, vzájemné slušnosti. Neboť takovými prostě už v tom nepodvoleném táboře většinově jsme, pokud do toho neskáčou ty trolové. Ale ještě rychle, než začne pokračováním, dnes se neozve Znělka, protože zařadíme rovnou za naší poradu těch, já nevím, 20-minutový sestřih těch pár rozhovorů, aby ti, kdo jste tam nebyli, jste si aspoň trošku udělali obraz. Zítra to dáme celé ven. Vážený pane Hájku a celá redakce Proti proudu, velmi děkuji za zprostředkování setkání v Příčovech. Poslouchala jsem to s přerušením na několikrát a opravdu mě to dojalo, jak se snažíte o lepší společnost na této zemi. Všichni se o ně snažíme společně. Proto společnost. Věřím, že náš Pan Ježíš Kristus nad tím drží svou ochranou ruku, protože je to v souladu s jeho učením a vůlí. Je v tom aplikace pravdy a lásky v praxi, což jsem nikde jinde nikdy neviděla. Srdečně vás zdravím a vyprošuji Boží požehnání a ochranu. D.S. Milá D.S., moc znovu za to děkuji, opětuji přání o požehnání vám všem, kteří jste byli v Příčovech specificky a všem, kteří se na to podíváte a budete tam s námi aspoň v tom vnitřním světě stejně tak. Požehnání budeme všichni moc a moc potřebovat, protože už startuje další, abych tak řekl, nefiskální rok, končí prázdniny. Já myslím, že ty Příčovy byly dobrým završením toho všeho, co se dělo. Tak vás všechny opatruj, náš Pán Bůh a milovaná Panna Maria. A chcete-li, tak ještě chvilku s námi zůstaňte. Tak vítejte, vážení a milí přátelé Proti proudu, Proti proudaři. Po roce jsme opět v Příčovech. Před chvílí jsme prodělali nádhernou mši tady v zámecké kapli a teď se vrháme do víru událostí. Chceme vám z toho prostě něco přinést všem, kteří jste nemohli se sem z jakýchkoliv důvodů dostat. Je to tady, zdá se, letos ještě živější než loni.
1: A právě před chvílí nám tady z pódia promluvil nečekaně, abych tak řekl, předseda parlamentu. Představte si, předseda parlamentu v Příčovech. Neskutečná věc. Takže pojďme se podívat, co se tady vlastně děje, a na závěr se ještě jednou uvidíme.

0: poroce zase v příčovech, jak to tady vidíte, je to, jak to na vás působí?
1: Samozřejmě je to pohlazení duše, protože po všech těch darebácích, které slyšíme kolem sebe a vidíme kolem sebe, se tady člověk setká s lidmi, kteří řeknou, že nejsme na stejné lodi a spojuje nás slovanství a to je to, co mě těší na tom asi nejvíc.
0: Jsme tu v nějaké bublině jenom, nebo?
2: Musíme se vrátit k starým osvědčeným křesťanským tradicím a začít chápat to, co liberalismus ne v tom smyslu bruselských komisařů. Prostě z Ruska, ze Spojených států, z Číny se šíří prudká modernizace světa ve smyslu technologickém, ale návrat k morálním, ke kořenům evropské morálky minulého století.

0: Tam se, odkud jste přijela?
1: Z Prahy.
0: A proč sem jezdíte?
2: Jsem tady třetím rokem, protože patřím mezi vlastence, pokračuji ve svojí rodině. Můj tatínek byl vlastenec a sdílím vlastně myšlenky, které jsou tu prezentovány.
0: Výborně, a vy tady jezdíte opakovaně, nebo?
3: Jsem tady podruhé, byl jsem tady předloni, když nám vypli tenkrát to sabotáží, tu elektriku, a byl tady Jarek Nohavice, tak to bylo výborný, no.
0: Proč sem jezdíte, nabíjí vás to, nebo?
4: Ze Svatopluku sem jezdím, protože Svatopluk se taky toho účastní a ráda přijdu mezi lidi, kteří mají podobné smýšlení, no.
0: Jasně, jasně. Vy říkáte, že jste byl dlouho v Austrálii.
5: Dlouho v Austrálii, teď kolik? Asi 30 let.
0: 30 let.
5: Od 88.
0: Basically. Jo, a teď jste zpátky.
5: Teď jsou zpátky, slyšíte, že mám moravský dialekt, ale žiju v jižních Čechách, v Novohradských horách.
0: Aha, a proč jste se vrátil?
5: Protože mě z toho LGBTQ a z té politické korektnosti tam začalo být úplně špatně.
0: Nejste první Australan český, který nám to říká, ale ne všichni se vrátí. A když to teda srovnáváte, tu realitu tam a tady teďkon v tomto ohledu, jak to vypadá?
5: Já tam mám 3 dospělé děti. A teď mě posílali zprávu, ukazovali mi ten vynález, který čte ty telefony, které jako v Novým Jižním Walesu budou jako chcou ho ustanovit zákonem, že je to normální, že vás policie zastaví, požádá o vás váš mobilní telefon, strčí ho zo zařízení, který bylo vymyšlený v Izraeli, a úplně vám vytáhne všechny data, úplně ten telefon okopíruje, úplně přesně tak, jak ho máte vy. Ví úplně všechno o vás.
0: Takže to ještě tady úplně takhle není?
5: Není,
0: ale, to
5: ale ta Evropská unie tam míří, že jo, milovými kroky.
0: Proč jste přijel do Příčel?
5: Protože mě zajímá, jak se ty malé roztříštěné vlastenecké strany budou amalgamizovat do sebe nějak. Já pořád tady hledám nějakého maltaře, kdo bude dělat tu maltu a ty různé cihle spojovat v tu hráz, v tu zeď, která zastaví tu blbost, protože to, co přichází ze západu, tak jak kdysi jsme obdivovali, to je z Německa, to je odsaď, to je z Anglie. Dneska už je to úplně jinak. Jasně.

0: Myslíte, že se podaří aspoň některé věci SPD prosadit, nebo je to marný sen?
1: Tak SPD funguje minimálně jako korektiv ve vládě, proto my jsme rádi, že můžeme alespoň věci navigovat způsobem, že situaci nezhoršují, ale pokud situaci obyvatel nezlepší, tak alespoň, že nedochází k takové té postupné erozi státních struktur a rozlézání progresivistických a nepřátelských struktur.
2: Na místě činu,
0: jak to tedy hodnotíte letos?
2: Velmi, velmi pozitivně, protože poprvé jsme tady, ne, když to řeknu v úvozovkách, jako dezoláti, ale jako podporovatelé částeční, byť kritičtí nové vlády, tak strašně nabíjí to setkávání s lidma. Jo? Tady už jsem oslovoval desítky rozhovorů, někteří jsou pozitivní, jiní kritičtí, a co vždycky si cením, že se dá mluvit tady na rovinu, i o tom, co třeba děláme špatně, co lidem vadí, je to několik věcí. Jasně. Že byste měli být důraznější a otevřenější v komunikaci, někomu vadí větrníky, někomu stavební zákon, tak se snažíme vysvětlovat, a je to zase o krok dál, i to, že poprvé jsme tady. Jasně. Jako lidi, kteří do toho můžou trošku víc mluvit, co se v naší zemi děje, je to jenom na nás.
0: Příčovy jsou právě ve fázi velkého výbuchu, abych tak řekl. Prostě jede to tu naplno. My se ještě chceme pobavit se spoustou lidí. Chceme se zeptat také na něco tady Tomia Okamury. Uvidíme, jestli se k němu dostaneme. Ale rozhodně nás zajímají ze všeho nejvíc názory těch, kteří se přijeli ze všech možných koutů. Tak pojďme do toho davu. Proč sem jedete?
3: No, protože mi není lhostejný to, v čem žijem. S velkou nelibostí sleduji dění v Evropě a ve světě. A skutečně ta případná hrozící válka, to je obrovský strašák.
0: A vy si myslíte, bude nebo nebude?
3: Já věřím, to riziko je značné, ale věřím, že nakonec ty odpovědní zasednou k jednomu stolu a budou muset ten svět uvést do nějakého smysluplného stavu.
0: Kéžby, bude nebo nebude válka?
4: Já se modlím, aby nebyla. Jako já, jak řekla Martina Kociánová, ta síla té myšlenky je obrovská. Já v mých modlitbách děkuju za to, že válka není a že nebude.
0: Marku, šéfredaktore, ahoj. Myslíš si, že to skončí mírem nebo válkou?
5: No, já bych si přál samozřejmě, aby to skončilo mírem, ale ono, i války končí nakonec mírem, že jo, takže...
0: To je teda, ale ještě jednou takhle uhneš a...
5: Já nevím, hele, já si přeju, aby skončilo to, ne to, ale aby skončilo to, co si říká Evropská unie, protože to, co chrlí, tak to už mi opravdu v mnoha směrech připomíná to, co jsme si prožili před listopadem 89. Věřím tomu, že to skončí nějakým krachem, že to nebude úplně jednoduché, ale válka to nebude, takže věřím, že to bude mírová cesta k lepšímu světu.
0: Je to bublina tady to, anebo je to nějaký trend?
6: To je otázka. Ale řekla bych bublina, ale sílící.
3: No, určitě, protože kdybychom naprosto rezignovali, tak proč sem i jezdíme, jo? Pokud by ta válka byla nevyhnutná. Je to riziko značné, ale věřím, že nakonec to dobře dopadne.
0: Ladíku, vy jste tady obvykle v Příčovech. Jak na vás ty letošní busoběj?
7: Já tu nebyl teďka 2 roky, ale teď se studuji sem po čtvrté, mám pocit, a pro mě to je vždycky velice příjemné setkání lidí, kteří mají radost z toho, že tady jsou a že se vidí navzájem. Je to taková takový příjemný den mezi přáteli.
1: Je to už tradiční akce, je to 8. ročník, jestli se nepletu, a soudě podle počtu účastníků je vidět, že spíše akce je na mírném vzestupu, než že by, jak někteří škarohlídové říkají, že by stagnovala, nebo že by lidi o to ztrácili zájem. No a pak je přijde, že spousta lidí už to bere jako takovou tradiční součást svého roku.
0: Je to v něčem jiné, nebo?
8: No tak dneska nám tu chybí jeden živočich a je ten čistší vzduch.
0: protože je to zvláštní letos v tom, že přeci jenom, když tady promluví předseda sněmovny, je to zvláštní. Takže jak se na to koukáte, stoupáme nebo klesáme?
8: Já to spíš hodnotím podle toho, jaká tady je atmosféra. Atmosféra je tady vždycky přátelská, takže v tomhle směru se to nemění. Lidi sem jezdí více méně ti samí, už tady za ty roky znám víc a víc lidí, ale to, že je tu předseda sněmovny, samozřejmě je dobrá zpráva.
0: Jo, a je to nějaká bublina, nebo je to nějaký znak už něčeho, že se tady přeci jenom něco formuje vlasteneckého?
7: Ne, je to určitě bublina, každopádně, ale je to bublina vlastenců, kteří mají podobný styl přemýšlení, podobně se dívají na nejrůznější světové události. A je to určitě bublina, protože ten, komu se nelíbí naše názory, tak tu nechodí. Ale to není náš problém, to je problém těch, kteří jsou trošku zblbnutí tou propagandou režimní a mainstreamovou.
0: Stoupáme nebo klesáme?
3: No, já bych řekl, že tak nějak jako pomaličku se to drží zatím na nějaký rovině, ale že by to bylo nějaký velký stoupání nebo velký klesání, mi nepřipadá.
0: Jo. Markéto, váš hlas slyší často posluchači stanice Hvězda, konečně vás vidí také.
9: Zdravím.
0: Jak vás to baví?
9: No velmi, velmi. Já samozřejmě mám s rozhlasem nějaké zkušenosti, ale stanice Hvězda mi přinesla úplně nové rozměry, novou dimenzi.
0: Aha, v čem?
9: Víte, já si teprve teď uvědomuji právě ty písničky, ty české písničky, jak jsme na nich vyrůstali, jednak mě to vrací v tom čase. Tak nějak, když jsem slyšela ty první písničky, tak jsem měla pocit, že je ráno, někde doma hraje rádio a do mě bude, tak jdu do školy. Ano. To byl ten vlastně můj první pocit, když jsem si naladila stanici Hvězda. A potom, já se musím přiznat, že mám vlastně vůči této hudbě trochu dluh a musím to napravit. Mhm. Protože já jsem byla přesně ta generace, kdy nás tahle muzika vůbec nezajímala. My jsme furt měli naladěný to rádio Luxemburg.
0: Ano, ano.
9: A navíc já jsem vyrostla na takzvané klasické hudbě. A já teprve teď objevuji, jak kvalitní hudba to je. Od textů po umělce, jak jsou to skvělé zpěvačky. Takže pro mě to je skutečně úplně nový svět a jsem za to moc vděčná. Moc vám
0: děkuju. Jsou to ztráty a nálezy.
9: Ano.
0: Já prozradím všem, že vy budete jedním z moderátorů naší stanice Hvězda.
7: Dalibůh.
0: Dalibůh, to je všechno Dalibůh.
7: Ano.
0: Ale které z těch období, které tam Hvězda sleduje, to znamená, řekněme, od 50. respektive od 20. ale od 50. do konce 80. let je pro vás nejzajímavější.
7: No tak je známo, že jsem pracoval v rádiu asi 3-4 roky a měl jsem možnost si vybírat hudbu už tam, takže mě 20. léta sedí, ale hlavně nejvíce mi sedí konec 60. 70. let s přesahem do 80. a samozřejmě se zaměřením na českou muziku.
0: A máte nějaký plán, abych tak řekl, co tam chcete vysílat, co tam chcete říkat, co tam chcete moderovat?
7: Plán je relativně připraven, protože máme spoustu materiálů o aktuálním dění, o kterém režimní tisk neinformuje nebo informuje jednostranně a bylo by dobré, kdyby byl zdroj, jako je stanice Hvězda, která o tom může informovat z jiných úhlů pohledu.
0: Jasně.
7: I když ne třeba někdy úplně něco jiného, než ten mainstream říká, ale s využitím něčeho, na co oni vůbec nemyslí a nezajímá je to.
0: Budeme se všichni moc těšit, že to budete slyšet zase.
7: Já se budu těšit, slibuju, že budu mluvit i česky, takže i lidé, i Češi z Čech to budou rozumět, protože by si mohli stěžovat, že v ostravštině ne všechno je srozumitelné, ale přizpůsobím se i čtenářům, teda posluchačům ze západní části republiky.

0: stoupáme nebo klesáme?
1: No, já si myslím, že pomaličku stoupáme. Já jsem většinou pozitivní člověk, že jinak by to ani nešlo. Tak je to pomalej, než bych třeba i já sám chtěl, ale o milimetry stoupáme, bych řekl.
2: Já jsem tady zrovna s jedním z hostů měla takovou diskuzi, že bychom se měli vracet k tomu odkazu. Protože já si přesně pamatuju, jak mi pan kardinál Duka přesně v té svatováslavské kapli vykládal ten odkaz Cyrila a Metoděje.
0: Ano.
2: Mimochodem v relikviáři jsou stále, tam je relikvie svatého Cyrila, on tak říkal, no, mnozí z nás to ani neví.
0: Jo.
2: A přesně, my jsme byli založeni jako ten most mezi východním a západním, mezi východním a západním křesťanstvím a já mám pocit, že se na to strašně zapomíná. Ten odkaz svatého Metoděje tady máme v Paládiu, teď je to Paládium okrada zemí českých. A mám pocit, že se na to zapomíná a že bychom to měli tak trochu zvednout, tuto otázku a my se jí věnovat.
0: Máte k nějakému svědci zvlášť blízko?
2: Ano.
0: K jakému?
2: Svatý Prokop. Duchovní ochránce zemí českých. Měli bychom se k němu vrátit.
0: Podaří se udržet mír v Evropě?
3: Já se obávám, že ne.
0: Asi to už není o tom rozumu, ale je to o tom, že nemůžou ty elity už se ničeho jiného chytit, než...
3: Já bych spíš řekl, že to zadlužení těch západních států už je tak veliký, že jedinou cestu, kterou z toho vidí, je právě ta válka, protože to vždycky byla cesta, jak z toho šíleného dluhu.
0: Tak doufejme, že nebudeme mít ani jeden z nás v tomto pravdu.

0: Podívejte, tady mezi lidma, mluvíte, co vám nejvíc říkají?
1: Tak samozřejmě je tady spoustu dotazů, protože na tomto setkání jsou všechno vlastenci a patrioti, pro které je Česká republika na prvním místě. Jsou to lidé, co pracují, co mají odpracováno, co mají rádi svoje rodiny, milují Českou republiku. Takže hlavně tady hodnotíme výsledky, které máme. Lidé mluví o tom, že skutečně pocítili, že jsou levnější energie. Hovoří o tom, že základní potraviny, že vidí, že jsou levnější. Konkrétně jsme mluvili o máslu, o vajíčkách, o další věce, jako vepřový masu.
0: Přesto, vy osobně, jedna základní otázka. Věříte tomu, že se podaří udržet mír?
1: Myslíte mír v Evropě?
0: Ano.
1: Tak já myslím, že tomu v podstatě, já bych nestrašil tedy tím Ruskem až tolik. Nestrašil bych, že se nám tady blíží válka. To znamená, já si myslím, že nebo i naším cílem je, aby ten mír byl. Já upřímně řečeno, je tady čím dál víc takových válečných štváčů, mi připadá, i v té Evropě, pro který vlastní kapsa je blíž než prostě prospěch celé společnosti, ale možná, že, nebo jsem přesvědčil o tom, že SPD může malinkým kamínkem i v rámci Evropy přispět k tomu, aby se ta situace tak nehrotila.
0: Díky.
1: Taky děkuji a rád jsem vás viděl a všechno nejlepší proti proudu.
0: Tam na pódiu sice pořád ještě zní hlasy, my ale máme za sebou naší tý party a to už skoro nic víc si k tomu říct nedá, ale myslím, že to bylo letos pozoruhodné v tom, že opravdu těch setkání bylo extrémně mnoho. To nejcennější, co je vidět se s vámi a vidět se navzájem. Tak Příčovy jsou letos pro nás už skoro mrtvé. Ať žijí Příčovy 2027.

0: Krásný, příjemný, dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní večerní pořad, na večerní stream s Mirkem Suchopárem a paní Vladimírou Vítovou. Já vám přeji krásný večer, vítejte o počase ve vysílání.
1: Dobrý večer, vážení posluchači, přeju vám příjemný poslech.
0: Paní Vítová je vypnutá?
1: Jo, takhle.
0: Mám utnutý mikrofon, tak ji neslyšíme.
2: Halo, já jsem zatím nic neříkala, už mě slyšíte?
1: Ano.
0: Ano, už vás slyšíme. Tak. Přátelé drazí, pojďme se podívat na současná témata, které nás pálí, na věci, které jsme si připravili dopředu. A já ti, Mirku, dám slovo rovnou a pojď to uvíst. A já se tady malinko stáhnu teďka.
1: Děkuju, Petře. Ještě jednou dobrý večer, Vladimíro. Je mi opravdu ctí, že s váma můžu dělat pořad. A byť byly politické prázdniny, tak se toho událo tolik, že mám pocit, že to asi dneska všechno nestihneme úplně probrat. Ale uděláme maximum pro to, co bychom probrat měli. A těch témat je opravdu několik. A já bych nastřelil jenom Příčovy, pak bych nastřelil Pjakina, pak bych nastřelil Sucho. A mezi tím se vším bude prolínat naše vláda a prezident, protože ono to všechno se vším souvisí. A když jsem začal Příčovama, byl jsem v sobotu Příčovek, už asi po třetí nebo po čtvrtý jsem byl Příčovek, jezdil jsem tam vždycky velice rád. A tentokrát můžu říct, že jsem mírně řečeno zklamaný, nebo spíš vyděšený, protože mám pocit, že se z akce, kde se setkávali, řekněme, dobří lidé, akci lidí, tak z této akce se stala akce politická a já se nebojím říct i vládní, protože záštitu nad Příčovama vzal Tomio Okamura, což je dneska vlastně člen vlády nebo předseda parlamentu. A když to vemu trochu jinak, tak samozřejmě někdo to organizuje, někdo to pořádá, ty Příčovy, už po šestý nebo po kolikátý. Samozřejmě ten, kdo to pořádá, tak má právo si určit, koho pozve nebo nepozve. Tomu všemu rozumím. Ale to, že nad tím vzal záštitu Tomio Okamura, tak já to opravdu považuji za, řeknu, škodlivou věc, protože neměla se z toho stát akce politická a vládní. Když jsem tam viděl ty diskutující na tribuně, já teď se asi dopustím nějaký spekulace, nebo je to jenom čistě můj subjektivní názor, tak mám pocit, nebo teda mě zapůsobilo tak, Vladimíro, že nám tam jakoby představujou stínovou vládu. A vy jste Příčově taky několikrát byla. A víte co, já se to nebojím říct, já jsem se po té sobotě rozhodl, že už nepoužiju slovo vlastenec nebo vlastenecká scéna, protože už je to natolik zprofanovaný, natolik. A vůbec ta alternativa je tak s proměnutím rošlehaná, když to řeknu po svým, že vůbec toho nemám dobrý pocit a dokonce mám pocit, jako by to byl i cíl tu alternativu úplně zničit. Jak se na to díváte vy, Vladimíro?
2: Já jsem nebyla v Příčovech, já jsem tam byla kdysi jednou a vím, že tam moje přítomnost není žádoucí, tak ne, že by tam prostě vím, že tam nejsem žádoucí, ani když ještě byla Aliance národních sil. Já se na Příčovy dívám tak, že to je vlastně, jako vždycky byla, a teď vy jste to řekl, ta stínová vláda, nechci říct druhá liga v tom pejorativním slova smyslu, ale že to je jakoby ta druhá liga v řadě, že se tam představují lidi, ten rezervoár lidí, který, když třeba budou nějaké problémy, tak pak budou dopředí tady vystaveni tyhle ty lidi a budou mít ty funkce. a přijde mi to tam přesně ten mírný pokrok v mezích zákona. Já se budu opakovat jako kolovrátek, ale přece podstatné je, jestli jsme teda součástí Evropské unie, jestli jsme součástí kolektivního západu, jestli jsme součástí NATO, a z toho budou vycházet i témata dnešní, třeba ta voda, nebo to, ten projekt NATO Open Sky, otevřené nebe, to, co se děje, chemtrails a podobně, někdo o tom nechce slyšet. Takže pokud my budeme součástí tady těchto dvou bloků, tak jako o čem se tam budeme bavit, když všichni ti vlastenci chtějí tam zůstat? Já jsem se dozvěděla, že jsem označována za extrémistu, a to teda jenom proto, že chci vystoupit z té Evropské unie a z NATO. A teď já jsem si dělala poznámky, když jste hovořil, a řekla bych tady, doufám, že to po sobě přečtu, ten mírný pokrok jsem řekla, ta záštita, mně by nevadila ta záštita, protože je jasný, že předseda SPD má nejvyšší jakoby tu politickou funkci, ale to, co mě mrzí, že ta SPD a pro a i ti motoristi, no to vlastně je trochu takový cizorodý prvek, ale všechny ty strany, do kterých ti vlastenci vkládali naděje, tak oni nechtějí s nimi spolupracovat, oni chtějí, aby se rozpustili, aby zanikli, a vždycky to tak bylo. A já dávám příklad, že když byl Miloš Zeman, tomu se podařilo jako předsedovi ČSSD sjednotit tu opozici. Udělal realistický blok jakýsi a dal tam příležitost všem představitelům těch menších, nebo tenkrát taky nebyla veliká sociální demokracie, těm politikům těch jiných politických stran, a vzal je do týmu, do řízení, ohledně co se týče státu a podobně. A dám příklad, to byla třeba ta strana zemědělská, pan profesor Trnka, tam součástí toho byl i pan pozdější senátor Čuba, a nebo stranu zelených. On tohle prostě udělal, ale bohužel ta SPD tohle to udělat nechce, přestože to po ní mnohé ty politické subjekty kdysi chtěli. Ale teď, když se podíváte na tu takzvanou vlasteneckou politickou scénu a jako jak chcete prosazovat ty vlastenecké myšlenky, když ne přes politiku. To prostě nějak jinak nejde. Takže zase pryč s politikou, no to nejde. Tak to bychom museli buď žít na měsíce nebo v nějakém ideálním světě, kde možná teda nejsou ty politické strany, ale stejně tam ta společnost i v tom ideálním světě nějak musí fungovat, pokud tam nejsou všichni lidé andělé. Když tam jsou všichni andělé, tak to funguje perfektně, ale tady na zemi teda fakt nejsou andělé, takže prostě ta politika, vždyť politika je od slova polis, to společenství, a jak je uspořádaná, tak ať chceme nebo nechceme, ať se nám to líbí nebo ne, prostě to tady je, nějak to funguje, a my, protože jsme členové té společnosti, bychom se na to měli podílet. To teda zase promlouvám do duše těm, co říkají, ježiš, je politika, s tou na mě nechoďte. Takže mě by nevadilo, já chápu, že to získalo prestiž, když on tomu dal záštitu. Ale podle mě je problém té strany pro a té strany SPD, že oni nechtějí sjednotit tu vlasteneckou scénu a chtějí, aby ty jednotlivé subjekty zanikly. V podstatě to tam, myslím, i Tomio Okamura několikrát řekl, že jako se nemají podporovat. A proč pro boha ty lidi tomu dali x let práce, mají třeba jiné názory než SPD, tak se jako mají zahrabat 10 metrů pod zem, že si to SPD nepřeje. A mám tady poznámky, ale hned vám dám slovo, že prostě tahle ta politika těch jakoby vlasteneckých stran, ano, není vlastenecká strana, je dlouhodobá, a podařilo se to, že tady už není nikdo. Zanikla strana dělníků, která to říkala dávno, dávno, dávno, vystoupit se už na to vlastenecká. Zanikla strana Miroslava Sládka. Víte co, každý se rozčiluje, jak on někde vykřikuje, nebo on není vulgární. A to, že tady ti ostatní kradou, že říkají lidem svině, tak to je, nechci říct na té vlastenecké scéně, ale to je jako v cajku. Ale nedej Bůh, aby byl někde Miroslav Sládek a něco tam vykřikl do toho, jak se tomu říká, tomu zesilovači.
1: Do Amplionu.
2: Jo, do Amplionu. Tak to se můžou všichni vlastenci zbláznit. A vrchol všemu tomu nasadil Petr Hájek v tom svém komentovaném pořadu, kdy tam říkal v podstatě jako neuvěřitelné věci o jediné, teď už fakt je jediná, ta vlastenecká strana, a to je to ČR1. My si můžeme myslet a můžeme milovat nebo nemilovat Ladislava Vrábla a jednotlivé politické představitele, ale fakt je ten, že tenhle politický subjekt ČR1 má v programu vystoupení z EU a z NATO. A mě naprosto šokovalo, že pan doktor Hájek se snížil k tak ubohé pomluvě Ladislava Vrábela, vždycky to změkčil tím slovíčkem, nevím, jestli řekl jako asi, něco v tom smyslu asi, ale to je úplně jedno. Bylo to ubohé, bylo to absolutně nefér a jediný politický subjekt, který nese tady tuhletu ideu, je teď v České republice ČR1.
1: To máte pravdu. Vlastně vy jste to teď odpověděla za mě s tou politikou. No, jestli vás nazývají extremistou, no tak já se tomu taky přihlásím. Já jsem taky extremista v tu chvíli, protože taky chci odejít z Evropské unie a z NATO. A jsem si vědomý jedné věci, a možná se pletu. Dokud budeme v Unii, tak se u nás nezmění nic. To jsem, protože oni ty páky na nás mají. My je nemáme. My jsme oproti Bruselu, oproti Unii jsme strašně, strašně slabonký. A to je jedna věc. A druhá věc, přesně, teď jste to popsala velice hezky. Jo, když se začne něco tvořit, tak se tady začne nálepkovat. A mě to strašně vadí. Protože když se, já to z vlastní zkušenosti to vím, když jsem řekl, bude tam tenhle nebo tenhle člověk, ne, to tam nepůjdu, když tam bude ten člověk. Ještě se ani nezačne pořádně pracovat, ale už se bude kastovat, kdo tam bude a nebude. A mě to strašně vadí. Protože tím si ubližujeme sami sobě. Jo, já teď použiju slovo alternativa. Jo? Nepoužiju slovo vlastenecký, protože opravdu už je to tak zprofanovaný, že to dál nejde. Ale to je další věc. Zmiňovala jste pana Vrábela. Samozřejmě, přesně. To je přesně ono. Ještě jsme začali dělat, já chystám na březen nějakou akci a už ten tam bej nesmí, Vrábel. Když tam bude Vrábel, já tam do toho nepůjdu. A to jsme ještě nezačali pracovat. Tak pro Boha, jestli nejsme mezi sebou schopní věcní, objektivní a férový diskuze, jestli nejsme schopní si upozadit svoje ego a prostě ty ruce si podat a táhnout za jeden pro vás, tak já mám pocit a omlouvám se, že ta alternativa skutečně už bude tak rozšískaná, že to nespojí dohromady nikdo. A jediný celek jako ČR na prvním místě, já myslím, že oni to sami neutáhnou. Jo, třeba budou mít takový, že se jim to povede. Ale to je prostě, mě to mrzí a mě potom po těch příčovech volalo asi 15 lidí, ptali se mě, hele, co to je, jako proč to bylo zastřešený. A ty lidi jako docela to vnímali, řeknu negativně, vysloveně negativně a já budu upřímnej, jsem z toho opravdu hodně zklamaný, protože chápu všechno, máte pravdu, politika tam musí být, to jo, ale máte krutou pravdu v tom, že ani pro, ani SPD nechce prostě přijmout někoho jiného k sobě, jedou si svoji vlastní politiku, je to v pořádku, je to suverénní politické hnutí, totéž je ano, totéž jsou motoristé, dobře, já akorát jsem si tam sám kladl otázku v sobotu, jestli to teda má být nějaká součást volební kampaně SPD, nebo co zatím všechno je, nevím, kdo měl to odpovědět, jo? Ale v každém případě nelíbí se mi to. A strašně bych si přál, abychom se na té alternativě už opravdu konečně uměli sednout nebo si sednout ke stolu. A jestli to teda bude, jestli to bude Petr nebo Pavel nebo Jirka nebo Tonda nebo Eva nebo Jitka, tak abychom se už konečně uměli dohodnout, domluvit se na nějaký férový spolupráci a táhnout za jeden pro vás. Pak budeme mít nějakou sílu, nebo sílu, a zase říkám zpětně, dokud budeme v Unii, tak i kdybychom se dohodli, i kdybychom táhli za jeden pro vás, myslím, že to nebude stačit. Protože to je podmínka odejít z Unie. A než odejít z Unie, ještě než by se odešlo, tak já se budu opakovat. Myslím si, že bychom měli mít aspoň dvě ryze české státní banky. Energetika, PHM a přírodní bohatství by měl vlastnit stát, protože přírodní bohatství nepatří nikomu, žádnému cizinci, ale jenom státu. Měli bychom mít funkční potravinářský průmysl, ať je soukromý, ale ať je český,

0: těch odvětví, které by bylo třeba napravit. Těch je strašně moc. Ať je to školství, ať je to ta obrana. Nebo teď se tomu dostaneme. Teď teda téma léta bylo sucho. Jo. Docela by mě zajímal váš názor na to, co se vlastně děje s tím počasím.
1: No, já teď zrovna jsem měla takovou diskuzi s jedním kolegou. Lidi to moc jako neví o tom a nechtějí to slyšet. Já jsem poslouchala rozhovor nebo vyjádření Andreje Babiše, který říkal, že ho mrzí, že do téhle vlády vlastně novináři kopou, že nedělá nic kvůli tomu soku a že oni už v té minulé vládě udělali spoustu těch snahy, aby byly postavené nové přehrady a různé takové ty technikálie, aby zadrželi vodu. Ale nikdo nehovoří o tom, že prostě tady je to ovlivňování počasí. Vždyť si to každý může zadat do Google. Říkal o tom i šéf CIA. Je to to strategické osívání mraku, má to milion odborných termínů. Vidíme všichni ty čáry na obloze. Vidíme, teď nejsou jako někteří piloti, to třeba přiznají, ale ani to nejsou utajené informace. Když se podíváte do těch patentů, nebo na to je opravdu šikovný třeba ten Rudolfa Vávra, kdy jde do zdroje, vždyť jsou to všechno veřejné informace, jenomže se o tom nemluví v mainstreamu, tak se říká, že to je konspirace. No není, tak je teda prostě ten patentový úřad největší konspirátor, protože tam tyhle ty věci má. Takže je to, nechci říct dokázáno, jako je to všeobecně známo, pokud se o to ty lidi zajímají, že to teda dělá ten HARP, ten zahřívá tu ionosféru, tam někde rozhazujou to bárium, ten hliník, všelijaké jedy. Jako nikdo to před náma netají, to je neuvěřitelné, nikdo to netají a přesto, když tohle někde řeknete, tak se řekne, no jo, to je konspirační teorie. A takže my tady můžeme mít 150 nových přehrad. Já nevím, milion různých opatření, ale když je to počasí ovlivňováno z vrchu tou oblohou a prostě neprší, anebo když je ta půda tím, co padá z toho nebe, tak zdevastovaná, že to nevsákne, tak o těchto věcech se vůbec nemluví. A my se tady pořád tváříme, jako by to hospodářství bylo stejné jako v 19. století, nebo kdy se začaly dělat ty přehrady, v podstatě ty veliký v Americe, vůbec nevíme, jak je třeba dodnes udělali. Takže to je lež jako věž, takže se tady bavíme jenom o nějakých povrchních blbostech a tu podstatu nikdo neřekne. A když budeme v NATO, tak jsme součástí projektu Open Sky a můžou si tu lítat letadla americký, německý, Mars, jestli s nimi mají kontakty, s čím chtějí. Může ji rozsejpat, co chtějí a my na to nemáme vůbec žádný vliv a o tom se ani nepípne.
0: To je ono, přesně.
1: A potom ještě jsem si tady řekla, já si to vždycky napíšu a pak to po sobě nepřečtu, jak je to ošklivý.
0: A to mám to samý, jo.
1: Už vím, jak jste hovořil o tom, že bychom měli mít třeba tu samostatnou obranu. Tak on to teď nedávno řekl na Slovensku Štefan Harabín. A on říkal, my můžeme mít obranu, ale musíme se k někomu přiklonit, kdo nás opravdu ochrání. A ten Západ to není. To NATO to není. A ten Štefan Harabín tam řekl teda zcela otevřeně, že se, pokud chtějí být samostatní v tom multipolárním světě, že se, co se obrany týče, musí přiklonit k tomu Rusku, protože nikdo jiný jim to nezaručí. Nikdo jiný nemá prostě ty jaderní a ty veliký zbraně. A v téhletý době už to prostě nestačí, že máte armádu. Musíte mít ty zbraně toho vyššího řádu, jinak je to úplně na nic. Takže nejde to tak, můžeme být neutrální, to jo, ale musíme se s nima domluvit nějakým způsobem a ne, že budeme říkat, Rusko je hnusné, Západ je hnusný, my jsme neutrální, no to teda nefunguje. Prostě nelze sedět na dvou židlích a musíte se rozhodnout jako v životě. Teď každou vteřinu se o něčem rozhodujeme. Jestli chcete tam anebo tam, takže takový ty řeči, ta třetí cesta, to prostě nefunguje, to je nesmysl. A jo, už jsem to rozlušila po sobě. To sjednocení. Tak, já musím říct, že to perfektně řekl Vidlák v jednom svém komentáři. A on řekl, doufám, že tahle ta vláda pochopí, bylo to ohledně těch neziskovek. Když ty neziskovky a různé ty politické subjekty, které jsou protistátní de facto, proti České republice, jsou placeny ze zahraničí a šlápne na krk jejich financování, i když v jaké míře to je,

0: otázka, protože to financování je nejen ze státního rozpočtu České republiky, ale je to z Evropské unie a je to bohužel i z OSN. Ale ten Vidlák řekl to B. Jestliže tahle ta vláda chce tady se udržet, nebo i ta vláda, s kterými máme za zlý mnoho věcí, my dva tady, ale i kdyby se chtěla udržet, tak musí hold platit ty neziskovky ze svýho. Ale já nevím, jestli to ta vláda dělá, protože ten trend, že ty neziskové organizace nahrazují ty vládní struktury, ten je celosvětový a existuje ta rada vláda pro neziskové organizace. To nezruší ani Andrej Babiš, protože to všechno jde z té Evropské unie. Hmm. Ale když je budou oni financovat, tak samozřejmě oni budou zpívat tu jejich písničku. Tak já teda nevím, jak je to teď s tou vládou, jak je chce financovat, ale měla by to dělat. A teď zrovna mi psal jeden pán ze Slovenska, aby jsme se nějak zařídili a přesně to, co dělá Západ, že si financuje ty neziskovky a podobně, abychom se obrátili na Rusko. Ale v tom Rusku to nikdo neudělá. Hmm. Tam nikdo nikoho nefinancuje, ty takový slinty, že třeba, jak natočil Vox TV, ten Vojtěch Boháč, že já jsem asi vrchní kápo, tady jak sem chodí peníze z Ruska, takovou hovadinu. A říkal to ale mimochodem přesně jako ten pan Petr Hájek. Hmm. Asi. Ale to už tam ty lidi nezaregistrujou, to asi. Ale prostě jenom jako to berou jako fakt. Tak to Rusko, bohužel musím říct, nic takového nedělá. Stát nic takového nedělá. A takže všechny ty politické strany mají více zdrojové financování, takové ty zavržení hodné politické strany. A jdou tam peníze přes ty neziskovky. A teda jdou tam peníze i ze státu, ale i přes ty neziskovky. A to je drží pohromadě. Tam je jednak jsou to sobci. Všechny ty politické strany mají sobecké ty volební programy. V podstatě, a to se pak dostane možná k tomu Pěkinovi, ale je to ten davoelitarismus, že tady úzká skupina elity, což není žádná elita, tak drží obrovské peníze a zbytek jsou žebráci a jenom ty elitě platí. Ale to má ODS v programu, to mají STAN v programu. Musím říct, že v podstatě to má v programu i SPD. A tam nemá nic o nějaký koncepci řízení společnosti. Ne. No takže a ty si pak platíte svoje lidi. A od nás tady na té ulici, a jak jsme ty rozdílené prvky se chce, abychom se nějak spojili, ale každý má svoji práci. Ale oni tam mají placené sekretariáty a zaměstnance. Oni si můžou zaplatit ty autobusy. A tady, a to se dostanu teď k tomu ČR1, tady lidi, teď já ty lidi znám kolem toho, tam posílají lidi ty peníze, ale v životě tam nepůjdou miliony, jako to jde, jak dělají ty hloupí lidi třeba na ty rakety do Ruska. A ještě dám jednu takovou poznámku, jako vrchol, jak to funguje s tím financování politických stran, když jsme ještě měli Aliance národních sil. Jen jedinkrát jsme na účtu za ty roky měli 60 tisíc. A tak jakože bude volební kampaň, a já se tam jednoho dne podívám, a my jsme tam neměli nic. Všechno to jako pokutu schramstl úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí. Pod úplně průhlednou záminkou. To je úplně fuk, co si vymyslí. Takže takhle to, jako, to jsou nesrovnatelné podmínky, to, co mají ty parlamentní strany a co mají mimo parlamentní strany. Takže ty parlamentní strany, které mají zdroje, plus KSČM, které má historické zdroje, by měly vlasteneckou scénu sjednotit a ani jeden z nich to neudělá. Takže vina, co se týče sjednocení, je vina na nich.
1: No, s tím naprosto souhlasím. A to je vlastně to, co jsem říkal prvé, že oni ty peníze mají a oni ty páky mají. My je nemáme, bohužel. No, to je pravda. Když jste se dostala Andreje Babiše, k tomu se taky ještě určitě dostaneme. Já říkám, naše scéna je rozčískaná. A já jsem si uvědomil jednu věc. Je to sice, není to důležitá věc, ale i tak. Ten Andrej Babiš je tady od roku 2011, pak teda od roku 2014 byl ve vládě, pak teda v roce 2021 prohráli volby. A já jsem si všiml jedné věci, ať už to byla ODS, nebo ČSSD, nebo kterákoliv jiná strana, tak vždycky, když ty volby jdou prohrál z těch stran, tak od nich utíkali lidi pryč, ať už to byl Kuba z ODS, nebo z ČSSD odešel někdo jiný, nevím, přesně nepamatuju si jméno, nebo Kalousek odešel od lidovců. A já jsem si uvědomil jednu věc, že u toho Andreje po tom roce 2021, když prohráli volby, tak ten jeho tým zůstal stejný de facto. ty nejbližší, Brabec, Havlíček, Schillerová, Nacher, Vondráček, dobře, zmizel ten, jak on se jmenoval, ten měl ten zápisník, nepamatuju si na to jeho jméno, dobře, budíš. Ale...
0: Faltýnek.
1: A tohleto teda bychom potřebovali umět my, aby jsme se dokázali držet pohromadě.
0: Když my nemáme ty zdroje.
1: To je ono právě.
0: Oni jsou všichni tam vázaní těma postama, že se jim slíbí. A takhle to má přesně KDU, že se starají o svý lidi. Ale a já když jsem ještě kdysi dávno byla v ČSSD, no tak ty se fakt nestarali o svý lidi. Tam přišel jiný předseda a všechny podříz, ty, co tam byli za Miloše Zemana. Takže jestliže není ten tým sourodý, tak se to prostě nestane, no.
1: No a tohle,
0: teda stane se tady ta tragédie a není pak odejdou ty lidi, nebo já už teď nevím, čemu se překlone a čemu ano. Ale můžu mít ještě, nezapomenete řeč, můžu mít jednu tady, já jsem se podívala na diskuzi a tam je, že vrchol bylo urážení pana Vrábela, to je pravda.
1: Ano.
0: Ale já bych si tady chtěla ohřát naši starou polívčičku. Když jsme byli Aliance národních sil a spolupracovali jsme národní demokracii, tak absolutní vrchol sprostoty a urážení proti nám dělal ten slavný pan Kapal ze Svobodného rádia. Ten lhal, zval si tam hosty i toho Martina Kellera, bylo to neuvěřitelné, jakou špínu na nás nakydali. A všichni padají na zadek z toho, jak to byli a jsou skvělí vlastenci. Tak takhle to chodí na vlastenecké scéně. A teď jde otázka, proč to udělali? Tak asi máme ty informace, ty peníze zatím stály. Jako fakt, vždycky zatím stojí peníze. A zase, my, co jsme vydrželi na té vlastenecké scéně, tak tady, jak jsem říkala o těch andělech, tak prostě záleží to na tom charakteru toho člověka. Ale když někomu dáte peníze, aby pomlouval ty druhé, teď přece ten Adam Bartoš, byl tak úžasný, mladý muž, předseda politické strany, byl tak odvážný, že on jediný se postavil, když tady byly ty přehlídky NATO, před ty tanky. A z té vlastenecké scény by si od něj ani pes kůrku nevzal. A víte proč? Protože ho pomlouvali, protože on má tu špatnou pověst, protože on vydal ty seznamy těch v uvozovkách Židů. A vy jste tady zmiňoval, nebo vlastně pan Bureš na začátku, šéfa toho BlackRocku, tak se podívejte na všechny. Vždyť všichni tam mají, že jsou židovského původu, jsou na to hrdí. Všude to, jako na Wikipedii je to všude napsáno. A tady on jako vytiskl jenom ty seznamy, které ani nedělal, ale byl to počin v podstatě podnikatelský. A z takovýhle maličkosti se všichni můžou zbláznit. A to, že tady někdo dělá příšerní věci, s tím se na podium stoupnou.
1: No, to je přesně ono, ano, to je přesně ono.
0: A ještě chci říct, ale víte, proč to je? To se na mě taky kdysi naštvalo pár posluchačů na Svobodní vysílači. Ale to je proto, že my, co se týče rozlohou, tak máme největší počet měst je tady malých měst. Plus, minus, já nevím, 3-5 tisíc obyvatel a tak. A vždycky v tom městě, v tom, jakým vyrůstáte, jestli ve velkém městě nebo na vesnici, nebo v malém městě se formuje psychika. A tady je ta psychika maloměšťácká. A prostě i ty lidi z té Prahy, i ty, je tady strašně lidí z Moravy, ve vládě většina premiéru byla z Moravy. A tam je maloměšťácká povaha jako úplně ukázková. Takže to je náš problém, to je problém České republiky. A lidi to uráží, no ale prostě to tak je, no. Jak, a to je přesně jenom to dokladuju, to, co vy jste řekl, to je maloměšťácký jak hrom. Já si vedle něj na to pódium nestoupnu, protože o něm ta média píšou ošklivě.
1: Jakoby
0: o někom z nich, co byli na těch vlasteneckých demonstracích, psali hezky.
1: No přesně tak, to je přesně ono. Ale když jste zmiňoval ty média, dneska ty média mají takovou moc, že dokázou člověka zničit během 2 minut jedné reportáži. Jo? Toho jsem si teda opravdu vědomý. A já vždycky si vzpomenu, já vím, že to zase, no to možná nesouvisí, ale teďkom se teda řeší Bitcoin. A Blažek, teda soud navrhuje, zatím je to jenom návrh, 6,5 roku vězení. A tam lítají miliardy. A já se vrátím o nějakých 14 let nazpátek, když se brali Davida Ráta a pak ho teda potom odsoudili za 7 milionů, dostal 8 let. A tady navrhujou 6,5 roku za těžký miliardy. Tak jako by mě zajímalo, jakým metrem to ty naše soudci poměřují. Já vím, že to teď nevyřešíme my dva tady, jo? Ale přijde mi to takový docela komický za 7 milionů 8 let. A za
0: No,
1: miliardy.
0: protože tady, jasně, protože tady není funkční to řízení, jak si myslíme, jako vláda, prezidenta, na, tady prostě je ten kontrolní mechanismus a to jsou ty soudy. A ty jsou obsazený lidma, kteří dělají úplně jinou agendu. Ale musím říct, to není jenom záležitost Petra Pavla. To je záležitost i těch předcházejících prezidentů, řekněme si to otevřeně. I Václava Klause, který teď sice je fajn, že má dobrý názory některé, ale i Miloše Zemana, který má teda příšerné názory, třeba co se týče toho konfliktu na Ukrajině. Ale ještě s tou manipulací. My teď budeme mít, nevím, kde to tam přesně dá pan kolega, na našich stránkách Československého mírového fóra takovou odbornou studii. Oni přesně ví, ty sociální sociální inženýři, jak pracovat s tou společností. Stačí, když 10% lidí si zaplatí, zpracují, to je úplně jedno jak, a říkají ty jejich názory. K tomu se přikloní, protože se o nic jiného nezabývají. 30 až 40% lidí, část se vůbec jako o to neangažuje, takže pokud my nemáme v ruce ty média, což je proces informační, což mají, je to pár lidí, je to hrstka lidí, co tady vlastní média a ty ovládají ty miliony a my prostě opravdu nemáme šanci. A jeden německý politolog řekl, že ale problém, jsou sociální sítě, lidi si můžou ty informace najít, ale buď nemají čas, nebo jsou líně, nebo už jsou zpracovaní a nenajdou je. A ten německý sociolog řekl, problém není vláda, problém není parlament, problém sedí před televizí.
1: Ano, přesně.
0: Takže až tady zase se bude nadávat na politiky, tak by si každý, ne z vlastenců, ale měl mlátit hlavou vozeč z těch voličů. Teď kolik voličů teda toho Petra Pavla se na něj stěžuje? A chtějí potrestání? Ne, oni by měli být potrestáni.
1: No, jistě to máte pravdu. To, já jsem tím známý, říkám to do kolečka a už jsem to říkal i tady u Petra nedávno. Je to jenom o nás a je to v nás. Je to o nás, jak se tomu postavíme. Nikdo jiný to za nás neodpracuje. Nikdo. Nikdo jiný to za nás neodpracuje. A vy jste tam prvé zmiňovala hrdost. No samozřejmě, když my jsme Češi a máme být právo hrdí, když my jsme dali světu tolika skvělých lidí, tolika skvělých vynálezů, my se nemáme za co stydět, a to jsem taky tady říkal u Petra, a my se pořád krčíme, my se pořád jakoby se něčeho bojíme, a já jsem strávil leta jsem strávil v Německu, a jak oni jsou hrdí na svoje spisovatele, na svoje skladatele, jo, to my neumíme tohleto, a to je naše chyba. A zrovna tak,
0: no, my točíme dehonestující filmy o našich spisovatelích, ano. Píšeme dehonestující knihy, jako třeba ten, se jmenuje Historik Čírtek, o tom husitství. No, jako neuvěřitelný. A ještě, co pak slyšíte v Dánsku, že si říkají, my jsme malí, my jsme bezvýznamní Švédové, říkají si to Finové, říkají si to Maďaři, říkají si to Rakušani, nikdo. A my máme větší rozlohu, více počet obyvatel a furt si říkáme, jaký my jsme malí, nebohý, neschopný. A ještě chci říct, tady někdo říká, všichni mluvíte o sjednocení a od první minuty jenom pomluvy. A jako když jsme to snad vysvětlili, já nevím, kdo to napsal, nějaká Ivana, paní Ivana Chadimová, tak tam prosím napište, jako jestli jste poslouchala opravdu od začátku, protože já nevím, jak to jinak vysvětlit. Já jsem měla pocit, že jsme to tady řekli docela podrobně.
1: Já si taky myslím, že jsme to řekli podrobně a neberu to za pomluvu, protože my se držíme faktů. To je jedna věc. Druhá věc, když jsme u té hrdosti, vy jste to krásně popsala, Vladimíro, úplně perfektně. Jo? A zase, taky jsem to říkal, my bychom potřebovali položit na stůl národní obrození 2.0, do politiky vnést. Já vím, že to je, že to už říkám po několikátý, morální a etický kodex politika. Protože ta morálka těch politiků tady není, když to vidíme dnes a denně. No, a to nejenom této vlády, ale i Fialovy, i předešlé vlády. Že jo? Jistě, já vím, že se třeba posluchači můžou zeptat, ale co s tím? Co s tím? To všichni víme, tohleto, co s republikou je, ale co s tím? Proto si myslím, odejít z Evropské unie, odejít z NATO, pak by se dalo leco dělat.
0: No a víte co, a to lze odejít, jenom když teda volíte ty politické strany, které to chtějí. A mě úplně dorazilo, že vlastně naši lidi, dva konkrétně jsem se dozvěděla, tak vlastně v diskuzi pak řeknou, že jsou to naši členové, i byli. Kandidovali za nás a stejně volili SPD, protože mají větší šanci. No tak to se můžeme jít fakt všichni klouzat pak, no.
1: No, já teď teda budu trochu konkrétnější, já jsem do toho nechtěl jít, ale jo, přesně mám tu zkušenost, když jsme teda chystali nějakou akci a když už to bylo skoro ve finále, tak se to všechno otočilo o 360 stupňů a najednou se tam začali prosazovat něco takový tah do senátních voleb a akce, která prostě měla být hlasem lidu, tak najednou to bylo něco jiného. A my si podkopáváme sami sobě nohy. A to mě na tom trápí nejvíc. Jo? Jako co dál? Ještě první úkol, odejít z Unie, jak jsem říkal, mít banky ve svých rukou, PHN-ko ve svých rukou, energetiku ve svých rukou, přírodní bohatství. Pak by se dalo leccos dělat, ale dokud budeme v Unii, tak se to prostě nestane. A přitom z té Unie můžeme odejít dle článku 50 Lisabonské smlouvy, že to by musel premiér aktivovat. A ten to neudělá, protože má svoje zájmy v Německu. Že jo. Co si budeme říkat? Ten do toho nepůjde. A hradní pán to už vůbec ne, to je škoda mluvit. Jako nechci se do něj nějak navážet. Já jsem ho nevolil, volit ho nebudu. Jenom když teda potom ty volby vyhrá, tak jsem řekl, dobře, není to můj prezident, ale budu ho akceptovat. Ale to, co předvedl letos před srazem sudetských Němců, během srazu a po srazu sudetských Němců, tak promiňte, Vladimíro, já už jsem si začal do ní navážet taky, protože to, co provedl on, tak to už jsou protistátní kroky, proti republice. To už není, to nemá nic společného se slibem prezidenta, to nemá nic společného s ústavou a podle mě on jde proti republice. K tomu se ještě potom můžeme vyjádřit podrobněji.
0: Jasně. Jo, ale jako mě to zase u něj nepřekvapilo, protože co se dalo
1: Ještě.
0: čekat, jednak podporuje ty Lichtenštejny a víte co, lidi si to vůbec neuvědomují, ani lékaři, ani policisté, ani politici, ani ten prezident. To prostě není jen tak dát slib. Kanceláři na nebesích, jak říká jeden kolega, tam je to zapsáno. Takže z toho hlediska vyššího principu mravního oni porušují sliby a samozřejmě za to důsledky ponesou. Jestli v tomhle životě nebo v těch dalších, nebo jak jestli někdo věří na peklo. Prostě to tak je a s tímhle se v tom našem materialistickém světě absolutně nepočítá a přitom jako je to jedna z nejdůležitějších věcí. No ale já jsem chtěla ještě říct, jak se vy jste říkal, jako co s tím a podobně a to se možná teda dostaneme k tomu, co jste avizovali vy na začátku, že teď poskytl Valerij Pjakin rozhovor a kde hovořil o odsunu sudetských Němců u nás a taky o roce 68. Ale já bych ještě chtěla hovořit o něčem jiném. My jsme dali takové stanovisko k tomu nesouhlasné, že nesouhlasíme s tím Valerijem Pjakinem, ale já jsem pak udělala takovou malou srovnávací analýzu, protože ta koncepce sociální bezpečnosti je perfektní. Je to vlastně podle mého názoru a to, co já znám, nebo jsem kdy měla možnost se s tím seznámit, tak je to taková sumarizace politologie i sociologie a psychologie dohromady a třeba ten trojúhelník těch šest priorit řízení prostě je dokonalej a spousta těch věcí. No ale teď, já mám z té koncepce nejradši generála Petrova, který ji prosazoval. A vlastně v tom Rusku, co se týče té koncepce sociální bezpečnosti, od jejího vzniku byly tři proudy a to se dostanu k tomu, co se má dělat u nás. A první v podstatě byl ten generál Petrov, který založil politickou stranu. Chtěl vzdělávat lidi a pak s tím konceptem, aby byla ta společnost jiná, s tím, že ty lidi budou informovaní, tak šel do voleb. On tam neuspěl v té Dumě, když získal 1,17%. A tam se jako v té koncepci sociální bezpečnosti, ty konceptuálové, hrajou dost na takový morální giganty. Takže generál Petrov neuspěl. A víte, co oni udělali? Dali mu v podstatě, teď to říkám expresivně, ale bylo to tak nůž na krk, aby tu stranu zrušil. Založili fond konceptuálních technologií, což byla nadace, ta už mimochodem teď také neexistuje, a snažili se jít jinou cestou, ovlivňovat ty elity, ovlivňovat ředitele podniků nebo nějaký ty, já nevím, poslance možná ze státní dumy a podobně. Jako ovlivňovat elity, ale to je přímo protimluv tomu, co vlastně ta koncepce říká, že by to měla znát každá kuchařka a podle toho se řídit. Takže a vlastně jsou tři proudy tím pádem v tom šíření té koncepce. A Alexej Pjakin ten dělá analytiku. A tam v tom článku píšu, že představte si jako doktora, ke kterému přijdete a on vám udělá perfektní diagnostiku. A vy řeknete, no tak fajn, ale jak mám tu nemoc vyléčit? A on vám řekne, to už není moje věc, protože to už je ta politická strana, co nabízel ten generál Petrov. Takže my všichni tady, a to je podle mě i záležitost všech těch našich, co vystupují v různých alternativních médiích, kam my se teda vůbec nedostaneme, třeba vy nebo já, takže děkujeme panu Petru Burešovi. Takže tam se pořád popisuje jako jen, jak to je tady strašně blbý. Je to tady blbý, ale ta cesta ven se prostě nepopíše. To vám neřekne nikdo. Nikdo, jenom vlastně se vychází z toho, že se asi nějak něco zázrak, možná věří na zázrak, má stát v tom Evropském parlamentu. No a zázrak se nikdy, jako v Evropském parlamentu, stanou se zázraky, ale ne v Evropském parlamentu. Takže to je to zásadní, že my tady můžeme mít analytiků plný kopec, ale aby to někdo zrealizoval, o to nikdo nestojí. A nikdo to neřekne v médiích, ty politické strany, co my si myslíme, že mohou, možná nemohou, to neudělají. A lidi řeknou, teď je malý, je bezvýznamný, nemá to smysl. Takže tady je ten způsob, jak to zrealizovat. Ale nikdo ho nechce použít.
1: To je přesně ono. Máte pravdu, protože já to říkám zase už po několikátý, my nemáme státníky. My nemáme státníka typu prezidenta Beneše nebo prezidenta Masaryka dneska. My nemáme takovýhle osobnosti, který by měli...
0: A můžu zase vstoupit. A kdyby takový... Já si myslím, že tady je spousta osobností. Jmenovala jsem třeba i toho Adama Bartoše. Ale není boha, aby se někam dostal, protože tady se osobnost hodnotí jako jo, ten je v televizi, osobnost. A ano, koho asi pustí do televize?
1: No přesně. No. To je přesně ono. A jsme u toho znova... Zase jsem si vědomý toho, když to vemu čistě teoreticky, i kdyby se, řekněme, povedlo odejít z Evropské unie, i kdyby se povedlo, že bychom se nějak dali dohromady všichni a začali s tou republikou něco dělat, tak já si ale kladu otázky, protože tady v té republice je tolika korupce a ta provázanost lobbystů, kmotrů na všechny politické strany je taková, že já se obávám toho, že i kdybychom nějakou změnu udělali, takže oni by stejně škodili dál.
0: Jo, škodili, ale neměli by ty zdroje.
1: No přesně, no.
0: Oni teď můžou škodit velkým, protože mají ty zdroje a my zdroje nemáme, tak my můžeme přesně říkat leda pravdu a oni můžou
1: škodit. To je přesně ono, no. A ještě, když jsem se prvé zmínil o Andrejovi Babišovi, zase taky pro mě obrovský zklamání, vy jste to už prvé naťukla, ono se před volbama naslibuje hory doly, po volbách je to všechno jinak, to je po každý, že jo. Ale zmiňovala jste toho Pjakina, že teda nějak se navez na ten odsun Němců. Já jsem si ověřil jednu zprávu. Andrej Babiš, když byl v Mnichově u spolkového ministra Cédra, tak tam mu slíbil, že se jim do toho srazu nebude montovat, co to je v tom Brně. A přesně, když jsem potom, já jsem si to potom pečlivě sledoval, to chování vlády, během před srazem a po srazu. Přesně on splnil to, co slíbil. Oni se do toho nemontovali, on řekl, že to je nešťastný. Jo. Když jsme teda s kolegou Čumpelíkem byli na ministerstvu zahraničí, žádali jsme tam dopis protestní, žádali jsme o přijetí u ministra Macinky. Nikdo nepak, ani neodpověděl. Jo. Odpověděl teda ministr Metnar, že když to shrnu do několika věc, že neshledali, že by spolek sudeckých Němců byl škodlivý pro naši republiku, že nepáchají žádnou trestnou činnost a tedy a tedy, takže prostě proti ním nemůžou zakročit, že jo. To je jedna věc, to máme, ale přesně to chování Babišovo před a po srazu, to prostě opravdu splnil to, co Cédrovi slíbil. A zrovna tak to splnil i ten Pavel. Dal srazu záštitu, předtím teda byl na jejich srazu, když tam byl na té motorce, tam poděkoval Posotovi za zlepšení vztahu mezi Českou republikou a sudetoněmeckým Landsmannschaftem. Pro boha, tohle má být český prezident. Jak je tohle to vůbec možný? A předtím srazem on teda se zmiňuje o tom, že by dát euro. To není pomluva, to je fakt. To si ty jeho rozhovory se v televizi nechají domluvit, aby jsme nebyli napadnutelní, že nikoho pomluváme. Po srazu řekne, že by dát federalizaci. jako silný evropský stát. A když se podívám do zakládajících listin sudetoněmeckého Landsmannschaftu z 30. listopadu roku 1949, tak já tu větu ocituju přesně. Oni tam jako píšou, že by chtěli naspátek domov a to je to potrestání činu při odsunu Němců a dál tam píšou. A všechny tyto záležitosti je možné řešit pouze a jedině v celkovém federalistickém uspořádání Evropy. A k tomu je zapotřebí připravenost Čechů a Poláků, aby vrátili Němcům jejich území a jejich domov. Takže to je z roku 1949, oni tam teda mluví o federalizaci. A v roce 2026 prezident České republiky taky mluví o federalizaci. No to je něco teda opravdu, já si myslím, že takovýhle prvek jsme ještě v historii od roku 18 neměli, aby prezident prosazoval euro, aby prosazoval, to znamená zničení koruny, aby prosazoval federalizaci, byť v prezidentském slibu říká, že bude dodržovat ústavu a v ústavě se hovoří o zachování svrchovanosti republiky. Takže on porušuje ten slib, ne, že neporušuje. A to se všechno, přátelé, nechá dohledat.
0: Víte, co porušuje? Paragraf, jak strestat prezidenta, je jasný. Je to ta vlasti, velezrada někdo a on je vlastizrada. Já nevím, je tam rozdíl. Prezident má jedno z toho.
2: Velezrada je jediný trestný čin, který se může prezident dopustit.
0: Jo. Ostatní mají vlastizradu. Mohli by být souzeni, oni i prezident. A kde není žalobce, tam není soudce.
1: Ano, přesně.
0: Žádná žaloba není a i kdyby to u soudu bylo, no tak, ale mohlo by to tam být, ale nedostane se to tam. Možná to nějaký lidi dali a ani se o tom nedozvíte.
2: Tak já k tomu dodám, aby jsme byli přesní. Velezradu, to znamená, velezrada je z definice jednání prezidenta republiky směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky, jakož i proti jejímu demokratickému řádu. Takže je ohrožení demokratického řádu to, že se z toho má stát monarchie? Je. Je tady rozpuštění se ve Spojených státech evropských ohrožení, směřuje to proti svrchovanosti a celistvosti republiky? Samozřejmě ano. Tak a kdo jedinej může žalovat prezidenta? Tak, odpověď, lze ho stíhat pouze ústavním soudem na základě žaloby Senátu. Senátní volby máme za měsíc. Pokud někdo tvrdí, že Senát je k ničemu, tak tady máte jasný příklad, že jedině senátoři můžou zažalovat prezidenta. Pokud vy máme tam jednoho slovy jednoho člověka, který je vlastenec, možná tam budou dva nebo tři, ale potřebujeme, až vyměníme třetinu Senátu za naše lidi, tak pak můžeme zažovat prezidenta a hnát ho zodpovědnost.
0: No a můžu se zeptat, a my víme o těch senátorech, kdo teda chce vystoupit se u nás na to, protože to je úplně jako alfa a omega. Já nevím o nikom takovým a víte proč? Protože ta kandidatura stojí 20 tisíc, jenom abyste se zúčastnili, protože pak musíte mít nějakou reklamu, někam chodit, média vás v životě jako někam nepozvou. Tak jenom tohle, abychom se ještě
2: pozvou. A tak média, senátory samozřejmě pozvou všechny kandidáty.
0: Ne, tak to se zákona, teda
2: ale i Láďa Vrábel byl v České televizi. Zase
0: no dobře, jako, ale to jsou jenom ty trojminutovky někdy v noci.
2: Já vím, ale nemůžeme říct jako, že nikdy.
0: No nepozvoval
2: jsem. Jo, hrajeme fair, jako prostě, jo, protože...
0: Hrajeme fair a když jsou diskuzní pořady v těch jednotlivých krajích, tak se tam nedostanou všichni kandidáti na senátora.
2: Jak to?
0: No, protože no, jsem několikrát kandidovala a vím, že jsem nebyla pozvaná nikam a kolegové. Pozvou se tam jenom zástupci ODS, nějakých těch a pak jedné nebo dvou alternativních stran, ale rozhodně ne všichni kandidáti na senátora.
2: Tak pokud se budeme bavit o jménech, tak třeba v Děčínsku tam kandiduje Honza Skalický. To je jméno. Jaroslav Dvořák kandiduje, což je ta Jarda Novák, kecám, jste mě zbyt. Na Plzeňsku další člověk, Hynek Beran, energetik, Trutnovsko a brzy budete mít, přátelé, celou mapu, kde ve všech těch senátních obvodech, kdo tam je zajímavý, kdo, řekněme, je vlastenec a kdo, který by mohl být taková nějaká dobrá volba. Aby jsme se nedali opít rohlíkem, jako v případě tady Babiš, nanominoval právě na Děčínsku jednoho specialistu, který psal ódy na Petra Pavla, básničky, jo. Takže to je prostě, a Babiš ho klidně jako jmenuje, jo, jako na senátora. Takže to je úplně neuvěřitelný. Ale takhle to je konkrétní věc, která se dá udělat.
0: Ale já bych ještě navrhla, aby ti lidé je oslovili s tím dotazem, jak to vidí EU a NATO. Fakt. Za to nic nedá to nikdo, problém. Žádný volič.
2: Určitě. Jo, ale pokud se bavíme o žalobě na prezidenta, tak prostě to může udělat jenom Senát a na to tam potřebuje mít svoje lidi, který se nebudou bát tu žalobu na prezidenta dát a začít jako už účinný odpor proti tý, proti tomu
0: zlořádu. No a ta vlastizrada je taky ve hře a to tam není vázáno na Senát.
2: No, ale ta nemůže být na prezidenta. Prezident
0: jasně, ale týká se jednotlivých politiků, jednotlivých premiéra, ministrů a podobně.
2: A já si myslím, že měli bychom mířit na střed, jako jo, nejdřív. No, jo, jako když odstřelíte Pavla, tak jako odstřelíte Pavla, tak to je symbol. Jo, to je symbol sjednocující.
0: Ta vláda má prostě v ruce tu moc výkonnou. Ale já tím chci jenom říci, že jak se lidi myslí, že nemůžou nic dělat, no prostě můžou. A ten právní řád ty nástroje má, problém je, že je nikdo nevyužívá.
2: No a další věc je ochota vůbec orgány účinný v trestním řízení
0: to až je druhý
2: se tím
0: krok.
2: Jako zabývat třeba právě tou vlastizradou vůči, jo, a tak dál. Prostě je to, není to jednoduchý, ale myslím si to, že prostě pokud by byl tady opravdu dána žaloba na prezidenta republiky, tak už jenom to bude randál jako celo evropské, řekněme, protože to se tak často neděje, nebo v naší historii se to vlastně nedělo nikdy a mohlo by to zatřást trošičku tou věrchuškou, jo? Ale na to tam potřebujeme lidi, kteří se neposerou s prominutím.
1: No, říkáš to dobře, no.
0: Ještě pardon, musí to být většina Senátu?
2: Já nevím, kolik jich tam má být, ty technikály jako nevidím.
0: Tam to není definováno v tom, jak jste citoval.
2: Tady píšou, že žalobu musí podat Senát.
1: Takže asi většina.
2: Na základě žaloby
0: Senátu. No, protože to je taky problém, tak vždycky se mění třetina Senátu, tak i kdyby teď byli všichni vlastenci, tak dvě třetiny Senátu teda fakt nejsou, no.
2: Nejsou, ale za dva roky se mění další, že jo?
0: To je pravda.
2: Tak jo, takže furt se s tím dá něco dělat, ale nejhorší je to, proby propadnout apaty jako ve stylu, že to s tím nedá nic dělat a vykašlat se na to, o to jim jde totiž.
0: Ano, ano. Jo? A spousta lidí bohužel skáče na špek a to mě teda fakt mrzí.
1: Proto já říkám, že nemůžu mlčet, nejde to. Já prostě budu řvát a budu se za tu republiku rvát. Budu se rvát za lidi, nebudu se rvát za Rokušana, za Petra Fialu a podobný experty. Ne. To ne, za ty se rvát nebudu, ale za ten zbytek rozhodně jo, protože ale zase už jsme to, na to se shodneme, teď máme na čem stavět. Z té historie máme, teď před chvilkou jsme se o tom bavili. No, tohle to je prostě Já to trochu doplním, já budu trochu konkrétnější. Já jsem se konkrétně ptal policistů na to, jako proč se nečiní, když se teda řeší tohle. Nebudu konkrétní, nemůžu být. A oni mi řekli, my bychom rádi. Ale ten státní zástupce na to tam k tomu soudu nedá. Protože je to všechno tak prolezlý, cituju přesně tak prolezlý, že jeden ví na druhýho, jeden otevře šuplík, pak otevře šuplík druhej a jeden druhý ho zkompromituje, takže oni musí mlčet, musí táhnout za jeden pro vás, musí si krejt záda, aby tam těch funkcích ve vládě a na soudech, aby si ty funkce zachovali. Protože když promluví nějaký vysoký politik na nějakého soudce vyššího, tak se udělá vyšší soudce. Tak ho potopí taky, že jo. To je do kolečka. Ono, jako oni ty policajti by dělali. Já na tomu věřím, že jo. Ale prostě není to prostě průstřelný, jak oni říkali, no. Není to průstřelný, no. To je chyba. Ale mě se tam Vladimíro ještě prvé zmínila toho Pěkina ohledně těch sudeckých Němců. Můžeme se na to podívat?
0: Jo, a já jenom ještě podíváme, a já jenom chci říci, že co se týče těch státních zástupců, tak nejen naše rodina, a byla to autonehoda, ale i mám x takových zkušeností. Největším peklem jsou v tom celém soudním tom systému státní zástupci. Jako to je, to je totální had na prameni. A těch je v republice 1300. To zase není jakoby tak moc. A státní zástupci máme, teda musím říct, že ty soudy nižší instance jsou spravedlivější než ty soudy vyšší instance. Ale státní zástupce, ten zabije vždycky všechno, vždycky všem všechno. A máte pravdu, že policajti, tam je to OK. Ale kámen úrazu, státní zástupce a vyšší úrovně soudu. A jak říkám, není to jenom moje osobní zkušenost. No a takže tady máme toho Valerie Pěkina. Já jsem se tady připravila. On tam vlastně říká, že já teď budu parafrázovat, trochu přehánět, ale tu podstatu to vykreslí. On tam říká, že ti Rusové byli na ty nebohé Němce, když byli poraženi, vlastně hodní, že jim pomáhali, že je ošetřovali bezplatně a tak. Ale že my jsme na ně byli strašně krutí, že jsme se k ním chovali zvěrsky a že to bylo už zakotveno v těch dekretech Edvarda Beneše a že mu je něco v tom smyslu, jako by mu je diktovali Britové. Nemluví tam takhle ošklivě jenom o nás, protože když jsem se dívala na tu diskuzi, tak příšerně na krkl ozvali se tam jeden, dva lidi vždycky. I Slováky, i Poláky. A já jsem tam v kontaktu s tím jedním Polákem, ale jenom v té diskuzi pod tím videem. A mě to hrozně mrzí, protože to video je jako v ruské verzi a jsou tam české titulky. A to vidělo, včera jsem se dívala, přes 20 000 lidí. A většinou Rusů. Hmm. A teď vlastně, když on jim to řekne, tak my jsme opravdu za ty hnusáky, že my, a on tam vlastně říká, že na bezbraným Němcům my jsme ubližovali. No a teď já jsem, když se vrátím teda k té diskuzi, tak jsem tam komunikovala s tím jedním Polákem, no, poslala jsem mu to naše stanovisko a říkala jsem, nebo tam v tom stanovisku je taková otázka, proč to pro Boha dělá tuhle Valerij Pjakin. A ten Polák se taky ohrátil a teď vám přečtu, co poslal, co tam je v té diskuzi. Skutečným benefitem z Pjakinových lží je tedy umělé udržování hluboké psychologické propasti mezi Poláky, Čechy, Slováky a Rusy, což brání jakémukoliv organickému a suverénnímu sjednocení našich národů zdola, protože vystrašené a rozhádané obyvatelstvo se mnohem snáze podvolí novým technokratickým diktátům, digitálním identitám a systémům sociálního kreditu. A v tom Rusku tohle bohužel jede velkým stylem, které jsou zaváděny jak z Bruselu, tak i teda v Rusku. Opravdová suverenita středoevropského prostoru nespočívá v budování umělých vojenských bloků této mezimoří pod patronátem cizích mocností a v podléhání akademickému aparátu oficiální administrativy. Nýbrž v úplném vystoupení z jejich informačního teatru, v ochraně papírových peněz při každodenní směně a v tichém rozptýleném budování odolné nezávislosti a potravinové soběstačnosti přímo v našich vlastních domácnostech, neboť pouze jako nečitelná a algoritmicky neovládatelná masa dokážeme zneutralizovat dráty jejich plánované digitální klece. A mě opravdu, jako já jsem to vůbec nečekala, že s tímhletím ten Valerij Pjakin vyrukuje. Takže jsme udělali stanovisko a rozebrali jsme tam několik věcí. On třeba říká, vůbec tam nezmiňuje slovanské oběti druhé světové války. Říká vlastně, že tady zemřelo 340 tisíc Židů a ty, že se sem pak jako zase vrátili hned po té válce, což vůbec není pravda.
1: To není pravda.
0: No a vůbec o Slovanech ani píp. Potom tam řekne, že my jsme jediný průmyslový klastr, který zbyl po třetí říši. Ale hrgot, my jsme nikdy nebyli součástí třetí říše. Proto byla ta exilová vláda v té Británii a proto ten Edvard Beneš držel tu linii a uznalo to i Sovětský svaz v roce 40, tu vládu uznala Británie v roce 41, Sovětský svaz v roce 42 Amerika. A to je přesně proto, abychom se vrátili k té republice před tím protektorátem. Ne, že tady jako oni nás osvobodí a vznikne nová republika, takže tohle to držel v ruce, tu ten prapor držel v ruce Edvard Beneš. A teď, jak všichni do něj kopou a plivou, že byl zbabělec. No teda zbabělec fakt nebyl. Jednak ho Němci a Hitler označovali jako krvavého psa. Blutwurst Beneš, protože nechtěl ustoupit, co se týče toho Mnichova. To udělali opravdu za jeho zády.

0: A potom on odešel do té Británie, ale oni vymlátili skoro celou jeho rodinu.
1: Ano,
0: Tam
1: to
0: bylo
1: jsem říkal.
0: desítky lidí zavřených v koncentráku, popravení lidé. Tak jako, fakt, já jsem byla tak strašně rozhořčená, když on vlastně řekne, že ten strašný odsun těch Němců byl součástí těch Benešových dekretů.
1: Tak
0: Tak
1: tady já
0: jako, co
1: musím
0: to dělá? Povídejte.
1: protestovat a budu hodně protestovat a já se tím zabývám 16 let, co je to německým spolkem. Tak jenom ve zkratce si řekneme základní fakta. Ve svobodných, demokratických, na to dávám důraz, demokratických volbách v roce 35 odevzdali sudetští Němci své hlasy Hendlenovo straně. Přihlásili se k Třetí říši, čím se dobrovolně vzdali československého občanství. Vidím, ústava po roce 1918 zaručovala de facto rovnoprávné podmínky s našimi občany. Takže, jako říkám znova, dobrovolně se tím vzdali československého státního občanství. A jedeme dál. To je jeden prvek. Vy jste tady zmínila Mnichov. Dobře, v pořádku, to víme všichni, jak to tam bylo v Mnichově. A de facto se trošku vrátím na začátek, když se tam mluvila o těch západních mocnostech, že nás neochrání. No neochrání. Oni nás zradili tenkrát, v tom roce 38, a já nevěřím tomu, že by se za nás postavili dneska. Nevěřím tomu. Ani náhodou. Ta zkušenost tady s nima je. Jo? Je to taková ta paralela, dobře, budíš, ale o to víc, co už z té zkušenosti, kterou máme, tak já nevěřím tomu, že by se zachovali jinak, že by udělali to samé jako v tom 38. roce. A jdeme dál. Dobře, tak teda máme tady rok 38, pak 39, 15. březen, kdy skutečně teda je to okupace, kdy teda šéfují naší republice, já to řeknu posím, šéfují Němci, platí tady německý zákon, německý pravidla. De facto život za protektorátu teda rozhodně nebyl jednoduchý, to teď no, ale řešit nebudeme. Pak přichází do 45, a dochází teda k odsunu Němců od nás. A já zase říkám, a budu to opakovat do nekonečna, nebyl odsun pouze z naší republiky, bylo to i z jiných států. Netýkalo se to jenom Čechů, ale pořád se to mlátí Čechům po palici. Pořád. Nikdo neřekne, že jsou Frantíci hrůzní, nebo jak nás, nebo jak se to říkala, že my jsme strašně ublížili. Nikdo neřekne
0: No, můžu
1: Francouzi.
0: vám zacitovat, co přesně tam řekl Valerij Pjatin. V NDR se ukázalo, že právě sovětská okupační vojska se k lidem chovala lidsky, a to hned od začátku. Repatriovaní Němci si předávali informace, jak probíhala deportace z Polska, jak probíhala deportace z Československa, kde opakuji, že všechny krutosti vůči, a předtím řekl, že ty Němci byli bezbranní, byly zakotveny ve druhém balíku ještě londýnských Benešových
1: Není to
0: dekretů.
1: pravda, není. Není to pravda, tady já se zase musím bránit. A
0: A já vám
1: dobře.
0: řeknu, protože ještě, pardon, my tam citujeme, protože jak to taky vždycky říkáme, spolupracujeme s těmi českými národními listy. Tam ta paní profesorka, paní doktorka Neudorflová, pan doktor Tuleškov, Kučerová, Potoční, tam
1: Ano.
0: pracují s jeho analýzou, Pavlíček a podobně, takže ty to mají zmapovaný úplně dokonale. A teď tady to vám taky zacituju, jo. To jsme tam psali v tom stanovisku. V závěru odsunu německého obyvatelstva, dokonce sovětský generál poručík Grigorij Sergejevič Lukjačenko, který byl náčelníkem štábu sovětské vojenské správy v Německu, a americký generál Lucius Clay, který byl zástupce vojenského guvernéra americké okupační zóny, tlumočili podplukovníku Štěpánu Andreasovi, což byl vládní zmocněnec náš pro provádění odsunu Němců. A je to v těch materiálech, které jsou archivovány na našem ministerstvu zahraničních věcí, napsáno toto. Dík a uznání za vzornou a organizačně dokonalou práci československých úřadů při provádění transferu. A dále prohlásili ti dva, že způsob, jakým československé úřady postupovaly při praktickém řešení tohoto obrovského úkolu, zasluhuje největší chválu. Ten dokument má číslo 201/004/46, je v archivu. Tak jako proč to Hergot dělá, ten Valerij
1: Přesně,
0: Pjatin?
1: nevím, nevím, a já
2: No,
1: se
2: já bych upozornil, že

0: Valerij Pjakin blábolí na mnoha témata, jo. Možná v něčem je dobrý, ale neberte to prostě, nejeste to bez chleba, to je celý, jo, protože to, co třeba blábolil okolo roku 68 a další, prostě to, on chce být za každou cenu populární a sledovaný evidentně a ověřování faktů a nějaký takovýhle věcí evidentně jako se tím moc nezabývá důkladně. Pokud je to točený živě, tak pak i chápu to, že prostě nemá v poruce, nemá kde zalistovat, jo, nemůže říct, hele, na to se podíváme za hodinku, za dvě, jo, najdeme si informace, ale tak tam prostě něco vystřelí od boku, jo, a s tím, že vlastně je mu úplně jedno, jestli, jak to souvisí nebo nesouvisí s pravdou. Jo, to tak, jak na mě, je to můj názor, jak na mě Valerij působí, teď vím, že mě budou zase různí lidé hejtit. Tím ale nesnižuji jeho odbornost nikde v jiných tématech, ale prostě není člověk na světě ten, který by rozuměl úplně všemu a dokonale. Takže můžu se brát jako tyhle ty chyby, které se v tom výkladu dělají. Na druhou stranu chápu, že třeba v otázce jakoby utrpení národa českého nebo československého nebo prostě nás a utrpení národů v Sovětském svazu, kde probíhala vyhlazovací válka, to je důležitý si říct, bylo jako, no, těžko to srovnávat. Při vší úctě ke všem, jo, prostě u nás se dalo žít, tam ne. Tam prostě přišli a začali to tam vypalovat, že jo, vesnice, tohle, těch bylo, já nevím, kolik tisíc, snad 70 tisíc nebo kolik, že jo, těch osad, vesnic, zlikvidovaných, úplně vypálených do mrtě, lidi vyvražděný, jo, takže tam se chovali fakt jako hovada, jako dobytek, jako bestie největšího řádu a teď jako do toho zahrňme klidně i ty banderovce všechny, protože každý, kdo tam prostě si namočil pracky do tohohle toho sevinstva, tak nezaslouží slitování.
1: Ano.
0: Jo.
2: No ale tak my jsme byli taky učení k likvidaci. My jsme jim posloužili jenom, aby jsme teda udržovali ten zbrojní průmysl, ale to neznamená, že jako...
0: Ne, já tohle samozřejmě vůbec nepopírám.
2: Já nereaguju na vás, Mm-hmm. V podstatě na toho Valerije Pjakina, že tak. on nás hází, ale víte co, on není bohužel sám. Tohle je proud, který se v tom Rusku teď jako... ukazuje, no, že oni, já nevím, z čeho vychází.
0: Mám pocit, že nás tak trošku, jako kdysi, a Josef Skála měl kdysi hovor s jedním člověkem v Důmě ohledně toho, co, když začala ta SVO a tak dál, co bude a jak udělat až potom a tak dál a jestli teda jako nám můžeme, jestli nám může, jakoby Rusko nějak pomůže nebo něco. A on říká, no, vy už nás nezajímáte.
2: Jo, sami jste se odstřihli. Souhlasím.
0: Jo, no, ale to, a jako možná je tohle to sami... jakoby ten důsledek, jo, nebo řekněme ten pohled toho, že my jsme se k tím zachovali jako prostě nehezky, jsme na seznamu nepřátel, že jo, a tak dál. A i tohle to třeba hraje roli v tom, jak příkře hodnotěj, jo, protože samozřejmě kdyby byli féroví, kdyby to hodnocení toho Pjakina bylo fér, tak řekne, byl tady nějaký, že jo, Ludvík Svoboda, byl tady nějaký pluk, který přešel vlastně Čechů až do, nebo Čechoslováků, že jo, až do Evropy, zaplatili životem, že jo, tamhle na dukelský operaci, že jo, a tak dál, kde to byl masakr úplně neskutečný, že jo. A to by musel přece k tomu říct. Jo, ale to se nestalo. Tam prostě evidentně je to jakoby, a bohužel to, co jste četla od toho kolegy Bolského, mě hodně zaujalo, jako, že byť je to pro mě jako hodně nečekaný, tak si myslím, že na tom asi díl pravdy bude.
1: Určitě.
0: Jo, to je velice zajímavý a myslím, že ten člověk by mohl ty témata rozvinout. Protože je vidět, že to je že to je taky chytrý diskutér. To je jenom tak na okraj. Ale pojďme dál.
1: Já bych, jestli teda ještě můžu k tomu roku 45, takhle. Nebudu zapírat tomu, že nějaké excesu u nás došlo. Zase říkám znova, nebylo to jenom u nás. A ono se říká, že jsme se chovali my drasticky k Němcům. Ježíši Maria, já ocituju historika Padevěda. Můžu si o něm myslet cokoliv, ale já ho ocituju. To, že docházelo excesu po druhé světové válce, bylo nemorální. Ale z lidského hlediska to bylo pochopitelné, protože ten, kdo se vrátil z koncentráku a zůstal z rodiny sám, tak když potkal Němce, tak první, co bylo, že ho zabil. Z lidského hlediska se to dá pochopit. A druhá věc, moment, a to nebylo jenom, že by se naši lidi umyslně mstili Němcům, ale tady byli, to z nás vyprávění, jsem si to dohledával, tady byli lidi, kteří neměli čistý svědomí během války a potřebovali se zbavit svědků, když to teda bylo, řekněme, v těch menších obcích, tak ty lidi zabíjeli opravdu, aby se sami zachránili, protože věděli, že teda donášeli na gestapo. Já, můj kantor ze střední školy, ten se vrátil z celý rodiny sám domů, zbyl sám a pak se teda počase dověděl, kdo ho udal. A udal ho člověk, který ještě v březnu hajloval a v černu z něj byl zasloužilý partizán. Takže tam se potom nemůžeme divit, že si ty lidi vyřizovali účty. To nebylo, že by se Češi domluvili a teď jdeme masakrovat. To, jestli k nějakým excesům došlo, asi podle všeho došlo. Ale zrovna tak došlo ve Francii, to už jsem tady jednou říkal na tomto pořadu, totéž bylo v Belgii, totéž bylo v Polsku, totéž bylo v Holandsku. Tam si, a Francouzi, můžu zodpovědně říct, že ty se teda s Němcema skutečně nemazali. Nemazali. Ženským holili hlavy. A já to teda řeknu znova, abychom teda měli konkrétní příklad. Tam jednu Němku slikli do naha, přibili ji živou na kříž. Házeli po ní flašky, házeli po ní šutry, mlátili a žitra umlátili nějakýma dřevěnýma tyčema. Tak já myslím, že tohle se asi u nás nedělo. Ale nikdo neřekne, že jsou Francouzi prasata. Ale Češi jsou prasata. Tak to teda ne. A jestliže teda se bavíme o tom odsunu, tak já tady mám a budu z toho citovat umyslně. To je z Postupinské konference, článek 13, co říká. Já ho ocituju, protože ho neznám až paměť. Tři vlády, které posoudily tuto otázku všech jejich aspektů, uznávají, že transfer německého obyvatelstva nebo jeho částí, které zůstaly v Polsku, Československu a Maďarsku, bude nutno provést do Německa. Souhlasí s tím, že jakýkoliv takový transfer, který bude proveden, musí být uskutečněn s požadaným a lidským způsobem. Jelikož příchod velkého počtu Němců do Německa by zvýšil břemena, které již spočívají na okupačních úřadech, mají za to, že Spojenecká kontrolní rada v Německu by měla tuto otázku především přezkoumat se zvláštním zřetelem k otázce spravedlivého rozdělení těchto Němců mezi jednotlivé okupační zóny. Proto ukládají svým příslušným vládám, aby jim co nejdříve podali zprávu o rozsahu, v jakém již tyto osoby vstoupily do Německa z Polska, Československa a Maďarska a aby předložili odhady o době a tempu, v jakém by mohly další transfery být prováděny. K tomu říká prezident americký Harry Truman, ten prohlásil tehdy, naším cílem je vytvořit takové podmínky, to je zase taky, to je těmi postupy, takové podmínky, aby Německo již nikdy nemohlo ohrozit mír světa. Britský premiér Attlee zdůrazňoval potřebu zásadní proměny Evropy. Evropa musí být po této válce přestavena na nových základech, které zabrání návratu militarismu. Já bych tady mohl citovat a dál. Tady mám dokonce ofocený dekrety prezidenta Beneše. Jo. Je to, on to tam asi není, jo, není to moc vidět. Ale jsou to opravdu, mohl bych citovat, mám tady ten Grundplan z roku 1938, co všechno Němci plánovali s Českou republikou nebo s Československem. Mám tady ty základní dokumenty. Základní dokumenty jsou do toho německého landsmanšaftu. Takže tady se pán Pěkin teda sakramensky mýlí, ale obrovsky se mýlí.
0: Další?
1: Není to jenom on. To je, když to vemete, když takhle člověk všechny některé ty komentáře na zprávách, na seznamu, tak zase my jsme vinní, my jsme jim ublížili. A ještě Petře, já to ještě doplním, když se teda bavíme o sudeťákách, měli se nás v Brně, Já si zase pomůžu, protože ne,

0: kteří křivě označují za fašistýné lidi, dále komunisté, potom dosti podivné elementy slovanského extremismu. Podobně poskládanou sbírku stoupenců nejrůznějších ideologií minulosti nevídám zrovna často. A tady já zase budu protestovat. O jakém slovanském extremismu mluví? Co si to vůbec dovoluje, zmetek jeden?
1: Co si dovoluje nás nazývat fašisty?
0: Ne, jako
1: dobytek, to je neskutečný.
0: To ti doložím, Petře, to ti doložím tě časopisem. To jsem si nevycucal z prstů. O jakým extremismu mluví? My jsme přepadli nebo vyhlásili válku jako Slovaní někomu jinému? A tenhle ten dobytek bude mluvit o smíření? Teď to není pravda. Já to doplním ještě. Poslední.
1: No.
0: My jsme s Robinem Čumpelíkem, nebo Robin Čumpelík s ním udělal Brně rozhovor na kameru a poslední mu slíbil, že ho přijme. Robin už třikrát žádal poslata o přijetí. Dotečka bez odpovědi. To jenom, aby jsme si rozuměli. Takže tenhle ten politik bude prosazovat usmíření, dobytek jeden. Dítě sám mluví, on označuje některé lidi za fašisty, děť sám je fašista. Pro boha, prosím, ještě si musíme uvědomit jednu věc, že to když jsem byl na ČTčku u Jirkový, kvůli odsunu, tak ano, ona tam zmínila, že tyhle ty sudeťáci, ty mladší, že ty tenkrát naše lidi nemohli vraždit. To má sice paní Jirková pravdu, ale tyhle ty stávající sudeťáci se neodstřihli od původních základních stanov sudetoho německého Landsmannschaftu z roku 1949, ve který se hovoří o zrušení dekretu prezidenta Beneše, o nárok na naše území, o nárok na národnou vlast. Takže aj toho nechá celý posud. Já jsem se rozčilil, promiňte, ale tohle mě vždycky tak zvedne ze židle, protože to jsou polopravdy, jsou to lži. Nikdo neřekne tu pravdu, nikdo. Tak ji musíme teda říct my.
1: Přesně tak, jako kdo jiný než my, jako to má říkat. Druhá věc je ta, že oni jsou prostě drzí jak prasata. Hele, všimni si, že ale přesně ten argument, který položila Jílková ve vztahu k fašistům, teda, že ty novodobí tady poslutovci nemohli a tak dál, jo, ale když se podíváš na stejný argument, by si položil k otázce komunistů a socialismu, tak to jako ne.
0: Ano, to je přesně ono.
1: Jo, tady vidíte ten dvojí metr krásný.
0: Přesně, no, to je přesně ono. A taky jsem slyšel názor, prosím tě, co to vytahuješ, to už je dávno. A to je přesně ono. Komunistům se bude mlátit po palici do nekonečna všechno a tady se jim bude odpouštět. Jo, to je dávno, ten, neřeš to. Budu to řešit. A k tomuhle tématu, já to tady zopakuju, my jsme se s Robinem rozhodli, že uděláme putovní výstavu na téma sudeckých Němců, dáváme to dohromady a myslím si, že někdy během října bychom to chtěli dát do prvního města. Uvažujem, že by to mělo být ve 12 městech po celé republice. 12 měsíců, že jo, to je rok, tak proto 12 měst.
1: Nezapomeňte na Terezín.
0: Jo, jistě. Asi se nám nepovede z toho potom udělat stálou expozici, protože nevím, kde bychom to udělali, to říkám na rovinu. Ale to prostě ta výstava bude, budeme s tím putovat nebo cestovat po té republice, protože je třeba, aby se ty lidi tu pravdu dověděli, protože to, co na těch panelech bude, to jsou všechno dokumenty čtyřikrát ověřený. Já jsem sám si nastahoval z jejich archivu fůru originálu dokumentů. Takže nás nemůže, nebo mě nemůže nikdo napadnout, že tam jsou nějaké falešné zprávy, nebo že to není pravda. To, co tam na těch panelech bude, tak je to prostě pravda. To není jinak. A pojedeme s tím po té republice a budeme k tomu ještě dělat nějaký zase další pořad. A já už jsem to tady jednou říkal, a znova poprosím posluchače. Máme sice hodně materiálu, ale pokud máte nějaký dobový materiály z toho roku 38, 39 až 45. Prosím vás, kdybyste je mohli ofotit, kdybyste nám je mohli poskytnout, my je rádi použijeme na ty výstavní panely. Když tak nebudou tři výstavní panely, budou čtyři, to je jedno, to už na tom postu nezáleží, ale potřebujeme to dostat především mezi tu mladou generaci. Protože ty v tom, jak jsem se mladých lidí ptal, oni opravdu to mají tak zkreslený, přesně to, co tady probíráme celou dobu, že ano, byla to strašná doba, my jsme jim ublížili. Ale už nikdo neřekne, že z nás udělali protektorát. Už nikdo neřekne,

0: že padlo 365 tisíc Čechoslováků. Už nikdo neřekne, že jediný národ, kdo si dovolil stáhnout ruku na německého oficíra v Ličeši, Heydrich. Žádný jiný národ to neudělal. Dobře, ten doběh lidi se ležáky, strašný, ale i tak to považuji za hrdinský čin. Ani jeden národ si nedovolil stáhnout ruku na německého oficíra. Takže to je k tomuhle, to je k tomu osunu. Ono by se samozřejmě o tom nechalo diskutovat ještě dlouhou dobu. Jo? Ale prostě tohleto, to, co se dneska píše na těch různých serverech, nebo to, co se dneska prezentuje
1: v televizi. No bohužel se to píše i ve zdejší diskuzi, tak až to domluvíte, jo, tak já na vás
0: takže považuji to za obrovskou prasárnu. Já to řeknu na rovinu, jo? Protože ta historie byla úplně, úplně odlišná od toho, co se prezentuje dneska. A já z toho neslevím. A jsem schopen každému ty faktický doklady, nebo doložit to na faktických dokladech, že to, co říkám, je pravda. Z období Sudet. To říkám na rovinu. Protože za těch 16 let jsem opravdu si ověřoval tolika věcí. Než jsem s tím šel ven, tak jsem si to opravdu čtyřikrát nechal všechno ověřit, že s tím můžu jít ven. Takže takhle asi.
1: To bylo výborné. Já jsem se teď dívala trochu na tu diskuzi a někdo tam zmiňuje Habermanův mlýn. Tak ten historik Vojtěch Šustek, který je dokonce člen toho ústředního ÚSTR, nevím, jak je přesně ta strana, tak několikrát v televizi řekl, že to je lež jako věž a proč se točí takovýhle filmy? Aby se implantovalo do myslí lidí, jak hnusní byli ty Češi. Takže Habermanův mlýn je ukázkou totální lži o naší historii. A potom tam někdo píše, no dobře, tak jako proč nás teda, tak takhle to nepíšou, to přeháním zase, jako ale Čechy nezabili a ty Rusy zabili. No Čechy nezabili, protože je potřebovali k obsluze toho vojenského průmyslu. A já tady taky v tom stanovisku máme, že co teda řekl Heydrich, když přijel do Prahy, teď ho zacituji, základní linie musí být pro všechno toto jednání zůstat nevyslovena. Ne, musí být, ale musí pro všechno toto jednání, když mluvil s Němci, zůstat nevyslovena, že tento prostor se jednou musí stát německým, že Čech v tomto prostoru konec konců nemá co pohledávat. Díky.
0: Škoda, že tady nemůžu přečíst celý ty noviny, to by bylo na dlouho. To je přesně ono a tam jsou ještě daleko a daleko větší hrůzy.
1: Jo, a ještě SSáci ty definovali, že prostě miliony obyvatel se vyhladí v naší zemi, miliony budou deportovaní a 4 miliony, kteří zůstanou, tak z nich udělají lidi bez národnosti na obsluhu tady toho teritoria.
0: Ano.
1: Tak jenom to dá zase tady pro ty diskutující, který já teda nevím, jestli to mysleli ironicky, protože jsem to nestihla část jako číst podrobně, ale že jako ty lebky v Kutní Hoře a zase jaký my jsme Prahouni a že nejsme Beránci, doufám, že se nemyslí, že lebky v Kutní Hoře jsou lebky Sudeťáků. Já už bych se nedivila něčemu u těch...
0: Jo, přesně.
1: Nevím, jak se jsou mladší.
0: Když jsme u těch mrtvých, já to zase, je to známý. Tak dobře, válka skončila 9. května a ještě 11. května Němci masakrovali český obyvatele tady na okrese Příbram, Mlýně a na Slivici. Jo, to pravda, ty se snažili probít k Američanům. Generál Pickler jednal s Američanama, ty ho odmítli. Tak tam potom došlo k bitvě, to tam teda potom byly oddíly Rudé armády. A bylo mi 14 let, když mi to ty pamětníci ještě vyprávili tenkrát. A když bych se dneska podíval do kroniky v Mlýně, tam to všechno je zanesený. Tak se Wehrmacht choval skutečně hůř jak dobytku k českým lidem. Hůř. Ty se s tím nemazlili. Koho potkali, toho postřílili ve snaze se dostat do čimelic. To pravda je tohleto. To se nedá popřít. A jestli někdo tvrdí, že to není pravda, tak je to lhář.
2: Stačí, když se naši pochybovači zajedou podívat do Terezína. Nemusí ani nikam jinam, stačí tam. Projděte si, prosím vás, tu expozici, tu výstavu. Zjistěte si, kolik lidí tam zhrvalo. Za jakých podmínek, jak tam ty lidi byli, v jakém stavu. A co byly třeba ty prohřešky, jo? Že tam třeba byl mimo jiný zastřelený chlap, jenom kvůli tomu, že včas nesmeknul čepici, když procházel oficír, jo? Tak ho prostě odstřelil na tom, jo. A takhle se k těm lidem chovali k nám a jako tohleto si nechat líbit. A já chápu, že je to součást většího plánu, že jo, tady právě těch Spojených států evropských, když se na to podíváme, je potřeba zlikvidovat národní státy, že jo, úplně to, ta Unie potom přímo baží, jo, nebo ten, ty, co ji řídějí. Víme o tom, že prostě se snaží tady předělat minulost, teď bude povinná němčina, že jo, jako znova, jo, to poněmčování prostě Čechů pojede zas a nikdo proti tomu jako nějak neprotestuje. My, když jsme to odvysílali tenkrát už v loni s Broňou Sedláčkem, jak jsme byli konspirátoři, jo, byť jsme citovali materiály ministerstva školství, jo, a teď se to děje a zase je to všechno jako v pořádku, že je vlastně dobře, když se domluvíme, jo, skvělý, že se tady maže historie v přímém přenosu, to je neuvěřitelný, jo, a bohužel, jako... Velký Andrej s tím nedělá a neudělá nic. Bohužel prostě tyhle věci budeme muset zase ze zdola tlačit. Jo. A tlačit to do škol, což je strašně důležitý, aby i jako když budou ty putovní výstavy, tak aby i školy oficiálně věděly, že to tam bude. Jo, to je strašně důležitý, protože... To, že bude někde výstava a nikdo o to nebude vědět, je blbě, že jo? To prostě my potřebujeme, aby ty mladí to viděli.
1: Tak, to, no ale že... já v tomhle spatřuji strašný problém, protože ti ředitelé to nedovolí. A teď, když je to obsazení toho ministerstva školství, tak tam se teda fakt neděje vůbec nic za toho ministra Plagy. A třeba, když v ruském domě se promítá nějaká pohádka, tak když tam, asi je to 2 roky, přivedla jedna ředitelka na akci děti, tak ji prostě vyhodili z práce. Takže pod takovým vlivem je to ministerstvo školství a já si vůbec nedovedu představit, jak jakoby tohle to prorazit. Nebo vás napadá něco?
0: No, bude to na náměstích, budeme spojit na to, že se toho ty děti všimnou. Budou tam QR kódy, všechno prostě, bude to pak, bude...
2: Takhle, důležitý je kolem toho udělat dostatečně velkou reklamu, aby v té vesnici, v tom městě, v té obci ty lidi věděli, že něco takového je a že se u toho mají zastavit. A druhak samozřejmě prostě oficiálně informovat úřady, to znamená i místní zastupitelstvo, jo, jako městský úřad, to je zřizovatel té základní školy, jo, a taky prostě, aby se kolem toho tam strhla nějaká mela, jo. Protože ono, když to, všimněte si to na příkladu těch větráků, větrníky prostě měly projít v tichosti a už to tady vlastně se mělo stavět a tím, že se do toho vrhly média alternativní a tím, že se to ve spolupráci prostě řešilo přímo na místní úrovni s těma občanama, s těma lidma, vysvětlovalo se a tak dál, tak ty lidi se toho chytli a nově třeba, že v Rásku už nefouká, například, jo, tam přestalo foukat, takže tam se to stavět nebude, ale jsou samozřejmě jiný regiony, jakože třeba ministerstvo životního prostředí, myslím, zrušilo existenci hory Blaník, jo, že tam není žádná dominanta, která by byla ohrožena, na ní vyhlídka nějakýma větrákama, jo, tam jsou potom jiný věci, jsou ohroženy spodní vody a kde si, co si, ale prostě zase biznis je biznis, jak říká Havlíček, jsou v tom velký peníze, takže je to velký boj. Ale myslím si, že to, že když z něčeho uděláme téma dne, tu agendu začneme prostě do těch lidí tlačit, tak si myslím, že ta šance tady je. Hlavně nezůstat v tichosti a teď i ty sudeťáci, jako původní plán byl, že to proběhne v klidu, v tichosti, nikdo se ničeho nedoví, jo, a všechno bude OK. No a ono prdlaj, že jo.
0: A to je to dobře, že ještě, když jsme u těch sudeťáků, zase já si dovolím ocitovat prezidenta Beneše ze 14. prosince roku 45. Je to asi 5 nebo 6 vět, trochu delší, ale jsou. A prezident Beneš říká, žádný z vás nezadal k útoku jejich té nejmenší příčiny. Žádný z vás neměl té nejmenší viny, stejně jako ji neměl váš tradičně demokratický národ. Všichni jste věděli, že ani naše vláda neměla viny na tomto politickém zločinu ze září roku 1938. sousedního početně velkého národa. A nejen to, přijde, a to je to hlavní, přijde brzo chvíle, kdy tito viníci se budou před sebou samými a před světem očišťovat z toho, co v oněch letech napáchali, a budou tomu sami věřit, až tyto své nové lži budou přednášet. Tolik prezident Beneš. Krásný citát. A přesně dneska máme tohle, máme dneska, přesně se děje v dnešní době. Jo? Ano, budou se bagatelizovat ty zvěstva, které se dělají za druhé světové války, budou se bagatelizovat to, že během války padlo 50 až 60 milionů lidí, díky teda hitlerovskému Německu. Jo? A zase to, je to přepisování dějí na druhou, je to špatný moc. Takže jako tohle je opravdu velká bída a proto znovu říkám, jestli tam jsou nějaké komentáře, že lžu, jsem schopen kdykoliv, cokoliv faktickýma věcma doložit. To nejsou nějaké moje domněnky nebo smyšlenky. To nejsou, to jsou historické fakta. Takže takhle asi. Máme tam nějaké dotazy, Petře?
1: No, já jsem ještě chtěla doplnit, netýká se to jenom Sudeťáku, ale když jsme hovořili o prezidentovi, jak se snaží, abychom byli součástí federace, ale ve sněmovně, a když jsem zmiňovala Lichtensteiny, tak i v prezidentské kanceláři, tak v podstatě probíhají i úvahy, a to se týká teda ale i těch Sudeťáků bokem, na obnovení monarchie.
0: Ano.
1: Ve sněmovně proběhl 9. června kulatý stůl, svolal to Marek Výborný a jmenovalo se to Česko jako parlamentní monarchie. A byli tam zástupci v podstatě i ANO, někdo od svobodných. Tak abychom věděli, co se tady pod povrchem děje. A to souvisí ale s tím mezimořím, které de facto podporuje Valerij Pěkin.
0: To je přesně ono. No.
2: A Donald Trump z druhé strany. Ale tady je krásně vidět. Ten zájem, jo. Tady, když se dělá konference o větrákách nebo o tom, kdo skutečně může za sucho a změnu klimatu na poslanecký sněmovně, když se dělá konference o covidu, tak tam nikdo z těch poslanců ANO, ku příkladu, jako si nenašel čas tam jít, jo. A všechno to prostě vyšumí do prázdna, jo. A tady, když najednou prostě se řeší tohleto, což by jako normální člověk by si měl ťukat na čelo, co to je za blbost, tak vidíte ten zájem, jo. To je zajímavý. Jo. Takže kdo v tom jede zase? Jo? Je to jenom to, že pár jednotlivých pomatenců, anebo je to nějaká, jako řekněme, mezinárodní klika, která tady se snaží postupně celý tohleto, celou tu naši republiku jako poslat ke dnu a opět jako jí podrobit, takhle to řeknu.
0: Já tě doplním zase, protože občas se dostávám do takových zajímavých diskuzí, když jsem se zase dostal do diskuze na tam právě na tu monarchii a bylo mi řečeno, hele, ty pořád blbnici národním obrozením, prosím tě, to trvalo 6 let, tady monarchie, Rakousko-Uhersko, to tady bylo x set let a ty tady blbneš s nějakým národním obrozením, který trvalo 6 let a který vůbec nemělo žádný význam. No ono to mělo význam, ne, že nemělo, ale co za tím všem stojí, je to možná náhoda. Teď to prosím vás pěkně berte jako můj subjektivní názor. Na ČT2 běžel pořád Modrá krev, prováděl to Hrabě Kinský, myslím, tím pořadem. No, myslím, že jo.
1: Mimochodem, tituly jsou u nás zakázaný. Prováděl pan Kinský.
0: Omlouvám se moc. Promiňte, ale je to náhoda nebo to není náhoda, já nevím. Těžko říct. Prezidentovi, zase je to starší záležitost, myslím nějak, potom jeho zvolení to, myslím, bylo, jakože ta minulost KFČ, že on si to odpracoval. Co to je za pitomost? Já jsem to tady říkal minule, to je to samé, jako kdybych já řekl, že KH Frank není nacista, protože on si to odpracoval. To je blbost, to je nesmysl. Jo. Takže zase to je ten dvojí metr, že u nikoho, jako tam to všechno projde, to je v pořádku, a vy teda budete označená za extrémistu.
2: Ale ještě, já mám, přátelé, do toho skočím, protože jsi mi nahrál přímo na smeč. Seriál Modrá krev právě vždycky jako opomíjí jednu jednu maličkost. A to je, prosím, napsáno v této knížce, kterou napsal Jiří Jaroš Nikely, Zámky plné nacistů. Doporučuji vám, přátelé, všem, je to fakt dobrý čtení, kde jsou konkrétní materiály, konkrétní archivní věci a tak dále, jdete na našem e-shopu spolu s dalšími věcmi. A Zámky plný nacistů opravdu je úplně drsný čtení, jo, tady vlastně utajení nacističtí kostlivci Blanska, Černé hory, Hoštic, Rajce, Račic, Letovic, Lisic, Šebetova a některých dalších zámků v českých zemích, jak republika neochránila nacistickou dokumentaci. On tam právě zmiňuje i to, že ukradli, že, Američani velkou část té dokumentace a nebylo to jednoduché, ale prostě je to úplně direkt mezi oči celému tomu slavnému tý modrý krvi, která tady dělá z nich svatoušky. Mimochodem ono, jak se asi dostali k těm gigantickým majetkům, že jo. Takže jo, ale na druhou stranu prostě nikdy neřeknou, že všichni v tom jeli, všichni prostě spolupracovali s tím Hitlerem a lezli mu do zadku. A takže to musíme zase říct my. Tak, další nějaký témata, vy máte ještě něco připraveného, nebo jdeme rovno
0: do toho? To je tak asi všechno zatím, no.
2: OK.
0: Já ještě k tomu suchu, k tomu si vlastně nebudu, to už. Takhle na to sucho, tam vlastně si ještě musíme umět nejenom to nebe nebo tohleto, ale i ta dnešní těžká zemědělská technika. Má to pole krásně udusává, že pak ta voda z toho steče, káce se lesy ve velkým, to taky má vliv, jo, na celkový to podnebí. Takže ono to není jenom ta voda, je to takový soubor několika vlastně věcí.
2: To je to právě docela složitá na jednu stranu, ale velice zákonitá fyzikální hra. Doporučuji k tomu, přátelé, tady přednášky pana docenta Pokorného, který to vysvětluje naprosto jasně na základě pokusů měření skutečných dat a ukazuje konkrétní věci. Máme ho tady, naposled tady byl v úterý s jednou velkou přednáškou, která byla, myslím, pro poslaneckou sněmovnu Senát, a předtím taky tam ukazuje vlastně všechny ty faktory.
1: A říká taky něco o chemtrailsu, nebo ne?
2: Neříká o chemtrailsu nic, protože daleko důležitější je, že potřebujete zapracovat do půdy orbu, za druhý potřebujete mít lesy, aby tahali sem vodu. Další věc jsou desítky tisíc větrných parků podél pobřeží, který nám brzdí vzduch, který sem jde a nejde. Má se mít ten vlhký vzduch z toho oceánu, že? A ten malý vodní cyklus a tedy je toho spousta. A mimochodem o tom ovlivňování počasí budeme pořád zítra. Takže zítra v 8 hodin se podíváme, jak to běží a kam to běží. Já chci poděkovat tady Frantovi Jelínkovi, díky ti za příspěvek. A pojďme tady, to musím přečíst. Pan Suchopár je odvážný. Paní Vítová, super. Ale s politováním vrchol by bylo urážení pana Vrábela, který jeden z mála ne EU na to dávat na obohosti rozklad vlastenců. Tady snad nikdo Láďu neuráží, pro boha.
1: To asi myslel, nějaký, že ho urážel ten pan Hájek, ne?
2: Asi nebo jo, tom, nevím, no. Každopádně, Láďa tady byl taky nedávno a s Láďou máme dobrý vztahy. Takže to, vy jste spolu kandidovali, že jo? A vůbec ČR1 připravuje se nějak do senátních a komunálních voleb?
1: Ne. Já teda nejsem členem, ale vím, že ne.
2: Ok. Tady vám taky všichni děkujou.
0: Děkujeme.
2: Tady je o tom. Ivona píše, dnes zase pěkně čarovali, mřížku vidí můj 13-letý syn. Stačí zvednout oči nahoru. Babiš, nikdy z EU a NATO, to je vlastně z EU, nikdy České nebo no, s paní Vítou Suchopár máte odvahu. Právě tady je velký problém s tím, že spousta lidí jako tomu Andrejovi tak nějak jako věřila a projektovala si do něj víc, jako než on je schopný a ochotný vlastně udělat, jo. A Mě trošku zarazila jedna věc, a nevím, jestli jste to tady probírali, nebo ne, jestli mi to neuniklo, ale všimněte si, že on sliboval i teda před těma volbama, že už nebudou ty se pomáhaty Ukrajině, že už, že zarazí tohleto tamhleto, že tu Českou televizi, že tam udělá pořádek. Já nevím, co všechno zasliboval, hory i s horákama. Pak k tomu dodal, že už jsme ve vládě vili, takže víte, že to umíme, jo. Když potom mu tam někdo asi po třetí, tenkrát na meetingu tady u nás na vsi, který jsem natočil a dal na kanál, tak mu tam někdo řekl, že něco podělali, tak on řekl, že to je kvůli tomu, že za to mohli ty komunisti, jo. A to jsem taky úplně jako žasnul, jo. Ale všimněte si, že COVID, jo. On se omluví za to, že za covidu teda se dělaly nějaké chyby. Budiš, lidsky to dokážu pochopit, že nikdo nejsme dokonalý, chyby se stanou. A dá tam stejného ministra a má tam stejný poradce, jo, co tam byly. Druhák, muniční jací, teda jede úplně dál, jako by se nechumelilo. Jo, s televizí neudělali nic. A jede se ve fialových stopách, akorát je to trošku jako natřený na růžou. Důchodcům teda nedali, co jim slíbili, že jo, to je další věc.
0: F35 taky jedou dál.
2: Jo, jako to je úplně, to člověk jako žasný.
1: No tady
2: jako
1: píše jedna paní, a to si myslím, že má pravdu. Kdo věřil Babišovi po covid teroru nebo Vrběticích? Jsou lidé příčetní? Jako Babiš xkrát podvedl ty lidi, xkrát lhal, něco jiného říkal, tady něco v EU. A stejně ho furt volí, jako komu není rady, tomu není pomoci. Blbý je, že my jsme s nima v tom státě, s těmahle lidma, kterým není rady ani pomoci.
0: Tak bude by ho nebyl, když dál jeden koblihy, tak ho samozřejmě...
1: A teď už jim snad nedával ani koblihy, ne?
0: Ale prvně dával, že jo, tak ho lidi volili a když potom objede domový důchodců a tam ji naslibuje hory doly, tak ty důchodci mu to dají. No
1: ale toho nevolí jenom důchodci, ne?
0: Já vím, a to jsou ostatní, že jo, ale to říká Petr, ano, naslibuje hory s horákama.
1: No ale to je chyba těch lidí. Já ano, fakt to nemám za zlý Babišovi.
0: No je to,
1: jako v podstatě nemám za zlý ani tomu Fialovi. Teď oni v podstatě nelžou. A to, že jsou ty lidi, jako, jak to řekl ten Němec, problém sedí před televizí. Problém jsou voliči.
0: Dobře,
2: no, na jednu stranu je to tak, na druhou stranu teda ten Fiala mimochodem lhal, až jsem vodu vyprášil, že před volbama tvrdil, že nezvýší daně a samozřejmě zvýšil, jo, a tak dále, tak dále.
1: To jsou takový druhotní sliby, ale když on chce být pevnou součástí té Evropské unie a všeho, tak jako co čekáte, nebo když podporuje Ukrajinu, jako co čekat? To už jsou, to je jasný, že to z toho vyplyne.
0: Ano.
2: Přesně tak. Včera tady Jirka Kobza právě říkal, dneska už je potřeba jako spíš počítat ztráty ne z toho, že odejdeme z EU, ale co všechno se stane, pokud tam zůstaneme jako, jo, a v tom NATO, jo? Do jakého průšvihu nás vlastně zatáhnou, jo? A tohle je prostě alfa a omega všeho, no, pokud prostě
1: no,
2: budeme
1: začlenění. No víte, co teď Ivan David je perfektní, má jako fakt úžasný ty věci z toho Evropského parlamentu. A pípne někdy, že máme vystoupit? Nikdy. Nebo já musím říct, to mě opravdu mrzí, že i ty konceptuálové, jako i ta známá jména, tak říkají, nemá cenu chtít vystoupit CEU, ta se rozpadne. A kdy? V roce 2070? No jednou se možná rozpadne. A jak se rozpadne? Na centrum a periferii maximálně. A ne na národní státy, a to už tady z nás jako nezbyde nic. A nebo nemá cenu chtít vystoupit z NATO. NATO se rozpadne, Amerika vystoupí. Jak Amerika vystoupí? Amerika to NATO vlastní. Jasně. Takže i tady ty konceptuálové říkají tyhle ty kraviny. A prostě těm lidi věří. Lidi věří mainstreamu, věří takové té první lize v té alternativě, která je placena na rozdíl třeba o TV Bureš, tak Radio Univerzum, aby bylo jasno, tak to prostě nejsou takovéhle lidové televize jako vy. A tam to prostě nezazní nikdy. Nikdy. Takže co pak jako lidi čekají? Já vůbec nechápu, jak se někdo může cítit oklamán nebo obelán. To prostě nemají na to právo. Sami udělali chybu. Sami za to teď nesou odpovědnost. Sami s nimi, a to mě teda fakt štve.
2: Já tady poděkuju Maxipsu Fíkovi. Maxipse, samozřejmě, co se týče minulého streamu, rozhodně já tam nic nemažu, takže ani mazat nehodlám, tak Pokud to tam nechá YouTube, protože demokracie a svoboda slova, tak dobře, pokud to tam YouTube smaže sám, tak s tím já už nic neudělám. Ale tady Franta se ptá, paní Vítová, kde máte účet a kontakt, kde by vám mohli vás lidi
1: podpořit? My máme stránky Československé mírové fórum, www.csmf.cz, tak jestli
2: mám něco... www.csmf,
1: jako Československé mírové fórum,
2: mf.cz.
1: A tam máme teda číslo.
2: A už to vidím.
1: To bych vám byla vděčna. A všichni kolegové.
2: Tam nějaké, jo, a tady je přímo, jo. Takže, když otevřete csmf, jo, vidíte to tady nahoře, csmf, tak první, co vám tady naskočí rovnou, je teda QR kód, který můžete podpořit právě paní Vítovou a lidi, kteří prostě dělají tuto práci. A vlastně tady potom dál je kompletní spousta článků.
1: Ale je tam informací. Jako i číslo účtu a kontakty tam nahoře.
2: Tady, myslím, jo, nahoře, na tak vyjedu, podpořte nás tady a je to tady.
1: A je tam i číslo účtu.
0: Ano.
2: Ano.
1: Protože já teda neplatím QR kódem, ale vím, že spousta lidí ano, tak pan kolega došel k závěru, že to bude jednodušší takhle udělat.
2: Tak
1: uvidíte, co se vám bude
2: vědět. Možnosti tu jsou. Děkujeme. Tak, toť k tomu. Já jdu ještě, ale ještě k jednomu. K jedné věci byli jsme požádáni u našimi rychnostičtími vlastenci, aby jsme připomněli taky, že běží sbírka tady pro Štefana Bartoga na číslo účtu 270 210 15 77 lomeno 2010, což je FIOBanka, prosím vás, text do zprávy Štefan, jo? Nebo Štefan Bartok, to už je jedno, ale prostě, aby jsme věděli, kam to zařadit. Je to pro jeho úhradu nákladů na právní zastoupení v té jeho kauze, která teďka se rozjíždí ve velkém stylu.
0: Takže, která měl soud, no.
2: Ano, ano. Takže budeme moc rádi, pokud nám pomůžete mu pomoct, tak.
0: Já bych strašně rád poděkoval rychlovským klukům, ať už je to Lojzi Gájek, nebo Tomáš, nebo Roman, neznám ty příjmení. To jsou fakt dříči obrovský. Všechno, oni dělají besedy, zvou si tam hosty, veškerý občerstvení si všechno platí ze svých peněz, nikdo jim nic nedá a ty kluci dřou jako ně, opravdu, a to nepřeháním. A klobou dolů před nima. Teďka. To je všechno, bude mě zatím.
2: Děkuju. 53, tak přátelé, máme před sebou pár minut ještě. Pojďme to nějak jakoby zarámovat, protože ta doba je opravdu jako taková vymknutá z kloubů a ne se to samo zlepšit. A jak říkal pan Černý ještě, když dělal ty debaty, jo, tak jeho takový ten slogan bylo, co na to občan. Jo? Tak, co na to občan? Tak.
0: Já k tomu řeknu jenom jediný. Zahoďme ega. Zahoďme tituly a pojďme už konečně makat pro republiku. Pojďme opravdu už se konečně jednou probrat. Pojďme si přestat podrážet nohy. A pojďme něco pro tu republiku udělat, abychom se mohli našim vnukům podívat potom, nebo aby se za nás naši vnuci nemuseli stydět. To je tak asi ode mě.
2: Děkuju, paní Vítová.
1: Já bych řekla, že prvně se v tom lidi musí zorientovat, že to je jakoby základní předpoklad, aby prostě neskočili zase na špek těm podvodníkům. No a když se v tom zorientují, tak prostě jednat, aby volili jako, nebo tak teď budou ty volby, jako volit fakt podle toho, co ty lidi říkají v tom programu. Mně se to zdá tak jednoduchý a tak prostý, že nevím, co víc na to říct. A proto, když jsem, vy jste tady zmiňoval ty kandidáty na senátory, tak jim napište jim, ať to máte prostě černý na bílým. Chcete vystoupit se úraz na to? Mně se to zdá úplně nejjednodušší lakmusový papírek. Úplně ten nejjednodušší.
0: Je to tak.
1: Tak já bych byla super. Tady pro to. A pak se angažovat a prostě jít těm k volbám a nějaký ten lupen tam hodit. Ale ne té špatné strany.
0: Přesně tak.
2: Jo, jak tady je výhoda zase, že teďka u toho Senátu tam prostě budeme volit konkrétní lidi, konkrétní jména. a na toho jednotlivého člověka jako si dohlídneme, že jo. Když to jsou potom velký parlamentní volby, tak tam málo kdy známe všechny z té kandidátky, kterou tam házíme, že jo. A pak se může stát, že prostě, ať jsme nechtěli, tak se tam dostanou lidi, kteří vlastně jsme vůbec nevěděli, odkud.
1: No, ale právě to je paradox těch voleb, jenom vás doplním to, co vždycky říkám. Tak lidi jako řeknou, nemůžeme volit konkrétní lidi. A pak jsou senátorské volby, a vy jste tady řekl, co třeba senát může, a může toho daleko víc zásadních věcí. A lidi řeknou, nejdu volit, protože to je senát a já se senátem nesouhlasím. No, musíme pracovat s tím, co máme. Prostě senát je. Tak pro boha obsaďme jakoby lidmi, kteří smýšlí jako my.
0: Tak přesně.
1: To je další rada.
2: Tak jo, děkujeme moc. Díky vám oběma za dnešní večer, za váš čas, za otevřený povídání a vám, vážení přátelé, vážení diváci, děkuju za pozornost. Zítra se uvidíme v 8 hodin, právě doufám, že všechno klap. Je zítra pátek, že jo, už. Se omlouvám, jsem trošku rozbitej už. Takže budeme mít právě rozhovor s Radovanem Dlouhým a Ivanem Kratochvílem právě o technologiích, ovlivňování počasí, geoinženýrství a tak dále a tak podobně. Včetně zdrojů, jeho přednášky jsou velice, velice jako fundovaný, protože pan kolega taky léta působil na univerzitě tady v tom, teď mě zapte, ve který, Univerzita Palackého, tak, takže to má to prostě, má to vyfutrovaný, takže bude to velice zajímavý povídání a já se na to moc těším. A takže zítra v 8 vám moc a moc děkuju a přeju krásný večer.
0: Petře, já ještě na poslední dvě, tři věty. Petře, děkuju ti za to, že jsi nám umožnil, abychom u tebe vystoupili. Děkuju ti moc. Paní Vítová, děkuju vám za to, že jste přijala moje pozvání. Moc si toho vážím a přeju Petře, tobě, paní Vítové a všem posluchačům jen a jen to dobré. Mějte se moc krásně. Na shledanou.
2: Paní Vítová, chcete taky ještě pozdravit lidi?
1: No, že děkuji za pozornost, za ty některé fakt krásné příspěvky v té diskuzi. Děkuji za pozvání a děkuji, že TV Bureš se těmto tématům věnuje. Jste vlastně jediný svobodní vysílač a vy. Možná Svobodná televize někdy, teď už jim nesleduji, že tam nemají už to pravidelné studio. Tak díky všem.
0: Děkujeme.
1: Dobrou noc.
2: A až nás budou miliony, tak se budou dít
0: věci. Se budou dít věci, jo.

0: Příjemný dobrý večer, vážení přátelé, vítejte opět na streamu s Josefem Skálou. Ahoj Pepo.
1: Hezký večer tobě i všem našim přímým i nepřímým účastníkům.
0: Máme tady další díl, samozřejmě v pořadí už, no to už se počítá na stovky, tradiční Skálové simultánky a udělal jsem teda, jak si chtěl, s pomocí ChatGPT novou náhledovou fotku, takže doufám, že se ti bude líbit a bude to dostatečně reprezentativní. Takhle to vypadá.
1: Ukaž.
0: Jsi si podobnej, viď?
1: To je, no jistě, co to je za fešáka. Dobře. Tak jo. Takže... nás chlapu, jak říkala moje máma, chlap může být jenom o procento hezčí než orangutan, ale hlavně, že je chlap.
0: Takže... dobře,
1: snad no, je tak... to nějak víc procent v mém případě. Tato fotka je docela povedená. Ano. Děkuju, Petře.
0: Nemáš zač. Ježišmar, to je hezký, no. To si budu pamatovat v mém případě.
1: To můj táta byl důležitý. Docela pohledný chlap, jo, ale to tím nemyslela komentář na svého manžela. To řekla tak obecně, že některý lidi, některý chlapi se tak všelijak fintějí, metrosexuálové se dneska říká, a tak a nejsou to chlapi. A pak jsou takový na pohled nic moc, nebo dokonce třeba docela jako výstřední, někdo by řekl nehezký, ale když je to chlap se vším všudy, tak správný ženský mu to prominou. Asi tak.
0: Dobrá. Tak Pepo, pojďme na dnešní na aktuality a ty témata na to, co jsi pozbíral za poslední týden. Ono teda pořád se něco děje a já mám takový pocit, že jako nám to tady začíná být víc a víc nervózní všude kolem. Tak
1: souhlasím. Já nemohu komentovat všechno a přiznám se, že jsem co si řešil a přivihl jsem k počítači poměrně pozdě a nestačil jsem vyzobat nějaké konkrétní příspěvky třeba z těch, které jsem ti poslal, Petře. Takže to bude takové pelmel trošku, ale věřím, že se do toho nějak vejdeme. Já začnu dvěma výročími, která se odehrála před několika málo dny. Mám na mysli 21. srpen 68 a 21. srpen 1991. Byť jsem k oběma tématům se vyjádřil už ve své srdcovce, jak tomu říká Kača Benke, tak bylo to si jak na potvoru ve chvíli, kdy ty si zpovídal profesora Staňka a chápu, že dohromady se to prostě jako asi nevešlo. Ten termín mé srdcovky byl výjimečný a to je jedno, prostě je to pryč. No, k tomu 21. srpnu Kratičce 68, Kratičce následující. Z úst některých ústavních činitelů zazněly myšlenky, které jsou opravdu ale totálně přes čáru. Jestli někdo si troufne tvrdit, že při vší rozporuplnosti toho vývoje tehdejšího 21. srpna a jaksi psychologickém šoku, který to nepochybně u spoustu lidí vyvolalo a tak dále, tvrdit, že tehdy začalo nejtemnější období a největší nesvoboda a podobně, tak to... já nevím, jaká slova pro to použít, ale jednu věc nezdůraznit nemohu. Já v tom vidím snahu zuby nechty vyvinit nebo jaksi upozadit skutečné největší neštěstí našich dějin. A to byl Mnichov a nacistická okupace a válka. A jestli někdo pořád jako mele tyhle ty nehorázné nesmysly, tak já zatím vidím snahu, jako, aby se na to jako zapomnělo úplně, že vlastně to nebylo tak důležité, ale toto je ta největší tragédie. Já nikomu neberu jeho názor na 21. srpen, pocity, které může mít a tak dále. Ale to chce někdo opravdu tvrdit, že to, co se tu odehrálo v srpnu 68, jako byla větší tragédie, než to, co tady páchala nacistická verbež. Kam ty lidi prostě chtějí ještě se propadnout hambou. To je prostě neuvěřitelné. Mě zároveň potěšilo, že v řadě i médií takových alternativních se objevily příspěvky, které se na věc dívají vůbec ne v jaksi přísném souladu s takzvaným mainstreamem. No a některé z těch příspěvků v podstatě říkali, počkejte, tak tenkrát říkali ty tváře ledna a tak dále, že chtějí socialismus s lidskou tváří. Dobře. A když přišel listopad 89, řekl někdo z nich nahlas, že chce socialismus s lidskou tváří? Vyjádřil někdo jediný protest proti tomu, že se tady nastalovalo něco úplně jiného? No a někteří si kladou logicky otázku, počkejte, a jak teda vážně to mysleli tehdy v tom roce 68? Když teda stačilo, aby přišel absurdní dramatik a vykřikl tady prostě těch pár pitomostí, které z něj vypadly a všichni jako se postavili do latě a říkali, aha, tak to je ono. To jsou rozpory, které těžko někdo dokáže nějakou žehličkou jako přežehlit. A já jsem rád, že lidé uvažují stále soudněji a tak dále. Ten trend podle mého soudu bude narůstat. Na rok 68 se pochopitelně dívají lidé, jinak lidé, kteří chtěli kapitalismus, anebo kterým to bylo jedno, jestli bude socialismus nebo kapitalismus. No a pochopitelně lidé, kteří nestáli o to, aby u nás socialismus byl poražen a rozvrácen, tak se taky na to dívají prostě jinými očima. To je přirozené, já jsem rád, že je to znát stále víc. Bylo tam ještě jedno výročí, které u nás v podstatě bylo komentováno minimálně. Bylo to půlkulaté výročí, 35. výročí pokusu o záchranu Sovětského svazu skupinou, která se v srpnu 19. srpna až do 21. byly jaksi u moci do jisté míry, nazvala státním výborem pro výjimečný stav. Vedl ji muž, s kterým jsem se osobně znal, byli jsme svého druhu kolegové, jestli tak mohu nazvat, Gennadij Ivanovič Janájev. Znali jsme se mimo jiné proto, že on v mladším věku, on byl 15 let starší než já, byl předsedou státního výboru mládežnických organizací Sovětského svazu, což byla střechová taková struktura pro zahraničí hlavně, združující všechny organizace a tak dále, spolky a to, do které tak či onak aktivně vstupovali do mládežnického prostředí. No a Gennadij Janájev byl předsedou toho státního výboru, dále v něm zasedali ministr obrany Jazov, šéf KGB Kručkov, ministr vnitra Pugo, významný průmyslník Oleg Baklanov, jiný významný představitel sovětského průmyslu Tiziakov, předseda vlády tehdejší, který se jmenoval Pavlov, a také předseda rolnického svazu, který byl tehdy založen krátce předtím, jmenoval se Starodubce, byl to velmi jaksi významný činitel agrárního sektoru sovětského. Oni vyhlásili výjimečný stav a řekli, že prostě jim jde o to, aby byl zachován Sovětský svaz a td. No, nepodnikli žádné rázné kroky. Armáda sice vjela do ulic Moskvy a tak dále, ale tím to jako skončilo. Pak Leckomu, nedivím se, jak si vrtalo hlavou, proč se ten Jelcin tak snadno dostal na tank někde před Bílým domem, když byl ráno někde doma na dáče za Moskvou a stačilo zatarasit prostě jeho dopravu do Moskvy a možná mu nalej dalších několik panáků vodky, aby se ocitl v sobě známém stavu, respektive velmi typickém stavu. Nikdo to neudělal. Kolem toho jsou různé pochybnosti třeba o postavě Kručkova, šéfa KGB, maličkost odbočím. On sice byl také zavřen jako všichni ostatní 21. srpna do vyšetřovací vazby v Matrovské Tišině, ale pak je všechny pustili z rozhodnutí státní dumy počátkem roku 94. On se v 90. letech stal jedním z poradců Vladimíra Putina, když Vladimír Putin byl šéfem FSB, znamená nástupkyně KGB v kontrarozvědném směru. A já jsem si vyslechl celou řadu videí a filmových dokumentů a přečetl jsem si nějaké stati k tomu 35. výročí. Tam také zazněl takové detaily, které jsem neznal, přiznám se. Například, že Vladimír Putin vystoupil ze strany ještě před tím 19. srpnem a on byl stále ve stavu KGB, takže 20. srpna odevzdal jaksi placku KGB a jaksi vystoupil z řad výboru státní bezpečnosti Sovětského svazu. Zajímavé prostě v takové chvíli. Myslím si, že leckdo si to dokáže zařadit do nějakých širších kontextů, já to nebudu dál komentovat. Pozorhodný rozhovor zveřejnila dané téma muž jménem Igor Šiškin, což je skvělý publicista a historik. A byl tázán takovou mladou novinářkou, jak to všechno bylo. A přiznám se, že já jsem se od něj dozvěděl jeden moment, on zdůraznil jeden moment, který mě tolik nedocházel v minulosti. Zkrátím to. Gorbačov sice odevzdával moc totálně, Šiškin říká, no tak celý rozpad Sovětského svazu byl nikoli příčinou, ale následkem snahy restaurovat kapitalismus v té vyšší vrstvě prostě nomenklaturní lidé jako Gorbačov a Jakovlev a další prostě měli ten cíl a ne, že ne. A proč nakonec se dostal na vrch Jelcin proti Gorbačovi? To přiznám, tento argument jsem si ne v plné míře uvědomoval už dřív. No on byl jedním z iniciátorů rozpadu Sovětského svazu. A západní, řekl bych, protistrana, která v tichosti se dohadovala na tom, že Gorbačov hodí ručník a tak dále, pořád byla taková jaksi nervózní z toho, že kdyby zůstal Sovětský svaz pohromadě, tak konec konců mohlo by v těch špičkách dojít nějakému dalšímu zvratu a pořád by jaksi protivníkem Spojených států a Západu byla velká země na území celého Sovětského svazu. A tomu Jelcinovi kdo si poradil, byl docela tupej, ale oni mu kdo si poradil, že to musí rozbít, aby to byla prostě tříšť menší států, z nich mnohé, jak si se dali okamžitě cestou, víme, jako včetně teda Ukrajiny a tak dále. A nikoli třeba Běloruska. Takže to mě trošku jako překvapilo. A připomenu zde jeden moment, který je velmi osobní povahy. My jsme měli společného přítele s Gennadijem Janájevem, který ho navštívil poté, co byl propuštěn z vězení v roce 1994. A ptal se ho zhořile, jako proč, když jako vyhlašovali ten výjimečný stav, tak byli takový jako nesví, bylo to na ně vidět. A jemu se dokonce, a to je pravda, tak trošku třásla ruka, když si chtěl loknout nějaké minerálky. A on na něj tak kouká, na to našeho společného přítele, říká mu, hele, ty chytrej, když by si věděl, že ze všech, z každých tří kolem tebe už dva pracují pro druhou stranu, tak by se ti třáslo i pozadí řečeno slušně. To je pravda, si myslím, veliká. Já jsem se s Gennadijem znal, on tu byl v létě 89, měli jsme spolu velmi otevřený rozhovor na téma Gorbačov a tak dále. A on hledal i spojence v tehdejších stále socialistických zemích proti té zkáze, která se prostě balila na Sovětský svaz a na nás všechny. Nebudu zacházet do detailů, co jsme si všechno řekli. To možná někdy za delší budoucnost, bylo to velmi konkrétní. Tak takhle to prostě bylo. No, kratičce k jinému výročí, také jsme to hovořili v srdcovce, ale já to zmíním i tady. 23. srpna bylo výročí sovětsko-německé smlouvy o nenapadení nebo neútočení, kterou, jak si mnozí budete pamatovat, i Evropský parlament prohlásil za důkaz toho, že viníky druhé světové války jsou nacistické Německo a Sovětský svaz. Neskutečná sprostota. Opravdu jako nehoráznost překračující všechny meze. A já osobně se o tom zmiňuji v některých relacích i tady u tebe, Petře. Je to přesně obráceně. Nebudu rekapitulovat všechny směrodatné detaily, ale kratičce. Sovětský svaz velmi usiloval o vojenskou alianci, vojenské spojenectví proti Hitlerovi z Británii, Francii a tak dále. Ti nějak neříkali ne, ale pořád se nechtěli hnout z místa při jejím vytváření. Až nakonec do Moskvy dorazili delegace Francie i Británie na mimořádně nízké úrovni, které neměly vůbec žádný mandát k ničemu. A proti ním seděli vrcholní představitelé sovětské armády, maršálové a tak dále. Teď vedli nějaké rozhovory. A oni vždycky, když ty maršálové jim navrhli něco konkrétního, řekli, nezlobte se, my jako nemůžeme se tady zavazovat, musíme se spojit s centrem, tak šli na ambasádu a tam jakým šifrované zprávy posílili domů a za dva dny jim někdo něco odpověděl. A takhle se to vleklo a vleklo a bylo zřejmé, že ty dvě metropole, které předtím podepsali Mnichov a tak dále, že se k ničemu prostě pozitivnímu nemají. Do toho přišel návrh z nacistického Německa, že tedy nechcete uzavřít smlouvu o neútočení a Sovětský svaz šokoval všechny tím, že řekl, tak dobře. Získal tím další dva roky zhruba k dozbrojování prostě své armády. Mimochodem za ty dva roky ta armáda dostala spoustu zbraňových systémů a další výbavy, kterou do té doby, kterou ještě neměla. A já vždycky říkám, že pojďme se na to podívat střízlivě. I Beneš tehdy otevřeně se zmiňoval o tom, že Mnichov a tohle všechno má především protisovětský osten. Že cílem je nahnat toho Hitlera co nejdřív na Sovětský svaz, pak si umýt ruce a dělit se o kořist. Proto Beneš také nevydal rozkaz k obraně Československa v Mnichovských dnech roku 1938 v září a říkal, no to bychom v té válce byli sami se Sovětským svazem a ti chytrolíni prostě z Berlína, pardon, z Londýna, Paříže a tak dále, by se tak na to schutí dívali a pak by ještě jako si přisadili někde a tak dále a my bychom byli zmasakrováni a v podstatě celá ta takzvaná liberální Evropa by si umyla ruce, že do té války vůbec nemusí zasahovat a nechala by toho Hitlera prostě, ať si dělá, co chce. Pak by do toho možná zasáhli ve chvíli, kdy už by ten Hitler se vyčerpal taky a tak dále. A já říkám, že to byl mistrovský tah v tom směru, že zmařil tento plán, ono zmařil, a zabránil tomu, aby liberálně demokratické režimy v Evropě mohly hrát tuhletu farizejskou hru. A byl to jeden z prvních roků, možná vůbec první, které dokopali, já používám záměrně tohoto slovesa, dokopali, Berlín a Paříž, neustále se mi daří se přeřeknout, Londýn a Paříž do antihitlerovské koalice, kam se jim ale vůbec nechtělo. Vůbec ne. Takže o tom byl 23. srpen roku 1939. Pojďme dále.
0: No, promiň, já bych jenom doplnil, teď samotný Londýn, že jo, jako teď tam byly, že jo, královská rodina a další byly hodně jako fascinováni nacistickým Německem a měli tam hodně dobrý vztahy a plánovali společnou budoucnost, tak když to řeknu decentně, na to by se nemělo zapomínat prostě.
1: Promiň, Petře, kdyby jen to, ty máš pravdu, že když letěl Rudolf Hess do Británie těsně před napadením Sovětského svazu, tak on tam letěl, prostě on sám měl pilotovat letadlo, druhý muž nacistické hierarchie, tak tam letěl nějak dotáhnout dohodu s Británií prostě jako před útokem na Sovětský svaz. Naštěstí tehdy byl už premiérem Churchill, který věděl, že toto už je hodně přes čáru. Ten Rudolf Hess se nějak měl sejít s členy královské rodiny, se snad skutečně i sešel, nikoli v Londýně, ale někde na venkově. Tam dokonce některé zdroje uvádějí, že část těchto členů královské rodiny zahynula za jakýchsi takových zajímavých okolností a má se za to, že Churchill a jeho lidé se rozhodli, že se jich fyzicky zbaví, aby nepřekáželi prostě jaksi racionálnějšímu přístupu. A jiní historici uvádějí, že Churchill vůbec nebyl antifašista, ale chápal Německo jako nebezpečného konkurenta. Jo, což si myslím, že může mít blízko k pravdě. No a jinak my jsme celé roky, už tady neříkám asi poprvé, ale my jsme celé dlouhé roky, mám na mysli za socialismu zejména, jako šanovali ty západní spojence, protože sice hráli všelijaké hry mnichovanské a tak dále před válkou, ale nakonec byli dokopáni, jak jsem říkal, do antihitlerovské koalice. A protože už tam byli a také ty vojáci položili životy a tak dále, Londýn byl bombardován a tak dále, tak jsme si řekli, dobře, tak oni to jako napravili, byť pozdě a tak či onak, tak jako pomlčíme o jejich spoluvině za proměnu grázlů kolem Hitlera, z šašku, kteří někde chodili pořvávat po hospodách, teroristické agresivní monstrum, které z něho šla hrůza. Na to byl německý kapitál slabý. To bylo z velké části zafinancováno anglosaským kapitálem. A on pomáhal té třetí říši i v průběhu druhé světové války, přestože třeba

0: desítky a desítky procent spotřeby pohonných hmot Wehrmachtu a SS. A to se začalo se na tom pracovat ještě před nástupem Hitlera do kancléřského úřadu, ale oni ty investice prostě pokračovali dál. A já vždycky říkám, počkejte, když máte tu drzost říct, že stejným viníkem druhé světové války jako nacistické Německo je Sovětský svaz, který nesl nejtěžší břemeno prostě střetu s tou herbeží. A jenom vojáků padlo asi 11 milionů. V uniformách se vystřídalo na 35 milionů občanů Sovětského svazu za velké vlastenecké války. Po válce, opakuji se asi, ale nemohu to prostě neříci, celkový počet obětí byl asi 27 milionů na sovětské straně. Ty Germáni tam vedli vyhlazovací válku. Prostě. Jejich plány, které se zachovaly, hovořili o tom, že na 50 milionů sovětských občanů je třeba vyhubit hladem. To nedělali v žádné západní zemi, když okupovali Francii, nebo nic podobného se tam nedělo. A prostě, když někdo má drzost tohle všechno vykládat, tak ať mi laskavě odpoví na jednu směrodatnou otázku. Jestliže na jedné straně stovky a stovky tehdejších, milionů tehdejších dolarů, což který měl tehdy nepoměrně větší hodnotu než dnes, zhruba tak 100 násob téměř oproti dnešku, plynuli do nacistického Německa i za Hitlerovi, no, respektive do nacistického už Německa, může mi někdo jmenovat jeden jediný dolar, rubl, frank, který by Hitler dostal ze strany Sovětského svazu? Že by tam také Sovětský svaz investoval do něčeho? Nic takového nikdo nemá. Že probíhal mezi nimi obchod, kdy Sovětský svaz vyvážel některé, řekl bych, primární suroviny nebo komodity typu obilí a tak dále, a nakupoval za to technologie, které potřeboval k posílení svého vojenského průmyslu, obraného průmyslu, tak to každý pitomec pochopí, že to bylo výhodné pro ten Sovětský svaz. A nebylo to žádné posilování nacistického Německa. Za celku primitivní produkci potravinářskou nacistické Německo dostávalo, respektive Sovětský svaz dostával moderní technologie. A tak dále.
1: No počkej, ale když došlo k napadení CSSR, tak pokud mě paměť nešálí, jak říkáš, tak ty obchody přestaly.
0: Tak samozřejmě, že nemohli pokračovat mezi zeměmi, které takto válčily.
1: No ne, tak Amerika přece byla taky ve válce s Německem.
0: Tak jistě, že ta pokračovala velkým za zády a tak dále z vlády. Ten Roosevelt to nemohl nevědět, že tak Rockefeller nebyl žádný živnostník, co na ten způsob. Byla to dvojí hra, prostě falešná a tak dále. Těch křiváren tam byla spousta. Jestli si někdo vzpomene na seriál 17 zastavení jara, kde hrál hlavní roli toho Štyrlice, skvělý sovětský herec Tichonov, Vyacheslav tuším. Tak to bylo velké varování Sovětského svazu západním partnerům, že když by jako troufali ještě jak něco jako vykládat příliš zkresleně, takže Sovětský svaz má nabito v potrezorech dokumentací svědčící o tom, že Západ chtěl uzavřít separátní mír s Hitlerem ještě dávno předtím, než se z obě strany dostal někam k Berlínu. No a sovětská rozvědka prostě to dokázala monitorovat, informovat o tom vedení a tak dále a tak dále. Ve Švýcarsku seděl Alain Dulles, mimo jiné, pozdější šéf CIA, že jo? A dělal tam tykadlo OSS, tedy Office of Strategic Services, tehdejší rozvědky v letech války. No a ten se pokoušel dohodnout separátní mír třeba s Itálií, s vysokými hodnostáři SS a tak dále. A na poslední chvíli to skrečovali, když bylo zřejmé, že jako Sovětský svaz už je téměř v Berlíně a tak dále. Pak z toho dělali velkou zásluhu, že jako nějak urychlili porážku nacistických vojsk v Itálii. No tak oni kapitulovali 2. května 1945. Tak jestli někdo chce tvrdit, to už byl Hitler mrtvej dokonce. To už spáchal sebevraždu. To jsou orgie takový prolhanosti prostě. Musíme se k tomu znovu a znovu věnovat, protože zejména mladší generace o tom nemá absolutně žádné ponětí. Tak asi k tomu výročí aspoň, dalo by se o tom mluvit ještě.
1: Tož

0: Tak, no určitě. Na to vzpomenu ještě jedním dokumentem, který se dělal ty a Ivan Kratochvíl.
1: Halo.
0: Jmenovalo se to Mnichov, měli jsme se bránit.
1: To je pravda.
0: Tam jste to rozebírali právě, když to vezmu, tak jste to bral vlastně z politického hlediska.
1: Z vojenského, ano.
0: A on to bral z právě toho hlediska jakoby vojenského, kde vlastně došli k na základě nějakých materiálů vlastně k tomu, že teoreticky se to nějak dalo uhrát, to napadení při té mobilizaci, ale ty si tam právě dodával a čistoval si toho prezidenta Beneše. A to bylo strašně důležitý, že tam se ukázala vlastně i ta druhá strana mince, jako jo, že... Takže...
1: Beneš byl stlačen do, řekněme, vzdáleně podobné pozice jako Sovětský svaz. V jakém smyslu? Sudeťáci, mám na mysli ta jejich politická a teroristická struktura v pohraničí, ale jenom v pohraničí, byli klíčovým falešným argumentem mnichovanské politiky, protože neustále pokřikovali, že Československo je utlačuje a tak dále a tak dále. Ransimen přijížděl do Československa, žvanil tam někde s Henleinem a s K.A. Frankem a podobně, už někdy v létě roku 1938, a pak hlásil domů, že to je pravda, že ty Němci jsou strašně utlačovaní a podobně. Beneš, který byl sice relativně levicovým politikem a zamlada dokonce tak trošku marxistou, byl neustále obviňován Hitlerem, ale také celou plejádou tiskovin, listů, deníků a časopisů, třeba Británii, ve Francii a podobně, že to je v podstatě jakýsi takový agent jako bolševiků z Moskvy. Že u nás některé ty formulace byly, že Československo je nepotopitelná letadlová loď bolševismu v srdci Evropy, až takové titulky byly. No a on věděl, že ho v tom chtějí vykoupat, že když v těch mnichovských dnech mu prostě znovu a znovu vzkazovali z Londýna, Paříž, ale dokonce i z Washingtonu, to je třeba říct na tvrdo. A poté, co Roosevelt poslal takový velmi nepěkný, takový velmi nepěkný telegram Benešovi, no tak se okamžitě asi během hodiny objevilo na stole prezidenta Beneše dalších asi 10 až 15 telegramů, které přicházely z latinskoamerických zemí, očividně zadního dvorku prostě Spojených států a tak dále, které říkali, tak jestli do té války půjdete, tak si to odpijete sám a budete viníkem té války před světem a tak dále. Takže to byly důvody takhle. Já jsem komunista a jsem tedy dědic těch, kdo, nebo pokračovatel těch, kdo chodili na hrad Gottwald a tak dále a žádali prezidenta Beneše, aby neustupoval, aby dal povel prostě k obraně země. Ale zároveň chápu, že on se ocitl v mimořádně obtížné situaci, kdy by ho ten Západ, by mu cuknul koberce a mu to říkali na rovinu, nečekej od nás vůbec nic. Polož to, když to nepoložíš, tak budeš viníkem té války. Jo? A ještě neustále na něj útočili, že nějaký bolševik. Trošku to připomíná jiné situace, India a tak dále. Takže takhle, no, máš pravdu, Bece. Jestli můžu, já půjdu dál. Zajímavý výrok pronesl jeden z blízkých poradců Vladimíra Putina, myslím, že se jmenuje Kobjakov, který prohlásil, že Rusové mají v ruce autentické dokumenty dokládající, že Ukrajina měla v plánu zaútočit na Ruskou federaci 8.3.2022. Čili, že ten povel k zahájení toho, čemu v Moskvě říkají speciální vojenská operace, předešel ty ukrajinské záměry o nějakých asi 14 dní v podstatě. To jsem zvědav, jak se k tomu vyjádří český mainstream. Předpokládám, že bude tvrdit, že to všechno je nějaká vymyšlenost a tak dále. A jsem taky zvědav, do jaké míry to bude a dokumentárně dokladovat Moskva. Je to velmi, velmi si myslím zajímavé. Pojďme dále. No, vyznamenal se Donald Tusk taky, tento velký liberál, který, když v Německu přeci jen drží v vyšetřovací vazbě jednoho z těch Ukrajinců, co i podle svědectví západních zdrojů byli aktéry onoho terorismu proti plynovodu Nord Stream. A teď jde o druhého Ukrajince, kterou zadrželi někde také prostě z těch zvláštních služeb, kde si ho zadrželi a teď má být nějak, snad možná i v Polsku, posunut také do Německa, kde přece ty soudy se rozjeli, protože jako ten Nord Stream končil v Německu, tak Donald Tusk prohlásil, že Polsko je zásadně proti vydávání těchto lidí a že stíhání a trestání by měli být ne ti, kdo zaútočili na Nord Stream, ale ti, kdo ho postavili, alebo s tím souhlasili. No uznajte to. Já myslím, že i ten největší fanatik, když se zamyslí nad výroky tohoto extrémního liberála Donalda Tuska, tak možná, že mu to sepne v hlavě trošku. Zajímavá informace se objevila jako dozvuk k tomu, co se odehrávalo v době té pandemie, takzvané covidu. Sice, že CIA má dávno ve svých análech jasné důkazy, že některé léky, o nichž tehdy byla vedena tvrdá debata, zejména i vermektin, že už dávno se vědělo, že mohou hrát, také kde si asi hráli, velmi účinnou roli v boji proti některým druhům rakoviny. Takže vzpomeňte si, co všechno jsme slyšeli tehdy z televize, od všelijakých těch primulů a já nevím koho ještě, jak byla napadána třeba paní doktorka Peková, zdaleka nejen ona. No a najednou se ukazuje, že jako i CIA tohle věděla a tak dále. Zajímavé. Kolem Iránu se vyvíjí situace, která podle mého soudu zraje do zásadního geopolitického průlomu. To útok na něj začal, vzpomeneme si, 28. února, což už je přes 5 měsíců. A vzpomeňte si na všechny ty velkohubé výkřiky vrcholných představitelů jisté zaoceánské mocnosti o tom, že už rozdrtili všechno a že už jim nezbylo nic. A dokonce, že vyvraždili teda celé vedení a jakmile si sedne do těch funkcí někdo jiný, tak je vyvraždí znovu, což je zase poprvé v dějinách. Někdo takhle až nahlas prohlašoval za metodu státní politiky individuální teror proti představitelům jiného státu. A dokonce zazněl výrok, že zničí celou starou civilizaci. Že prostě z masakru, že přestane existovat. Nikdo nepřestal existovat, Irán má samozřejmě svoje problémy, nicméně agresor je v totální pasti, už neví, co jako má říkat. Se říká, že nějak vyhrál už dávno, ale každý ví, že nevyhrál a že Hormuzem prostě proplouvá jenom něco a velmi málo, že to tak či onak závisí prostě na tom Iránu, který se dohaduje s Ománem, protože Omán má území na protilehlé straně toho Hormuzského průlivu. Do toho vázne doprava Rudým mořem kolem onoho Bar-al-Mandabářským motám, ten název, omlouvám se, kde Hutijové z Jemenu s podporou jemenské vlády účinně jaksi čelí průjezdu plavidel i komerčních tam jako spojenci Iránu. A do toho přišel moment, který zachytil Rosťa Čubá. Už jsem ho komentoval i jinde, ale nemohu ho nekomentovat i zde. To, že založili 3 významné státy celého regionu azijského, to je Turecko, Saudská Arábie a Pákistán, jakousi novou jaksi smluvní strukturu, to náš mainstream nějak nezatajoval v podstatě, byť to tak jenom mezi prsty pouštěl. No ale do toho se objevila informace, že tato trojice zve k účasti ve společném jakémsi paktu Iránu. A pokud se toto stane, a to má Rusteču absolutní pravdu, tak to mění totálně geopolitické poměry v celé západní a nejenom západní Asii. Protože jestliže budou spojenci Iránu i tyto velké země, Turecko s největší armádou, druhou největší armádou v NATO, Saudská Arábie je mimořádně bohatý stát a Pákistán jako země, která má jaderné zbraně, tak jestli oni budou mít jakési závazky vůči Iránu v případě, že by byl napadán znovu, tak nechtěl bych být v roli Donalda Trumpa a všelijakých vysokých vojenských činitelů, co jako s tím budou dělat. To samozřejmě bude mít zásadní vliv na uvažování vrcholných představitelů ostatních zemí celého regionu, kterým bylo vtloukáno po dlouhé roky do hlavy, že Spojené státy jako jim zajišťují bezpečnostní deštík a nic se nemůže stát. No ale začala ta agrese a Irán systematicky trefoval svými raketami a drony americké základny v celé řadě těchto zemí a dával i těm zemím najevo. Počkejte, jestli považujete ty Američany za nějaký ochránce, tak ta ochrana je naprosto neúčinná, děravá. A tam dochází ke zvratům v uvažování i vrcholných představitelů dalších prostě sousedních zemí. No, Rošťa napsal brilantní analýzu na to téma. Já jsem ti poslal, Petře, takže zpřístupněj, prosím, našim divákům. On netvrdí kategoricky, že to tak všechno bude. Nicméně je pravda, že pokud se vůbec o tom uvažuje a pokud by se cokoliv hnulo tímto směrem, tak je to absolutně nová situace zdaleka nejenom prizmatem vývoje v tomto regionu. Protože jakmile bude Irán spolurozhodovat významně o tom, téměř výlučně rozhodovat o tom, která loď projede a která neprojede, a jestli za to musí platit nebo ne. No a budeme pokaždé dát najevo, že tak počkejte, jako já, mně se nelíbí, tam utáhněte pryč, zaplaťte mi tady škody, které jste spáchali, uvolněte moje zmrazené peníze a přestaňte se mnou dohadovat o tom, jestli mám nebo nemám právo mít jadernou energetiku a tak dále. Tak jestli si tohle Irán jako uhájí a jestli může bude mít oporu ve svých velkých sousedech, tak si myslím, že americká přítomnost vojenská v tomto regionu, pokud vůbec nějaká zůstane, tak bude velmi malá a méně efektivní než dokonce než teď. Ale samozřejmě to bude mít dopad na takové věci, jako je situace na trhu s ropou, plynem a hnojivy, ale i na petrodolar. Spojené státy jsou příšerně předlužené a teď to se snaží dohánět tím, že musí každý nakupovat ropu a plyn od nich a tak dále. No a tady budou mít přiškrcený přísun těchto zdrojů prostě z Perského zálivu. Vzhledem doporučuji si ten článek pořádně přečíst. Rostě tam rýsuje takové potenciální velké domino, které skutečně může nastat. A jestli nastane úplně nebo jenom z části, to v tuhle chvíli nikdo neví. Ale ty karty, když to tak řeknu, v tom dominu, nebo domino někdy bývá nejen z karet, ale všelijakých figurek, tak se dalo do pohybu. A pokud to bude pokračovat, můžeme se dočkat velice zajímavého prostě zvratu v jedné z klíčových, řekl bych, bezpečnostně vzato a ekonomicky vzato sfér světa, nebo regionu světa. Pojďme si něco říct krátce o příčovech. Já jsem byl velmi rád, že tam byla spousta lidí, třeba to parkoviště bylo mnohem víc jako širší a vedlo až po poli, až stovky metrů od dějiště, to byl nesporný úspěch. Člověk se tam vždycky rád setká se spoustou přátel, známých a tak dále. Spojuje nás krásný osobní vztah. Rád slyším komentáře, že to práce, kterou děláme, včetně u tebe, Petře, že není zbytečná, že to lidi nějak prostě sledují, oceňují a děkují za to a tak dále. Z druhé strany jako těžko mlčet tomu, jak se vyvíjí program těch příčov. tam vystupuje na tom pódiu určitá kategorie lidí, kteří se tam opakují. Z nových teda chci ocenit dva, a to je samozřejmě Eric Best, který tam nikdy podle mého soudu ještě nebyl, americký novinář žijící u nás a vystoupil zajímavě, ale také Michal Téra, mimořádně talentovaný a kvalifikovaný a zajímavý prostě autor na téma dějiny slovanských národů, jmenovitě českého národa, a on to má retrospektivně hodně staletí zpátky. A interakce mezi námi Slovany a jmenovitě Čechy a Germány. A on se neohnul před tou takovou modní podlézavou snahou psát i české dějiny německýma očima. Naopak, prostě pojímá to velmi, řekl bych, objektivně, tedy i svým způsobem kurážně, protože jde proti proudu, a velmi kvalifikovaně. To je třeba, já musím něco udělat pro tebe, třeba, abychom Michala Téru pozvali do našeho vysílání. Bylo by to velké obohacení. No, ale to hlavní, co jsem chtěl říci, země naše se klouže tak pořád jako níž a níž. Já jsem si vzpomněl na jeden hezký příměr nebo formulaci. Pochází z románu rakouského špičkového spisovatele Roberta Musila. Ten román se jmenuje Muž bez vlastností. A ono situuje do Kakánie, jo, což je takový pseudonym. Protože ho napsal, psal ho v době ještě, kdy nějaká monarchie Habsburská existovala, tak z důvodu, aby ho nějak nepomotahovali, tak si vymyslel takový pseudonym, nebo jak to nazvat. No a tam je jeden obrat, s kterým on pracuje, mimochodem velice talentovaný spisovatel, jeden obrat, s kterým pracuje opakovaně. V originále je to Leerlauf a v češtině je to Běh na prázdno. A on ukazuje, že v té Kakány prostě už jako běželo na prázdno pořád a všichni se tvářili, že jako vlastně to je dobře. No a já jsem přesvědčen, že toto je osud nebo stav České republiky. Mám být upřímný, ta diskuze v Příčovech k těm klíčovým prostě problémům České republiky se buď nevyjadřovala vůbec, anebo tak nějak akademicky, jakože pokecali jsme si a tak dále. Teď někoho asi naštvu, ale drtivá většina těch lidí, kteří jsou tam vpouštěni na tribunu, tak či onak, žije v zajetí mýtu, že, už to hodně zjednoduším, 17. listopad 80. hurá, konečně svoboda a tak dále, a touto cestou a jedině a na západ a tak dále. No a teď, když je zřejmé, že z těch slibů se nenaplnilo téměř nic, tak oni prostě nemají odvahu si říct, tak pozor, je třeba se zamyslet nad zásadním, řekl bych, směřováním této země. A pořád to tak hrajou, jakože aha, tak co se nepovedlo, no ale musíme se vrátit k tomu odkazu toho 17. listopadu a nějak tak to na těch základech postavit znovu a nedělat ty samé chyby. Ale to je totální prostě omyl, naprostý. Ale pro lidi, kteří očekávají nějakou alternativu, to je velmi nedobré a svým způsobem destruktivní. Já se tomu vyjadřuji, byť ne na téma Příčovy, i ve velkém rozhovoru pro Parlamentní listy, který vyjde zřejmě zítra. Já nechci se vnucovat se svojí produkcí, ale tam je více věcí, které jsou jako ošidné a předmětem, řekl bych, sporu a tak dále. Já se k ním vyjadřuju poměrně ostře. Dal jsem si dost záležet, takže se tam můžete... Ten článek prvotně je o, respektive rozhovor je o tom, že se mě ptají, jestli ten Green Deal a tohle všechno, jestli je pravda, že to je nějaká taková anomálie ve vývoji dnešního kapitalu, neříkají kapitalismu, tržní ekonomiky, a že čtitují Klause Václava, který řekl, že kdo si unesl tu tržní ekonomiku nějakým šíleným směrem a tak dále. A já se proti tomu vyjadřuji velmi, velmi polemicky. A říkám, tak pozor. Já tam mám takové formulace typu, že Green Deal klame tělem. Ksichtí se jako náboženství praštěné sekty. Ale ve skutečnosti jde o ideologii temných kšeftů, který prostě třískají miliardy z lidského neštěstí a tak dále. A že se, a dá se to dohledat prostě stopou peněz, jak vždycky říkává Honza Schneider. Tak nic, nechci vás tím zdržovat, ale no, jestli už hovořím o své produkci, tak jsem ti, Petře, poslal taky svůj článek, jsem na to docela hrdý, vyšel v prestižním měsíčníku Mezinárodní žíze nebo International Affairs, který vychází v Moskvě, a já se tam vyjadřuji k tomu, jak to je s těmi sudeťáky, jak to je s tím sjezdem tady, ale nejenom jako tak, řekl bych, komentátorsky o tom, co se stalo v posledních dnech, ale vracím se ke kořenům toho problému, k tomu prostě, odkud, jakou roli ta sudetoněmecká iridenta prostě hrála a tak dále. Vyšlo to v takovém časopise, mě blahopřála řada lidí ze zahraničí, tak jsem tak rád, že se to podařilo. Plánuji tam ještě jiný článek prostě na téma, společný s jedním autorem asi, a sice na téma velice takové chytlavé. Kdy vlastně začala druhá světová válka? Opravdu 1. září 39? A proč bychom neměli považovat za skutečný počátek války Mnichov 1938? Minimálně. V Ázii dokonce pochopitelně ta válka začala mnohem dřív, na čínském území, prostě japonským terorem, kdy jenom v jednom čínském městě asi 300 tisíc lidí zahynulo během několika hodin v podstatě příšerným terorem civilního obyvatelstva především. Ale s jedním historikem se podíváme na to a zkusíme nastolit a argumentačně obhájit myšlenku, že začátek druhé světové války není úplně správné situovat až do 1. září 39. Ale jako dřív. Ono by to vrhlo pochopitelně úplně jiné světlo i na ten žvást o tom, že sovětsko-německá dohoda z 23. srpna 39 byla, jak si iniciovala druhou světovou válku. No a ještě vám přečtu... No
0: to tě Poláci nebudou mít moc rádi.
1: Opomírají, jestli tam budu projíždět i transitem, netuším. A ještě vám chci přečíst dvě věci, které si myslím, že za to stojí. Autorem prvního komentáře, krátko, on to má ve zvyku, je americký novinář Eric Best, který u nás žije dlouho a má na Američana velmi pěknou češtinu. Přečtu to v podstatě celé. Vydal to dneska. Západ už své války nevyhrává, ale vždy najde morální důvody, jimiž ospravedlňuje smrt a zkázu na cestě k nevyhnutelné porážce, to píše americký novinář. Nyní je v modě děkovat Ukrajincům za to, že na sebe berou smrt a zkázu, čímž nás chrání před postupem putinismu. V 50., 60. a 70. letech to byla lavina komunismu, která prý ohrožovala celou jihovýchodní Asii. Jak ukazuje Oscarový dokumentární film Hearts and Minds, srdce a mysl, z roku 74, lidé, kteří zpočátku takové křížové výpravy plně podporují, toho často později litují, když se vítězství ukáže jako nedosažitelné. Prezident Petr Pavel včera na Hradě před českými velvyslanci prohlásil, že existuje pouze jedna česká zahraniční politika a že navenek musí být Česká republika čitelná, předvídatelná a schopná dostát tomu, co slíbí. Jednalo se v podstatě o náborový projev pro jeho vlastní opoziční zahraniční politiku, která je založena na přesvědčení, že Západ stále může své války vyhrát, pokud dodá jen o trochu víc raket či interceptorů. Pavel se snažil získat srdce a mysl českých diplomatů, ale karta se už zjevně obrátila a doopravdy už převládá jedna česká zahraniční politika, ovšem nikoli ta jeho. To zní optimisticky, že když se uvidím s Erikem, my se vídáme jednou měsíčně, tak mu za to poděkuji a zeptám se, jestli ta poslední věta, jestli ji lze až tak brát do mrtě, když to tak řeknu. A ještě vám chci přečíst jinou věc. A to je aspoň pár myšlenek se stati Erika Zuese, což je, jestli se nemýlím, švýcarský autor. A už ten titulek. Co nás všechny čeká, když Rusko nebo americké impérium použije atomovou bombu? No, On říká, že pokud by použili kdokoliv z nich jadernou zbraň, spustilo by to globální jadernou válku, ve které by se žádná ze stran nezastavila, dokud by neužila celý svůj arzenál. Neexistuje nic jako taktická jaderná zbraň, což je termín, který USA vymysleli v roce 51, aby veřejnost přesvědčili, že taková zbraň existuje a že je menší než atomové bomby, které USA použili proti Hirošimě a Nagasaki v roce 45. To je lež, čirá PR propaganda šířená vojensko-průmyslovým komplexem, aby veřejnost uvěřila, že pokud prohrajeme válku s konvenčními zbraněmi, máme taktické jaderné zbraně, které můžeme použít proti druhé straně a že ty nezpůsobí Armagedon. To vše je jedna velká lež. Teď popisuje dál, říká, no tak v roce 22 bylo přesně 900 amerických vojenských základen mimo území samotných USA, nyní jich je 861. A podle stejného zdroje existuje 35 ruských vojenských základen v zahraničí. Asi to není úplný rozpis a tak dále. Teď tady uvádí, kolik má kdo jaderných raket, ta čísla jsou víceméně známa. A hlavní rozdíl mezi oběma stranami, to je mezi Amerikou a Ruskem, no Západem a Ruskem, by tady spočíval v tom, že Rusko by muselo zničit mnoho zemí, zatímco americké imperium by muselo zničit pouze Rusko. Třetí světová válka není pouze hypotetická, ale pravděpodobná, protože americká vláda v současné době dělá vše, co je v jejich silách, aby reorganizovala svoji koloniální říši, vedení ze zákulisí, jako na Ukrajině, v NATO, Evropské unii, aby se zaměřila na to, že američtí spojenci dobíjí její nepřátelé, zejména Čínu, ale také Rusko a Irán. Toto je tedy fáze permanentní války za trvalý mír. Předehra ke třetí světové válce. Nejjednodušším způsobem, jak vyvolat třetí světovou válku, by bylo, kdyby USA mohly rozmístit jadernou raketu na Ukrajině, pouhých 300 mil nebo 5 minut letu, od zničení ruského ústředního velení v Kremlu, nebo kdyby USA mohly obsadit Tchaj-wan a udělat to tady s Čínou, čímž by donutili Rusko nebo Čínu, aby zabránili americkému útoku. V tom okamžiku by USA zahájili třetí světovou válku a napadená země by byla historiky v úvozovkách, pokud jací ještě žijí, obviňována ze zahájení války, protože země oběti vypálila první výstřel. Dnešní šarvátky, které zahrnují pouze konvenční zbraně, vedou k tomuto výsledku. No, to je, si myslím, velice zásadní varování. Já myslím, že z toho, co jsem vám chtěl povědět, je to... Jo, kratičce ještě. Někteří jste možná zaznamenali rozhovor, který poskytl Honzovi Buskovi nikoli neznámý Valerij Pjakin, což je muž těšící se v české alternativní veřejnosti nebo její nemalé části určitých sympatií. A v tom rozhovoru ale zazněly věci mimo mísu. A já vždycky zdůrazňuji, že když u nás plácá nějaké nesmysly, buď západní autor, nebo pro západní pimprle české, tak pochopitelně to nevyvolá nikde žádný konflikt, my se ozveme, ale my nemáme hlavní slovo. A mainstreamový tisk, jaksi, a mainstreamová média drží zobák, nebo tak jako dělají, že to neslyší, když tam jsou třeba nějaké vyslované hovadiny. Jakmile se stane něco podobného z opačné strany, v daném případě třeba ze strany Ruské federace, tak pochopitelně je to záminka k velkému virválu. A Valery Pěkin tentokrát šlápl opravdu jako do exkrementu v celé řadě směrů. Pokud někdo ten rozhovor berete za bernou minci, vřele nedoporučuji tak činit. Já vůbec tohle neberu jako útok na Honzu Buska, on to nemohl tušit, když to točil. Když jsme spolu mluvili s příčovek, tak jsem na něm viděl, že je taky rozpačitý z toho. Já si jeho práce velice vážím, vydává velmi zajímavé knížky a dělá i spoustu jiných užitečných věcí. Ale je to možná podnět k větší opatrnosti, když dáváme slovo někomu, kdo třeba českým a československým poměru rozumí pramálo, a to nepochybně je případ teda Valerie Pjakina. Není to poprvé, kdy si plácal věci hloupé, tak to nám určitě nepomůže. Buďme na tohle opatrní a asi to nebudu víc s tím zdržovat. A znovu si zdůraznit, já nechci frontálně napadnout Valerie Pjakina, to ani náhodou. A už vůbec ne Honzu Buska, který ho chci zdůraznit, velmi si vážím jeho práce. Ale je kolem toho protest Českého mírového hnutí, který bych podepsal v podstatě. A další ohlasy, které zbytečně rozvizují a dezorientují prostě některé lidi, samotný ten rozhovor. Tvrdit, že Edvard Beneš tady plnil nějakou roli v podstatě, přesně opačnou, než jakou plnil, že my jsme se k Němcům, když jsme byli odsouváni, takže jsme se chovali hůř, než třeba i když prchali z východního Pruska v 45. roce spolu se sovětskou armádou, která je údajně bránila před Poláky prostě a tak dále. Tvrdit, že 21. srpen 68 jeho příčinou, téměř hlavně, jak jsem pochopil, bylo to, že v Praze je velké okultní židovské centrum, považované za takovou centrálu vlastně napříč židovskou komunitou ve světě. A že vlastně jsem ho tak podal, že ty tanky sem přijeli v podstatě proto, aby přístup do toho židovského kultního centra nepadl do rukou západu a tak dále. Tak to skutečně takhle hloupě povídat něco je. Těch minelů tam bylo mnohem víc a už to nebudu protahovat. Pojďme k tomu, co jsme dostali od vás. A já si pokud nemýlím, tak je to naše tradiční tazatelka paní Alena, malý momentík. Tady mi píše... Tady mi píše jeden z našich stabilních, stálých diváků. Ahoj doktore, k těm příčinám poslednutí toho dlouhého záznamu jsem nabyl stejného dojmu jako ty, ale nechtěl jsem tě naštvat, on to nazval ostře, tak jsem se nevyjadřoval. Příčovy jsou myšlenkový jarmark, ve kterém si lebedí takový jako drulák Hájek Žantovský Novotný, bohužel ta a tak dále, tam mluví o Míšovi Svatošovi a dále, a další ničemu nevede a nepovede. Příště tam přijede řešit Pšenák a spol, prostě bez revoluce a tak dále. No tak se shodujeme. Tady ve drobek. Paní Alena Tůmová má, jak bývá jim zvykem, několik podnětů. První. Co to udělá, až na sebe padnou na jedné ploše Evropy se svými zájmovými strukturami migranti jižní a afroislámští s východními válečnými ukrajinskými? Co to udělá? Zatím se to tak až nesráží a nemísí, ale stát se to hypoteticky může. Neumím hádat z křišťálové koule. Možná by některá z těch skupin mohla nabít dojmu, že jako má větší právo tady na to, aby užívala našich sociálních a jiných, řekl bych, polštářů. Jestli by pak došlo k nějakému konfliktu, protože jedna i druhá strana je známa tím, že jaksi, nemá problém se někdy uchýlit k násilí. A to je velmi tvrdému, čímž nechci říct, že všichni, jak ať už afroislamští nebo ukrajinští, řekl bych, migranti u nás jsou takový, to v žádném případě. A tam nejde o to, jestli jsou všichni takový, tam jde o to, jestli se tam takový vyskytují a jestli jsou agresivní opravdu. A to nepochybně tak je. To je pravda v obou případech. Takže já nevím, paní Aleno, hádat křišťálové koule a spíš si kladu také otázku, co by udělal jako stát. Protože i policejní prezident Vondrášek se měl znovu vyjádřit, že jako přítomnost takové masy ukrajinských migrantů už teď a dvojnásob poté, co by se to na té frontě posunulo a k nám by asi utekla spousta těch, kdo se zbraní v ruce bojují proti Rusku, tak že to jako je bezpečnostní riziko u nás a nikoli malé. Tak možná asi toto je klíčové, jak si to rozdají mezi sebou kluci ze severní Afriky a ze západní Ukrajiny, to v tuhle chvíli opravdu nevím. Tak, zamýšlení druhé. Před mnoha lety jsem od jisté židovské dámy slyšela, že pro Židy je etnická soudržnost a lojalita nadřazenou všemu ostatnímu. V pohledu na historické reálie mám pochybnosti. Co o tom soudíte? Zvláště v kontextu se zastoupení ve vysokých strukturách napříč světovou mocí. No, to je takové téma, paní Aleno a všichni vážení diváci, které z jedné strany nemá cenu se tvářit, že to vůbec neexistuje, a z druhé strany, ona je taková atmosféra, chcete-li psychóza, že kdokoliv se vyjádří otevřeněji na podobné téma, tak pochopitelně mu hrozí, že bude proklet veřejně a vláčen, že nějaký antisemita a tak dále. Já sám mám mezi lidmi židovské kroje vzadu přátel, někteří jsou skvělí, jde si jako Honzu Schneidera, to se tím netají, to je přece vynikající osobnost a má i charakter skvělý a není hloupý a tak. A můžu jmenovat další, tušíte asi, kteří by to mohli být, já nebudu na všechny teď povídat, že jsou to Židi, proč bych to dělal. Nebudu takový hlupák jako jeden ze zakladatelů té národní demokracie, což je docela chytrý chlap, který sepisoval seznamy Židů v české politice. No to, no nezlobte se, něco jako hloupého, opravdu jako to by mě v životě nenapadlo. My si musíme dát velký pozor na to, abychom nemohli být napadeni, že to, že jsme nějací antisemité. Je to trošku možná, ta citlivost vůči tomu, je, to přiznávám, je nepoměrně větší, než případ, než ve vztahu k kterémukoliv jinému etniku. Ty sionistické a proizraelské struktury si dali záležet, aby vytvořili atmosféru, že kdokoliv pípne na některá z podobných témat, tak okamžitě se na něj sesypou, začnou připisovat nějaký šovinismus. Já sám chci říct, že mě se šovinismus hnusí jakýkoliv, včetně samozřejmě antisemické šovinismu, kterým je antisemitismus, ale nenechám si vnutit jako náplast na ústa směrem ke všemu, co se špatnému a velmi špatnému, co se děje jménem státu Izrael. A já si myslím, že tohle bude narůstat, ta řekl bych, ty důvody ke kritice státu Izrael. Tam teď budou volby, uvidíme, co se stane s Netanyahuem. Pokud ty volby nevyhraje, tak se může stát, že skončí v base, protože stíhají za nějakou korupci a tak dále. Lidé jako on a Ben-Gvir a další, prostě to jsou lidé, kteří o Palestincích mluví jako o zvířatech. A v podstatě nahlas říkají, že oni mají právo zabíjet někoho, protože to je z bezpečnostních důvodů jako nezbytné. A úděl Gazy, jenom Gazy, kdybychom nechali všechno ostatní, tak je naprosto nepřijatelným. Něčím absolutně nepřijatelným. A z toho neplyne, že kvůli tomu já třeba se budu mračit na Jeffreyho Sachse, který je také Žid. A je velmi kritický k tomu, co se děje v Gaze taky. Jo, takže takhle. Oni si osobují to právo a dokonce jsou izraelští židovští autoři, kteří otevřeně říkají, počkejte, to, že byl holokaust, z toho ještě neplyne, že my máme nějakou výjimku, že můžeme dělat věci, které ostatní dělat nesmějí. To tak není prostě. Se mi to velmi líbí, že takoví židovští autoři prostě jsou, velmi tomu fandím. A tam bude v napětí. Já nevím, jestli se nakonec nestane, že dojde k nějakému stěhování národů. Někdo to tvrdí, netuším. Ale donekonečně říkat, že tady je to naše všechno a můžeme těm Palestincům vzít ještě tohle, ještě tamhle to. To prostě nemůže vydržet. A pak někdo říká, že všichni Palestinci jsou teroristi. No, ono je terorismus a je taky národně osvobozenecký boj. Jo, to jako není totéž. A jestliže někdo, že Ben-Gvir říká, že po nocích je možné vždycky zabít pár Palestinců, civilů, že to jako proč? A to říká nahlas ministr obrany, jo, tak já kdyby byl palestinský mladík třeba, tak já nevím, co bych jako dělal, jestli bych seděl a čekal, že zase Ben-Gvir něco kýho vyvede a bude střílet třeba do mých sourozenců mladších, nějaký tam místní fanatik a tak dále. A nebo, jako, já jsem proti terorismu, ale chápu, že když přeteče prostě někde míra trpělivosti, tak že lidé potom se také chápou zbraní a tak dále. Je třeba to řešit a ne tomu dávat prostě tento průběh. A jak má být řešena tato otázka do toho rozhodl Organizace spojených národů už ve druhé polovině 40. let. Existuje jasná mapa, kde je namalováno, kde má být stát Izrael, kde má být palestinský stát a tak dále. Izraelci to permanentně ignorují a neustále zmenšují to území prostě pro ty Palestince. Nedávno se objevila informace, že v Gaze 82% všech obydlí je zničeno. Představte si to. Bytů a tak dále. 82%. Ti lidé žijí v rozvalinách, v troskách, pod nějakými celtami prostě a tak dále. A to, jako máme o tom mlčet, jenom proto, aby nějaký trouba neřekl, že jsme antisemiti. No, pardon, to si nemůžeme nechat nutit. Kdyby jen trouba, konjunkturální hovátko nějaké. Tak. Nápady z dílny Evropské unie, tentokrát ilustrované na směrnicích o obalech. Před pár lety chtěli z Evropské komise nařídit balit malu každý rohlík zvlášť. Dnes volají až po absurdní redukci obalů. To je příklad EU typického odezdi ke zdi. A není-li problém, vytvoříme ho. Pro řešení vytváříme úřad a poplatek, a protože to nic neřeší, zavedeme další poplatek a vytvoříme další úřad. Nemohu si pomoct, ale svými nápadami Evropská komise připomíná Bandarlok z Kiplingovy knihy džunglí. No tak je to tak. Já, když dovolí paní Jelena, já to malinko zobecním. Mně se zdá, nebo on mě by provokoval k takové úvaze, mně se zdá, že není náhodou, že v čele Evropské komise, v celé Evropské komisi, zasedají ještě podstatně ubožejší postavy, než třeba v čele členských vlád. Takový Macron a Merz a tyhle ty lidi, to samozřejmě nesahají ani pokaničky některým předchůdcům v čele vlád týž zemí prostě ještě docela nedávno. Jo? Čímž neříkám, že to byly dokonalé postavy všecko. Konrad Adenauer, měl bych němu milion výhrad. Ale marná sláva, byl to prostě kancléř, který jo, jako měl nějakou důstojnost a nějaký tah na branku. Ludwig Erhard taky, nemluvil o Helmutu Schmidtovi, o Willy Brandtovi a tak dále. No ale to, co sedí v Evropské komisi, to je odkladiště totální. Vemte si, kdo tam sedí za Českou republiku. Tak když Vladimír Špidla převzal otěže vlády a teda vedení sociální demokracie v roce 2002, pokud se nemýlím, po odchodu Miloše Zemana z obou funkcí, tak zmršil na co šach. Taky prohrál potom a tak dále. Jo, dneska je legrační strejda, který si založil ještě s jinými legračními strejci novou sociální demokracii po té, co tu starou teda úplně zdecimovali. Už není ani v parlamentu a nikde. A teď svoji velkou jako loajalitu k evropským závazkům a hodnotám projevují tím, že pokřikují Moskva hoří, něco si přeji. Tak to snad ani za protektorátu tady nebylo tohle, takováhle ubost. No a ten Špidla nakonec skončil jako eurokomisař. Jo? Teď tam je za Českou republiku jakýsi Síkela, Slovák. Zná někdo jednu jedinou věc, kterou by ten Síkela jako ministr udělal dobře? Si vás zavolejte nebo napište nám. Já to ani neznám. On přišel z takového teplého místečka v bance zahraniční do postu ministra, který měl řídit průmysl a ekonomiku. A mě není znám jeden jediný jeho krok, který by prospěl České republice. A Bázva, on sedí prostě v Bruselu. Vemte si tu šílenou Urzulu. Jo. Prostě v Německu se o ní říká, že poničila Bundeswehr víc než sovětská armáda Wehrmacht prostě, za války. To píšou tamní noviny některé. Proč to říkám celé? Já si myslím, že není asi náhoda, že ten deep state v pozadí vystrkuje do pozic právě v Evropské unii tak neuvěřitelné nýmandy. Protože že jo, ty nejnepopulárnější věci, které se na nás valí, přicházejí z Bruselu. Tam prostě to, co by předseda české vlády sám tak těžko jako mohl prosazovat, a to dokonce i nějaký Fiala, tak když to přijde jako befel z Bruselu, tak se všichni tváří, aha, evropské právo je nadřazeno českému, co se dá dělat, a tak dále, to se jmenuje demagogie. Ale přes Brusel se diktují členským zemím ty největší nehoráznosti, aby se ty národní reprezentace mohly tvářit, že já nic, já muzikant. A zároveň přeci je v módě ta neuvěřitelně idiotská teorie o tom, že Bruselu vládne neomarxismus nebo euromarxismus. Vždycky směju a říkám, počkejte, Urzula, tahle pitomá Urzula, ona jako něco opisuje z Marxe, nebo Síkela, on v noci sedí a listuje v Kapitálu a teď z toho vyvozuje nějaké směrnice Evropské unie. Může někdo vymyslet grotesknější hovadinu, ale protože lidé, kteří neradi slyší, že to, co se děje s kapitalismem, plyne, řekl bych, z toho, co se odhrává z tektonických pohybů, přímo v jeho, bych, anatomii, tak potřebují nějaký jako vejmluvu. A tak říkají, no počkejte, to nějaký zakuklený levičáci někde a konec konců neomarxisti. A kdyby to tvrdili, kdyby se zase, že by tvrdili, že třeba Kalousek nebo Fiala, že jsou neomarxisti, no to jako by hodně pitomé publikum by si říkalo, no to snad ne, to nějak nesedí. No a když to řeknete o někomu, kdo dřepí v Bruselu a bere těžké prachy tam a bombarduje členské země těmi zhovadilostmi, tak průměrný český jaksi občan o té Urzule toho ví poměrně málo, když si říká, aha, tak tam někde ty jsem zakuklený levičáci to tam jako dirigujou a tak dále. Takže tím se zabíjí několik much jednou ranou. Ty Urzuly musí tohle snášet, že to píše nějaká část médií, protože oni si hoví v neskutečné bavlnce. Oni berou tak nehorázné peníze a ještě mají různé jiné výhody, že za to musí nějaký vytrpět, že nějaký moula píše občas, že jsou euromarxisti nebo neomarxisti. A tím se vytváří i dojem, že Green Deal a tohle všechno je jakási levičácká intrika. Národní vlády se mohou tvářit, že no, co se dá dělat, tady se to na nás valí a oni to tam usnesli, my s tím už nic nenaděláme a tak dále. To je podle mého soudu, aby to přeci člověk, který má nějakou osobní integritu, tak nebude schvalovat takové zhovadilosti, jaké na nás padají z Evropské komise. To vyžaduje lidi, kteří jsou dostatečně hloupí, prodejní a jsou ochotni vyměnit i tu takovou ostudu, která na ně padá, za ty prachy, prostě za to, že potom je někam rozmístí ještě jinde mnohdy. Já to vidím zhruba takhle. Poslední námět paní Aleny. Před dvěma týdny jste v simultánce probírali duhové vlajky na tramvaji na podporu LGBT sex parády. Duhové ale i symbolem ČT dětského kanálu ČTD kanálu pro děti. Náhoda přebujeli progresivismus nebo podprava indoktrinace. Co to jsou? Netuším, to může mít nějaký záměr v pozadí. Já bych vás, paní Aleno, vás a zdaleka nejen vás poprosil, pojďme přestat používat pojem progresivismus. To je součást té demagogie, která má vytvořit zdání, že všechno to, co se teď valí prostě na nás a za čím jsou ty nejnižší pohnutky grázlu dolujících obrovskou rentu z věcí, které nikdo nepotřebuje, nechají si to ještě odsouhlasit Evropskou komisí a tak dále a pak jako říkají, že nějací levičáci, progresivismus je slovo, které je odvozeno od slova progres, tedy pokrok. Může mi někdo říci, včetně vás, paní Aleno, kolik pokroku, reálného pokroku, je v tom takzvaném progresivismu? No žádný. Nula. Absolutní nula. Takže to je i slovní taková poťouchlost, která jako, a teď se ještě dodá, že ten progresivismus je přeci levicový, že? Jaký jiný. Už jste slyšeli někdy pravicový progresivismus. Záměrně udělalo tak, byste řekli pravicový progresivismus, tak si říkají, počkejte, tak progres je pokrok, pravicový progres, to by nikomu nepadalo jako z pusy. To je všechno těžkotonážní demagogie. Pojďme si dát pozor na to, abychom neskákali ten špek. I o tom je ten můj rozhovor v Parlamentních listech. Budete-li se tím chtít inspirovat, je to na vás. Já jsem skončil na téma, co nám tady předestřela paní Alena, a ty, Petře, na mě začneš sypat, co po nás chtějí jiní diváci.
0: Já než se napiješ, tak a rozsypu teda naše diváky, tak samozřejmě připomenu, že již zítra vychází naše Pravda, která bude k dispozici opět za 33 kaček, zatím nezdražili, což je pozitivní. A kdyby se mi to podařilo načíst, bylo by to úplně skvělý. Ale už se věci hýbou, ano, tím správným směrem. Tak, a cože si to na nás připravili? Takže, všimli jste si, kolikrát se ve veřejném prostoru objevilo, že by monarchie byla cool? A nejskandálnější na tom je, že by si státní zřízení minulosti dovedlo představit i současná hlava státu Petr Pavel. Izraelští bosové obnažili své temné já. Nové vydání týdeníku upozorňuje na nejciničtější výroky tamních politiků. V rubrice Cestujeme se můžete s naší Pravdou vydat po horkých stopách Gustava Anděla. Takže a spousta samozřejmě dalších zajímavých článků. A tak mě jako napadá, jdeme tady na tuhle tu otázku, Zdeněk píše, ahoj doktore, k příčovům po shlednutí.
1: To už jsem komentoval.
0: To už si komentoval. Tak to máme.
1: Já než najdeš další věci, tak já zmíním ještě jiné médium.
0: Ano.
1: Jmenuje se Tribuna. Vydává to parta mladých levičáků. Oni se na mě obrátili se sympatickým záměrem. Jim se podařilo dokonce se stát správci české verze, české mutace mezinárodního webu, který má anglický název Marxists, jako marxisté.org. A tam je spousta jazykových mutací, včetně české, a je tam spousta textů Marxe, Engelse, Lenina a tak dále. A oni dostali, nějak se jim podařilo se stát správci tohoto české mutace, tam je spousta jiných jazykových mutací. A obrátili se na mě, jestli bych mohl dosáhnout toho, že by měli právo digitalizovat dílo celé nebo nějakou část díla Míly Ransdorfa. Tak já jsem promluvil s paní Vlastou, se vdovou Mílovou a pochopitelně, že ona byla potěšena, že to mohou udělat. Ale když jsem scháněl spojení, tak jsem si prošel tu Tribunu. Přátelé, levičácký, svižný i designem, i prostě celkový dojem z toho, to není nic jako nic procovského, nic nějakého primitivního, naopak. Oskar Krejčí už tam s nima byl, jsem se optal, jak to vidí, on říkal, jo, že z toho měl taky dobrý dojem, rád tam mezi ně zajdu já. Takže, přátelé, máte-li hlad po alternativních tiskovinách, tak doporučuji i Tribunu.
0: A to je na webu, jo, teda?
1: Najdeš si Tribuna, časopis Tribuna.
0: Jako takhle, jak to říkáš, jo, časopis Tribuna?
1: No, já jsem to šel přes Google, napsal jsem časopis Tribuna a naskočilo mi to.
0: Jo.
1: Oni nepochybně
0: mají. Jo, oni jsou přímo časopis Tribuna.
1: No.
0: Jo. Tak jak já hned to udělám tady. Vydržte, přátelé, hned
1: Tribuna
0: se tím poletíme.
1: UVK ještě na sklonku 60. let, který byl polemický k Dubčekům a k těmhle těm různým. A tady je znovu levicový časopis Tribuna.
0: Jo, jako já jsem právě dal Tribuna.cz, to není, ale časopis Tribuna, časopis Tribuna.cz. A tady teda jsou různý zajímavý články.
1: Pokud nás kluci sledují, tak třeba budou vděční, že jsme je takhle zviditelnili. Myslím si, že si to zaslouží. To...
0: Ano, proč ne?
1: Dobrá práce.
0: Tak,
1: pojďme dále.
0: Když už jsme u toho zviditelňování, co nového na střípkách ze světa?
1: Uf, mám je spousta zajímavých věcí, já jsem... Ani dnešní ještě nestačil všechny dotáhnout, ale přátelé, vřele doporučuji, ne protože to je pod hlavičkou Josef Skála, protože tam jsou zajímavé příspěvky. Já se podívám, počkej, jestli bych tu něco ještě nevytáhl, ale...
0: Prosím tě, a když chci teda novinky, tak do čeho mám zalíst, jako do kterého toho meníčka tady?
1: Prosím tě, když si otevřeš...
0: Máme je otevřený?
1: Tak ono to odevřeš úplně bez toho, že tě neposílá rozdělovník, tak tam máš rubriky. jo, česky a slovensky, v cizích jazycích, z knižní produkce, na kameru i v éteru a zajímavé zdroje. A pak jsou zajímavé

0: Napolitano, to je taky velmi jaksi moudrý a kurážný a kvalifikovaný muž, který dává sám komentáře a zpovídá různé prostě osobnosti. Takže asi tolik. No a každý den téměř v tom česky i slovensky vychází, což tady si to rozklikneš, tak tam je Našli jsme pro vás. A to je výběr z momentálně vyšlých textů česky slovensky, které lidi nemusí prostě kolem toho jako nějak překládat. Řádku níž je v cizích jazycích. To jsou publikace, které pochytáváme ze světa. Přiznám se, že já to nestačím sám dělat osobně, tak kolega jeden zahraniční, ne zahraniční, mimo pražský, to jsem chtěl říct. Já mu to přeposílám a on to prostě publikuje v té rubrice. Teď momentálně někde piče a vidět, že tady poslední příspěvek je ze 17. srpna, ale když půjdete zpátky, tak jich tam najdete prostě mraky. Pak je tu, může se tady člověk pro vás přihlásit do novinek, to je vidět, jo. Když se přihlásí k odběru, tak mu budou zasílány, jako to děláš ty, jaksi nová vydání. No, pak je Na kameru Féteru, také z knižní produkce. To je rubrika, kde je nějakých 50, možná víc. Já to nestačím dělat tolik, ale v minulosti jsem spoustu knížek nějakým způsobem jako komentoval, dělal jsem si to nějaký výtah a tak dále, což je tento případ. Jo? Půjdete dál, tak tam je třeba knížky od Břežinského a tak dále. No a Na kameru i Féteru je, řekl bych, no tady je třeba, tam není doplněno, Skalová sesovka a jsou tam i věci Pleska zření, no a tak dále. Je tady něco od tebe taky, Petře, co nebylo na hlavní stránce a tak dále. Je to trošku, nestačíme to doplňovat, řekl bych, dostatečně systematicky, a je to děravý místy, ale něco tam prostě jako je. Takže tohle jsou cítky ze světa. Dnešní, řekl bych, vydání, tady toho je víc, Erika Besta jsem citoval, a no, když to nahlédnete lidi, tak to nemá cenu. Třeba prohlášení OSN, Guterres vyzval Kyjev, aby okamžitě zastavil útoky na civilisty. Kellogova slova mobilizaci Ukrajiny rozpoutala bouři. Nebo o tom, jak Wall Street píše, jak šéf CIA jel do Moskvy, aby zablokoval novou Putinovou mobilizaci. A pak je tu třeba kyslánek. Poslanecká fosilie Mareček Bendů žije z daní lidí, který teď říká závistivý voliči. A tak dále. Vzal doporučuju, přátelé, nikomu to nevnucuju, ale tady, když to projdete, tak získáte celou řadu, nahlédnete celé řady zdrojů, které byste museli hledat dlouho po různých informačních prostě kanálech. Tak to je role cípů ze světa, které existují takto od posledních měsíců roku 2012, už poměrně dlouho.
1: Asi tak. Prošli řádnou inovací, to je vidět.
0: No, to je vidět.
1: Takže to je pro vás, přátelé, jak samozřejmě link máte pod videem. K tomu já ještě upozorním tady na internetový obchod Petrbureš.tv, kde kliknete na e-shop a najdete spoustu zajímavých knížek od třeba Lupo Aneta, jeho trojdílný seriál Hospoda v saku, což je satirická literatura, aspoň se zasmějete, Jarda Doubrava, Studená válka 2.0, Srebrenica, Příběh politicky korektního rasismu a největší lež v Evropě od konce druhé světové války, Skutečný Anthony Fauci, pak tady Západní civilizace před kolapsem, Zámky plné nacistů samozřejmě, Má cesta osvobozením Donbasem, Digitální svět a lidské tělo, to už je profesor Staněk. Přišla nám inventura, takže teď posíláme ve velkým všem, který chcete ještě tu ekonomickou knížku Schulz, Švihlíková, Ungerman, Fassmann. Inventura Aneb, kam jsme došli, což je vlastně ekonomický statistika a ukázání vlastně detailního a s okomentováním, jak od roku 89 se nám vlastně daří,

0: až do posavať. Takže tam je spousta zajímavých údajů. Jenom na okraj, Václav Klaus řekl, že tuto knihu by neměl nikdo číst, takže to je vyznamenání samozřejmě.
1: To je nejlepší reklama.
0: Kancléři prezidentů, tak to bylo kancléřovi doktoru Radislavu Novákovi. Válka civilizací, Jarda Doubrava, máme tady ještě dilema civilizací, na to pozor, to je pan profesor Staněk a paní Iveta Pauhofová, Michal Velčík. Dějiny píšou vítězové, to byla prvotina vlastně Schulz-Ungermann, kde se zavěřili od druhé světové války do roku 89, tak byl rozvoj hospodářství a tak, takže ta inventura na to navazuje. Vy, kteří máte malý děcka, vnoučata, už taky pomalu přemýšlíte, co k Vánocům, tak můžu nabídnout knížku tady o Skřítku Dobřejovi. A taky samozřejmě máme tady Podivná odysea života a recepty z cest. To jsou ještě tyhle věci. A teď hurá, hurá na vás. Chci poděkovat.
1: Až domluvíš.
0: Ano, ne, povídej.
1: Dvě akce, než bychom to zamluvili. První pořádají, ne základná, vaše, Kajová, Novotní a další spolu s nimi, 1. září, teď si nepamatuju hodinu a místo, je to ostudu, ale najdeme to. Mělo by to být na kalendáři alternativy taky. To je k nyní stále jako ještě vznávanému startu druhé světové války k výročí demonstrace, která bude protiválečná. A druhá akce je 5. září v Malostranském náměstí od 14 hodin a je v podstatě proti jaksi pokusu o Majdan v České republice a hodně proti jaksi postavě hlavy státu, která skutečně vyvádí v posledních týdnech věci dříve nevídané. O některých si hovořil a některých tam ještě bude řeč. To vše prostě je očividně proti zájmům České republiky, v cizím zájmu. Má to ještě víc omezit naší suverenitu a v podstatě nás možná i zatáhnout do nějakých válek. Tak a já jsem docela hrdý na to, že mezi řečníky, to, že tam jsem pozval Ivana Davida a slíbil, že přijde taky promluvit, dobře, to možná není tak nadlidský výkon, ale já jsem s proměnutím ukecal Jana Čarnogurského, který přijede do Prahy promluvit na té demonstraci. Jan Čarnogurský, víte, že jeho životopis je barvitý, on byl disident, on za socialismu, on byl místopředsedou federální vlády po listopadu, pak byl si nebyl předsedou slovenské vlády taky. Dneska je to muž, který velmi kurážně a objektivně se vyjadřuje k řadě mezinárodních otázek, neváhá tvrdě bojovat proti šovinistické vlně namířené proti Rusku a tak dále. A on mi napsal, my si tykáme, my jsme v takovém přátelském vztahu, zejména po loňské mezinárodní vědecké konferenci v Bělehradě, kde on vystoupal za Slovensko a za Českou republiku na téma genocida Slovanů ve 20. století. A tak jsem ho ukecal, bylo takový ticho. Si říkám, budu se vyzvánět. Najednou mi odepsal, milý Josefe, jsem byl na dovolené někde s rodinou nebo co. Hele, jak mě takhle zveš, no, tak asi takhle, když může být Slovák předsedou vlády u vás, tak co by nemohl Slovák protestovat proti tomu, co vyvádí Pražský hrad prostě. Přijedu a vystoupím. Jsem u vysech poklonu a těším se. A Petře, my učiníme z rozhovoru, děláme s Janem.
0: Ano.
1: Já jsem mu navrhl dvě možnosti. První, že u příležitosti jeho pobytu v Praze, já musím zpřesnit, kdy přijede, jak to bude a tak dále. A druhou možnost jsem mu dal, že může udělat samozřejmě na dálku telemostem. A on se chytil víceméně té první. Tak já teď horečně přemýšlím, jak bychom to udělali, aby se to dalo zkombinovat a navzájem se to jako nerušilo a tak dále. Ta demonstrace bude řekněme do 4 maximálně, tak možná potom, nevím. Nevím, jak on bude mít dopravu domů, jo, jestli pojede zpátky.
0: A nebo předtím, no to se dá domluvit určitě.
1: Já se ho zeptám,
0: zkus.
1: To vyhovuje a podle toho bychom udělali rozhovor. Jano Čarnogurský je člověk, no chodem, on je člověk plný takových rozporů kouzelných. Jeho táta byl nikoli bezvýznamným činitelem klerofašistického štátu za války. Jano, ale když zemřel Gustáv Husák, tak on šel na jeho pohřeb. Jsou jako věci v roce 1991. Jo? To je z té kategorie disidentů, kteří nestratili zdravý rozum, nestratili podle mého soudu charakter, morálku. A když se dívají na to, co se jako děje, tak dokážou zaujmout nezávislé, kritické prostě stanovisko. Já si myslím, že jeho řeč na Malostranském náměstí proti Majdanu v Praze bude perlou, už se na to moc těším. Asi tak. Dobře, to jsem chtěl říci.
0: Já ještě prosím tě dodám v rychlosti do akce 11.9. v 17.30 to bude z Moravský Třebový restaurace Uštiky, kde vystoupí například Jindra Reichl, Tomáš Dostál, Vladimír Štěpán, Mirek Ševčík, Kateřina Konečná a další z našich, Felix Slováček taky tam vystoupí. Ivan vyskočil pravděpodobně, nevím, co Jarča Obromajerová, to se tak nějak jako vrací z dovolený akorát, takže nevím. Ale toť jedna akce, druhá v rychlosti 19. září Polešovice. V Polešovicích to bude od 10 hodin od rána na celý den. Něco jako chtějí nějakým způsobem doplnit ty Příčovy. O čem se v Příčovách nemluvilo, tak o tom chtějí mluvit právě v Polešovicích. Tak ekonomika, energetika, zemědělství, potravinářství, voda, les, bezpečnost, obrana, zdravotnictví, města a doprava, namátkou Blahinka, Noveský Štěpán, Jandejsek, Niklova, Dubravská, Novák, Kratochvíl, Turánek, Postránecký Žák a další, měli by se tam objevili Petra Rédová a další. Prostě to se pojďte na stránky Jasanu. To je k tomu a myslím, že pro teď asi je to z těch akcí všechno, co tak jako z hlavy teďka tady vystřelené.
1: To jsou ty Polešovice, netušíš?
0: To je, prosím tě, za Brnem kousek, je to na Moravě prostě. Tam. Takže...
1: Někdo říkal, jestli bych tam taky nechtěl, tak já si to... Dobrý.
0: Je to kus cesty,
1: no je, no.
0: Ale burčák bude, jestli pije burčák.
1: To je ozdravné.
0: Dobro, čistí, hele, vrchem, spodem, všechny a všechno. Poděkoval jsem Pavlovi Sichrovi, nepoděkoval určitě. Pavlíku, děkuji ti moc. David Vorek, Davide, moc taky ti děkuji za i tvůj příspěvek. Dobrý večer. Období takzvané normalizace bylo pro Slovensko úspěšné. Masivní bytová výstavba, rozvoj kultury, průmyslu a hlavně federalizace ČSSR. Tak, pravdou je, že teda vlastně tam se, řekněme, změnila ta, to státní zřízení ve federaci, což těm, že obrovskou zásluhu na to měl právě, myslím, že Gustav Husák, že? A vůbec pojďme nějakým způsobem charakterizovat to, co se stalo teda od těch 70. let do toho roku 89, protože ten skok jako v, řekněme, zabezpečení lidí byl vlastně nevídaný.
1: Určitě a Slovensko pochopitelně, protože startovalo z méně vyspělé úrovně v některých regionech výrazně méně vyspělé. Například ten východní cíp Slovenska po válce a v následujících desetiletích byl civilizačně, průmyslově, ekonomicky a tak dále na tom nepoměrně hůř než, já nevím, nějaká průmyslová součást České republiky. Ano, v roce 68 se rozhodlo o federalizaci, ten zákon byl, myslím, na podzim roku 68 schválen. No a do té doby jsme byli unitárním státem, měli jsme jednu vládu v Praze a jeden parlament v Praze pro celý stát. A na Slovensku byl sbor povereníků, což byla taková jako podřízená struktura. Vzniklo to takto asymetricky mimo jiné proto, že po válce, kdy byly volby v roce 46, tak v české části republiky komunistická strana a také sociální demokracie za ní získali výrazný prostě vliv, no to bylo přes 40%. Když to na Slovensku komunisté nevyhráli ty volby. Ta vyhrála ta partaj, ta demokratická partaj, což byl takový slepenec zvláštní. A přestože se hovořilo o víceméně federálním uspořádání předtím, tak nakonec to nebylo realizováno tehdy po válce, protože chtěli nechtěli by na Slovensku byla vláda se vším všudy, no tak by šéfovali by síly, které popravdě řečeno, část z nich byla spojena prostě se slovenským štátem klerofašistickým a tak dále. Což by asi neprospělo té republice. Na sklonku 60. let už to bylo jinak, takže vzniklo federální shromáždění, to mělo dvě komory, sněmovna lidu měla zastoupení volené uměrně jaksi počtu voličů napříč republikou, to znamená, že tam bylo víc poslanců za Českou republiku než za Slovensko. Vzpomenete si možná, že Slovensko mělo zhruba poloviční počet obyvatel v porovnání s Českou republikou. Zatímco sněmovna národů, tam bylo to 50-50. Přesně prostě polovina byla z České a druhá polovina ze Slovenské republiky, aby to zabránilo majorizaci takzvané, aby to zabránilo tomu, že čeští poslanci by mohli prostě tlačit věci navzdory přání Slovenska. Mimochodem, to pak sehrálo roli takovou, jako sehrálo, když se konaly volby po listopadu roku 89 a na Slovensku byl podstatně výraznější podíl ve volbách sil, které nechtěly tu tak zběsilou privatizaci a tak dále. A to urychlilo paradoxně rozpad Československa, protože česká pravice, nadržená na okamžitou privatizaci všeho a tak dále, nabyla dojmu, že ti Slováci by mohli v parlamentu blokovat spoustu věcí právě díky tomu, že měli šanci si bránit majorizaci. Paradoxně to jako nepomohlo tehdejšímu vývoji. Jinak Slovensko, jenom krátce, skutečně zaznamenalo obrovský rozvoj už po válce a potom ještě prostě od konce 60. let. Investiční prostředky tam vkládané byly na počet obyvatel prostě větší než v České republice. Komunistická strana a socialistický stát měli od počátku koncepci hospodářského a sociálního vyrovnávání obou částí republiky. Slovensko před druhou světovou válkou bylo podstatně méně vyspělé ekonomicky, vzdělanostně a tak dále než Česká republika. Někteří lidé neradi slyší, když se připomene, že tohle všechno se dělo i tak, že zhruba desetina národního důchodu vytvořeného v České republice byla přesouvána různých investičních opatření ve Slovenské republice. Domnívají se, že to je nějaká pomluva. Není to pomluva, to prostě tak je. A někteří v České republice se cukali proti tomu. Si vzpomenu, když Jan Fojtík, tajemník ústředního výboru strany, vyprávěl, že po něm Husák chce s Bilakem tak jednou měsíčně zajel do Ostravy pod nějakou záminkou a tam, aby jako krotil některé vášně lidí, kteří říkali, tak počkat, tak jako proč tolik peněz na Slovensku a tak dále. Já mělo to i z určité ostny, které možná nebyly úplně správné, ale já osobně vidím hlavně jinou spojitost s tím, nebo moment. Rozpad Československa zbavil nás Čechy výnosů z těchto investic ve Slovenské republice. My jsme tam přispívali, ano, a nechme stranu, jestli se někomu líbilo nebo nelíbilo, to prostě tak bylo. A jako každý investor má právo se spravedlivě podílet na výnosech z těch investic. Když se Klaus s Mečarem dohodli, že to udělali, jak to udělali, no tak nám žádné výnosy z investic do slovenské ekonomiky prostě už neplynuly. Přestože na Slovensku skutečně byly investovány některé komplexy technologiemi modernějšími, než byly třeba v České republice. Jo? Takže v tom je určitá dávka křivdy, nespravedlnosti. Nemá to hlavu a patu prostě takhle. Já do toho nechci vnášet morální nějaké prostě aspekty. Taky na Slovensku vztah k socialismu podle průzkumu veřejného mínění a tak dále, k té minulosti před rokem 89 je docela markantně jako pozitivnější, když se vezmou ta procenta prostě odpovědí na

0: různé otázky mířící k tomuto tématu, než v České republice. Slováci vědí, že zaznamenali za socialismu dramatický skok kupředu a navzdory veškerým propagandistickým žvástům tohle z nich hned tak jako někdo nevytluče. A ne náhodou se tam nakonec daří politikům jako předtím Mečiarovi a teďko prostě Robertu Ficovi, což je politik nepochybně levicovější než třeba Andrej Babiš, jo? Nebo na tož pak nějaký Fiala a tak dále. Takže to takhle prostě je. Je otázka, jestli to na Slovensku usnadní návrat, ale posun k nějakým, řekl bych, vyšší společenské racionalitě a levicovějším pohledům a sociálně vstřícným pohledům a podobně. Ficova vláda zdědila pěkný svinčík, takže teď v podstatě musí jako i v daňové sféře a podobně podnikat kroky, které nejsou zrovna populární mezi lidmi, ale to jsem odbočil. Slovensko udělalo velký pokrok, souhlasím, jsem hrdý na to, že jsme byli součástí té vlny, která prostě tomu pomohla. Můj táta se narodil na Slovensku, vypravil mi, jak zoufala bída tam byla prostě ve 20. 30. letech. A od té doby to Slovensko se změnilo ještě mnohem výrazněji za socialismu, než prostě Česká republika asi tak.
1: No, ono, Slovensko vlastně, že jo, tam za Mečiara teda říkáš, ten si vlastně držel ještě dost dlouho relativně, že jo, ty strategické podniky a strategické odvětví vlastně pod státní kontrolou. A právě tohle bylo důvodem jeho politické likvidace, aby se tam dostaly ty správné struktury, které věděli, co mají dělat. Je to tak?
0: Ty Dzurindové včelací a Miklošové, jak se všichni jmenovali. Souhlasím, tam je to... Tam pochopitelně je vždycky jeden problém, nebo dva. Když státník typu Vladimíra Mečiara, neboli jak říkával absurdní dramaky Mečára, ten Havel si ani nedal tu práci, aby vyslovoval správně příjmení slovenského premiéra. Jo? Takže on se jmenoval Mečiar. A on mu říkal Mečár. To je urážka svým způsobem. A když to tak je, že ten politik chce jaksi více prosazovat, řekněme, vlasteneckou linii a i, řekněme, sociálně vstřícnou linii, no tak to, co udrží v rukou státu, tak tam hrozí, že se to chopí sarančata, která se sice tváří, jako že to řídí ve veřejném zájmu, ale tunelou to zběsile. Což pak to vede až k takovým zhovadilostem, jakože když vyrabovali, skočím zpátky do České republiky, české banky, jo, tam rabovali ve velkém ty managementy. A pak se ukázalo, že to je vlastně na hraně bankrotu a že to stát musí nějak zalátat z peněz daňových poplatníků a podobně, tak ještě měli tu drzost, tu neskutečnou troufalost. Říká, že to byl bankovní socialismus. Když rozkrádá parta grázlu státní podnik, tak to je bankovní socialismus. To už opravdu šílený prostě. To je správná poznámka. Sikla koupil od Němců zadluženou plynářskou firmu, aby ty dluhy nemuseli platit Němci. Ano, velmi správně. Za velké peníze mimochodem. No, a druhý problém, který vzniká, že kolem těch šéfů, řekl bych, takto levicově orientovaných vlád, se nakupí podnikatelé, kteří jako nějak mají určitá privilegia v privatizaci těch podniků a podobně. A to potom vrhá nepěkné světlo na ty politiky a nemá se cenu skrývat, že třeba kolem Roberta Fica několik takových tváří prostě je. No a ty lidi si to pamatujou a teď prostě se vedou ty spory, že gorila program a tak dále. Já chápu, že ten politik nemůže jenom to stavět na nějakých ušlechtilých myšlenkách, že musí si vytvářet nějaké mocenské zázemí. Ale toto je vždycky velmi ošidná sféra. Je to i případ z jiného soudku, to s levicovostí nesouvisí. Viktora Orbána, že jo? Teď tam budou půjdou po lidech, kteří prostě kolem něj byli rozeseti a kteří nějak kontrolovali tu ekonomiku, měli v rukou velké ekonomické zdroje. Říká se, že i díky postupu Viktora Orbána a té vlády, že nějakým to usnadňovali se zmocnit toho či onoho, získávat nějaké dotace a tak dále a tak dále. Vždycky takový politik nebo vláda celá je na hraně rizika. Já asi jsem odpověděl víceméně a tady je zajímavá otázka. Pane Skálo, nemáte pocit, že zase jste odsamocený i těmi, kterými jste dřív stál proti pětikoalici? A Příčovi, jak byste mohl souznit s těmi, kdo chtějí kapitalismus jen opravovat? No, to je velmi správně, velmi správná otázka. Půjdu k jádru věci. Mnohokrát i v tomto vysílání jsem říkal, že největší pitomost, jakou by člověk jako já mohl udělat, a zdaleka nejenom jako já, je vyčítat lidem, že skočili na špek. Proboha, to je to nejhorší, co... No, se to stalo, dobře, tak teď zrají někteří, ale co s tím dochází? Proč je třeba vrhnout zpátky tím, že jsi byl pitomec, jsi si uvěřil v takový hovadiny, no a urazit ho, tak on se pochopit, že si se mnou nebude třeba nikdy bavit. Ale za druhé, ti lidé, takhle, v Příčovech ze všech řečníků, kdybyste se zeptali kteréhokoliv z nich, jestli chce socialismus, tak jsem přesvědčen, že asi by to neřekl nikdo. A co z toho plyne? Že teda se nedá nic dělat, protože jak byste mohl souznit s těmi, kteří chtěli kapitalismus jen opravovat, nebo tak se na ně vykašlat s nějaké zavřenými dveřmi se sejít s pár lidmi, kteří socialismus chtějí, nebojí se to říkat nahlas, a tam se agitovat navzájem, že jsme ty nejčistší z nejčistších. Ne, správný postup není ani jeden, ani druhý. Ti lidé, ano, žijí v této bublině, někteří popravdě řečeno i proto, že na tom mají existenční zájem. Dneska být vysokoškolským profesorem třeba, zejména ve státních školách, představte si, že by začal říkat, že chce socialismus. No, asi by toho profesora dlouho nedělal, že jo. Nebudem si namlouvat, že to je jinak. A skutečná levice, opřená o marxismus a tak dále, přeci ví, že se na to musí jít jinak. Zachycovat se za pokrok, každý pokrok, kteří ti lidé činí ve svém poznání. A pokaždé, kdy už ten pokrok udělají a chtějí z něj vyvodit zase cestu zpátky někam, tak jim ukázat, že se hluboce mýlí. Že cesta tam, kde se myslí, že nevyřeší vůbec nic. Potíž je v tom, že české levici tohle nedělá po dlouhé roky téměř nikdo. To měl tak trošku Míla Ransdorf. Jinak jako, o sobě nebudu mluvit, to nesluší. A pokud to nebudeme dělat, no tak to bude tak, že ani oni se tam sejdou, budou Salon Fähig alternativa, který konec konců jim jako nevadějí tomu režimu moc, protože říkají, že tadyhle vymění nějakého ministra, tadyhle nějaký paragraf, zaláteříme si netočí ono, a ještě možná řekneme, no tak je to stejný jako za těch komunistů, že? A tak dále. No tím se nevyřeší nic. A nebo budeme s těmi lidmi... pak ještě si vyjádřím k tomu, co si tam pustil na obrazovku teďko. A nebo s těmi lidmi povedeme tuto diskuzi. Já tady znovu se vrátím k samotnému jádru. Tam to je celé nahotě. Jsme opravdu, je to běh na prázdno. Rok co rok tento stát sekne další sekiru 300 miliard a víc. No a to do nekonečna není možné. To prostě končí potom víme čím vším. Někdo musí tento trend zvrátit. Zvrátit to, že se budou přehazovat peníze přes daně a tak dále. Každý z těch politiků ještě chce jako být hezký, takže snížím ty daně ještě, jako jo. No tak dluh bude ještě větší, pochopitelně. A nebo nebudou na některé věci peníze. A problém není v přehazování peněz. O nás levičáci se říká, že neumíme hodnoty vytvářet, že je umíme jenom přerozdělovat. Čerta starýho. My právě musíme být praporečníkem toho, že se budou vytvářet nově a vzít přes prsty ty, kteří chtějí přerozdělovat daně a další prachy svým kámošům na roztodivných kvazi projektech, dotací za to, či ono a tak dále. Je třeba tohle obrátit. A znovu ve zkratce, zahraniční kapitál tu zajistí nějaký rozvoj, no poprskejme se smíchy rovnou, jo, po kolika 36 letech, co je bytný rozvoj, pardon. Oligarchové, těch skoro 100 oligarchů českých, oni zajistí svébytný rozvoj téhle země? Už nějak náznakem třeba někde se to projevilo? Oni vytvořili nějaké nové hodnoty? Které? A nebo prostě přišli k tomu, co tady bylo? A že to zmodernizovali trošku, to jistě. Který z nich přišel s nějakou inovací, s nějakým průlomem někam do světa? Si někdo možná teď říká, že strnat, že koupil nějaký další zbrojovky v Americe. No, vyrábět zbraně jenom takhle, no to jako... Tušíme, co to jako znamená všechno. Takže oligarchové ne. Pak je tu český menší kapitál, nebo prostě podnikatelský sektor, který není tak velký. Tam je spousta lidí, kteří by rádi vytvářeli nové hodnoty, ale jsou na velký biznis prostě příliš malí. Velký biznis to je velkovýroba, to je koncentrace kapitálu, výrob, komerčních činností a tak dále. Mimo ty oligarchy naše, tady nic takového v podstatě není. Je, ale to rozdrobeno. Nedají do, ty lidé nevytvoří onu vertikálu, řekl bych, investiční, výrobní a komerční, která by mohla úspěšně konkurovat velkým žralokům ve světě. A my jsme ekonomika bytostně průmyslová a bytostně exportně orientovaná. Bez toho se nikam nedostane. Takže když se to nestane, tak dobře, tak budeme šmudlové prostě tady gastarbajci v pár automobilkách a subdodavatelé v podstatě ve mzdě nějakým cizím prostě firmám a i věcná struktura ekonomiky bude neustále degenerovat a upadat. No a s lidmi, kteří si myslí, že to chtějí jako, že vrátíme k tomu listopadu a teď jako znovu, tak se je třeba s nimi vést diskuze, počkej, jak zajištíš ten rozvoj? Nevykládej, že ono se, nic se ono nese. Kdo ho zajistí, když to nebude stát? Veřejný sektor, to nebude nikdo. Jo? A to je myšlenka přesně opačná, než jakou tady vykládal Havel, Klaus a všichni. To je přesně opačným směrem. Asi takhle. Dal by se to rozvíjet.
1: Pepo, počkej, ale ten návrat, to teda jako znamená, že tomu zahraničnímu kapitálu a těm současným oligarchům zase sebereme ten majetek, jo, a bude se to moc rozkrást ještě jednou, jakože teď budou rychlejší ty druzí, nebo? Nebo jak se chceš vrátit k roku 89?
0: Já se nevrátíš k roku 89. To oni, ne, se, jako, oni se chtějí oni vrátit. Tvrdí, jako... že jako ne, že to v zásadě správně a jenom některé dílčí chyby překonáme a bude to dobrý. Nebude. To je proto jde dolů a dolů a dolů. To je třeba těm lidem neustále vysvětlovat. A pak jim vysvětlovat, počkejte, co je teda tím receptem? Vy říkáte, že nějak daně trošku tady takový a lokalizace místo globalizace, takhle prázdný jalový hesla, no tak to nepovede nikam. Prostě se s nimi musí ta diskuze vést veřejně. A problém příčov, já jsem říkal paní doktorce Tomkové, zdvořile velice, je to správná ženská, velmi obětavá, pomáhá těm setkáním a podobně, ať nás pustí znovu na tu tribunu. My tam tyhle otázky budeme klást a budeme, řekl bych, nutit ty účastníky setkání příčovského i, aby se ne obecně pindali něco prostě, že nepovede to nikam, ale by se museli vyjádřit k takto zásadním otázkám. No a tam veřejnost si uvědomí, aha pozor, tak to není tak, že to bude jalově takto kulatit. Ne, to jsou zcela konkrétní otázky. A na něm buď je odpověď, která je věcně správná, nebo je to kecání. A to tady chybí. A bohužel je to velká chyba. To se čekalo pochopitelně od komunistické strany na rovinu. Prostě. Kdo jiný má být v tomhle směru jako klíčovým hráčem, faktorem a podobně. No, ale, to prostě, co se dělo od roku 2005 zejména, za jistého vedení KSČ, no tak ze strany se stal Blečňák parlamentního klubu a ti, co se dostali nově do politiky po roce 89, novicové, jim budeme říkat, se dostali, protože neměli žádný viditelnější politický životopis. My, co jsme ho měli, no tak pochopitelně staré struktury a nemůžeme a tohle. A tak to vzali tyhle ty zhruba vrstevníci moji. Bylo tam několik chytrých lidí, jako Mila Ransdorf, obrovský prostě, to je gigant, a tak dále. Byli tam lidé chytří jiní nově, jako Jiří Svoboda, režisér, nepochybně velmi gramotný, moudrý člověk, ale jeho představa o tom, jak se dá dělat levicová politika, prostě byla jiná. To, nebudu to komentovat dál. Ne náhodou to v té straně prostě prohrál. A tyhle lidé v zásadě se rozpadli do dvou podskupin. Za prvé, tak se jim zalíbilo v tom parlamentu, že najednou oni byli úplně neznámí lidičky někde tam na okrese a bum, a on seděl v parlamentu, dokonce třeba tam měl nějakou vedoucí funkci, tak jim zachutnala ta parlamentní rutina. Jo, tam to hrál. A udělali z nás Vlečňák, ty parlamentního klubu. A někteří jiní, takový vlasatý jeden poslanec, který už v KSČM není, to tak cukal hlavou vždycky, když někde mluví, tak ty zase propadli ještě tomu, že jako je třeba si dopřát koketérii s liberálním žvástem. A v podstatě s pomluvama socialismu a tak dále. No a tím se stávali, samozřejmě ta média měla hrozně rádi za to a podobně. No, skutečná alternativa, kritika kapitalismu a nejenom nějakého konkrétního ministra, kritika ne nějakým jalovým pokřikováním, ale kritika mířící pod povrch věcí, obnažující, co kam směřuje, kdo to způsobil, jakou to má spojitost, jaký je zatím třídní obsah, a ne, že jenom jako nějak konkrétní moula, místo jednoho mouly přišel jiný moula na ministerstvo, tak to se z politiky komunistické strany vytrotilo úplně. To někteří z nás jsme to tak někde v izolaci jako na tom pracovali a strašně nás za to neměli rádi někteří prostě, že jako je vyrušujeme, že z té konstruktivní práce říkali, takové věci nikoho nezajímají, ještě by nám odradili voliče. No a bohužel tato proměna na Vlečňák parlamentního klubu vedla k pravému úpaku toho, co, a to jsme věděli dobře, ale oni to nechtěli nikdy uznat. V roce 2005, kdy nastoupil známý předseda KSČM, bylo 41 poslanců, 6 europoslanců a myslím, 3 senátoři minimálně a spousta krajských a jiných zastupitelů. Když tento jeho český gigant ducha končil, tak byla 0 poslanců, 0 senátorů, 1 europoslankyně Kateřina Konečná a trapný zlomek krajských zastupitelů oproti prostě dřívějšku. Marnost, nadmarnost, myslím si, pro boha, tou proměnou na Vlečňák parlamentního klubu vyženete nakonec tu stranu i z toho parlamentu. To nechtěli slyšet, že to bylo, byly urážky, které jsme museli poslouchat a tak dále. Dopadlo to, jak to dopadlo. Teď jsme na křižovatce, kdy se buď podaří to polít živou, nebo nepodaří. Pokud se to nepodaří, to České republice nepomůže ani náhodou. Ani náhodou. Takže žádná jiná strana tohoto typu, která nepolíbila panský prsten, nemá žádné závazky vůči tomuhle systému, má tedy ruce volné, aby nahlížela pod jeho povrch, aby odhalovala, co se odehrává v anatomii toho kapitalismu. A toho. Já si jednu myšlenku, která je v tom mém interview. Nikdo ji zatím nikde nevyslovil takhle. Já jsem to zahustil, zhutnil. Kapitalismus nebyl nikdy libdumil, ale byly doby, kdy kapitál vydělával na produkci a prodeji zboží a služeb, které někdo opravdu potřeboval. Když se mu to nedařilo, tak krize a tak dále. Dneska ty elity, takzvané, ty špičky, ta horní patra, která ovládají všechno ostatní, ta finanční oligarchie, jak tomu říkal Lenin, a před ním už jistý Louis Brandeis, člověk, který napsal 2 roky před Leninem jeho známým spisem Imperialismus jako nejvyšší stádium kapitalismu, napsal knihu, která se jmenuje peníze jiných lidí a jak s nimi nakládají bankéři v českém překladu. A tam je poprvé pojem finanční oligarchie, tak mimochodem, jo? U Luise Brandeise. To je člověk, který nebyl žádným marxistou. Zhruba 2 roky na to, co napsal tuhle knížku, tak se stal členem nejvyššího soudu USA a v této roli tam seděl asi do 30. let. No, strašně dlouho. Jenom maličkost. Uvádí se, že byl prvním židovským členem nejvyššího soudu USA, což dobře, tak se to uvádí. A jsem si skočil do myšlenky.
1: Finanční oligarchie.
0: Tato finanční oligarchie, co ona, čím ona se jako zabývá? No, kšeftuje na finančních trzích, dělá deriváty, dělá ty letadla, prostě, jak se tomu všemu říká, kde se zbíhají reálné hodnoty z průmyslu a tak dále. Oni sami žádné reálné hodnoty nevytvářejí vůbec. Třískají těžké prachy z různých švindlů a hrátek prostě na finančních trzích. Všechno ostatní, všechno riziko podnikání odstrkují od sebe. A takže oni vkládají, oni vydělávají stále na ta nejvyšší patra světového kapitálu, vydělávají na tom, co kdo ve finále vůbec nikdo nepotřebuje. Ani trochu. No a vrcholem toho je celá vlna Green Dealu a emisních povolek na kšeft a větráku a soláru a zdaleka nejenom těch prostě zhovadilostí. To přeci nikdo nepotřebuje. A taky ruka trhu, ta svatá prostě za kapitalismu, by v životě nikomu nepřihrála jako sama o sobě větráky, soláry a emisní povolenky. To ani náhodou, to musí někdo jiný udělat. Proč? No, aby zajistil privilegované vrstvě podnikatelů, kapitalistů, gigantické kšefty, garantované státem, větráky, no dobře, to musí někdo zaplatit, že? Zaplatí to buď z ceny té energie, protože se dá jiný sazebník prostě cenový. Z těch solárů taky to víme, prostě, že dostali původně asi 14 Kč za kilowattu a tak dále a tak dále. To někdo říká, že tržní ekonomika, no tržní na to vůbec nic a říká, že to je nějaký socialismus. Ne, to je kšeft psychopatů, těch nejbohatších grázlů, který vedou válku prostě hybridní proti nám všem na projektech, které by v životě nikdo z nás s tím nesouhlasil a tak dále. Oni to dělají proti naší vůli, proti našim zájmům, ale nějaká Urzula to odsouhlasí, že to je jako záchrana přírody a teda a teda. Ono to dokonce decimuje tu přírodu. Kde se vzalo tak strašné sucho tady? No tak mimo jiné z těch větráků a z těch solárů. Dneska se to někdo bojí říct nahlas. K nám převažující směr větru prostě ze západu a tam to ohřívá prostě ten vzduch, ty soláry a i ty větráky to vysušují, takže je tady velké sucho. Jo? A může to dospět tak daleko, že tohle perverze, jo? Na kterou by nepřišel ani Hitler, popravdě řečeno, že si zničí energetický zázemí svoje vlastní, ohrozí ve finále i stabilní zdroje energie, jako Temelín a Dukovany potřebují určitá kvanta vody na chlazení svého provozu. No to, co teče teďko Vltavou, tak pokud to bude trvat ještě nějaký čas, tak se může stát, že ten Temelín budou muset odpojit. To je strašný. Takhle zvrhlí to jenom, aby parta grázlů mohla vydělávat prachy garant. Nemusí do žádné konkurence, nemusí se vůbec ptát, jestli nějaký spotřebitel to chce nebo nechce. Oni to prostě vnutěj, jak si rozhodnutím vlády a Evropské komise a kde koho, a pak rejžujou těžký prachy z něčeho, co nikdo nepotřebuje a co normální lidi, kdyby se jich zeptali, jak to nechtějí. Všimněte si, jak vnucujou i ty větráky těm obcím, jo? V podstatě rozhodli někde, jsou akcelerační zóny a ty vlastně ty obce se ani nemají jako vyjádřit moc a tak dále. Tak o tom to prostě, no jestli strana, která říká, že rozumí kapitalismu a tak dále, tohle vůbec nedělá, no tak se nedivme, no tak to budou povídat i v těch příčovech to samý do kolečka a budou si říkat, že to jako to, ale nevyřešejí vůbec nic, absolutně nic. Ani lidem neodevřou oči. Pak to potom lidem říkají to, co ty lidi v podstatě vědí bez nich. Vyzývá to asi hloupě, říkám to jako člověk, který je kritický k tomu, co se jako neděje, ale jsem přesvědčen, že to je strašně důležité a moc hodin už toho nechám.
1: Dobývání renty. Že to je ten odborný výraz na to a to se tady děje ve velkým a díky tomu ty nejbohatší ještě víc bohatnou a my to máme platit. Přátelé, děkujeme moc, přejeme vám krásnou dobrou noc, díky za vaše příspěvky, za to, že jste s námi, za lajky, které dáváte a ještě určitě dáte, než půjdeme spát. Díky, prostě jste úžasný. Tak. Zítra od 6 Jan Campbell, v 8 je tady, kdybyste mě zabili, tak teď si nespomenu. Jo, paní Vítová s Mirkem Suchopárem, takže máte se na co těšit. Dejte si odběr, dejte si zvoneček, aby vás jste upozorněni na další videa. Další část příčov by se měla rozjet už teď, nebo možná už běží. Takže doporučuji vám, který se nechce spát, zůstaňte ještě s náma a uvidíte, že to bude zajímavý. Ne, jinak, kořeny slovanství. Tak, to je pořad, který bude hned po skončení, vám tam naskočí. Tak jo.
0: A to bude Michal Téra?
1: Ne, to je pan... Ježíši Kriste, teď jsi mě dostal. Jak se jmenuje? Šéf slovanského hnutí tady Opatřil.
0: A Opatřil.
1: Ano, Opatřil.
0: Já musím někde o Téru sehnat, to pro nás bude velký úlovek. To je velmi moudrý člověk, vzdělaný.
1: Tak jo. Přátelé, dobrou noc. Díky za všechno. Ahoj.
0: Ahoj.
1: Jo, a až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Tam přece víte.
0: Tak jo.

0: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: V tuto chvíli je VK i Vítek připraven. Dobrý večer oběma, to znamená, že písničky vystřídají informace. Vítku, o čem začneme mluvit dnes, jaké je první téma?
2: Ahoj Helenko, těch témat bude samozřejmě více a v první řadě pozdravím tebe i všechny naše posluchače. Jsme rádi, že jste k nám připojili i v poslední srpnový týden před zářím, kdy děcka půjdou do školy, takže budeme mít toho času poměrně méně, ale věřím tomu, že si ten čas uděláte stejně od září, protože přece jenom zase na druhou stranu končí ten čas dovolených, takového toho letního času, kdy se čerpaly dovolené, samozřejmě polovina e-shopů a polovina různých podobných prodejců měla na svých stránkách, že čerpají dovolené, takže nejsou poměrně k dispozici, ale to se zpraví samozřejmě od září. Ulice se samozřejmě rozkopaly a ulice se dokopají, ty se budou kopat samozřejmě věčně. Nejenom Praha, ale všechna města jsou rozkopaná, prostě takové to klasické české folklorní představení, tak jak jsme zvyklí každý rok. Takže já vás zdravím, přeju krásný páteční večer. Ještě poslední záchvěv léta, tady máme 26-27 stupňů. Doufejme, že to vydrží celý víkend, takže si ho jistě všichni užijeme ten poslední srpnový víkend. VK, ahoj. Zdravím tě.
3: No ahoj Vítku, Valeňko, zdravím všechny naše posluchače i čtenáře samozřejmě. Doufám, že teda se všichni dočkali, zase probereme aktuální témata, ale jenom k tomu, co jsi říkal, že je rozkopaná Praha, že jsou města rozkopaný, no ano, to je prostě české specifikum, protože to byl takový ten vtip, jako proč je pořád rozkopaná Praha. A ono se říkalo, jako, že to je kvůli tomu, že se hledá výuční list Lubomíra Štrougala. Za komunistu takový vtip, ale ono to trvá i v podstatě teď a víte, je to zvláštní, protože všechna evropská města i světová města v létě jsou načančaná a cílem je v podstatě co nejvíce vyždímat peněz prostě z turistů, aby prostě to město bylo hezké. A když se dělají nějaké úpravy, něco se kope, tak je to vždycky po skončení turistické sezony. Dokonce jsou o tom články, kde si dělají srandu z České republiky, z Čechů v zahraničním bedekru, co jsem teď čet, že Česká republika je nejdivnější země na světě. Ironicky, je to jediná země na světě, která, když přijde sezona, si rozkope svoje vlastní města. Já jsem se nad tím zamyslel a znovu je to kvůli tomu, že něco podobného se děje jenom v jedné jediné zemi na světě, kromě České republiky. A to je Izrael. A tím je to dané. Protože v Izraeli tam skutečně jsou úplně stejně jako v Praze rozkopaná města, ale z jiných důvodů. Oni tam mají v podstatě systémy, že právě v letních měsících je tam, no prostě odjíždějí, že jo, různě do těch rezortů a čistí se tam kanalizace a tohleto všechno a je to právě v letních měsících, protože jsou tam odstavené dodávky vody, neteče tam voda v těch městech, dělají se opravy vodovodu a tak dále, je to všechno prostě rozkopané. Jo? A je to kvůli tomu, že lidi jsou nedovolený, jsou pryč, takže ta města, ty baráky se můžou prostě takzvaně vypnout, jo? Abyste tomu rozuměli. A to jsou v podstatě jenom jako dva státy na světě, jenom prostě Česko je rozkopaný přes léto a Izrael. A to je taková jenom taková zvláštnost, za které trošku mě trošku mrazí, protože vlastně to je další důkaz toho, že v podstatě Jeruzalém, jsou dva Jeruzalémy, jeden je na straně světla, to je ten, který je v Izraeli, a druhý je na straně temnoty, a to je samozřejmě jáma Mahrálu hluboko pod Staroměstským náměstím. To jsou prostě v podstatě dvě centrum okultního řízení tohoto světa v Praze umístěné. A proto se neustále prostě to město rozkopává. Jo, a jenom, v podstatě jenom Izrael a prostor Česka se v létě rozkopává. Jsou takové dvě podivnosti, zvláštnosti, ale samozřejmě od toho není dnešní pořad. Dnešní pořad je skutečně o něčem jiném, takže já vám přeju krásný poslech.
2: K tomu musíme samozřejmě ještě připočíst určitou porci idiocie, protože já to vidím tady vedle u nás ve vesnici, kdy třikrát za 4 roky rozkopávali tentýž úsek. My jsme na tím úplně zůstávali s otevřenou pusou, jo, s otevřenými ústy. 3x za 4 roky stejný úsek, tam pokládali nějaké kabely, nevím si optiku, pak zase něco někde potřebovali, stavili, zase potřebovali vybudovat infrastrukturu novou na nové domy, tak to zase rozkopávali. Úplně stejný úsek, protože já jsem právě se bavil s jedním člověkem, který má co do činění právě v koordinaci s tím rozkopáváním, když se něco rozkopává, tak on mi říkal, že musí kontaktovat všechny dotčené úřady, které tam mají nějaké kabely nebo potrubí nebo cokoliv, aby se jich zeptali, dotázali, když už to budou tedy rozkopávat, tak aby mohli případně provést nějaké změny, které potřebují. Potrubí, zastaralé potrubí vyměnit a tak dále, když už se do toho kope. Jo, takže se kontaktují všechny dotčené úřady, jak vodárny, elektrárny, internet a tak dále. A to samozřejmě se tady nedělá, to znamená 3x a takhle se točí prachy v té naší ekonomice, to je něco podobného jako s tím zateplováním, jo. Točí se peníze 3x.
3: Proč se to dělá 2x, 3x po sobě, že by se to dalo udělat najednou, je jednoduché to čerpání dotací z Evropské unie, regionální fond regionálního rozvoje. To je celý. Jo. Takhle se to dělá skoro. No, tak ne. Tam, kde mají slušného starostu nebo primátora, tam se to nedělá, ale v mnoha městech Evropy se to dělá, že se něco rozkope, jeden rok zasype se to, vyasfaltuje se to, je to hotový. Další rok na jaře nebo na podzim znova se to rozkope, znovu se to založí, znovu se vyčerpají dotace z regionálního fondu rozvoje obcí a měst. Jo? Takhle fungují dotace s Evropským unie. To jenom, abyste tomu rozuměli, proč se něco, co by šlo udělat jednou, proč se dělá 3x, 4x, 5x po sobě, aby se vyčerpaly peníze, aby se firmám dalo takzvaně nažrat.
2: Tak, ale hlavně se šetří toho planeta, budou kecat o ekologii, jak šetří planetu a tak dále, to je důležité.
3: No, samozřejmě, to je to nejdůležitější, ale konec konců je o tom šetření planety, je to o emisních povolenkách, vytahování peněz z lidí, z majitelů budov. Teď chtějí dokonce vytahovat peníze lidem z bankovních a spořicích účtů. Ursula von der Leyen znova dneska rozjela tu svoji písničku o tom, že chce motivovat lidi, aby svoje úspory dávali do Evropského unijního fondu na rozvoj Evropy a na stabilizaci Evropy s nějakýma pěknýma výnosama, a až zkrachuje Evropská unie, tak všechny ty investice propadnou zřejmě. Takže já varuju každého dávat peníze do Evropské unie, protože pokud to skončí velmi špatně na přelomu roku 2030, tak nikdo nic, nikomu žádné propadlé investice vracet rozhodně nebude, stejně jako nikdo nevracel investice německým firmám, které vybíraly peníze na válečné úsilí Třetí říše. Po skončení války všechny ty investice propadly a ti, kteří investovali do válečných dluhopisů Třetí říše, tak přišli úplně o všechno. To je jenom memento mori, že? Takže takhle bychom v podstatě začali ten náš pořad. Vítku, ty uvedeš první téma, pustíme se do toho.
2: Šéf CIA přiletěl vojenským transportním letadlem do Moskvy a jel prý varovat Rusko před úderem na zemi NATO ve chvíli, kdy na Slovensku zadrželi 2 Litevce a 1 Ukrajince, kteří chtěli provést sabotáž v ukrajinské fabrice na drony v Prešově. A tisková mluvčí ruského ministerstva zahraničí varovala Británii před ruskou odvetou za britské rakety a drony útočící na Rusko. Ono je jednak zajímavé, že se do Moskvy vůbec obtěžoval přiletět vůbec ten šéf CIA, mohli to klidně dát Rusům vědět nějakou šifrovanou zpravodajskou linkou nebo kanálem a tak dále. Ale ještě zajímavější je to, co se odehrálo na Slovensku, že?
3: No, samozřejmě, protože dneska přišla informace, že na Slovensku prý zatkli čtvrtého člověka, rovněž Ukrajince, takže už to máme takzvaně na úplně kompletně, máme to zkompletizovaný, to znamená, podíleli se na tom dva Litevci a dva Ukrajinci a samozřejmě je nad tím velký otazník, jako co to mělo znamenat, jako kdo se o co snaží a podobně, ale jedna věc je, že sabotáže jakéhokoliv typu, jakéhokoliv charakteru, víte, že byl v České republice před několika měsíci ten žhářský útok na tu firmu. Bylo to v médiích. A teď je to v podstatě jakoby znovu jako přes kopírák na Slovensku. Otázkou samozřejmě je cui bono. To znamená v čí nebo v koho prospěch. Víte, to, co se teď o co se teď v podstatě hraje, je hned několik vlastně modelů, jakým způsobem vybruslit ze dvou válek, které se kolektivnímu západu absolutně, ale absolutně vymkly z ruky a absolutně se nepovedly. Jak vybruslit z války na Ukrajině a jak vybruslit z války v Perském zálivu. To jsou v podstatě hlavolamy, protože nikdo nechce v podstatě z té války jakoby ze západních zemí vyjít jako poražený. To znamená, hledají se cesty, jakým způsobem se tvářit aspoň, nebo vyslat nějaký signál, jakože když to teda není výhra, tak aspoň je to teda nějaká remíza, je to nějaká plichta a ty signály, které teď začaly přicházet z jednotlivých zdrojů. Já nevím, jestli se k tomu dostaneme, ale jestliže vysocí představitelé Kyjeva, jako je bývalý ministr obrany Michal Fedorov, začíná říkat, že vítězstvím Ukrajiny bude ukončení války, že to bude vítězství Ukrajiny, tak to už znamená, že Ukrajina už zkrátka mele úplně z posledního. Protože nebylo to tak dávno, kdy Ukrajina říkala, že vítězstvím pro Ukrajinu bude vytlačení Rusů

to si musíme samozřejmě rozebrat. Rusko válku skončit nechce, pakliže to nebude za podmínek stanovených Kremlem. A protože k tomu se zatím neskyluje, tak válka bude pokračovat a to je katastrofální zpráva pro Ukrajinu. Ukrajina by potřebovala válku okamžitě skončit. Teď, včera už bylo pozdě. A proto oni v podstatě mluví na jednou pravdu. Je to opravdu pravda, protože pro ně by bylo vítězství, kdyby válka teď skončila. Oni by de facto zastavili válku, oni by vlastně přežili, kyjevská chunta by přežila a nějakým způsobem by se stabilizovala a de facto jakoby ukotvila, upevnila, což samozřejmě by bylo naprosto katastrofální pro Kreml. A právě z toho důvodu k tomu nedojde. Ale co je asi zásadní, tak ta návštěva, která, když se teda k tomu teď jakoby přisuneme, návštěva šéfa CIA Johna Radcliffa, jakoby bez ohlášení v Moskvě a jeho setkání s šéfem ruské zahraniční rozvědky SVR s Naryškinem. Velké spekulace o tom, co to znamenalo, proč přiletěl velkým americkým nákladním letadlem, že to bylo kvůli tomu, že letadlo letělo do Rigy, něco tam vezlo a když už tam letělo, tak on nastoupil do letadla a svezl se potom ještě jako navíc do Moskvy a takové to jako trošku kostrbaté vysvětlování ve smyslu úplně ve stejném smyslu, jako představte si, že by třeba vysoký představitel BIS v České republice, jistý pan Koudelka, že by třeba se vydal na nějakou dalekou zahraniční cestu a viděl by na letišti stát nákladní letadlo nepohodlný, tam prostě se sedí na těch plechových sedačkách, řekl bych, kluci, chlapci, počkejte na mě, já se tam sednu někam dozadu a poletím tam s váma, podle mě hodíte někam tamhle a potom stejně nepohodlně mě vrátíte zpátky. Tak prosím vás, tak takhle to nefunguje. Takhle se nelítá. A je známo, konec konců to není tajné, protože CIA má celou flotilu soukromých tryskáčů Gulfstream, Gulfstream 5, nebo to označení G550, mají i 560 a těmi lítají po celém světě. Zrovna nedávno byl Radcliffe v Paříži, letěl tam svým Gulfstreamem luxusním. To znamená, on kdyby chtěl do Moskvy, tak sedne na svůj soukromý tryskáč a letí do Moskvy. A nepoletí a nebude takovou herkou a nebude se hrcat zkrátka v nákladním prostoru nákladního vojenského letadla. Takhle to nefunguje. To znamená, proč on tam vlastně přiletěl tady tím velkým transportním letadlem. Je nad tím velký otazník, je několik hned teorií, že to bylo v podstatě jakoby ukazování svalů, že Amerika má transportní letadla, nesahejte a vůbec nemyslete na to, že byste zaútočili na pobaltské státy a tak dále, a tak dále. Pak tam byla nějaká další jako spekulace, že buď něco přivezl, nebo naopak něco z Ruska odvezl tím nákladním letadlem. Teď všichni mají prostě otazníky, jako co to mohlo být a tak dále, protože když se letí takovým letadlem do Ruska, tak buď je to kvůli tomu, že chcete ukázat svoji moc, sílu americké armády, tak přiletíte obrovským mohutným letadlem a vystoupíte z nákladní plošiny zezadu nákladního letadla. Jestli to udělá nějakou prestiž šéfovi CIA, že přiletí nákladním letadlem na místo luxusním tryskáčem, jestli to udělá dojem na Kreml, nebo to udělá dojem moc, jakoby obraz moci americké armády, to je s velkým otazník. Si na to musíte odpovědět sami, jestli to dá nějaký signál. Ale co rozhodně dalo signál, je, že hned druhý den

0: den po odletu a Radcliffa z Moskvy začaly být připravovány zkoušky v nové zemi za polárním kruhem ke zkoušce rakety Burevestník. Hned druhý den. A dneska Rusko odpálilo balistickou raketu zkušební, ne Burevestník, ale klasickou balistickou raketu zkušební odpal z raketové základny Plesetsk. A signál, vyslaný signál. Takže dámy a pánové, pozor, nebyla to přátelská návštěva. Moskva, Kreml začíná rachotit zbraněma, začíná flexovat svaly. Začíná napínat svaly a ukazovat. Burevestník máme, balistické rakety máme, to znamená, zdůrazňuju, Radcliffe tam něco přivezl. Nějaký vzkaz. Kreml na to reaguje zkouškama jaderných nosičů raket. Rakety jaderných, zkrátka rakety, které by se použily v případě nějakého jaderného konfliktu, balistické rakety, balistické střely. Takže co to znamená? No teď si to samozřejmě musíme rozebrat. Já to píšu v těch článcích, ale je to třeba rozebrat i takhle. V Rusku budou volby do státní dumy 20. září. A samozřejmě, že jak probíhají nějaké volební průzkumy, mají nějaký obraz, můžeme průzkumu věřit, nemusíme jim věřit, ale jsou dvě otázky. Je skoro jisté, že po skončení voleb v Rusku dojde k nějakým podstatným změnám, i co se týče participace v SVO. Otázkou je, jestli ale dojde k nějaké akci ještě před volbami, právě kvůli tomu, aby ty volby dopadly nějakým dobrým očekávatelným způsobem pro Kreml. Protože mnoho Rusů je opravdu nespokojeno s tím, jak se vede specka na Ukrajině. To není nespokojenost analytiků v západních zemích, kteří se diví, že Rusko stále pokračuje a postupuje tak jako nějak v rukavičkách. Mluvil o tom dneska dokonce i Sergej Lavrov. Večer bude ještě článek na Aeronetu. Bude tam video. Lavrov mluví jako rozprávka. Opravdu, jako rozprávka. Trošku by to připomíná jako prostě nějaké takové ty komické scénky. Chystání nedělního oběda, zatímco venku padají více než hustě jaderné bomby. Zhruba asi tak. Ale ono to má samozřejmě svůj důvod. Je takové to citování těch velkých gerojů, že jo, Ilji Muromce a dalších, o kterých tam Lavrov teď hovořil, taková ta trpělivost ruská, že sedmkrát se měří a jenom jednou se řeže a podobně, znamená snaha pro hledání jakýchsi omluv, ale ono tohle to dlouho nevydrží. Ve chvíli, kdy začínají padat rakety dlouhého doletu, Shadow Storm, britské rakety na ruské rafinérie a na Lukoily a na všechny další, tak Kreml bude muset nějakým způsobem takzvaně odpovědět a tvičet. A pokud to neudělá, tak ty volby na podzim dopadnou s nějakým signálem, který opravdu bude strašný. Jaký to může být signál? No, může to být signál, že strana Vladimira Putina, jednotné Rusko, získá výrazným způsobem méně hlasů než třeba ruští komunisté, dámy a pánové. Komunisté můžou najednou posílit. A to takovým způsobem a tak výrazně, že začnou ovládat část ruské armády. Pozice Vladimira Putina jakožto kádra Římského klubu bude najednou silně otřesena. Západčiky začnou panikařit. A tohleto je samozřejmě riziko. Proto není vyloučeno, že ještě před volbama provede Rusko nějaký propagační úder proti Severoatlantické alianci. Ale nevíme, a teď můžeme jenom spekulovat, jakou formu ten úder bude mít. A pravděpodobnost, že by dopadla nějaká raketa nebo nějaká série dronů by dopadla na nějakou výrobní halu dronů nebo nějakých muničních prvků v nějaké zemi Evropské unie. Myslím si, že minimálně před volbami, po volbách ne. Tam už se může stát cokoliv, ale před volbami je velmi málo pravděpodobné. Ale může dojít k nějakým, nebo k jednomu, třeba i single, jedinému nějakému úderu někde na moři, na otevřeném moři. Rusko například může zaútočit na nějakou loď, která patří nějaké zemi Evropské unie, která třeba poveze drony, nebo poveze zbraně na své palubě, nebo poveze pomoc Ukrajině a tu loď demonstrativně potopí. Torpédem potopí jako signál. To okamžitě zaplaví světová média a bude to jakoby potvrzení Kremlu, že ta zadáča byla splněna na uklidnění vnitřních emocí ruských voličů. Aby ruští voliči viděli, že Kreml opravdu něco dělá, a nenechává si úplně až tak v podstatě jakoby kálet na hlavu, i když znovu je třeba říct, to, co probíhá na té Ukrajině, celá ta operace, je snaha neroztřískat tu Ukrajinu úplně celou, protože samozřejmě ti, kteří poslali ty ruské vojáky na Ukrajinu, to znamená pánové v kloboucích a v těch forsážích na hlavě, ti mají svoje plány s Ukrajinou. Konec konců oni považují Ukrajinu za svůj nebeský Jeruzalém, že Heavenly Jeruzalém je pro ně Ukrajina, respektive ne úplně celá, ale jich a jeho západ. To, čemu říkají Novorusko, je pro ně nebeský Jeruzalém. To je naprosté chucpe. Oni tomu říkají Novorusko, ve skutečnosti to všechno patří vyvolenému národu. To nepatří vůbec Rusům, nikdy to nepatřilo. Původně tam fungovala Chazarská říše v dávných dobách, potom byla zlikvidovaná, zničená a zkrátka oni stále to území vidí jako svoji nějakou bývalou otčinu. Proto v Izraeli tam pořád koukají směrem na jih do té Ukrajiny a pořád tam vidí ty prostě ta takzvaná snová města, že jo, že tam budou prostě stavět a že celý Izrael je jenom dočasný prostor, ze kterého se přesunou takzvaně do království severu. A tím se myslí v podstatě jih Ukrajiny a západ Ukrajiny, který je nejbohatší na suroviny, tomu se dneska říká Donbas. No, oni tomu říkají Miševach, že? Miševach, Donbas, Miševach, že hebrejsky. A to všechno chtějí oni, že? To má být jejich. A proto Gosudar v Kremlu nemá dovoleno to rozmlátit. Proto nemá dovoleno. Proto není dovoleno rozmlátit ukrajinské železnice. Oni ničí jenom lokomotivy. Teď po dlouhé době začali ničit, přišly zprávy, začali ničit ukrajinské lokomotivy, které jim poskytli západní partneři, jsou tam i ze Škody Plzeň lokomotivy, teď zničený, že jo. Takže začali, ale ne koleje, oni by mohli všechno zlikvidovat, když by vybombardovali koleje, ale není dovoleno ničit infrastrukturu. Zkrátka, není dovoleno. Je to jejich, není to Rusů, je to jejich, že? Hebrejců. To znamená, je určitý zkrátka zájem válku v podstatě ošetřit takovým způsobem, že jsou tady nějaké zájmy Ruska, ale potom jsou tady zájmy těch, kteří kontrolují ty procesy jak nad Londýnem, tak i nad moskevskými kancelářemi. A to, že ta válka probíhá, je jenom kvůli tomu, že mezi oběma kancelářemi není dohoda. Není dohoda o Ukrajině. Není dohoda o těch surovinách a materiálech. A proto ta válka, ta komplementární válka proti Ukrajincům, a částečně i proti Rusům, ale ta válka je hlavně proti Ukrajincům, proti mužskému pokolení, aby vyhladili ukrajinskou mužskou populaci. O tom to je. To je plán Londýna, to je plán moskovských kanceláří. Tohle to se jim v podstatě daří. Ten plán se jim daří. To znamená udělat tu válku tak pomalou, aby nebyla ani peremoga pro Ukrajince, ani paběda pro Rusy. Ani peremoga, ani paběda. Cílem teda je samozřejmě tu válku udržet v běhu, aby do ní padalo více Ukrajinců, více Ukrajinců, více Ukrajinců. Mladí, ti už jsou pryč, střední věk, ti už jsou pryč, starší, aby tam začaly padat, právě teď je chytají po ulicích, aby úplně vyhladili mužskou populaci, úplně celou. Ta, která neutekla, ta, která nebyla tak šťastná, že přeběhla přes hranice a přelezla přes rumunské hranice a tak dále, a tak dále. Ale to znamená, oni budou pracovat takovým způsobem, že v nějaké chvíli, když bude hotovo a bude usouzeno, že Ukrajina je dostatečně zbavena mužského ukrajinského genomu, je dostatečně takzvaně demonizována, to je takový ten nový výraz, že to znamená zbavena mužů, že? Tak oni tu válku zastaví a udělají ten proces, který se v podstatě dělá, nebo dělali historicky všichni dobyvatelé ve všech zemích. Přijeli tam muži na koních, že jo, a vzali si místní manželky a přeprogramovali a změnili obyvatelstvo a jejich děti už mluvili cizím jazykem a jiným jazykem a změnili úplně charakter té země během jedné jediné generace, během 20 let. Byla to společnost úplně celá změněná. Ale aby to bylo možné dojít, muselo být zničeno ve velké zničující válce veškeré mužské civilní obyvatelstvo. Muselo být zničeno. Že? No, uběhlo od těch dob, že jo, Perské říše a Velké Alexandrovy říše a Římanů mnoho staletí. A podívejte se, ta technologie vyhlazování mužského genomu se teď realizuje na Ukrajině úplně stejným způsobem. Pomalu sunoucí se ruská mašina, která samozřejmě má na hlavě velký čepec, že jo, velká forsáž, je úmyslně zpomalována. Pamatujete si na Prigožina, že jo, jeho památky, jakým způsobem řval tenkrát v tom videu na Šojgu a na Gerasimova, že mu schválně nedodávají zbraně, protože Wagnerovci v Bachmutu postupovali příliš rychle a to nebylo žádoucí. Oni potřebovali zpomalit ten proces, že ruský generální štáb to chtěl zpomalit, aby se to zpomalilo a aby do toho Bachmutu bylo nasunuto více ukrajinských mužů, aby jich tam více umřelo, aby tam více bylo zlikvidováno v tom pomalu se sunoucím ruském masomlínu. To byl ten účel. A Prigožin nepochopil, že cílem není paběda, ale cílem je vyhlazení ukrajinského mužského obyvatelstva, aby následně mohla být Ukrajina. Ta jižní a západní část přeměněná na nebeský Jeruzalém. I když se tak samozřejmě nikdy oficiálně jmenovat nebude, bude mít nějaký název, Novorusko, asi zřejmě, tomu zůstane ten název, ale bude to kontrolovat samozřejmě všechno Izrael, protože Izrael kontroluje moskevské kanceláře v Moskvě. To je dané. Mluvil o tom dneska Benjamin Netanyahu, který chválil a velebil Rusy v Izraeli, že bez nich by Izrael dneska už neexistoval, kdyby Rusové nebyli v Izraeli. Ruští mluvil o ruských židech, kdyby neřídili procesy v Izraeli, že by nebyli. Já k tomu chystám ještě video, to vám spadnou hodiny, až to uvidíte a uslyšíte. Chápete? Takže někdo řekne, že proč tam Rusko nevtrhne a nevybombarduje je. No, protože to není cílem. Není cílem to ukončit tu válku. Není cílem paběda. Cílem je vyhladit mužskou populaci na Ukrajině a realizovat nebeský Jeruzalém. Ten, který oni mají v Hebronu a že oni mají. Oni mají v Haifě, oni mají v Tel Avivu, v Hebronu, ve všech těch ješivách, tam oni mají v podstatě ty tři mapy. Jedna mapa je Velkého Izraele. Pak tam mají mapu něčeho, čemu oni říkají historická území a historické vyhnání, znamená, kde se nacházeli Židé po vyhnání do Egypta, když byli v otroctví, to jsou ty druhé mapy. Já teď si nepamatuju přesně ten název. No a třetí mapa, kterou tam mají, to je nebeský Jeruzalém na jihu a západě Ukrajiny. To jsou ty tři obrazy, které mají v těch jejich školách náboženských věšivách. Tyhle ty tři obrazy. Nikde je neuvidíte veřejně, protože to jsou interní věci, ale okamžitě, když to vidíte, tak víte, najednou vidíte ukrajinský konflikt úplně jako před očima. Poslali tam Rusy, aby udělali špinavou práci pro pány v kloboucích. A to je realita. A když potom slyšíte Lavrova, jak říká o tom, že Rusové musí být jakoby hodně trpěliví s tím, než prostě někde na někoho udeří, tak si opravdu připadáte jako dědeček, hříbeček, na kterého zkrátka někdo jakoby buší a mlátí mu do hlavy palicí a dědeček hříbeček se jenom usmívá a říká si, no tak dáno, no tak je zdáno a děláte to dobře, protože takhle se to očekává, že to budete dělat, je to ten cíl té práce. A tohle to nikdo nechápe, to nemůžou jako normální lidé vůbec jako chápat, ani se neočekává, že to budou chápat, ale ve chvíli, kdy máte v podstatě systém nastavený rozvratu státu, to, co se děje na Ukrajině, že je dovoleno, aby k moci se dostali neonacisté, aby tam velebili znovu Banderu, Melnika, Konovalce a další vrahouny, kteří vraždili Židy a nikdo se nad tím nepozastavuje na západě. A dokonce Izrael mlčí až na nějaké výjimky těch, kteří tomu jako příliš úplně nerozumí. Tak nikdo tomu nerozumí, jak je to vůbec možné. Ale ve chvíli, kdy mužské pokolení Ukrajiny má být zničeno a zlikvidováno, tak to znamená, že oni nakonec zlikvidujou i kyjevskou chuntu. I ji nechají zlikvidovat. Jako nakonec. Úplně nakonec. Oni nejdřív zařídí, aby ta chunta byla nenáviděna vlastním národem, aby poslala své všechny muže a násilně pochytala po ulicích do ruského úmyslně pomalu se valícího masomlína. A až tam budou úplně všichni, tak nakonec nechají i zlikvidovat kyjevskou chuntu, která v podstatě má roli Sonderkommando. Ano, můžeme to tak říct. Současná vláda na Ukrajině není vláda, je to Sonderkommando v koncentračním táboře, jejíž úkolem je likvidovat své vlastní spoluvězně, nebo takto ne spoluvězně, spoluobčany. Víte, co to bylo Sonderkommando? Sonderkommando to byly skupiny uvězněných Židů v koncentračních táborech, kteří pomáhali odklízet těla, nakládat je do pecí, spalovat je, odvážet, že jo, a tak dále, a tak dále. To byly Sonderkommando. A tuhletu roli má Ňuchačenko a jeho chunta. Jeho chunt má tuhletu roli Sonderkommando na Ukrajině. Oni zlikvidují veškerou mužskou populaci na Ukrajině. A až bude hotovo, tak ti, kteří z nich udělali to Sonderkommando, se postarají o jejich vlastní likvidaci, jako to bylo v těch koncentrácích. Když byla dokončená práce, Sonderkommando bylo zlikvidováno. To je realita, co se děje na Ukrajině. A proto je asi šokující pro lidi tomuhle jako rozumět, protože mnozí by tomu ani raději nechtěli rozumět, jak fungují procesy, ale bohužel realita je taková, že jestliže se buduje prostor takzvaného nebeského Jeruzaléma, tak zkrátka lítají třísky a kácí se celý les a na gojské národy se nejenom nebere ohled, ale ten les, který se kácí, tak se zbavuje veškerého života. A ti, kteří tam byli a bydleli, tak pomáhají ten proces urychlovat, pomáhají ho naplňovat a nakonec budou stejně zlikvidováni společně se zbytkem toho lesa. Je to zkrátka takhle postavené a proto i ty výroky vrcholných ruských politiků zní jako rozprávka, jako pohádka. A stačí si potom poslechnout výroky Benjamina Netanyahua, jak mluví o roli ruských židů v Izraeli. A najednou víte, jak je to dané, najednou tomu rozumíte, najednou to všechno zapadá jako skládačka do sebe. Takže takhle bych to ukončil. Vítku, máme 20.32, pustili bychom si na přestávku jednu písničku, nějakou pěknou, tak zhruba 4 minuty, možná 5, a potom se pustíme do dalšího tématu.
1: Budeme pokračovat právě tématem Izrael, což pěkně kontinuálně navazuje na to, o čem si hovořil v rámci nebeského Jeruzaléma a ne Novoruska na jižní a jihovýchodní Ukrajině, tak budeme pokračovat Izraelem, ale z trošku jiné perspektivy, a to přímo v daném státě, tedy Izraeli. Takže dáme si, Helenko, písničku, určitě vybereš nějakou hezkou, kterou posluchači chtějí, a potom budeme pokračovat dál.
2: Přesně tak, protože si posluchači píší o písničky, bude hudební přestávka sestavená z těchto písniček a aby to bylo 5 minut, budou to písničky 2. Přestávku odstartuje skupina Škvor, od které si přejí její fanoušci slyšet písničku Pravda bolí. Tolik písničky a já se ptám, jestli jsme připraveni na další téma.
0: No Peka. Ano, určitě ano.
1: Ano, jsme tady oba dva.
2: Tak můžem.
1: Hlavní sionistický rabín státu Izrael prohlásil, že žádný palestinský národ neexistuje a celá Gaza i západní břeh prý patří Izraeli, přičemž celý prostor biblických území prý patří jen Izraeli a žádnému jinému národu. Rebe David Josef tak znovu světu přednesl hlavní tezi sionismu, zatímco záchranáři v pásmu Gazy vytáhli z podtrosek ostatky dvou malých sourozenců, které tam ležely několik let. Jaký jiný důkaz může být ještě, nebo může někdo jiný ještě chtít o skutečném záměru Izraele? Že? To je pořád, my to vidíme před vlastními očima a pořád jsou lidé, kteří ještě stále pochybují, je jich dost.
0: No, samozřejmě, protože to je, říká se tomu selektivní slepota. To znamená, vy vidíte něco, co chcete, ale zároveň něco, co nechcete, nevidíte. A selektivní slepota, to je především u novinářů mainstreamu, ale bohužel i, no, řekněme, i dokonce i na alternativě, na některých alternativách. Tomu se nedá vyhnout, samozřejmě.
1: On se tomu říká nosaté vlastenectví, nosatí vlastenci se tomu říká.
0: No, jistě, samozřejmě, ale to jsou na všech stranách, to nejsou jenom nosatí, ale to jsou kloboučníci, a to jsou pasgřivci, a to jsou různí, zkrátka, kteří mají různé role a různé úlohy, a že jo, takzvaní podsypaní se jim říká, že takový ten název, jsem teď nedávno slyšel, co mají nasypáno, mají podsypáno, že jo, tak plní někde nějakou zadáču, nějakou úlohu, něco prostě někde chodí, že jo, a dělají někde nějaké happeningy a tam prostě vysvětlují o tom, jak se bránit dezinformacím a podobně, takže a dostávají za to zaplaceno potom od nějakého ministerstva toho či onoho. Proto je jasné, že ten, kdo se od toho odprostí a zbaví se nějaké té, že jo, takzvané selektivní slepoty, tak zkrátka vidí ten svět takový, jaký je, a je zkrátka nepěkný. Ten obraz je těžko uchopitelný, protože kdyby ho někdo chtěl nějakým způsobem pojmenovat, tak by v podstatě ho pojmenoval jako koncentrační tábor planeta Země a ti, kteří mu vládnou. A bohužel tohle to platí od věku minimálně od Abraháma a je to realita, která prochází jednotlivými staletími a věda a nauka, konceptualita o řízení systému světa je samozřejmě jednou z nejtajnějších nauk vůbec o tomto světě, to znamená znalost toho, jak je řízen svět, je jeden z nejnebezpečnějších nebo z nejvíce střežených a nejnebezpečnějších nástrojů a znalostí, kterými můžete vůbec disponovat. Proto mnoho věcí, které vám nedává smysl, vám najednou začne dávat absolutně smysl ve chvíli, kdy využijete tuto konceptualitu a začnete chápat to, co se děje, proč se to děje, protože to má nějaký účel a ten účel je brutální. Vyhlazení jednoho národa kvůli tomu, aby ten prostor mohli získat vyvolení a mít tam svoje zájmy a mít tam svoje pozemky a mít tam svoje mocnosti. Chápete? A pro tu práci použijete jiný národ, bratrský národ, který tam vtrhne a mezi sebou se zabíjí. A někteří jiní politici potom křičí, pojďme zastavit zabíjení Slovanů mezi sebou. A zároveň se zamlčuje, že v té dané zemi jsou zbrojovky, které dodávají zbraně do té války, furt pryč a tak dále. A víte, autenticita politiků je vždycky jenom omezená tím, kde začínají zakázky a zájmy vojensko-průmyslového komplexu v případě války v Evropě, kdekoliv by se začala nějaká válka. Tak každý politik je okamžitě omezený a získává okamžitě selektivní slepotu na některé problémy. To znamená, máte politiky, já nebudu ho jmenovat, ale určitě si domyslíte, kam mířím. Máte politiky, kteří bojují proti tomu, aby pokračovala válka na Ukrajině. Máte politiky, kteří chtějí, aby se nezabíjeli Slované, ale už třeba jim nevadí, že zbrojovky z daného státu jsou jedním z největších dodavatelů dělostřelecké munice a v poslední době dokonce i dronů na Ukrajinu. A tam už je klid a ticho po pěšině, tam už panuje selektivní slepota těch politiků. Tam to už nevidí. To už jakoby neexistovalo. A proto ta válka pokračuje. To je ono. Přesně ono. To znamená, konceptuální realita je o tom, a, nebo znalost, co je to konceptuální, gramotnost vůbec jako taková, je znalost o tom, kdo a jakým způsobem řídí tuto planetu. To je jednoduché. A co je hlavní a zásadní, že procesy a nástroje tohoto řízení, tohoto konceptuálního řízení, se vymykají naprosto jakékoliv lidské představě. Koho by napadlo, že někde si vyhlídne nějakou zemi a řekne, my tam musíme poslat nějaký stát, nějakou jejich armádu, aby je tam v podstatě vyhladila a aby v rámci pomalu postupující fronty došlo k vyhlazení celého mužského obyvatelstva a to, které nebude vyhlazeno, tak ho nechte utéct přes hranice a otevřte hranice a nechte mladé lidi do 22 let utéct a emigrovat z Ukrajiny, jako minulý rok Ukrajina přijala ten zákon, že všichni mladí od 18 do 22 let mohou svobodně opustit Ukrajinu. Co to je? Je to milosrdenství od toho řezníka Ňuchačenka a jeho party řezníků? Je to milosrdenství? Ne, prosím vás. Je to demonizace Ukrajiny. Odmuštění Ukrajiny. Aby tam zkrátka žádní muži Ukrajinci nezůstali. Protože těmto architektům tohoto procesu jim až tak nezáleží na tom, jestli budou takzvaně endizování, říká ending. Endizace znamená ukončení těch Ukrajinců v tom ruském masomlínu. A nebo jestli utečou přes hranice do Evropské unie, a nebo se nechají odejít do Evropské unie. Je to v obou případech, je to demonizace Ukrajiny. A ve chvíli, kdy bude hotovo, tak tam začnou probíhat přesně tyhle ty procesy. Proto okamžitě nastupují BlackRocky. BlackRock. O co má zájem? O pozemky. Proč pozemky? No, nemůžete obsadit stát, pokud nebudete mít pozemek. To je snad logické. Proto BlackRock si tam narýsoval, že jo, celé oblasti Ukrajiny, kde jako chce podnikat. Jenže kdo ovládá BlackRock? No, samozřejmě vyvolení. Ti ovládají BlackRock. To je jejich. Sice je to americká firma, ano, ale je jenom registrovaná v Americe, ale ovládají oni. To není americká firma, to je jejich firma. Kontroluje investiční procesy, největší fond na světě. Takže nebeský Jeruzalém bude realizovaný BlackRockem. BlackRock ovládají Izraelci. To znamená, bude zrealizován ve chvíli, kdy bude dokončena do značné míry demonizace Ukrajiny. A všechny tam pobijou, všechny tam nahází do masomlína a zbytek uteče. No a zbytek budou starci nad 70 let a ti už brzy umřou. Bude vymalováno, bude hotovo. V tom okamžiku nastoupí mírové procesy, v tom okamžiku Kreml dostane signál z Izraele zastavit zadáču, zastavit procesy, zastaví se a začnou se realizovat procesy velké rozborky. To znamená, tady to bude patřit těmhletěm, tamhle to bude patřit těmhletěm, tady bude mít BlackRock tyhle ty prostory, tady budou stavět tyhle ty paneláky, tady budou stavět tady ty vily pro přistěhovavší se z Izraele. Tady, tamhle. A celý ten systém bude nastavený způsobem, že za 20 let od ukončení bojových operací celý ten prostor bude k nerozeznání od Izraele. K nerozeznání. A ten proces samozřejmě zajistí ti, kteří kontrolují Izrael, jak to odhalil Netanyahu, ruští židé. Tím je to dané. A pokud si chce někdo něco namlouvat, tak samozřejmě má možnost, ale lhát si do kapsy je velice zrádné, to bych nedoporučoval. Třeba se na to dívat realisticky. A nás by mělo spíš zajímat, co budeme dělat v Evropě s těma milionama Ukrajinců, kteří utekli a ještě utečou v následujících letech z ukrajinského masomlína. Co budeme s těma Ukrajincema dělat? Dneska na to nikdo nezná odpověď. Někteří říkají, že se podaří integrovat, jiní říkají, že vytvoří takzvaná systémová společenská geta. Ne izolovaná, ale systémová geta. Začnou ovládat ministerstva, začnou ovládat městské úřady. To znamená, systémově začne ukrajinská getizace prostoru Evropy. A z důsledky, které si vůbec nedokážeme představit, včetně korupce, korupčních ukrajinských mechanismů, černého trhu se zbraněmi, vydírání a tak dále. Víte, to jsou jenom obrazy společnosti, které máme jakoby před sebou a nikdo v Evropě, nebo až na nějaké výjimky a nějaké drobnosti, nedokáže nebo dokonce nechce tu realitu vidět. Ta selektivní slepota zasahuje totiž nejenom politiky a nejenom nějaké analytiky někde na alternativě, ale zasahuje širokou veřejnost. To vidíme konec konců u voleb. Lidé nejsou schopni vidět skutečné problémy. Neumí je pojmenovat, neumí je vidět. Selektivní slepota jim brání vidět největší problémy ve společnosti. To je členství v Severoatlantické alianci a členství v Evropské unii. Nevidí problémy v obrovské inflaci, která je indukovaná rozvázáním energeticko-surovinových vztahů s Ruskem. Nevidí problémy v činnosti a fungování Evropské unie, která de facto vede k deindustrializaci a zároveň i k takzvané no, v podstatě jakoby k ukončení vlastnictví nemovitostí a k převodu systému do různých pronájmů a do různého půjčování a sharingu, zkrátka nevlastnění nebo nevlastnických struktur, což vidíme konec konců ve všech posledních procesech, kdy je snaha vytvářet překážky pro vlastnictví čehokoliv, znedostupňování bytů, zvyšování podmínek pro přiznání hypoték, a obrovská inflace, obrovský propad reálných mest, který je ze všeho úplně nejhorší, protože nějaké jakoby navyšování platů v rámci inflace je sice jedna věc, ale propad reálných mest je daleko větší problém. Proto je asi jasné, že v následujících letech, tak jak budou pokračovat procesy na Ukrajině, uvidíme přesně tyhle ty procesy, to znamená snahu dokončit proces takzvané demonizace nebo odmuštění Ukrajiny od schopného mužského obyvatelstva, jednak destrojkou v ruském masomlínu a současně i tlakem na emigrace zbývajících Ukrajinců z Ukrajiny, tak uvidíme v následujících letech zkrátka procesy, které povedou k překreslování některých struktur v Evropě a pro mnoho politiků v Evropě ten proces je žádoucí, protože oni chtějí de facto část ukrajinského státu překopírovat do systému a procesu řízení Evropské unie. Je to snaha o překopírování procesu řízení. To znamená nacifikace Evropy, banderizace Evropy s evropskými odchylkami a s evropskými reáliemi, ale de facto zdrojovaná od Ukrajinců, kteří přijdou z té Ukrajiny. Stejně tak tlak na přenášení společenského vnímání a chování z Ukrajinců na jednotlivé evropské státy. To se samozřejmě bude projevovat v politice, ve volebních procesech, v politických stranách, kdy Ukrajinci začnou ovládat některé politické strany, které již existují, jako kandidáti budou nastupovat a budou měnit politiky jednotlivých stran pro zájmy otázky Ukrajinců v Evropě. Za pomoci nejenom médií a neziskových organizací, ale za pomoci samozřejmě i kapitálu, který do tohoto procesu bude proudit z různých zdrojů, především z Evropské unie a rovněž z Londýna. To znamená snaha o ukrajinizaci Evropy v procesech řízení. Takže takhle bych to asi uzavřel, zase trošku s větším přesahem. Máme 20.56. No, Vítku, jestli máš ještě nějakou doplňující otázku? No a pokud ne, tak si dáme přestávečku, zase nějakou jednu nebo dvě písničky a potom se pustíme do telefonických dotazů.
1: Nemám VK nic doplňujícího, budeme rádi, když se právě dostane na co nejvíc posluchačů v rámci té druhé interaktivní hodiny, kterou máme a která nás právě teď čeká, takže zahrajeme si písničku, aspoň se dostane na co nejvíce z vás, milí posluchači. Budeme se těšit na vaše stručné, pokud možno věcné otázky, jakékoliv otázky, já jsem to je stručné, tak aby se dostalo opravdu na co nejvíce z nás, buďme k sobě zdvořilí, vyjdeme si vstříc a samozřejmě mějme, nebo veďme v patrnosti, že se chce dovolat řada dalších lidí, to znamená, že ten svůj dotaz můžeme koncipovat tak, aby se dostalo právě na co nejvíce z nás. Takže to taková drobná prosba na vás všechny. A Helenko, co si zahrajeme?
2: Já věřím, že bude stačit jedna písnička. Před písničkou ještě připomínám telefon do studia, kam můžete po písničce začít telefonovat. Telefonní číslo je 721 557 022. A teď zase hudební přání. O písničku si píše Martin, Hinek a Jarda. Má to být písnička od Karla Kryla. Demokracie rozkvétá. Písnička dozněla, já se ptám, jestli jsme připraveni na prvního volajícího VK Vítku.
0: Ano, ano.
1: Ano, jsme tady už oba, Helenko.
2: Pojďme tedy k první otázce. Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
3: Dobrý večer všetkým. Ja som pozorne počúval to, ako sa bavili o tom, že niektoré veci sa robia v Česku trikrát. No to isté sa robí aj v Rakúsku, ale horšie je, keď idete do obeda do práce a po obede zistíte, že je silnice preč a nerespektujete dopravnú značku a stratíte takmer podvozok. Ale chcel by som vám sa vás opýtať na jednu vec. Či ste zaznamenali to, že vlastne po návrate toho šéfa CIA okamžite zlietlo 5 lietadiel súdneho dňa. Vlastne to sú lietadlá, ktoré majú zaručiť v prípade jadrového útoku na USA ano. Komunikáciu vo vzduchu. Či by ste to mohli nejako okomentovať? Prajem pekný večer.
0: Áno, áno, áno. Samozrejme, to zaregistrovali mnozí. Podívejte sa, je to jenom důkaz toho, že Radcliffe přijel do Kremlu, teda do Kremlu, ne přímo do Kremlu, ale na Lubjanku do sídla SVR k Naryškinovi s opravdu nějakým ostrým vzkazem, velice ostrým, na pomezí nějakého vyhrožování něčeho a Rusko muselo atvičát. Muselo vyslat signály, muselo ukázat, že ne, chlapci, začalo, že jo, zkouška bude vesniku v Nové zemi, odpálení balistické rakety dneska, předtím vzlétnutí letadel soudného dne a tak dále. To znamená, je asi jasné, že Radcliffe tam nepřijel na kávičku a na přátelské setkání. To je zcela vyloučené. A co to znamená? No, Američané mají nějaké signály, že Rusové se k něčemu chystají. Podobně jako měli signály skoro 2 měsíce před zahájením speciální vojenské operace na Ukrajině. Pamatuju si, že už někdy od října, no to bylo více než 3 měsíce, skoro 5 měsíců vlastně, od října 2021 začal Bílý dům varovat Rusko, aby neútočilo na Ukrajinu, a to bylo 5 měsíců předem. Si možná pamatujete, jak Američané, tenkrát to bylo jako brané jako nějaké strašení, ale oni to opravdu do 5 měsíců předem věděli, že Rusové se chystají vtrhnout na Ukrajinu. A CIA, to, že teď letí najednou šéf CIA v nákladním těžkým transportním letadle do Moskvy a hned Rusové reagují tady těma signálama, že vysílají letadla a dělají raketové zkoušky hned potom po jeho odletu, znamená, že něco zaznělo od Radcliffa, nějaké varování, no a Rusko na to reaguje tímhle tím způsobem. Proto nepodceňovat tu situaci, protože podívejte se, ve chvíli, kdy Západ střílí rakety a drony, vyráběné ve Velké Británii na ruské rafinérie, nemůže to skončit jinak, než nějakým ruským úderem proti Severoatlantické alianci, nějakou formou, nějakým způsobem. Buď na loď Evropské unie, na loď nějakého státu Evropské unie, která bude potopená, nebo se střelení někde něčeho, co poletí, nějaké zásobovací letadlo poveze zásoby munice pro Ukrajinu a letadlo bude sestřeleno, nebo to bude někde nějaká obrovská velká sabotáž v Evropské unii. A nebo dokonce opravdu nějaký ten raketový útok, balistický útok na nějakou továrničku někde v pobaltském státě, někde to tam spadne a bude to jakoby signál od Ruska, že tohle to už nebudeme tolerovat a tak dále a tak dále. Američané to vědí. Jestli vědí úplně všechno, není jasné, ale mohou znát scénáře, protože v Kremlu je spousta informátorů americké CIA. Je jich tam spousta. Oni je tam implementovali v 90. letech, stále tam mají informátory CIA. Všechno, co se šustne v Kremlu, okamžitě vědí v Langley v CIA, protože tam mají svoje lidi. Celý Kreml je ovládaný v podstatě západčekama. To jsou lidé, kteří mají pro západní postoje, kteří chtějí západní styl života v Rusku, kteří nechtějí takovýto ten ruský systém, ruský způsob života, nějaký hodnotový, ruský hodnotový systém. Všichni jsou západčeky, většina jsou západčeky. Proč? No podívejte se na velké hodnostáře okolo Putina. Všichni mají své rodinné příslušníky na západě, na školách, v biznesech, v zahraničí, ve Spojených státech, v Monaku, ve Francii, v Itálii. Chápete? Dokonce i členové, prosím vás, dokonce i členové ruského generálního štábu mají rodinné příslušníky na západě, na univerzitách, na západních univerzitách. Ukrajinci si z toho dělají srandu. Jak mohou oni bojovat, říkají, jak mohou Rusové bojovat proti Západu, když ruský generální štáb má rodinné příslušníky na Západě. Chápete? Když vždy to je národní ohrožení, nebo to snad by jako nemělo být dovoleno. A nikdo to neřeší. Nikdo to neřeší. Chápete? To je... jako když si dáte prostě čepičku na hlavu, jo, s antenkou a říkáte si, svět je krásný, přijímáme signály. Ale ono to není k smíchu, protože na té Ukrajině umírají ruští vojáci. A když tehdy Prigožin tam řval v tom videu na Šojgu a Gerasimova, že kde jsou moje zbraně, kde jsou naše náboje, tak v podstatě on jenom odhaloval tu situaci, která tam de facto je. To znamená, není dovoleno rozmlátit Ukrajinu, musí se zkrátka jenom Ukrajina vyhladit od mužské populace. Nic jiného se nedělá, nic jiného se neřeší. A víte, teď je otázka. A zase kontrolní otázka. Schválně. Uvalila Evropská unie na rodinné příslušníky těchto lidí v Kremlu a v ruském generálním štábu nějaké sankce? Když i vlastně Vladimir Putin má své rodinné příslušníky na západě? Chápete? Na ně sankce nejsou uvaleny. Já jsem to kontroloval. Ani na jednoho z nich nejsou uvaleny sankce. Jsou na všechny možné ruské politiky a na nějaké generály, že jo, tamhle to, že jo, někde ze severního vojenského okruhu a tak dále, na dva, na tři jsou tam, potom na nějaké obchodníky, spousty obchodníků, ale na rodinné příslušníky ruských vysokých politiků, ruských generálů, tam žádné sankce uvalené nejsou. A víte, co to znamená? No, že něco se jiného jede v médiích a něco jiného je v zákulisí. A co se děje v zákulisí? Kontrolní otázka. Vy, kteří máte nastudováno k zápočtu na zkoušky z konceptuality, tak už víte, co to znamená? No, No, protože se vede komplementární válka, kdy dvě válčící strany mezi sebou spolupracují na likvidaci toho, který je uprostřed mezi nimi. A proto to takhle funguje. Proto je dovoleno uvolovat sankce na Rusy stojící mezi, obyčejné Rusy stojící mezi, ale není dovoleno na ty, kteří jsou součástí ruského kongresu, židovského kongresu, ruských moskovských kanceláří, a není dovoleno ani na straně druhé domu Sion. To je realita. Aha, to je konceptuální gramotnost. Takže já doufám, že tomu rozumíte. Jsou někde vysílány nějaké signály a samozřejmě v Americe je to vlastně způsobené tím, že oni mají nějaké zájmy, oni vědí, že když se jim rozpadne NATO, tak Spojené státy úplně končí v Evropské unii, oni chtějí si nějaký vliv podržet a já si myslím, že moskovské kanceláře de facto budou si realizovat to, co si realizují, protože na Spojených státech nezáleží. Záleží na tom, co určí a co řekne Izrael. Na tom záleží. Konec konců ví to moc dobře a nejlépe to ví oranžový pomeranč v Bílém domě. Ten to ví úplně nejlíp. Ten ví, že když Bibi řekne, tak to bude. A když Bibi řekne ne, takhle to nebude, tak to nebude. Tím je to daný. To znamená, že nezáleží na tom, co chtějí Spojené státy. Důležitý je, jak to zařídí Izrael. Jak si to udělá Izrael. A Izrael samozřejmě má plán. Plán nejenom na realizaci velkého Izraele, ale velký plán. Velký plán na nebeský Jeruzalém, který je staletí a staletí realizovaný, protože nejbohatší půda, černozem a nejbohatší surovinová plocha v Evropě, Donbas, to všechno pod krycím názvem Novorusko, ale jinak nebeský Jeruzalém. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Dobrý večer, jste ve vysílání, ptejte se.
4: Dobrý večer, slyšíme se, zkouška spojení, já jsem ve sklepě, spravuju auto.
2: Slyšíme.
4: Tak těším je, zdravím vás všechny ve studiu. Já prosím vás, pane Veka, bych chtěl, nebo chci se zeptat na jednu věc. Vím, že vy do toho trochu fáráte a nevím, kdo jiný by mi mohl poradit. Takhle, já mám, nebo doma můj otec má, když si teta dělala v kostnici, a má doma otec jako artefakt, ona mu dala lebku. A ono to je dětská lebka, jak jsem byl malý, tak jsem to studoval, díval jsem se, jak to tam vlastně vypadá, bylo to zajímavé, ale teď já tam nad tím přemýšlím a říkám, sakra, to je lebka dítěte, jako jo, a vlastně, když já potom zdědím ten majetek po otci a budu vlastně dělat nějaké vypořádání, a teď mi to připadne, tak já to doma samozřejmě nechci, jo. A zajímá mě, jak vlastně s tím naložit. Prostě mi je v podstatě líto toho dítě, když to řeknu, a teďka jestli to mám nechat kremaci, nebo pohřbít, nebo vlastně já nevím, já tomu nerozumím, jo, a přece jenom je to lidský ostatek, takže na to bych se chtěl zeptat, snad mi třeba poradit.
0: Děkuji. Já děkuji za dotaz. No, podívejte se, tohleto je opravdu velmi závažný, protože ostatky, to jsou samozřejmě obrovské, pakliže nejsou uloženy, nebo záleží samozřejmě na tom, jakým způsobem to dítě zemřelo. To je velice důležité, protože způsob zemření toho, nebo úmrtí toho dítěte je zásadní. Nemusí to nést vůbec nic, nemusí na tom být vůbec žádná síla, nemusí z toho být vůbec žádný artefakt, ale pokud tam bylo nějaké utrpení, nějaká těžká nemoc, nějaké strádání, nějaká silná emoce, nějaká vazba buď toho dítěte na matku, anebo obráceně, matka zoufalá, nešťastná, že přišla o dítě, kdy ta emoce je přenesená na zemřelé dítě, na jeho tělo, na jeho kosti. To znamená, ten artefakt může vzniknout různými způsoby. A pokud někdo takového něco přinese domů, tak To může mít samozřejmě podle síly toho artefaktu různé projevy, ale v každém případě, a to je naprosto zásadní, pokud nemáte jistotu, jestli se jedná o artefakt a nebo o takzvaně vyhaslý pozůstatek, to znamená, není tam žádná aktivita, je to vyhaslé, nemáte jistotu, tak v každém případě byste se měl obrátit na církev svatou a měl byste požádat o pomoc.

0: začátku bylo takzvaně připoutáno, což jsou jedny opravdu z nejšerdnějších okultních a nejnebezpečnějších okultních předmětů, které vůbec existují. Lidské ostatky. Pokud by tam něco takového bylo. Mohlo by to být nebezpečné i pro toho kněze. Vysoce nebezpečné, pokud není zasvěcen do exorcismu, pokud by neměl zkušenosti. Tohleto já opravdu, já tady nechci jako na dálku, protože to se nedá ani náhodou, ale minimálně pokud budete nějakým způsobem dědit, obraťte se na Církev svatou a požádejte o konzultaci, o radu, případně se obraťte na biskupství s tím, aby poradili, co by bylo vhodné udělat. Navrácení do původního místa, do kosnice, no, to zrovna není to pravý místo, ale minimálně rozhodně bych na to nesahal rukou. V žádném případě na to nesahejte rukou. To absolutně ne. Nesmíte se dotknout rukou z bezpečnostních důvodů a je opravdu nejlepší přenechat tohleto církvi. Pokud tedy je to lidský ostatek, který musí být pohřben s odpovídající úctou za přítomnosti kněze a za modliteb, za použití modliteb, které vlastně doprovodí tu duši ke světlu, pokud teda zůstává připoutaná k části nějakého ostatku, ale opravdu je to, jako nějaká možnost tam je, může to být vyhaslé. Jo, znovu opakuji, ostatek může být vyhaslý, duše odešla, je na druhé straně, ostatek je zcela vyhaslý, není v něm vůbec nic. Je to velmi pravděpodobné, že to tak je, ale je tam určité riziko, že pokud byla lebka využívána jako ozdoba, pokud jí nebylo dopřáno klidu, odpočinku, byla vystavována pohledům, obdivu nebo zvědavosti a podobně, došlo k oddělení hlavy od zbytku kostry. To jsou všechno věci, které zkrátka zvyšují pravděpodobnost toho, že se z daného okultního nebo z daného ostatku mohl stát okultní předmět. Jo, takže jediné, na dálku nemůžu poradit a nějak detekovat, co to je nebo co to není, ale obraťte se na Církev svatou. Takhle vám poradím. Takže to je celý a dali bychom prostor dalšímu volajícímu.
1: Hezký večer, můžete se ptát.
2: Ano, já vás zdravím, já vás fandím a doporučuji všude. Já mám otázku, co se týká kiva, ale já teďka bych navázal, když dovolíte, jenom takovou malou vsuvku. Správně, jak říkal pan VK, prosím vás, já bych to jenom doplnil, já vám řeknu biblický verš. Anděl Hospodinův klade se vojensky okolo těch, kteří se obojí a zastávají. To znamená, kdo má boží ochranu, tam ti démoni nemohou. Ale já mám otázku na ten Kyjev. Tam byla teďka nedávno přehlídka a ten Vladimír Putinu teda jakože nic, jako jo, to je, když si nedovolil vůbec tam poslat něco, no Orešníka už ani náhodou. A tak to bude asi s tou Anglií, oni jsou asi domluvení s tím Kyjevem a s tou Anglií nevím a já si myslím osobně, je to můj názor, je to i dotaz na pana VK, že jak oni prostě pořád jako mají silné řeči, jako na oko a pořád nějaký červený čáry, tak já si myslím, že vládě Putinu si nedovolí vůbec nic, dokud tam nebude nějaká revoluce. Děkuji, naschválnou, dobrou noc.
1: Děkujeme.
0: No, já s tím souhlasím a zrovna právě to, že by tam mohla být revoluce, to je zrovna to, co se právě děje. A ještě ne teda tak daleko, že by už byla přichystaná, ale nespokojenost v ruské veřejnosti je. A je jasná, je hmatatelná, je viditelná, je čitelná na sociálních sítích a je viditelná už i mezi obyčejnýma lidma na ulici a v jednotlivých pracovních kolektivech. Je to počátek, není to někde, že by někde se svolávaly nějaké pochody a demonstrace, tak daleko to ještě není, ale ten začátek už tam je. A ty volby toho 20. září skutečně jsou zlomový okamžik, protože pokud dopadnou nedobře,

0: pro stranu jednotné Rusko, pokud tam bude opravdu velký zisk nebo znatelný zisk ostatních stran na místo jednotného Ruska, bude to oslabení pozice Vladimira Putina ve funkci prezidenta. A teď záleží na tom, jak moc by Vladimir Putin oslabil. Pakliže by jednotné Rusko ztratilo třeba co, kolik procent? 10% v porovnání s předchozími volbami? Nebo 15? Nebo dokonce 20% propad? Nebo více? A to se samozřejmě uvidí po těch volbách, ale pokud by jakýmkoliv způsobem posílila nějaká jiná strana, například komunisté by posílili, obrovským způsobem by to zkomplikovalo další fungování procesu řízení v Kremlu a moskovské kanceláře by na to museli reagovat. Jak by na to museli reagovat? No, vyměněním hlavního manažéra. Museli by vyměnit Vladimira Putina za někoho jiného. Respektive by to udělali tak, že by ho nechali dokončit funkční mandát, ale už by nedovolili, aby pokračoval do druhého, tedy do následujícího mandátu. To by mohlo být dokonce i velice reálné. To znamená, ty volby toho 20. září budou naprosto klíčové, protože řeknou, jestli současná politika Vladimira Putina má podporu veřejnosti, současná politika ve vztahu k Západu a ve vztahu k Ukrajině, jestli má podporu, anebo jestli se tam objeví první náznak nedůvěry, která bude vyjádřena tím, že lidé budou hlasovat jakoukoliv jinou stranu, než je Putinova jednotné Rusko. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Hezký večer, máte slovo.
2: Dobrý večer, děkuji, chci velmi pozdravit. A měla bych takovou otázku, teď to sice utichlo, ale jednu dobu se hovořilo o Praze jako o Novém Jeruzalému. A tak bych se chtěla zeptat na názor, jestli to je úplná blbost, anebo z čeho to vyšlo, tahleto povídání, a děkuju a budu poslouchat.
1: Děkujeme.
0: No, já děkuju za dotaz. No, Nový Jeruzalém. To ani tak, jako v podstatě, jako by v přeneseném slova smyslu, samozřejmě Nový Jeruzalém, ale to označení je takzvaný obrácený Jeruzalém nebo temný Jeruzalém. Jeden je světlý, druhý je temný. A jsou to okultní roviny, samozřejmě. Praha je a vlastně celý prostor onoho kráteru, že českého, českomoravského kráteru, je považovaný za takzvané okultní centrum světového židovstva. A Praha je považována za takzvaný temný Jeruzalém, nebo Jeruzalém druhé strany, nebo Jeruzalém na druhé straně, na straně okultní. A vzniklo to v podstatě v historii, protože Praha byla centrem židovského okultismu již od středověku, od raného středověku mimochodem. A prostor celého kráteru vlastně vychází od vlastně římských takzvaných osídlení, kdy se do prostoru spolu s Římany, do prostoru českého kráteru a českých neprostupných hvozdů tehdy dostala takzvaná Solomonova obchodní skupina, že jo, tedy jeho jméno jakoby Samuel, že jo, obchodník Samuel, který otevřel obchodní cesty z jihu. A jedna z těch cest je takzvaná stará římská cesta obchodní, kterou tehdy otevřel, a ta získala potom takové, potom mnohem později mimochodem, ale skrze hvozdy z Rakouska směrem nahoru do jižních Čech probíhala cesta, která potom získala název Zlatá stezka. Procházela prostorem Šumavy, prostorem Prachatic, dál potom na sever ku Praze. A to byla cesta, kterou původně prošel právě tento židovský kupec Samuel. Byla i první cesta. Druhá cesta, to byla takzvaná Velká římská cesta, která šla z Uherska přes dnešní Hodonín nedaleko Brna směrem do osídlení na jihu Moravy. Určitě tam všichni znáte všechny ty oblasti, jako jsou Věstonice a další, tak to byla vlastně v podstatě druhá obchodní cesta, která byla takzvaná Velká římská cesta. A tyhle ty dvě cesty vlastně se spojovaly v prostoru dnešních středních Čech na místě, nebo nedaleko místa, kde je dneska Vyšehrad. A celý ten prostor de facto byl ovládaný židovskými obchodníky, kteří přišli s římskými legiemi z Jeruzaléma. A podle všech těch dobových záznamů je s velkou pravděpodobností skoro jasné, že ten prostor byl obsluhován tedy obchodně, potom daleko dál, ještě do skrze tehdejší bavorský les směrem se do Německa a ještě dále do Franské říše, do dnešní Francie. To znamená, ty starověké cesty byly opravdu takto budovány, ale vznikaly právě jenom kvůli tady těm bohatým obchodníkům, kteří přicházeli z Jeruzaléma. Proto ten název toho Jeruzaléma, jakoby temného Jeruzaléma nebo obráceného Jeruzaléma, je kvůli tomu, že celá Praha je okultním centrem světového židovstva. To samozřejmě historicky je dané, to všichni vědí, všichni znají. Na to není ani důvod vysvětlovat, že jo, jakým způsobem staré město fungovalo, jakým způsobem fungovaly Emauzy, než je Američané několik dní před koncem války úmyslně vybombardovali leteckými zápalnými bombami, aby všechno schořelo. Že? Protože Emauzy to byla židovská knihovna, kde byly i uloženy spisy, že ze středověku a tak dále, a tak dále, samozřejmě židovské spisy, všechno tohleto, okultní záležitosti. Proto ten důvod je jasný, je daný a pokud uslyšíte ten název Nový Jeruzalém, tak je to takový spíš jakoby moderní název v dnešní době, protože Praha samozřejmě je úzce provázaná s Jeruzalémem historicky a proto to propojení je i na úrovni politiků. Proto i dneska v Praze je politické ukotvení takové, že všichni tam zkrátka mají natažené ruce směrem k Izraeli a není dovoleno, aby kdokoliv řekl jakékoliv jediné křivé slovo proti Izraeli. Bez ohledu na to, co tam Izrael a ten nacista Netanyahu, co tam provádí s Palestincema. Bez ohledu na to. Takže takhle by na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volejci.
1: Dobrý večer, můžete se ptát.
3: Ďakujem, dobrý večer všetkým, dobrý večer panu VK a Vítkovi. Ako pán VK spomínal, že existuje video Netanyahua, ako chváli ruskú židovskú obec Izraeli, tak existuje aj video, ako sa Beryl Lazar chváli tým, že sa v Kremli nič neschváli bez jeho požehnania. Myslil tým Sýriu, ale aj iné dôležité politické rozhodnutia. A existujú správy, že Radcliffe prišiel do Kremla kvôli tomu, aby Rusko varoval pred miešaním sa do nastávajúcej eskalácie, pretože sa chystá eskalácia konfliktu s Iránom. A Radcliffe Rusko vyvaroval, aby sa do toho nemiešala. Buď to blokádou, alebo zabavením Hormuzského prieplavu, alebo použitím, nedaj Bože, jadrových zbraní alebo false flag, nejakým zamorením nejakej oblasti. A jejich absolutním snom je spojit ukrajinskou a iránskou vojnu do jednej, přiahnutím několik hlupých evropských zemí, které by si to nechali urobiť. Tak čakám na komentár pana Veka. Ďakujem.
0: No, já děkuju za dotaz, ale tady je jenom jedna vsuvka do toho. To by samozřejmě byl konec Spojených států a byl by to konec Evropy především. A to, že je poměrně reálné, že by globální prediktor, pokud mluvíme o globálním prediktorovi, to znamená o okultním, nejvyšším okultním procesu řízení na touhle planetou, tak by to byla snaha a zjevná snaha o urychlení procesu řízení depopulace planety a depopulace především Evropy. Protože by to znamenalo konflikt a zničení jednak Spojených států a zničení Evropy jako takové. Velká válka je samozřejmě něco, co by mohlo zlikvidovat plány globálního prediktora, které má s Ruskem a s Čínou. Velká válka by totiž zatáhla Čínu i Rusko do velké války, do velké zničující války a není zájem, aby k něčemu takovému došlo. Stejně jako na Ukrajině není zájem, aby došlo ke zničení celé Ukrajiny masivním mohutným bombardováním. Zkrátka na některých věcech není zájem a Spojené státy jsou vyčerpávány především zbrojně. Já o tom budu mít ještě článek dneska večer, zásadní, protože Spojené státy se vyčerpaly vojensky během těch operací v Perském zálivu. Nemají rakety, nemají v podstatě nic, jediné, co jim zůstává, jsou ty zmíněné jaderné zbraně a nějaká snaha o ovládnutí Hormuzského průlivu a že tam pošlou druhou letadlovou loď, nebo dokonce třetí, aby tam v podstatě jako získali kontrolu nad průplavem a budou doufat, že Iránci na ty lodě nebudou střílet. Je to samozřejmě zoufalý krok. Američané jsou bez zbraní a Rusové to samozřejmě vědí a Iránci to samozřejmě vědí, že americká armáda je vyčerpaná zdrojově, materiálně vyčerpaná. Co tam pro boha budou chtít Američané v tom Perském zálivu dělat? Ale víc budu mít v tom večerním článku. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
1: Zatím ještě nemáme dalšího volajícího, tak já připomenu telefon, na který můžete telefonovat. 721 557 022, to je telefon do studia, kam můžete volat v tuto chvíli své otázky. Ještě jednou opakuji telefonní číslo 721 557 022.
4: No vida, já jsem se chtěl tak trošku opatrně zaradovat, že nám to tak hezky odsýpá, že VK ty odpovědi formuluje trošku kratším charakterem, že se dostane na to nejvíce z nás a vida jako na schvál. Nikoho teď nemáme, vzniká takzvané vákuum, nejenom mocenské, ale i posluchačské vákuum, tak doufejme, že nám někdo opravdu zavolá. Helenko, nemáme nikoho, máme nikoho?
1: Zatím
4: stále
1: pořád
4: nikdo
1: ne.
4: Nevolá.
1: Zatím
4: tak lidé budou
1: nevolá.
4: Standardně volat před celou
1: a
4: hodinou,
1: pozor,
4: je tak
1: už
4: 50.
1: Máme, ne? Už máme, super. Já dám telefon hned do vysílání. Hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
5: Přeji hezký večer. Mám otázku pro mě velice aktuální na pana VK. Jak moc si myslíte, že si člověk reálně pomůže v této chvíli tím, že se odstěhuje do Ruska? Děkuji.
1: Děkujeme.
0: No, jak si pomůže? No, tak samozřejmě pokud tam přijdete, získáte tam trvalý pobyt na základě toho prezidentského dekretu, tak budete fungovat v Rusku a ve chvíli, kdy to vypukne, tak bude docela velmi pravděpodobné, že stejně jako v dobách druhé světové války, jako Josef Vissarionovič, tak i Gosudar Vladimír Putin povolá všechny národnosti a všechny občany cizích zemí, kteří budou zrovna žít na území matičky Rusy, požádá o vytvoření takzvaných zahraničních vojenských sborů na porážku a uništožení vraga. Nepřítele, že? Stejně jako vznikal československý samostatný vojenský sbor pod vedením Ludvíka Svobody, že v Buzuluku, tak budou vznikat podobné sbory z Čechoslováku, kteří budou v Rusku. Takže pokud si chcete, nebo chcete se zúčastnit tažení proti fašistům nejprve na Ukrajině, no a potom možná někde i dál do Evropy v případě, tak samozřejmě můžete odcestovat samozřejmě do Ruska. To je asi jistý. No, to se musíte sami rozhodnout. Já vím, že pán se ptal z toho důvodu, jako kde nějak v nějakou jistotu mít, vyhnout se nějakému konfliktu. To nebude cesta do Ruska, to bude cesta daleko, daleko z Evropy, pryč, mimo Evropu, mimo kontinent Evropy, někam hodně daleko, někam pryč, nejlépe někam do Karibiku, do prostoru Střední Ameriky, anebo možná Jižní Ameriky, možná Argentina, že jo, takzvané říkají jihoamerické Německo, že Argentině, tam se mluví normálně německy, to mi každý druhý Němec, protože se tam přestěhovali mnozí Němci po roce 45, slušní lidé, že jo, jenom byli SSáci a tak dále, takže takhle samozřejmě ironicky, ale takhle je třeba se na to dívat. Takže pustíme se do dalšího volající.
1: Hezký večer, můžete se ptát, jste ve vysílání.
6: Dobrý večer, rád bych vám poděkoval za vaši práci a mám jednoduchý dotaz, ale podle mě závažný. Velice zajímavě se mluví o asteroidu Apophis. Bylo by možné říct něco o tom průletu v roce 2029 a 2036? Děkuju pěkně.
1: Také děkujeme.
0: No, já děkuju. Ten název mi něco říká, ale celá ta geneze toho průletu, to nemám nastudováno, já jsem se tomu nevěnoval, takže pokud někdo se tomu trošku víc věnuje, tak mě možná nějak jako osvěží paměť, ale nemám o tomhle tom zrovna momentálně žádné informace, takže bohužel. Takže pokud teda máme někoho dalšího na telefonu,
1: ano,
0: tak bychom ho vzali.
1: Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
7: Dobrý večer. Valery Pjakin před jistým časem vzpomínal v jednom svém videu, že ta elita do jisté míry jakože degraduje. Alebo teda v tom zmysle, že degeneruje. Či by ste sa vedeli, teda, ale myslím teda, či už Dom Sihona, alebo prípadne on to hovorí v podstate ako globálny prediktor, že prichádza o riadiace kádre, tam hlavne bol veľmi dobrý riadiaci kádre, asi David Rockefeller, ale že ako keby im chýbali riadiace kádre a že ako keby degradovali, degenerovali v tom smere, že strácajú kompetencie, ale takého osobného charakteru. Či by ste sa k tomu vedeli vyjadriť? Ďakujem.
1: Ďakujeme.
0: No, samozrejme, ale tady je především to, pokud sa bavíme o řekněme vnitřních prediktorech Spojených států, vnitřní prediktor v Evropské unii, jednotlivých států, velkých států a potom globální prediktor, který funguje v takzvaných okultních procesech řízení, které jsou mimo světské procesy řízení. Valery Pjakin má samozřejmě nějaké teze a on zahrnuje do globálních procesů řízení amerického národního prediktora, respektive prostor Spojených států, kde globalčiky dlouhodobě usilovali o prosazování svých cílů. To, co probíhalo za vlády Baracka Obamy, bylo naprosto zjevné, to znamená snaha o nastunování migrantů do Spojených států. Biden v tom pokračoval, to znamená rozborka, destrukce systému Pax Americana, což byla naprostá architektura práce globálního prediktora. Do dneška je to samozřejmě zájem globálního prediktora, protože se postaral o rozborku s pomocí amerického národního prediktora, mimochodem. To je zajímavé, protože americký národní prediktor v době studené války pracoval na základě zadání úlohy globálního prediktora, takzvané světové globalizace. Celé je to velice komplikované, protože národní prediktoři původně, když začaly systémy globalizace v dobách novověku, tak se snažili vytvořit systém nadnárodního řízení, který byl samozřejmě již tehdy řízen bankéři a byl již tehdy řízený okultními organizacemi, které dodneška zastřešují takzvané globální řízení, nebo chcete-li řízení globálního prediktora. Ale všichni ti, kteří vykonávají, kteří jsou pákama globalizace, jsou velmi často členy vnitřního národního prediktora. To vidíme v národních státech, jak jednotliví politici jsou sice v národních procesech řízení ve vládě, ale dělají kroky proti národu, proti lidu, proti národu, proti zájmům rodin. Kroky globalistů. To znamená, je-li někdo kádrem národního prediktora, tak neznamená, že je národním prediktorem, ale pracuje pro globálního prediktora. Pro takzvané globální. Nejlepší název je globální prezidium. Ti, kteří řídí planetu napříč staletími, tak si vybírají kádrovčiky na jednotlivých procesech řízení vnitřních národních prediktorů. A Pjakin to vysvětluje takovým trošku způsobem, že by to bylo dobré, kdyby to takhle jako úplně jako vyložil. To znamená, globální prediktor nemá své nějaké vlastní kádry, které by zviditelňoval. Proč? Z jakého důvodu? No, protože globální řízení je okultní. To se nesmí zobrazovat. Jeho členové se nesmí ukazovat na veřejnosti. Proto jsou to loutkovodiči světových procesů řízení. Jejich snahu, jejich úsilí, jejich plány realizují ti, kteří jsou viditelní a ty jsou ve strukturách národních vnitřních prediktorů. Abyste tomu rozuměli. Já myslím, že Pjakin tomu rozumí, ale někdy třeba by bylo lepší, kdyby to takhle jako polopaticky vysvětlil. Ale jinak samozřejmě on to má nastudované naprosto skvěle. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volající.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, máte slovo.
8: Dobrý večer. Pane Veka, vy jste mi normálně zase ukradl otázku, to už několikrát, co vy, my jsme asi nějak prepojeni, lebo vy jste mi predbehol, že kam by ľudia mali utekat, lebo já jsem vám původně chcel dať otázku, že vy jste minulo spomínal, že máte plán do USA, ale to možno aj padá, lebo keď boli tie letadlá súdneho dňa, že možno aj Američania očakávali, že aj tam to bude padať.
0: Áno.
8: Opäť, či by nebolo rozumné utiesť niekde do Kastariky, aby mi to normálne ukradnete, lebo tam je veľký teraz český búl na slovenský. Reku, to sa ani môže, tak reku, ani neviem, čo vám má sa opýtať. Reku, či by nebolo rozumieť, že tá Stredná Amerika toto. Prajem vám pekný večer.
0: No, áno, ja ďakujem. Ja som zrovna nad tým uvažoval, že áno, ani Amerika už nemusí byť bezpečná, pokud by došlo k veľkému konfliktu v Európe, mohlo by to začít padat i v Severní Americe. Proto uvažuju, že ho v nejhorším... Ano, jsou různé projekty ve Střední Americe, právě zmíněná Kostarika, tam jsou projekty českých firem, které tam staví prostě u moře velice pěkné bungalovy, velice pěkné domečky, dokonce i cenově poměrně zajímavé, dostupné a samozřejmě jako někdo si bude chtít zachovat asi pocit Evropy. V té Kostarice to rozhodně Evropu nepřipomíná. To je, je to exotika. Jo, a někdo nemusí úplně až tak úplně každý den mít na očích exotiku, komáry, mouchy, obrovské kvanta kobylek, velmi jedovaté hady, kteří lezou do příbytku. Prostě všechno tuto havěť. Ne pro každého to je. A prostě pokud někdo si chce zachovat jako pocit Evropy, města by vypadala jako v Evropě, tak ne, a velmi podobná Evropě, aby obchody a hospody a podobně jako v Evropě, aby se člověk cítil doslova jako tady v Německu, tak je nejlepší opravdu Argentina, a když přiletíte do Buenos Aires, tak se cítíte jako ve Švýcarsku, cítíte se jako v Mnichově, zkrátka jste v Evropě, jo, v Argentíně, kromě toho, že se tam všude, ale opravdu všude domluvíte prostě německy úplně bez problému. Takže tohleto je asi jako jedna z možností, jedna z variant samozřejmě, ale těch zemí by se našlo asi více, ale tak doufejme, že to nebude potřeba využít. Takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
4: Já to jenom zparafrázuju, lehce v Argentině se cítíte jako v Mnichově v roce 38. Pojďme na další pořad, posluchači.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
9: Jo, děkuji moc krát. Já jsem se chtěl zeptat na trošku něco jiného. V roce 1977 vzniklo, nebo v té době bylo takzvaný wow video, který potom se objevilo na internetu, a jednalo se o to, že se někdo nebo nějaká něco neidentifikovatelného se nabouralo do vysílání britské televize. Oni to nedokázali odblokovat a ta informace, která tam proběhla, tak říkala, ještě je čas, než jako přijde něco špatného, že lidi ještě mají čas prostě to odvrátit a že nebude dovoleno, pokud tady, jako na zemi, se dostane k moci něco špatného. Když vyhraje něco špatného a ovládne tady tu planetu, takže oni nebudou tolerovat, aby se tady to, co se stane, aby se to dostalo mimo tuhle planetu. A já mám pocit z toho takovej, protože mám ještě jiné informace, že to není úplně tak, jak říkáte o tom prediktorovi a já nevím tady ty všechny věci, že to, co se má stát, ta změna, tak ta právě má být v tom, že se má změnit ten model té civilizace, jak má být prostě ta společnost řízená. Proto jako se tam objevovaly ještě v jiných informacích, jiné informace, náznaky o tom, jak by to mělo být. A proto jako se ptám na to wow video, protože se o tom jako vůbec nemluví a myslím si, že je to dost zásadní tohleto. Takže asi, to je asi všechno. Uh-huh. Takže děkujeme. Moc krát děkuji.
4: Já se obávám, že to byl takový mnohovrstvý dotaz, tak prosím už.
0: Ne, já na to odpovím velice krátce.
4: Aha, tak ještě ne, tak odvolávám.
0: No,
4: ještě posledního posluchače nám volejte.
0: Určitě jednoho ještě tady to, ale já opravdu nevím, o čem je řeč. Neviděl jsem video, jo, žádný wow video jsem neviděl. Pokud je to něco známého, něco mi uniklo pod nějakým názvem, jestli je to nějaký únos televizního vysílání. Mám v paměti, že došlo k únosu televizního vysílání ve 30. letech ve Spojených státech, ale to byl únos v souvislosti s televizním pořadem, který zobrazoval tehdejší válku světu. jo, první verze filmu Válka světů, že jo, Mimozemšťani a tohleto. A
4: New Jersey, ano, to bylo v New Jersey, kde volali potom,
0: ano, co se děje. Ano, ano, v New Jersey. A oni udělali chybu, že oni to udělali jako zpravodajství, ne jako film, neoznámili to jako film, ale dali to do součásti jako zpravodajství a vyvolali paniku a zděšení. Ale v podstatě jako to byla chyba tehdejší režie a vysílání, ale únos vysílání někde v Británii nebo podobně, nemám teď informace, teď si nevzpomínám přesně. Takže se omlouvám, na to nemůžu odpovědět, nemám informace. No tak se pustíme hold do dalšího volajícího, do posledního
4: volajícího. A já jenom podotknu, že já jsem něco takového taky kdysi četl. Mlhavě si to vybavuju, něco jsem četl někde v 70. že mělo dojít. Ano, právě k tomuto nabourání nějakému vyslanému signálu, prostě televizního vysílání, hlas pouze tam byl, jak si slyšet. Něco jsem taky četl, už si to taky nevybavuju. Tak když nám někdo pošle nějaké informace, budeme rádi. Tak poslední posluchač má prostor. Hezký večer.
1: Hezký večer, ptejte se.
10: Hezký večer, tady Martin z Německa. Já zdravím posluchače. Chtěl jsem položit jednoduchý dotaz. Já jsem prohlédl sen, kde se mi zdálo, že byl objeven morální kód. A nebyl to žádný morální kodex, žádný zákon, ale kód. A změnilo to kompletně svět, protože jsme byli armády, policie, žádný úřady a všechno fungovalo na základě toho kódu. A ten kód vlastně byl objeven s boží pomocí a to, co vlastně nedokázala církev změnit svět k lepšímu, tak se konečně posunul na vyšší morální úroveň. Tak mě zajímalo, jak by to pan VK okomentoval. A vlastně jediný poselství v tom snu bylo sdělit vlastně tenhle ten sen do světa, aby se na tom kódu už začal pracovat, aby se začal objevovat. A jediná obava byla, aby ta společnost ten kód nestratila, protože by se vrátila zase do toho stavu, v jakém žijeme dneska. Mm-hmm. A co se týká budoucnosti, tak to nebylo zase až tak daleký budoucnosti, protože samozřejmě lítali tam létající objekty, ale byly tam ještě i auta. Byla tam harmonie a klid, tak jsem se dá také pozitivní dotaz na závěr. Děkuju.
1: Také děkujeme.
0: No, pokud teda se tím myslí ten kód takzvané absolutní lásky, jestli tohleto je myšleno, protože samozřejmě, že ten mír se prosazuje láskou, kterou v podstatě stělesňuje pouze láska Boha, boží láska, tak teda vlastně v podstatě zastavuje všechny války. Minimálně to je ten koncept takzvané, je proto název anglický Everlasting Love. Jo, to znamená nekonečná láska, ale tu poskytuje pouze boží svátost. A láska skrze boží svátost je lidem v podstatě neuchopitelná. Jo. Jsou různé utopické představy, utopické modely, jak v podstatě ukončit všechny války na světě tím, že takzvaný nejvyšší imperativ boží svátosti, tedy lásky Boha, že bude přenesený z Boha určitým způsobem prostě na celé lidstvo a dojde k osvícení celého lidstva. Problém je v tom, že přesně tohleto slibují rabíni, sionističtí rabíni svým věřícím soukmenovcům, protože přesně tohleto je příchod Mesiáše. Po příchodu Mesiáše nastane mír, neboť láska, která bude šířena mezi lidem, vyhladí všechny války na světě a všude už bude jenom mír. To je přímo koncept a model Mesiáše. To znamená, to je překryv. Překrývá se, tenhle ten model se překrývá s takzvaným principem nekonečné boží svátosti Boží lásky. I z toho důvodu se tak často křesťanství a židovství spojuje a nazývá se židokřesťanstvím, protože některé koncepty se překrývají. Celé jednoznačně zrovna tenhle ten je jeden z nich. No takhle by na to, ale jako nic dalšího k tomu jako říct pánovi nemůžu. Jo, ohledně toho kódu, já jsem k tomu velice skeptický, protože ona boží svátost v podstatě spočívá na tom, že veškeré majetky světa odevzdáš a budeš šťastný s tím zvědomím, že činíš všechny ostatní šťastné a Bůh tě obdaří nekonečnou láskou za tento čin tvůj. To je v podstatě ten systém a že by tohleto udělali všichni lidé na světě, já tomu moc nevěřím, já si myslím, že je to utopie, ale tak nechávám to každému na jeho posouzení samozřejmě. No a to je všechno. Máme 22:00, 22:01. Já doufám, že dneska to nebylo moc těžký, že jste se v tom vyznali, že jsme nebyli moc negativní, že jste se něco dozvěděli a samozřejmě se opět ozveme příští týden v pátek po 19:45 a přineseme všechny témata z domova i ze světa. Vy si to se užijete, no a pro tuto chvíli já vám přeji samozřejmě krásnou dobrou noc, anebo budete někde trajdat ještě, tak krásný, pěkný večer, že jo, až do rána někam. A já se rozloučím samozřejmě s tebou Vítku, s tebou Helenko. Díky za krásné písničky. No a všichni si užijte v podstatě to, co máte před sebou, zbytek léta, že jo, zbytek prázdnin a jak říkám, příští pátek se opět uslyšíme. Takže vám přeju krásný, pěkný večer a nebo dobrou noc.
4: Jak říkal Léka, že lidé budou někde trajdat, tak už trajdat v září, v říjnu nebudou, protože už bude podzim, přijdou takové sychravé podzimní deště, lidé budou sedět pěkně doma s čajíčkem a poslouchat nás a ne někde trajdat venku jako v létě. Tak trošku na závěr, lehce humorně nadneseně. Já samozřejmě se loučím s tebou i VK, mě se moc hezky s tebou Helenko i s vámi milí posluchači, moc vám děkujeme za vaše telefonáty, za vaše sdílení, za vaši přízeň. Samozřejmě pořad bude v nejbližších chvílích, nejbližších minutách umístěný jak na našem webu Svobodného vysílače v podcastech, tak i na kanále Odyssey, zejména odkud to můžete poslouchat, odkud bude sdílený i z Aeronetu v archivu v záznamu, takže můžete poslouchat zítra v sobotu a v dalších dnech. Děkujeme vám za poslech, děkujeme vám za vaši přízeň, za vaši podporu. No a mě nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit. Mějte se tady všichni hezky, dobrý večer, případně dobrou noc.
1: Já se samozřejmě také loučím, děkuji za zajímavý večer tobě VK, tobě Vítku a díky i vám všem, kteří nás posloucháte a voláte.
11: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

0: Čím ještě vypnu si klimošku. Protože tady bez klimošky ani ráno, přátelé. To je v Ázii. Jako my máme topení v zimě, tak tady mají klimošky v zimě. Mm-hmm. Takže vypínám, aby jsme se hezky slyšeli s Nelou Liskovou. Milí diváci, fanoušci, vy, co sledujete pravidelně, tak víte, Nela Lisková není nováčkem v tomto rozhovoru. My děláme takové follow-upy i po letech, protože nominujete hosty. A Nelly, to je asi náš třetí, čtvrtý rozhovor, je to možný?
1: Tak nějak, no, dělali... už taky nevím, ale plus minus, no.
0: Ty jsi totiž jedna z nejkontroverznějších českých postav spojených s Donbasem. Tak si ti lidi pamatují, protože jsi jezdila dlouhou dobu před ruskou invazí na Donbas, na Ukrajinu, a založila si dokonce v Ostravě takzvané zastupitelské centrum Doněcké lidové republiky a kvůli svým veřejným postojům se dostala do ostrého konfliktu s politiky, médií, českou justicí. A o tom jsme si povídali v minulých rozhovorech, diváci. Tvoje kauzy prošly mnoha institucemi i dalšími, že jo, s paní Richterovou, to jsme taky řešili. Neuspěla si u nejvyššího ani ústavního soudu, mám napsáno. Válka na Ukrajině mezi tím pokračuje. A svět, ve kterém vznikaly naše první rozhovory, dnes vypadá zase trochu jinak. Proto my dneska si budeme povídat s Nelou o tom, co se děje v jejím životě, protože ona je založila i politickou stranu Nezlomní.
1: Hnutí.
0: Promiň. A díky, jo. A, takže mě zajímá, jak všechny ty kauzy dopadly, třeba na co jsi změnila názor, možná, to zajímá i diváky, v čem se smýlila, v čem se naopak měla pravdu, a jestli něco, pro co dneska kritizuješ Ukrajinu, jakože tehdy jsi kritizovala pana Zelenského, jestli něco, pro co dneska kritizuješ třeba Vladimíra Putina a Rusko, no a prostě podíváme se na všechno kolem. Takže Nelly, díky moc za tvůj čas, díky za tvoji otevřenost, že přicházíš do těchto rozhovorů. A vítejte, diváci. Děkujeme vám za sdílení dál, protože další lidé nám řeknou své názory díky vašemu sdílení. Takže děkujeme, že sdílíte. Pokud něco uvidíte jinak než mý hosté, tak to napište na místo hejtu. Napište, jak to vidíte vy, jaký máte na to názor. Za to vám moc děkuju. Je to pak obohacující číst. Pokud souhlasíte, napište proč. Ať taky si s Nelou třeba počteme po rozhovoru. A v odkazech najdete odkazy přímo na Nelly. Pokud by vás cokoliv zajímalo, mrkněte, můžete sledovat dál, podpořit, a pokud byste chtěli někam do světa, taky mrkněte, nestíhám odpovídat na Facebook, tak je tam Indie v příštím roce, kam jedeme se Sandrou, a také tam je poušť. To je ještě v tomto roce Sahara. Tak mrkněte, ještě tam je pár volných míst, myslím. Nelly, díky za tvoji trpělivost, ahoj, jak se máš, a pojď nám něco říct úvodem.
1: Ahoj, já děkuji za pozvání a pochopitelně zdravím všechny, kteří se na nás dívají. Začnu možná tím, co se v mém životě za tu dobu, co jsme se neviděli, změnilo, a to je to, že jsem založila skutečně politické hnutí Nezlomní a záměrně jsem zvolila název Nezlomní, protože obsahuje to zásadní, za co já si stojím, nebo za čím já si stojím po celou dobu, a to je nezlo a nechat se zlomit. A já si myslím, že dnešní svět je přesně o tom. Nepáchat zlo a čelit mu a nenechat se zlomit. To je velice zásadní. A z toho důvodu jsem takto pojmenovala naše politické hnutí. Co je u mě nového dál? Aktuálně kandiduji do Senátu, a to za obvod 69, Frýdek Místek, protože jsem holka z Podbeskydí a miluju to tady a nelíbí se mi vůbec to rozložení těch sil v Senátu. Skutečně jsem přesvědčená o tom, že když už ten Senát máme, byť ho teda spousta lidí může považovat za zbytečný a můžeme se na tom klidně i zhodnout, ale když už ten Senát v České republice máme, tak je potřeba, aby tam skutečně fungovali politici, kteří budou zastávat zájmy občanů České republiky a zájmy České republiky jako takové, a obávám se, nebo dle mého názoru je to tak, že se to neděje. Takže to je další novinka, takže aktuálně řeším kampaň a pojedu tady po 42 obcích a městech od září.

0: které spadají do toho obvodu 69. No a pochopitelně i nadále si můžete objednávat moji knihu Příběh Putinovy děvky na e-shopu www.nelalaliskovakniha.cz a moc děkuji všem tisícům lidí, mnoha tisícům lidí, kteří jste si moji knihu objednali a mám na ní jenom kladné recenze, což je velice překvapivý jev a velice neobvyklý, takže moc děkuji. A v podstatě co se týká těch soudních procesů, které jsi zmiňoval, tak ten s Olgou Richterovou, tak ten byl velmi paradoxní už z toho důvodu, že neuspěla u trestního soudu, že kriminální policie, která mě vyslýchala na základě toho, že jsem údajně sdílela, nebo že jsem sdílela nějaký článek o Olze Richterové, který sdíleli 100 000 lidí v České republice, podotýkám, 100 000 lidí, a pouze mě si vybrali Piráti, protože dlouhodobě kritizuji, tak pochopitelně, že to byla otázka toho, že potřebovali někoho předhodit tomu národu, aby vzbudili strach v lidech se vyjadřovat, a zatím si pochopitelně stojím. Nicméně na kriminální policii teda nezhledali, že bych naplnila jakkoliv skutkovou podstatu trestného činu, a to opakovaně třikrát, i když jim to státní zástupce vracel neustále, tak ti policisté prostě řekli ne, tady opravdu z toho nic neuvaříme pro Piráty. Nicméně Olga Richterová to tedy dala k občanskoprávnímu soudu a ten se táhl téměř 8 let. Proč to zmiňuji opakovaně, je třeba to, že to je přesně i ten důvod, proč kandiduji do Senátu. Za těch 8 let se nenašel v České republice jediný politik, který by se mě zastal v té kauze. Všichni dobře věděli, co jsou Piráti zač. Ostatně za minulé vlády Petra Fialy se Piráti odkopali totálně, jak jsou nekompetentní, hloupí, jakým způsobem přistupují ke zodpovědnosti. A já jsem si prošla politickým procesem za nic. Za to, že jsem sdílela nějaký článek, kde měla rozhovor Olga Richterová a kde jsem měla vyjádřit, že by Piráti přednostně chtěli dávat byty migrantům. My jsme potom ukazovali u soudu vlastně i důkaz, že v roce 2015 tady toto měli Piráti ve svém programu, a tudíž jsem ani já nepochybovala, že tak to mohla vyjádřit. Nicméně Olga Richterová mě slušně přes Messenger požádala, abych ten článek odstranila, že se takto nevyjádřila, a já jsem jí vyhověla. Já neuznávám Piráty, ale vždycky uznávám slušnost, a já jsem skutečně Olze Richterové vyhověla, ten článek jsem odstranila, a přesto všechno se proti mě rozběhla kauza nebývalých rozměrů, absolutní pranýřování na Primě a v různých jiných médiích přes celou obrazovku Nela Lísková, dezinformátorka pro Ruska a podobně. A tím jsem si procházela já s mojí rodinou 8 let v podstatě za absolutně nic. Jenom za nějaký článek. Nikdo se nezabýval autorem toho článku, soud nám řekl, že ho nebyli schopni dohledat, my jsme ho s advokátem dohledali za jediný den. Předložili jsme to soudu jako důkaz. Soud to nezhledal jako relevantní, bylo to nepodstatné, protože plánem bylo odsoudit a pranýřovat Nelu Lískovou. A to je přesně ten důvod, proč kandiduji do Senátu, protože je potřeba, aby tam bylo zastoupení skutečných lidí z reálného života. Já pracuji celou dobu, kdybych uspěla ve volbách, budu pracovat a svoji profesi si budu držet i nadále, protože jako je potřeba, aby člověk si držel ten kontakt s realitou neustále. Byť Senát pro mě bude pochopitelný prioritou v případě, že uspěju. A je důležité, aby skutečně ty moje zkušenosti, ať už je to válka na Ukrajině, anebo jsou to politické soudní procesy, absolutně nesmyslné politické soudní procesy, tak aby ty moje zkušenosti se profilovaly potom v té profesi jako takové v tom Senátu. A s mým přehledem a s mými životními zkušenostmi si myslím, že je ta kandidatura teď aktuálně na místě. Já jsem kandidovala naposledy někdy v roce 2014, takže nemůže nikdo říct, že jsem většinou kandidátkou. Od té doby ne, protože jsem to prostě necítila, protože nebylo za koho, protože nebylo s kým se dohodnout, protože to podnebí politické a to prostředí tady je takové, jaké je. A bohužel i ti takoví ti pronárodní politici, kteří se tváří jako pronárodní politici, v konečném důsledku, když s nima jednáte, tak se ani nechtějí dohodnout a nechtějí spolupracovat. A to byl ten důvod, proč jsem založila politické hnutí Nezlomní, protože já budu k politice přistupovat zcela opačným způsobem. Já jednak budu stát za tím, aby skutečně v České republice bylo naplněno to, že budou mít lidé právo se svobodně vyjadřovat, ale teď myslím svobodně vyjadřovat ve smyslu žádných výhrůžek nebo prostě nějakých protizákonných věcí, ale prostě jenom se nebát říct svůj názor. Lidé se bojí říct svůj názor v hospodách, v práci, aby náhodou šéf je nevyhodil, protože šéf je třeba úplně jiného politického nastavení. A obecně tady panuje od nástupu tehdejší vlády Petra Fialy obrovský strach, protože to, co oni tady převedli, jaký systém tady zavedli, to je neomluvitelné. A já kandiduju už z toho důvodu, že se chci spojit s ostatními, byť můžu mít na ně názor jakýkoliv, ale je potřeba spojit síly, aby se už nikdy v životě nestalo to, co jsme si prožívali za minulého režimu Petra Fialy a jeho vlády. To bylo neskutečné. No a další důvod je to, že prostě nechci, aby lidé prožívali to, co já. Nechci, aby jim bylo likvidováno podnikání, aby je někdo pranýřoval v médiích, aniž by si zjistil relevantní informace, protože mě se nikdo neptal. Dodnes atakuju Wikipedii, protože tam je lživý životopis, který mě pochopitelně poškozuje. Jediná pravda, která v tom životopise je na Wikipedii, tak je moje datum narození a moje jméno. Ten zbytek je bilhaný. A byť jsem to opravovala několikrát, tak se to vždycky vrátilo do původního stavu. Takže kde to žijeme? A druhá věc je ta, že mi hrozně vadí to, co se stalo s naší společností. To, jak lidé jsou vulgární a agresivní, protože minulá vláda Petra Fialy to nastavila bohužel jako normu. Jako standardní věc ve společnosti, vy můžete být vulgární a agresivní, protože oni byli taky. A je potřeba, abychom se vrátili zpátky k nějaké kultivované diskuzi, protože politika je především o kompromisech a o tom, že hod musí někdy ustoupit pro dobrou věc a tak by to mělo fungovat. A tak by to mělo fungovat ale i v běžné společnosti. Lidi by prostě měli tolerovat to, že já mám jiný názor, než má názor někdo jiný. Protože principem demokracie podle mého názoru je to, že ty můžeš mít absolutně opačný názor, než mám já, ale já budu vždy usilovat o to, aby ty si ho mohl říkat. Takhle by to mělo v České republice fungovat, ale bohužel to takto nefunguje. A dostali jsme se do bodu, kdy mnoho lidí mi říká, že to cítí úplně stejně jako já, že demokracie je pouze iluze. Jakási fasáda pro legalizaci organizovaného zločinu, tak to vlastně zmiňuji i v mojí knize. Protože přece není možné, aby se tady nějaká vláda nastavila nějaký režim, zrušila přes 30 webů, protože pro ně byly nepohodlné, nerespektovala a neakceptovala názory občanů, vulgárně je osočovala, tak jak to dělá například paní Nerudová, a nazývala je prostě hanlivými různými nadávkami, kde zmizela nějaká kultura, nějaký respekt, nějaká úroveň politická. To je absolutní dno a proto je potřeba, aby i v tom Senátu, když ho teda už máme, zasedli lidi, kteří budou tady toto potírat a nebudou tady tomu vůbec jako nějakým způsobem v rámci spolupráce prostě nebudou prostě mít zájem s něčím takovým se potýkat. Jo? Je potřeba opravdu ukázat těm lidem jinou cestu a zase opět důvěru v politiky, protože ta je, si myslím, v dnešní době opravdu velice, velice špatná. Spousta lidí, když se jí na to ptám, tak mi říkají, víte co, to už tady všechno bylo, my ničemu nevěříme a všichni jenom slibujou, já jsem na to úplně stejně. A proto, abych se nemusela doprošovat spolupráce s kýmkoliv, protože to bylo nemožné navázat spolupráci s kýmkoliv, tak jsem založila vlastní politický subjekt, vlastní politické hnutí, kde máme prostě jako priority to, co jsem teď vyjmenovala.
1: Neli, díky za ten úvod. Diváci, jak to vnímáte vy? Napište nám, děkujeme za vaše sdílení. Uběhly 2 roky, Neli, co jsme se viděli naposledy, já jsem na to koukal ještě do YouTube. Mnoho lidí tě má spojeno v té době s kritikou Ukrajiny, nebrala si servítky s kritikou i pana prezidenta Zelenského. Zároveň si mluvila o Rusku, podle některých fanoušků až blahořečila. A je třeba něco, co má reflektovat. Je třeba něco, co ty sama v těch 2 letech, co jsme se neviděli, reflektuješ zpětně, že jsi třeba v něčem zásadní mýlila, co se týče Ruska nebo Ukrajiny, protože ty 2 roky se posunuly.
0: No, podívej se, já jsem nikdy neblahořečila nebo nenadržovala jsem Rusku. Já jsem i v tom Rusku, i na Ukrajině, když jsem byla, řekla opakovaně jednu věc, že nejsem ani na jedné straně, protože každá velmoc si primárně hájí své zájmy. Tady tento názor jsem nezměnila a opravdu od té doby, co jsem se tou otázkou začala zabývat, což je zhruba od roku 2014, a v roce 2016 jsem teda na pozvání vlády Doněcké lidové republiky odjela do Doněcka, tak ten můj názor se nezměnil a nezměnil se ani tam. Já jsem tam přijela, protože mě pozvali, abych zjistila tu situaci, protože o tom konfliktu se tady vlastně nemluvilo a v podstatě každý se bál tam přijet a fungovala tam nějaká válka, kterou v řádech opravdu miliard financovala Česká republika, o čem jsem neměla pochopitelně do té doby vůbec tušení, že zásobujeme Ukrajinu zbraněmi a těžkou technikou, že tam financujeme v řádech miliard válečný konflikt, takže mi to pochopitelně zajímalo. Takže jsem přijala pozvání ministerstva zahraničních věcí, paní Natálie Nikonorové, ministryně zahraničních věcí Donetské lidové republiky, a odjela jsem tam. No a pochopitelně, že v rámci toho, jak jsem to území s nima projížděla a jaký výklad jsem k tomu dostala, a následně jsem pobývala i s lidmi přímo v oblastech bojových linií, žila jsem tam s nima po dobu několika měsíců, přímo v těch jejich podmínkách, to znamená opravdu na územích, kde se odstřelovalo, protože třeba když jsem byla konkrétně v tom Doněcku, tak tam by se nepoznali, že byla válka. V té době, když jsem tam přijela já, ale když jste vyjeli 20-30 kilometrů za město, tak už to byla katastrofa a v těch oblastech se tam pobývala s těmi lidmi z toho důvodu, protože jsem potřebovala porozumět tomu konfliktu, protože já absolutně nebudu veřejně komentovat nic, čemu sama dobře nerozumím. A byť mi bylo doporučeno, že není vhodné, abych tam pobývala přímo takto s těmi lidmi už z bezpečnostního hlediska, že jim podají nějaké informace, tak jsem jasně sdělila na to ministerstvu zahraničních věcí jednu věc. Já nebudu mluvit o něčem, co vy mi tady předložíte a čemu já v podstatě nebudu rozumět. Já potřebuji pochopit ty lidi, potřebuji pochopit tu zemi, potřebuji pochopit mentalitu toho národa a samotný konflikt. A na základě těch mých osobních zkušeností teprve jsme následně založili v Ostravě zastupitelské centrum Doněcké lidové republiky. Jehož primárním cílem a zájmem bylo informovat v České republice lidi o skutečné pravdě o válce na Ukrajině. Ne o té vylhané mainstreamové pravdě, ale o tom, jak to tam opravdu probíhá ten konflikt. Já jsem nebyla zainteresovaná ani na ruské, protože přesně jak říkáš, jedna verze je ta mainstreamová a druhá je potom ta realita. Spousta lidí, kteří si uvědomují, že musíme myslet, dokud je to legální, zatím samostatně, takže to tak prostě chodí, jakože samozřejmě, že ta média jsou tendenční a potom ta realita se diametrálně liší. A co je potom zavadějící, je to, že vy v podstatě přijdete do České republiky z nějaké oblasti s obrovskýma zkušenostma. Opravdu, já si myslím, že ta naše spolupráce probíhala řadu let a několik měsíců jsem byla v oblastech těch bojových linií přímo s těmi lidmi, bez možností se osprchovat, bez možností se pořádně najíst. Jo. Pro vodu jsme chodili nějaké 2 kilometry, to všechno popisují ve své knize. Takže skutečně jsem tam pobývala, abych to pochopila. A vy potom přijete do České republiky a oni se na vás prostě dívají jako na blázna, co nám to tady vyprávíte, protože naše pravda mainstreamová je úplně jiná. Jo? Takže z toho důvodu jsem napsala i moji knihu Příběh Putinovy děvky, kde popisuji přesně, jakým způsobem začala ta spolupráce s Doněckou lidovou republikou, co bylo jim cílem, protože cílem rozhodně nebyla nějaká propaganda, mě ani jedna strana neplatila, já jsem tam opravdu jela dobrovolně, protože mi to zajímalo a protože mi přišlo nepatřičné odmítnout něco takového, když moje země financuje válečný konflikt, jo? Takže už z toho důvodu mě zajímalo, co vlastně financujeme a proč to financujeme.
1: Co jsem se tě chtěl právě Nelly zeptat, protože jsme tady měli i pár válečných novinářů nebo zpravodajů, tak ono je normální, že ty lidi vždycky pošlou civilisty do oblasti, kde je potřebují poslat. Rozumíš?
0: Ano.
1: Kde bereš tu jistotu, že třeba se nestala tím stejným nástrojem pro třeba separatisty, kteří potřebovali ukázat svůj příběh, svůj část příběhu a zapropagovat ji třeba ve střední Evropě?
0: To je prostě, kde beru tu jistotu. Já jsem nebyla nikým financovaná a nejsem nikým financovaná. To znamená, že bylo čistě na mě, jak ten problém pojmu. Pochopitelně, že si může někdo říkat ano, ale jo, prostě nějakým způsobem tam bylo zainteresované Rusko, ona je proruská. Já jsem nikdy neřekla, že jsem proruská. Já jsem řekla akorát to, že jsem tam neviděla nikdy ruské vojáky vraždit civilisty, na rozdíl od těch ukrajinských. A já jsem prostě vysvětlila podstatu toho problému, že tam skutečně docházelo v tom Donbasu k tomu, že vlastně tam Ukrajinci zabíjeli Ukrajince. To je úplně neskutečné, jenom protože mluvili rusky. Přitom ukrajinština je paskvil, je to jazyk, který vznikl uměle, který se učil i prezident Zelenský. Takže v podstatě já jsem tam viděla opravdu obě strany toho problému, jak ty separatisty, jak ty říkáš, ale potom jsem tam viděla taky ty průvody těch banderovců. To bylo něco neskutečného, že o tom, o čem mi vyprávěla vlastně moje babička, co prožívala jako dítě. Takže já jsem zažila vlastně přímo na té Ukrajině ty pochody těch opravdu těch banderovců, kde oni, když se podívej na Google mapy, když tam jsou desítky, stovky ulic pojmenované podle Bandery a Šuchyviče. Tam ten nacismus od konce druhé světové války v žádném případě nebyl vymýcen. On tam zkvétá a bohužel, z čeho jsem měla největší obavy, za vlády Petra Fialy je to, že jsme si natahali do České republiky lidi nekontrolovaně, zcela záměrně nekontrolovaně, kteří můžou pochopitelně ty jednotlivé buňky třeba rozsevat i tady, když se vyjádřil Podoljak kdysi.
1: Promiň, že do toho skáču, Nelly. A máš ten pocit s tím odstupem času, protože vláda Petra Fialy je u konce. Jak to sleduješ dneska? Ještě mě dovol navázat, o banderovcích a vůbec ve spojení s panem Zelenským se mluví víc, než se mluvilo určitě o vládě Petra Fialy, milí diváci, určitě. Pro vás, když jste vysílali v té době, tak vůbec říct, že něco o Banderovi nebo o banderovcích v té době, to bylo téměř na strike na YouTube. Dneska už se o tom mluví v mainstreamových médiích.
0: Hodně to proces bylo politický, pozor, no, to taky.
1: Politický proces a vlastně ve spojení s Polskem, jo, v té kauzace. Takže otázka zní na tebe, jestli dneska už máš pocit, že se o tom může mluvit, že to lidi vědí a že v České republice máš ten pocit stejný, že máme opravdu třeba nějaký banderovce, jestli máš nějaký proto i podklady, důkazy. Jak to prožíváš po těch dvou letech, co jsme dělali na poslední rozhovor?
0: No, může se o tom už veřejně mluvit, ale to je vždycky tak, že ty takzvané ty konspirační teorie se s odstupem času ukážou jako realita. Vem si, jak to bylo za covidu. Jo? Nesmělo se o tom mluvit, lidi byli potíráni za to, že tomu nepodlehli a podobně. A dnes už se veřejně mluví o tom, jakým způsobem se přistupovalo nezodpovědně k vakcinaci lidí a podobně. Jo? Takže to je v podstatě vždycky jenom otázka času, kdy vyjde ta pravda najevo. A to je přesně ten problém třeba i s těmi banderovci. No, pokud se jako tady fotí někdo s vlajkami Azova, jako třeba bývalý ministr Rakušan a podobně, a pokud někdo si nedokáže zjistit podstatu toho, co vlastně Azov je, a že byl třeba americkým kongresem zhledán v minulosti za teroristickou organizaci, což nic jiného Azov není, pochopitelně, že to je teroristická organizace, a pokud minulá vláda tomu inklinovala, podporovala to ve velkém stylu, no tak pochopitelně, že na území České republiky pouštěla různé Ukrajince a následně pochopitelně vznikalo to, že lidi se báli, protože třeba ti, kteří tady jsou z oblasti toho Doněcka a Luhanska, s kterými jsem v kontaktu, tak mi třeba říkali, že oni utekli před přesně tím, co tady ta vláda Fialy pouští zpátky do České republiky. Tak kam budou utíkat teď? Oni mi říkali, vy si vůbec neumíte představit tu hrůzu, třeba já osobně ano, protože jsem tam byla a viděla jsem, co jsou zač, ale víceméně oni říkali, že vy si vůbec neumíte představit tu hrůzu, co jste si natáhali teď do České republiky a že tady je kolem milionu Ukrajinců, tak to je jistota a že nevěřím absolutně tomu číslu 400 nebo 600 tisíc, to nesmysl. Já když jsem v Praze, tak tam neslyším vlastně v podstatě nic jiného. Jo? A taxikáři, kteří mě vezou, jsou většinou jenom Ukrajinci. Takže a když se podíváte i dneska, jo, lidi mi říkají, píšou v obcích různě, prostě Ukrajinci jsou úplně všude a já nejsem proti těm normálním Ukrajincům. My tady máme Ukrajince v České republice 10, 20, 30 let. My o nich nevíme. To jsou lidi, kteří slušně pracují, kteří se začlenili a jsou to slušní lidé. A ti sami se stydí za ty příchozí od toho roku 2022, kteří tady páchají trestnou činnost. A nárůst vlastně trestné činnosti od toho roku bylo o nějakých 45%, což není malé číslo. A bohužel minulá vláda to potírala, ty informace zakazovala. Dnes už to pomalinku vyplývá na povrch, ale to neznamená, že my ten problém tady stále nemáme. To neznamená, že současnou vládou se to vymítilo, že ten problém tady není. Uvidíme samozřejmě, co nám přinese budoucnost, ale já mám obavy, že aby se nám tady třeba nevrátili zpátky 90. léta, jo, vys výpalné a tak dále. Možná je všechno.
1: Diváci, taky napište nám, jak to vnímáte vy. Ono možná i to subjektivní zkreslení může hrát roli. Já teda neznám statistiky, ale nejsi teda zároveň první ani poslední, kdo říká, že Ukrajinců v České republice je víc, než je vykazováno. Určitě. Tak to možná si v čase uvidíme, co třeba přinese nová vláda, jestli udělá nějakou revizi. Ale Nelly, kdo podle tebe teda dneska nejvíc brání tomu míru na Ukrajině? A jaká je tvoje teorie? Jak se to posunulo od těch dvou let zpět?
0: Paradoxně samotná Evropská unie. Protože Evropská unie neustále podporuje Ukrajinu, chtějí, aby byla součástí Evropské unie a Ukrajina usilovala pochopitelně i o to, byla součástí NATO, což se nestane pochopitelně, protože je spíš přítěží teď už pro Spojené státy, protože Spojené státy už tam dostali, co potřebovali, nerostné suroviny, bohatství a tak dále a víceméně už Ukrajina nezajímá. A proto ji třeba nechtějí ani už dále vyzbrojovat, nebo aspoň ne v takovém měřítku, jak tomu bylo v minulosti. A pochopitelně, že někým nevolení úředníci a lídři Evropské unie si potřebují zachovat své posty a ty posty jim padají postupně, protože pravda vychází najevo a proto potřebují válku v Evropě. Takže paradoxně samotná Evropská unie je tou největší brzdou, aby se dojednal na Ukrajině mír, protože tady bylo několik možností, několik příležitostí x let zpátky. Měla probíhat jednání s Putinem a Zelenským a vždycky tomu bylo zabráněno, protože pochopitelně, že válka je biznis a od toho se potom odvíjí i ten další vývoj a ten předpoklad toho, že tam mír jen tak rychle nenastane.
1: Díky za sdělení tvého názoru. Diváci, napište nám, jak to vidíte vy. Co podle vás nejvíce brání míru na Ukrajině, nebo kdo v tuto chvíli, napište své

0: názory, hypotézy. Děkujeme vám za sdílení. Neli, některý ty soudy máš ukončený, bude vesměs všechny, ty jsi tady řekla. Soud ústavní označil některé tvé výroky za lživé, některé vyloženě za cíleně útočné. Co ty na to říkáš? Jak to vnímáš? Došlo k nějaké revizi u tebe, nebo to cítíš pořád stejně?
1: No tak soud samozřejmě označil ty moje výroky tak, jak je označit měl. Jo. Já nepochybuji o tom, že tady dochází v České republice, nebo docházelo, doufám, že už docházet nebude tady, ale docházelo určitě historicky k politickým procesům na objednávku, protože třeba konkrétně u těch Pirátů to bylo naprosto evidentní, protože na jedné straně se tam paní Richterová málem psychicky zhroutila, což bylo divadýlko, že tam je matka, žena a že jí bylo ublíženo mou osobou, což je naprostý nesmysl. A na druhé straně tam vystupovala za Piráty, takže můj advokát říká, takže za koho tady tedy jste? Takže je to politický proces, když tady vystupujete za Piráty, anebo tady jste jako soukromá osoba Olga Richterová. A v tom se teda Olga Richterová rozhodně ztrácela. A už jenom to, že například u občanskoprávního soudu si nechali Piráti donést obrovskou bichli, velký šanon, zhruba, nevím, 40-50 cm široký, kde byly veškeré moje spisy z bisky, o Dombase, veškeré moje články, výroky a podobně, a tam to předložili tomu soudu, u občanskoprávního soudu, tak bylo úplně evidentní, že to je v podstatě politický soudní proces, že tam se nejedná o nějaký spor mezi dvěmi občany České republiky, ale byl to politický soudní proces. A jako zdůvodnění Pirátů na otázku mého advokáta řekli Piráti, že, nebo Olga Richterová, že chtějí předložit tyto spisy z toho důvodu, aby soudkyně pochopila, jak velkým bezpečnostním rizikem jsem pro Českou republiku. Takže toto všechno se odehrávalo. Odehrávalo se třeba i to, že svědci Olgy Richterové seděli po celou dobu v soudní síni, aby ovlivněni tím, co vypovím, vypovídali následně proti mně. A i přesto, že můj advokát dal řadu stížností, protože ten soud probíhal mírně řečeno velmi nestandardně, tak mu každá stížnost byla zamítnuta jako neopodstatněna.
0: Chápu to tedy dobře, že to vnímáš, ne tak, že jsi třeba udělala nějakou chybu, ale že jsi pronásledovaná za své politické postoje.
1: Já neříkám, že jsem dokonalý člověk a že nedělám ve svém životě chyby. Pochopitelně. Jsem normální člověk, který chybuje, ale konkrétně v tomto případě, když se bavíme o tom soudním procesu s Olgou Richterovou, tak tam nedošlo z mé strany k jedinému pochybení a vůbec už tam nedošlo k naplnění nějaké skutkové podstaty trestného činu. Protože i na té kriminálce, když jsem byla v Praze, tak ti policisté se chytali za hlavu. Oni říkali, to není možné, že my tady nevíme, kde dřív. Máme tady skutečně hodně práce a my tady řešíme rozmar nějaké rozmazlené političky, která tady chce uvařit paní Lískovou v podstatě za nic. Vyloženě to bylo vaření z vody. A protože neuspěla u toho trestního soudu, tak zemsty mě dala občanskoprávnímu soudu a požadovala po mně dokonce 550 tisíc korun plus soudní náklady. Takže tam šlo samozřejmě i o likvidaci z hlediska těch financí, protože to je obrovská částka. Aspoň pro mě tedy ano.
0: Diváci, napište, jakou vy máte zkušenost třeba ve svém prostředí, jestli se vám někdy něco podobného stalo. A tedy, nedej, je to dlouhá řádka kaus, nebo spíš se to táhlo, jak to v českém soudnictví bývá. Když se na to podíváš dneska zpětně, šla by si do toho za cenu toho všeho, co si musela ty obětovat a zažít a kolik času s tomu musela dát, nebo bys to udělala úplně jinak?
1: No, těžko říct, asi jako samozřejmě, že dnes jsem poučená řadou věcí. Přišla jsem o iluze a už stojím oběma nohama na zemi, proto třeba kandiduju do Senátu teď, protože v podstatě jsem ve věku, kdy už nejsem naivní a prošla jsem si ohněm. A víceméně teď už jsem přesvědčena o tom, že mě prostě jen tak nikdo neupije rohlíkem, když to řeknu takhle. Takže možná, že bych ani neměnila, protože mě to samozřejmě změnilo. Ten Donbas mě hodně formoval. A hodně mi třeba změnil i náhled na život a na moje životní priority. A ve výsledku se mi stal absolutně skromný člověk. Vůbec neprahnu po nějakém bohatství, neprahnu po nějakých hmotných statcích, protože si uvědomuju vlastně z hlediska těch mých osobních zkušeností z té války, jak je život krátký mnohdy a jak jsou ty všechny věci, které spousta lidí řeší a na které se třeba zaměří ve svém životě, pomíjivé a pro mě osobně už i hloupé. Takže, protože když jsem držela v náruči umírající dítě, tak to bylo něco, co mě bude doprovázet absolutně do konce života. Bylo to strašné a bylo to moje nejhorší životní zkušenost. A proto mě už dneska nezajímají nějaké peníze, hmotné statky a podobně, ale zajímá mě hodnota života a zajímá mě to, abych mu život

0: byl naplněn. Třeba moje rodina celá milujeme zvířata. Pomáháme opuštěným zvířatům, psům, kočkám. Spoustu zvířat máme v domě. Takže, protože to je pro nás opravdu obrovská láska. Jo? To jsou prostě andělci, to jsou bezelstné bytosti, které vás jenom prostě milujou a nic od vás nepožadují. Oproti lidem, kde je to pravý opak a ta společnost opravdu inklinuje, si myslím, že ke stavu sebedestrukce, bych řekla, v dnešní době. Takže vzhledem k tomu, že já mám ty hodnoty nastavené, řekla bych, možná diametrálně odlišné třeba od těch biznismenů v politice a od těch lidí, kteří tam skutečně jenom třeba jdou za účelem nějaké kariéry a financí, tak pro mě je pořád primární ta osobní zkušenost, kterou mám, kterou jsem nabyla, proto bych asi neměnila. A zůstat pořád člověkem, který je plně stotožněn s realitou. I z toho důvodu bych třeba nepřestala pracovat v rámci své profese, protože pořád potřebujete být v kontaktu s těmi lidmi a být přímo vlastně v té realitě a ne zavření za dveřma nějaké politické reality, kde je úplně jiný život. A v tom případě absolutně nemůžete potom porozumět těm lidem. To je přesně ten důvod, protože já si myslím, že příliš mladí lidé by neměli vstupovat do politiky, jako přímo do politiky, protože člověk, který není schopen si vydělat na složenky a neprošel si úspěchy i pády, tak potom těžko má nějakou zpětnou vazbu pro to, jakým způsobem se má v té politice, třeba z hlediska zodpovědnosti, postavit určitým zásadním otázkám.
1: My se dostaneme i k tématu Česká republika za chvilku. Teďka si mluvila Nelly o politice, ale zároveň jsme si povídali předtím o té Ukrajině a Rusku. Mluvila si o těch válečných zkušenostech, co jsi měla z Donbasu. Co by si dneska v roce 2026 řekla mamince nebo ženě Ukrajince, které umřel manžel na bojišti Ukrajiny? Co by bylo takové tvoje sdělení k ní?
0: Podívej se, já vlastně popisuju ten pobyt s těmi lidmi. Přímo i tyto situace jsem zažívala opakovaně na Ukrajině ve své knize. Ta kniha je samozřejmě hodně emotivní a spoustu mužů mi psalo, že u ní brečelo. Byť se mi psala tak, aby i ten závěr té knihy byl pozitivní, aby to nebyla prostě depresivní kniha, což není. Snažila jsem se i v tom špatném vždycky najít něco dobrého, tak abych ty lidi motivovala k tomu, že když se v životě dostanou do šílených situací a všichni se občas dostaneme do situací, kdy prostě nevíme kudy dál, tak ta kniha jim vždycky dodá sílu a energii a smysl pokračovat. A proto jsem strašně šťastná za to, že mi píšou maminky, že tu knihu dávají třeba přečíst svým 18-20 letým dětem, aby pochopili, o čem je skutečný život. Já jsem objímala ženy, kterým umřeli děti a manžele. A společně jsme prostě brečeli a bylo to opravdu hrozné, co jsme prožívali společně, protože když to s těma lidma vlastně žiješ, když jsi v tom prostředí, tak ti to nemůže být lhostejné. Prostě jsi součástí jejich komunity, jejich rodiny a tak to oni ke mně přistupovali a tak to jsem přistupovala i já k ním a jsme pochopitelně dodnes v kontaktu a všichni jsme si uvědomovali tu bezmoc z toho důvodu, že ta válka je skutečně hloupá. Že civilizovaná společnost se dokáže vždycky domluvit. Že je potřeba, aby v politice byly osobnosti, které budou preferovat vždycky mír a ne biznis a válku. A pochopitelně, že když už se dostanete do situace, kdy jste součástí toho konfliktu, tak v ten daný moment, vlastně já jsem byla sama ze sebe překvapená, protože když jsem třeba opravdu přijela do toho Donbasu, tak já jsem byla sama překvapená z mojí psychiky a z toho, jak to snáším. Já jsem potom, až týdny a měsíce potom jsem měla stavy, kdy opravdu to mi doléhalo a bylo to šílené. Bylo to opravdu hrozné a prožívala jsem opravdu z toho traumata, protože na tom místě, když tam jsi, tak se snažíš si to nepřipouštět a řekneš si, ano, jsem tady, chtěla jsem to, vybrala jsem si tu cestu, tak se tady přece nebudu hroutit, nebudu tady brečet před lidmi, kteří jsou na tom milionkrát hůř v životě, než jsem já. Ale potom přijedeš domů a pak to na tebe spadne, už když jsi v tom klidu s rodinou a pak je to peklo. Když si skutečně člověk uvědomí, kde byl, co prožíval a jak je ten svět křehký a jak je tragické to, že ho z velké části skutečně řídí psychopati a my jsme součástí jakéhosi procesu, kdy jsme rukojmí a musíme to ustát jako lidé. A je vždycky otázka, jak se jako člověk k tomu problému postavíš. To byl i třeba ten zásadní důvod, proč jsem neodmítla to pozvání do Donetské lidové republiky, protože já jsem v prvé řadě se vám omluvila za Českou republiku a řekla jsem jim, že normální lidé, normální slušní lidé by nikdy v životě nechtěli ze svých daní financovat vyvražďování jiných lidí. Je to prostě nesmysl, je to hloupé. A politika a vláda je něco jiného, než jsou běžní občané. To jsem tam zdůrazňovala opakovaně. A paradoxní bylo, že třeba vtedejší ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek mi zrušil zastupitelské centrum Lidové republiky v Ostravě. Byť jsem s ním jednala a říkala jsem mu, že tady nejedná se o nějakou propagandu nebo o něco, jako, co by mělo Českou republiku poškozovat, protože pomoc potřebným, ať už je to z jakékoliv země, je přece pomoc potřebným, jsme lidé. Ale oni to vnímali tak, že jednám za Českou republiku v zahraničí na vysoké politické úrovni a že tudíž vedu nějakou paralelní linii. A z tohoto důvodu, to bylo odůvodnění toho soudu, bylo zastupitelské centrum v Ostravě zrušeno. Což mě mrzí, protože ostatní, která jsme založili například v Německu, ve Francii, v Itálii, ve Švédsku, tak fungují dodnes. Takže tam mají asi patrně jinou demokracii, než máme my v České republice. Nebo jiné obavy.
1: A je to pravda, proč jsem se na to zeptal, Nelly, na to s tou manželkou Ukrajince, je pravda z tvojí zkušenosti, že ty ženy tím, že tam třeba jejich známí, příbuzní, milovaní umírají, že nechtějí slyšet o míru za žádnou cenu, že nepustit ani metr čtvereční Rusovi, bojovat do konce, jaká je zkušenost?
0: Není to pravda. Tady toto je propaganda. Těm lidem je to úplně jedno. Oni potřebují mít zdravou rodinu, zdravé děti a práci. Já jsem cestovala kdekoliv ve světě, když jsem byla na jakýmkoliv kontinentu, tak v podstatě, když jsem se bavila s těmi normálními obyčejnými lidmi, tak my všichni máme úplně stejné totožné problémy. Všichni chceme mír, chceme zdravé děti, zdravou rodinu a chceme práci, ať máme z čeho žít. A to je totéž na té Ukrajině. To, že oni tam říkají, že prostě nechtějí pustit a že budou mít oběti, nikdo nechce, aby zemřel jenom proto, že si někdo usmyslí válku, kdokoliv blízký z jejich rodiny. A je úplně jedno, jestli to jsou na straně jedné nebo na straně druhé. Všude jsou oběti. Všude jsou ti lidi oběti toho konfliktu, tak je potřeba k tomu pochopitelně přistupovat. A ty ženy jsou samozřejmě nešťastné na jedné i na druhé straně. Přišli o to nejbližší, přišli o svoji rodinu, o své manžely a dali by absolutně všechno na světě za to, aby se to nestalo.
1: A jsi s nima v kontaktu ve stávající době, protože vím, že tam asi nejezdíš aktivně v tuto dobu, ale když jsi s nima v kontaktu, tak o čem probíhají vaše hovory? Co je tématem dne, když se teda spojíte?
0: No tak tématem dne jsou pochopitelně ty důsledky té minulé vlády Petra Fialy, protože oni nedokážou pochopit, jak jsme vůbec mohli dopustit to, že tady byl takový příliv lidí, kteří nebyli jakýmkoliv způsobem kontrolováni. To oni nedokážou pochopit, jo? Protože bohužel to bylo celé zamířené přesně na tu propagandu. Dalším vážným tématem je třeba to, že se skutečně pomoc nedostala tam těm lidem, kteří ji potřebovali, ale máme tady řadu ekonomických migrantů, kteří tady přijeli ve vozech za miliony a dostávali obrovské peníze od České republiky, ale ti potřební, kteří tu naši pomoc skutečně potřebovali, tak neměli ani na tu cestu. Ale to už veřejně nikdo neřekl. Takže my jsme pomáhali vlastně lidem, kteří tu naši pomoc až tolik nepotřebovali. Neříkám, že všem. Bylo tam i procento, kteří ji potřebovali, ale pak tam byli lidé, a tím se nikdo nezabýval, kteří by rádi přijeli do bezpečí tady, ale neměli prostředky ani na cestu. A právě proto to je ten důvod, proč já jsem třeba zásadně proti politickým neziskovým organizacím, protože v podstatě oni 80% toho, co vyzískají, tak mají jenom na své osobní náklady na provoz. A potom těch zbylých možná 15-20%, když je dobře, tak rozdělí někde, aby to vypadalo, že to funguje. Ale vyloženě je to opravdu jako podle mého názoru zbytečné a spoustu těch politických neziskovek dělá více škody než užitku, nebo řekla bych, že většina. Takže to je i ten důvod, proč třeba já se stavím proti tomu, že by protože by politické neziskové organizace měly být v České republice úplně zrušeny. Protože jejich pomoc je taková, jakože rádo by pomoc a aby to v médiích vypadalo PR-ově dobře, ale realita je diametrálně odlišná.
1: Asi je dobré sledovat rozpočet takový neziskový organizace, kolik posílá ve skutečnosti možná v obchodních podmínkách. Na to si upozornila, některé to tak můžou, některé ne. Diváci, napište nám, jak vy to vnímáte. Nelly, dostávám se k závěru rozhovoru. Ty teda kandiduješ do Senátu, že diváci, mrkněte dolů, já jsem dal web Nelly, pokud teda chceš Nelly tam uvést, tak to tam rád dám, protože jsi host dnešního vysílání. Ale pojď nám říct, co ty vnímáš teďka jako největší téma pro Českou republiku. Co si myslíš, že se tady děje, co bychom mohli dělat lépe a s čím tam vlastně do toho jdeš, do toho Senátu, protože Senát jsme tady měli více senátorů, senátorek, někteří se dostali do senátu, ale vím, že z druhé strany, že ty pravomoce senátora, senátorky nejsou úplně takové, jako by se dostala v parlamentních volbách v rámci nějaké politické strany.
0: S tím naprosto souhlasím, protože v podstatě, řekněme si to na rovinu, že Senát je horní komora parlamentu, pochopitelně to je pravda, České republiky, a spolu poslaneckou sněmovnou se podílí na tvorbě zákonů. To znamená, že je otázka, jaké zastoupení v tom Senátu je a jakým způsobem bude k té tvorbě zákonu přistupovat. To je ten zásadní důvod, proč kandidují do Senátu. Protože v podstatě ten Senát, když už teda je, tak by měl být nějakou, měl by fungovat jako nějaká pojistka, aby důležité zákony nepřijímali třeba příliš rychle bez kontroly. Takže já si myslím, že na jednu stranu ten Senát pochopitelně může spousta lidí zpochybňovat a říká si, i ta účast volební je tam poměrně malá tedy, čemuž rozumím, protože spousta lidí považuje Senát, víš, třeba i Miloš Zeman se opakovaně vyjadřoval za zbytečný, ale na druhou stranu, když už ten Senát tady máme, tak proč bychom tam měli dávat prostor třeba lidem z minulé vlády, když jsme už viděli, jakým způsobem oni přistupují k občanům České republiky a jak jsou nezodpovědní a nekompetentní. A to je třeba přesně ten důvod, proč já jsem se rozhodla do toho Senátu kandidovat, protože s ohledem na moje životní zkušenosti, s ohledem na můj věk a moje nastavení z hlediska zodpovědnosti, si myslím, že by tam měl být skutečně se vytvořit nějaký senátorský klub, kde budou lidé lobovat především a primárně jenom za zájmy občanů České republiky a České republiky. To je důležité. A co jsou taková moje hlavní témata, tak je to pochopitelně otázka svobody slova, to je pro mě zásadní, protože jsem si prošla mnohaletými politickými procesy. Další zásadní otázka z hlediska toho, že jsem si zažila osobně válku, tak je to otázka bezpečnosti státu. No a v neposlední řadě je tady problém, systémový problém, o kterém se téměř 27 let nemluví, teď se najednou začalo o něm trošinku mluvit, a to je vymírání obyvatelstva. Nemáme tady dostupné bydlení, máme tady obrovský státní dluh, máme tady velké systémové problémy, které spějí k tomu, že ženy nemají děti. A spousta lidí si třeba neuvědomuje, jak obrovský problém to z hlediska budoucnosti pro Českou republiku bude. A proto chci se zabývat i tímto zásadním tématem, protože je to velice důležité, protože polovina, nebo když se podíváme třeba na situaci, konkrétně na situaci v České republice, já jsem se tady připravila dokonce i některá data k tomu, tak třeba Český statistický úřad spočítal, že by mohlo zůstat bezdětných až 38% žen, pokud bude pokračovat trend z roku 2025. V minulém roce připadlo na každou ženu jen 1,28% dítěte a při této úrovni bude každá další generace o 39% menší než ta předchozí. To je obrovský problém a bohužel se to nebere vážně, což mě mrzí, protože vymírání populace v České republice samozřejmě přinese i řadu ekonomických potíží a problémů. Takže v podstatě ze 100 lidí bude tak v další generaci pouze 61 lidí, potom 37, potom 23 a potom 14. A to je docela zásadní a významný propad a problém, ke kterému by se měli přistupovat zodpovědně a neměl by se přehlížet.
1: Pro mě jste načítal chvilku obraz zpátky. Tak díky za tu rekapitulaci, Nelly. A v samotném závěru je tady spoustu věcí, které se dějí nejenom u nás, ale i ve světě. První otázka. Je něco, co teďka diváci by měli sledovat více bedlivěji ze světového dění nebo z toho českého, co je podceňováno? A druhá otázka. Z čeho máš případně ty obavy v rámci České republiky do následujících let?
0: Já si myslím, že by měli, nebo aspoň osobně já to beru tak, že by měli velice zodpovědně přistupovat k tomu, jakým způsobem jsou vyučovány a manipulovány jejich děti. To je velký problém. Protože samozřejmě, že ty politické neziskové organizace figurují hodně i ve školách a těm dětem vyprávějí věci, které by děti třeba vůbec v určitém věku slyšet neměly a ovlivňují je. A byla tady, myslím, že i informace nedávno, že dokonce je o 30% navýšený nárůst sebevražd mladých lidí. Samozřejmě, že psychika mladých lidí v dnešní době, to je obrovské téma. Je to obrovské téma z toho důvodu, že společnost se posunula někam, kde děti nemají hranice, kde se výchova stala více překážkou než nějakou rodičovskou povinností a kde víceméně stát určuje ty mantinely, co by rodiče měli a co by neměli, a to je hodně špatně. Takže rodiče by měli k tomu přistupovat tak, že dítě není majetkem státu, ale dítě je to nejcennější, co v životě samozřejmě můžete mít. A měli byste ke svým dětem i z hlediska zdravotního a z hlediska výchovy a jejich psychiky přistupovat maximálně zodpovědně. A to znamená i bedlivě kontrolovat to, co škola těm dětem nabízí a jaká výuka tam probíhá. Protože já jsem třeba, když moje dcera nastoupila na gymnázium, tak já jsem si přímo s vedením školy domluvila, že nebude nikdy součástí, nikdy, žádné přednášky nějaké politické nebo jakékoliv jiné neziskové organizace. Že si ji raději vyzvednu ze školy, uděláme si spolu krásný den, protože já ji vychovávám nějak a vychovávala jsem ji nějak, jak jsem si myslela, že pro tenhle svět je to praktické a je to dobré. A vůbec se mi nelíbí to ovlivňování těch mladých lidí i z hlediska výměny pohlaví, z hlediska toho, jakým způsobem se přistupuje k biologickým záležitostem, že nemáme jenom dvě pohlaví, ale že jich je mnoho a podobně. A to jsou tak zhoubné věci a tak velice škodlivé pro nadcházející budoucí společnost, že to je prostě téma, které si myslím, že by rodiče měli brát hodně vážně.
1: Co myslíte vy, diváci, rodičové, maminky, tatínkové, dědečky, dědečkové, babičky? Cítíte v tom riziko a ovlivňuje vás to nějak? Povídáte si s dětmi nebo s mladistvými o těchto tématech? Napište nám. Nelo, tobě moc velké poděkování za tvůj čas a tvoje vyprávění. Jsou to 2 roky a hezky jsi to zrekapitulovala. Myslím si, že pro mnohé diváky, že jsou rádi, protože tě nominují vždycky s nějakým odstupem časovým.
0: A děkuji.
1: Napište nám, co se vám líbilo, co třeba vidíte stejně jako Nela, co vidíte jinak než host, napište to. Děkujeme vám za sdílení, dole máte tlačítko, můžete se podělit na Facebooku, aby nám více lidí řekl svůj názor. Zároveň také v popisku naleznete odkazy, které zmiňoval host, najdete tam odkaz na knihu Nely. A můžete se podívat, přečíst, dejte vidět, jak se vám líbila. Zároveň tam také najdete případně webovou stránku. Nela Lisková kandiduje do Senátu, jak tady zmínila v rozhovoru. No a pokud byste chtěli někam vodit do světa, na chvilku se odpojit, odpočinout, mrkněte, je tam Sahara vypsaná. Termíny se rychle plní v tomto roce. Je to do Egypta na saharskou část, která je velmi bezpečná, je tam krásně, už tam jedeme asi 5. rokem, už tam s námi bylo asi 800 lidí. Koukněte, když tak sami, je to nádhera. A pokud byste chtěli příštím roce někam dál, koukněte na Indii, taky krása, Himaláje. 7 let v Tibetu, kdo máte rádi, mrkněte. Nelly, jsi taky zvaná, samozřejmě srdečně. Máš ještě něco na srdci?
0: Zní to úžasně a určitě já tím budu přemýšlet. Moc ráda. Ještě chtěla jenom doplnit. Můžu, když se vrátím jenom k té Wikipedii, k tomu životopisu, že tato moje kniha je skutečně můj životopis. Takže pokud si přečtete u mě nějaké informace, tak je to jedna věc, ale to nejsou informace o mém životě, protože se mě nikdo neptal a z toho důvodu jsem napsal moji knihu, protože tam se dočtete vše o Nele Lískové. Takže pokud budete váhat v rámci třeba toho, koho volit do Senátu v obvodu 69, což je Frýdej Místek, tak si můžete přečíst moji knihu. A třeba vám to změní úhel pohledu i na moji osobu, budu moc ráda. Mějte se moc krásně a buďte hlavně všichni zdraví a dávejte na sebe pozor.
1: Odkazy máte v popisku, diváci, těším se na vás příště v dalších vysíláních na vaše přání. Nominujte hosty, nemáme noty zprava zleva. Nelly, tobě vše dobré na tvojí cestě, opatruj se, zase se třeba uvidíme za nějaký čas. A diváci, to samé, opatrujme se a bděme.
0: Děkuji, tobě taky vše dobré, mějte se krásně.

Krásné nedělní odpoledne, vážení přátelé, vážení chcemíři, drazí Slované vlastenci. Já vás všechny moc vítám u vašeho oblíbeného pořadu Kiddy z bunkru, Kiddy z polí, jak říkával Karel Kryl, obnoveným hovorům z lán Václava Havla. V 90. letech to bylo velmi vtipné a hlavně pravdivé. A přátelé, já než tady začnu, tak se tady s vámi připravím doutníčka, protože jsem dostal od Barunky takový speciální doutníkový zapalovač. A tady si takhle uděláme dírku, vyloupneme, tak, dejte se, jo, to funguje, paráda. No, naplnil jsem si ho a poprvé ho zapaluje, takže ošetříme doutníčka. Tak, samozřejmě sirky jsou taky fajn, ale na to tady není prostředí, to je tu moc vítr. No, to táhne krásně. Tak, přátelé, udělejte si pohodu. Pevně věřím, že odpočíváte také občas o víkendu. Já tedy toho odpočinku tomu moc nedám, ale to už tak prostě v životě je. Pro mě je inspirativní a naplňující to, co dělám. A musím začít jednou zprávu, aby to nezapadlo, která potěšila nejenom mě, ale potěší i vás. Tento týden padlo několik rekordů. Já jsem před 14 dny napsal na Google, nebo před dokonce už 3 týdny, ještě před dovolenou to bylo, takže více než 3 týdny, jsem napsal na Google, poněvadž ten propad ve sledovanosti a počítání RPM a dalších jiných záležitostí ohledně YouTube šel na třetinu. To není normální. Aby to ze dne na den padlo na třetinu, tak to opravdu není normální. Vašek na tom byl ještě hůř. To samé Míra pod Pokličkou, ten tam padl na nějakých 25% původní sledovanosti a tak dále, takže já jsem zjišťoval, v čem je problém a psal jsem na Google. Google mi odpověděl předevčírem a omluvili se mi, že mi do 24.8. opravdu ubírali 8 až 12 tisíc sledujících. Prostě je nepočítali. Takže tam byla káva, 13 tisíc zhlédnutí. Ranní zprávy 22 tisíc, které běžně mají 35. A takhle by mohlo pokračovat. Takže dokonce u některých zpráv mi vzali až 14 tisíc sledujících. A to samozřejmě člověka demotivuje, protože si říkáte, to tak asi dělám nějakou chybu, něco je špatně. No ale ono to nesouhlasilo s tím, jak raketově mi přibývali sledující, to je jedna věc. A druhá věc, jak jsme měli s Tomášem Lukavcem, tak u Tomáše padl rekord za 3 dny, protože my jsme za 3 dny měli 107 tisíc zhlédnutí. Tomáš mi psal, říkal, to je úplně fantastický. Já jsem říkal, jo, to je úžasný, ale nechápu, jak je možný, že já mám prostě tohle upozadňování a proč to máme, kdo nás zase kde nabonzoval. Takže opravdu chyba byla na straně Google, ty se mi omluvili a dopočítali mi ty lidi, včetně samozřejmě peněz a všeho, jo. Takže najednou to tam prostě ze dne na den vyskočilo, tam byla, když to řeknu slušně, takováhle erekce, 90 stupňů nahoru a já jsem z toho samozřejmě měl radost, jo, protože ono vás to demotivuje, přátelé, jo. Když se snažíte, teď je zatím spousty hodin práce a příprav a teď to nemá logiku, protože komentářů je stejně, lajků je dokonce více. No a tím pádem se stalo to, co jsem tedy vůbec nečekal, a to čtvrteční káva, nebo středeční, čekejte přátelé, abych vám nekecal, čtvrteční, no jak jsem tam měl s Martinem Kubou a SPD, jak byl jmenován do Budvaru, do dozorčí rady, tak to je káva, kterou prosím pěkně vidělo 32 tisíc z vás. Takže za to vám chci moc poděkovat, protože to bych teda vůbec nečekal. Já jsem to i avizoval, že jde o regionální téma, které má teda přesah. Ale že to bude takto sledované, tak s tím jsem vůbec nepočítal. Stejně tak ty dlouhé kávy, které jsem začal dělat, a někteří jste mi psali, že bohužel nemáte čas, je zhlédnout, že na ně koukáte později, ale zase jiná část mi psala, že jim to vyhovuje ten, do těch 30 minut, ten formát. Tak ono to je těžké to vybalancovat, přátelé, najít v tom nějakou schodu pro všechny, to nikdy nepůjde úplně. Ale dokonce i ty 30-minutové kávy najednou 23-25 tisíc zhlédnutí, což je naprosto fantastický. Jako já na to nemám slov, za to vám chci moc poděkovat. Rozrůstáme se, vidíte, jak
rychle přibývají za týden 550 nových sledujících. Zase úžasné číslo. No a najednou se to všechno srovnalo, vybalancovalo a jsme na číslech, na kterých jsme byli a na které jsme zvyklí, protože ono, když vám poctivě nežádné nákupy a podvody, boty a tak dále, jak mě tady obvinují některá ta rádoby média, liberální samozřejmě, a co ty nositelé té pravdy jediné, tak jako mě píší, tak to se dá lehce všechno zjistit a dohledat. Ale já nemám potřebu platit ani za jednoho jediného sledujícího. Já všechny sledující mám organicky nabrané. No a brzy vás bude, přátelé, 70 tisíc. My se blížíme k číslu 68 tisíc sledujících. Myslím si, že se to podaří tento týden. No, tento ne, už to kecám, to bychom museli být v Anglii a počítat to od neděle. Ale myslím si, že příští neděli už tomu tak bude a bude vás tady přes 68 tisíc, což je naprosto boží. A to by mě nikdy nenapadlo. Brzy budeme slavit 5 let a 3 roky tady toho formátu. Protože já jsem s tímto formátem, jestli si dobře vzpomínáte, začal v roce 2023, kdy jsme spolu uzavřeli ústní dohodu. A vy tu dohodu plníte, já se ji snažím plnit také a žijeme v symbioze a ne v nějakém parazitickém spojení nebo systému, chcete-li. A budeme teď slavit 3 roky tady toho formátu, kdy jsou 3 videa denně na prvním kanále, o víkendu minimálně 2 videa, jedno živé vysílání jedno za 14 dnů a na druhém kanále mám kalendária, nemám je teď pravidelně, protože mi zabírají spousty času a zase to není tak sledované, ale třeba ta videa historická na kanále Archiv doktora Vajíčka, no tak ty jdou perfektně nahoru. Já vím, že když tam vidíte 7 tisíc zhlédnutí, tak to je nic proti prvnímu kanálu, to se nedá srovnat samozřejmě, ale také si vemte, že tam je 10 800 odběratelů a odběratelek. Takže pokud vás zajímá historie, protože já už sem dávám pouze ukázky 10-minutové, a vždycky je jedno hlavní historické video týdně, bývá v neděli o 16 hodin, ale teď jsem to dal vždycky ten datum, na které se to vztahovalo. To znamená, teď poslední video je tam SNP, Slovenské národní povstání. Tam by se dalo točit dlouhé hodiny, takže jsem to musel hodně zkrátit, protože ten původní formát měl skoro 2,5 hodiny. A předtím samozřejmě z 20. na 21. srpna ve 23.00 k nám vpadla vojska Varšovské smlouvy, převážně teda Sovětů z Ukrajiny. A na to jsem natočil 2 díly, protože to bylo opravdu velmi dlouhé. A to má u vás obrovský úspěch. Dokonce v žebříčku to bylo na 28. místě, co se týče vzdělání. Jo, tak to je super naprosto. Mnozí mi píšete, že vás mrzí, že mě nevysílají na školách, co se týče těch historických videí. Podívejte se, já se těm učitelům a učitelkám nedivím, protože i kdyby chtěli, tak by z toho samozřejmě měli postih. A teď vy mi na to napíšete. Vždyť se vyměnila vláda. Vojtěchu, teď je tady nová vláda, tak přece to musí fungovat. No jo, přátelé, nová vláda se starými strukturami, to je ten problém, to je to, o čem se tu bavíme každý den. Proto ty změny nejsou. A vzpomeňte na to, co říkal Jindřich Reichl v neděli ve vysílání přesně před týdnem. A bohužel musím konstatovat, že to tak je. To znamená, je to taková vláda mírného pokroku, v mezích samozřejmě, nějakých. A Andrej Babiš, čím je starší, tím méně chce jít do konfliktu, což ho chápu na jednu stranu, ale na druhou stranu myslím si, že by měl bouchnout do stolu a říct si a dost, jako je nás tady 108, máme většinu a my tady budeme teďkon vládnout. A vy se třeba můžete stavět na hlavu. Bohužel to tak nedělá. Musíme hledat pozitivní věci na vládě, protože pořád trvám na tom, že tahle vláda je lepší než ta předtím. Samozřejmě můžete někteří kritici naprosto správně napsat, že nemám moc. Plně v pohodě, jsem s tím v pohodě, ale je to lepší. Jen kdyby trošku bouchl do stolu Andrej Babiš. Vyměnil policejního prezidenta, vyměnil Koudelku BIS. Teď se podívejte, to je vlastně zpráva týdne. SPD, já jsem to nedával do co týden dal, protože by ten pořád pak měl 2 hodiny, ale vemte, o to jsou kdy, vemte si, SPD tady bylo vedeno neoprávněně jako
podstatě téměř neonacistická strana, ultrapravicová, extremistická a dehonestující a tak dále. A kolik jim to sebralo procent? Jindra to teď velice správně počítal v protiproudu, takže zdravím i protiproudaře, protože vím,

nespokojených občanů, to mě jako rozesmálo, s ANO, no to je naprostá blbost. Jako tvrdit, že ANO má stejné nebo přibližně stejné voliče, nebo jak se dneska moderně říká voličstvo, aby se někdo neurazil, tak to je přece naprosto naivní. To nevím teda, z čeho vycházejí, z jakých sociologických průzkumů, ale měli by si v hlavě udělat trošku ohnunk, pořádek. Takže to, že se SPD omluví, to je hezké, ale myslím si, že to nestačí. To znamená, chtělo by to, aby pan Koudelka dostal přes prsty. Mě také psali teďkon z ČT24, tak jsem se k tomu vyjádřil v jednom článku a je to stejné jako s těmi dezinformacemi a údajnými dezinformátory, jako jsem třeba já jsem jeden z hlavních, to nevíte, tak v tom žebříčku tam naprosto vévodím, dokonce už jsem přeskočil i Tomáše Lukavce, tak to všechna čest. Ještě pořád je teda přede mnou Martina, ale už se blížím, mě fakt jako pobavilo. Tak vemte si, jakým způsobem vlastně tady ty informace oni podávají, dehonestují tu druhou část nás a jako pohoda, nic se pořád neděje. Vyhazují lidi z práce, ale to není tak, že by tam někdo zavolal z toho vedení a řekl, hele, tady toho vyhodte toho. Ne, ne, ne. To jsou ti přisluhovači. Přátelé, to jsou lidé, kteří jsou v každém režimu. A většinou se to dědí z pokolení na pokolení. A oni vždycky z toho mají nějaké výhody. Jo. Úplně typický příklad je admirálovo rodina, protože ty jsou úplně ukázkový. Papá a tak dále. To mě taky pobavila ta zpráva s tím Filipem Turkem a nějakým tím pilotem. Tak vemte si, jo. Já to stahnu na sebe. Mně, pokud přijde zloděj na můj pozemek, tak já nemůžu vědět, jestli je nebo není ozbrojen. Co to znamená? Znamená to, že vemu legálně drženou zbraň a samozřejmě na něj namířím. Nezastřelím ho hned. Ale já nemůžu vědět, jestli neohrozí moji rodinu. A od toho ty zbraně jsou. Takže jestliže tady pilot chytil zloděje, tak i kdyby mu řekl to, co mu řekl, tak to nic nemění na faktu, že byl v právu. Oni mu odebrali zbraně, oni mu vzali zbroják a teď mu chtějí vzít pilotní licenci. A mě by tedy zajímalo, jak souvisí zbrojní průkaz s pilotní licencí. To je stejné, jako kdyby teď panu Foldinovi, kterému zabavili zbraně, jako kdyby řekl, tak teď vrátíte zbroják a vrátíte řidičák. To je přece naprostá hloupost, ne? To spolu vůbec nesouvisí, tyhle ty záležitosti. A všimněte si, že takovýhle hloupacatý článek o nějakém pilotovi, který je donátor motoristů a je to kamoš Filipa Turka a proletěli se spolu hlavně nad Moravskoslezským krajem, ale i nad severními Čechami a část středních Čech, protože byli nad Hyundai, ne? Takže taky by si ty novináři mohli jako zjistit, kde ta fabrika je. A že s ním letěl admirální generál, ten je v tom prej nevině. Petr vůbec nevěděl, o koho jde. Takže vemte si, že oni tady vemou člověka, tomu předem dají nálepku nějakého extrémisty a vyšinuté osoby a ještě k tomu nalepí toho Turka. Je stejný jako ta Yogurtgate, že jo. Podívejte se ticho po pěšině, jo. 3 dny se tady kolem toho šílo a najednou nic. To dělají jenom proto, aby prostě dehonestovali za každou cenu tu osobu, aby ty jejich žvásty vůbec někdo četl. Oni vlastně počítají s tím, že my jim budeme dělat reklamu. A bohužel i já na tady to naskakuji a vlastně jim potom dělám reklamu těm lidem. V podstatě bychom se o něčem takovém vůbec neměli bavit. Jenomže pokud se o tom nebudeme bavit a nebudeme se bránit, tak oni budou stále více zvyšovat ten nátlak a oni už si ty články úplně vymýšlí. Já když jsem četl některý ten článek o mně, tak jsem se tam musel smát. Jako já s tím redaktorem mluvím, já mu to vysvětluju a on tam napíše úplně něco jiného. On nechá to jádro a zbytek si úplně vymyslí. Nebo se zeptá lidí, kteří o tom neví vůbec nic. A třeba mě bytostně nenávidí.

nenávidí, takových lidí je spousty, že závist je svině. A úplně si vylžou ten článek. A pohoda. A nemají, tady chybí ta odpovědnost. Tady chybí novináři typu Čapka, Peroutky a spol. Novináři, kteří měli glanc a nějakou odpovědnost. Tady to chrlí ty fakulty. Všimněte si, že jde o velmi homogenní společnost. Jsou to většinou nezadané dívky, které teda už moc dívkami nejsou. Kolem té třicítky z filozofické fakulty. A já se mám musím smát. A nebo jsou to teda chlapci, měli by to být muži, kteří vlastně neví, co jsou. Ne? Tak si, já si úplně dokážu představit jejich porady. Ta bych jako mužka chtěl být. Teď jim tam zúčet ucha. Protože to musí být něco naprosto kouzelného. A dobrého novináře, aby člověk pohledal. Já si třeba moc vážím pana Panenky, nebo třeba Bohuše Modrého Jelena. To není jako novinář, to je spíš redaktor, nebo publicista možná. Prostě, když dělám tu práci, tak ji dělám pořádně. Další téma, Thomas Paukner. Věřte mi, že mu zakážou i Hero Hero, protože já vím, kdo to vlastní a vím, jakým způsobem o to dostali mě. Takže to bude to samé v Bledě modrem. To nebude mít dlouhého trvání. Bude muset jít třeba na Patreon nebo někam jinam. Zrušili mu účet facebookový a zrušili mu stránku. Takže zase ho chtějí odříznout od peněz, přátelé, protože o tom to je. Samozřejmě. Nehrajme si, že tady kolem vidíte zeleň, ta dokáže žít z fotosyntézy. My bohužel z fotosyntézy žít neumíme. Takže jsme na tom závislí, ne že ne. A oni ho takhle odříznou a řeknou, že je to kvůli tomu, že lhal o bydlišti, že tam byla adresa nějakého úřadu. To je přece naprostá blbost. Kvůli tomu vám nikdo nezruší stránku. Jo? A zase, já vám říkám, že v tom je BIS. Je to můj názor. Zbíša a tak dále. A klidně Thomas Paukner může být bývalým operativcem BIS. Ten způsob té práce, kterou má, bych se vůbec nedivil. A zase jsme u toho. Proč vláda neodvolá Koudelku? Proč ho tam pořád drží? Jak dlouho ještě? Já tomu nerozumím, co mají za dohodu s Babišem. Když to je jeden přešlap vedle druhého. Přitom tam jsou šikovní chlapi a ženský jako operativci. Ale stalo se z toho politikum. Stal se z toho nástroj moci. Ne, že by někdy kontrarozvědka nebyla, to samozřejmě. Ale ta apolitičnost by tam měla být a to je úplně do očí bící, že není. Si vemte Koudelka, byl plukovníkem 8 let a najednou přišla nová vláda a dneska už má 3 hvězdy. Je mu za chvíli armádní generál. My tady máme armádních generálů, to je šílený úplně. Řehka byl pochválený, byl taky u admirálního generála. Stal pochvalu, vynikající ta práce byla jeho. A že mu drží palce, teď to je politické. Jako tady čím dál tím víc generálů jde do politiky, to nikdy nebylo. To byla úplná výjimka, když se nějaký generál objevil v politické straně. Většinou to bývají lidé, kteří se chytí perfektně v soukromém sektoru, jako třeba Andor Šandor, a glosují zvoje do televize a podobně. Protože samozřejmě jako Andor Šandor, ten zatraceně dobře ví, o čem mluví, že jo? Já ten nevím, jestli byl šéfem vojenské rozvědky nebo kontrarozvědky. Že by Dan Landa zase letěl? I minule letěl. Jsem mu psal, jsem viděl to jeho letadlo. A letěl z Hosína. Tady mi chodí srnky a zajíci.
zajímavé, potkal srnku zase, jsou drzí hrozně, ten srn je strašně drzý, chodí na jahody. Takže tak, takže já si myslím, že prostě největší chyba je v nás jako v lidech, že nechceme tu změnu. My o tom mluvíme, že ani to tom umíme pěkně, ale chceme jenom takovou jako mírnou, jako mírný ten pokrok. Jo? Strana mírného pokroku, to je úplně přesná definice. A nechceme, aby ta otoč, aby to bylo velké. Jo? Nebo třeba další článek. Generál poručík, brzy armádní generál, šéf, náčelník generálního štábu, nový, prohlásil, že většina lidí v České republice by šla se zbraní bránit vlast, kdyby nás teda to Rusko napadlo. Tak to si teda rozhodně nemyslím. O tom teda nejsem vůbec bytostně přesvědčen. A pak ještě rozesmálo, že nejvíc by přišli z té vločkové generace, no tak to určitě. Jako možná ty hráči těch Counter-Strike a Call of Duty a podobně, jo, tak ti možná, nebo ty, co hrají paintball, než by zjistili, že ta kulička sice jako bolí, ale kulka bolí mnohem více. A že si nevemete lékárničku a nemůžete jít dál bojovat. A že taky to připojení k internetu nemusí být úplně skvělé. A další jiné věci. Samozřejmě určitě mezi nimi je spousty šikovných lidí. To já vůbec neříkám, že ne. Ale nemyslím si, že to je tak, jak si pan náčelník myslí on teda. Takže to mi napište, přátelé, co vy si o tom myslíte. Jestli teda budeme urdol. Ty zázrační zbraně, jsem se četl dneska článek o těch zázračných zbraních, že Švédsko má nějakou raketu, která teď z té letadlové lodi, jak to poslali k Finsku, tak zasáhne Kreml. Mně přijde, že se opravdu ty lidi zbláznili úplně. Místo toho, abychom tady řešili, že Evropa je úplně vyřízená, že tady krachujeme, že tady krachuje Volkswagen, jak jsem říkal na kávě s Vltěchem včera, že jsou tady obrovské problémy, že máme drahé energie, že nemáme naplněné zásobníky, až přijde tuhší zima, tak jsme úplně vyřízení. Tak místo toho se tady úplně o blbostech v podstatě to bavíme a hádáme. Já bych tedy byl velmi nerad, aby byl nějaký takovýhle konflikt, protože já čtu spousty těch knih a připravuji ta historická videa, tak si to člověk úplně uvědomí. Jo. Teď jsem dočetl dvě knihy zase o Mauthausenu a K.H. Frankovi. A protože jsem v Mauthausenu dvakrát nebo třikrát byl a jednou jsem tam natáčel video, to se vám moc líbilo, Ďábel v líbezné krajině, myslím si, že tady na prvním kanále, takže ho vidělo asi 60 000 lidí. Tak to je prostě děsivé tam, jo. A teď jako oni neodborně tam do toho dávají ty výtahy a ničí to tam a dělají tam ty betonový. Mně to přijde, jak kdyby to chtěli obnovit. To samý jsem viděl v Osvětimi. Já jsem chtěl letos ještě do Buchenwaldu nebo Orenburgu, o Sachsenhausenu chcete-li. Ale normálně mi to tak znechutili, jak jsme byli v Dachau, jestli si vzpomínáte, asi před 3 lety. Tak jsem byl tak znechucen, že se mi do toho ani nechce, jo. Aby mi tam neustále někdo do něčeho kecal a tohle nemůžu a tady to nemůžu a tady to nemůžete točit. A mě prostě nemalí, jo, protože já to nenatáčím z nějakého potěšení, ale kvůli edukativní činnosti a je to opravdu čím dál tím těžší. Já spíš se možná zaměřím na ta méně známější místa, to znamená na ty třeba pobočné tábory, to je u Mauthausenu, je to obzvlášť zajímavé, Steyr a Hardheim zámek a tak dále. Že tam člověk třeba bude mít jako volnější ruce. No. Tak uvidíme. Přátelé, každopádně vy mě napište do komentářů vaše názory, postřehy a připomínky a já vám všem přeji, máte krásný zbytek neděle, ať se vám daří a brzy zase na viděnou. Krásný den, vážení přátelé, a máme tady pomalu a jistě září, to znamená po 2měsíční pauze opět finanční.
rádcovství, takže se můžete přihlásit na e-mail. Varunka to s vámi všechno vyřídí, září už se plní, protože lidé, kteří nestihli v červnu, tak jsme je přesunuli na září, takže pokud se mnou budete chtít mít hodinový videohovor nebo za mnou osobně přijet do kanceláře, napište na e-mail, Barunka vám pošle, jaké jsou podmínky a já se na vás všechny budu moc těšit. Přátelé, je to čím dál tím více potřeba, mějte se krásně.

prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Vítejte při poslechu pořadu Agenti amerických prezidentů.

0: Amerika má několik tajných služeb s agenty, kteří operují v terénu. Ti plní různé úkoly od infiltrace přes špionáž až po tajné umění tiché likvidace. Existují ale speciální agenti, kteří plní delikátnější zadání. Tito agenti americké tajné služby poskytují doživotní ochranu prezidentům a jejich manželkám. Znají skutečný příběh o vůdcích národa a jejich rodinách. Jsou povinni podepsat dohodu o mlčenlivosti a jsou vázaní přísahou mlčenlivosti. Ovšem z archivních materiálů, novinových článků nebo výpovědí samotných agentů lze alespoň částečně zrekonstruovat jejich práci. Odhalují nám svou službu pro americké prezidenty, jejich manželky, děti a rodiny. To, co prozradili, poukazuje na skutečný charakter prezidentů a prezidentských kandidátů. Američtí prezidenti mají nepochopitelně zbožnou aureolu cti a morálky. Naproti tomu sovětští nebo ruští státníci se opakovaně popisují jako chroničtí ochlastové. Díky výpovědím agentů zjistíme, že američtí prezidenti se v zákulisí chovali jako prvotřídní psychopaté a gauneři nejhlubšího zrna. Stejně tak první dámy nebo viceprezidenti. Ponižování agentů jako poskoků, chlastačky, sex s tajemnicemi nebo sekretářkami na kanapy v oválné pracovně, grupáče u bazénu nebo soulože v Air Force One v ložnici, zatímco manželka seděla na palubě a četla si knihu. To je jen pár úletů amerických prezidentů nebo viceprezidentů s patosem vznešenosti světových státníků. A jako bonus je dobré seriózní témata občas proložit něčím, co mé pořady tak trochu odlehčí. Zároveň se ale příliš nevzdálím od reality. Podívejme se proto do zákulisí, kam se 99% obyvatel nikdy nedostane. Svět iluzí a klamu.
1: In the election of 1860, Abraham Lincoln said the question was whether this nation could exist half slave or half free. In the election of 1960, and with the world around us, the question is whether the world will exist half slave or half free, whether it will move in the direction of freedom, in the direction of the road that we are taking, or whether it will move in the direction of slavery.
0: John Kennedy a Lyndon Johnson, sekretářky jako sexuální pracovnice. Pokud jde o skandální chování, jen málo prezidentů se vyrovnalo Lyndonu Johnsonovi. Přesto, věrna svému jménu, tajná služba všechno tajila. Dokonce i když byla jeho manželka Lady Bird doma v Bílém domě, Johnson měl během noci to, co agenti tajné služby nazývali tajné přesuny, aby navštívil sekretářku u ní doma. Johnson vyklouzával z Bílého domu na noční schůzku v 11 hodin večer, přičemž jeden agent řídil, říká bývalý agent Ramon Dallet. Myslel si, že byl diskrétní a že mu projde, že neměl žádnou ochranu kromě řidiče, ale nikdy mu to neprošlo. Agent řídil, zatímco Johnsonova ochranka, o které prezident nevěděl, ho diskrétně následovala. Lyndon Johnson měl sexuální život srovnatelný s Johnem Kennedym. Kromě známostí na jednu noc, měl Kennedy v Bílém domě několik známostí. Dvě z nich, Priscilla Weirová a Jill Kouvnová, byly sekretářky, kterým se říkalo Fiddle a Feddle. Do češtiny bychom to mohli přeložit jako Techtle a Mechtle. S Kennedy měli mít sex ve třech. Techtle a Mechtle, oblečené pouze v tričkách, která odhalovala jejich bradavky, dováděli s prezidentem jednoho odpoledne v bazénu u Bílého domu, když se Jackie nečekaně rozhodla vrátit do Bílého domu. Její oddíl tajné služby varoval oddíl Kennedyho. John Kennedy vyšel z bazénu a podal svou Bloody Mary agentovi tajné služby Anthony Shermanovi. Užijte si ji, je docela dobrá, řekl prezident s nadhledem. Stejně jako Johnson, měl i Kennedy dlouholeté pletky se svými přitažlivými sekretářkami. Kennedy si ale na rozdíl od Johnsona získal obdiv agentů tajné služby. Choval se k ním s úctou. Ptal se na jejich manželky nebo děti, když byly nemocné, a dával jim dostatečně vědět, pokud plánoval nějakou cestu. Kennedy se o lidi skutečně zajímal a snažil se o nich všechno vědět, říká bývalý agent Charles Taylor, který byl v jeho týmu. Na rozdíl od Johnsona byl Kennedy ve svých záležitostech alespoň diskrétní. V jednu chvíli přistihla Lady Bird svého manžela při sexu s jednou z jeho sekretářek na pohovce v oválné pracovně. Johnson vyletěl na tajnou službu, že ho nevarovala, že se jeho žena blíží. Podle Billa Galliho, který byl v té době ředitelem vojenské kanceláře Bílého domu, si Johnson v Bílém domě vyhlédl hezké sekretářky, dělal si na ně zálusk a pokud s ním šli do postele, převedl je do svého osobního štábu. Z 8 sekretářek v jeho okolí pouze 3 neměli sex s prezidentem, říká Galli. Joseph Layton, Johnsonův zástupce tiskového tajemníka, vzpomíná, že Johnson si zahrál o Laytonovu sekretářku. Vím jen, že druhý den byla jeho sekretářkou, vzpomíná Layton a dodává, že se stala členkou prezidentova harému. Fotograf Bílého domu tvrdil, že vždycky poznal, kdy měla jiná Johnsonova tajemnice sex s prezidentem v oválné pracovně, říká Layton. Tajemnice chodila dovnitř diktovat. A když vyšla, švy na jejich punčochách nebyly rovné tak, jako když šla dovnitř, říká Layton. Dveře byly vždycky zavřené. Johnson pravidelně sedával nahý v bazénu u Bílého domu, když diktoval dopisy svým atraktivním sekretářkám, vzpomíná Dunlap. Johnson se neomezoval jen na ženy ve svém osobním štábu. Měl stáj žen, se kterými měl sex, včetně těch, které pobývaly na ranči, když tam byla Lady Bird, říká bývalý agent. S Lady Bird byl v jejich ložnici a během noci vstal a šel do druhého pokoje, říká bývalý agent. Lady Bird věděla, co dělal. Jedna žena byla dobře vyvinutá blondýna, další byla manželka jeho přítele. Měl povolení od jejího manžela, aby s ní mohl mít sex. Bylo to úžasné. Podle stewarda Air Force One Roberta McMillana a dalších členů posádky, Johnson běžně zavíral dveře do své kajuty v Air Force One a trávil hodiny zavřený s jednou ze svých krásných sekretářek, a to i když byla na palubě jeho manželka. Někdy přišla zpráva a radista jí nemohl doručit starému pánovi do jeho pokoje, protože tam blbnul, vzpomíná Patrick O'Donnell, palubní inženýr Air Force One. Joseph Layton vzpomíná, že viděl Johnsona, jak se v Air Force One věnoval intenzivnímu rozhovoru s jednou sekretářkou, o které bylo známo, že s nimi souložila. Přes uličku seděla Lady Bird a četla si knihu, říká Layton. Byla to velmi tolerantní žena. Jestliže Johnson nebral ohled na svou ženu, ještě méně bral ohled na své agenty. Johnson pravidelně říkal agentům tajné služby, že mají padáka. Johnson řekl agentovi tajné služby, který řídil limuzínu, že dostal padáka, protože v limuzíně přestala fungovat klimatizace, říká bývalý agent Dunlap. Když byl Johnson viceprezidentem, přišel na schůzku s prezidentem Kennedym pozdě a nařídil agentovi tajné služby, aby vjel na chodník a tak obejel provoz na silnici. Johnson řekl, abychom přeskočili obrubník a jeli po chodníku, říká bývalý agent Charles Taylor. Na chodníku byli lidé, kteří vycházeli z práce. Řekl jsem mu ne. On na to, řekl jsem ti, abys přeskočil obrubník, ne? Odpověděl Johnson. Vzal noviny a praštil agenta, který řídil, do hlavy. Řekl, oba máte padáka. V tomto případě Johnson svou hrozbu nesplnil. Dunlap však tvrdí, že prezidentova záliba ve vyhazování agentů byla způsobem, jak je znevažovat, a byla typická pro jeho hrubé chování. Dunlap říká, že Johnson se k Lady Bird a svým dcerám Lindě a Lucy choval jako ke všem ostatním. Se svými dcerami a s Lady Bird mluvil hrubě, říká Dunlap. Když začal Lady Birdové nadávat, začala si broukat a odešla. Johnson nastoupil do letadla Air Force One a jakmile se dostal z dohledu davu, stál ve dveřích, usmíval se od ucha k uchu a říkal: vy hloupí hajzlové, všechny vás pochtiju. Vzpomíná steward Air Force One McMillan. Pak zmizel z dohledu a začal se svlékat. Než se ocitl v kajutě, byl už jen v trenýrkách a ponožkách. Nebylo neobvyklé, že si svlékl trenýrky bez ohledu na to, kdo v kabině byl. Johnsonovi bylo jedno, jestli byly kolem ženy. Se svými dcerami, Lady Bird a sekretářkami, byl úplně nahý, říká McMillan. Byl docela dobře obdařený varlaty, takže mu všichni začali říkat býčí koule. On se o tom dozvěděl, byl opravdu rozrušený. Měl epizody, kdy se opíjel, řekl George Reedy, jeho tiskový tajemník. Byly doby, kdy pil den co den. Člověk by si myslel, že ten chlap byl alkoholik. Pak to najednou přestalo. Johnsonovo pití jen podporovalo jeho výbuchy. Steward Air Force One McMillan vzpomíná, jak v letadle servíroval hovězí pečeni. Johnson vybuchl, protože plátek, který měl jeho pobočník Jack Valenti, byl syrový. Johnson popadl Valentiho tác a odnesl jídlo zpátky do kuchyňky. Vy dva hajzlové, podívejte se na to, řekl. Tohle je syrové. Musíte to maso v mém letadle uvařit. Nepodávejte mým lidem syrové maso. Do hajzlu, jestli vy dva chlapi budete v mém letadle ještě jednou servírovat syrové maso, tak oba skončíte ve Vietnamu. Johnson hodil tác sídlem dnem vzhůru na podlahu a vyrazil pryč. Bývalý agent Richard Roth vzpomíná, že si pomyslel, kdyby Johnson nebyl prezidentem, byl by v blázinci. Johnson byl zastáncem černochů a pro své zákony o občanských právech získal podporu jižanských demokratů. Jeho pokrytectví se však rozšířilo na pravidelné oslovování černochů negři. Na palubě Air Force One Johnson diskutoval o svém návrhu zákona o občanských právech se dvěma guvernéry. McMillan si vzpomíná, že když jim Johnson vysvětloval, proč byl pro něj zákon tak důležitý, řekl, že to bylo jednoduché. Chci, aby negři 200 let volili demokraty. Johnson seděl v limuzíně v Denveru. Měl zapnutý mikrofon a neuvědomoval si to, říká bývalý agent Clark Larson. Jeli po ulici a on řekl: podívejte se na všechny ty negry, jak jezdí kolem. Lidé na ulici nevěděli, odkud ten hlas vycházel. Dívali se na druhou stranu ulice, dívali se za roh a pár z nich se dokonce dívalo k nebi. Agenti tajné služby zjistili, že Lady Bird byla pravým opakem svého manžela. K agentům byla laskavá a chovala se k ním s respektem. Bývalí prezidenti dostávají doživotní ochranu tajné služby. Pokud se znovu nevdají, doživotní ochrana se poskytuje i manželkám bývalých prezidentů. Po smrti manžela chránilo Lady Bird celkem 8 agentů, 2 na směnu. Měla jižanský přízvuk a velmi dobře mluvila, vzpomíná jeden z bývalých agentů. Všechno, co řekla, znělo na cvičeně, protože to bylo perfektně formulované a dokonale vyslovené.
2: There is no question but that we cannot discuss our internal affairs in the United States without recognizing that they have a tremendous bearing on our international position. There is no question but that this nation cannot stand still because we are in a deadly competition.
0: Richard Nixon, zvláštní patron a podivína. Agenti považovali Nixona za jednoho z nejpodivnějších prezidentů země. Byl proslulý tím, že se po pláži v Key Biscayne na Floridě a ve svém domě v St. Clement na Floridě procházel v obleku nebo sportovním saku. Ráno vycházel na pláž a procházel se sám, říká jeden z bývalých agentů. Člověk ho skoro musel litovat. Nevěděl, že si měl vzít plavky. Chodil podél oceánu v kalhotách, saku a společenských botách. Nixon nedokázal navázat konverzaci, pokud nešlo o diskuzi o nějakém problému, říká bývalý agent z jeho týmu. Nixon vždycky kalkuloval a zjišťoval, jaký účinek budou mít jeho slova. Jedinou výjimkou byl baseball. Utrousili jste baseballové jméno nebo baseballovou postavu a bylo to. Ale pokud jste nedokázali odrecitovat pálkařské průměry a výšky a kdo je na jaké metě a koho vyměnili a kdo je nahoře a kdo dole, rozhovor skončil stejně rychle, jako začal. V kontrastu s rozmáchlostí, která se objevila v nahrávkách rozhovorů odhalených během skandálu Watergate, působil Nixon v soukromí pasivně a často mimo. Jak skandál Watergate postupoval, Nixon začal být velmi paranoidní, říká agent tajné služby. S rostoucím tlakem začal Nixon častěji pít. Dával si Martin nebo Manhattan. Zvládl jenom jednu nebo dvě, říká agent tajné služby. Ne, že by létal jako drak, ale bylo na něm znát, že se úplně nekontroloval. Uvolnil se, začal víc mluvit a usmívat se. Bylo to úplně mimo jeho charakter. Ale měl dva a bylo to. Měl je každý druhý večer, ale vždycky na konci pracovní doby a v rezidenci. Nixon často trávil čas na ostrově jeho přítele Grant Kay na Bahamách. Abyste si udělali představu o jeho sportovní zdatnosti, Nixon rád rybařil, říká jeho bývalý agent. Sedával na zádi přítelovi 55-metrové jachty a seděl na otočném sedadle s rybářským prutem. Členové posádky Nixonovi na háček nastražili návnadu a háček vyhodili. A Nixon tam jen tak seděl s oběma rukama na prutu, něco chytil a zaměstnanci mu to navinuli. Sundali rybu a dali mu jí do kbelíku. Nixon nedělal nic jiného, než že se díval. Byl to opravdu zvláštní podivín. Dokonce i v létě Nixon trval na tom, aby v krbu hořel oheň. Od pondělí do pátku odcházel Nixon z domu ve 12.55, aby si zahrál golf, říká Dale Vanderlick, bývalý agent jeho týmu. Trval na tom, že bude hrát golf i v prudkém dešti. Když jste ho viděli hrát golf, bylo vám za něj trapně, říká bývalý agent. Bylo to hrozné. Byla to opravdu politováníhodná postava. Geniální člověk, ale kdybyste ho pustili samotného mezi běžné občany do světa, myslím, že by nedokázal fungovat. Nixonův vztah s manželkou Pat byl odtažitý. Stejně jako John Kennedy a Jackie a Lyndon Johnson a Lady Bird spali manželé v oddělených ložnicích. Na palubě Air Force One se Nixon držel stranou, říká bývalý steward Air Force One Russell Reed. Zůstával ve svém kupé a první dáma zůstávala sama ve svém kupé. Občas se drželi za ruce, když vystupovali z letadla jen tak na oko. Moc si nepovídali. Pat byla k agentům tajné služby ohleduplná. Místo, aby agentům rozkazovala, zdvořile se zeptala, nevadí, když půjdeme do nákupního centra. Když opustili Bílý dům, Petiny problémy s alkoholem se zhoršily. Pat pila Martiny a většinu času byla v pořádném rauši, říká agent Nixonovy jednotky. Měla problémy si něco zapamatovat. Jednoho dne v St. Clement, když jsem tam byl, byl můj přítel na stanovišti a slyšel šustění v křoví, říká další agent, který byl v Nixonově týmu. Na tu pláž přicházela spousta přistěhovalců, kteří se snažili dostat do Ameriky. V tu chvíli druhý agent nabil náboj do brokovnice, šel k místu, kde se šustlo a pila to Pat, říká bývalý agent. Lezla na kolenou a na rukou, pokoušela se najít dům. Agent popisuje Nixonovu dceru Julii jako princeznu, nejmilejší dívku, jakou byste kdy chtěli v životě potkat. Naproti tomu Nixonova dcera Trisha byla trochu výstřední. Když šla ven a podávala si ruce, tak se po návratu do auta zbláznila a snažila se ruce očistit. Agenti nikdy nemohli přijít na to, co Julie viděla na jejím manželovi Davidovi, vnukovi bývalého prezidenta Dwighta Eisenhowera. I když se k agentům choval dobře, považovali Davida Eisenhowera za nejbezradnějšího člověka, kterého kdy chránili. jednoho dne Nixonovi věnovali svému zeti jako vánoční dárek grill. Když byli Nixonovi uvnitř jeho domu, Eisenhower se pokusil grill spustit, aby na něm opekl nějaké stejky. Po krátké době řekl agentu Vanderlickovi, že dřevěné uhlí se nezapaluje. Do jámy grillu nasypal většinu sáčku briket a zapálil na nich sirky, ale nepoužil podpalovač, říká Vanderlick. Víte něco o otevírání garážových vrat? Zeptal se Eisenhower jiného agenta tajné služby. Potřeboval bych trochu pomoct. Mám je už 2 roky a nesvítí mi. Nemělo by se rozsvítit světlo. Možná je žárovka vyhořelá, řekl agent. Opravdu? Zarazil se David. Agent zvedl oči. V objímce žádná žárovka nebyla.
3: Well, I'm fully aware that the plea of nolo contendere was the equivalent of a plea of guilty for the purpose of that negotiated proceeding in Baltimore. It does not represent a confession of any guilt whatever for any other purpose. I made the plea because it was the only way to quickly resolve the situation.
0: Nixonův viceprezident, mimo manželské poměry. Nixonův viceprezident Spiro Agnew měl hned několik mimo manželských afér. Ovšem po celou dobu tento republikán veřejně hlásil důležitost rodinných hodnot. Jednoho rána koncem roku 1969 Agnew požádal svou pětičlennou jednotku agentů tajné služby, aby ho odvezla do washingtonského hotelu, dnes elegantního hotelu St. Regis na 16. ulici. Vzali jsme ho zadním vchodem a přivedli do pokoje ve 4. patře, říká jeden z agentů. Požádal nás, abychom ho nechali 3 hodiny o samotě. Vedoucí oddílu pochopil, že měl poměr s nějakou ženou. Agenti na viceprezidenta počkali a pak se vrátili do hotelu, aby ho vyzvedli. Agnew vypadal rozpačitě, říká bývalý agent. Nechat ho na nezabezpečeném místě bylo porušením bezpečnosti. Pro nás jako agenty to bylo trapné, protože jsme usnadňovali jeho nevěru. Připadali jsme si jako pasáci. Poté, říká agent, se jeho manželce nemohli podívat do očí. Kromě tohoto vztahu měl Agnew poměr s tmavovlasou, dobře vyvinutou členkou svého personálu. Když Agnew cestoval mimo město, trval na tom, aby jí tajná služba zajistila ubytování ve vedlejším hotelovém pokoji, tvrdí bývalý agent. Žena byla stejně stará jako jedna z Agnewových dcer. A agent tvrdí, že Agnew měl také poměr s blondýnkou v New Orleans. Agent to zjistil, protože o ní v jednu chvíli sám projevil zájem. Jiný agent ho varoval, že patřila do Agnewova soukromého inventáře. Nakonec byl Agnew ke konci Nixonova 2. funkčního období obviněný z přijetí úplatku ve výši 100 000 dolarů v hotovosti. Agnew přijal úplatky v době, kdy byl výkonným ředitelem okresu Baltimore v Marylandu a později, když byl viceprezidentem. Agnew namítal, že byl nevinen a souhlasil s rezignací. Z úřadu odešel 10. října 1973.
4: I am acutely aware that you have not elected me as your president by your ballots. So I ask you to confirm me as your president with your prayers. And I hope that such prayers will also be the first of many. If you have not chosen me by secret ballot, neither have I gained office by any secret promises.
0: Gerald Ford, lakomec a škrt. Když Gerald Ford přišel do Bílého domu, ukázalo se, že začal být nesnesitelně lakomý. Tato jeho vlastnost se projevila ještě víc, když z úřadu odešel. Ráno chtěl v hotelech noviny a chodil k pultu, říká agent, který byl v jeho týmu. a ejhle, neměl u sebe žádné peníze. Pokud s ním nebyli jeho zaměstnanci, žádal agenty o peníze. Když se Ford ubytoval v elegantním hotelu Pierre v New Yorku, poslíček naložil vozík s Fordovými zavazadly a odvezl je do jejich pokoje. Když poslíček skončil, vyšel ven a držel jednodolarovou bankovku a nadával španělsky, říká bývalý agent. V kalifornském Rancho Mirage, kde Ford po odchodu z Bílého domu bydlel, se chodilo na golfové hřiště. Byl to exkluzivní country klub a běžné spropitné bylo $25 až $50, říká další agent. Ford dával spropitné $1, pokud vůbec. Když se Ford ubytoval v jednom chicagském hotelu na akci, hostitelský výbor mu do pokoje dodal půl tuctu láhví prvotřídního alkoholu. Ford si vzal všechny ty zatracené láhve, říká bývalý agent. Když byl Ford v Japonsku na přednášce, půjčil mu tamní country klub novou sadu golfových holí Pink, aby je mohl používat na hřišti. Na konci dne se je Ford snažil nacpat na zadní sedadlo limuzíny a oni říkali, ne pane, říká bývalý agent. A on předstíral, že si myslel, že to byl dárek. Agenti tajné služby tvrdí, že Fordovi nikdy nevadilo, že jeho žena Betty byla většinu času v útlumu. Z Air Force One jsme ji sundávali tuhou jako prkno a nesli ji po schodech dolů, říká bývalý agent. Betty Fordová pila vodku, takže z jejího dechu nebylo těžké poznat, že pila. Kromě pití byla závislá na lécích na předpis. Protože agenti musí mít povědomí o možných zdravotních problémech, konzultovali její stav s lékařem Bílého domu a dozvěděli se o něm. Na rozdíl od Pat Nixonové však Betty Fordová svou závislost překonala po intervenci, kterou vedla její dcera Susan.
5: It is a crisis of confidence. It is a crisis that strikes at the very heart and soul and spirit of our national will. We can see this crisis in the growing doubt about the meaning of our own lives and in the loss of a unity of purpose for our nation.
0: Jimmy Carter, agenti po Skoci. Jimmy Carter si pěstoval image veselého populisty, který vyrostl na farmě, vedl sklad buráků a zastával se pracujících. V zákulisí to ale bylo jiné. Carter byl prostě většinu času velmi stručný a hrubý, vzpomíná jeden agent. S agenty prostě dělal, jako by nebyli na blízku. Pozdravili a on se na ně jen podíval. Jako by tam nebyli, jako by ho obtěžovali. Carter agentům tajné služby a policistům skutečně řekl, že nechce, aby ho cestou do oválné pracovny zdravili. Bylo pro něj asi příliš obtěžující, aby musel pozdrav opětovat. Carter byl šéfem vlády, kterého agenti tajných služeb nesnášeli nejvíc. Agent John Piasecki byl u Cartera 3,5 roku. Z toho 7 měsíců ho vozil v prezidentské limuzíně. Říká, že kromě udílení pokynů s ním Carter nikdy nepromluvil. Carter se snažil budit dojem muže z lidu tím, že si na cestách nosil vlastní zavazadla. Ale to byla jen další šaráda. Když byl Carter v roce 1976 kandidátem, nosil si zavazadla sám, když byl poblíž tisk, ale po zbytek času žádal tajnou službu, aby mu je nesla. Carter dělal velké divadlo, že když někam jel, vyndaval z kufru limuzíny příruční kufr, ve kterém ale nic nebylo, říká další agent, který byl v jeho týmu. Byl prázdný, byla to jenom show. Carter dělal i další show, když přicházel do oválné pracovny brzy. Tím chtěl budit dojem, jak tvrdě pracoval pro americký lid. Do oválné pracovny přišel v 6 ráno, půl hodiny něco dělal, pak zatáhl závěsy a zdříml si, říká Robert Salimen mladší, který byl v Carterově týmu. Jeho zaměstnanci novinářům řekli, že pracoval. Jiný agent říká, že jindy viděl Cartera přes okna oválné pracovny, jak podřimoval v křesle u stolu, zatímco zdánlivě pracoval. Carter byl falešný, naprosto falešný, říká agent. Jediný okamžik, kdy jsem na Carterově tváři viděl úsměv, byl, když jeli kamery, říká bývalý agent George Schmelhofer, který byl pravidelně přidělený ke Carterově týmu. Agenti byli přesvědčeni, že jeho žena Rosalyn byla tou chytřejší. Měla ke svému manželovi láskyplný vztah a působila jako poradkyně, která nikdy tvrdě korigovala, co řekl. Na rozdíl od svého manžela se k agentům chovala s respektem. Rosalyn byla skutečně mozkem celého týmu, říká bývalý agent Repasky. Držela ho v šachu a neustále mu radila. Byla velmi pragmatická a organizovaná. Když pronesl nějakou ultraliberální poznámku, uzemnila ho a řekla mu, že musel být více centristický. Když neposlechl, dokázala být chladná a ocelová. Myslím, že prezidentský úřad byl pro Cartera příliš velký na to, aby ho pochopil, říká bývalý agent Ramon Dunlap. Podle agentů byla nejnevychovanějším potomkem prezidenta Amy Carterová. Bylo jí 10 let, když se její otec stal prezidentem. Amy byla rozmazlená až běda, říká jeden z agentů, který se jí věnoval. Amy Carterová byla nepořádná, říká Brad Wells, steward Air Force One. Podívala se na mě, vzala pytlík otevřených sušenek, rozmačkala je a hodila na podlahu. Dělala to schválně, museli jsme to uklízet, to byla naše práce. Agenti tajné služby, kteří Amy hlídali ve škole, se často ocitali uprostřed dění. Amy si chtěla po škole hrát s kamarády, místo aby si šla domů do Bílého domu dělat úkoly, jak měla. Když jí agenti řekli, že musela jít domů, Amy zavolala otci a předala telefon agentům. Vzpomíná Dennis Komicky, který byl v jejím týmu. Prezident řekl, aby Amy vzali, kam chtěla. Amy prostě měla svého otce omotaného kolem prstu. Protože Amy často zůstávala u kamarádky přes večer, agenti nakonec pracovali déle, než kdyby ji odvezli přímo do Bílého domu.
6: You have a chance. Well, I'm not sorry. You sit down and we're going to let other people talk. I'm going to turn now to Frank Mugisha. Frank Mugisha is a leading civil rights organizer who is, I'm sorry, you know, this is not the way to have a conversation. If you want to have a conversation, you're welcome to come talk to me afterwards. Well, that's your opinion. But then sit down. We've heard your opinion. Thank you very much. Now we're going to turn to people who are on the front lines of working on behalf of human rights. But it's not free speech when you are disrupting everybody else's opportunity to speak. And I've given my answer. I will not do that. So that's the end of our conversation. Okay. But I'll still meet you outside. But you're done.
0: Hillary Clintonová, zlostná pekelnice. Na veřejnosti se Hillary usmívala a chovala se laskavě. Ovšem, jakmile zmizely kamery, projevila se její zlostná povaha, protivnost a panovačnost. V době vrcholícího skandálu kolem Moniky Lewinské stál příslušník tajné služby na stanovišti na Jižním Trávníku, když Hillary přijela limuzínou. První dáma vystoupila z limuzíny a její důstojník jí řekl: "Dobré ráno, madam," vzpomíná bývalý důstojník. Odpověděla mu: "Jdi do prdele." Nemohl jsem uvěřit, že jsem to slyšel. Všichni z jejího oddílu vzpomínají na osud Christophera Emeryho, uvaděče v Bílém domě, který udělal chybu, když Barbaře Bushové zvedl telefon, když opustila Bílý dům. Emery pomáhal Barbaře naučit se používat notebook. Nyní měla bývalá první dáma problémy s počítačem. Emery jí dvakrát volal. Za to ho Hillary Clintonová vyhodila. Emery, otec 4 dětí, nemohl rok najít jinou práci. Podle Davida Watkinse, asistenta prezidenta Clintona odpovědného za administrativu, stála Hillary také za hromadným propuštěním 7 zaměstnanců cestovní kanceláře Bílého domu. Tento krok iniciovala Catherine Corneliusová. Sestřenice byla Clintona z třetího kolena, která se chtěla sama postavit do čela cestovní kanceláře. Také přátelé Billa Clintona do toho zasáhli, protože, podle zprávy Úřadu pro všeobecnou odpovědnost, usilovali o cestovní ruch pro sebe. V memorandu určeném Thomase McLartymu, který byl personálním šéfem Bílého domu, Watkins o vyhazovu napsal: oba víme, že by nás čekalo peklo, kdybychom nepodnikli rychlé a rozhodné kroky v souladu s přáním první dámy. Když byla Hillary v Bílém domě, byla tak nedůvěřivá a pomstychtivá, říká bývalý agent. Jednoho odpoledne Hillary našla v rezidenci Bílého domu elektrikáře, který měnil žárovku. Rozkřičela se na něj, protože nařídila, že všechny opravy se měly provádět v době, kdy byla první rodina pryč. Přistihla toho chlapa, jak na žebříku dělal žárovku, říká Fredit McCalloughová, která tehdy pracovala jako asistentka cukráře Bílého domu. Byl to případ jako hrom. V podstatě nám bylo řečeno, Clintonovi vás nechtějí vidět, nechtějí vás slyšet, jděte z cesty, říká bývalý agent tajné služby. Pokud Hillary procházela chodbou, měli jste se schovat za závěsy, které sloužily jako přepážky. Nadřízení nám říkali, poslouchejte, stoupněte si za tento závěs, přicházejí. Nebo prostě si stoupněte mimo cestu, ať vás není vidět. Hillary měla stálé pravidlo, že na ní nikdo nemluvil, když přecházela z jednoho místa na druhé, říká bývalý agent FBI Coy Copeland. Ve skutečnosti každý, kdo ji viděl přicházet, prostě vstoupil do první volné kanceláře. Hillary byla k agentům velmi hrubá a nezdálo se, že by měla ráda orgány činné v trestním řízení nebo armádu, říká bývalý agent tajné služby Loy Balman. Nechodila za vojáky nebo policisty a nesetkávala se s nimi, jak to dělá většina ochránců, prostě byla opravdu hrubá téměř ke všem. Chovala se, jako by vás nechtěla mít u sebe, jako byste byli pod její úroveň. Veřejně se Hillary dvořila organizacím prosazujícím právo, v soukromí ovšem policií opovrhovala. Hillary se nelíbilo, že vojenští asistenti nosili v okolí Bílého domu uniformy, vzpomíná další bývalý agent. Požádala je, jestli by místo nich nenosili pracovní obleky. Uniforma je znakem hrdosti a oni jsou hrdí na to, že mohou nosit uniformu. Vím, že armádu to ve skutečnosti velmi uráželo. Hillary s námi nikdy nemluvila, říká další agent, který byl v jejím týmu. Většina členů prvních rodin s námi mluvila a usmívala se, ona to nikdy neudělala. Byla velmi naštvaná a sarkastická a na své zaměstnance byla velmi tvrdá. Křičela na ně a stěžovala si. Hillary si například postěžovala, že hotel, který pro ní její asistenti vybrali, byla díra. V zákulisí to byl úplně jiný člověk, než jakého jste viděli při rozhovorech. Ve své knize Living History, živá historie, Hillary Clintonová psala o své vděčnosti personálu Bílého domu. Pravda byla taková, říká jeden z agentů tajné služby. Hillary s námi nemluvila. Strávili jsme s ní roky, nikdy nám nepoděkovala. Stejně falešný je i vztah Hillary k jejímu manželovi. V klíčových kancelářích Bílého domu a u tajné služby se nachází elektronická skřínka, která zobrazuje aktuální polohu prezidenta. Tato skřínka se nazývá Protectee Locator a zobrazuje také polohu první dámy, viceprezidenta a prezidentových a viceprezidentových dětí. Pokud se nenacházejí ve Washingtonu, zobrazuje lokátor jejich aktuálního města. Kromě toho se policisté v Bílém domě vzájemně informují vysílačkou o poloze prezidenta a první dámě ve vládním sídle. Agenti tajné služby, kteří byli přiděleni k hlídání Hillary během její senátní kampaně, byli zděšení tím, jak byla rozpolcená a kypěla hněvem. Během turné plánovala improvizované návštěvy v restauracích a místních podnicích, vzpomíná agent tajné služby, který byl tehdy v jejím týmu. Všechny akce byly zinscenované a otázky byly prověřené. Zastavovala se v restauracích. Tým kampaně jim 3 dny dopředu oznamoval, že přijde. Promluvili s majitelem a řekli mu, aby všechny pozval a přivedl své přátele. Hillary vyletěla vzteky, když se jí zdálo, že její volební štáb předem nesehnal dost diváků. Hillary měla výbušnou povahu. Hillary a její štáb byli neorganizovaní a všude obvykle chodili pozdě. Její kampaň řídili děti, říká jeden z tehdejších agentů, který se jí věnoval. Chyběla jí organizace a vyspělost. Nedokázala dodržovat časový rozvrh. Když pobývala u příznivců demokratů, objevovali jsme se u nich doma ve 2 hodiny ráno a ona spala v hlavní ložnici, říká. Hillaryin senátní volební štáb naplánoval návštěvu klubu v oblasti Mléčných farem na severu státu New York. Když se blížili k venkovní akci a ona viděla lidi oblečené v džínách a obklopené kravami, Hillary se rozzuřila. Otočila se na jednoho ze zaměstnanců a řekla: proč jsme sem do prdele přišli, tady nejsou žádné peníze, vzpomíná agent tajné služby. Je ironií, že pro její dceru Chelsea mají agenti jen slova chvály. V mé kariéře to Chelsea Clintonová zvládla nejlépe, říká agent obeznámený jak s jejími detaily, tak s detaily dvojčat Bushových. Chovala se k agentům správně, říkala jim, co se dělo, nikdy jim nedělala problémy, o kterých bych věděl. Chelsea byla k agentům vždycky velmi milá a srdečná. A to je to jediné, co vždycky chcete, abyste měli volný tok informací, aby vás nic nepřekvapilo, abyste mohli naplánovat jejich bezpečnost, říká bývalý agent tajné služby William Albrecht. Ovšem Hillaryin personál odrážel její panovačnost. Huma Abedinová vedla Hillaryin přechodný úřad a byla její zástupkyní na ministerstvu zahraničí a vedoucí cestovního štábu během její prezidentské kampaně. Podle agentů byla stejně hrubá a protivná jako Hillary. Bývalý agent vzpomíná, jak Abedinové pomáhal, když se ztratila, když vezla Chelsea na prezidentskou debatu demokratů v únoru 2008 v Los Angeles. Byla bojovná a naštvaná, že na akci dorazila pozdě, říká bývalý agent. Žádné uznání, žádné poděkování nebo něco podobného. To bylo pro její lidi běžné, že se chovali hrubě. Huma Abedinová se na agenty dívala z vrchu a jednala s nimi jako s občany druhé kategorie, říká bývalý agent. Přestože agenti nemají nosit zavazadla, udělají to ze zdvořilosti, pokud se jim líbí nějaká chráněná žena, například Lynn Cheneyová nebo...

0: And that is why I'm speaking to you tonight. As you know, in a deposition in January, I was asked questions about my relationship with Monica Lewinsky.
1: Bill Clinton, posedlost milenkami.
2: It's hot in here. Are you hot?
3: Oh, I need you.
1: Stejně jako jeho manželka, měl i Bill Clinton výbušnou povahu. Své pomocníky nazýval hlupáky a debily. Když měl Clinton naspěch, doslova odstrkoval zaměstnance z cesty, říká jeden z agentů. Dokázal se na vás okamžitě obořit. Agenti tajné služby mu říkali Clintonův standardní čas, což byla narážka na Clintonovu obvyklou praxi chodit o 1 až 2 hodiny později. Pro Clintona byl itinerář s naplánovanými schůzkami pouhým návrhem, říká bývalý agent. Clinton vždycky na všechno přišel pozdě. Mohl být ve svém pokoji a hrát karty. Čekali jsme na něj třeba hodinu, protože hrál se svými zaměstnanci karty. Bill Clinton nikdy nechodil včas, říká bývalý agent Jeff Crane. Bylo mu jedno, jak moc se opozdil, nebo jestli to zatížilo naše zdroje. Air Force One má tendenci odhalovat skutečný charakter prezidentů nejvíce. Ukázkovým příkladem byly eskapády Billa Clintona právě na palubě Air Force One. V květnu 1993 Clinton nařídil prezidentskému letadlu, aby počkalo na letištní ploše na mezinárodním letišti v Los Angeles, zatímco on se nechal ostříhat u Christophera Shatmana, kadeřníka z Beverly Hills. Mezi Shatmanovy klienty patřili třeba Steven Spielberg. Letěli jsme ze San Diego do Los Angeles, abychom ho vyzvedli, vzpomíná James Sadler, steward na této cestě. Na zemi jsme byli asi hodinu. Zavřeli runveje. Zatímco Shatman stříhal Clintona, 2 runveje na letišti v Los Angeles byly uzavřené. To znamenalo, že všechny příchozí a odchozí lety musely být zastavené. Clintonova bezohlednost způsobila nepříjemnosti cestujícím po celé zemi. Clinton si jako puberťák vyměňoval s mužskými členy posádky poznámky o anatomii každé atraktivní ženy, která se náhodou ocitla v letadle. Na adresu členek posádky pronášel nevybíravé poznámky. Když byl Clinton mimo Bílý dům, agenti si vždycky dělali starosti, protože si všiml hezké ženy a zamířil k ní. Když si měl Clinton potřást rukou s přihlížejícími, agenti se bavili tím, že zkoumali, kterou atraktivní ženu by mohl dostat. Jeden z agentů, který stál poblíž jedné z nich u provazu, vysílačkou hlásil svým kolegům "Would you?", což znamenalo "udělal bys to?". Přesněji řečeno, udělá to Clinton a zamíří k ní? Na znamení, že si myslí, že by to Clinton udělal, ostatní agenti 2x stiskli tlačítko na svých mikrofonech. Dvojité cvaknutí v jejich sluchátkách znamenalo ano. Když Clinton k mladé ženě skutečně zamířil, byla slyšet kakofonie cvakání, říká bývalý agent z Clintonova týmu. Několik let poté, co se Bill nastěhoval do domu Clintonových v Čapace, se začal scházet s blondýnkou, která bydlela nedaleko. Byl to typ fotbalové matky, říká jeden z agentů. Tajná služba ženu neoficiálně označila krycím jménem Energizer. Byla opravdu milá, nosila agentům malé občerstvení, byla pravým opakem Hillary. Bill Clinton jejich příchody a odchody časoval tak dobře, že se žena objevila téměř ihned potom, co Hillary odešla. Minuli se jen o pár minut, říká agent. Musela to být komická situace. Sotva Hillary vytáhla paty z baráku, šup a byl tam blondětý Energizer. Patřila k zástupu Clintonových milenek, které jsem pokryl v mém pořadu Clintonova vražedná mašinérie. Za Clintona fungoval Bílý dům jako celonoční pizzerie. Asistenti chodili na schůzky v džínách a tričkách. Vstupní hala západního křídla připomínala stanici metra, přeplněnou návštěvníky, kteří přicházeli a odcházeli. Koberce a čalouněný nábytek se třepily a všude byly prázdné obaly od pizzy.

0: Za Clintona si zaměstnanci přiváděli holky, které zbalili v Georgetownu, aby se o půlnoci podívali do oválné pracovny, říká bývalý agent tajné služby.
1: Ordinary men and women are too small-minded to govern their own affairs. That order and progress can only come when individuals surrender their rights to an all-powerful sovereign.
0: Barack Obama. Kokain a transmanželka. Američanka Mia Mary Poupová, narozená v roce 1963, tvrdí, že Obama patřil koncem 70. let k její mládežnické partě na Havaji, kde se společně scházeli na pláži Waikiki. Jak víme, Obama se také narodil na Havaji v Honolulu. Ukázalo se však, že rodný list byl falešný. O narození v Americe, což je podmínka pro výkon prezidentského úřadu, panovalo mnoho pochybností. Vzpomínky Mie Mary Poupové na Baracka Obamu začínají tím, že ho neznala jako Baracka Obamu, ale jako Barryho Saetora. Poupová v internetovém televizním pořadu Manning Report uvedla, že Saetoro se vždycky označoval za zahraničního studenta. Na Havaji se Saetoro podle Poupové potloukal po gay scéně, která už v té době vzkvétala. Znali jsme Barryho, bylo všeobecně známo, že se nikdy nezajímal o dívky. Mně jako mladé dívce bylo jasné, že Barryho zajímali jenom muži. Kromě toho byl Barry patologický lhář. Vypadalo to, že nebyl schopen být upřímný v žádném vztahu, dodala Poupová. Tedy dokonalá kvalifikace pro politika. Kromě toho bylo Saetorovo užívání kokainu v té době předmětem diskuzí v jejich partě. Také se stýkal s těmi starými bílými muži. V partě se domnívali, že právě tak se dostal ke kokainu. Jinými slovy, měl sex s těmi starými muži a tak se dostal ke kokainu a mohl ho brát, řekla Poupová. Mia Mary Poupová nebyla ve svých výrocích zdaleka osamocená. Rozhovor s Poupovou připomněl už téměř zapomenutého svědka Obamovy homosexuality, a sice bývalého Obamova milence Larryho Sinclaira, který o svých zkušenostech s Obamou vydal v roce 2009 knihu. Kniha měla výmluvný název Barack Obama a Larry Sinclair – Kokain, sex, lži a vražda. Podle Sinclaira to začalo tím, že na začátku listopadu 1999 měl dvě schůzky s Obamou. Ten už v té době nebyl teenager, ale bylo mu 38 let. Podle své knihy byl Sinclair v té době několik dní v Chicagu. Večer využil služeb limuzínové služby a zeptal se šoféra, zda nezná někoho, kdo by měl zájem o společnost a mohl ho provést po Chicagu. Šofér mu pak zavolal a odvezl ho do baru. Když jsem vystoupil z limuzíny, uviděl jsem štíhle stavěného, elegantně oblečeného černocha světlé pleti s velkýma ušima. V baru se pak objevil i jeho přítel, který mu řekl, že byl v baru. Řidič ho představil jako mého přítele Baracka Obamu. Jméno, které Sinclairovi nic neříkalo, protože v té době byl Obama sotva členem senátu ve státě Illinois. V baru si asi hodinu povídali a dali si pár skleníček. Řekl jsem, že by se mi hodila jedna nebo dvě lajny, abych se probral. Obama se mě zeptal, jestli tím myslím koks, a když jsem řekl, že ano, odpověděl, že by mohl nějakou sehnat. Pak podle jeho slov odjeli pronajatou limuzínou na místo, které neznal. Obama opustil vůz s 250 dolary od Sinclaira a vrátil se s 8 kuličkami kokainu, zhruba asi 3,5 gramy. Nakreslil jsem pár čárek a krátce na to Obama vytáhl z kapsy kalhot dýmku s krekem. Obama kouřil krek, zatímco jsem mu na zadním sedadle limuzíny prováděl orální sex. Pak se Sinclair nechal odvést zpátky do hotelu. Druhý den se Obama nečekaně objevil v hotelu, kde oba opět užili kokain a měli sex. Až do roku 2004 netušil, s kým měl v té době tu čest. Většina lidí by nečekala, že bude pařit s jedním člověkem, brát drogy, mít dvakrát sex na jednu noc a za pár let uvidí stejného člověka mluvit v televizi na sjezdu Demokratické strany. Ale přesně to se mi stalo. Dokud jsem v roce 2004 neviděl v televizi Národní sjezd Demokratické strany, neměl jsem tušení, kdo byl ten feťácký hajzl z Chicaga s velkýma ušima. Ale teprve, když se Barack Obama v roce 2007 představil jako kandidát na prezidenta, rozhodl se ho Sinclair konfrontovat s jeho feťáckou minulostí. Ovšem to se ukázalo jako jeho největší chyba. Podle Sinclaira začala pomlouvačná a tisková kampaň proti jeho osobě. Kromě toho také informoval o podivném úmrtí bývalého Obamova milence a důvěrníka jménem Donald Young. Muž, který zemřel jen proto, aby chránil obraz Baracka Obamy. Jeho předčasná smrt zabránila světu poznat Baracka Obamu takového, jaký je, záchodovou buznu, dodal Sinclair. Ve skutečnosti byl Obama spojovaný s celkem třemi podivnými úmrtími na chicagské gay scéně. Donald Young byl ředitelem sboru v Obamově chicagském církevním sboru. Young a dva další homosexuální farníci zemřeli náhle a nečekaně na konci roku 2007, kdy začal Obamův vzestup k prezidentské nominaci amerických demokratů, uvedl zpravodajský web Pat Dollard. Podle zprávy byl Young a další doslova popravení 23. prosince, respektive 17. listopadu 2007. Třetí zemřel 26. prosince 2007 údajně na otravu krve, zápal plic a AIDS. V rozhovoru pro bulvární deník The Globe Youngova matka Norma Jean Youngová prohlásila, že její syn byl zavražděný, aby ochránil Baracka Obamu před odhalením jeho sexuálního vztahu s ním. Pokud byl Barack Obama skutečně homosexuálem, jaká je jeho manželka? Žije s Obamou skutečně normální Michelle, nebo je to fiktivní manželství? Když byl Obama prezidentem, ti dva při každé příležitosti předstírali, že byli zářivě zamilovaní. Ať už na státních návštěvách, banketech nebo při jiných příležitostech, byli vidět, jak se drželi za ruce a objímali, jako by se do sebe právě včera bláznivě zamilovali. Přitom tehdy už byli manželé 22 let. Existují důvodná podezření, že mnoho fotografií a videí se vyhotovilo umělou inteligencí. To, co se dnes prodává ke komerčnímu využití, bylo dávno přístupné armádě a rozvědkám. Metoda je poměrně jednoduchá. Pomocí Photoshopu se do tváří jakýchkoliv dětí přimíchají rysy dospělých obličejů a máme tu dětskou fotografii Michelle Obamové. Zní nám to bláznivě, bizarně a jen těžko uvěřitelně? Psycholog a pedagog z Jacksonville, doktor Ronald Poland, tvrdil, že americká prezidentská rodina byla největším podvodem s identitou všech dob. Napsal o tom dokonce knihu s názvem Alias Barack Obama. Podle Polanda se většina rodinných fotografií sestavila na obrazovce počítače s pomocí Photoshopu. Obamovi by tak byli konstruktem, nebo spíše produktem. Po nenáviděném George Bushovi bylo potřeba prodat Američanům produkt v charismatickém a kosmopolitním balení, aby se znovu obnovil kult a důvěra amerického prezidenta. Vždyť i jiné postavy v historii se šily na míru potřebám národa a zejména potřebám propagandy. Například Marilyn Monroe, ve skutečnosti Norma Jean Mortensenová, Miley Cyrus alias Hannah Montana nebo dokonce bezpohlavní a bezrasový Michael Jackson. Všichni ti lidé neměli ani nemají nic společného s původním narozeným člověkem. Američané jsou mistři ve vytváření lidských panenek. O sfalšovaném rodném listu Baracka Obamy už tu byla řeč. Obrázek rodného listu byl zveřejněný 27. dubna 2011, ale forenzní experti ho označili za padělek. Je také ohromující, že havajská úřednice Loretta Fadiová, která podepsala Obamův údajný rodný list, byla jedinou cestující, která zahynula při havárii malého letadla. Jaká náhoda, že zahynula zrovna ona a ostatní přežili. Četné další dokumenty a osvědčení z jeho minulosti se nezveřejnily nebo je nelze najít. Celý impozantní seznam chybějících dokumentů sestavil autor Mondo Fraser ve své knize Tajný život Baracka Husajna Obamy. Vraťme se ale k Michelle. Pokud je tedy její manžel ve skutečnosti gay, co na to černá princezna Michelle a její pisklavé holčičky Malia N. a Natasha? Je například skutečně svobodnou matkou, jak se prořekla v CBS News na začátku dubna 2013? V pořadu o zdravé výživě a své kampani proti obezitě Let's Move hovořila o obtížích při udržování zdravého životního stylu. Věřte mi, že jako zaneprázdněná svobodná matka, nebo neměla bych říkat svobodná matka, jako zaneprázdněná matka, víte, když je váš manžel prezidentem, cítíte se jako svobodný rodič, ale on tam je. Freudovské přeřeky mocných bývají vodítkem. Protože jsou pod obrovským tlakem, fungují jejich přeřeknutí jako ventily nebo krátké uvolnění tlaku, při kterém pravda náhodou vyklouzne ven. Michelle jako svobodná matka by byla logická pouze s ohledem na její manželství s homosexuálem. Nebo to také není celá pravda, ale jen brána do podivuhodné říše Obamových lží. Amerika je stále více zemí iluzí a klamu. Alternativní zpravodajský web Before It's News citoval 30. června 2011 blogera Matthew Glossera, kterého kontaktoval anonymní zdroj z Bílého domu. Ačkoliv byl Glosser zpočátku skeptický, přesto se 25. června 2011 s anonymním zdrojem setkal. Zdroj tvrdil, že byl bývalým členem štábu první dámy. A tento zdroj uvedl šílenou, ale zcela konkrétní informaci. Michelle Obamová se narodila 17. ledna 1964 v Chicagu jako Michael Lavon Robinson. Byl druhým synem Frasera Robinsona III., známého dílera kokainu a odborářského rváče zločineckého bose a starosty Richarda Dalyho a Marianne Shields Robinsonové. Přechodné pouliční prostitutky, u které byla v roce 1998 diagnostikovaná HIV pozitivita. Michelle, ve skutečnosti Michael, byl známým středoškolským sportovcem. V roce 1982 získal stipendium, aby mohl hrát obránce za fotbalový tým Oregon State Beavers. Když absolvoval úctyhodnou nováčkovskou sezónu s 88 zákroky, náhle odešel. Náhle zanechal studia. Spoluhráči pravidelně slýchali Robinsona stěžovat si, že byl ženou v mužském těle a 13. ledna 1983 podstoupil na lékařské fakultě Univerzity Johna Hopkinse operaci změny pohlaví. Michael se za novou identitu styděl. Opustil Oregonskou státní univerzitu a zapsal se na Princetonskou univerzitu pod novým zákonným jménem Michelle Robinsonová. O několik let později se seznámil s Barrym Obamou mladším, keňským přistěhovalcem, který rozpoznal Michellinu pravou identitu. Později se vzali a adoptovali dvě děti. Bingo! Nebyla by ideální manželkou pro homosexuála žena, která je ve skutečnosti mužem. Wikipedie tvrdí, že stránka Christwire.org, kde se tento článek poprvé objevil, je satirická. Ostatně totéž se ale dá říct i o Wikipedii. Výše citované informace jsou ovšem přinejmenším konzistentní. Obamovi skutečně pocházejí z hlavního města amerických gangstrů Chicaga a zmíněný chicagský starosta Richard Daly, pro kterého prý Michelin otec pracoval jako zločinec, skutečně vedl důkladně skorumpovanou městskou správu. Starosta pověstného větrného města byl navíc velkou osobností a vlivným tahounem za nitky v demokratické straně. vždycky prosazoval prezidentské kandidáty, jako byli John Kennedy a Hubert Humphrey. Jeho syn Richard Daley později zdědil nejen starostův úřad, ale také péči o prezidentské kandidáty, tentokrát Baracka Obamu. Daleyho bratr William byl za Obamy jmenovaný personálním šéfem Bílého domu. Je také pravda, že Michelle má řadu mužných rysů, které by se hodily i na fotbalistu. Počínaje silnou postavou, širokými rameny a nápadnými mužními trapézovými svaly. Nemluvě ostatné výšce. Toho si všímalo také mnoho lidí. Bývalý voják a policista z amerického transsexuálního města Trinidadu prohlásil ve svém videu. Prvních 7,5 roku své kariéry jsem strávil jako policista v Trinidadu v Kolorádu, městě známém jako hlavní město transsexuálů. Když jsem tam hlídkoval, nezřídka jsem se setkával s lidmi, kteří tam cestovali na operaci změny pohlaví. Mohu zcela jasně říci, že Michelle je muž. Další video uvádí řadu lékařských, fyziologických a vizuálních nesrovnalostí v tělesné konstituci Michelle a mužské postavy. Seznam mám ve své pracovní složce, ale nebudu nás tím zdržovat. Nelze tedy stoprocentně potvrdit tyto hypotézy. Ovšem v dnešní době je obtížné potvrdit cokoliv, co jsme neviděli na vlastní oči. Tyto informace ale osobně považuji za věrohodné. Minimálně svědectví o Obamově homosexualitě, chronické mlhaní a sjíždění se na kokainu jsou dost přesvědčivá. Investors Business Daily vydal redakční článek, ve kterém se ptá, zda je celý Obamův život fikcí.
2: And by the way, you know, I sit on the stand and it get hot. I got hairy legs that turn blonde in the sun. And the kids used to come up and reach in the pool and rub my leg down so it was straight and then watch the hair come back up again. They look at it. So I learned about roaches. I learned about kids jumping on my lap. And I've loved kids jumping on my lap.
0: Joe Biden. Šetřete holoto, já si létám. Viceprezident a potom prezident Joe Biden se možná snažil vytvářet image obyčejného Joe a přítele pracujících, ale agenti tajné služby znali jiného Joe'a. Tento Joe byl zastáncem snižování vládního plýtvání. Ovšem zároveň od svého nástupu do funkce utratil $1,000,000 za osobní cesty tam a zpátky do svého domu v Delaware na náklady daňových poplatníků. Ještě jako viceprezident se Biden nejméně jednou týdně vydával vrtulníkem označeným jako Marine 2 ze své rezidence na společnou základnu Andrews v Marylandu. Pak nasedl do Air Force 2 a letěl zpátky do svého domova v Delaware. Do Washingtonu se vracel letadlem Air Force 2. Náklady na lety se ještě zdvojnásobily, protože když ho vysadili v Delaware nebo vyzvedli v Andrews, muselo letectvo letět prázdným letadlem. Biden odlétal každý pátek ze společné základny Andrews, takže se z observatoře svezl letadlem Marine 2 na leteckou základnu Andrews, odletěl letadlem Air Force 2, přistál v Delaware, zůstal tam celý víkend a pak se v neděli večer vrátil, říká agent tajné služby obeznámený s těmito cestami. Jakoby jel Biden taxíkem. Letěl letadly Air Force z Washingtonu do Wilmingtonu, zpátky do Washingtonu a pak ještě tentýž den zpátky do Wilmingtonu. Když bylo teplé počasí, viceprezident se pravidelně v sobotu vracel letadlem z Wilmingtonu do Andrews, aby si na letecké základně zahrál golf s prezidentem Obamou. Po 5-hodinové golfové hře odlétal zpátky na letiště Newcastle ve Wilmingtonu. To všechno na náklady daňových poplatníků. Každé 3 nebo 4 týdny, když bylo teplo, tam Biden v sobotu doletěl a pak se vrátil letadlem Air Force 2, říká agent tajné služby. Zatímco Air Force 2 sedělo na letištní ploše v Andrews, on si šel zahrát golf s prezidentem na Andrewsovu leteckou základnu. Něco vám řeknu, to je nehorázné, dodává agent. Bidenovo využívání prostředků vzdušných sil k hraní golfu s prezidentem Obamou bylo opravdu bizarní. Například v sobotu 21. dubna 2012 odletěl Biden z Wilmingtonu do Andrews, aby si zahrál golf s Obamou, ředitelem výjezdů Bílého domu Mervinem Nicholsonem a zaměstnancem Bílého domu Mikem Brashem. Biden pak odletěl zpátky do Wilmingtonu, což si vyžádalo 2 lety s přestupem. Včetně letů s mezipřistáním činily náklady daňových poplatníků na tento jeden golfový výlet letadlem C-20B tam a zpět 12 406 dolarů, tedy něco přes 300 000 korun. 300 000 korun za 5 hodin golfu, neberte to. Obamovi a Bidenovi to jistě nevadilo. Agenti tajné služby v Bidenově týmu se jistě museli pousmát. Obama v roce 2011 oznámil, že pověřil Bidena vedením kampaně proti plýtvání, která měla vymýtit zbytečné vládní výdaje. Při tomto oznámení Obama uvedl, že Biden bude pátrat po špatně utracených daňových dolarech a eliminovat je v každé agentuře a oddělení napříč federální vládou. To bylo báječné pro viceprezidenta, který utrácel miliony dolarů za osobní cesty do Delaware a jako viceprezident pobíral roční plat 230 700 dolarů, tedy asi 5 milionů 800 000 korun. Kromě toho v té době bezplatně využíval viceprezidentskou rezidenci v areálu americké námořní observatoře. Nejméně 5 správců námořnictva se staralo o všechny osobní potřeby Bidena a Jill, včetně vaření, nakupování jídla, úklidu a praní prádla.

Závěr. Svět iluzí a klamu. Provedl jsem důkladnou sondu do zákulisí, kam se 99% z nás nikdy nedostane. Pořad jsem sestavil z archivů, výpovědí agentů tajných služeb a dobových novinových článků. Toto zákulisí nám odhaluje zcela jiný pohled. Odvrácenou stránku amerických státníků, kteří se prezentují jako naaranžované figuríny ve výkladních skříních. Svět iluzí a klamu. Ve skutečnosti jsou to lidé, kteří jsou opilí mocí, což ventilují různými způsoby. Zesměšňováním, ponižováním, sexuálním predátorstvím, alkoholismem nebo neschopností. Důmyslný marketing a rafinovaná propaganda tohle všechno maskuje a zakrývá. Nenechávejme se proto oblbovat těmito produkty iluzí a klamu. Ostatně jeden takový produkt si Češi zvolili za prezidenta v roce 2022. Sociální inženýrství, prefabrikované informace, spin doktoři a sociální marketing. Existuje mnoho nástrojů, kterými se oblbuje veřejnost. Politici jsou jako reklama na jogurt, prací prášek, čokoládovou tyčinku nebo výhodnou půjčku. Falešné návnady, lákadla a fabulace. Nevěřme proto reklamám iluzí a klamu. Je to stále stejné podvodné schéma. Instalace poslušných loutek v naaranžovaných výkladních skříních. Loutek, které vykonávají pokyny zákulisních kmotrů s penězi. Bankstrů, u kterých jsou politici a jejich státy zadlužení. My si jen vybíráme loutky v oblecích a kravatách. Skutečnou moc určuje někdo docela jiný. Svět iluzí a klamu. To je všechno, milí posluchači, v pořadu Agenti amerických prezidentů. Já doufám, že se vám pořad líbil, že jsme se tak trochu pobavili, i když samozřejmě s reálnými základy, jak jinak, u mě to asi jinak ani nejde. Nicméně budu rád, když budete tento pořad sdílet na sociální média, také posílat kamarádům, přátelům, známým prostřednictvím e-mailů, to budu velmi rád. A také budu rád, když mi zanecháte vaše komentáře, postřehy, doplnění, názory tady na kanále Odyssey Studio Tapin Radio pod pořadem v komentářích a také se prosím připojte k tomuto kanálu kliknutím na tlačítko odebírat anebo zvonek. To znamená upozornění, notifikace, abyste nepřišli o další pořady, které pro vás chystám tady na kanále Odyssey Studia Tapin Radio Svobodného vysílače. Takže to by bylo všechno, od mikrofonu vás zdraví Vítek, mějte se všichni moc krásně a příště se s vámi opět těším na slyšenou.

Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.

0: Čo. No, tak jsme tady, vážení přátelé. Jsme tady v pátek 4. září. Tedy první pátek školního roku 2026-2027. To je, wow, to je hodně dávno. Já si pamatuju, že jsem 80... Aha, teď mi to vypadlo. Ale tuším, že to bylo 81. Jsem nějak maturoval. No, 81. To mohlo být? 82, tak nějak. Teď je už takových pár let potom a děti některé šly poprvé do školy, některé děti šly po několikáté do školy, některé se těšily, některé plakaly. Jinou, jít do některé školy k některým učitelům také bych plakal. Ale já věřím a doufám, že škola, do které šla Eliška a k paní učitelce, ke které šla, tak mě připadali energeticky ti lidé jako jedně z mála zodpovědných ještě v tom školství a cítil jsem takovou chuť postavit do toho vzdělávacího systému, postavit ty děti zodpovědně a neblbnout jim hlavu nějakýma nesmyslama. Tak budu doufat, budu kontrolovat, pochopitelně budu i spolupracovat. No a uvidíme. No ježiš, on je dneska pátek, počkejte. V pátek to kdo to tady? Jo, v pátek tady se mnou vysílal ten můj host, počkejte, jak se... Jirka. Před ním taky Pavel. To je jako hostů se vystřídalo tady na Midgardu v pátek docela dost, jo. I v úterý. A vy jste se ptali, kde Jirkovi je konec, co tak pohledně Jirka vycítil příležitost, když viděl, že Iša má volno, tak si vzal volno a to víte, sejde z očí, sejde z mysli, no, tak co naděláte. No nic, Jiří, já tě tady vítám, ahoj.
1: Čau, taky tě zdravím, čau. To víš, no, jednou hvězda, pak už zase ne, znáš to, jak to chodí.
0: No tak, jak to chodí. Chodívá to, jak to chodívá, tak bych to asi nazval. Jaký jsi měl prázdniny, člověče, povídej.
1: No, první půlku hodně pracovní, to jsme, měl jsem dvě dovolené na Maltě a Zlatých Pískách, takže to jsme makali, dodělávali jsme bazén, dělali jsme kanalizaci a tak dále, dělali jsme toho spoustu. No a v půlce prázdnin jsme dodělali bazén, konečně jsme ho postavili, napustili, zprovoznili, takže pak jsme se jako trošku koupali, udělali si nějaký volno. Takže, ale tak jako něco jsme taky popracovávali, ještě jsme něco finišovali.
0: Po měsíci se vykoupal konečně.
1: Jo, no po 5 měsících.
0: Dokonce.
1: Aha. No já jsem si to šetřil, víš?
0: Jo. No já vím, že mám nějakou pozvánku taky k vám do bazénu, že tady bude nějaká party, že teďko až ta voda už trochu ochladne, tak v tom začneš chladit šampáňo a aby to bylo zajímavější.
1: Přesně tak.
0: Tak jo. Mám rád takové ty večírky, takové ty plnohodnotné.
1: Hvězdné nebe nade mnou.
0: Právě, koukáš na nebe. Nevím, jestli ještě padají hvězdy, už asi ne, to byla otázka srpna, že?
1: Jo, v srpnu padají, no.
0: Oni to říkají, že padaly ty Parksidy.
1: Ty Parksidy padaly. No, ale
0: padala cena Parksidu.
1: No a divíš se, protože Parkside má letos 30-leté výročí, tak proto asi padaly hodně ty Parksidy.
0: Proto padaly Parksidy, jo. No, to, tak to víš. Takže ty jsi pracoval. Já teda musím říct, že ač jsem také polevil s vysíláním, dával jsem hodně repríz, protože nechci říct, že byla okurková sezona, že by nebylo o čem vysílat, ale ale jako vysílám 9. rokem. V prosinci tomu bude 9 let, co jsme začali. Nakonec Iša také konstatovala, že tu misi informační, kterou jsme měli realizovat, jsme realizovali. Věci se vyvinuly, jak se vyvinuly, velice dobře, musím říct. Takže ta mise byla úspěšná, protože pochopitelně to budilo zájem v širším měřítku, v širším záběru. No, v podstatě s Išou, pokud budeme vysílat, tak budeme vysílat jedině za předpokladu, že budou otázky a dotazy, protože vlastně není o čem, protože ty věci jsou natolik ve finále, že vysvětlovat je složité, pokud někdo nekývá, tak bude asi trochu mimo realitu, nebo spíš mimo obraz o realitě, takhle, abych to řekl správně. No a kdo kýve, no tak drží kontinuitu s vývojem událostí a je v obraze, takže už nemá smysl někomu motat hlavu a někomu zase přerovnávat info. Takže jsem se trošku jako na to léto soustředil, že si odpočinu, protože také bylo zapotřebí popracovat na mnohých tématech právě souvisejících se vzestupem. Chtěl jsem se věnovat Elišce, tak jsem si užil jižní Čechy, musím říct, ještě minulý týden v neděli jsem se koupal v krásně čistém rybníku staňkovským. No a stáhl jsem karavan v neděli, tak se zase aklimatizuju tady v bytě, kdy nechodím po louce bosej, ale chodím v papučích tady po bytě. A tak, no. Čili je to, a musím si uvařit něco, protože tam se vždycky v kiosku něco našlo, něco se tam vařilo, nebo vedle u sumečka. Tak to bylo takové léto odpočinkové. No a už zase tady máme prostě podzim pomálu. Máme tady září, babí léto, v Žatci je dočasná zítra, respektive už dneska startuje dočasná. Takže pokud jste příznivci Žatecké dočasné, tak nezapomeňte navštívit. No a ve světě i u nás se děje spousta věcí, které přesně odpovídají tomu finálnímu stavu událostí vzestupných, protože se to nějakým způsobem žene do finále. Když se na to podíváš, ty, jako, který jak tu duchovní podstatu zná, tak tu manifestovanou stranu. Myslíš si, že to přesně odráží tu urychlenou eskalaci věcí, nebo lze ještě očekávat nějakou větší dynamiku, Jiří?
1: Já jsem vlastně ten první část toho léta nestihl moc sledovat, co se dělo, jen tak po očku. Co se týká srpna, už jsem trošku jako stíhal něco sledovat a teďka v září, když se na to dívám, tak Německo se připravuje na, to hned rozeberem, Německo se připravuje úplně stejným způsobem, jak se historie opakuje, na konflikt a celá Evropa v podstatě a i Spojené státy vlastně. Máme tady nedořešený konflikty, které nejsou vlastně ještě uzavřený, takže myslím si, že ta eskalace bude a bude ještě větší, než je teď a bude fakt jako ve zrychlené formě. A jeden etalon toho dokončení té reality jde vidět v našem panu prezidentovi, protože poslední dobou, co řekne to slovo perla, a jde vidět, jak spousta lidí se od něho odklání a jeho skalní fanoušci se k němu ještě víc přimknou a čím dál tím víc lidí odradí a se to tak jako hodně polarizuje v té společnosti, hodně se to cizeluje A na té mezinárodní úrovni vidím, že bude horko, ale bude rychle horko a pak bude studená sprcha jenom.
0: Pak to rychle
1: To je
0: schladne,
1: důstojně.
0: protože
1: Ano.
0: tudy má to nevede, jako jo. No, než se do toho dáme, tak si pojďme říct, kdo dneska slaví svůj svátek. Dneska slaví Jindřišky a Henriety. Jindřiška je milým českým jménem pro milou slečnu či paní. Nositelky jména dostali do vínku krásný život, mohou se stát vládkyněmi svého domu, domova a života. Nositelkami jména jsou například spisovatelky Jindřiška Kubáčová i Jindřiška Smetanová, také zpěvačka Jindřiška Bržová, kostýmní výtvarnice Jindřiška Hiršová nebo keramička Jindřiška Radová. Ženské křestní jméno Jindřiška pochází ze staroněmeckého jména Heimerich, stejně tak i jeho mužská varianta Jindřich. Jméno se vyvinulo ze slov Heim, domov, a rýhni, vládce. Překládá se tedy jako vládce, vládkyně domu, paní domova. Já si tady vybavuju Jindřiška, to byla v těch plíškách, že jo? Jindřiško,
1: ano.
0: Jindřiško,
1: Pojď
0: pojď domů.
1: Domů.
0: Jak tam kodet volal, když ta maminka měla ten zdravotní problém a pak zemřela. Tak Jindřiška, to je jméno, které nosí 18 178 dívek, žen, slečen a paní. 18 178, je to 73. příčka v četnosti užití tohoto jména. Když se podíváme na Henrietu, tak ženské křestní jméno Henrieta je cizojazyčnou podobou českého jména Jindřiška. Obě jména mají shodný původ, pochází z němčiny. Více se dozvíte pod jménem Jindřiška. A pozor, Henriet v České republice je 177. 552. příčka. Takže, co v tobě evokuje Jiří Jindřiška?
1: No, mě, jak když slyším Jindřiška, tak se mě vybaví vždycky ta herečka z těch Pelíšků a vybaví se mi vždycky to Jindřiška.
0: Já,
1: Jak on se ještě
0: jak se otrávil v elektrické troubě.
1: Jak se otrávil v naší elektrické troubě. Takže to je úplně první věc, co se mě vždycky vybaví. No. Jindřiško. Ale žádnou Jindřišku pátral jsem a žádnou Jindřišku neznám. Znám Jindřicha, ale Jindřišku neznám žádnou. A Henrietu už vůbec ne. Tu radši ani přes jako jméno Henrieta mně přijde jako takový jak tlustá bachařka někde na Borech, jako jo. Henrieta. No to jako ne.
0: Jindřiška dává si dortičky do bříška. No, opustíme básnické střevo a popřejeme. Takže milé Jindřišky a Henriety, my vám teď s Jiřím přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů. Obdarování, také nezapomeňte na promořování a pěkně to oslavte. Je pátek, bez hranic v podstatě, ráno se nejde do práce, takže můžete slavit. Vy, kteří znáte nějakou Jindřišku, nebo ona je totiž ještě Jindra, že jo, jestli se nepletu. Ona není jenom Jindra, ona je i Jindra.
1: Jo,
0: protože to Jindra a Jindřiška jsou dvě rozdílná jména. Takže vy, kteří znáte nějakou Jindřišku či Henrietu, tak jim nezapomeňte popřát. Když jim popřejete, nadělíte jim zdraví a pochopitelně jim nadělíte prodloužení života, neboť to vše má kladný vliv na jejich imunitní systém. Já to takhle odkládám. No a když to odkládám, tak to znamená, že tady zcela určitě mám něco v záloze, čím bychom mohli otevřít to téma, já jsem kdy to dávali, já jsem sebemrskačsky včera Předevčírem jsem sledoval tu debatu nějakých europoslanců, tuším, že to bylo. Tam byl ten zrádce Saša Vondra, byla tam Kačena Konečná, byl tam za ANO človíček, ten byl takový neutrální, pak tam byla vystoupivší, bývala asi za ANO, teď už teda jako nestranice, která spíš inklinuje k takovým těm ODS-kovým názorům, nebo ke STANu, nevím. Pak tam byla naproti ním, tam byla silná, mentálně velice silná skvadra, která začala Sašou Vondrou. Následovala Prázdnuše a pokračovalo to Gregorovou, která vykřikovala, že je federalistka, že vlastně ty státy ona moc nepodporuje. Takže to byla debata, kterou jsem si dopřál po dvou uklidňujících nějakých dávkách. Bylo to, mám tady z toho výňatek a přišlo mi to, pardon, zapomněl jsem na Ivana Davida, který seděl vedle Kačky, který to tam jako značně zachraňoval. A Kateřina taky, ale jako Ivan David, ten se s ním vůbec nemazal, prostě ten to tam pálil. Protože oni jako všichni pod tíhou těch událostí, které se staly v tom Lipsku, tak všichni jako v podstatě, a ještě navíc zneužili vyjádření jak Macinky, tak Andreje Babiše. Jo. Doslovné vyjádření Babiše i Macinky běžely v linku pod tím, takže si to mohl konfrontovat s tím, co říkala moderátorka, anebo co říkali oni. Jo. Oni všichni vkládali Babišovi i Macinkovi do úst, že potvrdili, že to byli Rusové, že tomu věřej, že to byli Rusové. Ale oni se ani jeden takto nevyjádřili, jo. Oni se vyjádřili, že ta věc je vážná, že je potřeba ji vyšetřit. A že je potřeba na základě toho, že ta věc je vážná, nemluvili o tom, kdo to provedl. Jako. Pochopitelně udělat opatření. Na tom přeci není nic ani pro ruskýho, ani proti ruskýho, ale oni z nich udělali okamžitě, že se postavili na stranu toho rusofobního názoru. No, zkusíme si tady připomenout tím Šašem, co dluží 120 milionů, který ukradl, když měl na starosti Český dům při předsednictví České republiky, když jsme předsedali Unii. Nemyslím za Fialy, myslím ještě to předsednictví zpět, které bylo. To se nesmí zapomínat.
1: Jak ho bolely ty zádička, jo?
0: Jak ho bolela zádička a nemohl jít vypovídat, blbeček. Třikrát se omluvil, že nemůže jít vypovídat, protože ho bolí zádička a tím se z toho úplně vysmek, jo?
1: Přesně.
0: No, tak takhle to u nás chodí s některými. Tak pojďme.
2: Ani na vteřinu nepochybuji o těch německých informacích, kdo za tím stojí. Mimochodem těch incidentů je víc, co mají velmi podobný rukopis, že i tento týden ty útoky proti elektrárnám. Je to hybridní válka, není to jakoby válka otevřená. A vzít to prostě naprosto vážně a postupovat v Evropě koordinovaně, společně, nesmíme si tohle nechat vyjít. Rusko tu válku nevyhrává, jak toužilo, jo. Tak teď prostě kope okolo sebe a my nesmíme povolit tady. Nesmíme povolit, jo.
0: Buďme jednotní, v jednotě je síla, poražme to Rusko, které už je na kolenou.
1: Mně se líbí, že on mluví o tom, že Rusko nevyhrává tu válku, jenomže Rusko nezačalo válčit ještě. A nikdo si nepřejem, aby Rusko začalo válčit, protože kdyby Rusko začalo válčit, tak je konec. Schluss Ende.
0: No,
1: Jo, to je prostě...
0: Jiří,
1: rozumíš?
0: V tom jeho vyjádření pochopitelně je cítit...
1: Jsou takový keci.
0: Ta tendenčnost, ale hlavně. Rusko kope okolo sebe, protože prohrává tu válku. No tak pokud vím, tak na frontě to vypadá způsobem, jakým to vypadá. To znamená, že fronta brzy skončí, protože tam zůstanou vojáci bez jakéhokoliv týlového zabezpečení. Protože to, co Rusko teďko udělalo, je, že rozsekalo všechny sklady, všechny výrobní kapacity, všechny logistické uzly.
1: Ano.
0: Čili Rusko v podstatě se postaralo o to, že na frontě je jakoby cestou na frontu a na frontě jsou věci, které jsou. A ve chvíli, kdy toto tam jako doputuje a spotřebuje se, tak už nic jiného nepřijde. To je jako jednoznačně známka toho, že Rusko to prohrává na celý čáře a kope okolo sebe. Správně si podotkl, že Rusko není ve válce, Rusko s Ukrajinou není ve válce. Jo, Rusko na Ukrajině
1: stále
0: ano,
1: vojenskou operaci.
0: Vojenskou operaci, přesně tak. Nikdo se třeba ti nezamýšlí, proč by Rusko mělo podnikat teroristické útoky na území Evropy.
1: Uh-huh.
0: Takhle, co by z toho mělo to Rusko, jo? Jako, proč by to Rusko dělalo? Rusko může prostě to vyřešit. Takhle, zatím to Rusové nedělali, žádné útoky ani, řeknu, nechci říct teroristické, ale jako nějakou diverzní práci na likvidování strategických vojenských výroben a tak dále. Zatím to Rusko neřeší toto. Proč? Protože Rusové jdou cestou tou, že dneska mají usvědčenou Anglii a Ameriku, že ty válčí na Ukrajině proti Rusku. To znamená,
1: že tam mají spoustu vojáků placených a podobně.
0: Teroristické útoky vedené na civilní cíle v Ruské federaci jsou ano. prováděny anglickou nebo americkou municí a jsou řízeny anglickými operátory přímo na Ukrajině, to znamená, že na Ukrajině operují britští

0: nebo na nějakou školu a podobně. A tyto lidé se budou zodpovídat. Jednak ti, kteří řídili ten dron, a jednak ti, kteří k tomu dali rozkaz. Touto cestou jdou Rusové. Pak si musíme říct, proč by Rusové vzali ruský dron, zanechali ho tam v Lipsku, proč ho teda nenechali vybuchnout, když, jo? A proč tam někdo nastrčil ruský dron, aby teda bylo evidentní, jo? Prostě. To je tak okaté a tak trapné, ale ta diskuze okolo toho je velice bouřlivá. Já bych tady pustil ještě jeden příspěvek z druhé strany, jak se říká, aby jsme si poslechli Jindřicha Reichla, jak on k tomu vedl diskuzi. Protože...
1: Ano, protože paní kolegyně má možná lepší informace než německé tajné služby, ale každopádně já prostě nechci předčasně na někoho ukazovat prstem, protože jsme si to opravdu zažili v tom převodově. Já doufám, že si to ještě tady všichni pamatují, kdy tam dopadly údajně dvě ruské rakety, Poláci svolávali bezpečnostní radu, paní Černochová tady na Twitteru psala, že je třeba aktivovat na to a že bychom měli zvážit i aktivaci článku 5 na to a za 24 hodin přišel pan Joe Biden, tehdy prezident Spojených států amerických, a oznámil nám, že to nebyly dvě ruské rakety, ale jedna ukrajinská. A následně polský prezident Duda v rozhovoru na podcastu řekl, že Volodymyr Zelenský věděl dopředu, že ta raketa je ukrajinská, že mu volal, aby ten útok svalili na Rusko a tím zapojili západní státy do vojenského konfliktu.
2: Děkuju, takže vyzýváte ke zdrženlivosti.
1: Jednoznačně.
2: Pojďme se zaměřit ještě.
0: V té debatě, o které se tady zmínil, jo, tak Ivan David právě upozorňoval, říkal, já jsem od narození skeptik. A protože oni to všechno opírali o to, že německé tajné služby řekly, že to nastražili Rusové a že se jedná o akt terorismu a tak dál. A oni se všichni báli jako spochybnit a brali, jako že když to řekli tajné služby, takže je to jasný. No a Ivan David tam pochybně říkal, no tak tajné služby prostě řekli, že v Iráku jsou chemické zbraně, stalo se, co se stalo. Kačena tam jako vzpomínala, jak Cyril Svoboda běhal s dvouma lahvičkama po sněmovně a všem tam ukazoval ty chemické zbraně, co všecko umějí a že je potřeba to schválit a tak dál. Nebo že je potřeba to schvalovat, ten útok na Irák. Uh-huh. Čili bylo poukazováno na to, že tajné služby mohou buď záměrně manipulovat, anebo se také plést a že výrok tajných služeb nemusí být tak úplně závazná informace, jo? Což pochopitelně se bralo v té debatě, jak se to spochybňuje a že když to tajný služby řekli, tak je to pravda, tečka, hotovo. A vlastně tam přišlo na přetřes spousta jakoby situací, kdy ty tajné služby vlastně buď lhaly, anebo jo, otázka zněla, proč se to vytáhlo teď, týden před volbama v Německu, když se to šetří pět neděl, jako, jo, když tajné služby ty by měly mít rychle informace. Takže Koudelka je mistr pečlivka, protože ten šetřil ve Vrbětice 7 let, takže o to preciznější informace byla. Mm-hmm. Takže pak se odtajní nějaké trezorové informace, nějaké archivy se odevřou a zjistí se, že prostě tajné služby manipulovaly politickou sférou, manipulovaly pochopně kde čím. A oni o to opírají, jako to je eskalace, že jo. Jednak v Německu opravdu je to o tom, aby AfD srazili, protože AfD je nakloněna spolupráci s Ruskem, takže to je záměrně jako proti AfD. Jedna věc a druhá věc je, že to je možná eskalace k tomu, aby opravdu

0: se pootočilo to kormidlo ještě k tomu převedení ekonomiky na válečnou strategii, jo? Na válečnou ekonomiku. A to je potom pánbu s námi. Čili Evropa míří, jak jsi to řekl tady na začátku, Evropa míří k velké válce, Evropa je znacizovaná, Evropu vedou pohrobci nacistů, satanistické rejdy nemají jakékoliv už krytí, oni už veřejně v podstatě satanisti jako užívají své rituály. Satanismus, nacismus, jedno jest, čili tady ještě jako pár politiků nějak tak drží chladnou hlavu, ale je vidět, že Merz už se úplně zbláznil, protože i jeho dědeček byl zarytý NSDAP a nacista. Aha. Čili Kalásta vůbec, jako ta má v hlavě Bůh ví co. To jsou lidi, kteří jsou buď přímo z rodiny ovlivněni silně nacistickou ideologií a do toho ještě pochopitelně pod vlivem zbrojařského lobby. Což vidíme třeba i u nás na Hradě, kdy mistr převleků a skvoter z Hradčanské 1, tak pod vlivem agenta CIA, který mu je kamarádem po boku, bez jakékoliv prověrky, zasahuje do všech úrovní řízení státu, protože prezident kafrá úplně do všeho, ten, co ho má po boku. Takže dneska opozice je řízena agentem CIA bez jakékoliv bezpečnostní prověrky. Takže to je činnost pro cizí mocnost, jak vyšitá, střet zájmu, protože Pávek je ve vedení Globseku, což je firma, která obchoduje se zbraněma, mezinárodní firma. Tam zatím jsem neslyšel, že by někdo řekl, že je ve střetu zájmu. Andrej Babiš musel řešit střet zájmu, on ne. Uh-huh. Takže ta situace je velice vyhrocená. Pávek teďko poskytl někde zahraničním médiím, poskytl rozhovor, kde bere si do úst, do huby a kritizuje a nějakým způsobem popisuje stav v Ruské federaci, kdy říká, že ruští mladí nechtějí jít bojovat, jenomže to se velice plete, protože on vůbec nechápe a nikdy nepochopil ruskou mentalitu. Přestože se v ní pohyboval velmi dlouho. Rusové nejsou žoldáci, Rusové bojují za svoji vlast, za svoje rodiny, za svoje přežití. A to si plete s Francouzema nebo s Němcema, kde je veliký odpor mladých lidí do armády, do profesionální armády. Takže Pávek tam plácal zase nějaký nesmysly. Naštěstí jeho výroky jsou pod rozlišovací úrovní Kremlu, takže naštěstí nám z toho tolik jako nefouká. Ale i tak to nepřispívá dobré atmosféře. A Ivan David tam sarkasticky v té debatě povídá, no tak já pochopitelně už se nemůžu dočkat té třetí světové války, stejně jako tady všichni a všichni tomu tady tleskáme, že jo. Všichni se radujeme, že konečně bude ta třetí světová válka. Protože ta eskalace těmito formami je jasná. Mm-hmm. Jak to čteš ty, Jiří?
1: No, já to čtu úplně stejně, protože ta obrovská snaha západních zemí, Německo, Francie, Spojené státy, Anglie, tady ti hlavní podezřelí, kteří mají mimochodem 25 000 operativců na Ukrajině, co jsem někde vyčetl, to bylo vyčísleno, že vlastně na Ukrajině už jako Ukrajinci v podstatě moc nebojují, že tam bojují primárně tady ti žoldáci placení, kteří jsou placeni těma bezpečnostníma a tajnýma službama, které rozhodují o tom, kdo kde, jak bude nařčen, očerněn, že nechal nějaký drony a podobně. Ale ta eskalace je úplně jako fanatická a když se podíváme na rok 38, tak je to úplně nemlých totéž. Jo, ty předválečný doby. A já jsem viděl jednu diskuzi pod tím příspěvkem, jak jak vyšlo na sociálních sítích, že německá tajná policie ví, kdo teda stojí za tím útokem, že jsou to Rusové určitě a tak dál. A všichni okamžitě, prvních třeba 20 komentářů bylo komentář na téma, jo, historie se opakuje, je to prostě převlečená diverze, vysílačka a tak dál, Němci se nepoučili a podobně, jo. Takže lidi nejsou blbí, ti, kteří mají mozek na správné straně hlavy, tak ví, co se děje a ti ostatní jsou takový slepí vůči tomu. A na druhou stranu před těch tlaků na tu Evropu je samozřejmě víc, protože vidíme snahu zase z Maroka. Vlastně na jedné straně, nebo těch likvidačních kroků na tu Evropu je několik. Je to tady ta provokace té války, potom je to hospodářský úpadek, na kterým se systematicky pracuje, a pak je to ještě migrační hybridní válka, v podstatě, která je i z Ukrajiny, tak i z Afriky vlastně. A ze zemí z Afghánistánu a podobně, z těchto zemí, kdy dovážejí uprchlíky. Takže je to. Nikdy jsem si nemyslel, já když si pamatuju tehdy tu Merkelovou, jak hřímala v televizi Wir schaffen das, že to zvládneme, že ta migrační politika, jak tehdy, nevím, jestli to bylo 2013, 2012, 2013, jak začali jezdit ti uprchlíci do té Evropy, nebo začali je dovážet do té Evropy, tak jsem si nikdy nemyslel, že ta Evropa se dostane do takového srabu, jo. Já jsem dneska viděl, jenom tak lehce odbočím, viděl jsem nějakou zprávu, že v roce 1950 byli ve Spojeném království bylo asi 3 mešity. Dnes, v roce 2026, je tam asi 1800 mešit. Jo, v celé Anglii.
0: No tak
1: Jo.
0: Anglie už, takhle Anglie už není Angličanů. To je potřeba
1: Není,
0: si
1: už ne,
0: říct.
1: už ne. Není, není, není. 80% nových dětí, které se tam narodí, tak jsou muslimové. Tečka.
0: Válka děloh
1: Válka děloh.
0: vítězně
1: Vítězně.
0: táhne krajem.
1: Přesně tak. Přesně tak.
0: A propos, víš, kdo použil tenhle ten výraz, kdo ho uvedl na svět? Válku děloh.
1: Jo, nespomenu si, ale vím, jako,
0: Rajko
1: vím to, ale ty
0: Doleček.
1: se ne... Jo,
0: Rajko
1: jo.
0: Doleček, no.
1: Ano.
0: Hrozně neskutečně zábavný člověk.
1: Ale ono to tak je.
0: Ono to tak je, no.
1: Ono to tak
0: Takhle,
1: je.
0: já ti to... Takhle, ono by to tak nebylo, Jiří. Ono by to tak nebylo, kdyby... jak bych to řekl? Kdyby to bylo v přirozeném prostředí. To znamená, pokud by sem ty muslimové přišli, začali by, neměli by žádné pobídky, neměli by žádné zabezpečení, museli by začít pracovat, museli by začít a žít za podmínek jako domorodé obyvatelstvo, když takhle řeknu, nebo původní obyvatelé, no tak by se sem za A tolik nehrnuli, za B by si sem nenatáhli zbytek rodiny, protože by je neuživili a nemohli by se rozšiřovat tak rychle, protože by neměli na živobytí. Ale protože jsou vlastně šlechtěná rasa,
1: Ano.
0: protože jim je sypáno do korítka, aniž by cokoliv dělali, no tak, tak oni se množejí, že jo, to je jasný, jako kobylky. Ale pro samotný muslimy to bude mít velice neblahý důsledky ve své podstatě, protože to je to, co jsem tady říkal o cikánech, jo? Dokud cikáni byli cikánama, tak se nějak vyvíjeli. Ve chvíli, kdy jsou podporovaným druhem, tak amen s nima, jo? Protože oni jsou závislí na tom nasypání do korítka. Až se to dostane do situace, že muslimové budou muset vydělat muslimům na to, co se sype do korítka, tak amen s nima, protože oni nebudou vůbec k tomu jako vedení, takže oni sami sebe vlastně momentálně se sami střílejí do nohy. Jo?
1: Je to tak?
0: Efekt to bude mít takovej, že pochopitelně bude vytlačeno to původní obyvatelstvo, to bude upozaděno, to víceméně vymře, nebo se stáhne někam do rezervace.
1: To je takový efekt indiánů.
0: Jo, ale pro samotný muslimy je tohleto cesta do pekla, jo, takže. Ale jo. Na té jejich trnité cestě pochopitelně utrpí ti, proti kterým to je namířeno. To znamená, až přiletí orešník na ty ostrovy, anebo až tam přijde ta velká vlna tsunami, tak spláchne, myslíš, 1800 mešit, jo?
1: No, jo. To je masakr. A největší mešita, mám pocit, že se staví ve Francii za peníze daňových poplatníků, jo? A ta bude vůbec největší, schválně. Já to zkusím hodit.
0: Hele, no hoď to, a co Francouzi, těm se to asi líbí, ne, že mě jenom nejde do hlavy, že ty národy, my tady máme Ukrajince, že jo, snažíme se teďko nějak to narovnat k nějakému, řeknu, aby to bylo v souladu s tím, jak se stát stará o svoje lidi, tak aby nepřepaloval péči o přestěhované, tak bych to pojmenoval, no a to bohužel tam už oni jsou za tím Rubikonem, oni už se dostali k tomu, že jim stavějí mešity a tak dál, takže oni vyloženě pracují na svém vlastním vysídlení a už nemají asi pravděpodobně takhle. Pokud nemají sílu se nějak začít jako proti tomu stavět, tak si nezasloužej tu svobodu a nezasloužej si to, aby uhájili tu svoji krev. Jo. Tak to vidím já. A je to možná tvrdý, ale je to tak. Já vím, že to je složitý. Ale myslím si, že vést odboj a být v ulicích a protestovat, Francouzi umí protestovat, zapalovat kde co, zemědělci se umí postavit některým, řeknu, špatným rozhodnutím. Divím se, že já vím, že to je potlačovaný umělé, cokoliv se řekne proti. Já nemám proti muslimům nic. Muslimové podle mýho jsou taky lidé zlí a dobří. Muslimové mají svoje náboženství, tak jako u nás lidé mají svoje náboženství. No ale to neznamená, že by se s nima mělo zacházet jinak, než jak je zavedeno v té zemi. A nerozumím tomu, proč, a to je další věc, která jde proti muslimům, že v podstatě bude na ně nazíráno jako na něco špatného, hrozného, děsivého, jo. Místo, aby lidé se soustředili na nacismus, místo toho, aby se lidi soustředovali, že nacismus je to zlo, náckové, fašouni, to je to, proti čemu je potřeba bojovat, tak jsou fokusovaní vlastně na to, že tím zlem a tím nejhorším, co Evropu potkalo, jsou muslimové. Ale to není pravda. Kdyby muslimy nikdo nezval, kdyby tady muslimy bezhlavě nepodporovali, a to dělají nacisti a fašouni,
1: Jasně, mimochodem.
0: mimochodem, kdyby tohle to neorganizovali, no, tak by muslimové si žili prostě tam, kde jsou doteď, no a nevypadalo by to, že za všechno špatný v Evropě můžou muslimové. To je právě to je to v úzovkách to chytrý, jak oblbujou veřejnost, že pak to hodí na ty muslimy, jo. A oni zase budou neviditelní. Organizátoři nacisti budou
1: Jasně.
0: zase neviditelní, jo.
1: Jasně, jasně.
0: Ale vrátím se ještě k té debatě, prosím tě. Našel jsi tu mešitu?
1: Aha, no, mešitu tu největší jsem, tady nějaká velká mešita v Římě mi to ukázalo, ale já si myslím, že ve Francii, já to zkusím ještě pohledat, jo,
0: To asi není
1: ale
0: důležitý.
1: není důležitý, ale tady mi našlo, že je zhruba ve Francii asi 2600 mešit a modliteben, jako muslimských. 2600. V roce 2000 to bylo 1500. Takže to narostlo o 1100 za posledních 25 let. 1000 mešit ve Francii vybudovali za 20 let. Tisíc. To je
0: Já to řeknu
1: masakr.
0: tak. Na území Ruské federace pochopitelně jsou národy muslimské. Žijí
1: Ano, jsou.
0: menšiny muslimské. Jo. Je jich tam takhle obecně. Rusko jako takové čítá nějakých
1: Milionů.
0: 175 menšin národnostních, ty mají svoje náboženství, jsou tam muslimové a jsou tam, vlastně jsou tam zastoupena všechna náboženství, ta základní. Také proto se děti v Ruské federaci o všech těchto náboženstvích učí. O jejich fundamentech, aby se vědělo, na čem ta náboženství stojí. A potom děti se můžou rozhodnout, jestli budou členy toho, nebo nebudou prostě náboženskou víru, vyznání mít jako takové. To ale dělají na základě vědomého rozhodnutí, protože mají k tomu informace. Je to dobrá pojistka, aby o sobě věděli, aby nemohl nikdo říkat, hele, on je muslim, a protože muslimové chtějí nás bílí povraždit, tak je potřeba jít proti ním, jo. Protože některá ta ortodoxní odvětví toho náboženství opravdu to tak mají. Jenomže je potřeba se taky podívat, co třeba židovské náboženství,
1: No.
0: co mají ve svých, jestli se tomu říká tóry, nebo jak se tomu říká.
1: No, oni těch knih mají několik, ale
0: Jo, a
1: to těch, co
0: co
1: to...
0: oni tam píšou u nás v gojímech, jo, jako, co my
1: No,
0: pro ně
1: jasně, no.
0: jsme, jo. O tom
1: Jsme
0: se nějak,
1: gojím hovada, no.
0: jo, o tom se nějak nemluví.
1: Protože viděl jsem,
0: Protože
1: já jsem viděl totiž jeden zajímavý rozhovor s agentem Mossadu a s nějakým představeným židovské, to bylo v Izraeli, jo. A
0: a
1: on říkal, a ptali se ho, to byl taky takový rozhovor, který jako nikde moc nenajdeš, mě to někde vyskočilo, ale neudělal jsem si print screen, ale pamatuju si to přesně. A oni se ho ptali, co by vlastně mohlo ohrožit židovskou církev nejvíc, nebo židy jako takový. A on řekl, kdyby se křesťani a muslimové spojili dohromady. Takže tam v tom máš úplně napsané všechno. To znamená, za tu rasovou nenávist a za tu vlastně podněcování té nenávisti křesťanů proti muslimům a muslimů proti křesťanům prostě stojí jedna enkláva tady těchto mosadistů, co organizují tady tyto věci. Ti Izraelité prostě.
0: Takže jak je
1: Tak
0: možný,
1: prostě.
0: že v tom Rusku nejsou nějaké třenice? Jak je možný, že v Moskvě chodí, tam se bavili s tou jednou ředitelkou, respektive to byla vedoucí oddělení, takhle vedoucí oddělení školského úřadu pro Moskevskou oblast, což je větší šajba než ministr školství v České republice. A ona říkala, že oni v Moskvě, v tom jejich ranku mají 153 jakoby národnostních menšin, jo? Navštěvuje ty školy. A že jediný způsob, jak zabránit nějaké nenávisti, nějakým třenicím, je všem rovně. Takže když ten student dostane od té školy něco, knihu nebo cokoliv, tak to dostávají všichni. A nikdo neřeší, jestli on je muslim a je to knížka, která v podstatě třeba víc mluví o křesťanství. S tím nemají, jo, nebo že tam jsou křesťanské principy v té knížce, jo, zachycený. Že to je třeba nauka o rodině, tak jak je pojatá, že v tom našem pojetí. Takže je to muž a žena, tatínek, maminka. Ruská federace přijala, že jo, mají to daný v ústavě, že rodina je otec, matka, děti. Nepíše se tam, že rodina je otec, mnoho žen, které mají děti. Jo? Chápeš? Takže, a oni se nebouří prostě, protože oni jim zase tolerují ten jejich způsob, jak oni to mají. Na těch vesnicích, kde prostě si žijou tím muslimským životem, a nebo v těch městech, které jsou muslimský, ať si to organizují po muslimsku. Věřej tomu, mají to takhle daný, tak a nikdo tam nepřijede, nevystřílí je, protože je to protiústavní, jo. Ale když není podněcovatel, no tak není konflikt, jo.
1: Přesně tak.
0: Čili teďko pochopitelně, když se vrátím zpátky k té diskuzi a vůbec k tomu, jakoby k té kauze, ono to není o té diskuzi, ono je to o té kauze, jo. Takže v Lipsku se začátkem srpna našla vedle letadla se našel dron, který nevybuch a je to ruský dron. A oni teď 5 neděl řešili, jak to použít, takovouhle věc, tak vymysleli, že srazej AFD, reference, preference, že před volbama poškodí a tak dál. No a někteří vyprázdnění politici, jako je Prázdnuše Nerudová, ještě vykládá, že třeba AFD někde v Bavorsku nebo kde, takže mají ve svém programu, že AFD má ve svém programu prostě napadení Benešových dekretů. Ivan David jí řekl, že lže, že to není vůbec žádná pravda, že pouze na jednání politiků tady v té bavorské části AFD, že tam probíhala diskuze na toto téma, ale že by to bylo přijato jako programové prohlášení nebo něco takového závazného, to nebylo. Byla tam někde nějaká takováto diskuze. A to ti říká někdo, kdo organizuje sudetoněmecký landsmanšaft jako v Brně, jo? Chápeš? Ona, která a mají prezidenta, který za to dal záštitu a oni, kteří kopali za ten landsmanšaft v Brně, tak oni budou s odpuštěním jako kydat hnůj na AFD, protože AFD přeci chce vystoupit z NATO, AFD chce vystoupit z Evropské unie, AFD chce příklon k Rusku, což pro nás by bylo hrozné, protože tím pádem, když vystoupí AFD, když vystoupí, nebo Německo, když za vlády AFD by vystoupilo z Unie, tak Unie se rozpadne. No a co my chudinky jako? Takhle oni uvažují, rozumíš? Takže proto my se všichni budeme soustředovat a teď celý západní svět se soustředuje na volby v Rusku, jak by jim to tam rozložili a jak by jim je překazili a jak by jim je ovlivnili a jak by podpořili cokoliv, co by rozvrátilo Rusko v té době, v těch voleb, aby udělali nějaký puč, jo? A to veřejně píšou prostě. To už není o tom, že oni říkají, ne, my jenom pozorujeme, ale my ne, ne všichni se snaží ovlivnit průběh voleb v Rusku. No a teď my všichni musíme vlastně držet palce, respektive ovlivňovat, aby AfD nevyhrálo v Německu, přestože asi pokud má dobrý preference, tak asi Němci uvažují nějak jinak, ne? Už nechtějí to nacistické řízení toho státu, aspoň z těch 43%, co oni tam mají dneska jakoby nějaký předvolební výsledek, tak asi nechtějí. Ty 43% Němců nechce prostě, aby Německo bylo zase to, který tady zorganizuje světovou válku. Ale my všichni
1: Přesně.
0: to musíme jako negovat, a respektive musíme na ty Němce působit a nejlépe, kdyby jsme to tam šli odhlasovat, aby to AfD prostě nevyhrálo, protože by to znamenalo, že budeme mít potíže. Oni neříkají, máme potíže dneska, protože to Německo podělalo prostě kompletně celou Unii a je potřeba prostě tu Unii buď rozpustit, anebo prostě úplně ty nácky vyhnat. A to je, ale pro ně to je neřešitelné, to je neopravitelná záležitost. Oni takhle neuvažují, člověče. Oni vždycky vytrhnou z kontextu něco, jo, a teď to servírují a opracovávají, ale neřeknou to od začátku až do konce. Tak jako, že neřeknou, že proč na Ukrajině teče krev. No, protože ve 2014 tam Amerika zafinancovala obrovskou barevnou revoluci, Majdán,
1: Přesně.
0: a od té doby tam teče krev prostě. Jo?
1: A intervence dělali už od roku 2000, že jo, šli po Janukovičovi a tak dále, že jo.
0: Včetně
1: To je
0: naší
1: další.
0: pomoci. Jo.
1: Ano. No a
0: No.
1: když mluvíš o té Evropské unii, nevím, jestli jsi to postřehl, tak Island měl referendum a bavili se tam o tom, jestli chcou vstoupit do Evropské unie nebo ne. A polovina Islanďanů nebo 52,8% voličů řeklo, že ne, že nechcou vstoupit do Evropské unie.
0: No, ale to si vím, že Island je v té čkačce, tuším, 17 nebo 20 let.
1: No jasně, jasně.
0: Že, jo, a teď si vem ty Islanděni, ono taky se něco na Islandu stalo, že jo, mezi tím. Oni Island chtěli jít úplně jinou cestou a oni tam udělali taky jako barevku víceméně. Trochu skrytou. Vrátím se ještě zpátky k tomu tématu, jo.
1: Jo, jasně, jasně. Promiň.
0: Těch provokací. Vondra řekl, že v Evropě probíhá spousta těch dronových provokací, jakoby, jo. Ale přeci tady jasně zaznělo, že od Jindřicha Reichla, jak to bylo s těma raketama, co teda nakonec byla ukrajinská. Proč se nezveřejnili nikdy výsledky vyšetřování a je to tabu sestřelení tohletu MH, nevím, kolik to bylo, 51 něco, těch Holanďanů, pamatuješ si?
1: Jo, pamatuju.
0: Tím Bukem, teď to byla ukrajinská, to Ukrajinci sestřelili to letadlo. Zatím se řeklo, že to byly Rusové, jo. Nebo že
1: Jasně.
0: to byla, takhle, oni řekli, že to byla ruská raketa.
1: Jasně.
0: No, ona to byla ruská raketa, protože to byla vyrobená raketa, nebo ještě to byla, ten Buk byl ještě z doby, kdy byl Sovětský svaz. Takže to byla de facto sovětská raketa, takhle, vystřelená Ukrajincem, ale že jo. Nemluví se tady o spoustě věcí, nemluví se o teroristických útocích, které byly mířeny přímo proti civilnímu obyvatelstvu, přímo proti dětem, protože dětské rituály mají satanisti úplně nejradši. Mluvili jsme
1: Přesně.
0: tady o tom, jak to vlastně bylo, že ten software určitého typu, který se používá v zaměřování těch cílů, že má algoritmus, který ho vyloženě navádí na skupiny dětí. Tam, kde jsou skupiny dětí, tak tam se upřednostňuje ten cíl jako strategický cíl pro ten dron nebo pro tu raketu. Mluvili jsme o tom člověku, který se z toho málem zbláznil, když s ním pak vyšel na světlo boží, že to tak bylo. a tak dále, a tak dále, jo. A teď řeknu to zásadní, o čem se vůbec nemluví, je to, že zástupce náčelníka vojenského štábu Ukrajiny, takhle, abych to řekl správně, tak zástupce náčelníka velitele štábu ukrajinské armády se vyjádřil, že pokud Evropa přestane podporovat Ukrajinu finančně a muničně, zbraněma a tak dál, a vojensky tedy, a bude si myslet Evropa, že dál bude sedět na zadku a jakože nic, tak to se velmi plete, protože Ukrajina je připravena páchat na území evropských zemí teroristické útoky, aby znovu přiměli Evropany platit. To je jeho vyjádření. Tady jsem ho čet nedávno.
1: Jasně.
0: To přesně zapadá, ne? Takže oni budou, nejdřív budou dělat ty útoky jako pod ruskou vlajkou, jako že Rusové.
1: Jasně. Jo?
0: No a potom, až to, nedej bože, praskne. Jako odpráskli Nord Stream. Nord Stream nadělal obrovské škody celé Evropské unii. A Saša Vondra tomu tleská a říká, to je dobře. Já jsem od začátku říkal, že Nord Stream je špatně, protože nás bude činit závislými a tak dále. My jsme dál závislí, akorát, že nás to stojí víc peněz. Takže a já tvrdím, Evropa bude šťastná, bude klečet na kolenou a bude prosit, aby Osvobozenecká unie, Bělorusko, Rusko, Čína a KLDR osvobodilo Evropu od nacismu. Budou prosit a budou klečet. Protože vypustili džina z lahve a džin jim přestává sloužit. Dneska džin se domáhá toho, aby mohl být na svobodě a mohl řádit. A pro ty svoje rejdy potřebuje peníze. Ukrajina nemá už zase peníze. Oni schlámstli 90 miliard euro. A už zase nemají peníze. Kolik je 90 miliard, prosím tě, euro?
1: Prosím tě, hned to spočtu. Kalkulačku to si tady nejde. Vezmu na pomoc. 90 miliard, jo? Já abych ty nuly nepopletl, víš, takže počkej, to je 9 miliard, 90 miliard krát, dejme tomu takto. No, tak je to 2,16 bilionů korun.
0: No.
1: Je to skoro celý, státní...
0: to je skoro celý náš, to je skoro celý náš dluh, než přišel Fiala, jo?
1: No, přesně.
0: Je bláho. Jenom pro představu, to je 2160 miliard.
1: Ano.
0: 2160 miliard. A jim to nestačilo ani půl roku. Tak to je, no, to jenom... je drahý kamarád, bych řekl.
1: No, ale když jsme u toho vyčíslování, jo, do dnešního dne stála ta americká eskapáda v Iránu. Já to tady zvinuluju, dám Cčko. Tak tam mi to vyšlo na nějaký, já jsem viděl nějaký číslo 37,5, počkej, 37,500, takrát, kolik je dolar teďka? Miliardkrát, kdyby byl 20, počkej, to je nějak málo. Jeden, vyšlo mi, že ta eskapáda v Iránu vyšla na 1 bilion korun zatím, ale to mi přijde málo. To zkusím tady zadat.
0: Teď je přijde málo?
1: No, já si myslím, že je to víc. Že to, jako nepřijde mi to málo, ale přijde mi to, že tam utratili víc peněz. Jaké jsou náklady USA na konflikt v Iránu, konflikt s Iránem? V CZK. No, ale to taky můžou být oficiální, že jo? Nebo jako oficiální. Otázka je, jaký jsou skutečné náklady, ale
0: No ne,
1: jsem
0: to,
1: zvědavý.
0: hele, tam se ty náklady velice těžko jako
1: Prokazujou.
0: prokazujou, protože oni mají taky obrovské ztráty, že jo. Iránci jim rozsekali na mnohých územích, jim
1: Na
0: rozsekali vojenskou
1: základnu, že jo.
0: infrastrukturu, některé výrobní záležitosti, některé majetkové věci. Oni se s nima moc nepárali, takže to, kolik je to stálo, je jedna věc a o kolik přišli, je věc druhá. Jo, takže to se ani nedá vyčíslit. Je jasný, že to
1: Už mi
0: platí
1: to tu
0: celý svět, ten
1: skáče.
0: problém, jo, tam.
1: Už mě to tu skáče. Je to v rozmezí, ono to tady píše, že je těžko to odhadnout, protože něco jsou náklady kongresu, něco jsou náklady takový makový, oficiálně celkově výdaje. No, vychází mi to na 4,2 bilionu korun zatím od začátku roku. 4,2 bilionu. Jenom na konflikt s Iránem. A to jsou přímé výdaje, to nejsou ty ztráty, jo. Takže je to téměř dvojnásobek českého ročního rozpočtu v České republice.
0: Takhle je
1: To je
0: potřeba
1: masakr.
0: stěko, ale proč říkáme tu informaci, jo? To je asi to nejdůležitější. Proč ji říkáme? Tyhle peníze Amerika chce od koho? No, od Evropanů.
1: Přesně
0: Amerika
1: tak.
0: tohle to vydala a Amerika ty peníze chce nazpět. Toto je částka, kterou budeme muset my Americe zaplatit.
1: A
0: A Amerika
1: nakupovat od
0: určí,
1: nich.
0: tak Amerika určí, jakým způsobem. No tak něco zaplatíme v zakázkách pro zbrojaře, něco
1: Ano.
0: zaplatíme na clech, něco zaplatíme na dovozu strategických surovin a energií. Ne? Tak. Jako to, jestli si někdo myslí, že to zaplatí jenom americký daňový poplatník, tak já se ptám, z čeho, když většina daňových poplatníků v Americe pobírá dávky, takže nejsou daňovýma poplatníkama, takže potenciální daňoví poplatníci, protože prostě v Americe se toho moc nevyrábí. To už není ta Amerika, která byla v tom boomu a dneska to je prostě všichni mají jenom natažený ruce. No a tím, že to tam je tak, jak to tam je, jako zeptejte se někoho, kdo byl v poslední době v Americe, co tam viděl, jak to tam vypadá.
1: No.
0: New York, takový ty vyhlášený města, to je jeden velký průšvih, jo. To je jedno velký neštěstí. Když si to vezmete, ale to je právě o tom, a zase, čím bude mít Amerika větší díru v kase, tím agresivněji se bude chovat v tom světě. To je
1: Přesně
0: naprosto
1: tak.
0: evidentní. A taky to tak dělají. Zmocnili se čtvrtiny venezuelské
1: No.
0: produkce ropy.
1: Ano. A Trump prohlásil, když to řekli, že pokryli svou roční spotřebu a náklady na ten vývoz ropy. Prostě ukradli ropu a řekli, tady ta ropa je naše a to nám pasuje do ekonomického plánu. Takže jsou to jenom prostě loupeživí rytíři, nic jiného. Jo.
0: Chovali
1: Prostě
0: se
1: nějakou
0: někde jinak?
1: etiku.
0: Jiří, chovali se
1: Ne,
0: někde
1: ne,
0: jinak?
1: ne, ne, ne, ne. No tak když si vezmeš historicky, co tam za lidi v uvozovkách šli, jo, jaký typy
0: Osídlovat,
1: lidi
0: osídlovat.
1: osídlovat, jo. Vyvraždili vyloženě, udělali genocidu na původním obyvatelstvu a tak dále. Jo. To se nemusíme bavit, to všichni víme, že jo. Takže.
0: To je,
1: Takže tak. To je úpadek v praxi přímé.
0: když bych to řekl, tak to kulturní národní hospodářství, kulturní národní, jak bych to řekl, ta kultura národa a dějiny toho národa, pokud bychom vůbec to mohli považovat za národ,
1: A nebo za kulturu?
0: nebo za kulturu, nebo dokonce za lidskou kulturu,
1: Ano.
0: tak to stojí všecko na zločinu. Amerika od začátku vznikala jako zločinecký projekt.
1: Je to tak.
0: A to, že tento zločinecký projekt využívá London City jako nástroj pro získávání a prosazování svých zájmů, potom ani potom. To, že si založili nacisté na to, aby je nemohli jen tak jednoduše odlovit třeba specialisté ze Sovětského svazu, jako lovci lebek, který lovili ty nácky, že jo? Vzpomeňme, jak byl ulovený Bandera v Mnichově na schodech, jak mu tam nastříkal do ksichtu ten jed. Hrdina Ukrajiny, jo. Dneska jsem viděl v Polsku, tam v jednom městě mají trojzubec. Je to jako socha, jo? Je to socha trojzubec. Na tom trojzubci je nahozený dítě, které vzhlíží k nebi a je v podstatě probodnutý, takhle nabodnutý na tom. To je připomínka banderovského řádění v Polsku. Tento trojzubec používá Ukrajina jako oficiální symbol.
1: A ten trojzubec je anagram pro hákový kříž, že jo?
0: Pochopitelně, takže
1: A když jsme u toho, ještě jsem viděl zajímavý článek, kde vlastně říkali, že pozdrav slava Ukrajině byl roven hajlování na Ukrajině v roce 38, že to bylo v oficiálních stanovách na Ukrajině. Takže vlastně pozdrav slava Ukrajině je prostě nacistický pozdrav ve 100% už od roku 38. Takže kdo dneska provolává toto heslo, tak se
0: myslím, že to
1: automaticky.
0: provolávali v parlamentu, ne? V minulém.
1: Jo. A
0: Přeci.
1: třeba ti naši kucí hercí a tady tito specialisti. Jo. A nebo ten, co byl, ten, jak se jmenoval, Babiš teďka o tom mluvil, ne, jak rušili ten úřad pro tu kritickou komunikaci, jak
0: Jo,
1: dávali ty
0: Foltín,
1: kartičky.
0: myslíš?
1: Foltýn, no, tady ten, s ním jsem viděl taky rozhovor, to je
0: Slušně, slušně.
1: to je jsi řekl slušně, tak mě vypadaly všechny slova z pusy, jako ne,
0: Já to cítím.
1: já jsem úplně žasl nad tou komunikací a byl tam ještě, existuje pořad Keci a politika a tam je nějaký ten Michalopoulos, nebo jak on se jmenuje, jak on taky se hodně, on je taky specialista úplně na všechno, takový sympaťák, ODSák taky a on tam seděl vedle toho Foltýna a Foltýn se vyjadřoval o Rusku, že Rusko není stát, jo, že je to prostě, to nemůžu říct, jo, protože je to hodně sprostý, jo, ale ten borec vůbec neví, co říká, ten musí být sjetý jako 24/7, jako. To je úplně neuvěřitelný.
0: No tak on je
1: Takže.
0: ve svazku teďko s tou
1: Toho Šigišvili, nebo jak ona se jmenuje? No, s tou. Ano.
0: No ne, tak je to ta pirátka,
1: No, ta
0: která má
1: pirátka,
0: otce
1: no.
0: odstřelovače na Ukrajině a Já jsem ji viděl, jak šla v jednom, v jedné řadě s hajlujícíma. A ona chodí poučovat. Teď už ji docela stáhli, jo, protože Dimitrašvili.
1: Jo.
0: Tak už ji
1: Jo.
0: stáhli, protože už asi toho na ní bylo dost, co by na ní mohli vykulit, tak to radši rychle utli. Ale chodila hodně jakoby do debat, protože je chytrá, že jo, to je jasný.
1: No to je mazaná jak liška, člověče. She's lubricated as a fox. No ale s
0: Ono
1: Fontinem
0: vůbec u
1: to
0: Pirátů
1: je...
0: je docela taková mentální podvýživa, bych řekl.
1: Aha, takový záporný IQ, kdybys to sečetl, tak to je jako špatný, to je hodně špatný jako tam.
0: No.
1: Hlavně,
0: Takže
1: hele,
0: jenom ať
1: ať
0: to je
1: nesejdem z tématu,
0: neřešitelný,
1: no.
0: to je neřešitelný stav, pokud nezapojíš mozek, tak byl tady teďko velmi často vykládat lidem, že Rusové tady dělají nějaký útoky a takový, jako útoky pod cizí vlajkou se tady jako satanistům dařilo vždycky dělat, že jo.
1: Rusko je transparentní natolik, že pokud bude útočit na Evropu, tak se k tomu přihlásí a oznámí ten útok dopředu. Jo, takže asi tak bych to řekl.
0: No, je potřeba říct, Rusko má schopnost, důkazy odkomunikovat a zdůvodnit, proč udělá takový či makový útok a
1: Ano.
0: nebude ho dělat záškodnicky, ale udělá ho oficiálně.
1: Udělá ho oficiálně, účelně a doloží k tomu všechny dokumenty.
0: A ještě vyzve v tom místě, vyzve, dejme tomu, upozorní, že udělá ten útok,
1: Ano.
0: aby eliminovali ztráty
1: Civilní ztráty.
0: na civilních životech. Jo. Takže Rusko k těm věcem přistupuje naprosto takto zodpovědně, to znamená nějaký teroristický útoky.
1: To
0: Zapomeňme, že
1: vůbec.
0: Rusko, takhle, Rusko nemá zapotřebí organizovat teroristické útoky. Rusko potvrdilo svým 4letým působením na Ukrajině, že se nechová tak jako nacist, jako kyjevští nacisté. Je schopno doložit, co všechno napáchali tyhle ty náckové a specialisté vycvičení CIA na
1: A MI6.
0: mučení a týrání lidí. Čili Rusko nemá zapotřebí organizovat někde nějaký teroristický útoky. Rusko prostě oznámí, že do Londýna přiletí nepříjemná věc, ať stáhnou civilní obyvatele. Je potom na Americe, na Anglii, jestli to udělá nebo neudělá, ale to upozornění tam půjde. Vladimír Putin už upozorňoval obecně Evropu, ať si uvědomí, že svým, nevím, jak to nazvat, aktivismem nebo svým zapojením do té protiruské štvanice a do zásobování ukronacistického režimu v Kyjevě se stávají jednou z bojujících stran. Jsou nepřátelé Ruska. No a zveřejnili dokonce i soupis cílů. Já se ptám, co udělala Evropa, konkrétně třeba Česká republika, co udělala ve smyslu zveřejněných strategických cílů? Je tam nějaký monitoring? Je tam nějaký nácvik obyvatelstva, kdyby náhodou opravdu? Jo?
1: Jsou aktivovaný kryty a podobně.
0: Kam mají ty
1: No,
0: lidi jít?
1: asi nula, ne?
0: No asi nula, jo, zatím nula. Bere se to na lehkou váhu, tak snad to taky bude, řeknu, řešit vláda nebo bezpečnostní výbor. Já chápu, že momentálně toho vláda má k řešení obrovské množství, protože Každý, kdo může, tak hází vládě klacky pod nohy. Médiama počínaje, prezidentem končí. Přiblblou
1: Přesně.
0: opozicí, která to všechno podněcuje, to je prostě místo, aby ty lidi. Já bych prostě ty lidi pozavíral, všechny dotčené v nějakých kauzách bych pozavíral do vazby. To proto, aby nemohli ovlivňovat a bránit vyšetřování. Jo? Jenomže ono to je složitější, než si myslíme. Za chvilku si to povíme a ukážeme si to na příkladu Slovenska. Teď ještě zůstaneme v České republice a já vám pustím jeden taky zajímavý rozhovor o Pávkovi. Jo? Jako dotazoval se, protože Miroslav Ševčík se velmi rád přeřekne a mluví o prezidentovi jako o Pávkovi. Tak si to pojďme pustit.
2: Vystoupil tam také docent Ševčík, poslanec, nestraník za SPD. Nebylo tomu poprvé, co veřejně o prezidentovi Petru Pavlovi mluví jako o Pávkovi. Je to na místě? Patří tohle do politiky? Není to už dávno za hranou?
3: Já naopak jsem jako u toho jako v podstatě říkal, ano, tak to je, tak je to Pávek. Jako ten člověk přísahal, že bude bránit komunistické Československo před kapitalismem, byl v zácviku komunistické rozvědky vojenské, měl působit jako záškodník v zahraničí, pak nám tvrdil, že to nedělal nikdy, že to tak nebylo, pod těho důkazu se musel přiznat. Takhle to je, jeho krycí jméno bylo Pávek. Když byl 17. listopad, tak ho trávil v konspiračním bytě údajně.
0: No jo. Máme hada.
1: To.
0: Máme hada, nebezpečného hada.
1: A hřejem si ho na prsou.
0: Hřejem se na hada. A dobře si ho platíme i z jeho hadicí.
1: Ano. A jeho hadica nás stojí 100 litrů měsíčně.
0: 100 litrů, to je...
1: Navíc
0: jako...
1: teda, tak jsme to chtěli říct.
0: Ano,
1: A
0: milion...
1: když je na mezinárodním summitu, tak a když se jí něco zeptají anglicky, tak neumí kváknout dilina. Bože, ta je blbá, až to vzduchem brázdí, jako. Hlavně, že mají klasického vzdělání, oba dva.
0: No, možná kdyby se jí ptali v ruštině, tak by to dávala, ne? To se určitě učila.
1: No, jestli si to pamatuješ.
0: Jako rozvědčice a jako ta, která měla rozvědčíka hlídat.
1: Přesně. Tato vzala ten úkol doslovně a hlídá ho na každém kroku. Akorát ta Ankara
0: hele,
1: a tam nemohla jet.
0: To jako mě by třeba zajímalo setkání Havla s Pávkem teďka. Jo. To bylo takový, nazdar, ty stará vojno rozvědčická, kde se tu bereš? Nazdar, ty opilče, ty ještě žiješ, člověče. Hele ty, jak jsi napráskal ty lidi, já jsem pak za to dostal vyznamenání, ty. To bylo dobrý, jak jsi mě nahlásil. Víš, jak ti věřili a pak jsi šli za to sednout. No jo, to víš, tak nějak jsem si musel na ten chlast a drogy vydělat.
1: Na ty drogy a na ten bohabojný život. Jo, tak to je.
0: To by se třeba, já nevím, ale třeba Kryl by se musel, jo.
1: Obrace v hrobě, no.
0: Já si myslím, že normálně z některých hrobů jde těžký průvan, jak tam rotujou.
1: No, jak hadr na holi, že? No ne, když si pustíš, ono totiž ty jsi narazil na zajímavou věc, jo. Mně sem tam nějaký rozhovor s Krylem vyvstane a to jsou vysoké debaty, opravdu. Nebo vysoké myšlenky, to, co ten Kryl jako tam řekne. A on, a dá se to aplikovat prostě na dnešní dobu, jo. Úplně, úplně s přehledem. Jo.
0: No.
1: Představ si setkání Kryla s naším rozvědčíkem taky, jo. Co by mu řekl?
0: Ty, to si právě nechci... No ne, tak on by mu asi
1: Ani
0: nic
1: představ.
0: neřekl. On by mu asi nic neřekl. On by si musel odplivnout, buď by se pozvracel, Nebo tak, no. Ne?
1: A teďka, když vidíš ty videa retrospektivně, jak ten Pávek říká, ne, já se do politiky nechystám, ne, to vůbec, to já jsem voják a to a řekne,

0: nějakou historii a já se domnívám, že já už jsem si svoji historii odpracoval a nemám k tomu už co říct. Výborně, pane prezidente, výborně.
1: Výborně. To byla ta refa do černého.
0: Kdo nemá L, není premiér. Píše se tady, Německu došla trpělivost, Rusko má pokus o útok na letiště v Lipsku na svědomí. Domnívá se Berlín. Německá vláda oficiálně obvinila Moskvu z pokusu o útok dronem na ukrajinské nákladní letadlo na letišti v Lipsku. A proto to letadlo bylo plný zbraní, jo?
1: Jo, to bylo ještě plný zbraní, jo?
0: No jasně, to bylo plný. A přesto nevybuchlo. V reakci na tento incident Berlín oznámil sérii přísných opatření, včetně uzavření ruského konzulátu v Bonnu. A teď pozor. A ruského domu v Berlíně. Podle německých představitelů jde o další případ ruské hybridní války, přičemž podporu Berlínu už vyjádřilo vedení Evropské unie i NATO. Rusko tato obvinění odmítá jako vykonstruovaná a varuje, že na německé diplomatické kroky odpoví. Jak to mluvím to, že Moskva si pozvala německého diplomata, německého, jak se mu, konzula, tak si pozvala na kobereček. Ono totiž, tam je jedna důležitá věc, jo, pozor. Zřízení ruského domu v Berlíně je dáno smlouvou o sjednocení Německa, čili dohoda 2+4, zahrnuje to, že v Berlíně bude ruský dům a to byla jedna z podmínek. To znamená, pokud oni uzavřeli ruský dům, jakože zatím ano, tak porušili tuto dohodu. Zase znova porušili tuto dohodu. Jo. Takže to opravdu spěje a zase se to skládá, ta skládačka do toho vypovězení dohody 2+4. Jo. Tak to jenom, aby jsme si uvědomili trošku, že tam vždycky ty věci mají nějaký větší dosah nebo větší rozsah škod, než to na první jako dobrou vypadá. No,
1: no jo, no.
0: Ovšem, komu není dáno,
1: komu není z hory dáno, v apatice nekoupíš.
0: Jo, jo, jo.
1: Je to
0: jo.
1: Tak? Je to tak, jak říkáš. No, takže... no. Jak říkala Jolanda, budeš někde hodně.
0: Jolanda. Takže... Jolanda. Co pak Jolanda? Co by na to řekla Jolanda?
1: Jolanda by řekla, no, bylo to hodně zakázaný. Za komunistu. No,
0: my už opustíme ten problém, řeknu. Podíváme se k nám do kotliny. Protože se nám tady rozvíjí spousta, jaksi, kaus. Jedna z těch starých je dozimetr. Tam probíhá nějaké šetření. Rakušan si je jistý. Největší mafiáni se tváří, že se jim nemůže nic stát. Jo. Já si myslím, že mají jako těžký spaní, jo, momentálně. Nebo nám to trošku tady, jak se ty věci vyvíjí, tak nám to řekne Karel Havlíček v jedné debatě na Prima CNN News.
2: Kmotři ze Zlína se přijali porcovat Prahu a s těmi mafiány spolupracovala pražská galerka, ale bohužel i politici, ať už hnutí STAN nebo ze Spolu, a to, co je nejhorší, měli i svého ministra vnitra.
3: Tady slyším dozimetr, dozimetr zleva, zprava, tady na mě někdo vykřikuje.
4: To není kauza hnutí STAN.
2: Měl okamžitě skončit jako ministr vnitra. Přesně dochází na naše slova, co jsem říkal zde ve vašem

0: studiu někde před 3 roky, že nemůže být v této situaci šéf STANu, pan Rakušan, současně ministrem vnitra. A potvrdilo se přesně to, co jsme říkali, protože co uniklo, tak údajně nesvéprávný Redl říká, byl by potřeba, aby STAN měl vnitro, justici a my klid na práci. No, takže to je samozřejmě průšvih jako dělo. Nemluví o tom, že v tom jede teda i TOP 09 a ODSka. To znamená, jede v tom i Spolu, kdy pan Fremr, pravá ruka pana Pospíšila, dvojka na kandidáce Spolu, poslouchal od Redla. Já ti říkám, Jirko, žádné strachy, když přijdem do Prahy, můžem krást. No, tak se jim to podařilo.
1: Kauzou nemám nic společného.
0: Měli jste pod sebou dopravní podnik města Prahy, kde se tohle to všechno dělalo. Piráti nesou minimálně nějakou manažerskou a politickou odpovědnost, protože vy jste měli vašeho primátora Hřiba, jeho náměstek byl pan Hlubuček.
2: Já jsem měl na starosti infrastrukturu, bezpečnost také. Měl jsem významné firmy na starosti, jako třeba vodárny.
3: Pan minister tak... Rakušan řídil Hlubučka, rozumíme se tomu, a zůstává na své pozici.
4: Opravdu se nás to netýká a znovu říkám, ať je odsouzen každý, kdo kradl.
5: Protože nikdo by mohl říct, Vít Rakušan je v těžké situaci, bude mít obavu z toho, co bude dál v médiích.
6: Vít Rakušan, pokud má čistý svědomí, pokud nikdy nic neukrát a neměl s tímhle nic společného, tak může být úplně v klidu.
7: Říká Rakušan. Jiří.
8: To jsou takový dacani, jako jo.
7: Počkej, já se tě zeptám. Myslíš si, že by České republice prospělo, kdyby po rozklíčování dozimetrů, rozklíčování bitcoinové kauzy, došlo k racionálnímu rozhodnutí o tom, že vrcholní politici těchto stran budou stíháni, strany budou zakázány v České republice, protože jejich financování pocházelo z kriminální činnosti, to znamená zabavený majetky, jak těm aktérům, tak těm politikům, tak těm stranám.
8: Tak těm stranám, přesně.
7: To zabavení majetku je velice důležité, protože jinak by okamžitě ty majetky začaly být převáděný, vyváděný na jiný subjekty, který se založejí, čili zabavit ty majetky, pochopitelně, buď je rozprodat a použít ty peníze efektivně na to, co je potřeba a tak dále, protože ono totiž toho bude, to, co nakradli ODSka, TOP 09, Piráti a STAN.
8: STAN.
7: To, kdo tam ještě u toho sekundoval, který hajzl?
8: KDU ještě?
7: KDU, jo. To jsou prostě, ty jsou zodpovědní, tak nemůžou se z toho jen tak vyvlíknout. Prospěl by takovejhle proces v České republice, prospěl by tomu politickému klimatu?
8: No, já si myslím, že by prospěl, ale já bych určitě šel ještě dál a zavedl bych prostě tělesné tresty za to. A prostě...
7: Nestačila by to... práce pro takového Rakušana?
8: No ne, pracoval by ve vězení, ale šel by kopat do dolů, jako.
7: No jasně, ježiš, to by zase říkali, to jsou jako komunisti, oni nás dávají do dolů.
8: Ne, tak jako, ne, normálně, natvrdo, jako...
7: A nemohli bychom je poskytnout jako pracovní sílu třeba na obnovu Ukrajiny pod vedením nějakých ruských dozorců?
8: Tak jako ta varianta mě taky napadla samozřejmě, jo.
7: Jo, že by tam pracovali, protože ať si na sebe viděla, já jako nejsem pro, aby je někdo zavřel, až my jsme je ještě živili. Ne, to ať hezky si na sebe viděla, ať si svojí prací vydělají na svůj život. No a kdo by nepracoval, tak by se odsoudil prostě k trestu zemřít hlady, no.
8: No jasně, no. Může držet hladovku, jak dlouho to vydrží.
7: Ono stejně, většina z nich bude vydána do Ruska, pochopitelně, protože se spolu podíleli na protiruských aktivitách a akcích.
8: Přesně, no. Muniční iniciativa a tak dále, zakrývání zločinů.
7: U toho financování, přesně. Rozkrádání těch peněz, které šly na Ukrajinu, že jo?
8: Přesně. Jo.
7: Určitě. Ale takhle, já se tě ptám, jako když se na to podíváš, zmizely by tyhle ty strany v úzovkách a tyhle ty politici by zmizely Udělal by se prostor pro jiný strany, myšleno takový ty malý strany, které vlastně tím pádem nejsou schopny se dostat do toho parlamentu, kdyby třeba udělali nějaké uskupení, jako třeba Spojená levice a takovýhle, tak ty by pak mohli přeci uspět v těch volbách a prostě by tyhle ty zloději by prostě uvolnili místo třeba lidem, který by to postrašilo natolik, že by nekradli, že jo? A nebo z principu jsou poctiví.
8: No a nebo, víš co, tam totiž by se musela vyřešit ještě jedna věc, a to je ta politická zodpovědnost, jo? Protože ta furt není jako, já si myslím, že politik by neměl mít vůbec tu imunitu žádnou. A měl by být přímo zodpovědný za svoje rozhodnutí, jo? A to dneska není. Ale zpětně to
7: takhle, jako já bych
8: vymáhat, jo, po nich, to je prostě problém.
7: No tak já bych řekl, že každá imunita toho politika končí ve chvíli, kdy je usvědčen z kriminální činnosti. To znamená, že jakmile politik krad, třeba v dozimetru, tak bych ho zbavil imunity pro to volební období, aby mohly být šetřený věci, které by se normálně nedaly šetřit, protože on měl imunitu. Je. Takže ztráta ty imunity, jo? To je jednoduchý, no, tak jestli umožnil ten politik ukrást nějaké peníze, no tak toho zbavuje imunity, protože když o tom rozhodne, když je o tom rozhodnuto pravomocně, no tak pak se může šetřit ve všech dalších aspektech bez jakýchkoliv zábran. Takhle bych to nastavil. Je logický, že ideální mít politiky, u kterých tohle to nebude muset být nikdy použito, ale protože bohužel většina politiků je z toho těsta zlodějskýho, tak se nedá nic dělat jinýho.
8: No to prostě je jako těžký, no.
7: Že by politici měli být nějakým způsobem, že by měli být.
8: A měl by tam být i ta zodpovědnost smrti oběšením za vlastizradu. Jako za
7: vlastizradu, přesně. Jako, jo. Jako zákony jsou, mě trošku jako tady vadí, nebo chybí mi tady odhodlání podat trestní oznámení na ty politiky, aby se to šetřilo. Jako, proč ještě nikdo nepodal, já nevím, možná podal a já o tom nevím, ale zatím nevím o nikom, že by podal trestní oznámení na bývalou vládu a na prezidenta, že byli spolupachatelé na vlastizrádném rozpočtu, o zákonu o rozpočtu. Oni věděli, že to je špatný, a všichni se za to postavili a podepsali to. A ještě z toho tlučou politický kapitál, že tahle vláda z toho má teď jako velký problém a velký schodek. Proč je, pane bože, za to nikdo nesejme? Nebo jestli na ně připravujou jako větší kauzy, to já nevím. Já mám pocit, že trošku jako to kulhá, jo.
8: No, to je pravda.
7: No tady, podívám se teď na Slovensko. My jsme si nemysleli, že jenom my tady máme nějaký problémy, jo. Tak. Slováci, pochopitelně, mají taky prezidenta, co krade. A teď, jo, jako už je Kiska, že už je pravomocně, jako stíhanej. Takže, jak pak jste na tom, vy na tom Slovensku?
9: Pamätáte sa, keď som povedal, že základným predpokladom mierovej dohody je dohoda, že Ukrajina nebude členským štátom NATO. Ste tu ohkali. Ohkal celý úrad vlády. Bolo vás počuť v každom priestore a v každej miestnosti. A zrazu to dnes všetci beriete ako samozrejmosť. Keď sme hovorili, že jednoducho nebude možné uzatvoriť mierovú dohodu bez určitých územných strát Ukrajiny, no tak ste všetci ohkali. Toto všetko rezonovalo. Dnes nikto z vás nehovorí, že veď v podstate je to tak, pretože táto mierová zmluva, ktorá je na stole, hovorí o takých závažných zásahoch do územnej integrity Ukrajiny, o ktorých sa možno nikomu ani len nesnívalo. My sme tvrdo atakovali viacerých európskych politikov, vrátane bývalého britského premiéra Borisa Johnsona, ktorý zmaril uzatvorenie mierovej dohody v apríli v roku 2022, 3 mesiace po začiatku vojnového konfliktu. Ak porovnáme podmienky, za ktorých mohla byť poskytnutá, dohodnutá mierová dohoda v apríli 2022 s tým, čo je teraz na papieri a o čom sa reálne rokuje, tak ten rozdiel v pozitívnom postavení Ukrajiny v roku 2022-2025 je 1:100. V tejto dohode je postavenie Ukrajiny 100-krát horšie, ako bol v apríli v roku 2022. Kto to uzná z tých vojnových jastrabov v Európskej únii, keď tak podporovali tú vojnu? Keď tak strašne tam posielali tie zbrane? Keď tak zakazovali akékoľvek prímerie? Kto dnes si nasype popol na hlavu a povie, že áno, nechali sme ich od 22. roku zabíjať sa. 100 000 ľudí zomrelo. Kvôli čomu? Dovolte, aby som pre slovenskú verejnosť, pretože nie každý má možnosť hneď všetko vidieť, zopakoval podmienky, ktoré navrhujú Američania ako mierovú dohodu. Poprvé, Ukrajina nikdy nevstúpi do NATO. Koľko ste kričali? Aký som ja zradca, keď tvrdím, že Ukrajina nemôže ísť do NATO? Ale dnes to hovoria Spojené štáty, tak ste samozrejme všetci ticho. Nesmie sa ďalej rozširovať NATO. Dobre počúvajte. Nesmie sa ďalej rozširovať NATO. Koľko ste sa nakričali, keď som povedal, že Rusko bolo oklamané pri rozširovaní NATO a to bol jeden z dôvodov, prečo došlo k vojenským aktivitám. A teraz počúvajte o územiach. De facto uznanie Donbasu, Luhanska, Krymu. Dokonca Donbasu celého vrátane územia, ktoré dnes ešte kontroluje ukrajinská armáda, čo je asi 20% územia v Donbase. Ďalej je to postupné rušenie sankcií voči Ruskej federácii. Veď ste ma tu upalovali, keď som hovoril, že sankcie nemajú žiadny zmysel. Tu sa hovorí mierovej zmluve o rušení sankcií voči Ruskej federácii. Ďalej je to otázka redukcie ukrajinskej armády na 600 000 vojakov. Ďalej žiadna prítomnosť, opakujem, žiadna prítomnosť jednotiek z krajín NATO na Ukrajine. Ak by došlo k podpisu takejto dohody, do 100 dní musia byť voľby. Do 100 dní. Som veľmi zvedavý, ako na toto bude reagovať ukrajinská politická reprezentácia. 100 miliard sa má použiť z ruských zmrazených aktív na obnovu, z čoho si Spojené štáty vypýtali 50% zo zisku, to má byť ich odmena za bezpečnostné garancie, ktoré poskytnú Ukrajine. A rovnako sa tu hovorí, že Európska únia dodá ďalších 100 miliard. Ani sa nás nepýtajú. Rovno hovoria, že dodáme ďalších 100 miliard eur. To je jednoducho dôkaz toho, aká neexistujúca zahraničná politika Európskej únie je, keď v mierovej dohode je napísané, že Európska únia dá 100 miliard. A nikto sa ani tej Európskej únie nespýtal, že či také niečo tam môže byť, alebo tam nemôže byť. 177 miliard eur poslala Európa na Ukrajinu počas doby trvania vojny. Koľko z toho ukradli Ukrajinci? Koľko z toho bolo predmetom korupčných škandálov? Máme povinnosť posielať na Ukrajinu ďalšie peniaze, ak vieme o obrovských korupčných škandáloch v tejto krajine a nemáme ani pretuchu, koľko z tých 177 miliárd eur skončilo v súkromných vreckách. Dohody, ktoré sú na stole medzi Ruskom a Spojenými štátmi v oblasti mierovej dohody s Ukrajinou, naznačujú, že príjm budú zohrávať tieto dve krajiny a Európska únia bude postavená prakticky úplne mimo.
7: To je rovina diplomatická, ze které vyplývá, že Rusko prohrává na té Ukrajině úplně se vším všudy.
8: Na plné čáře, že?
7: Na plné čáře. Jo? Robert Fico tady jednoznačně vyjádřil. Jako 3 měsíce po začátku Istanbul, dohoda, Ukrajina ji víceméně podepsala, nebo ratifikovala, přiletěl Johnson a řekl, ne, nebude, nic takového nebude, protože my toho Rusa porazíme. My vám k tomu dáme všechno, co potřebujete. Proto tak Zelenský jako vždycky, jako on vymahá to, podle mýho, co mu bylo Johnsonem slíbeno. Ať už k tomu ten Johnson měl nebo neměl mandát, že jo. Od prvopočátku ta podpora tam byla, ta příprava tam byla. Takže on taky si naletěl, taky si naběh na vidle. Dneska Ukrajina bude patřit Rusku a Americe. Evropa nic. Evropa pošle 100 miliard euro. Jako. Závazek. A s Evropou to nikdo nejednal ještě. Ale Američani už to navrhli. Já neříkám, že tuhle tu dohodu Rusové přijmou. Za mě si myslím, že pro Rusy tato dohoda, jak bych to řekl, Rusko dneska ví, že jakákoliv dohoda vždycky zatím sloužila jenom k tomu, aby je obalamutili a aby nazbrojili a aby je dobili. Pro Rusko už je jenom zásadní věc. Denacifikace, demilitarizace. To znamená vyčistit Evropu od nacistů a tak. Takže, ale jako základ pro nějaké jednání nebo pro nějakou diskuzi, to tady je evidentní. Jiří, ty bys, kolik bys si vsadil v procentech, že by na takovouto dohodu, která nezahrnuje vydání nacistů, která nezahrnuje vydání válečných zločinců a tak dál, že by Rusové přistoupili?
8: Pokud by to nezahrnovalo tady ty podmínky, tak nula bych si vsadil.
7: A kdyby jsme se bavili o tom, že Rus nebude už po XT tak naivní, aby dal na nějakou dohodu, ale bude vyžadovat faktická jakoby řešení. Tak by si to dovedl nějak představit?
8: No, dovedl bych si to představit. A já to vidím v tom, že jak to říct, já si myslím, že to nebude forma jenom dohody, pasivní dohoda jako ze strany Ruské federace, ale bude to vyžadování jako nastolení mezinárodního práva a vymáhání mezinárodního práva a bude to kombinace jako opatření a nějaké dohody, jo, že to nebude jenom dohoda, že to bude mít i nějaký faktický kroky. Jo, jako fyzicky, který budou okamžitě jako manifestovány. Jo, že Rusko nebude, jakože to nebude jak s Minskýma dohodama, že je podepsali a pak jako zase je zradili a podobně. Jo, že
7: víš co?
8: Rusko řekne, jak to vlastně jako bude, jo?
7: Nezapadalo by do těch faktických kroků, že dají na stůl dohodu 2+4?
8: No, určitě.
7: Protože na to se nebude rozšiřovat, ale otázka je, z jaké pozice se nebude rozšiřovat. Vlastně. Ten bod je vágní, že jo? Ale rozuměl bych tomu, kdyby přílohou tady toho, nebo součástí té smlouvy, byla dohoda 2+4, která se ruší, odstupuje se od ní, protože vlastně právě dohoda 2+4 odstartovala ten problém. Ohrožení bezpečnosti Ruska.
8: Ano.
7: Takže možná, že ta návštěva šéfa CIA, to tuším 25. srpna, tak jako narychlo. Možná, že přivezla nějakou informaci, na což by pochopitelně to vytažení toho problému, a zase se vracíme na začátek, s nějakým ruským dronem a tak dál, by jako mělo, to by byla protiakce proti americkým proti americkému aktivismu, co se týká jakoby nastolení toho míru na Ukrajině. Ještě otázka, proč potřebuje Amerika ukončit ten konflikt? Proč?
8: No, protože tam má zmražený aktiva a má tam leží ta peníze.
7: Jasně. Na Ukrajině leží americký peníze. Investice se tam nevyužívají. To je jediný důvod. Amerika ví, že nemá peníze na další podporu. Toto by to řešilo. Vytisknout, respektive použít z vytištěných 100 miliard dolarů, to by pomohlo udržet dolar, prodloužit mu život, protože by 100 miliard dolarů našlo uplatnění. Vytištění 100 miliard eur znamená dalších 60 miliard dolarů použitých na krytí této emise. Jako takhle, když se na to budeme dívat, tak rozumím tomu americkému zájmu, ale teď je otázka, do jaké míry ten zájem je opravdový, do jaké míry je pouze ekonomický a do jaké míry je falešný.
8: Přesně.
7: Myslím si, že pokud by na to navazovalo a součástí toho mírového jednání a dohody byla dohoda 2+4, která se ruší a vrací se východní Evropa pod vliv Moskvy, v podstatě jako nárazníkové pásmo mezi Západem a Ruskem, pak bych tomu rozuměl, protože to je jedna z těch faktických, to znamená návrat k Jaltě, jo?
8: Jasně.
7: Návrat k Jaltě. A to by mohla být jedna z těch faktických, dejme tomu, záruk, protože Amerika už nemá na to prosazovat některé věci vojensky. To, že na to nemá ani Evropa, která už je pomalu taky jako vydudlaná ze všeho, to je jasný. Čili pokud by to mělo skončit takhle, tak to ale bude znamenat, že bude muset být vyčištěn prostor od nacistů. Dalo by se to spojit pochopitelně s Epsteinovou kauzou. To znamená, že by se použili čínské originální zápisky, nebo to, co on si posepisoval, ten archiv jeho. Takže to by znamenalo vydat spoustu amerických významných lidí. Takže to by mohlo být očištění. Bojím se, že se bude jednat a mezi tím to Rusko dořeší vojensky. Nemyslím si, že Rusko půjde na to, že po dobu jednání blablabla, to už tady všechno bylo, na to jim Rusové budou prdět. Takže Rusové to dokončejí, nechají padnout Ukrajinu, nechají kapitulovat a budou oni říkat, co chcou a co nechcou. A pokud nebudou reflektovat země v Evropě, tak možná půjdou přes nějakou dohodu po celé Evropě. No a dohodne se Amerika s Čínou, s Ruskem. No prostě Amerika s BRICSem se domluví.
8: Přesně.
7: Tak bych to viděl. Posouváme se, prosím tě, trošku teďko z té reality vojensko-zvláštní, společenský, jak bych to nazval, k tomu, že nám začalo zlatomírně růst a zase došlo k nějakým, že jo, zlato vyrostlo cirka o 10% a o procento šlo dolů, jo.
8: Takže
7: začala se nějaká zase vzestupná éra. Já tady mám zase znám zprávy, jo. Překážka pro zlato. Drahá ropa a vyšší výnosy dluhopisů sráží jeho cenu. To nevím prostě, já to přečtu, pak si to rozeberem. Cena zlata se za necelý týden svezla o zhruba 4%. Investoři se obávají vleklé inflace, sázejí na vyšší úrokové sazby a tlačí nahoru výnosy dluhopisů. Drahý kov na to doplácí. Po srpnovém růstu ceny zlata na bezmála $4,700 za trojskou unci přišel obrat. Ve čtvrtek ráno se kov obchodoval za $4,400 za unci, v posledních dnech přitom zlevnil až ke $4,300. Hrozba inflace. Proč se kovu nedaří? Na první pohled je to trochu paradox. Geopolitické napětí na Blízkém východě znovu sílí, což by za obvyklých okolností mělo podporovat poptávku po takzvaných bezpečných tržních přístavech, tedy investicích, kde jsou peníze v době ekonomických nebo politických turbulencí dobře schované, tedy i po zlatě. Jenže tentokrát funguje jiný mechanismus. Podobně jako na jaře, když byla válka v Iránu, se ve své dosud nejvíce horké fázi. Nevím, to nějak nepasuje. Ropa kvůli geopolitickému napětí znovu zdražuje, což trhy vede ke spekulacím o možném dalším vzestupu míry inflace. Investoři proto více sázejí na vyšší americké sazby a rostou i výnosy vládních dluhopisů. Nové americké údery v Iránu vyhnaly cenu ropy Brent na $95 za barel a výnosy amerických dluhopisů výše, napsal k úternímu vývoji makléř Michal Vacek z GNT Bank. Jinými slovy, geopolitika zlatu pomáhá jen do chvíle, kdy skrze vyšší ceny ropy začne zvyšovat pravděpodobnost přísnější měnové politiky. Na to upozorňuje také analytik Ondřej Greguš z XTB. Na jestřábí postoj předsedy americké centrální banky Kevina Verše v Jack's Hole minulý pátek trhy výrazně reagovaly. Prudce narostlo očekávání zvýšení úroku již na zářijovém zasedání Fedu, protože banka může chtít dát trhu najevo, že boj s inflací bere vážně, uvedl. Dluhopisy jako konkurence. Vyšší sazby a s nimi také vyšší dluhopisové výnosy jsou přitom pro zlato přímou konkurencí. Úroky z dluhu nejen Spojených států, ale i řady dalších velkých ekonomik přitom v posledních týdnech rostou v reakci na hluboké rozpočtové deficity. Jako zmíněný bezpečnostní přístav, tak v současnosti fungují spíše americký dolar, což dále tlačí níž cenu zlata právě v dolarech. Ani pohled na cenový graf optikou technické analýzy nevyznívá pro zlato nejlépe. Výhled je opatrný, byť ne nutně dlouhodobě pesimistický. Cenová oblast okolo $4,000 za unci během léta fungovala jako velice silná podpora. Současný pokles přitom považuji pouze za přirozenou korekci po rychlém srpnovém růstu téměř ke $4,700. Dlouhodobý trend je podle mě dál růstový ve výhledu, ale pracujeme s horizontem 2 až 4 let, ne pouze několika nejbližších týdnů, zmínil ve svém komentáři Jan Železník ze společnosti Zlaté rezervy. Pro českého investora je přitom důležitější cena zlata v korunách než ta dolarová. Právě v korunách se cena zlata dostává do zajímavé oblasti. V grafu vidíme 2,45denní klouzavé průměry, jednoduchý a exponenciální. Případný zpětný pohyb ceny právě k této oblasti stojí za pozornost, přičemž 1. září trh této úrovně dosáhl, dodal nějaký Železník. Zlato samo o sobě negeneruje žádný pravidelný výnos. Při růstu výnosu dluhopisu a posilování dolaru tak čelí přirozenému tlaku, protože v konkurenci vyšších takzvaně bezrizikových sazeb americké dluhopisy jsou nadále globálním symbolem bezpečné investice. Mají investoři motivaci kupovat právě aktiva, která nabízejí pravidelný a aktuálně rostoucí výnos. Zájem centrálních bank a čekání na údaje z ekonomiky. Je tu navíc strukturální faktor v podobě nákupu centrálních bank. Ty v červnu koupily zhruba 100 tun zlata oproti 66 tunám v květnu. To je důvod, proč současnou korekci automaticky nepovažují za změnu dlouhodobého trendu, dodal Martin Lembák z Lembrs Commodity Advisors. Domácí i zahraniční analytici se přitom veskrze shodují, že pro výhled vývoje americké měnové politiky i tržních sazeb budou v nejbližších dnech vedle vývoje cen ropy podstatná některá americká makrodata. Do konce týdne bude v tomto směru nejdůležitější páteční zpráva o tvorbě pracovních míst v USA, kde se po červencovém poklesu čeká obnovení růstu zhruba 60 tisíc nových pracovních sil. Obrázek kondice americké ekonomiky budou dokreslovat také indexy nákupních manažerů nebo obchodní bilance. Slabší trh práce a obecně horší údaje z ekonomiky by mohly vrátit do hry pokles sazeb a zlato podpořit. Silná data by naopak mohla korekci na trhu se zlatem prohloubit. Napsala Deria Efanová ze společnosti Secunden Financial. Krátkodobě se tedy trh se zlatem musí potýkat se silnějším dolarem, vyššími výnosy vládních dluhopisů a dražší ropou. Dlouhodobě se pak může opřít o poptávku centrálních bank. Tradiční klidný tržní přístav pro globální geopolitické nejistoty kvůli specifickému ohnisku té současné nefunguje. Konflikt v Iránu totiž ohrožuje globální dodávky ropy a působí výrazně proinflačně. Čím méně příznivé jsou geopolitické novinky, tím silnější bývá poptávka po žlutém kovu. Pokud ale zároveň zdražuje ropa a rostou dluhopisové výnosy, stejné zprávy mohou být pro trh se zlatem brzdou. Tento paradox přitom minimálně v nejbližších dnech může pokračovat. Co bychom si z toho, co tady zaznělo, mohli asi odnést, Jiří?
8: Já mám furt... Já mám jeden problém tady s těma analýzama. Za mě je to takový okecávání těch makroekonomických věcí a není to reflektování skutečné reality, která se děje.
7: To já se úplně souhlasím. A všiml jsi si jedné věci. Jediné, o čem se hovoří, jsou výnosy, ziskové trendy, indexy. Ale když to řeknu úplně blbě, ale kurva, kde je diskuze o rizicích?
8: U investice se musí taky mluvit o rizicích, ale...
7: Tak se tě zajímá jako investora. Souhlasím,
8: ale je to je tak tendenční článek, který tě jako má ukolíbat, že vlastně oni tam mluví, jako, je to článek ke zlatu, ale primárně tam vyzdvihujou ty ostatní věci a ubezpečujou lidi, že to je bezpečná investice, že ty dluhopisy. Všichni se těch dluhopisů zbavujou. Ekonomika G7 jde do... víš kam?
7: Podívej se, kdyby jsi byl zainteresovaný...
8: Do PR dole, takzvaně.
7: Jiří, kdyby jsi byl zainteresovaný na nákupu nebo na zprostředkování investic do nákupu dluhopisů, zejména amerických, no tak ten článek ti nahrává, ne? To je jasný.
8: No jasně. Jaké rizikové jsou? Zbrojnoše, jo.
7: Jo, a jak rizikové jsou, a to ještě nenapíšou třeba to, že pokud rostou zhodnocení na dluhopisech, tak čím větší zhodnocení na státním dluhopisu je, tím rizikovější ten dluhopis je, jo. Protože ten nárůst odráží nárůst toho rizika prostě. To není proto, jako, že mají lidi rádi. To je proto, že zkrátka jsou tak v hajzlu, že tak potřebují ty peníze, že dávají procenta, který vědí, že nikdy nikomu už nezaplatí.
8: Přesně.
7: Když spočteš, kolik by museli vytisknout peněz, nebo kolik by měli vyprodukovat, aby byli schopni ty dluhopisy vyplatit od těch lidí, včetně toho zhodnocení, jo?
8: Tak tolik není papíru na světě.
7: No, to je... No a s tímhletím oni obchodují. Takže jako zdůvodnění, proč zlato neroste, já to vůbec neberu, jo? Pojďme radši hodnotit tu situaci. Ta situace je taková, že všechno papírové jde víc a víc do bublin a je to víc a víc horký, přehřátý a je to opravdu jako na nejvyšších rizicích za celou dobu posledních 80 let, jo. Protože jsme ve vrcholu toho cyklu. Mm-hmm. To, že na tom můžou lidi vydělat, no můžou, ale taky můžou být těma, kteří to zaplatí všem. To znamená, že to je otázka, jestli se takovéto rulety chci zúčastnit. Potom, teda pokud si řeknu, že jdu do rulety s tím, že o svoji investici můžu kdykoliv přijít a je mi to jedno, což většina těch velkých hráčů tak to hraje v té ruletě, který se říkají dneska trh s cennými papíry. Takže oni o to klidně můžou přijít a strhnout spolu obrovské množství těch lidí z ulice, kteří o to ale přijít nemůžou, protože to jsou poslední jejich peníze, které do toho třeba dají. Jsou to peníze, které mají na život v penzi, jo, do budoucna a tak dál. Takže hráči rulety mezi sebe lákají pochopitelně ty, kteří nemají tušit, že se jedná o ruletu. My se bavíme, pro naše klienty se bavíme o smysluplné investici, která má výnos a která, pozor, skýtá maximální možnou bezpečnost, která existuje. A to je potřeba říct, že to jsou dneska kameny investiční, zejména, a pokud někdo chce jít trošku do spekulace a potřebuje nějakou páku, to znamená, potřebuje vzít nějaké peníze, nemá jich moc, tak si koupí zlato nebo stříbro, ví, že se mu to okotí, že se mu to znásobí dvakrát, třikrát a pak si koupí ten vysněný kámen, protože ty kameny nejedou to relí, co jede zlato, kameny spolehlivě a kontinuálně zhodnocují. Takže pokud někdo chce dosáhnout na dražší kámen, může udělat tu předehru s tím stříbrem nebo s tím zlatem. Jenomže konkrétně u zlata, jak si máme už dneska takové ty limitovaná časová okna, protože už se začíná implementovat nová legislativa ohledně pořizování a držení zlata. Ano. Ať jsou to daňové zátěže, ať je to velmi striktní dokládání peněz, za které to bylo pořízeno. Jenom řeknu, jo. Dneska, kdo drží zlato, tak ho nějak koupil. Tečka. Když ho budete dneska prodat, OK, prodáte ho, směníte ho za kámen, všechno v pohodě. Ale pozor, už od jara 2027 i na dříve zakoupené zlato se budou vztahovat zákonné normy, nejenom o daňových povinnostech držení zlata, budou tam daňové povinnosti z prodeje zlata a hlavně a zejména povinnost dokládat, kde jste k těm penězům přišli. Přestože jste to kupovali 10 let zpátky třeba. Pozor na to. Co z toho zlata vlastně oni udělali? No, registrovanou komoditu, a to ještě zpětně, skrze dokládání původu peněz, za který jste to koupili. A protože třeba nebudete, ne, že byste ty peníze ukradli, ale jenom nebudete schopný doložit, protože je to už příliš dávno a tak dál, tak budete mít problém. Může vám být zabaveny ty peníze, za které to prodáte a tak dál. Může to být zkoumáno, můžete být v nějakém procesu nežádoucích nebo lidí na nějakém blacklistu a tak podobně. Čili to nám vytváří to okno, že v podstatě, pokud chci kupovat zlato ještě, tak ho kupuju teď, protože teď ještě několik měsíců to bude velmi volné. A musím ho koupit s tím, že z toho zlata budu chtít vystupovat v době, kdy ještě nebudu muset zpětně dokládat původ peněz. Takže aby se mi to zlato zhodnotilo, respektive aby mi udělalo ten spekulativní výnos v období, než nastanou ty podmínky pro tyhle ty povinnosti, o kterých jsem mluvil v roce 2027. Tak už toho času moc nemám, jo? Protože takhle na to musím nazírat. A nebo se mi chce to dokládat a pak mě to netrápí. Jo? Tak takhle je potřeba o tom uvažovat. Co to jednoznačně, Jiří, ale říká, bys mohl teďko zase se tomu věnovat ty. O čem to vypovídá vlastně? Proč okolo zlata tyhle vofuky?
8: No, protože bude to zlato přes... Jednak jsi to řekl, že dělají z něho registrovanou komoditu. To je první věc. To znamená, ty výhody, kterými jsme argumentovali dřív, už v podstatě neplatí. A to zlato se
7: no
8: bude
7: platí,
8: stanovat
7: ale a bude přestanou
8: no, ale je to jasná identifikace toho, že přijde nový měnový řád.
7: Ano, správně jo, tady si uhodil hřebíček na hlavičku. Jo. Takže tě chválím. A ještě jedna důležitá věc, pochopitelně o tom jsme tady, pamatuješ, taky mluvili a ty jsi s tím přišel, že v České republice jsou málo daněné majetky.
8: Ano, ano, samozřejmě. Jo.
7: Jo, a toto je právě jeden z těch přístupů k tomu majetku, kdy je potřeba ty majetky danit.
8: Ano, a souvisí to i s vyjádřením Lejnové před pár dny, kdy řekla, že na účtech evropských obyvatel leží spoustu peněz a do roku 2030 ono totiž Evropská unie má sedmiletý plánovací cykly na investice v rámci svého působení, takže všechny tyto peníze bude chtít získat pro sebe Evropská unie, že tam leží ladem na těch účtech. A to se týká i těchto peněz. Protože od příštího roku v podstatě to zlato jednak bude platit nový pravidlo od 1.6.2027, kdy člověk nebude moct platit hotovostně a tam to bylo asi 80 tisíc korun, tak 80 tisíc korun bude už muset obchodník, který bude přijímat platbu, tak bude muset hlásit tyto platby v hotovosti. Mm-hmm. A bude to skrze celou Evropskou unii. Dnes je to tak, že můžeme mít asi 270 tisíc v hotovosti, nebo ta platba může být takovýmto způsobem, aby byla legitimní takovou platbu člověk nebude moct...
7: 10 tisíc euro, myslím dneska, že
8: jo? Jo, 10 tisíc euro, jo, je to tak. Já vždycky, než to přepočtu s těma eurama...
7: No ne, tak... ale bacha, jak to začíná, jo? Nežív všechno, tohleto... Dneska je to tak, že když se někde přijme prostě 250 tisíc, dejme tomu 10 tisíc euro, 250 tisíc cash, tak píšeš AML, aha, jo? A víc, píšeš AML-ko, že to nepochází z trestné činnosti a že nejsi politicky exponovaná osoba. A Změní se to, že když chceš platit hotově víc, jak 250 tisíc, musíš zdůvodnit proč a oni zváží, jestli od tebe ty peníze přijme, tak to musí mít posvěcené ten obchodník, že od tebe může tyto peníze přijmout. To se všechno takhle utahuje. Čili proto se snažíme pro vás dělat ten servis, milí posluchači, protože pokud máte nakoupené zlato, tak je potřeba uvažovat o tom, že je potřeba z toho vyskočit, protože u kamenů zatím je pořád pohoda, klid. Jo? Takže můžete přímo ten kov, aniž byste ho točili do peněz, můžete ho přímo překlápět do v těch hodnotách, které jsou podle výkupních ceníků, tak můžete ten kov překlápět do kamenů. Pokud třeba máte zaplacený kovy, ještě nemáte dodané ty kovy, jsou někde na cestě, tak je můžete také použít. Jo? Takže dneska to děláme, ty transakce normálně, že ještě nedodané kovy už s nima lidi platí. Takže jako byste je měli v držení. To je servis, který vlastně tady poskytujeme. No a je potřeba prostě unikat před tou tsunami toho požírání majetku těch obyvatel Evropy. Jo. Jiří, jestli k tomu tématu něco chceš, jinak bychom to už asi dneska měli ukončit, protože se blíží náš časový horizont.
8: Aha, už se blíží. No, já bych chtěl jenom říct, že zase se tam vymlčuje v té zprávě o tom globálním hospodaření, vůbec tam nereflektují ekonomiku BRICSu, která už je dneska dominantní na planetě. A příště si budeme moci říct o tom, co všechno se děje, co se všechno chystá, protože je před námi BRICS 2026 summit v Novém Dýlí.
7: A mohli byste se o tom zmínit trochu, ještě máme na to čas.
8: Ještě máme, jo, tak já teda něco tady řeknu. Já tady těch věcí mám vyjetých spoustu, protože v rámci posledních třech měsíců BRICS výrazně zintenzivnil spolupráci. Jednak proběhlo několik zásadních konferencí, ale proběhlo vlastně i teď na přelomu srpna a září setkání 29 zemí na setkání v SCO, v té organizaci. Počkej, já si to tady najdu, kde pak to mám. Tak toto je, toto, jo, takže konference, jo. A tady mám ty, takže poslední vývoj, to znamená, v rámci července a srpna proběhlo spousta bilaterálních konferencí a jednání v Indii, kde se sjížděli různí zástupci těchto, řešila se medicína, školství, umělá inteligence, řešili se prostě bezpečnostní záležitosti, finanční struktura, fungování v rámci BRICSu a podobně. A ten summit BRICS Business Forum má začít 11.9. a to má být úvodní den k tomu summitu, který bude už 18. summit v rámci BRICSu a bude 12. a 13.9. Což nám vychází na 12. a 13. příští víkend to bude probíhat. Bude tam zase samozřejmě velká skupina zemí, oficiálně přihlášených všech 21 členů BRICSu, ale je tam pozváno asi na, myslím si, že jak 100 zemí tam bude figurovat tady na tom setkání. Toto je obrovská síla na planetě, která převyšuje tu G7, a o tom se vůbec třeba nemluví tady v tomto. ve východních médiích má ten summit obrovský význam a je to vlastně největší setkání BRICS lídrů za tento rok a bude se tam zase upevňovat spolupráce a hodně se jedná vlastně o tom financování pomocí té nové rozvojové banky. Jednak financování rozvojových zemí v rámci Asie, v rámci jihovýchodní Asie, v rámci Afriky a podobně. A bude se jednat i o přijímání nových členů, bilaterálních smluv ohledně spolupráci mezinárodních a podobně. A toto a bych to řekl, to souvisí i s tím zlatem, protože velké množství zlata má ve svých drženích BRICS. Jo, na západě toho zlata tolik není. A majoritu zlata drží prostě BRICS, tak to prostě je, to jsou prostě holý fakta. A navíc drží asi 70% globální výroby toho zlata, jo, a těžení a dolů. Takže tady ty jako řeči manipulace s tím zlatem, to je prostě jenom numerická hra s tím papírovým zlatem na západní polokouli. Ale na východě to zlato je jasně definováno. Co se týká toho setkání v Novém Dýlí, toho BRICSu, tak předsedá tomu pan Modi a očekává se tam velká spolupráce Modi versus Putin versus Sitting a Modi versus Putin, nebo prostě tito tři lídři budou v podstatě definovat tu globální budoucí spolupráci na té ekonomické bázi s těma novýma systémama pomocí BRICS Pay a toho Golden Standardu, co mají nastavený a podobně. Ale já jsem chtěl ještě tady udělat jednu věc, kdy jsem se chtěl podívat tady na ty konference. Konference probíhaly vlastně primárně od začátku roku. Červenec, srpen byly takový nejvíc zasažený, nebo nejvíc vytížený ty místa pro ty konference a řešili se různé jednání ministrů životního prostředí, mládežnický, energetický, BRICS. Je tady vidět obrovská i snaha mladé lidi zainteresovat do těch mezinárodních jednání a vznikají konference, jako je třeba mládežnický summit BRICSu, Rada mládeže BRICS a podobně, jo. Zasedání vysokých škol, představitelů vědu a techniky, takže ta spolupráce napříč těma zeměma se buduje vlastně vždycky celý rok a navazuje se na ty předchozí setkání a buduje se nějaká strategická spolupráce mezi vědeckýma týmama, mezi univerzitama, různýma investičníma pobídkama a všechno je doprovázeno vlastně nějakou strukturálním financováním pomocí těch národních peněz, ale pomocí i té národní rozvojové banky, nebo té nové rozvojové banky. Řeší se bezpečnost, energetika, zemědělství, prostě ta krizová klíčová infrastruktura v rámci BRICSu a podobně. No, takže to je tak ve zkratce, co se děje, co bude výstupem toho summitu, uvidíme. Já jsem zvědavý, kolik přijmou nových členů, protože si myslím, že v nějakém předběžném režimu budou schvalovat další partnerské spolupráce s africkými zeměmi, které budou zase oficiální a bude se přijímat minimálně dva nebo tři noví členové do té mezinárodní spolupráce. Takže uvidíme, uvidíme, co na nás čeká.
7: No, jsi to hezky zhrnul. Mně se líbí takový ty řeči, jako že, jak říkal Vondra, jo, taky třeba, že

0: Mluví v našem prostoru je paní Švihlíková, docentka Švihlíková. Jinak nikdo.
1: Jinak nikdo.
0: Kromě nás. Kromě nás teda.
1: Jednou uslyšíme, že Ukrajina velice chytře podepsala ruskou kapitulaci, jo, což je nutné považovat za výhru, protože takhle chytře tu kapitulaci ještě nikdo s Ruskem nepodepsal. Jo.
0: Ano, ano. Takže v podstatě vyhráli Ukrajinci.
1: Vlastně vyhráli, jo.
0: Tak to, no ne, ale oni to tak budou prezentovat.
1: No budou.
0: Teda Ukrajina budou. Jako, Ukrajina vlastně
1: donutili
0: neprohrála.
1: Rusko. Rusko, že s nima podepsalo kapitulaci.
0: Ano, ano, ano, tak to budou prezentovat, ale...
1: Srazili to Rusko tak na kolena, že v slzách Vladimír Vladimirovič přijal podpis kapitulace.
0: Jo, přesně. Myslím si to, že to tak bude.
1: Myslím, že...
0: To západní média tak komentují.
1: Si myslím, že jediný slzy, které by Vladimír Vladimirovič jako věnoval té záležitosti, to by bylo právě jako ten obrovský smutek za ztrátu ruských lidských životů, ať to byly rusky mluvící civilisté, ať to byly rusky mluvící děti, ať to byly rusky mluvící vojáci. I třeba donucený stát na ukrajinské straně. A potom si myslím, jak znám Vladimíra Vladimiroviče, tak by plakal za všechny i třeba ukrajinsky mluvící děti, který nepřežili ten konflikt, nebo nepřežili ho ve zdraví. Takže to si myslím, že by byly jediný slzy, jo, ale...
0: Je to tak.
1: Bohužel takhle lidsky uvažujícího a takhle vlivného politika si myslím, že planeta dlouho, dlouho neměla. Nebo nevím o druhým. Jo, nevím o druhým. Protože nejstrašnější asi si myslím je pro Rusko, že a proto už to jako začali ukončovat, jo. Všimně si, že ruku v ruce s tím, jak jim rozbíjejí tu infrastrukturu zásobování a vůbec jako logistiku potřebnou k válce, jo. Týká se to i lodí, které přiváželi, nebo i těch pointů v těch přístavech, kam byly přiváženy zbraně, munice, jo, technika vojenská. Všechno jim rozsekali. Tak vedle toho začaly mizet ty sběrači těch lidí na tu frontu.
0: Mm-hmm.
1: Což může být, dejme tomu, aktivita speciálních složek. Protože oni už bezostyšně kradli úplně každýho, že jo. Mm-hmm. Tak já si myslím, že možná to není ani tak záležitost nějaké domobrany nebo nějakých aktivit těch ukrajinských sil, nějakých pozemních, ale možná, že to je dokonce v rámci speciální vojenské operace, že prostě mizej ty, co zajišťují to maso do toho mlejnku. Jo. Bůh ví, kde se vynořejí a co budou svědčit, kde. No.
0: No. Uvidíme. Já
1: to
0: si
1: je
0: myslím,
1: realita,
0: že se to dozvíme.
1: To je realita. Když se vrátíme k tomu BRICSu ještě, tak jak ty říkáš, jo, o BRICSu se tady málo mluví, protože to je zakázaný ovoce. Málo se mluví o těch velice špatných výsledcích na frontě. Málo se mluví o tom, že Rusko se nechalo slyšet, že se má Evropa připravit na údery, které budou vedené proti oficiálním vojenským cílům. Že to neřeknou jako nějaká média soukromá, to chápu, ale proč to neřekne Česká televize a Český rozhlas?

0: protože ty by měli obyvatelstvo připravovat. Na těchto médiích by měly běžet instruktáže, co dělat, když. Jo, instruktáže první pomoci. Teď se trefují do macinky, jako že má modrou knížku, blbiček hřib se trefal do macinky, že má modrou knížku a chce tady organizovat třeba 3měsíční povinnou vojenskou službu. Jo. A macinka tam vysvětluje, že v podstatě by to mělo sloužit právě k tomuto, jak poskytovat první pomoc, jak vlastně se chovat za určitých okolností, jak držet zbraň, myšleno teda, když by byli povoláni tito. Jo, čili takový to základní připravení do života. Vůbec. A to za 3 měsíce můžeš stihnout, že jo?
1: No, jasně.
0: Čili mezi tím vypluly ruské ponorky, nosiče Poseidonů podvodních. Ta potvora je schopná se pohybovat ve vodě rychlostí 185 km za hodinu. Nejrychlejší západní torpéda.
1: To je dost rychle.
0: No, nejrychlejší západní torpédo je schopný se snad pohybovat rychlostí, teď nevím, jestli 45 nebo 145 kilometrů za hodinu. Rozhodně tady mají rychlostní převahu. Mají převahu i ve vzduchu, protože Rusové mají drony s tryskovými motory, které jsou zase rychlejší než reakční doba protivzdušní obrany. A tak dále, tak dále. Čili to Rusko opravdu prohrává ve všech směrech. A proto je tak nervózní, říkal Saša Vondra. No nic. Musíme končit. Čas se naplnil, Jiří.
1: No tak to se nedá nic dělat. No. Zase to uteklo.
0: No uteklo to jako voda. Takže pojď se rozloučit.
1: Tak jo, tak přeju všem hezký zbytek dne. Mějte se krásně, ať se daří a budeme se těšit zase na slyšenou.
0: A já pochopitelně k tomu přidávám i sebe. Jsem rád, že jste byli s námi, že jste poslouchali, nebo že nás budete poslouchat z archivu. Informace přinášíme ne proto, aby jsme vás vyděsili, informace přinášíme proto, abyste mohli reagovat a mohli se zavčasu připravit. Mějte se krásně a společně s Jiřím se teď od mikrofonu loučí Petr Václav.

0: 12 hodin přichází smršť událostí a informační nácest.
1: Informační nácest.
2: Zapněte si svobodnou vysílačku.
0: Ale zvukově utěsněte dveře i okna, aby vás neslyšeli sousedé. Mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Proto buďte tuctoví, všední a hlavně nevybočujte. Pokud vystrčíte svobodně hlavu, nemilosrdně vás pokosí motorovou pilou. Demokracie? Ano, ale pouze ta po jejich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plyšáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz pan VK komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně.
3: Z Gance Čechyše Polk i stajné simulantní pandem.
0: Zákulisní informace, které se nám vždy nemusí líbit.
4: A komu tím prospějete, co?
0: Geopolitické analýzy, rozvědky, zpravodajské služby.
5: Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný.
0: Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přijďte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Každý pátek od 19 hodin šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz pan VK krátký myšvy jeho atamanského vyčínku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS.

0: Hej, hej. Jo, tak teď konečně, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám. Tak, konečně jsem se připojil, ale bere mě to nějak slabě. No tak, uvidíme, co se to tady zase děje, to je nějaký divný, tady zase sluchátka. Raz, dva, nějak. Nějak to funguje, nějak to nefunguje. Uvidíme, zda vám to bude fungovat i dále. Máme tedy dnes pátek 4. září, letafáně 2026. Jejich to kalendáře, jsem stejně slabý, ale nevadí. Hold, už nevím, co bych tady s tím dělal. Asi si ho narvu do krku, ten mikrofon, protože pokaždé je to horší, horší a horší. My samozřejmě budeme čekat, nebo já a vy společně se mnou, budeme čekat tedy na pány Vítka a VK. Hned jak se tady to máme, přidat se k hlasovému hovoru, tak píplo to, zatím jsem tady sám. Nuž, asi na co bychom se mohli kouknout, těch věcí je spousty, spousty, spousty a nevím, které věci vám teď tady říci, tedy k tomu, co se dělo, ale tak jako proč se nekouknout na to, co se děje na Ukrajině, je tady jenom obrázek, Iggy to dával, Igor to dával tedy včera a další lež ukrajinské SBU, tedy té tajné rozvědky, že ano, nevyšla prý. Tajná služba tvrdila, že zabránila pokusu o atentát na ruského opozičníka v Kyjevě. Z tohoto důvodu však došlo k použití zbraní uprostřed Kyjeva na sídlišti, dámy a pánové, a k intenzivní, tedy samozřejmě přestřelce. Nuž, co to je dále tady psáno, jenže všechno prý bylo jinak. SBU unesla totiž vojáka ruského dobrovolnického sboru Kaplunova, tak se asi teda jmenuje, a ten ruský dobrovolnický sbor, to jsou ty přeběhlíci, že ano, zmatení, a unesli ho už 23. srpna letošního roku, ale až předevčírem jej přivedli členové SBU do jeho bytu na prý tedy domovní prohlídku. Jenže agenti vojenské rozvědky GUR a přátelé vojáka už na tyto SBUčka čekali a žádali o vydání svého spolubojovníka. Agenti tajné služby SBU tedy nejdříve slíbili, že ho samozřejmě vydají, až jim ale rozvědčíci umožní opustit bytový dům. Jenže pak slib porušili a začali střílet na vojáky z rozvědky GUR, přičemž tři rozvědčíky postřelili tak, že zůstali ležet na chodníku před panelákem. Prostě typické řešení z mongořelých prý to lidí, kteří se nebojí tasit zbraň. Prokuratura už prý vše vyšetřuje. Předevčírem tam bylo video, a nevím, jestli bylo od Iggy nebo od Nany, zase jak se snažili zabránit lidé, zase mobilizaci, mogilizaci či busifikaci, jak kdo chce, jednoho občana ukrajinského a druhý to pojal tak, že ho jde zachránit a sednul si na zem za to vozidlo. Tady těch zmetků z TTK, z těch lovců lidí, no a ti zařadili zpátečku, když se na ně zbíhal dav mezi paneláky, no zařadili zpátečku a hezky přejeli dotyčného rádoby zachránce, no tak to vymyslel nejblbější, jak to jde. Pak pro ně jela sanitka, takže jestliže nevím, další zprávy k tomu nebyly. Musel bych tady teď rozbalit asi krásný, skvělý telegram a kouknout se na nějaké další věci, ale ty necháme. Koukneme se na vyšetřovatele, koukneme se na Petra Štěpánka a koukneme se na fenomén Thomas Paukner, který nasvítil zdejší hlavní mediální proud. Co se stalo, dámy a pánové, možná jste to prase pšenáka asi, nebo prasopsa, nebo co to je, asi viděli a slyšeli. Lepší ukázku toho, jak tedy v příšerném stavu se nacházejí zdejší média hlavního proudu, ty mainstreamová, a jaký lokajský materiál v nich pracuje, snad ani nejde vymyslet. Dokud investigativec vystupující pod pseudonymem, tedy Thomas Paukner, zveřejňoval perfektně odzdrojované materiály usvědčující politiky, především ty z minulé pětikoalice, spáchání nepravostí, ba přímo tedy zločinů, nevěnovali tomu zdejší prestituti buď vůbec, nebo se zaměřili pouze na pátrání, kdo se tedy za pseudonymem Thomas Paukner skrývá. A já jsem vám to říkal minulý týden, že mu zrušili profil, samozřejmě účet na Facebooku demokratickým. Tak, další potvrzení, že to není demokratické a vůbec to není pro lidi. Tak, nějaký Facebook. Podstatu výbušných kauz každopádně v naprosté většině odzírali naši prestituti a prestitutky. Stačila ovšem ptákovina v režii pro fašistické bojůvky okolo Michala Onanistána, tedy Onagesiana, ve které se otloustý výtržník Vojtěch Pšenák s maskou na ksichtu vydával za Pauknera a k rozhovoru vyzval ministra zahraničí a rázem jsou Pauknera plná média. Naprosto tedy signifikantní pro zdejší hlavní mediální proud také je, že tenhle Onanisánův, tedy kravalistický gang, jen se pohybuje za hranou zákona, vyzývá se a nazývají se hlavně aktivisté. Ale o tom, že skutečný Thomas Paukner ve stejný čas spustil svůj investigativní projekt s názvem Deník P, to médiím uniklo a ani slovo, že by nám to tajili. A takhle si tu tedy s našimi prestituty a prestitutkami žijeme. Píše tedy Petr Štěpánek, velice zajímavé, to je dnešní aktualita, i když ten Onanisán se, myslím, stal už včera, že ano, Pšenák, nebo když se to stalo s panem Macinkou. Je zajímavé, že tito pod ochranou předtím vykulence Vítka Ropušánka, když dělal ministra, vesele zase dělají další věci a vesele se k ním dostane na pozvání ministr zahraničních věcí za motoristy a rozjedou zase takovou kravinu. Tak by to stálo asi za minutu ticha, možná i déle, a za popřemýšlení. Qui bono, v čí prospěch, vytáhli Onanistáni ministra na schůzku a udělali si z něj asi tuhle nudle. To je důležité. Takže dámy a pánové, přemýšlejte, co se tady vlastně děje. Zda ta média má scénu ještě sledovat. A nebo skutečně přejít, řekněme, na alternativu. Protože v těch mainstreamových, v těch médiích hlavního proudu se pravdu rozhodně, ale rozhodně nedozvíte. Tak, mohli bychom si tady něco pustit, co to tu máme. Máme tady ruského prezidenta. Vladimír Vladimirovič Putin odpověděl jedinou větou: s teroristy se nejedná, možná je myšlenou nevyjednává. Pavel to tady napsal takto, takže jak to tady je popsáno, tak já to čtu. Já si sem ještě přehodím. Přehodím si sem tedy na očíčko druhé, si sem přehodím toho Discorda divnýho, než se nám pánové připojej. Tak, já to tady stlumím a zkusím si to tady ještě přenastavit, že ano, rychlost si dáme 3/4, žádná celá 75 a jdem se na to kouknout. A ruský prezident říká, jaké prohlášení? Šup, tak se...
1: Zjevlině.
0: Počkejte, jaké prohlášení, já to tady slumím úplně. A novinář říká na tiskovce s ruským prezidentem: Zelenský prohlásil, že pro nás není bezpečné létat. A ruský prezident říká ano. A říká, no poslyšte, já jsem takové výroky neslyšel, samozřejmě. Ale pokud to bylo vyřčeno nahlas, pak je to prostě výzva ke státnímu terorismu. A upozorňuji, že nás žádají o obnovení jednání, žádají o osobní setkání, myšleno Ukrajinci, a s teroristy se ale nevyjednává. To je tedy první věc. A druhá věc v téže souvislosti, no pokud nedej bože k takovým tragédiím dojde, říká ruský prezident, najdeme způsob, jak na to reagovat, a o tom, ať nikdo nepochybuje. To je přímo tedy z dílny pana VK, na kterého čekáme s Vítkem, protože tady překlad pro aeronet.news VK. Takže děkuji i za toto. On to možná VK zmíní v pořadu. Uvidíme tedy, co má za další věci. Tak, takhle se to děje, dámy a pánové, abyste to věděli. V Nizozemsku zase desítky ozbrojených mužů obklíčili dům a zastřelili tam ochranku nebo strážce. Přitom ještě zranili dva policisty. Ne, nestalo se to v Mexiku nějaké drogové kartele, ale v Nizozemsku, tedy v Holandsku. V Overasselu v provincii Gelderland došlo k jednomu z nejbrutálnějších gangsterských útoků v historii Nizozemí. Desítky mužů ozbrojených automatickými puškami Kalašnikov a pistolemi zaútočili na dům v ulici Eviskjevek. Nějak se to čte. Se divím, že si nezlomějí jazyk. 50-letý strážce z nedalekého Výchenu, najatý po předchozí střelbě na stejný dům před několika týdny, byl tedy touto tlupou zastřelen na místě. Dva policisté, kteří dorazili na místo, tedy podle hlášení byli také zraněni, ale přežili. Nuž, nizozemská policie pak zatkla 34 osob. Jsou to občané samozřejmě Nizozemí, ale také Belgie, což je zajímavé, Francie a kdo by se divil, tak i Alžírska. Tato vesnice poklidná byla na několik hodin tedy odříznuta od světa v Nizozemí a obyvatelům bylo nařízeno úředně zůstat ve svých domovech. Policisté s podporou psů a vrtulníků s termovizemi vyváděli tedy podezřelé z okolních kukuřičních polí. Za útokem stojí nějaký Jos Leidekers, známý jako Bole Jos, nebo Jos. Asi Jos, nevím, jak se to čte holandsky. Asi Jos, takže Jos. Jos, Bole Jos. V současnosti prý nejmocnější boss marocké mafie. Alžír, Maroko, Francie, Belgie, ale i Nizozemí tlupy. Zajímavé. Příčinou byl tedy pomstivý útok za ztracenou zásilku kokainu. Na síti pak prý koluje video s ultimátem, že mají lumpíci druhý, který to ukradli, 12 hodin na vrácení. No, hezké zásilky, 1283 kg zbožíčka. No, jinak zemřou všichni, které milujete. Kokain, kam asi mířil? Na místní trh nebo pak mířil na Ukrajinu? Nevím, to už tady není. Bole Jos tedy byl v nepřítomnosti, musím poznamenat, odsouzen za pašování téměř dokonce 30 tisíc kilogramů, proto se mi to blbě čte, takže 30 tun kokainu. A skrývá se tedy ale v Sierra Leone, tam jsou zase krvavé diamanty, že ano, brutální praktiky místní mafie, kde se těší tedy Bole Jos ochraně prezidenta této země Sierra Leone, poté co splodil dítě s jeho dcerou a investoval tam obrovské penízky právě plynoucí z obchodu s drogami. Ne, ne, to ono je určitě takový ten Samaritán, že ano. Nizozemsko je již mnoho let označováno za drogový stát. Někdo se mi tady připojil, zatím nevím, VK je zde. Tak počkáme na Vítka. Haló, haló. Tak, já bych měl být slyšet. A čekáme teda na Vítka. No, takže drogový stát Nizozemí. Marocká policie prý zastřelila kulkou do hlavy, který v roce 21 investigativního novináře Piera R. de Vriese v Amsterdamu. No. Tak takhle se to má. Pány už tady máme, takže tady ty rychlé aktualitky si necháme. Vítku VK, vítejte a je to vaše.
1: Ahoj Martine, ahoj, já tě zdravím. Zdravím samozřejmě všechny naše posluchače Svobodného vysílače Aeronet News. Jsme tu v prvním zářijovém týdnu, takže začíná pro některé, pro většinu z nás ne. A ty, pro které začíná škola, tak nás neposlouchají, ale přece jenom je to takové trošku, řekněme, nostalgické 1. září. Takže zdravím všechny, přeju krásný páteční večer, zdravím hlavně tebe, VK, ahoj.
2: No, ahoj Vítku, ahoj Martine, já vás zdravím oba dva, no a hlavně samozřejmě naše posluchače, ti se těšili určitě celý týden zase, aby se dozvěděl něco nového, včetně přesahu, takže určitě se dozví. Já vám přeju krásný poslech, no, bude to dneska asi hodně zase vydatný, možná zabrousíme i do českého rybníka, že jo, do kotliny, co se děje všechno a doufám, že se dostaneme do té 21. hodiny, no a potom se pustíme do telefonických dotazů. A vy budete pokládat krásné dotazy, jednoduché, abychom to všechno stihli. Takže já vám přeji krásný poslev.
1: A my právě ten symbolický, metaforický, symptomatický šutrák hodíme právě do prostřed hladiny rybníku, aby se ta kola hezky rozprostírala po celé té hladině. Uprostřed nebo od prostředka, to znamená právě od naší domoviny, od České republiky, protože právě tam teď začneme, ale začneme samozřejmě trošku ze široka, ale obloukem se k tomu vrátíme. Evropa si umyla ruce od míru a připravuje obyvatelstvo na válku s Ruskem. Libský dron se stal záminkou k likvidaci posledních diplomatických mostů a k obhajově astronomického zbrojení. A proč Macinka pálí poslední mosty s Ruskem a dělá z naší republiky terč s nálepkou neonacistického hnízda? To máme, panečku, vlasteneckou vládu VK, že?
2: No, samozřejmě, protože to musí jít ve stylu, že jo, stylovka. Pan Macinka jezdí do Izraele a o ostatních státech sousedících s Izraelem říká, že jsou to kanibalové, nebo v tom vtipu, v tom příměru, že jsou to necivilizované státy plné kanibalů a nemusíme zůstat jenom u pana ministra zahraničí, můžeme se podívat třeba i na pana ministra obrany, který při své první tiskové konferenci řekl, že samozřejmě on jako ministr podporuje Ukrajinu a její vyzbrojování a potom to pan Fiala, tedy Radim Fiala, jako místopředseda strany musel prostě potom žehlit v těch naučných videích, které potom vysílali svým voličům na kanálu. No, chápete, znovu, už jsme spolu hovořili před začátkem tohoto pořadu, vláda Andreje Babiše v podstatě dělá svoji politiku, kterou dělala před více než 4 roky nebo 5 lety, když končila tehdy, že? A samozřejmě tehdy běžela covidová krize a tehdy ta vláda dělala zkrátka kroky, které byly přesně podle mustru Evropské unie. A dneska to vypadá, jako kdyby v podstatě se to jenom zopakovalo, jakési zvláštní jakoby repete a znovu se vracíme do starých vod, sice ministrem zahraničí je teď někdo jiný, ale říká úplně to samé, co říkal tehdejší ministr zahraničí a jistě si pamatujete na kauzu Vrbětice, kde bylo obviněno Rusko a Čuk a Gek o tom, že vyhodili v roce 2014 do vzduchu dva sklady ve Vrběticích. Teď pro změnu se to opakuje a ministr zahraničí obvinuje Rusko, že může za to, že někdo prostě položil na letiště v Lipsku dron a ten dron byl jako označený, že je ruský, nebyl proto daný žádný důkaz a Macinka, ministr zahraničí, prohlásil pro média, česká média, že prý disponuje informacemi z Německa, říká, což já předpokládám, tedy, že myslel informace od BND, jenže BND je samozřejmě řízena britskou MI6 od roku 1947, to je BND, německá BND, pobočkou MI6 a pokud pan Macinka přebírá tyhle ty padělky a podvrhy od MI6, já opravdu nevím, co tam dělá. On přece nemůže tyhle ty dezinformační informace od britské tajné služby, oni to posunou, že jo, sem a Berlín to potom posune k vám do Prahy. Nemůže to brát jako za nějakou bernou minci a volat si ruskou velvyslankyni, která jako velvyslankyně o tom nemá naprosto žádné informace o tom, kde jsou nějaké někde drony. Chápete, A ten dron, celý ten příběh byl vykreslený tak, že zaměstnanec Lipského letiště viděl na zemi spadlý dron, který byl nedaleko ukrajinského letadla Antonov. Protože na tom letiště v Lipsku mají Ukrajinci od roku 2022 zaparkované a schované nákladní Antonovy, aby je na Ukrajině nezničili ruské údery. Takže tam jako ten dron jako přiležel na zemi a našli ho tam a měl na sobě 600 gramů nějaké prostě výbušniny a informace poskytnuty německým médiím nebyly žádné. Všechny důkazy jsou vedené v tajném režimu a v tom tajném režimu bylo zjištěno, že zatím stojí Rusko. Ale je to v tajném režimu. A tohleto rozeslali do všech zemí, včetně Prahy a včetně panu Macinkovi to poslali. Jsou to celkem 4 stránky. 4 stránky a tam je tvrzeno, že drony byly dodány na Rusko napojenou obchodní firmou, přivezeny v kontejneru v polském kamionu v přeshraničním styku z Turecka. Tyhle ty podrobnosti a tak dále a tak dále. To znamená, na tomhle základě pan Macinka prohlásil tedy, že obvinuje Rusko a řekl to ruské velvyslankyni o tom, že oficiálně Česká republika obvinuje Rusko z toho pokusu o nějakou sabotáž na letišti v Lipsku. No a co z toho vyplývá pro Českou republiku? No, Česká republika pouze pokračuje v tom protiruském etosu, ve kterém fungovala už první Babišova vláda, ve kterém potom pokračovala celé 4 roky Fialova vláda, no a teď znovu Babišova vláda v tom protiruském tažení pokračuje. Proto i hned poté včera ruské ministerstvo zahraničí zařadilo Polsko společně s Českou republikou na seznam neonacistických států a neonacistických proto, že dlouhodobě a trvale na území České republiky od roku 2014 dochází k odstraňování pomníků sovětské rudé armády, že dlouhodobě je vykreslováno Rusko jako nepřátelský stát, dlouhodobě je šířená rusofobie v médiích, hlavně v takzvaných médiích hlavního proudu, dlouhodobě dochází ke snahám útočit proti ruskému diplomatickému sboru a zavírat diplomatická zastoupení Ruské federace. A samozřejmě, že s tím se pojí i benevolence a podpora odkazů bývalých nacistů, především na Ukrajině, banderovského hnutí, jako je Melnik, Konovalcev a Bandera, kdy západní státy de facto s tímto souhlasí, nějak proti tomu neprotestují. Zkrátka obnova nacismu v Evropě a proto ten seznam byl vytvořený. To znamená Česká republika, Polsko, jakožto neonacistické státy, které podporují a pracují na protiruských aktivitách. Když se podíváte na to, co předvedl pan Macinka, jako by vlastenecká vláda, že si předvolá ruskou velvyslankyni a řekne, my jsme dostali zprávu od německé BND, můžete za to vy a my vás z toho obvinujeme, no a co? Tohle to řekl Merz a teď to musí říkat úplně všichni. Merz prohlásil v polovině týdne nebo na začátku, že uzavírá tedy de facto poslední konzulát, ruský konzulát tady v Německu, úplně poslední. No a Macinka se pouze po několika dnech, po 3 dnech se k tomu připojil a de facto teď budou nějaké kroky proti ruské ambasádě v České republice, to budou už nějaké podrobnosti, zatím ještě o tom není rozhodnuto, ale jenom se ukazuje, že zkrátka ta vláda plní jakési staronové zadání, to zadání, které bylo stanoveno už v roce 2014 po převratu na Majdanu. To znamená, voliči volili nějakým způsobem minimálně alternativní. Volili motoristy, volili SPD. A politika té vlády se v ničem neliší. Mluvíme, pokud mluvíme o zahraniční politice. Domácí politika je trošku zase něco jiného, rozpočtová politika také něco jiného, ale mluvíme o zahraniční politice. Pokud jde o zahraniční politiku, politika Babišovy vlády se prakticky neliší od zahraniční politiky vlády Petra Fialy. Zbrojní iniciativa dále pokračuje, protiruská aktivita ministerstva zahraničí stále pokračuje, dříve tu aktivitu řídil pan Lipavský, teď to řídí pan Macinka. Žádný rozdíl v tom není. To je realita. A teď, co s tím udělá volič? Konceptuální volič. To je ten, co chodí s tím papírem jednou za 4 roky k té spalovací urně, do které vhodí svůj lístek a tam to zasyčí, zabzučí a ten lístek schoří v plamenech. V plamenech konceptuální tuposti. Že jo, metaforicky, obrazně řečeno. Takhle si to můžete představit. Proč? Proč lidé neustále volí dokola tupé, jako tupě volí pořád dokola tyhle ty na, že jo, na Londýn napojené prosionistické izraelské partaje. Pořád dokola. Proč? Proč nevolí skutečnou alternativu? Mimo parlamentní. Zdůraznuju, mimo parlamentní. No, je to kvůli tomu, že ta společnost de facto vychází z jakéhosi obrazu, který sama utváří. A tento utvářený obraz vrhá světlo každé 4 roky zpátky na tu volební urnu a tvoří ty nové spaskřivené elektoráty. To znamená, je to fyzikální jev. No, víte, jestliže si postavíte chatu a postavíte ji na kopě hnoje, tak ten zápach z toho hnoje do té chaty jde, i když tu chatu se snažíte mít jako úplně výstavní. Jo, ale nemůžete stavět na schnilých hnojových základech. Žádný stát vlastenecký. Nemůžete. A pro absolutně to vyloučené. Jenom debil by si stavěl na hromadě hnoje víkendovou chatu. Ale národ takhle staví svůj stát již od roku 89. Co to je za debily? Co to je za nesmysl? Proč to ty lidi dělají? Ty lidi se přece poučili. Smrdí to. Ta politika smrdí každé 4 roky. Smrdí způsobem, že se to nedá dýchat. A podívejte se, uplynou 4 roky a oni znova jdou. Znova jdou k té spalovací urně, znovu to tam hodí a znovu si předplatí další 4 roky v tom kumbálu postaveném na hromadě hnoje. To je realita. A někdo by řekl, co chcete řešit. No, podívejte se. Nebudeme takto příkří, protože člověk není nějaký dokonalý stroj. Člověk není umělá inteligence, není ani pán Bůh a není to ani někdo. Prostě, že průměrný člověk je utvářený dvěma hlavními prvky. Jedno je rodinná výchova, a druhý výchovný prvek je eugenické záření, takzvaný eugenický vektor, který tvoří zhruba 70% toho, čím jsme. 30% je rodinná výchova. Tohle to musím rozebrat, protože to je samozřejmě přesahovka zase pro konceptuální vzdělávání, ale jenom velice rychle. Už jsem o tom několikrát hovořil, ale třeba zopakovat. Eugenické záření, eugenický vektor je změna genomu člověka v závislosti na prostředí, ve kterém žije. Když člověk bude dlouhodobě žít v prostoru, kde je zima, tak mu narostou chlupy po celém těle. Není to třeba za 2 roky, ale je to třeba za 40 let. Najednou za 40 let zjistí, že je ochlupený jako yeti. Je to reakce těla na prostředí, ve kterém žije. A když se udělá genetický rozbor, tak zjistíte, že DNA toho člověka po 40 letech se změnilo. Změnilo se. Jak je to možné, že se změnilo DNA? No, eugenický vektor. To znamená, prostředí, ve kterém žijeme, mění náš genom. A pozor, platí to nejenom na počasí. Platí to i na konceptuální procesy a na procesy výchovy. Když budete lidi vychovávat v prostředí nacismu, z lidí vyrostou nacisté. geneticky se změní. Když budete je vychovávat k nenávisti, budou z nich opravdu lidé, kteří budou nenávidět takzvaný programovaný cíl, proti komu je ta nenávist v podstatě mířena. A od roku 2014 je eugenický vektor celého kolektivního západu namířen na přeprogramování všech národů, aby nenáviděli Rusko a následně, aby bylo snadné všechny národy západního světa vehnat do velké války, do třetí světové války s Ruskem. To je ten koncept na roku 2030, jak je nastavený. Globalisté tím usilují o likvidaci západní civilizace, takzvaného křesťanského Edomu. Hovořil jsem o tom několikrát, znovu to opakuju. Je to proces takzvané komplementární války mezi domem Sion a domem Chabad. Likvidace západní populace tím, že bílá civilizace bude vržena do zničující války proti Rusku. A tenhle ten proces de facto vychází právě z onoho prostředí, ve kterém žijeme. A proč není možné se na lidi úplně rozčilovat? Protože lidé a my všichni samozřejmě žijeme v prostoru, kde na nás působí prostředí, ve kterém žijeme, znamená působí na nás eugenický vektor. A těm lidem nelze úplně jako říkat, kdyby si nevolil ty strany, které tam jsou, tak by to bylo jinak, protože ty lidé jsou ovlivnění a jsou genově pozměnění, to znamená hodnotově, oni najednou se na to dívají úplně jinak. Oni nerozumí nám na alternativě. Vůbec nám nerozumí. Nerozumí konceptu národního státu. Nerozumí konceptu vlastenectví. Ti lidé nerozumí vůbec o tom, o čem jako mluvíme. Oni to nechápou. A je to kvůli tomu, že eugenický vektor prostředí nebo takzvané sociální bubliny nebo takzvaného sociálního balónu, pokud se mluví o populaci jako celku, jednotlivé skupiny jsou takzvané bubliny a celá populace v národě takzvaný balón. A ten sociální balón zkrátka má nějaký charakter a je nějak pozměněný tím prostředím, ve kterém se nachází po nějakou delší dobu. A tohleto je vlastně jenom důsledek toho, že volby vlastně vůbec nic nemění, protože ti lidé tak jak jsou eugenicky pozměnění, tak volí u těch voleb pořád jenom a ty samé, a ty samé, a ty samé, pořád dokola. A proto neustále budují tu chatu na té hromadě hnoje. Protože to neumí jinak. A když něco neumíte jinak, tak to děláte pořád dokola. A je to lidská přirozenost. S tím se nedá v podstatě nic dělat. Kromě jedné jediné věci, nebo dvou, přeprogramování a převychování národa na první prioritě světonázorově vzdělávací, což je běh na dvě generace, přibližně na 40 let, ale v podstatě je skoro hotovo již po 20 letech, ale po těch dvou letech, po těch dvou generacích, a to se blíží, víte, že že už za, jestli to dobře počítám, za tři roky, že jo, 89, 2029, 40 let to bude, že? 2029 listopad. Takže budou to přesně dvě generace. A po dvou generacích je na první prioritě hotovo. Konec konců o tom hovořili Pjakin před mnoha lety, že dvě generace jsou dostatečné na to, aby prostě společnost se úplně změnila. Nemusí to být 100%, stačí dvě generace. Takže když by byla ukotvena vlastenecká vláda, tak co je důležité? Po ukotvení vlastenecké vlády by ta vláda musela zajistit, že bude vyrůstající generace bude vlastenecky ukotvená v procesech vzdělávání od útlého dětství až do dospělosti v rámci národních vlasteneckých vzdělávacích procesů na základním, středním a vysokém školství. Ten výsledek by se dostavil až zhruba po 40 letech, ale první výsledky by byly už zhruba po 20 letech. To je dlouhodobý proces. Dlouhodobý. A během těch 40 let by globální sionistický nepřítel se snažil sabotovat vlastenecký stát, uvalovat na něj sankce, posílat do toho státu rozvraceče, vnitřního nepřítele. Na to se musí každý připravit. Takže to je jedna varianta. Druhá varianta je řízení na opačné straně prioritního spektra, to znamená na šesté prioritě, a to je válka. To jsme viděli v roce 1945, když přijela sovětská vojska do Prahy. To je druhá možnost. Druhá varianta. Na té válečné prioritě, totiž to, co by trvalo 40 let, se udělá během válečné operace. Ti, kteří zastávali starý proces řízení, se buď to vženou do války a v té válce zahynou, a nebo po válce se takzvaně denacifikují. To znamená, donutí se, aby přijali nový systém řízení. Všichni ti liberálové a rozvraceči státu by se museli přizpůsobit vlasteneckému, novému, ukotvenému vlasteneckému konceptu. To znamená, jsou v podstatě jenom dvě možnosti, dvě varianty, a obě dvě jsou velice komplikované, jsou velice složité a mají svoje háčky, z nichž ani jeden není úplně ideální. A z tohoto důvodu tedy jsme teď svědky toho, co probíhá v celé Evropě. Namísto, aby se dohadoval mír, tak se hledají záminky, jak vykreslit Rusko jako ještě většího agresora, než jak byl vykreslený od roku 2014, aby celá populace v Evropě souhlasila s obrovskými výdaji do zbrojení v rámci programu Readiness 2030, což navrhla, že jo, nebo Rearm 2030, což navrhla Evropská unie ve spojení se Severoatlantickou aliancí. Nasypání 800 miliard eur na zbrojení do roku 2030, a tyhle ty peníze musí nasypat jednotlivé státy do toho fondu, musí uvolnit, a k tomu musí vydat souhlas voliči jednotlivých zemí, jednotlivých států. A to se udělá tak, že musí být Rusko vykresleno jako agresor, protože jedině tak veřejnost s tím bude souhlasit. Proto dělají to, co dělají. Proto i Macinka dělá to, co dělá, vykresluje Rusko jako, jako arci nepřítele, předvolává se velvyslankyni, ona chudák, tam jako se snaží mu něco prostě vysvětlovat, a on jako s tím mušklepkem prostě říká, já mám prostě papíry od BND. Člověku je stydno za toho člověka. Opravdu. A tohleto zkrátka lidé volí. Takhle to funguje. Proto znovu, ta konceptualita, tedy vědomí toho, kdo rozhoduje v procesech řízení tohoto světa, je opravdu brutální v tom, že my jako národy, které jsme uprostřed této konceptuální, této komplementární války mezi Londýnem a no, že jo, hlavní sídlo je samozřejmě v Izraeli, to znamená mezi západním Jeruzalémem, tak Londýn a Jeruzalém, přičemž mají velké detašované pracoviště v Moskvě, ale ve skutečnosti ta válka není vedena mezi Londýnem a Moskvou, ale mezi Londýnem a Jeruzalémem. A už z toho by vám mělo vyplynout, že se jedná o komplementární válku, to znamená válku, ve které obě dvě strany se doplňují, protože by bylo asi naivní si myslet, že Židé a Židé proti sobě vedou skutečnou válku. Ne, proti sobě vedou komplementární válku. Válku, kde obě strany se vzájemně doplňují na likvidaci toho, kdo stojí uprostřed mezi nimi, a to jsou národy Edomu, to jsou křesťanské národy západního světa. To je realita. Takhle to funguje. Proto i Macinka dělá to, co dělá. Proto i Lipavský v minulé vládě dělal to, co dělal. Proto všichni ministři, kteří byli u moci, dělali vždycky to, co jenom dělali, nic jiného nebylo dovoleno. Takhle je to nastavené. A znovu se zamyslete nad tím konceptem té víkendové chaty postavené na hromadě hnoje. Jestliže víme, že každé volby a jejich výsledky smrdí, jejich výsledek smrdí, proč lidé po 4 letech znovu jdou a znovu vkládají naděje do té samé chaty postavené na hromadě hnoje. Proč ten národ nenabere konceptualitu a nezačne budovat úplně nový dům? Někde jinde bez hnoje. Bez toho marazmu postaveného na centrálních bankách Londýna. Že? To je součást toho hnojiště globalizačního. Proč? Protože to hnojiště je velice přitažlivé pro všechnu tu drůbež. Pro voliče. Protože ty slepice i ti kohouti na tom hnojiště hrabou. A to hnojiště je jejich živnou půdou. No a je to lidská přirozenost. Tam, kde je živná půda, tam si postavíte své bydliště, i když to tam smrdí. Hlavně, že tam je zdroj příjmu. Já mluvím samozřejmě v příměrech a v přirovnáních, ale je důležité se nad tím zamyslet, že přesně takhle ten koncept funguje. To znamená, všichni vědí, že ten systém, který byl nastavený po roce 89, je neživotaschopný, pokud jde o přežití národních zájmů, rovná se národního státu, rovná se vlasteneckých tezí. Je neživotaschopný. A přesto lidé nejsou schopni ten barák postavit, barák demokracie postavit na jiných čistých základech, které nebudou páchnout, kde lidé budou v podstatě fungovat takovým způsobem, že vláda bude pracovat pro lid dané země a život lidí v té zemi se bude od každých voleb zlepšovat a zlepšovat a zlepšovat. Život bude lepší, bude snazší, rozvoj společnosti bude větší, snadnost práce a výdělky se budou zvyšovat a bude růst populace s tím, jak rodiny budou bohatší a budou si moci dovolit ne jedno, ale 2 děti a 3 děti. A takto postupně bude veřejnost v daném státě, národním státě prosperovat. A víte, někdo řekne, no dobře, ale to zní tak trochu utopicky, protože kde jste viděli pro Boha takovou vládu, která by tohleto svým vlastním národům jako vláda poskytovala? Že? Bum. Obrovská rána. Spadly teď hodiny ze zdi. Protože jsme narazili na jádro problému. Žádný národ, žádný stát, který má centrální banku, ve skutečnosti není svobodný. Každý stát, který má centrální banku, má svůj dům, národní stát postavený na hromadě hnoje. Ten hnoj, to jsou úvěry, to jsou půjčky, nesplatitelné úvěry od centrálního sionistického systému. A vedle stojí další hromada hnoje a na ní další baráček. To je sousední stát. A naproti další hnojiště a na něm podobný baráček a znova na hromadě hnojiště. A jednotlivé státy si uvědomují, že kdyby chtěli stavět a čerpají z toho hnoje veškeré živiny, tak kdyby stavěli znova, tak by museli stavět v podstatě jakoby od nuly. A mají obavy a mají strach, že by nebylo z čeho čerpat, že by zdroje nebyly, protože státy kolektivního západu se naučily čerpat zdroje pouze z hnojiště, které je dostatečně saturované úvěry, dluhy a nekonečnými deficity, které jsou takzvaně sanovány a garantovány centrálními bankami, kontrolovanými domem Sion. A taková společnost nemůže nikdy vygenerovat vlastenecký objekt. Takový stát bude vždycky postavený pouze na hromadě hnoje. Nikdy nebude stát na krásném pozemku, kde svobodní lidé budou řídit své zájmy skrze své zvolené zástupce a ti zástupci budou následně stát spravovat ve prospěch svého elektorátu, ve prospěch svého lidu, který je k moci dosadil. A proto dneska není možné najít nějaký stát, o kterém byste řekli, ta jeho vláda dělá kroky jenom a čistě pro zájem svého lidu. Možná byste se trošku zastavili u Iránu, možná byste se trošku zastavili u Severní Koreje a možná trochu u Venezuely ještě nedávno, ale problém je v tom, že ve všech těchto třech jmenovaných zemích se žije strašně špatně obyčejnému lidu, protože všechny tyto státy, které se snaží razit nezávislý národní stát postavený mimo dosah Domu Sion na čisté rovné půdě, jsou na ně uvaleny tak obrovské zničující sankce, že život těch lidí je tam velice, velice nedobrý. Ne, že by tam trpěli hladem, nebo že by tam neměli elektřinu, ale zkrátka není to tak úplně ideální místo k životu, jak bychom si představovali, a nikoho to určitě neláká tam žít za takových podmínek. A třeba říct, že přesně tak by dopadly všechny vlastenecké státy, které by se o to pokusily. Byly by na ně uvaleny sankce, byly by likvidováni zevnitř mnoha způsoby, byly by terčem nasunování tzv. Vnitřního nepřítele na rozval, podobně jako to zažila Arménie v posledních letech, kdy vnitřní nepřítel převrátil Arménii a rozvrátil Arménii ze státu, který je zcela závislý na ruské podpoře, na Rusku nepřátelský, de facto nepřátelský stát. Je to typický příklad toho, jak se to dělá zevnitř. Proto, jak říkám, to, co dělají lidé, je jenom důsledek toho, že naše státy jsou vybudovány na základech, kdy i v obyčejní lidé, když chtějí bydlet, musí si vzít úvěr, který musí splácet 30 let, a to je součást toho hnojiště. Protože ty úvěry poskytuje právě ono zmíněné hnojiště Domu Sion. Proto ti lidé jsou přeprogramováni a eugenický vektor je překoduje takovým způsobem, že oni ten systém drží u moci. A každé 4 roky ten systém drží u moci v podobě stran, které

0: No, takže tohle to bylo první téma. Vítku, dali bychom si jednu písničku, pokud tam Martin najde, dali bychom si přestávečku a potom bychom se pustili do druhého tématu.
1: Já, uděláme to tak, dáme si potom druhé kratší téma, protože máme 35 minut po 20. hodině, takže do té 9. zbývá hned celých 35 minut, zhruba 20 minut, až úplně písnička, takže to bude kratší téma, ale rozhodně se podíváme taktéž na Ukrajinu.
2: Dobro, Martine, zahrajeme si. Jdeme na to, traktor a soudný den.

Jsme Český svobodný vysílač. Jsme vysílač svobodný. Vznikající nástroj svobody, skutečné demokracie a poznání. Kdo chce, může stejnou cestou jít. Nic mu v tom nebrání. Sice jen ten svobodný.

0: se státi může, kdo přijme zodpovědnost bez ptání.
1: Nuž, tak, skoro 5 minutek, já, počkat, tady to ne, tu si dáme potem, tak skoro 5 minutek pauzy nám uplynuly. Tak zjistíme, jestli jsou pánové zde. Víte, asi ano, ale já ho
2: nějak... No určitě, jo, určitě super, ano,
3: super,
2: ano.
3: Super. Jo, jsme oba.
1: Tak vítejte v můžeme... účasti. Ano, můžeme.
3: Tak paráda, tak jedeme na druhé téma. Zelenský pohrozil světovým aerolinkám, že ruské nebe zaplní ukrajinské drony a proto civilní letecká přeprava v Rusku prý už není bezpečná. Putin to vyhodnotil jako státní terorismus, zatímco v Kyjevě se střílelo mezi důstojníky SBU a GUR kvůli unesenému zástupci RDK. Sláva kokainy. Co se v té Ukrajině vlastně odehrálo? Já vím, že si to psal VK, ale ve zkratce pro ty, kteří to třeba nečetli nebo se číst teprve třeba chystají. Co se tam vlastně odehrálo na to střílení?
2: Součástí v podstatě RDK, to znamená Ruského dobrovolnického korpusu nebo sboru, který bojuje na straně Ukrajiny proti svý vlastní zemi, že, proti Rusku, tak zástupce šéfa v posledních dnech byl unesen. No a on samozřejmě šéfuje takzvanému telefonickému centru, které spravují ukrajinské tajné služby. Určitě jste někteří z vás to zaregistrovali, nevyžádaný telefonát, a na straně druhé se ozval jakýsi operátor, který mluvil špatnou němčinou, nebo mluvil špatnou češtinou, nebo špatnou slovenštinou. Zkrátka nějaká informace a teď nějaký pokus o to vytáhnout z vás peníze. Buď se představil jako nějaký policista nebo jako pracovník vaší banky, váš účet byl ohrožený, musíte okamžitě jednat a převést peníze na jiný účet. A tady tím způsobem tahle ta skupina vyvádí peníze od občanů Evropské unie na speciální účty a ty účty jsou napojené na takzvané kryptografické peněženky a tento zástupce RDK v podstatě funguje jako šéf celé té organizace a disponuje kryptografickými klíči. Zaměstnanci SBU ho unesli a chtěli získat přístup. Jenže RDK je pod kontrolou ukrajinské GUR. To jsou jejich lidi. A začala přestřelka právě kvůli tomu, aby získali do kontroly zpátky tohoto zástupce, který byl zadržený v budově. To znamená, jedná se o vyřizování účtu mezi dvěma tajnými službami. A jenom se ukazuje, jakým způsobem Ukrajina de facto systémově se úplně hroutí. Ale co je zásadní, a já nebudu opakovat článek, to nemá smysl ho opakovat, ale já ho rozvinu. Dneska se zaregistrovali, že Jared Kushner a Steve Witkoff jsou podle informací na cestě do Kremlu. Budou jednat s Kim. No, samozřejmě dá se říct, že tam bude Ušakov, budou tam všichni a bude tam určitě i Vladimir Putin, budou s nimi o něčem jednat a potom mají letět zpátky za Zelenským do Kyjeva. Budou o něčem jednat. O čem se bude jednat? Z největší pravděpodobností budou jednat samozřejmě o Iránu. Nebude se jednat o Ukrajině vůbec, ale bude se jednat o Iránu, protože Američané chtějí ten iránský konflikt nějakým způsobem ukončit a ono se ukazuje, že to nebude zadarmo, že to bude něco za něco a my se můžeme dočkat nějaké nabídky. Jestli se vůbec o ní dozvíme, co Američané nabídnou Putinovi za to, aby takzvaně přestal pomáhat Iránu. Minimálně technologicky a protivzdušně a dalšími systémy, které tam Rusko jako pomáhá. Není to příliš aktivní podpora, ale bude tam zřejmě i snaha nějak diplomaticky, aby Kreml zatlačil na Teherán, to znamená snaha o nějakou nabídku. A teď co za to nabídnou? To znamená, co americký systém může nabídnout Kremlu za to, aby jim v něčem pomohl. No, bude to nějaká žádost o něco na Ukrajině. Co to bude na Ukrajině? No, různé věci, to se třeba teprve dozvíme, ale každopádně to, co vyhlásil Zelenský, to znamená, že nemají lítat prostě letadla v Rusku a vyhrožování, všechny tyhle ty věci, to je pouze kolaps systému řízení na Ukrajině. Celá Ukrajina de facto je jakousi prodlouženou rukou Londýna, prodlouženou rukou Bruselu a ta válka se samozřejmě blíží nějakým způsobem ke konci. Ale minimálně se mluví o konci z té ukrajinské strany, ale nemluví se o konci ze strany Evropské unie. A mluvil o tom dneska šéf SVR, Sergej Naryškin, měl povídání a řekl, že hrozí, varoval, že hrozí, že Ukrajině dojdou vojáci a na jejich místo nastoupí Evropská unie. Dneska, já k tomu ještě chystám večer článek, je to zásadní. A to je samozřejmě něco, co Naryškin oznámil teď a já jsem o tom psal už před 2 roky. Že ve chvíli, kdy dojdou Ukrajinci, nastoupí Evropská unie. To není něco nového, ale teprve teď je to oficiálně vypuštěné z Kremlu. Naryškin předtím dneska v rozhovoru varoval, že všechny informace, kterými disponuje rozvědka ruská, ukazuje, že Ukrajině dojdou do několika týdnů vojáci na frontě. A co se bude dít potom? Proto znovu, to, co já se k tomu vrátím, ten velký přesah. Všichni tihle politici, co jsou u moci, Merz, Babiš, Macinka, všichni tihleti, mohou anebo nemusí mít informace o tom, jaké procesy začnou odehrávat ve chvíli, kdy Ukrajině dojdou vojáci, fyzicky vojáci na doplňování stavu na frontě. Co se stane? Jaké bude rozhodnutí? A já vám nabídnu scénář. Jestliže bude vykresleno, že Rusko útočí na Evropu, že vybuchují nějaká letadla na letištích, anebo je pokus o jejich vyhození do povětří. Jestliže každý den nebo týden budou přicházet tady odtud, a nejenom tady odtud z Německa, ale kdekoliv v Evropě, budou přicházet informace o tom, že Rusové zase zaútočili nějakýma zápalnýma lahvema na nějaký podnik, který vyrábí drony. Víte, že minulý týden bylo to samé. Na východním Slovensku v Prešově tam, že jo, nějaký ten útok na výrobní podnik. Uběhl jeden týden a tenhle ten týden tady v Německu byly 2 útoky na výrobní podnik. Takové divné, podivné, že někdo vhodil 2 flašky zápalný a dneska přišla informace, že zadrželi 2 Bulhary. Dva Bulhaři na Rode M. Schwarz, že jo, hodili tyhle ty zápalný lahve, že jo. A že co Bulhaři dělali? Co dělali Bulhaři? Byli naverbovaní ruskou, že jo, GRU, nebo jenom tak šli a se jim nelíbí prostě podnik a hodili lahve zápalný. Ne, takhle to nefunguje. Celé je to nastavené způsobem, že když budou každý týden přicházet informace o tom, že Rusové útočí, anebo lidé pracující pro Rusko útočí na podniky a zapalují je a šíří sabotáže každý týden, tak ta společnost se přeprogramuje. Rusové útočí. K čemu? No, k tomu, že Evropská unie vyhlásí válečný stav na území Evropské unie. A jakmile bude vyhlášený válečný stav, anebo nemusí to být válečný stav, ale jenom stav ohrožení, to je jedno, protože ty pravomoce oni budou mít úplně stejný, tak v tom okamžiku se začne mluvit o tom, jakým způsobem vyslat na Ukrajinu vojáky. A bude se říkat ne kvůli tomu, že Ukrajině došli vojáci. Ne. Ten narrativ se přemaluje jinak. Bude se říkat, my tam musíme poslat ty vojáky, abychom zastavili Rusy, že nevtrhnou do Evropy. Už to nebude o pomoci Ukrajině, které došli vojáci. Zrovna. Ne. Bude to o tom, že my musíme zabránit postupu Rusů. Protože vidíte, Rusové už nám útočí na naše podniky, už tady to hoří, tamhle to bouchá, dvakrát do týdne to bouchne tady, tamhle, útočí po celé Evropě, jsme ve válce, musíme je zastavit Rusy a musíme je zastavit na Ukrajině. A v tom okamžiku se začnou formovat kontingenty. To znamená, nikdo nepošle, a teď dobře poslouchejte, nikdo z politiků se neodváží předstoupit před své voliče a říct, Ukrajincům došli vojáci ve válce s Ruskem, musíme je nahradit my. Tak tohle to neřekne žádný politik. Takhle to nikdy neřekne. Ale co řekne? Musíme zastavit Rusko, protože útočí na naše výrobní podniky po celé Evropské unii. Musíme ty Rusy zastavit ještě na Ukrajině, než úplně postoupí až do Evropy. A na to už voliči uslyší. Protože to už je jiný narrativ. A musíte si uvědomit, že to není náhoda, že zrovna Maczynka si předvolává zrovna v této chvíli ruskou velvyslankyni a pálí mosty s Ruskem. Ne. Tohle to všechno oni už mají připravené. Jedou v tom úplně všichni. Úplně všichni v tom jedou. A oni hovoří o přípravě do roku 2030. Že budou připraveni na velký konflikt. A lidé říkají, no, to je ještě spousta času, 4 roky. Ale pozor, tady si nerozumíme. Oni mohou ty vojáky poslat... evropské vojáky poslat na Ukrajinu už teď. To neznamená, že teď hned musí být ostrá válka s Ruskem. Oni je tam mohou poslat už teď, aby takzvaně bránili tomu ruskému postupu, protože v Evropě už bouchají výrobní závody. Řekne se Putin, má svoje lidi, má svoje zaplacené sabotéry, a oni nám útočí na naše výrobní podniky v zázemí, v naší EU, jsme ve válce. Proto se to děje, dámy a pánové. Proto se takhle objeví dvojice tady těch lidí, dvojice, trojice tamhle těch, někde položí nějaký dron, řekne se, byli to Rusové. Tady někdo hodí nějaké 2 flašky, zapálí plot, řekne se, to byly Rusové. Někdo hodí nějakou zápalnou lahev na dvůr nějakého dalšího závodu, řekne se, to byly Rusové. Zkrátka, takhle se vytváří model útočícího Ruska, samozřejmě zinscenovaný, ale ten model funguje. Stejně jako fungovaly Glivice v roce 1939 na vyvolání druhé světové války. Že? Protože ten útok na Glivice byl samozřejmě zinscenovaný od začátku do konce, že útok Poláků, že jo, na německou posádku, to bylo zinscenované a Německo obvinilo Polsko z útoku na vysílač a vypukla druhá světová válka. Víte, ty modely, je-li válka připravená, tak model jejího spuštění je otázkou záminky. Casus belli. Záminka pro válku. Záminka pro boj. A to, co předvádí Merz, a bohužel způsob, jakým mu sekunduje český ministr zahraničí, z toho doslova jednomu zatrne. Protože vidíme to před sebou, máme to před sebou. Oni opravdu si tu válku chtějí střihnout. Ale pozor. Ne oni, ale do té války pošlou nejprve profesionální vojáky. Stejně jako Ukrajina v roce 2022 poslala vojáky v aktivní službě, které měla v té době v ukrajinské armádě. Ti vydrželi v té válce, Sibiga o tom mluvil, vydrželi tenkrát 2 měsíce. A potom začala mobilizace, ta velká. Tam se ještě jako podařilo jako vybrat jako hodně lidí, jako tam bylo velké nadšení, že jo, ale oficiální armáda ukrajinská vydržela 2 měsíce v té válce. 2 měsíce. A měla tenkrát ta armáda 1,2 milionu mužů v aktivní službě. Vydrželi 2 měsíce ve válce. A to je, kam zmizeli, nikdo neví. Ukrajina říká, že za celou dobu války přišla o 35 tisíc vojáků, tvrdí Zelenský. Samozřejmě není pravda. Ale když teď Ukrajina říká, že potřebuje mobilizovat i 20-leté lidi, nemá chytá důchodce a zdravotně postižené lidi po ulicích a odesílá je na frontu, tak to znamená, že je to hodně špatný, tak potom se ptáme, kde teda potom jsou ti vojáci, tam ta obrovská milionová armáda, kam zmizela. No, je to jednoduché, už není, neexistuje. Byla uništožena, byla zničena. Byla zničena ve válce na Ukrajině a ve válce v Kurské oblasti. A tenhle ten vyhlazovací proces de facto má nějakou svou mezní hraniční limitu. Ta limita podle Nareštěna se naplňuje. Ve chvíli, kdy nebudou ukrajinští vojáci, budou je muset zaplnit Evropané. A Merz s tím géniem z Českého ministerstva zahraničí vytvářejí kasus belli pro vytvoření takzvané civilní objednávky, aby veřejnost souhlasila s válkou proti Rusku. Minimálně s první operací na zastavení Rusů. Začátku se nebude mluvit o válce s Ruskem, ale na zastavení Rusů, to znamená vyslání nějakých kontingentů na Ukrajinu. Bude se říkat, chceme zastavit Rusy. Ve skutečnosti v závorce musíme nahradit ukrajinské vojáky. Ten systém je takhle nastavený. To znamená, kdykoliv Evropa si chce střihnout další válku, kdykoliv, tak se hledá záminka pro tu válku. První světová válka byla rozpoutána záminkou na zastřelení následníka trůnu v Sarajevu, Ferdinanda d'Este, a to byla záminka pro první světovou válku. Druhá záminka, vysílač v Glivicích, druhá světová válka. A dneska to může být dron v Lipsku. Naprosto nepřeháním. A rozumíte, to, co bude Evropa potřebovat pro jakékoliv vojenské operace, nebudou ani zbraně, ale stejně jako v dobách Třetí říše obrovská propaganda, protiruská propaganda, která bude držet společnost pohromadě, pospolu, do války proti Rusku až do úplného konce. A není vyloučeno, že opravdu, jak jsem mluvil o těch dvou prioritách, o první a šesté, že nakonec se Evropa opravdu znovu dočká repete a dočká se zakončení té války na šesté prioritě v Berlíně, v Praze, v Paříži, někde. Ale ta válka už nemusí mít tu podobu, jako měla za druhé světové války, ale může to být samozřejmě jaderná výměna, mohou to být jaderné údery, které zkrátka Evropa nerozdýchá. A podívejte se i, co se děje s počasím v celé Evropě, v České republice neprší, protože samozřejmě, že jo, klimatické zbraně byly spuštěny, jedou naplno. Však Iránci, když zničili Američanům radary v Kuvajtu a v Saudské Arábii, tak v Iránu začalo pršet. Úplně normálně, poprvé od počátku 70. let. A je jasné, že krize, která de facto má dohnat Evropu k souhlasu s válkou, je řízená na více prioritách. Jestliže bude špatná úroda, bude nedostatek vody, bude nedostatek potravin, které budou se zvyšovat na ceně, samozřejmě, když je nedostatek úrody, nedostatek váhy, všechno to povede k podpoře války. Nedostatek zdrojů, nedostatek surovin, nedostatek potravin, drahota, drahota bydlení, drahota surovin, drahota zdrojů, všechno tohleto je takzvanými faktory, které podporují souhlas občanů do války s Ruskem. Protože proč? Jako Goebbelsova propaganda to tady tenkrát říkala Němcům. Rusové mají největší zásobu železné rudy na světě, že? Rusové mají největší zásoby orné půdy na světě. Rusové mají největší zásoby uhlí na světě. Rusové mají největší zásoby ropy a tehdy se říkalo, protože ještě nebyly tehdy znalosti o tom, že někde na Blízkém východě, to bylo až v 50. 60. letech, takže tehdy bylo Rusko považováno za zemi s největšími palivovými energetickými zdroji. To znamená, ty leitmotivy zůstávají stejné. Jako pro vypuknutí druhé světové války, dneska zůstávají úplně stejné leitmotivy. To znamená, čím se více prohlubuje ekonomická, sociální, společenská a bezpečnostní krize v Evropě, tím snadněji se Evropa posouvá do takzvaného válečného režimu proti Rusku. To vidíme úplně všude, vidíme to v médiích, vidíme to na výrocích politiků, kteří proto dělají úplně první, poslední. Dokonce i ti, kteří se říkají vlastenci, jsou ve vlastenecké vládě nebo v rádobě vlastenecké vládě a dělají proto úplně všechno, první a poslední. To je zkrátka realita. Prostě hlava nebere, ale když lidé jdou k těm volbám a spalují tam ty hlasy, není pomoci. Není možné, protože změna může projít a nastat pouze při probuzení těch lidí. Pokud se ti lidé neprobudí, není jim pomoci. Zůstanou součástí toho systému. Takže tohle to je úplně všechno. Máme 21.03, takže s velkými přesahy jsme to dneska dojeli až do konce. Dáme si jednu písničku na občerstvení a potom se pustíme do telefonických dotazů a Martin dopředu určitě oznámí telefonní číslo nebo WhatsApp, nebo na co se bude vlastně volat.
3: Tak, tak, tak, to chtěl doplnit. Tak fajn, Martine, dáme si písničku a oznámí všechno důležité.
4: Tak, tak, tak, jak jste řekli, zkusíme opět WhatsApp, jestli to půjde lépe a klasicky 775 829 812, běží vám to tam nevolat na jiné číslo a pustíme si tedy tu Troju, která tady s Korem začala hrát své syny, nenechám si vzít.
5: Mám pro vás mocné jeden krátký vzkaz a víckrát s vámi slovo nestratím.

0: Své syny nenechme si jít.
1: Tak, to byla pětiminutová tedy Troja a net své syny nenechám si vzít. Tak, zjistíme, jestli víte, jaká jsou zde připraveni.
2: Já jsem tady obligátně, ale jaká ještě evidentně není. Ale každou chvíli by to mělo snad být.
1: Uvidíme, uslyšíme. A říkal jednu píseň, tak jsem pustil jednu.
2: Říkal jednu píseň a jo, to tak zhruba 5 minut. No. Nic, tak asi dáme ještě jednu, to nedá se nic dělat.
3: Halo, halo?
1: Jo,
2: jo. Super, tak super. Na poslední chvíli, super.
1: Na poslední chvíli je zde. Tak, já připojím a zkusím, jestli se tady slyšíme s volajícím.
4: Haló, počujeme se.
1: Ano, velmi slabě, ale slyšíme se. Tak, můžete položit dotaz.
4: Dobrý večer. Kolega pana Vejka, strašně se jinak počujem, tak je to trochu problém mi hovoriť. Kolega pana Veka natočil jeden zaujímavý program ohľadne banky pre medzinárodné platby. A či by mohol pán Veka bližšie objasniť vzťah medzi Svetovou bankou a bankou pre medzinárodné platby, prípadne Medzinárodným menovým fondom, či Svetová banka je kvázi na požičiavanie a poskytovanie úverov priamo vládám a tá banka pre medzinárodné platby vykonáva kontrolu nad centrálnymi bankami alebo prípadne, aké sú tam medzi nimi vzájomné vzťahy. Ďakujem, do počutia.
1: Dobře, dobře, Svetová banka a BIS, tedy asi Bazilejská švýcarská. Dobře, dobře, ďakujeme.
3: No jistě, no, je to jednoduché. BIS je takzvaná světová nebo centrální hlavní clearingová banka systému SWIFT. Ta se stará o clearing, clearování obchodů a transferu mezi jednotlivými bankami. Kdežto Světová banka je v podstatě orgánem, který poskytuje financování jednotlivým státům světa na krytí jejich schodkových deficitních rozpočtů. To je hlavní rozdíl. Určení, systémové určení obou bank je odlišné. Světová banka je banka, která pomáhá státům v problémech a samozřejmě i rozvojovým zemím a tak dále a tak dále. A clearingová banka BIS, ta se stará o vykonávání, fyzické vykonávání jednotlivých transakcí a převodu a transferu mezi jednotlivými bankovními kanály, které probíhají samozřejmě přes systémy SWIFTové komunikace. Takže to jsou ty hlavní rozdíly. Takže pokud byl zájem jako vysvětlení, tak tohle máte teď tady. Takže to je všechno. Další dotaz nebyl, takže bychom se pustili do dalšího volajícího.
1: Tak, dobrý večer, můžete položit dotaz.
5: Dobrý večer všetkým, dobrý večer panu Veka. Já bych chcel uvěřit na pravou míru ještě rolu Spojených států, protože Spojené státy hrají s Ruskom hru na mačku a pes. Viac se tu dala do popredia rola Evropy, která chce vojnu. No Evropa to rodně robí svoje vojne. Aj ten Merz dostal pokyny noty z Langley alebo z Rammsteinu. Chronologicky stalo se to hneď potom po té Radcliffeovej návšteve v Moskve, ktorá možno nebola úspešná. Aj ten Macinka dostáva noty z Berlína a aj ten Radcliffe ešte dostáva noty od Mossadu, ako to prezradil vydavateľ Greyzone v Amerike, Max Blumenthal. Takže pán Veka, tá Amerika tu hraje svoju hru, ktorú ešte napísal Brežinsky o dominancii v celej Eurázii. A ja by som to nehovoril rukami Európy, samozrejme. Aj tie veľké balíky peňazí, ktoré majú prísť na zbrojenie do Európy, je to z popudu Trumpa. Takže toľko by som chcel spomenúť rolu USA. A Rusko, samozrejme Rusko, neviem prečo, na zodpovednosť USA neberie, ale bojí sa označiť Rusko za hlavného, za hlavnú príčinu toho všetkého. Či už Ukrajiny, alebo Iránu. Ďakujem pekne.
1: Ďakujeme. No.
3: No, já děkuji za dotaz, ale slyšel jsem tak 30% z toho obsahu. Já se to snažím jako, nebo pokusím se to teda jako dešifrovat role USA na systému tedy zbrojení Evropy do války proti Rusku. Podívejte se, Spojené státy nenávidí, nebo pod Donaldem Trumpem de facto, dá se říct, ten plán je takový, že čím hůř na tom bude Evropa, tím lépe pro Spojené státy. To byla politika i Joea Bidena, to znamená oceříznout, naprosto odříznout Evropu od levných ruských zdrojů a potom na tom profitovat a prodávat Evropě předražený, skapalněný břidlicový plyn. To byl plán už Bidenovy vlády, to znamená, ta nenávist vůči Evropě je v podstatě dědičná v amerických vládách a pokud by Evropa šla do války proti Rusku, tak Pentagon si nechal udělat bojovou studii. Je to nový článek, který dneska vyšel a v ní se ukázalo, byla to simulace války Severoatlantické aliance, války proti Rusku. Co by se stalo, kdyby Evropa šla do války proti Rusku? A ta počítačová simulace ukázala tedy, že Spojené státy by do války proti Rusku nešly a Evropa by se rozdělila na dvě části. Jedna část Evropy by šla do války proti Rusku, druhá by se toho neúčastnila, absolutně by to odmítla, tím by na závěr simulace tedy vyšlo, že celá Severoatlantická aliance po vypuknutí války s Ruskem by se rozpadla do několika měsíců. To je závěr té simulace Pentagonu. Víc bude v tom článku večer, mimochodem. A tohle to jenom ukazuje na to, že zničení Evropy, to, o čem hovoří samozřejmě rabíni v Ješivách, já jsem o tom hovořil několikrát, a zničení celé Evropy, která bude vrhnutá do války s Ruskem, s králem Severu. To znamená, oni proto dělají úplně všechno, maximálně všechno. Oba dva domy, Dům Sion i Jeruzalém, dělají naprosto všechno, aby to vyšlo. To znamená, aby opravdu Evropa byla vehnána s veškerou silou do války proti Rusku. Je to úplně vidět úplně všude. To není žádné přehánění. Dokonce i vlastenečtí kádři, nebo rádoby vlastenečtí, dokonce pálí mosty s Ruskem. Je to vláda, od které byste to nikdy nečekali, kdyby to udělala Fialova vláda, kdyby Lipánek pálil nějaké mosty s Ruskem, nikoho by to nepřekvapilo. Podívejte se, on to dělá zástupce motoristů. Co to má znamenat? Co to je? Co to je za klauni? To prostě to hlava nebere a věřím, že to nebere mnoha lidem prostě hlavu, ale tohle to je jenom ukázka toho, že proč oni to dělají? No, protože všichni podléhají Jeruzalému. Jenom to, co tam předváděl Macinka při návštěvě Izraele, to bylo na zvracení, ale chápete, oni slouží. Oni slouží a vedou tu Evropu společně s Mercem a s dalšími s britskými premiéry vedou tu válku vstříc konfliktu s Rusy. Je to jasné. A Amerika, no Amerika ta na to čeká, až bude Evropa zničená. A víte, co řekl Trump včera? Že uzavře mír mezi Ukrajinou a Ruskem, až válka bude ke konci u konce. Včera to řekl. Chápete? Ten Trump, to je takové tululum, výstavní, košírované tululum, že on to řekne úplně nahlas, tak, jak to dělala Amerika vždycky. Připojila se až k vítězům, jako za první světové války. Chápete? No, v podstatě dá se říct, že i za druhé světové války, ale tam to bylo trochu jinak, tam to bylo kvůli Pearl Harboru. Ale chápete, Američané v první světové válce vstoupili do války až v roce 1917, to znamená na vítěznou stranu, že jo? To znamená, že Trump jakože dohodne mír, až bude válka dokončená, že Rusové budou v Kyjevě nebo něco podobného. Vždyť to je přesně ten americký systém. To znamená, Evropa se nechá vehnat do války, Británie se o to postará, všichni pohunkové Británie, jako Merz, jako je různí Macinkové a další, pomohou tomu narrativu, pomohou a následně bude Evropa zničena a těsně předtím, než bude zničena, tak Trump jako přijde a zařídí nějaký mír a že jo, Rusové řeknou, my tam nepůjdeme, protože tam to moc svítí. To byl ten vtip, že mluvil o tom Soloviev teď v takovém v tom vtipném vystoupení, řekl, že nečekejte, že půjdeme do Berlína, že znova budeme posílat naše geroje, naše vojáky. Ne, ne, ne, nikdo tam nepůjde. Víte, proč tam nikdo nepůjde? Protože až to skončíme, tak tam všude to bude moc svítit. Tam by to nebylo bezpečné pro naše vojáky. Tam všude to bude v té Evropě moc svítit. No, to je, chápete, i takhle mohou války skončit. To znamená, bude to tam moc svítit radiačně a nepřijde nikdo, protože v tom prostoru to nebude už k životu. Vybombardovaná nebo vybombardovaná města se dají obnovit, ale tam, kde to bude svítit a tam, kde budou radionuklidy zářit dalších 5000 let a když prostě tam prostě někde spadnou nějaké takové ty bomby, které že jo, proti nepřátelům, aby už se tam nikdy nevrátili, že jo, takzvané kobaltové bomby, tak když někdo schodí na, já nevím, v Berlíně, na Bundestag kobaltovou bombu, tak 5000 let se tam nikdo do okruhu 50 kilometrů nebude moci přiblížit. To je realita. Proto já fakt nevím, jestli ty vtipy, které zaznívají v těch pořadech na ruské televizi, jestli jsou pořád ještě vtipy, anebo už jsou to prostě plánované nějaké scénáře. Já fakt nevím, já si nejsem jistý, protože ruské vtipy mají trochu takovou specifičnost, na rozdíl od západních vtipů nebo kanadských vtipů, jsou ty ruské vtipy takové hodně jako drsné a někdy ani nevíte, jestli je to jako myšleno vážně, nebo je to ještě pořád jako vtip. No, každopádně, jenom v odpovědi na pána, pokud jsem to dekodoval správně, tak je jasné, že Amerika se toho nebude chtít aktivně zúčastňovat, ale ráda to bude financovat, aby k tomu došlo. V Evropě. Bude to financovat, bude tomu napomáhat. To znamená, to je zásadní. A ten plán je jasný. To znamená zlikvidovat Edom, to znamená křesťanský prostor západní civilizace, minimálně v první instanci v Evropě. Součástí Edomu je samozřejmě i Severní Amerika, takzvaná západní čtvrť. Tohleto v podstatě máme teď jako scénář, který politici by měli hasit a ne ho podněcovat a ne ho rozfoukávat, jako to dělá Merz, jako to dělají různí Macinkové a různí další. Měl by se hledat mír, spolupráce, mírové urovnání, dialog, jenže nic takového nevidíme. Vidíme jenom výkřiky a eskalaci konfliktu. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Jdeme na to už o vyzvání, nebyl schopen nějaká...
4: Halo?
1: Halo, dobrý večer, můžete položit dotaz.
4: Dobrý, a ještě když můžem doplňující otázku, no a Chabad nemá nějaké svoje bankové systémy, lebo keď to správne chápem, tak máte tu banku pre medzinárodné platby, Svetovú banku, Medzinárodný menový fond. Potom v Londýne máte napríklad tú veľkú poisťovacú spoločnosť Lloyds. Potom máte burzy, napríklad v Chicagu je burza, kde sa určuje to, za akú cenu budú Rusi predávať obilie na svetových trhoch. V Londýne máte aj ropnú burzu a tak ďalej. No a to mi pripadá, ako keby boli finančné produkty, keď sa to dá tak povedať, alebo finančná infraštruktúra vybudovaná domom Sion. Na Chabad nemá nič také? Tak či
3: eventuálne to ja ďakujem za dotaz. Ja, dokonce i že jo, šéfka Ruské centrální banky Nabiulina je kádrem domu Sion, mimochodem. Znovu, bankovní systém takzvaných centrálních bank je úvěrový systém a to je pod doménou domu Sion. To znamená, všechny bankovní systémy a centrální banky jsou pod kontrolou domu Sion. Ruský Chabad disponuje něčím mnohem cennějším, než jsou bankovní systémy. A to jsou zdroje. Fyzické zdroje. To je mnohem cennější věc než banky, protože banky fungují na základě dluhu a dluh je vzduch. Protože všechny emitované peníze, které byly kdy centrálními bankami vydané, byly vydané s nějakým úrokem, s nějakým dluhem. A pokud by všechny peníze měly být vráceny, splaceny a vráceny centrální bance, na trhu by nezbyla ani jedna jediná bankovka, ani jedna jediná mince. To znamená, všechny vyemitované peníze, které centrální banky vyemitovaly mezi populaci na celém světě, jsou produkty dluhu a úvěru, který nikdy nemůže být splacen. Nikdy za všech okolností, za žádných okolností nemůže být splacen. Všechny vyemitované peníze představují dluh, dluh k centrální bance. Protože ta centrální banka neuvolňuje ty peníze do oběhu, jak se říká, že centrální banka uvolnila do oběhu další peníze. No to zní jako, že centrální banka vzala do tašky nějaký peníze a teď je nasypala na ulici a podnikatelé ty peníze se sbírali. Ne. Takhle to nefunguje. Centrální banka uvolňuje vždycky peníze na základě výkonu ekonomiky na bázi takzvané monetární a fiskální politiky. A uvolňování těch peněz je naproti dlužním úpisům. Buď si půjčuje peníze stát, anebo si půjčuje peníze podnikatelský sektor. A pokud chce banka uvolnit na trh větší objemy peněz, tak sníží úrokové sazby, aby si komerční banky mohly půjčovat od centrální banky větší objemy peněz za menší objemy. Tím se na trh dostává více peněz. Úroky a půjčky se stávají levnějšími, lidé více nakupují, tím se uvolňují peníze. Ale pozor, všechny ty uvolněné peníze, úplně všechny, jsou půjčené od centrální banky, úplně všechny. Když teď se podíváte do své peněženky a máte tam nějaké bankovky a podíváte se na ně a řeknete, jak vznikla tahle bankovka, tak každá bankovka i každá mince vznikla naproti dluhu, který ta bankovka i mince nese k centrální bance. To, že vy ji máte v peněžence, tak je to jenom kvůli tomu, že někdo z té banky před několika lety ji vytáhl naproti dluhu a naproti úvěru. Většinou nějaká komerční banka. To znamená, to banky slouží v podstatě k úvěrování, jako ke kontrole ekonomického systému všech států světa skrze tvorbu peněz. Respektive ještě lépe, skrze tvorbu dluhu. To je přesnější. Naproti tomu Rusko disponuje historicky největšími zásobami surovin na této planetě, jakožto největší země na světě. A zatímco banky nabízejí jenom dluhy a úvěry, tak Rusko disponuje reálnými aktivy. A to je nejsilnější platební nástroj. Proto Dům Sion sice disponuje velkou silou, ale nedisponuje tím hlavním, nedisponuje zdroji, skutečnými fyzickými zdroji. Těmi disponuje Dům Chabad. A je si toho sakra vědom. To znamená, znovu, ta komplementární válka je založená na tom, že moc vyvoleného národa je rozdělena v tandemovém řízení, globálního řízení, takzvaného globálního prediktora, do dvou domů v tandemovém konceptu, v tandemovém schématu. Dům Sion kontroluje veškerý bankovní sektor na této planetě. Dům Chabad kontroluje největší surovinové zdroje na této planetě. Systém takzvaného globálního mocenského vyvažování. To jenom, abyste tomu rozuměli, jakým způsobem to funguje. Takhle bych teda na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volající.
1: Dobře, dobře, volám. Tak snad se dovolám.

0: Tak dotyční nám nezvedá, tak uvidíme, jestli třeba někdo zavolá nám zpět na telefon. Takováto hluchá místa jsou velmi nepříjemná. A uvidíme, pokud samozřejmě bude to ticho pokračovat a lidé nebudou volat, což samozřejmě každý nemá WhatsApp.
1: Halo, halo, svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit dotaz.
2: Ale jen to jsem zase já.
1: Aha.
2: Tak nevím, asi bych dal nějakému jinému uchádzačovi.
1: Jo, dobře, dobře, dobře.
2: Děkujem.
1: Díky. Tak spojení funguje, ale nevím, proč jenom pro jednoho. To jsem z toho jelen teda. To jsem
0: nevím.
1: Z toho jelen.
0: 1. září, máme začátek září, lidé méně volají. Tak uvidíme, pokud ne, zahrneme si písničku a pokud nikdo nebude volat, tak asi budeme končit, nebo já nevím.
1: Okay,
0: není zájem otázky. Asi
3: no, tak zahrajeme písničku jako na radiožurnálu, že jo, vždycky 3 minuty, 5 minut se hovoří o tom písnička. No.
1: Vydržte, a teď to vypál. Teď to odpálilo mě, že to nechce spojit, tak to nevím. Tak šup, šup, šup.
0: Takové, to je vysoce neprofesionální, jo, taková technická. Jo, si zahrajeme písničku a budeme držet během písničky, jo, to je jako by vysílání tohle řešit.
1: Dobře, dobře.
4: Vracím se k vám.
0: A když někdo bude, Martine, tak to klidně přeruš, jo, tu písničku úplně v pohodě.
1: Jo, dobře.
0: Jo, jestli někdo bude. To byla, nevím, no, asi první týden září, tak lidi asi nevolají, nebo já nevím, no.

0: Tak někoho máme, Kalifornii máme, tak počkejte, já tady odmítnu tady ty a hezký večer, můžete položit tedy dotaz.
1: Dobrý večer, já jsem se chtěla spýtat, Bill Gates uvedenil rozhovor, v kterém vraví, že strašně veľa lidí zomrie na nedostatek vody v roku 2027. Rozmýšľala som, či to bude počas nejakej natural katastrofy, alebo či to bude počas tej radiácie, počas tej vojny. Keby ste mohli niečo tomu povedať. Ďakujem pekne.
2: No, já děkuji za dotaz, to je zásadní, to je samozřejmě zásadní otázka. Já myslím, že určitě sledujete, co se děje v prostoru střední Evropy, zejména tedy v prostoru České republiky, ten nedostatek prostě vody, kdy klesají jezera, klesají řeky, na Orlíku dokonce klesla voda takovým způsobem, že se už vtipkuje, že se tam možná najdou sudy z 90. let, které se ještě nenašly. To je hodně morbidní vtipy, ale opravdu je to tragické, je to úplně šílené a víte, znovu já se vrátím k tomu, co objevili ti Iránci, nebo objevili, zjistili Iránci, že když vybombardovali ty velké protiraketové radary, které byly namířeny od 70, nebo od konce 70. let, z toho prostoru Iránu, že najednou, že zničili iránské drony, tak najednou začalo po nějakých těch skoro 60 letech a podobně, nebo 50, znova prostě je v celém Iránu pršet. Tak je to jenom potvrzení těch obav, co prostě už řešíme jako několik let. Vždycky, když prostě někde jsou prostě nějaké silné radary, tak ty radary ovlivňují počasí. A buď ovlivňují jedním způsobem, anebo druhým. Buď, že neprší, anebo obráceně, že prší až moc. To znamená na tvorbu srážek, anebo proti tvorbě srážek. Jedno nebo druhé. A já jsem o tom hovořil minule, že to torádo na Jižní Moravě z roku 2024, prostě to byla jenom ukázka toho, jakým způsobem, nebo to bylo 23, teď fakt si nepamatuju to datum, ale to byla ukázka prostě toho, jak ty modulované vzdušné proudy jdou v podstatě z jihu.

0: naprosto reálně, že oni mají nějaký plán vyvolání někde nějaké, jako měli pandemickou krizi, tak vyvolají takzvanou krizi s vodou. To znamená krizi s příjmem vody. A co tím budou jako sledovat? Nebo co budou, jako, jaký by to mělo účel? Jakože nedostatek vody. Co je tím v podstatě sledováno? No, když vezmete lidem vodu, nad tím se musíme zamyslet. Zkuste se zamyslet. Když vezmete lidem vodu, přístup k vodě, co se stane? Co se změní? No, změní se to, že ten, kdo bude mít vodu, se stane pánem planety. Pánem světa, kterému se všichni budou klanět. Kdo kontroluje vodu, kontroluje úplně všechny lidi. Lépe než čímkoliv jiným. Je to o totální kontrole populace. A pokud chcete vidět, jak to vypadá v reálu, nebo jak by to vypadalo v reálu, pusťte si film Mad Max. A ten poslední z roku... kdybych já si pamatoval ty roky, že jo, 2020-2021, no ten poslední Mad Max, jak v podstatě je ta válka o kontrolu vody v té poušti. To znamená, je tam ta skála a v té skále je obrovský zdroj vody a ten gang, který tam je, tak kontroluje tu vodu a ovládá v podstatě celý region. Prostě oni tam chodí a žebrají o vodu, že jo. A ten, kdo kontroluje ten vodní zdroj, tak ten prostě vládne celé té oblasti. A vidíte, je to film, ale v reálu by to fungovalo úplně stejně. To znamená, kdokoliv plánuje vytvoření sucha, vytvoření nedostatku vody, tak bude usilovat o získání kontroly vládce vody. A to, chápete, oni normálně nemají problém modifikovat počasí, oni nemají problém do lidí píchat bojové látky a experimentální látky v rámci nějaké pandemie. A oni ani vůbec nemají problém lidem vzít vodu a kontrolovat potom její distribuci. Nemají problém na získání totální absolutní kontroly. Zkuste se nad tím zamyslet. Zkuste se zamyslet třeba nad tím, jak třeba i v Evropě probíhají různé zákony o stavbě studní. Že soukromé studně, co s nima můžete dělat, co s nima nemůžete dělat, že jo, že musíte nahlásit, že máte studnu a podobně. Chápete? Ve chvíli, kdy to začne být kritické s vodou, tak zdroje vody začnou být samozřejmě předmětem velkého zájmu státu. Začnou být předmětem velkého zájmu politiku. Na to je třeba dát pozor. To znamená, tady ty výroky Billa Gatese pouze naznačují, že oni opět něco chystají. Něco opravdu zase něco podobného, jako byla pandemická krize na jaře. Koncem zimy 2020. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volejci.
1: Tak, svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit dotaz.
2: Dobrý večer všetkým. Nevím, či si pan Veka vzpomíná, ale v jednom vysílání rozprával o nějakých sudičkách, které jsou, mají mužskou podobu, alebo tak. A hovoril, že si to ale najprv musí naštudovat. Tak by som sa chcel opýtať, či už on o tom niečo vie. A ak nie, náhodou toto, tak mám doplňujúcu otázku. Kedy nastane ten zlom pre nás, aby sme vlastne opustili Európu? Bude to vstup prvého vojaka na Ukrajinu, alebo kedy vlastne to človek má odhadnúť, aby odtiaľ to vypadlo a zbavil si všetky fidlatka preč? Prajem pekný večer, ďakujem za odpoveď.
1: Ďakujeme.

0: Tak. Vítku VK, slyšeli jste dotaz?
1: No, já jsem neslyšel vůbec nic.
2: Ptám se tě, jestli můžeš, Martine, zreprodukovat. My jsme

0: já tady mluvil celou dobu, já měl vypnutý mikrofon, aby se, jestli můžeš zreprodukovat.
1: Ne, no, dotaz, že prý byl před absolutně. Pár pořady dotaz na nějaký sudičky, který chodí v mužské podobě. A že VK měl odpověď, že to neví, že si to když tak nastuduje, tak pán se ptal, jestli už to VK nastudoval. A já teda sudičky, jestli jsem tomu rozuměl, sudičky, co chodí za lidma v lidské podobě, v mužské podobě.
0: VK víš, o co jde?
2: Já mám něco tak, matně si vzpomínám něco z minulosti, přišel nějaký takový dotaz, ale znovu prostě ty informace se tak jako přelývají, různé takové dezinterpretace. Já jenom k tomu velice rychle, to bylo že příměr, že když se to dítě, já jsem o tom hovořil několikrát, tak ještě jenom velice krátce, ale zase se budu opakovat. Když se vlastně v podstatě dítě narodí, tak vidí v podstatě některé entity, které by tam být neměly a které normálně nejsou vidět. To znamená, první to jsou čekatelé. Čekatelé, kteří vstupují, chtějí dokončit svůj životní pouť anebo chtějí ukrást životní pouť. Byl jim zamezen vstup k Žehově a nebyl jim umožněn přístup do oné galerie, takzvaného lunária, jim nebyl umožněn. Zase bychom tady strávili dlouhou dobu. Proč? Z jakého důvodu? Proč některá duše má není dovoleno, aby bylo takzvaně vyřešeno. To znamená, nemá dovoleno onoho rozhodnutí, jestli dojde ke spojení s Žehovou anebo k další reinkarnaci. Zůstane tady v našem prostoru. Jak je to možné? Jenom velice rychle. Stává se to v případě, že zemřete nějakým vlivem, který nebyl součástí vůle božího záměru. Jak k tomu může dojít? V podstatě ten hlavní církevní narrativ je, že nic se nemůže stát bez vůle Boha. To je ten hlavní princip. To znamená dokonce i činnost veškerých démonů a tak dále, všechno je se souhlasem Boha, kdy Bůh může povolit nebo Bůh zakáže a tak dále. Ale nesmíte se to zaměňovat s tím, že například nějaký člověk v podstatě se dostal na krátký okamžik mimo ochranu svého strážného anděla, mimo ochranu, což by normálně se nemělo stávat, ale ten princip církev nebo kánon to vysvětluje tak, že přestože anděle a andělům byla udělena veškerá vědomost světa i vesmíru v okamžiku jejich stvoření, tak nemají onu moc a nedisponují onou mocí jako Bůh. Jsou pouze nositeli informací. To znamená, na rozdíl od Boha, anděle nejsou neomylní. Takhle se to vysvětluje. A pokud anděl strážný udělá chybu a způsobí vaši smrt, například nějaká strašná nehoda, vy zemřete a je to kvůli tomu, že strážný anděl nezařídil to, že vy jste se v okamžiku, kdy jste se dívali třeba, nevím, na rádio nebo na budík, vy jste se měli díkat před sebe, že tam zrovna vyjel do protisměru nějaký člověk prostě v kamionu a vy kvůli tomu jste se zabili v autě. Tak v takovém okamžiku vy nemůžete postoupit do takzvaného řešení, k takzvanému soudu, to znamená o tom, jestli splynete s Žehovou, anebo půjdete do lunária, do takzvané galerie, si vybrat další pokračování své budoucnosti v další reinkarnaci, ale vy zůstanete v tomhletom prostoru a vy musíte zbytek života takzvaně dožít, ale v jiném náhradním těle. A tihleti jsou na porodnicích a stojí okolo těch porodních stolů a čekají, aby mohli vstoupit do nového novorozence. Proto to, a podoby těch lidí jsou trochu, jako nebo, no, víc. Víc než trochu děsivé, protože podoba lidských entit, respektive jakoby duší, je hodně, hodně taková těžko definovatelná. Není to jako nějaký fluidum nebo obláček, ale je to většinou nějaká stělesněná postava, která vzhledem k tomu, kdo se na ní dívá, tak je stvářena jeho vlastním mozkem a schopností vnímat jeho hodnotovou charakteristiku, jeho vnitřku, nikoli v jeho obrysu. Já vím, že to je zase komplikované na vysvětlování, ale představte si, že máte nějakého člověka a vy byste ho neidentifikovali podle jeho obličeje, ksichtu, ale vy byste ho identifikovali podle jeho charakterových vlastností, jestli je to dobrý člověk, závistivý člověk, láskyplný nebo zlý, nebo nějaký úchylný člověk a podobně, tak podle toho byste ho identifikovali tvarově, podle jeho charakteru. No a protože ti lidé, kteří nemají dovolenou, aby postoupili dál, to znamená, jejich strážný anděl je neochránil tam, kde měl, a je jim třeba 45 let, nebo 50 let jim je, a oni mají žít ještě dalších třeba 30 let, tak jejich duše jsou v podstatě sformovány jejich hříchy, které mají. A ty je sformovali a deformovali. A když to malé dítě se rodí, tak cítí jejich přítomnost a vidí jejich podobu takový a tací, jací jsou. A to dítě potom hřve. A hřve strašně moc, protože se jich bojí. A jeden z nich do toho dítěte vstoupí. A prožívá život, dokončuje život. Ale pouze po tu dobu, o kterou přišel během autonehody. Takže pokud přišel autonehodou o 30 let, tak potom ten člověk, do kterého vstoupí tato duše, žije jenom 30 let a ve 30 letech ten člověk umírá. To samé platí, když třeba tomu člověku zbývá jenom 11 let. Vstoupí do nového těla novorozence a žije jenom v 11 letech a to dítě v 11 letech umírá. Protože to je konec procesu, konec projekce daného úkolu a v tom okamžiku se duše vrací k vyhodnocení k Žehově a nebo do Lunária. Takhle funguje světotyp, ve kterém fungujeme. Nebo něco, co se nazývá světotyp. Takhle. A proto podoba těch sudiček, že jaký kdo bude mít osud a co bude dělat a takhle podobně, tak jsou to v podstatě jakoby, nebo je to zobrazováno jako tři postavy a to jsou de facto kurátoři, kteří de facto jakoby ukazují, že jakým směrem tedy ta nová bytost půjde a určují, kdo vstoupí do toho těla. To znamená, určují, kdo vstoupí v té řadě, jak oni tam jsou seřazeni, tak oni určí, kdo vstoupí do toho těla toho novorozence. De facto jakoby porota tří. De facto by se dalo říct. A v západních jakoby zdrojích a pohádkách a fairy tales a všech tady těch jakoby příběhů jsou ty postavy vykreslovány a popisovány jako tři ženy, přičemž ten archetyp je obojaký. Někomu se jeví jako tři ženy, někomu jako tři muži a ten jejich výraz je jakoby obojaký, jakoby obojetný. Proto je to komplikované na vysvětlování a není to o tom, že by v podstatě to, ty přisouzení toho osudu, že by bylo v podstatě jakoby řešeno nějakými prostě imaginárními postavami, které by měly ženské pohlaví, nebo tohleto. Velice komplikované na to takhle zjednodušovat. Já jenom takhle nechci do toho zabíhat, a proto jenom takhle na rychlé vysvětlení a pustili bychom se do dalšího volejcího.
1: Tak, svobodný vysílač, hezký večer.
3: Dobrý večer ešte raz všetkým, pretože v tom prvom stupe ma bolo veľmi zle počuť, zle spojenie, alebo neviem čo. Ja by som chcel pánovi VK povedať, neviem, či to postrehol včera New York Post, priniesol krátku správu, že vysokí predstavitelia chasidských ortodoxných židov navštívili na vysokej úrovni Bielý dom. Takéto spretnutie, ako hovorí New York Post, prišlo prvýkrát po 50 rokoch. Naposledy navštívili amerického prezidenta v 79. roku. No, bol to ten Peanut Man. Vypadlo mi teraz jeho meno. Takže po 50 rokoch navštívili teraz vysoký chazický Trumpa a J.D. Vance'a. A to, čo ma nebolo počuť, čo by som chcel zopakovať, je, že v minulý rok vydavateľ americký Max Blumenthal vo svojom časopise Grey Zone hovoril, že šéf CIA Radcliffe je len stenografom Mossadu. A nie je náhodou, že práve keď Radcliffe po jeho návšteve v Rusku, ktorá nebola veľmi úspešná, Nemecko označí Rusko pár dní po jeho návšteve, Nemecko označí Rusko za hlavného viníka toho incidentu na Lipskom letisku. Takže keď môžete to komentovať, ďakujem pekne.
1: Dobře,
0: dobrým, že 79. No. byl tuším Jimmy Carter v Uráky, George. A hlavně šach.
2: No, oni šli... Uráno,
0: a tak dále, tak tam
2: ho samozřejmě, oni šli znovu, tehdy to bylo kvůli Iránu a dneska je to znovu kvůli Iránu. Jako jo, proto oni za ním přišli, všechno to, co se děje, přišli vyspovídat Trumpa, aby zpytoval svědomí, že zatáhl, ani ne, že zatáhl do toho problému, ale že to nevyřešil, že to celé de facto spackal, proto mu přišli vyčinit přímo jeho šéfové z Chabadu. To je normální. Když generální ředitel nezvládá svoji práci, přijde k němu návštěva. Kdo přijde za ním? Za ředitelem, který nezvládá svoji práci? No přijdou za ním majitele. A řeknou, my nejsme spokojení s tím, jak to řídíte. Výsledky nejsou. Vy nemáte výsledky. Jak to, že nejsou výsledky? No a ten ředitel a ten Trump musí být schopni na to nějak reagovat. A když na to budou reagovat špatně, tak majitele v nějaké chvíli toho ředitele vymění. Prostě skončí. To je realita. Tohle to nejsou, prosím vás, tohle to nejsou nějaké přátelské návštěvy, jakože nejvyšší zástupci chasidů přijdou za Trumpem a dají si tam prostě kávičku anebo dietní kolu, kterou jim prostě ze sixpacku vytáhne oranžová skupová hlava. Ne, ne, ne, takhle to nefunguje. Když dojde k takovému velkému setkání, tak je to kvůli tomu, že někdo něco hoří, někde nějaký obrovský průser. A musí to řešit nejvyšší předáci Chabadu. Úplně nejvyšší. Nedá se to, že by zástupce posunul. Mohl by klidně zástupce, že jo, nějakého... Že jo, ne, ne, ne. Musí tam přijít přímo nejvyšší vedení. Rozumíte, v jakých problémech je Trump? Trump si myslel, že když vybombarduje a zabije ajatoláha Chameneiho a jeho rodinu, takže v podstatě Irán se složí a sionističtí tam napochodují jako králové a celý Irán bude pod kontrolou Izraele. No tohle to fakt si mysleli a Trump asi tomu fakt uvěřil a podívejte se, ono to tak není. Celý svět je kvůli že jo, nestabilitě z ropou rozvrácený. A oni to musí nějak hasit a posílají Kushnera s Witkoffem do Ruska a za Trumpem chodí nejvyšší prostě chabadisti a snaží se vyřešit ten průser, který byl roztočený v prostoru Perského zálivu. Chápete, takhle to funguje v každém podniku, s každým ředitelem. On dostane důvěru, on dostane funkci a on svoji práci nezvládne, přijde za ním návštěva a majitelé, že jo, ho sprdnou na 3 doby a buď mu dají úkol to napravit do nějaké chvíle, anebo za ním přímo přijdou a řeknou mu, musíte skončit. Jedno nebo druhé. Já nevím, jestli oni už úplně jako zlámali hůl nad Trumpem, možná, že Chabad mu ještě nějakou šanci dá, to se teprve uvidí. Každopádně blíží se volby, doplňovací volby do amerického kongresu začátkem listopadu a tam se to prostě rozřízne. Tam to bude vidět, tam hotovo, vymalováno, tam se uvidí. Proto takhle třeba se na to dívat. Návštěva nebyla přátelská, nebylo to kvůli tomu, že by si tam zašli na kafičko, ne. Je to kvůli tomu, že je to průser s Iránem, stejně jako tehdy v 79. průser a je to třeba řešit. A tentokrát to musí řešit znovu a znovu Chabad. Takže takhle bych na to reagoval. No a pustíme se do dalšího volajícího. A bude poslední.
1: Další tak. Volající mi poslal odkaz, jo, je to i k tomu zálivu, ale ke všemu. Řidiče prý čeká tvrdší účet za emise. Co s tím? Benzín a nafta mohou zdražit až o 11 korun za litr, tedy že v roce 2028 by měli začít platit tedy ty ETSky dvojky, zahrnující emise ze silniční dopravy a dodavatele pohonných hmot budou muset nakupovat povolenky podle množství prodaného paliva. Takže je tady výčet zase 5 až 11 korun, že by se mohl zvednout litr.
0: No. Co na to říct? Dárek motoristů. No.
2: To je jednoduše dárek motoristů. Motoristé to mohli zablokovat, mohli zatlačit takzvaně, že jo, na Babiše a říct mu, tohle to odmítneš v Evropské komisi a když ne, tak vyvoláš referendum o vystoupení České republiky z NATO. To taky, ale z Evropské unie samozřejmě. A proč nezatlačí? No, protože není dovoleno. U motoristů není dovoleno. Protože proč? No, protože Izrael není dovoleno. Chápete? Výroky Macinka, že jo, v hlubokém předklonu před Bibim, že jo, když byl při návštěvě v Izraeli, taková ostuda. To, co tam říkal, ta ostuda. A samozřejmě, že i černý puntík, že? Černý puntík, který na příslušných místech byl zanesen, že jo, protože ortodoxní jsou na tady to velice hákliví v New Yorku, tam vedou ten seznam, že jo, ortodoxní, že jo, těch politiků, kteří slouží do Musion a kteří slouží věci a tezím takzvaného izraelského sionismu, tam dělají tečky, že jo, dělají tam takové ty puntíky a když těch puntíků je 11, tak ten politik skončí. Jo, politicky. Buď na něho je vypuštěný nějaký skandál, nebo tomu politikovi se udělá špatně, dostane rakovinu, nebo ten politik má nehodu na snowboardu, nebo ten politik prostě sám někde vystoupí a řekne, že rezignuje a podobně. Znamená, oni tam mají ty tečky, ty puntíky, že na tom seznamu a podle toho to jede. Proto ti politici se podle intenzity těch černých puntíků střídají jako na kolotoči. A jenom vysvětlení na závěr, velice zásadní. Víte, proč se to dělá? Protože když děláte sviňárny, tak můžete udělat jenom určitý počet sviňáren dříve, než by to obrovské množství, nekontrolované množství sviňáren, vyhnalo lidi do ulic k povstání. Proto se počítají ty puntíky, že? A to je ta ješiva magna v New Yorku, že? Tam oni mají ten centrální seznam všech těch prohřešků. A proto takhle to funguje v politice. Nějaký politik dělá sviňárny proti lidu, sviňárny, ale po 4 letech musí odválu, protože lidé místo toho, aby provedli povstání, tak jdou k dalším volbám a jdou spalovat své volební lístky do spalovacích uren. A tím je zabráněno povstání. Přijde totiž nějaká jiná figura, nějaký jiný diletant a ten začíná s čistým štítem. Ten nemá žádný černý puntík. A jakmile začne jeho vláda fungovat, tak idiotský výrok v Izraeli, černý puntík, výrok proti Rusku, že jo, vytvoření terče z České republiky, druhý černý puntík, idiotský rozhovor s maskovaným konspirátorem nějakým a nějakým prostě provokatorem v kukle, třetí černý puntík, že jo, takhle ty puntíky se dělají, dokud jich není 11 a potom ten politik je vyměněný, je odvolaný z funkce, nebo sám podá rezignaci, nebo se mu udělá špatně a ze zdravotních důvodů odstoupí a tak dále, a tak dále, a tak dále. To znamená, ta politika je takhle nastavená, to znamená proto i takzvané systémy jdem okrást je, že jsou nastavené vždycky jenom na 4 roky, aby nedokázali ti politici nasrat ty lidi k nepříčetnosti za ty 4 roky. To většinou tak rychle nejde a když je naštvou, tak jenom do nějaké míry, aniž by je to vyhnalo do ulic a po těch 4 letech oni zase ti lidé jdou a zvolí si někoho jiného, o kterém si myslí, že představuje změnu, ale ve skutečnosti změna žádná to není, protože začnou dělat ty samé sviňárny a znovu se jim každé z nich začnou započítávat další černé puntíky, než zase se to naplní a než zase jsou další volby. Takhle funguje nosaté chucpe. Systém řízení takzvaného demokratického světa. Demokracie nejskorumpovanější systém řízení na světě. Takže takhle bych to uzavřel. Já doufám, že dneska jste se něco dozvěděli, že něco si zase odnesete. A uslyšíme se samozřejmě za týden po 19.45. Opět přineseme nová témata z domova i ze světa. Já se tady s vámi, se všemi posluchači a čtenáři loučím a samozřejmě se loučím s Vítkem a samozřejmě s Martinem. Díky za písničky. No a pro tuto chvíli vám popřeji krásný pěkný večer a pokud jdete spát, tak samozřejmě dobrou noc.
0: Já se s tebou taky rozloučím, VK, měj se moc hezky i s tebou, Martine, i s vámi, milí posluchači. Velmi se vám omlouváme za technické potíže, tentokrát jsme se opravdu vyznamenali, já tady hovořil bez mikrofonu, respektive zapnutého mikrofonu. Martin měl občas problémy se telefony, příště to snad bude lepší. A doufejme. Tak mějte se moc hezky, dobrý večer a taky případně dobrou noc.
1: Tak, dámy a pánové, já vzpomenu, že bude následovat kalendárium číslo 175 k nedožitým 106. narozeninám saxofonisty Charlie Parketa od Míši Kyselky Studio Praha. Takže já to předám Jardovi. Děkujeme, děkujeme, děkujeme. A samozřejmě svobodný vysílač jede dál. Takže hezký večer.
4: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme.
5: Vážení posluchači, vítejte u kalendária číslo 175, které věnujeme nedožitým 106. narozeninám saxofonisty Charlieho Parkera. U této příležitosti si opět poslechneme archivní záznam pořadu, jež jsme mu věnovali na stanici Vltava a krom jiných uslyšíte i mne, Michaela Kyselku, jenž je autorem pořadu a teď k vám hovoří do mikrofonu.
6: I heard Charlie Parker. I said, that's it.
7: He did what all of us wanted to do.
8: Pro mě Parker je takový Mozart na saxofon.
9: There's no words to describe what Bird did. Listen to the records and just go, wow.

Charlie Parker. Pane kapitáne, zvuk vítězného parníku dolehl od Missouri až k Vltavě. Glisanda, akcenty, spěcháte anebo se loudáte? Vaše solo nakonec zní jako řeka. I váš rodný Kansas City byl pojmenován po řece. Už tehdy za prohibice byl vlastně předzvěstí Las Vegas se svými 50 nočními kluby, kde se hrálo, tancovalo a pilo. Když totiž vláda zakázala alkohol, posloužila jazzu vytvořením podzemního světa, světa pohody i extáze, kde bojovali pouze hudebníci.

0: Ve 12 Charlie dostane od matky, se kterou žijí sami, darem saxofon. Parker Jr. chodí s kamarády cvičit a zkouší různé nástroje. Zahraje na polnici, na buben či na basu, která se mění v luk s šípem amorovým. Zasažena je půvabná Rebecca Ruffin a v roce 1936, ve svých stále ještě 15 letech, ji Charlie pojme za manželku. V klubu s názvem The House of Swing, přímo naproti nevěstinci, v těch dnech hraje sám velký hrabě Count Basie. Jeho hudba je jako horskou dráhou vepsaný osud do lidského srdce. Jak stoupá výš a výš, jak padá do hlubiny, jak zpívá, žertuje, brečí, vzpomíná, sní, proklíná, stěžuje si, modlí se. Bylo v ní všechno. A Charlieho při ní jímala hrůza a zároveň jí byl inspirován. Jednou dopoledne při zkoušce přichází onen okamžik, zvací gesto pohledem a Charlie se ocitá uprostřed Basieho kapely, aby si s nimi zadžemoval. Hraje jako šílený, ale od C-čka místo sníženého D. A bubeník to nevydrží a mrští činelem o zem. Všichni se nakonec smějí, tedy všichni. Inu, co tě nezabije, to tě posílí. Přesto se Charlie cítí jako zmoklá slepice. Slepice? Ano, slepice, Yardbird. Jednou, to už je Parker členem jiné kapely, jedou na kšeft a pod kola se jim připlete slepice. Charlie zakřičí na šoféra, zastav, hey, I'm gonna take that Yardbird. Přece ji tady nenecháme, když z ní máma může udělat polívku. Tak si vysloužil přezdívku Yardbird. Bird. Zpěv ptáka v letu, Yardbirdova suita. Charlieho však čeká první životní drama, které navždy změní jeho styl, režim dne a režim noci. Auto se členy orchestru George Wilkinsona dostane na ledu smyk a havaruje. Kapelník nehodu nepřežije a Parker je hospitalizován s nalomenou páteří. Na bolest dostane morfium.
1: Cukříku?
2: Ano, Charlie.
1: Pojď sem a sedni si na postel.
0: Rebecca netušila, co má Charlie za lubem. Má pro ní dárek? Nějaké překvapení? Naproti bylo zrcadlo, podívala se do něj a uviděla tak manžela. Zvedl nohu a opřel se botou o židli, vytáhl z věšáku jednu z kravat a obtočil si ji kolem paže. Ze stolku pak vzal injekční stříkačku a vsunul jehlu do žíly v předloktí.
2: Charlesy, co to prosím tě děláš?
0: Vysunul jehlu, usmál se a utřel si krev z ruky. Povolil uzel nad loktem, uvázal si kravatu a sehnul se pro futrál se saxofonem.
1: Tak zatím, cukříku, a naviděl.
0: Příštího dne matka i manželka předstoupí před syna a manžela. Raději tě uvidím mrtvého, než aby si spíchal, Charlie, řekne matka. Charlie vrhne pohled na Rebecku a odejde do kuchyně. Od toho dne je to jiný Charlie.

Bylo to večer. Bylo mi úzko z tolika světel. Tak jsem se díval na oblohu, jestli nebude padat aspoň jediná hvězda. Pošetilá. Zbytečná. Plavá. A nahá. Když v tom jsem uslyšel hrát blues na památku velikého sebevraha.

0: Jednou na Rebeku Charlie vytáhl pistoli nabitou. Myslel si totiž, že jeho žena vzala dopis od nové milenky a schovala jej.
1: Charlie, podívej se do šuplíku.
0: Nahmatala žehličku a mrštila jí vší silou směrem k němu, jen tak se uhnul.
1: Příště, až na mě vytáhneš zbraň, Charlie, tak mě radši zabij. Radím ti to.
2: Many of Kansas City's talented saxophonists helped to form Byrd's playing style.
0: Kansas City nadělí Yardbirdovi nového tátu, jejím Buster Smith, se kterým si na pódiu vyměňují fráze a takzvané licky. Buster, jeden z průkopníků rané formy bebopu, však v červenci roku 1938 odjíždí do New Yorku a Parker jej brzy následuje. Ve svých 18 opouští Rebeku, matku a domov. Ano, byla to skladba Cherokee, indiánská píseň lásky, která se skrývala uvnitř velkého jablka, Big Apple, zkrátka New Yorku, a kterou pro Yardbirda objevil kytarista Biddy Fleet. Parker si ji zamiloval a takhle ji zahrál na potkání, než ji přearanžoval tak trochu k nepoznání a přejmenoval na Coco.

Ty tam jsou doby, kdy v 19. století člen potulné Negro Minstrel Show působil na americkém jihu podobně jako slon v manéži. Jedna věc však zůstala stejná. Hudba a její šarm nejen, že pojí lidské duše, ale umí také transformovat zlobu. Anyway, v New Yorku Bert poznává nové tváře, s nimiž se časem ocitne ve studiu anebo před publikem. Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Art Blakey, Charles Mingus, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, Lester Young, Gil Evans, Woody Herman, Miles Davis, Benny Goodman, John Coltrane, Stan Kenton, Stan Getz, Buddy Rich a další a další. Na lekce hudební teorie dochází do bytu Morryho Deutsche, jenž byl mentorem mnohých, a také Django Reinharta. Pozor, teď přecházíme z Cherokee na Cocoa. Akordy zůstávají, melodie se mění. Metamorfóza, snad inkarnace swingu bebopu.

Nový hudební styl se nezadržitelně dere do popředí a někteří tradicionalisté jej obdobně jako dekadentní poezii a mentalitu nastupujících beatniků odsuzují. Bebopeři nazývají tradicionalisty plesnivými fíky, pro konzervativce je nový hudební směr zase naopak čínskou hudbou, bez melodie k zapamatování a bez rytmu k tanci. Louis Armstrong je zaskočen nikoli Parkerovým publikem, ale spíše obdivovateli z řad svých spoluhráčů. A v sarkastickém filmu Beat Generation se k ním vyjadřuje patřičně skepticky. He, myslíte si, že jste svobodní, ale míříte ke dnu, kde vás čeká opět jenom blues.

0: Baudelaire nebo Verlaine, Ginsberg nebo Hrabě, Bukovský či Kainar, dolar zlatý krávě. Mince, co se drží nad nákazou světa, mince, co se bortí jako děti z geta. Hledej jeho duši a zároveň chraň svojí. Vždyť nákazu světa ta mince jednou spojí.
1: Nákaza světa, šířící se již od dob dávno před prokletými básníky, posadila beatniky a bebop na stejnou příbojovou vlnu.
2: I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving, hysterical, naked, dragging themselves through the negro streets at dawn looking for an angry fix. Angel-headed hipsters burning for the ancient heavenly connection to the starry dynamo in the machinery of night, who got busted in their pubic beards returning through Laredo with a belt of marijuana for New York, for New York, for New York, for New York, for New York, for New York.
3: Miluji tohle město. Tohle město Portorikánců a Černochů. Ukrajinců, Poláků, Židů, Italů, Irů, Němců, Turků, Rusů, Číňanů a Arabů. Amíků z Texasu i Oregonu. A vůbec asi všech národů, co jich na světě je. Město katolíků, protestantů, kalvinistů, luteránů, metodistů, novokřtěnců, muslimů, presbyteriánů. Svatostánků jednoty bratrské a věřících letničních církví. Co v kostele dělají hrozný Bengál, strašně tam řvou a mlátěj do bubnu jako šamani. Co při dlouhém suchu přivolávají déšť, tak oni si přivolávají radost. Město plné svatých posledních dnů, vážně se tvářících, v černých sakách, bílých košilích a s černými kravatami, co po smrti se stanou bohy. Scientologové SRO, ti na to jdou vědecky a psychologicky, neboť jejich oborem a cílem jsou hlavně prachy. Tohle město neustálých požárů, vzniklých z nepozornosti neočekávaného návštěvníka. Od nedopalku narkomana, bezdomovce, nebo založených s pomocí několika litrů benzínu na objednávku, aby bylo možno vytřískat na pojistce poslední peníze z domu, který již dávno nemá žádnou cenu, protože kolem něj je ghetto. Město klaxonů, požárních aut s hlasitostí sirén za oceánských parníků a kvílejících ambulancí s blikajícími světelnými majáky, neustále se proplétajících mezi myriádami aut na ulicích, vezoucích umírající pasažéry, kteří budou prohlášeni za DOA, zemřeli při převozu. Tady už je každá pomoc marná. Město požárních žebříků, oprýskaných a vrzajících, škrábajících se neodbytně jako pavučina stále výš a výš nahoru po fasádách domů, spojující Gotham s jeho vzdálenou minulostí a vodních nádrží z cedrového dřeva, rozházených jako středověké věžičky po střechách domů. Kam se poděly ty čmoudící parníky, které tu kdysi všude kolem kotvily, již před mnoha lety odpluly? Zůstaly po nich jen opuštěná a pomalu se rozpadající mola, trčící do řeky jako prsty v zoufalství široce roztažené ruky. Kam odešly ty tisíce švadlen, co zde kdysi šily šaty pro celou zemi a dneska o nich už nikdo nic neví? Sedávali u otevřených oken skloněny nad šicími stroji, leží někde, kdo ví kde, pohřbeny. Kde jsou ti dělníci z doků, co 15 hodin denně dřeli a nic neměli? Jejich synové a vnuci vzali koňský povozy, s kterými brázdili místní ulice a odešli na západ za sluncem, kde zbohatli. Jo, tohle město semaforů doslova na každém rohu, mrakodrapů ze skla, železa a betonu, bloků vypálených baráků, již dlouhá léta zavřených obchodů se spuštěnými roletami, čekajících na takzvaně lepší časy, penthouseů s terasami z červeného sekuelového dřeva z Kalifornie, z bazény. Město mostů, tunelů, nadjezdů a podjezdů, davů spěchajících do tisíců míst neznámého určení, záplavy taxíků a aut všech možných značek, Ford, Pontiac, Chevy, Checker, mezi nimi poslíčci na kolech hvízdající na píšťalky, to aby někoho nesrazili, nebo aby oni nebyli sraženi u chodníku neopatrně otevřenými dveřmi od taxíků. Kolik se jich už takhle o ty dveře rozpláclo. Město slz i radosti, co se proměnili v mramor, cihlu

New York se stane Charlieho domovem. Občas odlétá. Tu do Kalifornie, tu do Francie, tu do Švédska. Evropa ho miluje a jakoby na jeho umění čekala. Pobude tu však jen několik dní a putuje zpět do Big Apple, velkého jablka hříchu. Na Paříž Yardbird vzpomíná ve skladbě s doprovodem smyčců April in Paris.

0: Díky Parkerově popularitě je v roce 1949 založen Birdland, jazzový klub na 52. ulici, kousek od Central Parku. New York žije bebopem a muzikanti žasnou nad Birdovou technikou hry.
1: Well, you make it so hard for me to answer, you know, because I can't see where there's anything fantastic about it.
2: Na technice není nic fantastického. Hodně jsem se jí musel věnovat, to je pravda. Dokonce nás chtěli s matkou jednu dobu vystěhovat z baráku. Byli ze mě zoufalí, jelikož jsem cvičil denně 11 až 15 hodin, někdy i víc. Ano, a to jsem praktikoval po dobu 4 let. Hudba se pořád vyvíjí a za 50 let přijde nějaký další mladík, uchopí ten styl a něco s ním provede. Já jsem byl vždy toho názoru, že hudba by měla být co nejčistší a precizní. Obrácená k lidem, něco, co je srozumitelné a zároveň krásné.
0: V New Yorku žije Charlie Parker trojím životem. Na plný úvazek muzikant, na plný úvazek usměvavý soused a spokojený manžel a na plný úvazek feťák. Na domovní dveře však začínají doléhat rány. Podobně jako býtnici je rovněž anti-establishmentově smýšlející Charlie Parker již dlouho trnem v oku FBI a po článku v časopise Ebony, kde si jazzman Cab Calloway stěžuje na zálibu některých kolegů a kolegyň v heroinu, mu policie odejme kabaretní kartu a Parker nesmí v distriktu New York City pracovat. Jezdí proto až do Filadelfie, kde mu kolega Jimmy Heath půjčuje svoji altku. Nic mu není platné, že od něj kopírují již i komiksoví skladatelé.
3: I would take my horn to him at the Downbeat Club every night. And at the end of the night, I would stay there and hear it all night. And at the end of the night, I would take my horn back.
4: Každou noc jsem mu do klubu přinesl můj saxofon. A Charlie na něj hrál celý večer. Pak se v noci vracel domů do New Yorku k rodině a sehnat si léky. Nechával mi na něm svůj náustek s plátkem, tak jsem pak na něj celé noci cvičil v naději, že budu hrát líp. Tady vidíte tu fotku, jak hraje na můj saxofon. A tady vpravo dole ho Coltrane pozoruje a ani neví, že mu cigareta pálí prsty.
3: Because we all were in awe of what Charlie Parker was doing.
5: So many different aspects of him. I'm sure different people you talk to give you different sides.
6: Měl tolik různých tváří. Některé z nich jsem nikdy nepoznala. Byl to můj manžel. Každý večer v 6 jsme spolu zasedli k večeři. Potom se začal schánět po svém člověku. A tím je vytáčel, protože hrozilo, že přijde pozdě do práce.
0: A další osudové rány dopadají. Doktor zdravotně podlomenému Parkerovi diagnostikuje žaludeční

Ten odporný vraždící fet mě zasáhne jako svištící rychlík. Prostor akumuluje čas a čas pojímá prostor. Přičemž všechno, co se v životě stane, je božské a má svůj účast.

Básnický portrét přítele, jenž mu byl sirénou v bezesných nocích, nahrál Parkerův soukmenovec Jack Kerouac až po Byrdově smrti. Charlie, ty jsi byl také básník. Já vím, jak tě tenkrát, když se vrátil z nemocnice a přišel si do Birdlandu, tehdy ve 54., jak tě tam ani nepustili. Prý si neměl společenský oblek. Nepustili tě do své vlastní klece. Klece, co znamenala svobodu. A toho Bartoka, jak si chtěl zjazzovat, to se prý nakonec povedlo Anthony Braxtonovi. Ale jednu věc ti řeknu. Jak jsi mluvil, že jednou zase někdo přijde a posune muziku někam jinam, tak toho tu pořád nějak nevidím. Aspoň co se jazzu týče.

0: was as calm, beautiful, and profound as the image of the Buddha represented in the East. The lidded eyes, the expression that says, all is well.
1: Charlie Parker vypadal jako Buddha. Charlie Parker, který nedávno zemřel, když ho rozesmál žonglér v televizi. Poslední týdny v napětí a nemoci s nálepkou perfektního hudebníka. Výraz v jeho tváři byl klidný, krásný a hluboký. Jako obraz Buddhy na východě, kde tento pohled očí znamená všechno je v pořádku. To bylo to, co Charlie Parker říkal, když hrál. Všechno je v pořádku. Měli jste pocit radosti, jakou má z rána poustevník. Když na jam session Charlie mu skoro praskla plíce, jak chtěl nabrat rychlost, aby naplnil očekávání těch, co si říkali, Charlie, pro Boha zpomal. Stvořitel formy, která Moores změnila ve styl. Beethoven bez uznání. Tklivý dirigent smyčcové sekce. Kapitán na lodi hudby v historii světové noci. S altkou tak pronikavou, že všichni se raději začnou bavit. A Charlie jim k tomu píská, jak pištec na svahu věčnosti, kde v převalujících se svatých mlhách mizíme jeden po druhém, jako v té nejkrásnější pohádce. Charlie Parkere, odpusť mi, že jsem neodpověděl tvým očím. Nevydal se za jasným gestem, abych uzřel v nirvánách tvého mozku už ne Charlie Parkera, ale schovývavé a obrovské nevyslovitelné jméno, které se nese se všemi svými zázraky od jihu k severu, od západu k východu. Charlie Parkere, modli se za mne a sundej prokletí z nás všech.
0: Charlie Parker, pray for me. Pray for me and everybody. In the nirvanas of your brain where you hide, indulgent and huge. No longer Charlie Parker, but the secret unsayable name that carries with it merit, not to be measured from here to up, down, east or west. Charlie Parker, lay the bane off me and everybody.
2: Tolik pro Charlieho, kalendárium 175. se loučí a s ním od mikrofonu též Michal Kyselka.

budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.

0: Ča. No, tak jsme tady, vážní přátelé. Jsme tady v pátek 4. září. Tedy první pátek školního roku 2026-2027. To je, wow, to je hodně dávno. Já si pamatuju, že jsem 80... Aha, teď mi to vypadlo. Ale tuším, že to bylo 81. Jsem nějak maturoval. No, 81. To mohlo být? 82, tak nějak. Teď je už takových pár let potom a děti některé šly poprvé do školy, některé děti šly po několikáté do školy, některé se těšily, některé plakaly. Jinou, jít do některé školy k některým učitelům také bych plakal. Ale já věřím a doufám, že škola, do které šla Eliška a k paní učitelce, ke které šla, tak mě připadali energeticky ti lidé jako jedně z mála zodpovědných ještě v tom školství a cítil jsem takovou chuť postavit do toho vzdělávacího systému, postavit ty děti zodpovědně a neblbnout jim hlavu nějakýma nesmyslama. Tak budu doufat, budu kontrolovat, pochopitelně budu i spolupracovat. No a uvidíme. No ježiš, on je dneska pátek, počkejte. V pátek to, kdo to tady? Jo, v pátek tady se mnou vysílal ten můj host, počkejte, jak se... Jirka, no. Před ním taky Pavel. To je jako hostů se vystřídalo tady na Midgardu v pátek docela dost, jo. I v úterý. A vy jste se ptali, kde Jirkovi je konec. No, tak pohledně Jirka vycítil příležitost, když viděl, že Iša má volno, tak si vzal volno a to víte, sejde z očí, sejde z mysli. No, tak co naděláte? No nic, Jiří, já tě tady vítám, ahoj.
1: Čau, taky tě zdravím, čau. To víš, no, jednou hvězda, pak už zase ne. Znáš to, jak to chodí.
0: No tak, jak to chodí. Chodívá to, jak to chodívá, tak bych to asi nazval. Jaký jsi měl prázdniny, člověče, povídej.
1: No, první půlku hodně pracovní, to jsme, měl jsem dvě dovolené na Maltě a Zlatých Pískách, takže to jsme makali, dodělávali jsme bazén, dělali jsme kanalizaci a tak dále, dělali jsme toho spoustu. No a v půlce prázdnin jsme dodělali bazén, konečně jsme ho postavili, napustili, zprovoznili, takže pak jsme se jako trošku koupali, udělali si nějaký volno. Takže, ale tak jako něco jsme taky popracovávali, ještě jsme něco finišovali.
0: Po měsíci se vykoupal konečně.
1: Jo, no po pěti měsících.
0: Dokonce. Aha.
1: No já jsem si to šetřil, víš?
0: Jo. No já vím, že mám nějakou pozvánku taky k vám do bazénu, že prý bude nějaká party, že teďko až ta voda už trochu ochladne, tak v tom začneš chladit šampáňo a aby to bylo zajímavější.
1: Přesně tak.
0: Tak jo. Mám rád takové ty večírky, takové ty plnohodnotné.
1: Hvězdné nebe nade mnou.
0: Právě, koukáš na nebe. Nevím, jestli ještě padají hvězdy, už asi ne. To byla otázka srpna, že?
1: Jo, v srpnu padají, no.
0: Oni to říkají, že padaly ty Parksidy.
1: Ano, ty Parksidy padaly. No, ale
0: padala cena Parksidu.
1: No a divíš se, protože Parkside má letos 30-leté výročí, tak proto asi padaly hodně ty Parksidy.
0: Proto padaly Parksidy, jo. No, to víš. Takže ty jsi pracoval. Já teda musím říct, že ač jsem také polevil s vysíláním, dával jsem hodně repríz, protože nechci říct, že byla okurková sezona, že by nebylo o čem vysílat, ale ale jako vysílám 9. rokem. V prosinci tomu bude 9 let, co jsme začali. Nakonec Iša také konstatovala, že tu misi informační, kterou jsme měli realizovat, jsme realizovali. Věci se vyvinuly, jak se vyvinuly, velice dobře, musím říct. Takže ta mise byla úspěšná, protože pochopitelně to budilo zájem v širším měřítku, v širším záběru. No, v podstatě s Išou, pokud budeme vysílat, tak budeme vysílat jedině za předpokladu, že budou otázky a dotazy, protože vlastně není o čem, protože ty věci jsou natolik ve finále, že vysvětlovat je složité, pokud někdo nekývá, tak bude asi trochu mimo realitu, nebo spíš mimo obraz o realitě, takhle, abych to řekl správně. No a kdo kýve, no tak drží kontinuitu s vývojem událostí a je v obraze, takže už nemá smysl někomu motat hlavu a někomu zase přerovnávat info. Takže jsem se trošku jako na to léto soustředil, že si odpočinu, protože také bylo zapotřebí popracovat na mnohých tématech právě souvisejících se vzestupem. Chtěl jsem se věnovat Elišce, tak jsem si užil jižní Čechy, musím říct, ještě minulý týden v neděli jsem se koupal v krásně čistém rybníku staňkovským. No a stáhl jsem karavan v neděli, tak se zase aklimatizuju tady v bytě, kdy nechodím po louce bosej, ale chodím v papučích tady po bytě. A tak, no. Čili je to, a musím si uvařit něco, protože tam se vždycky v kiosku něco našlo, něco se tam vařilo, nebo vedle u sumečka. Tak to bylo takové léto odpočinkové. No a už zase tady máme prostě podzim pomálu. Máme tady září, babí léto, v Žatci je dočasná zítra, respektive už dneska startuje dočasná. Takže pokud jste příznivci Žatecké dočasné, tak nezapomeňte navštívit. No a ve světě i u nás se děje spousta věcí, které přesně odpovídají tomu finálnímu stavu událostí vzestupných, protože se to nějakým způsobem žene do finále. Když se na to podíváš, ty, jako, který jak tu duchovní podstatu zná, tak tu manifestovanou stranu, myslíš si, že to přesně odráží tu urychlenou eskalaci věcí, nebo lze ještě očekávat nějakou větší dynamiku, Jiří?
1: Já jsem vlastně ten první část toho léta nestihl moc sledovat, co se dělo, jen tak po očku. Co se týká srpna, už jsem trošku jako stíhal něco sledovat a teďka v září, když se na to dívám, tak Německo se připravuje na, to hned rozeberem, Německo se připravuje úplně stejným způsobem, jak se historie opakuje, na konflikt a celá Evropa v podstatě a i Spojené státy vlastně. Máme tady nedořešený konflikty, které nejsou vlastně ještě uzavřený, takže myslím si, že ta eskalace bude a bude ještě větší, než je teď a bude fakt jako ve zrychlené formě. A jeden etalon toho dokončení té reality jde vidět v našem panu prezidentovi, protože poslední dobou, co řekne to slovo, to perla, a jde vidět, jak spousta lidí se od něho odklání a jeho skalní fanoušci se k němu ještě víc se k němu víc přimknou a čím dál tím víc lidí odradí a se to tak jako hodně polarizuje v té společnosti, hodně se to cizeluje A na té mezinárodní úrovni vidím, že bude horko, ale bude rychle horko a pak bude studená sprcha jenom.
0: Pak to rychle
1: Je to
0: schladne,
1: úplně.
0: protože
1: Ano.
0: tudy ma to nevede, jako jo. No, než se do toho dáme, tak si pojďme říct, kdo dneska slaví svůj svátek. Dneska slaví Jindřišky a Henriety. Jindřiška je milým českým jménem pro milou slečnu či paní. Nositelky jména dostali do vínku krásný život, mohou se stát vládkyněmi svého domu, domova a života. Nositelkami jména jsou například spisovatelky Jindřiška Kubáčová i Jindřiška Smetanová, také zpěvačka Jindřiška Brožová, kostýmní výtvarnice Jindřiška Hiršová nebo keramička Jindřiška Radová. Ženské křestní jméno Jindřiška pochází ze staroněmeckého jména Heimerich, stejně tak i jeho mužská varianta Jindřich. Jméno se vyvinulo ze slov Heim, domov, a rýhni, vládce. Překládá se tedy jako vládce, vládkyně domů, paní domova. Já si tady vybavuju Jindřiška, to byla v těch plíškách, že jo? Jindřiško, Jindřiško, pojď domů. Jak tam kodet volal, když ta maminka měla ten zdravotní problém a pak zemřela. Tak Jindřiška, to je jméno, které nosí 18 178 dívek, žen, slečen a paní. 18 178, je to 73. příčka v četnosti užití tohoto jména. Když se podíváme na Henrietu, tak ženské křestní jméno Henrieta je cizojazyčnou podobou českého jména Jindřiška. Obě jména mají shodný původ, pochází z němčiny. Více se dozvíte pod jménem Jindřiška. A pozor, Henriet v České republice je 177. 552. příčka. Takže, co v tobě evokuje Jiří Jindřiška?
1: No, mě, jak když slyším Jindřiška, tak se mě vybaví vždycky ta herečka z těch Pelíšků a vybaví se mi vždycky to Jindřiška.
0: Jo,
1: jak on se ještě
0: jak se otrávil v elektrické troubě.
1: Jak se otrávil v naší elektrické troubě. Takže to je úplně první věc, co se mě vždycky vybaví. No. Jindřiško. Ale žádnou Jindřišku pátral jsem a žádnou Jindřišku neznám. Znám Jindřicha, ale Jindřišku neznám žádnou. A Henrietu už vůbec ne. Tu radši ani přes jako jméno Henrieta mně přijde jako takový tak tlustá bachařka někde na Borech, jako jo. Henrieta. No to jako ne.
0: Jindřiška dává si dortičky do bříčka. No, opustíme básnické střevo a popřejeme. Takže milé Jindřišky a Henriety, my vám teď s Jiřím přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů. Obdarování, také nezapomeňte na promořování a pěkně to oslavte. Je pátek, bez hranic v podstatě, ráno se nejde do práce, takže můžete slavit. Vy, kteří znáte nějakou Jindřišku, nebo ona je totiž ještě Jindra, že jo, jestli se nepletu. Ona není jenom Jindra, ona je i Jindra.
1: Jo,
0: protože to Jindra a Jindřiška jsou dvě rozdílná jména. Takže vy, kteří znáte nějakou Jindřišku či Henrietu, tak jim nezapomeňte popřát. Když jim popřejete, nadělíte jim zdraví a pochopitelně jim nadělíte prodloužení života, neboť to vše má kladný vliv na jejich imunitní systém. Já to takhle odkládám. No a když to odkládám, tak to znamená, že tady zcela určitě mám něco v záloze, čím bychom mohli otevřít to téma, já jsem kdy to dávali, já jsem sebemrskačsky včera Předevčírem jsem sledoval tu debatu nějakých europoslanců, tuším, že to bylo. Tam byl ten zrádce Saša Vondra, byla tam Kačena Konečná, byl tam za ANO človíček, ten byl takový neutrální, pak tam byla vystoupivší, bývala asi za ANO, teď už teda jako nestranice, která spíš inklinuje k takovým těm ODS kovým názorům, nebo ke stanu, nevím. Pak tam byla naproti ním, tam byla silná, mentálně velice silná skvadra, která začala Sašou Vondrou. Následovala Prázdnuše a pokračovalo to Gregorovo, která vykřikovala, že je federalistka, že vlastně ty státy ona moc nepodporuje. Takže to byla debata, kterou jsem si dopřál po dvou uklidňujících nějakých dávkách. Bylo to, mám tady z toho výňatek a přišlo mi to, pardon, zapomněl jsem na Ivana Davida, který seděl vedle Kačky, který to tam jako značně zachraňoval, a Kateřina taky, ale jako Ivan David, ten se s ním vůbec nemazal, prostě ten to tam pálil. Protože oni jako všichni pod tíhou těch událostí, které se staly v tom Lipsku, tak všichni jako v podstatě, a ještě navíc zneužili vyjádření jak Macinky, tak Andreje Babiše. Jo. Doslovné vyjádření Babiše i Macinky běžely v linku pod tím, takže si to mohl konfrontovat s tím, co říkala moderátorka, anebo co říkali oni. Jo. Oni všichni vkládali Babišovi i Macinkovi do úst, že potvrdili, že to byli Rusové, že tomu věřej, že to byli Rusové. Ale oni se ani jeden takto nevyjádřili. Jo. Oni se vyjádřili, že ta věc je vážná, že je potřeba ji vyšetřit. A že je potřeba na základě toho, že ta věc je vážná, nemluvili o tom, kdo to proved. Jako. Pochopitelně udělat opatření. Na tom přeci není nic ani pro ruskýho, ani proti ruskýho, ale oni z nich udělali okamžitě, že se postavili na stranu toho rusofobního názoru. No, zkusíme si tady připomenout tím Šašem, co dluží 120 milionů, který ukradl, když měl na starosti Český dům při předsednictví České republiky, když jsme předsedali Unii. Nemyslím za Fialy, myslím ještě to předsednictví zpět, které bylo. To se nesmí
1: zapomínat. Jak ho bolely ty zádička, jo?
0: Jak ho bolela zádička a nemohl jít vypovídat, blbeček. Třikrát se omluvil, že nemůže jít vypovídat, protože ho bolí zádička a tím se z toho úplně vysmek, jo.
1: Přesně.
0: No, tak takhle to u nás chodí s některými. Tak pojďme.
2: Ani na vteřinu nepochybuji o těch německých informacích, kdo za tím stojí. Mimochodem těch incidentů je víc, co mají velmi podobný rukopis, že i tento týden ty útoky proti elektrárnám. Je to hybridní válka, není to jakoby válka otevřená. A vzít to prostě naprosto vážně a postupovat v Evropě koordinovaně, společně, nesmíme si tohle nechat líbit. Rusko tu válku nevyhrává, jak toužilo, jo. Tak teď prostě kope okolo sebe a my nesmíme povolit tady. Nesmíme povolit, jo.
0: Buďme jednotní, v jednotě je síla, poražme to Rusko, které už je na kolenou.
1: Mně se líbí, že on mluví o tom, že Rusko nevyhrává tu válku, jenomže Rusko nezačalo válčit ještě. A nikdo si nepřejem, aby Rusko začalo válčit, protože kdyby Rusko začalo válčit, tak je konec. Schlussende.
0: No,
1: Jo, to je prostě...
0: Jiří,
1: rozumíš?
0: V tom jeho vyjádření pochopitelně je cítit...
1: Jsou takový keci.
0: Ta tendenčnost, ale hlavně. Rusko kope okolo sebe, protože prohrává tu válku. No tak pokud vím, tak na frontě to vypadá způsobem, jakým to vypadá. To znamená, že fronta brzy skončí, protože tam zůstanou vojáci bez jakéhokoliv týlového zabezpečení. Protože to, co Rusko teďko udělalo, je, že rozsekalo všechny sklady, všechny výrobní kapacity, všechny logistické uzle.
1: Ano.
0: Čili Rusko v podstatě se postaralo o to, že na frontě je jakoby cestou na frontu a na frontě jsou věci, které jsou. A ve chvíli, kdy toto tam jako doputuje a spotřebuje se, tak už nic jiného nepřijde. To je jako jednoznačně známka toho, že Rusko to prohrává na celý čáře a kope okolo sebe. Správně si podotkl, že Rusko není ve válce, Rusko s Ukrajinou není ve válce. Jo, Rusko na Ukrajině
1: stále
0: ano.
1: Vojenskou operaci.
0: Vojenskou operaci, přesně tak. Nikdo se třeba ti nezamýšlí, proč by Rusko mělo podnikat teroristické útoky na území Evropy.
1: Uh-huh.
0: Takhle, co by z toho mělo to Rusko, jo? Jako, proč by to Rusko dělalo? Rusko může prostě to vyřešit. Takhle, zatím to Rusové nedělali. Zatím Rusové nedělali žádné útoky ani, řeknu, nechci říct teroristické, ale jako nějakou diverzní práci na likvidování strategických vojenských výroben a tak dále. Zatím to Rusko neřeší toto. Proč? Protože Rusové jdou cestou tou, že dneska mají usvědčenou Anglii a Ameriku, že ty válčí na Ukrajině proti Rusku. To znamená,
1: že... tam mají
0: že
1: spoustu vojáků placených a podobně.
0: Teroristické útoky vedené na civilní cíle v Ruské federaci jsou ano. prováděny anglickou nebo americkou municí a jsou řízeny anglickými operátory přímo na Ukrajině, to znamená, že na Ukrajině operují britští vojenští specialisté, kteří ty drony navádějí. Já jsem tady mluvil v nějakých pořadech o tom, že navádění toho dronu zanechává nějaké elektronické stopy. Rusové tyto stopy pochopitelně monitorují a vědí přímo, který člověk, jak se jmenuje, jakou má hodnost, kam patří, kam je zařazen, do jaké armády spadá, pod jaké velení spadá, kdo mu vydal rozkaz. Tak toto všechno Rusové vědí ke každému dronu, který mu se podařilo projít tou protivzdušnou obranou a dopadl, zautočili na třeba dětský autobus plný dětí nebo na nějakou školu a podobně.
1: Uhum.
0: A tito lidé se budou zodpovídat. Jednak ti, kteří řídili ten dron a jednak ti, kteří k tomu dali rozkaz. Touto cestou jdou Rusové. Pak si musíme říct, proč by Rusové vzali ruský dron, zanechali ho tam v Lipsku, proč ho teda nenechali vybuchnout. Když, jo? A proč tam někdo nastrčil ruský dron, aby teda bylo evidentní, jo? Prostě. To je tak okaté a tak trapné, ale ta diskuze okolo toho je velice bouřlivá. Já bych tady pustil ještě jeden příspěvek z druhé strany, jak se říká.
1: Mm-hmm.
0: Aby jsme si poslechli Jindřicha Reichla, jak on k tomu vedl diskuzi. Protože...
3: Ano, protože paní kolegyně má možná lepší informace než německé tajné služby, ale každopádně já prostě nechci předčasně na někoho ukazovat prstem, protože jsme si to opravdu zažili v tom Převodově. Já doufám, že si to ještě tady všichni pamatují, kdy tam dopadly údajně dvě ruské rakety, Poláci svolávali bezpečnostní radu, paní Černochová tady na Twitteru psala, že je třeba aktivovat na to a že bychom měli zvážit i aktivaci článku 5 na to a za 24 hodin přišel pan Joe Biden, tehdy prezident Spojených států amerických, a oznámil nám, že to nebyly dvě ruské rakety, ale jedna ukrajinská. A následně polský prezident Duda v rozhovoru na podcastu řekl, že Volodymyr Zelenský věděl dopředu, že ta raketa je ukrajinská, že mu volal, aby ten útok svalili na Rusko a tím zapojili západní státy do vojenského konfliktu.
4: Děkuji, takže vyzýváte ke zdrženlivosti.
3: Jednoznačně.
4: Pojďme se zaměřit ještě.
0: V té debatě, o které se tady zmínil, jo, tak Ivan David právě upozorňoval, říkal, já jsem od narození skeptik. A protože oni to všechno opírali o to, že německé tajné služby řekly, že to nastražili Rusové a že se jedná o akt terorismu a tak dál. A oni se všichni báli jako spochybnit a brali, jako že když to řekli tajné služby, takže je to jasný. No a Ivan David tam pochybně říkal, no tak tajné služby prostě řekli, že v Iráku jsou chemické zbraně, stalo se, co se stalo. Kačena tam jako vzpomínala, jak Cyril Svoboda běhal s dvouma lahvičkama po sněmovně a všem tam ukazoval ty chemické zbraně, co všecko umějí a že je potřeba to schválit a tak dál. Nebo že je potřeba to schvalovat, ten útok na Irák. Uh-huh. Čili bylo poukazováno na to, že tajné služby mohou buď záměrně manipulovat, anebo se také plést a že výrok tajných služeb nemusí být tak úplně závazná informace, jo? Což pochopitelně se bralo v té debatě, jako se to spochybňuje a že když to tajný služby řekli, tak je to pravda, tečka, hotovo. A vlastně tam přišlo na přetřes spousta jakoby situací, kdy ty tajné služby vlastně buď lhaly, anebo jo, otázka zněla, proč se to vytáhlo teď, týden před volbama v Německu, když se to šetří pět neděl, jako, jo, když tajné služby, ty by měly mít rychle informace. Takže Koudelka je mistr pečlivka, protože ten šetřil ve Bětice 7 let, takže o to preciznější informace byla. Mm-hmm. Takže pak se odtajní nějaké trezorové informace, nějaké archivy se odevřou a zjistí se, že prostě tajné služby manipulovaly politickou sférou, manipulovali pochopně kde čím. A oni o to opírají, jako to je eskalace, že jo. Jednak v Německu opravdu je to o tom, aby AfD srazili, protože AfD je nakloněna spolupráci s Ruskem, takže to je záměrně jako proti AfD. Jedna věc a druhá věc je, že to je možná eskalace k tomu, aby opravdu se pootočilo to kormidlo ještě k tomu převedení ekonomiky na válečnou strategii, jo? Na válečnou ekonomiku. A to je potom pánbu s námi. Čili Evropa míří, jak jsi to řekl tady na začátku, Evropa míří k velké válce, Evropa je znacizovaná, Evropu vedou pohrobci nacistů. Satanistické rejdy nemají jakékoliv už krytí, oni už veřejně v podstatě satanisti jako užívají své rituály. Satanismus, nacismus, mm-hmm, jedno jest. Čili tady ještě jako pár politiků nějak tak drží chladnou hlavu, ale je vidět, že Merz už se úplně zbláznil, protože i jeho dědeček byl zarytý NSDAP a nacista. Aha. Čili kalásta vůbec, jako ta má v hlavě Bůh ví co. To jsou lidi, kteří jsou buď přímo z rodiny ovlivněni silně nacistickou ideologií a do toho ještě pochopitelně pod vlivem zbrojařského lobby. Což vidíme třeba i u nás na Hradě, kdy mistr převleků a skvoter z Hradčanské 1, tak pod vlivem agenta, minimálně agenta CIA, který mu je kamarádem po boku, bez jakékoliv prověrky, zasahuje do všech úrovní řízení státu, protože prezident kafrá úplně do všeho, ten, co ho má po boku. Takže dneska opozice je řízena agentem CIA bez jakékoliv bezpečnostní prověrky. Takže to je činnost pro cizí mocnost, jak vyšitá, střet zájmu, protože Pávek je ve vedení Globseku, což je firma, která obchoduje se zbraněma, mezinárodní firma. Tam zatím jsem neslyšel, že by někdo řekl, že je ve střetu zájmu. Andrej Babiš musel řešit střet zájmu, on ne. Uh-huh. Takže ta situace je velice vyhrocená. Pávek teďko poskytl někde zahraničním médiím, poskytl rozhovor, kde se jako bere si do úst, do huby a kritizuje a nějakým způsobem popisuje stav v Ruské federaci, kdy říká, že ruští mladí nechtějí jít bojovat, jenomže to se velice plete, protože on vůbec nechápe a nikdy nepochopil ruskou mentalitu, mm-hmm. přestože se v ní pohyboval velmi dlouho. Rusové nejsou žoldáci, Rusové bojují za svoji vlast, za svoje rodiny, za svoje přežití. A to si plete s Francouzema nebo s Němcema, kde je veliký odpor mladých lidí do armády, do profesionální armády. Takže Pávek tam plácal zase nějaký nesmysly. Naštěstí jeho výroky jsou pod rozlišovací úrovní Kremlu, takže naštěstí nám z toho tolik jako nefouká. Ale i tak to nepřispívá dobré atmosféře. A Ivan David tam sarkasticky v té debatě povídá, no tak já pochopitelně už se nemůžu dočkat té třetí světové války, stejně jako tady všichni a všichni tomu tady tleskáme, že jo. Všichni se radujeme, že konečně bude ta třetí světová válka, protože ta eskalace těmito formami je jasná. Mm-hmm. Jak to čteš ty, Jiří?
1: No já to čtu úplně stejně, protože ta obrovská snaha západních zemí, Německo, Francie, Spojené státy, Anglie, tady ti hlavní podezřelí, kteří mají mimochodem 25 tisíc operativců na Ukrajině, co jsem někde vyčetl, to bylo vyčísleno, že vlastně na Ukrajině už jako Ukrajinci v podstatě moc nebojují, že tam bojují primárně tady ti žoldáci placení, kteří jsou placeni těma bezpečnostníma a tajnýma službama, které rozhodují o tom, kdo kde, jak bude nařčen, očerněn, že nechal nějaký drony a podobně. Ale ta eskalace je úplně jako fanatická a když se podíváme na rok 38, tak je to úplně nemlých totež. Jo, ty předválečný doby. A já jsem viděl jednu diskuzi pod tím příspěvkem, jak Němec jak vyšlo na sociálních sítích, že německá tajná policie ví, kdo teda stojí za tím útokem, že jsou to Rusové určitě a tak dál. A všichni okamžitě, prvních třeba 20 komentářů bylo komentář na téma, jo, historie se opakuje, Je to prostě převlečená diverze, vysílačka a tak dál, Němci se nepoučili a podobně, jo. Takže lidi nejsou blbí, ti, kteří mají mozek na správné straně hlavy, tak ví, co se děje, a ti ostatní jsou takový slepí vůči tomu. A na druhou stranu před těch tlaků na tu Evropu je samozřejmě víc, protože vidíme snahu zase z Maroka, vlastně na jedné straně, nebo těch likvidačních kroků na tu Evropu je několik. Je to tady ta provokace té války, potom je to hospodářský úpadek, na kterým se systematicky pracuje, a pak je to ještě migrační hybridní válka, v podstatě, která je i z Ukrajiny, tak i z Afriky vlastně. A ze zemí z Afghánistánu a podobně. Z těchto zemí, kdy dováží uprchlíky. Takže je to... Nikdy jsem si nemyslel, já když si pamatuju tehdy tu Merkelovou, jak hřímala v televizi Wir schaffen das, že to zvládneme, že ta migrační politika, jak tehdy, nevím, jestli to bylo 2013, 2012, 2013, jak začali jezdit ti uprchlíci do té Evropy, nebo začali je dovážet do té Evropy, tak jsem si nikdy nemyslel, že ta Evropa se dostane do takového srabu. Jo? Já jsem dneska viděl, jenom takhle chci odbočím, viděl jsem nějakou zprávu, že v roce 1950 byly ve Spojeném království bylo asi 3 mešity. Dnes, v roce 2026, je tam asi 1800 mešit. Jo, v celé Anglii.
0: No tak jo. Anglie už... Takhle, Anglie už není Angličanů. To je potřeba
1: není,
0: si říct.
1: Už ne. Není. 80% nových dětí, které se tam narodí, tak jsou muslimové. Tečka.
0: Válka děloh vítězně táhne krajem.
1: Přesně tak.
0: A propos, víš, kdo použil tenhle ten výraz? Kdo ho uvedl na svět? Válka
1: děloh? Jo, nespomenu si, ale vím.
0: Rajko Doleček. Rajko Doleček, no.
1: Ano.
0: Za hrozně, neskutečně zábavný člověk.
1: Ale ono to tak je.
0: Ono to tak je, no. Ono by to tak nebylo, Jiří. Ono by to tak nebylo, kdyby... jak bych to řekl? Kdyby to bylo v přirozeném prostředí. To znamená, pokud by sem ty muslimové přišli, začali by... Neměli by žádný pobídky, neměli by žádný zabezpečení, museli by začít pracovat, museli by začít a žít za podmínek jako domorodé obyvatelstvo, když takhle řeknu, nebo původní obyvatelé, no tak by se sem za A tolik nehrnuli, za B by si sem nenatáhli zbytek rodiny, protože by je neuživili a nemohli by se rozšiřovat tak rychle, protože by neměli naživobytí. Ale protože jsou vlastně šlechtěná rasa,
1: ano,
0: protože jim je sypáno do korítka, aniž by cokoliv dělali, no tak oni se množejí, že jo, to je jasný, jako kobylky. Ale pro samotný muslimy to bude mít velice neblahý důsledky ve své podstatě, protože to je to, co jsem tady říkal o cikánech, jo, dokud cikáni byli cikánama, tak se nějak vyvíjeli. Ve chvíli, kdy jsou podporovaným druhem, tak amen s nima, jo? Protože oni jsou závislí na tom nasypání do korítka. Až se to dostane do situace, že muslimové budou muset vydělat muslimům na to, co se sype do korítka, tak amen s nima, protože oni nebudou vůbec k tomu jako vedený, takže oni sami sebe vlastně momentálně se sami střílejí do nohy. Jo?
1: Je to tak?
0: Efekt to bude mít takovej, že pochopitelně bude vytlačeno to původní obyvatelstvo, to bude upozaděno.

0: Víš co, já to zkusím hodit, já to
1: Hele, no hoď
0: zkusím
1: to, a co
0: hodit do
1: Francouzi, těm se to asi
0: strany.
1: líbí, ne, že mně jenom nejde do hlavy, že ty národy, my tady máme Ukrajince, že jo, snažíme se teď nějak to narovnat k nějakému, řeknu, aby to bylo v souladu s tím, jak se stát stará o svoje lidi, tak aby nepřepaloval péči o přestěhované, tak bych to pojmenoval. No a to bohužel tam už oni jsou za tím Rubikonem. Oni už se dostali k tomu, že jim stavějí mešity a tak dál, tak dál. Takže oni vyloženě pracují na svém vlastním vysídlení. A už nemají asi pravděpodobně takhle. Pokud nemají sílu se nějak začít jako proti tomu stavět, tak si nezasloužej tu svobodu a nezasloužej si to, aby uhájili tu svoji krev. Jo. Tak to vidím já. A je to možná tvrdý, ale je to tak. Já vím, že to je složitý. Ale myslím si, že vést odboj a být v ulicích a protestovat. Francouzi umí protestovat, zapalovat kde co. Zemědělci se umí postavit některým, řeknu, špatným rozhodnutím. Divím se, že já vím, že to je potlačovaný umělé, cokoliv se řekne proti. Já nemám proti muslimům nic. Muslimové podle mýho jsou taky lidé zlí a dobří. Muslimové mají svoje náboženství, tak jako u nás lidé mají svoje náboženství. No ale to neznamená, že by se s nima mělo zacházet jinak, než jak je zavedeno v té zemi. A nerozumím tomu, proč, a to je další věc, která jde proti muslimům, že v podstatě bude na ně nazíráno jako na něco špatného, hrozného, děsivého, jo. Místo, aby lidé se soustředili na nacismus, místo toho, aby se lidi soustředovali, že nacismus je to zlo, náckové, fašouni, to je to, proti čemu je potřeba bojovat, tak jsou fokusovaní vlastně na to, že tím
0: Ano.
1: zlem a tím nejhorším, co Evropu potkalo, jsou muslimové. Ale to není pravda. Kdyby muslimy nikdo nezval, kdyby tady muslimy bezhlavě nepodporovali, a to dělají nacisti a fašouni,
0: Jasně, mimochodem.
1: mimochodem, kdyby tohle to neorganizovali, no, tak by muslimové si žili prostě tam, kde jsou doteď, no a nevypadalo by to, že za všechno špatný v Evropě můžou muslimové. To je právě v úzovkách to chytrý, jak oblbujou veřejnost, že pak to hodí na ty muslimy. Jo. A oni zase budou neviditelní. Organizátoři nacisti budou
0: Jasně.
1: zase neviditelní. Jo.
0: Jasně, jasně.
1: Ale vrátím se ještě k té debatě, prosím tě. Našel jsi tu mešitu?
0: Aha, no, mešitu tu největší jsem, tady nějaká velká mešita v Římě mi to ukázalo, ale já si myslím, že je ve Francii, já to zkusím ještě pohledat, jo,
1: To asi není
0: ale
1: důležitý.
0: není důležitý, ale tady mi našlo, že je zhruba ve Francii asi 2600 mešit a modliteben, jako muslimských. 2600. V roce 2000 to bylo 1500. Takže to narostlo o 1100 za posledních 25 let. 1000 mešit ve Francii vybudovali za 20 let. Tisíc. To je
1: Já to řeknu
0: masakr.
1: tak. Na území Ruské federace pochopitelně jsou národy muslimské. Žijí
0: Ano, jsou.
1: menšiny muslimské. Je jich tam takhle. Obecně Rusko jako takové čítá nějakých
0: Milionů.
1: 175 menšin národnostních, ty mají svoje náboženství, jsou tam muslimové, vlastně jsou tam zastoupena všechna náboženství.

0: náboženství, ta základní. Také proto se děti v Ruské federaci o všech těchto náboženstvích učí. O jejich fundamentech, aby se vědělo, na čem ta náboženství stojí. A potom děti se můžou rozhodnout, jestli budou členy toho, nebo nebudou prostě náboženskou víru, vyznání mít jako takové. To ale dělají na základě vědomého rozhodnutí, protože mají k tomu informace. Je to dobrá pojistka, aby o sobě věděli, aby nemohl nikdo říkat, hele, on je muslim, a protože muslimové chtějí nás bílí povraždit, tak je potřeba jít proti ním, jo. Protože některá ta ortodoxní odvětví toho náboženství opravdu to tak mají. Jenomže je potřeba se taky podívat, co třeba židovské náboženství, co mají, no, co mají ve svých, jestli se tomu říká no, Tóry, nebo jak se tomu říká.
1: No, oni těch knih mají několik, ale...
0: Jo, a co, oni tam, to... co oni tam píšou u nás o gojímech, jo, jako, co my no, plně ještě, jsme, no, jo.
1: O tom jsme gojím hovada, no.
0: Jo, o tom se nějak nemluví.
1: Protože, viděl Protože. Jsem... Já jsem viděl totiž jeden zajímavý rozhovor s agentem Mossadu a s nějakým představeným židovské, to bylo v Izraeli, jo? A on říkal, a ptali se ho, to byl taky takový rozhovor, který jako nikde moc nenajdeš, mě to někde vyskočilo, ale neudělal jsem si print screen, ale pamatuju si to přesně. A oni se ho ptali, co by vlastně mohlo ohrožit židovskou církev nejvíc, nebo židy jako takový. A on řekl, kdyby se křesťani a muslimové spojili dohromady. Mm-hmm. Takže tam v tom máš úplně napsané všechno. To znamená, za tu rasovou nenávist a za tu vlastně podněcování té nenávisti křesťanů proti muslimům a muslimů proti křesťanům prostě stojí jedna enkláva tady těchto mosadistů, co organizují tady tyto věci. Ty Izraelité prostě.
0: Takže jak je možné, že v tom Rusku nejsou nějaké třenice? Jak je možné, že v Moskvě chodí, tam se bavili s tou jednou ředitelkou, respektive to byla vedoucí oddělení, takhle vedoucí oddělení školského úřadu pro moskevskou oblast, což je větší šajba než ministr školství v České republice. A ona říkala, že oni v Moskvě v tom jejich ranku mají 153 jakoby národnostních menšin. Jo? Navštěvuje ty školy. A že jediný způsob, jak zabránit nějaké nenávisti, nějakým třenicím, je všem rovně. Takže když ten student dostane od té školy něco, knihu nebo cokoliv, tak to dostávají všichni. A nikdo neřeší, jestli on je muslim a je to knížka, která v podstatě třeba víc mluví o křesťanství. S tím nemají, jo, nebo že tam jsou křesťanské principy v té knížce, jo, zachycený. Že to je třeba nauka o rodině, tak jak je pojatá, že jo, v tom našem pojetí. Takže je to muž a žena, tatínek, maminka. Ruská federace přijala, že jo, mají to daný v ústavě, že rodina je otec, matka, děti. Nepíše se tam, že rodina je otec, mnoho žen, které mají děti. Jo? Chápeš? Takže a oni se nebouří prostě, protože oni jim zase tolerují ten jejich způsob, jak oni to mají. Na těch vesnicích, kde prostě si žijou tím muslimským životem a nebo v těch městech, které jsou muslimský, ať si to organizují po muslimsku. Věřej tomu, mají to takhle daný, tak a nikdo tam nepřijde, nevystřílí je, protože

0: že je to protiústavní, jo. Ale když není podněcovatel, no tak není konflikt, jo.
1: Přesně.
0: Čili teďko pochopitelně, když se vrátím zpátky k té diskuzi a vůbec k tomu, jakoby, k té kauze, ono to není o té diskuzi, ono je to o té kauze, jo. Takže v Lipsku se začátkem srpna našla, vedle letadla se našel dron, který nevybuch, a je to ruský dron, a oni teďko 5 neděl řešili, jak to použít, takovouhle věc, tak vymysleli, že srazej AFD preference, že před volbama poškoděj a tak dál. No a někteří vyprázdnění politici, jako je Prázdnuše Nerudová, ještě vykládá, že třeba AFD někde v Bavorsku nebo kde, takže mají ve svém programu, že AFD má ve svém programu prostě napadení Benešových dekretů. Mm-hmm. Ivan David jí řekl, že lže, že to není vůbec žádná pravda, že pouze na jednání politiků tady v té bavorské části AFD, že tam probíhala diskuze na toto téma, ale že by to bylo přijato jako programové prohlášení nebo něco takového závazného, to nebylo. Byla tam někde nějaká taková to diskuze. A to ti říká někdo, kdo organizuje sudetoněmecký Landsmannschaft jako v Brně, jo? Chápeš? Mm-hmm. Ona, která, a mají prezidenta, který za to dal záštitu, a oni, kteří kopali za ten Landsmannschaft v Brně, tak oni budou s odpuštěním jako kydat hnůj na AFD, protože AFD přeci chce vystoupit z NATO, AFD chce vystoupit z Evropské unie, AFD chce příklon k Rusku, což pro nás by bylo hrozné, protože tím pádem, když vystoupí AFD, když vystoupí, nebo Německo, když za vlády AFD by vystoupilo z unie, tak unie se rozpadne, no a co my chudínky, jako? Takhle oni uvažují, rozumíš? Takže proto my se všichni budeme soustředovat a teď celý západní svět se soustředuje na volby v Rusku, jak by jim to tam rozložili a jak by jim je překazili a jak by jim je ovlivnili a jak by podpořili cokoliv, co by rozvrátilo Rusko v té době, v těch voleb, aby udělali nějaký půjč, jo? A to veřejně píšou prostě. To už není o tom, že oni říkají, ne, my jenom pozorujeme, ale my ne, všichni se snaží ovlivnit průběh voleb v Rusku. No a teď my všichni musíme vlastně držet palce, respektive ovlivňovat, aby AFD nevyhrálo v Německu, přestože asi, pokud má dobrý preference, tak asi Němci uvažují nějak jinak, ne, už nechtějí to nacistické řízení toho státu, aspoň z těch 43%, co oni tam mají dneska jakoby nějaký předvolební výsledek, tak asi nechtějí, ty 43% Němců nechce prostě, aby Německo bylo zase to, který tady zorganizuje světovou válku. Ale my všichni to musíme jako negovat, a respektive musíme na ty Němce působit, a nejlépe, kdyby jsme to tam šli odhlasovat, aby to AFD prostě nevyhrálo, protože by to znamenalo, že budeme mít potíže. Oni neříkají, máme potíže dneska, protože to Německo podělalo prostě kompletně celou Unii a je potřeba prostě tu Unii buď rozpustit, anebo prostě úplně ty nácky vyhnat. A to je, ale podle mě to je neřešitelné, to je neopravitelná záležitost. Oni takhle neuvažují, člověče. Oni vždycky vytrhnou z kontextu něco, jo, a teď to servírují a opracovávají, ale neřeknou to od začátku až do konce. Tak jako, že neřeknou, že proč na Ukrajině teče krev. No protože ve 2014 tam Amerika zafinancovala obrovskou barevnou revoluci, Majdán.
1: Přesně.
0: A od té doby tam teče krev prostě. Jo?
1: A intervence dělali už od roku 2000, že jo, šli po Janukovičovi a tak dále, že jo.
0: Včetně naší pomoci. Jo.
1: Ano. Mhm. No a když mluvíš o té Evropské unii, nevím, jestli jsi z toho, jestli jsi to postřehl, Tak Island měl referendum a bavili se tam o tom, jestli chcou vstoupit do Evropské unie nebo ne. A polovina Islanďanů nebo 52,8% voličů řeklo, že ne, že nechcou vstoupit do Evropské unie.
0: No ale to si vím, že Island je v té čkačce tuším 17 nebo 20 let.
1: No jasně, jasně.
0: Že jo, a teď si vem ty Islanděni, ono taky se něco na Islandu stalo, že jo, mezi tím. Oni Island chtěli tu úplně jinou cestou a oni tam udělali taky jako barevku víceméně. Trochu skrytou. Vrátím se ještě zpátky k tomu tématu, jo.
1: Jo, jasně, jasně. Promiň.
0: Těch provokací. Vondra řekl, že v Evropě probíhá spousta těch dronových provokací, jakoby, jo. Ale přeci tady jasně zaznělo, že od Jindřicha Rajchla. Jak to bylo s těma raketama, co teda nakonec byla ukrajinská? Proč se nezveřejnili nikdy výsledky vyšetřování a je to tabu sestřelení tohletu MH, nevím, kolik to bylo, 51 něco, těch Holanďanů, pamatuješ si?
1: Jo, pamatuju.
0: Tím Bukem, kdy to byla ukrajinská, to Ukrajinci sestřelili to letadlo. Zatím se řeklo, že to byly Rusové, jo. Nebo že to
1: Jasně.
0: byla, takhle, oni řekli, že to byla ruská raketa.
1: Jasně.
0: No, ona to byla ruská raketa, protože to byla vyrobená raketa, nebo ještě to byla, ten Buk byl ještě z doby, kdy byl Sovětský svaz. Takže to byla de facto sovětská raketa, takhle, vystřelená Ukrajincem, ale že jo. Nemluví se tady o spoustě věcí, nemluví se o teroristických útocích, které byly mířeny přímo proti civilnímu obyvatelstvu, přímo proti dětem, protože dětské rituály mají satanisti úplně nejradši. Mluvili jsme
1: Jasně.
0: tady o tom, jak to vlastně bylo, že ten software určitého typu, který se používá v zaměřování těch cílů, že má algoritmus, který ho vyloženě navádí na skupiny dětí. Tam, kde jsou skupiny dětí, tak tam se upřednostňuje ten cíl jako strategický cíl pro ten dron nebo pro tu raketu. Mluvili jsme o tom člověku, který se z toho málem zbláznil, když s ním pak vyšel na světlo boží, že to tak bylo. A tak dále, a tak dále, jo. A teď řeknu to zásadní. O čem se vůbec nemluví, je to, že zástupce vrchního, takhle, zástupce náčelníka vojenského štábu Ukrajiny, takhle, abych to řekl správně, tak zástupce náčelníka velitele štábu ukrajinské armády se vyjádřil, že pokud Evropa přestane podporovat Ukrajinu finančně a muničně, zbraněma a tak dál, a vojensky tedy, a bude si myslet Evropa, že dál bude sedět na zadku a jakože nic, tak to se velmi plete, protože Ukrajina je připravena páchat na území evropských zemí teroristické útoky, aby znovu přiměli Evropany platit. To je jeho vyjádření, tady jsem ho čet nedávno.
1: Jasně.
0: To přeci zapadá, ne? Takže
1: Jasně.
0: oni budou, nejdřív budou dělat ty útoky jako pod ruskou vlajkou, jako že Rusové.
1: Jasně.
0: Jo? No a potom, až to, nedej bože, praskne. Jako odpráskli Nord Stream. Nord Stream nadělal obrovské škody celé Evropské unii. A Saša Vondra tomu tleská a říká, to je dobře. Já jsem od začátku říkal, že Nord Stream je špatně, protože nás to bude činit závislými a tak dále. My jsme dál závislí, akorát, že nás to stojí víc peněz. Takže a já tvrdím, Evropa bude šťastná, bude klečet na kolenou a bude prosit, aby Osvobozenecká unie Bělorusko, Rusko, Čína a KLDR osvobodilo Evropu od nacismu. Budou prosit a budou klečet. Protože vypustili džina z lahve a džin jim přestává sloužit. Dneska džin se domáhá toho, aby mohl být na svobodě a mohl řádit. A pro ty svoje rejdy potřebuje peníze. Ukrajina nemá už zase peníze. Oni schlámstli 90 miliard euro a už zase nemají peníze. Kolik je 90 miliard, prosím tě, euro?
1: Prosím tě, hned to spočtu. Kalkulačku si tady nejde. Vezmu na pomoc. 90 miliard, jo? Já abych ty nuly nepopletl, víš, takže počkej, to je 9 miliard, 90 miliard krát, dejme tomu takto. No, tak je to 2,16 bilionů korun.
0: No.
1: Je to skoro celý,
0: to je skoro celý náš, to je skoro celý náš dluh, než přišel Fiala, jo?
1: No, přesně.
0: Ty bláho. Jenom pro představu, to je 2160 miliard.
1: Ano.
0: 2160 miliard. A jim to nestačilo ani půl roku. Tak to je, no, to jenom, je drahý kamarád, bych řekl.
1: No, ale když jsme u toho vyčíslování, jo, do dnešního dne stála ta americká eskapáda v Iránu. Já to tady vynuluju, dám Cčko. Tak tam mi to vyšlo na nějaký, já jsem viděl nějaký číslo 37,5, počkej, 37,500, takrát, kolik je dolar teďka? Miliardkrát, ty by byl 20, tak, počkej, to je nějak málo, to je nějak málo. Jeden, vyšlo mi, že ta eskapáda v Iránu vyšla na jeden bilion korun zatím, ale to mi přijde málo. To zkusím tady zadat.
0: To tě přijde málo?
1: No, já si myslím, že je to víc. Že to, jako nepřijde mi to málo, ale přijde mi to, že tam utratili víc peněz. Jaké jsou náklady USA na konflikt v Iránu? Konflikt s Iránem. Iránem. V CZK. No ale to taky můžou být oficiální, že jo? Nebo jako oficiální. Otázka je, jaký jsou skutečný náklady, ale...
0: No ne, to je... Hele, tam se ty náklady velice těžko jako...
1: Prokazujou,
0: protože oni mají taky obrovský ztráty, že jo. Iránci jim rozsekali na mnohých územích, jim rozsekali vojenskou infrastrukturu, některé výrobní záležitosti, některé majetkové věci. Oni se s tím moc nepárali, takže to, kolik je to stálo, je jedna věc a o kolik přišli, je věc druhá. Jo, takže to se ani nedá vyčíslit. Je jasný, že to platí to celý svět, ten problém, jo, tam.
1: Už mě to tu skáče. Je to v rozmezí. Ono to tady píše, že je těžko to odhadnout, protože něco jsou náklady kongresu, něco jsou náklady takový makový oficiálně celkově výdaje. No vychází mi to na 4,2 bilionu korun zatím od začátku roku. 4,2 bilionu. jenom na konflikt s Iránem. A to jsou přímé výdaje, to nejsou ty ztráty, jo.

0: Takže je to téměř dvojnásobek českého ročního rozpočtu v České republice.
1: Takhle je
0: To je
1: potřeba
0: masakr.
1: stěko, ale proč říkáme tu informaci, jo? To je asi to nejdůležitější. Proč ji říkáme? Tyhle peníze Amerika chce od koho? No, od Evropanů.
0: Přesně
1: Amerika
0: tak.
1: tohle to vydala a Amerika ty peníze chce nazpět. Toto je částka, kterou budeme muset my Americe zaplatit.
0: A
1: A Amerika
0: nakupovat od
1: určí,
0: nich.
1: tak Amerika určí, jakým způsobem. No tak něco zaplatíme v zakázkách pro zbrojaře, něco
0: Ano.
1: zaplatíme na clech, něco zaplatíme na dovozu strategických surovin a energií. Ne? Tak. Jako to, jestli si někdo myslí, že to zaplatí jenom americký daňový poplatník, tak já se ptám, z čeho, když většina daňových poplatníků v Americe pobírá dávky, takže nejsou daňovýma poplatníkama, takže potenciální daňoví poplatníci, protože prostě v Americe se toho moc nevyrábí. To už není ta Amerika, která byla v tom boomu a dneska to je prostě všichni mají jenom natažený ruce. No a tím, že to tam je tak, jak to tam je, jako zeptejte se někoho, kdo byl v poslední době v Americe, co tam viděl, jak to tam vypadá.
0: No.
1: New York, takový ty vyhlášený města, to je jeden velký průšvih, jo. To je jedno velký neštěstí. Když si to vezmete, ale to je právě o tom, a zase, čím bude mít Amerika větší díru v kase, tím agresivněji se bude chovat v tom světě. To je
0: Přesně
1: naprosto
0: tak.
1: evidentní. A taky to tak dělají. Zmocnili se čtvrtiny venezuelské
0: No.
1: produkce ropy.
0: Ano. A Trump prohlásil, když to řekli, že pokryli svou roční spotřebu a náklady na ten vývoz ropy. Prostě ukradli ropu a řekli, tady ta ropa je naše a to nám pasuje do ekonomického plánu. Takže jsou to jenom prostě loupeživí rytíři, nic jiného. Jo.
1: Chovali
0: Prostě
1: se
0: nějakou
1: někde jinak?
0: etikou.
1: Jiří, chovali se
0: Ne,
1: někde
0: ne,
1: jinak?
0: ne, ne, ne, ne. No tak když si vezmeš historicky, co tam za lidi v uvozovkách šli, jo, jaký typy
1: Osídlovat,
0: lidi
1: osídlovat.
0: osídlovat, jo, vyvraždili vyloženě, udělali genocidu na původním obyvatelstvu a tak dále, jo, to se nemusíme bavit, to všichni víme, že jo. Takže, takže tak, no. Úpadek v praxi přímé.
1: Když bych to řekl, tak to kulturní národní hospodářství, kulturní národní, kultur, jak bych to řekl, ta kultura národa a dějiny toho národa, pokud bychom vůbec to mohli považovat za národ,
0: A nebo za kulturu?
1: nebo za kulturu, nebo dokonce za lidskou kulturu,
0: Ano.
1: tak to stojí všecko na zločinu. Amerika od začátku vznikala jako zločinecký projekt.
0: Je to tak.
1: A to, že tento zločinecký projekt využívá London City jako nástroj pro získávání a prosazování svých zájmů, potom ani potom. To, že si založili nacisté na to, aby je nemohli jen tak jednoduše odlovit třeba specialisté ze Sovětského svazu, jako lovci lebek, který lovili ty nácky, že jo? Vzpomeňme, jak byl ulovený Bandera v Mnichově na schodech, jak mu tam nastříkal do ksichtu ten jed. Hrdina Ukrajiny, jo. Dneska jsem viděl v Polsku, tam v jednom městě mají trojzubec. Je to jako socha, jo? Je to socha trojzubec, na tom trojzubci je nahozený dítě, které vzhlíží k nebi a je v podstatě probodnutý, takhle nabodnutý na tom.

0: To je připomínka banderovského řádění v Polsku. Tento trojzubec používá Ukrajina jako oficiální symbol.
1: A ten trojzubec je anagram pro hákový kříž, že jo?
0: Pochopitelně, takže...
1: A když jsme u toho, ještě jsem viděl zajímavý článek, kde vlastně říkali, že pozdrav slava Ukrajině byl roven hajlování na Ukrajině v roce 38, že to bylo v oficiálních stanovách na Ukrajině. Takže vlastně pozdrav slava Ukrajině je prostě nacistický pozdrav ve 100% už od roku 38. Takže kdo dneska provolává toto heslo, tak
0: myslím, že to
1: automaticky...
0: provolávali v parlamentu, ne? V minulém.
1: Jo, jo, jo.
0: Přece.
1: A třeba ti naši kucí hercí a tady tito specialisti.
0: Jo, jo, jo.
1: Jo. A nebo ten, co byl, ten, jak se jmenoval, Babiš teďka o tom mluvil, ne? Jak rušili ten úřad pro tu kritickou komunikaci, jak dávali ty
0: Foltín,
1: kartičky.
0: Myslíš?
1: Foltín, no, tady ten, s ním jsem viděl taky rozhovor, to je...
0: Slušně.
1: To je... Jsi mi řekl slušně, tak mě vypadaly všechny slova z pusy, jako... ne.
0: A to cítím.
1: Já jsem úplně žasl nad tou komunikací a byl tam ještě, existuje pořád Keci a politika a tam je nějaký ten Michalopoulos, nebo jak on se jmenuje, jak on taky se hodně, on je taky specialista úplně na všechno, takový sympatiák, ODSák taky a on tam seděl vedle toho Foltýna a Foltýn se vyjadřoval o Rusku, že Rusko není stát, jo, že je to prostě, to já to nemůžu říct, jo, protože je to hodně zprostý, jo, ale ten borec vůbec neví, co říká, ten musí být sjetý jako 24/7, jako. To je úplně neuvěřitelný.
0: No tak on je ve svazku teďko s tou...
1: Šigišvili, nebo jak ona se jmenuje? No, s tou...
0: No ne, tak je to ta pirátka, která má otce odstřelovače na Ukrajině. A já jsem ji viděl, jak šla v jedné řadě s hajlujícíma. A ona chodí poučovat. Teďka už ji docela stáhli, jo, protože Dimitrašvili.
1: Jo.
0: Tak už ji stáhli, protože už asi toho na ní bylo dost, co by na ní mohli vykulit, tak to radši rychle utli. Ale chodila hodně jakoby do debat, protože je chytrá, že jo, to je jasný. Jo.
1: No to je mazaná jak liška, co větě. She's lubricated as a fox. No, ale
0: ono vůbec u Pirátu je docela taková mentální podvýživa, bych řekl.
1: Aha, takový záporný IQ, kdybys to sečetl, tak to je jako špatný, to je hodně špatný jako tam. Hlavně,
0: takže jenom ať to je neřešitelný,
1: tématu, no.
0: To je neřešitelný stav, pokud nezapojíš mozek, tak bylo tady teďko velmi často vykládat lidem, že Rusové tady dělají nějaký útoky a takový, jako útoky pod cizí vlajkou se tady jako satanistům dařilo vždycky dělat, že jo?
1: No. Rusko je transparentní natolik, že pokud bude útočit na Evropu, tak se k tomu přihlásí a oznámí ten útok dopředu. Jo, takže asi tak bych to řekl.
0: No, je potřeba říct, Rusko má schopnost důkazy odkomunikovat a zdůvodnit, proč udělá takový či makový útok a nebude ho dělat záškodnicky, ale udělá ho oficiálně.
1: Udělá ho oficiálně, účelně a doloží k tomu všechny dokumenty.
0: A ještě vyzve v tom místě, vyzve, dejme tomu, upozorní, že udělá ten útok.
1: Ano.
0: aby eliminovali ztráty
1: civilní ztráty
0: na civilních životech. Jo. Takže Rusko k těm věcem přistupuje naprosto takto zodpovědně, to znamená nějaký teroristický útoky. Zapomeňme, že Rusko, takhle, Rusko nemá zapotřebí organizovat teroristické útoky. Rusko potvrdilo svým čtyřletým působením na Ukrajině, že se nechová tak jako nacist, jako kyjevští nacisté. Je schopno doložit, co všecko napáchali tyhle ty náckové a specialisté vycvičení CIA na mučení a týrání lidí. Čili Rusko nemá zapotřebí organizovat někde nějaký teroristický útoky. Rusko prostě oznámí, že do Londýna přiletí nepříjemná věc, ať stáhnou civilní obyvatele. Je potom na Americe, na Anglii, jestli to udělá nebo neudělá, ale to upozornění tam půjde. Vladimír Putin už upozorňoval obecně Evropu, ať si uvědomí, že svým, nevím, jak to nazvat, aktivismem nebo svým zapojením do té protiruské štvanice a do zásobování ukronacistického režimu v Kyjevě se stávají jednou z bojujících stran. Jsou nepřátelé Ruska. No a zveřejnili dokonce i soupis cílů. Já se ptám, co udělala Evropa, konkrétně třeba Česká republika, co udělala ve smyslu zveřejněných strategických cílů? Je tam nějaký monitoring? Je tam nějaký nácvik obyvatelstva, kdyby náhodou opravdu?
1: Jo? Jsou aktivovány kryty a podobně.
0: Kam mají ty lidi?
1: Asi nula, ne?
0: No asi nula, jo, zatím nula. Bere se to na lehkou váhu, tak snad to taky bude, řeknu, řešit vláda nebo bezpečnostní výbor. Já chápu, že momentálně toho vláda má k řešení obrovské množství, protože každý, kdo může, tak hází vládě klacky pod nohy. Médiama počínaje, prezidentem konče. Přiblblou opozicí, která to všechno podněcuje, to je prostě místo, aby ty lidi... Já bych prostě ty lidi pozavíral, všechny dotčené v nějakých kauzách bych pozavíral do vazby. To proto, aby nemohli ovlivňovat a bránit vyšetřování. Jo? Jenomže ono to je složitější, než si myslíme. Za chvilku si to povíme a ukážeme to na příkladu Slovenska. Teď ještě zůstaneme v České republice a já vám pustím jeden taky zajímavý rozhovor o Pávkovi. Jo? Jako dotazoval se, protože Miroslav Ševčík se velmi rád přeřekne a mluví o prezidentu jako o Pávkovi. Tak se to pojďme pustit.
2: Vystoupil tam také docent Ševčík, poslanec, nestraník za SPD. Nebylo tomu poprvé, co veřejně o prezidentovi Petru Pavlovi mluví jako o Pávkovi. Je to na místě? Patří tohle do politiky? Není to už dávno za hranou?
3: Já naopak jsem jako u toho jako v podstatě říkal, ano, tak to je, tak je to Pávek. Jako ten člověk přísahal, že bude bránit komunistické Československo před kapitalismem, byl v zácviku komunistické rozvědky vojenské, měl působit jako záškodník v zahraničí, pak nátvrdil, že to nedělal nikdy, že to tak nebylo, pod těho důkazu se musel přiznat. Takhle to je, jeho krycí jméno bylo Pávek. Když byl 17. listopad, tak ho trávil v konspiračním bytě údajně.
0: No jo. Máme hada. To. Máme hada, nebezpečného hada.
1: A hřejem si ho na prsou.
0: Hřejem si ho na... A dobře si ho platíme i z jeho hadicí.
1: Ano. A jeho hadica nás stojí 100 litrů měsíčně.
0: 100 litrů, to je
1: Ano. Milion. A když je na mezinárodním summitu, tak a když se jí něco zeptají anglicky, tak neumí kváknout Dilina. Bože, ta je blbá, až to vzduchem brázdí, jako. Hlavně, že mají klasického vzdělání, oba dva.
0: No, možná, kdyby se jí ptali v ruštině, tak by to dávala, ne? To se určitě učila.
1: No, jestli si to pamatuješ.
0: Jako rozvědčice a jako ta, která měla rozvědčíka hlídat.
1: Přesně. Ta to vzala ten úkol doslovně a hlídá ho na každém kroku. Akorát tanka a tam nemohla jet.
0: To jako mě by třeba zajímalo setkání Havla s Pávkem teďka. Jo. To bylo takový, nazdar, ty stará vojno rozvědčická, kde se tu bereš? Nazdar, ty opilče, ty ještě žiješ, čověče. Hele ty, jak jsi napráskal ty lidi, já jsem pak za to dostal vyznamenání, ty. To bylo dobrý, jak jsi mě nahlásil. Víš, jak ti věřili a pak jsi šli za to sednout. No jo, to víš, tak nějak jsem si musel na ten chlast a drogy vydělat.
1: Na ty drogy a na ten bohabojný život. Jo, tak to je...
0: To by se třeba, já nevím, ale třeba Kryl by se musel, jo...
1: Obrat se v robě, no.
0: Já si myslím, že normálně z některých hrobů bude těžký průvan, jak tam rotujou.
1: No, jak hadr na holi, že? No ne, když si pustíš, ono totiž ty jsi narazil na zajímavou věc, jo. Mně sem tam nějaký rozhovor s Krylem vyvstane a to jsou vysoký debaty, opravdu. Nebo vysoký myšlenky, to co ten Kryl jako tam řekne. A on, a dá se to aplikovat prostě na dnešní dobu, jo. Úplně s přehledem, jo. No. Představ si setkání Kryla s naším rozvědčíkem taky, jo? Co by mu řekl?
0: Ty, to si právě nechci... No ne, tak on by mu asi nic neřekl. On by mu asi nic neřekl. On by si musel odplivnout, buď by se pozvracel, nebo tak, no... Ne.
1: A teďka, když vidíš ty videa retrospektivně, jak ten Pávek říká, ne, já se do politiky nechystám, ne, to vůbec, to já jsem voják a to a řekne, a pak v jednom řekne, a vy jste pracoval pro STB a spolupracoval, ne, to je lež. A pak v druhém rozhovoru, no, tak jsem trošku spolupracoval, no.
0: Tak ale jenom trošku.
1: To je bezpáteřní, jako, ale jenom trošku.
0: Jenom trošku. Jako. Takhle, víte co, než vám odpovím, já se poradím se svým přítelem po boku, ano?
1: Já se svým panem Kolářem na telefonu. Máte 30 sekund. Volejme pana Koláře. Tut.
0: Nazdar, co potřebuješ? No já bych, tady mám odpovědět na takovou citlivou otázku. Pošli do hajzru s tím, že už jsi s tím dávno vypořádal, že jsi to odpracoval. Nazdar! Tak já bych sem jenom chtěl podotknout, že pochopitelně každý má nějakou historii. A já se domnívám, že já už jsem si svoji historii odpracoval a nemám k tomu už co říct. Výborně, pane prezidente, výborně.
1: Výborně. To byla ta refa do černého.
0: Kdo nemá R, není premiér. Píše se tady, Německu došla trpělivost, Rusko má pokus o útok na letiště v Lipsku na svědomí. Domnívá se Berlín. Německá vláda oficiálně obvinila Moskvu z pokusu o útok dronem na ukrajinské nákladní letadlo na letišti v Lipsku. A proto to letadlo bylo plný zbraní, jo?
1: Jo, to bylo ještě plný zbraní, jo?
0: No jasně, to bylo plný... A přesto nevybuchlo. V reakci na tento incident Berlín oznámil sérii přísných opatření, včetně uzavření ruského konzulátu v Bonnu, a teď pozor, a ruského domu v Berlíně. Podle německých představitelů jde o další případ ruské hybridní války, přičemž podporu Berlínu už vyjádřilo vedení Evropské unie i NATO. Rusko tato obvinění odmítá jako vykonstruovaná a varuje, že na německé diplomatické kroky odpoví. Já k tomu mluvím to, že Moskva si pozvala německého diplomata, německého, jak se mu, konzula, tak si pozvala na kobereček. Ono totiž, tam je jedna důležitá věc, jo, pozor. Zřízení ruského domu v Berlíně je dáno smlouvou o sjednocení Německa, čili dohoda 2+4, zahrnuje to, že v Berlíně bude ruský dům a to byla jedna z podmínek. To znamená, pokud oni uzavřeli ruský dům, jakože zatím tak ano, tak porušili tuto dohodu, zase znova porušili tuto dohodu, jo. Takže to opravdu spěje a zase se to skládá, ta skládačka do toho vypovězení dohody 2+4. Jo. Tak to jenom, aby jsme si uvědomili trošku, že tam vždycky ty věci mají nějaký větší dosah nebo větší rozsah škod, než to na první jako dobrou vypadá. No,
1: no jo, no.
0: Ovšem, komu není dáno?
1: Komu není z hory dáno, v apatice nekoupíš.
0: Jo.
1: Je to tak? Je to tak, jak říkáš. No, takže... no. Jak říkala Jolanda, budeš někde hodně.
0: Jolanda. Takže... Jolanda. Co pak Jolanda? Co by na to řekla Jolanda?
1: Jolanda by řekla, no, bylo to hodně zakázaný. Za komunistu. No.
0: My už opustíme ten problém, řeknu. Podíváme se k nám do kotliny. Protože se nám tady rozvíjí spousta jaksi kauz. Jedna z těch starých je dozimetr. Tam probíhá nějaké šetření. Rakušan si je jistý. Největší mafiáni se tváří, že se jim nemůže nic stát. Jo. Já si myslím, že mají jako těžký spaní, jo, momentálně. Nebo nám to trošku tady, jak se ty věci vyvíjí, tak nám to řekne Karel Havlíček v jedné debatě na Prima CNN News.
4: Kmotři ze Zlína si přijali porcovat Prahu a s těmi mafiány spolupracovala pražská galerka, ale bohužel i politici, ať už hnutí STAN nebo ze Spolu, a to, co je nejhorší, měli i svého ministra vnitra.
5: Tady slyším dozimetr zleva, zprava, tady na mě někdo vykřikuje.
6: To není kauza hnutí STAN.
4: Měl okamžitě skončit jako ministr vnitra. Přesně dochází na naše slova, co jsem říkal zde ve vašem studiu někde před 3 roky, že nemůže být v téhle té situaci šéf STANu, pan Rakušan, současně ministrem vnitra. A potvrdilo se přesně to, co jsme říkali, protože co uniklo, tak údajně nesvéprávný Redl říká, byl by potřeba, aby STAN měl vnitro, justici a my klid na práci. No takže to je samozřejmě průšvih jako dělo. Nemluví o tom, že v tom jede teda i TOP 09 a ODS. To znamená, jede v tom i Spolu, kdy pan Fremer, pravá ruka pana Pospíšila, dvojka na kandidáce Spolu, poslouchal od Redla. Já ti říkám, Jirko, žádné strachy, když přijdem do Prahy, můžem krást. No tak se jim to podařilo.
7: Stanou trestní kauzou nemám nic společného.
4: Měli jste pod sebou dopravní podnik města Prahy, kde se tohle to všechno dělalo. Piráti nesou minimálně nějakou manažerskou a politickou odpovědnost, protože vy jste měli vašeho primátora Hřiba, jeho náměstek byl pan Hlubuček.
8: Já jsem měl na starosti infrastrukturu, bezpečnost také. Měl jsem významné firmy na starosti, jako třeba vodárny.
4: Pan minister Rakušan řídil Hlubučka, rozumíme se tomu, a zůstává na své pozici.
9: Opravdu se nás to netýká a znovu říkám, ať je odsouzen každý, kdo kradl.
10: To, že někdo by mohl říct, Vít Rakušan je v těžké situaci, bude mít obavu z toho, co bude dál v médiích.
11: Vít Rakušan, pokud má čistý svědomí, pokud nikdy nic neukrát a neměl s tímhle nic společného, tak může být úplně v klidu.
0: Říká Rakušan. Jiří...
1: To jsou takový dacani, jako jo.
0: Počkej, já se tě zeptám. Myslíš si, že by České republice prospělo, kdyby po rozklíčování dozimetrů, rozklíčování bitcoinové kauzy, došlo k racionálnímu rozhodnutí o tom, že vrcholní politici těchto stran budou stíháni, strany budou zakázány v České republice, protože jejich financování pocházelo z kriminální činnosti, to znamená zabavený majetky, jak těm aktérům, tak těm politikům, tak těm stranám.
1: Tak těm stranám, přesně.
0: To zabavení majetku je velice důležité, protože jinak by okamžitě ty majetky začaly být převáděný, vyváděný na jiný subjekty, který se založejí, čili zabavit ty majetky, pochopitelně, buď je rozprodat a použít ty peníze efektivně na to, co je potřeba, a tak dále, protože ono totiž toho bude, to, co nakradli ODSK, TOP 09, Piráti a STAN, to, kdo tam ještě u toho sekundoval, který hajzl?
1: KDU ještě?
0: KDU, jo. To jsou prostě, ty jsou zodpovědní, tak nemůžou se z toho jen tak vyvlíknout. Prospěl by takovejhle proces v České republice, prospěl by tomu politickému klimatu?
1: No, já si myslím, že by prospěl, ale já bych určitě šel ještě dál a zavedl bych prostě tělesné tresty za to. A prostě...
0: Ale nestačila by práce pro takového Rakušana?
1: No ne, pracoval by ve vězení, ale šel by kopat do dolů, jako.
0: No jasně, ježiš, to by zase říkali, to jsou jako komunisti, oni nás dávají do dolů.
1: Ne, tak jako, ne, normálně, natvrdo, jako...
0: A nemohli bychom je poskytnout jako pracovní sílu třeba na obnovu Ukrajiny pod vedením nějakých ruských dozorců?
1: Tak jako ta varianta mě taky napadla, samozřejmě, jo.
0: Jo, že by tam pracovali, protože ať si na sebe viděla, já jako nejsem pro, aby je někdo zavřel, až my jsme ještě živili. Ne, to ať hezky si na sebe viděla, ať si svojí prací vydělají na svůj život. No a kdo by nepracoval, tak by se odsoudil prostě k trestu zemřít hlady, no.
1: No jasně, no. Může držet hladovku, jak dlouho to vydrží.
0: Ono stejně většina z nich bude vydána do Ruska, pochopitelně, protože se spolu podíleli na protiruských aktivitách a akcích.
1: Jasně, no. Muniční iniciativa a tak dále, zakrývání zločinů.
0: Financování, u toho financování, přesně. Rozkrádání těch peněz, které šly na Ukrajinu, že jo?
1: Přesně. Jo, určitě.
0: Ale takhle, já se tě ptám, jako když se na to podíváš, zmizely by tyhle ty strany v úzovkách a tyhle ty politici by zmizely. Udělal by se prostor pro jiné strany, myšleno takový ty malé strany, které vlastně tím pádem nejsou schopny se dostat do toho parlamentu, kdyby třeba udělali nějaké uskupení, jako třeba Spojená levice a takovýhle, tak ty by pak mohli přeci uspět v těch volbách a prostě by tyhle ty zloději by prostě uvolnili místo třeba lidem, který by to postrašilo natolik, že by nekradli, že jo? A nebo z principu jsou poctiví.
1: No nebo víš co, tam totiž by se musela vyřešit ještě jedna věc a to je ta politická zodpovědnost, jo? Protože ta furt není jako, já si myslím, že politik by neměl mít vůbec tu imunitu žádnou. A měl by být přímo zodpovědný za svoje rozhodnutí, jo? A to dneska není. Ale zpětně to
0: takhle, jako já bych
1: nějak vymáhat, jo, po nich to je prostě.

0: problémů.
1: No tak já bych řekl, že každá imunita toho politika končí ve chvíli, kdy je usvědčen z kriminální činnosti. To znamená, že jakmile politik kradl, třeba v dozimetru, tak by ho zbavil imunity pro to volební období, aby mohly být šetřený věci, které by se normálně nedaly šetřit, protože on měl imunitu. Takže ztráta ty imunity, jo? To je jednoduchý, no tak jestli umožnil ten politik ukrást nějaké peníze, no tak toho zbavuje imunity, protože když o tom rozhodne, když je o tom rozhodnuto pravomocně, no tak pak se může šetřit ve všech dalších aspektech bez jakýchkoliv zábran. Takhle bych to nastavil. Je logický, že ideální mít politiky, u kterých tohle nebude muset být nikdy použito, ale protože bohužel
0: Jasně.
1: většina politiků je z toho těsta zlodějskýho, tak se nedá nic dělat jinýho.
0: No, to prostě je jako těžký, no. To je těžký, tady tohle.
1: Že by politici měli být nějakým způsobem, že by měli být
0: Měl by tam být i
1: ta
0: trest smrti
1: zodpovědnost
0: oběšením za vlastizradu, jako za
1: za
0: mě.
1: vlastizradu, přesně jako jo. Jako zákony jsou, mě trošku jako tady vadí, nebo chybí mi tady odhodlání podat trestní oznámení na ty politiky, aby se to šetřilo. Jako proč? Proč ještě nikdo nepodal, já nevím, možná podal a já o tom nevím, ale zatím nevím o nikom, že by podal trestní oznámení na bývalou vládu a na prezidenta, že byli spolupachatelé na vlastizrádném rozpočtu, o zákonu o rozpočtu. Oni věděli, že to je špatný a všichni se za to postavili a podepsali to. A ještě z toho tlučou politický kapitál, že tahle vláda z toho má teď jako velký problém a velký schodek. Proč je, pane Bože, za to nikdo nesejme? Nebo jestli na ně připravujou jako větší kauzy, to já nevím. Já mám pocit, že trošku jako to kulhá, jo.
0: No, to je pravda.
1: No tady podívám se teď na Slovensko. My jsme si nemysleli, že jenom my tady máme nějaký problémy, jo. Tak, Slováci pochopitelně mají taky prezidenta, co krade. A teď, jo, jako už je Kiska, že už je pravomocně jako stíhaný. Takže jak pak jste na tom vy, na tom Slovensku?
2: Pamätáte sa, keď som povedal, že základným predpokladom mierovej dohody je dohoda, že Ukrajina nebude členským štátom NATO. Ste tu ohkali. Ohkal celý úrad vlády. Bolo vás počuť v každom priestore a v každej miestnosti. A zrazu to dnes všetci beriete ako samozrejmosť. Keď sme hovorili, že jednoducho nebude možné uzatvoriť mierovú dohodu bez určitých územných strát Ukrajiny, no tak ste všetci ohkali, toto všetko rezonovalo. Dnes nikto z vás nehovorí, že veď v podstate je to tak, pretože táto mierová zmluva, ktorá je na stole, hovorí o takých závažných zásahoch do územnej integrity Ukrajiny, o ktorých sa možno nikomu ani len nesnívalo. My sme tvrdo atakovali viacerých európskych politikov, vrátane bývalého britského premiéra Borisa Johnsona, ktorý zmaril uzatvorenie mierovej dohody v apríli v roku 2022, 3 mesiace po začiatku vojnového konfliktu. Ak porovnáme podmienky, za ktorých mohla byť poskytnutá, dohodnutá mierová dohoda,

0: Demystifikace, demilitarizace. To znamená vyčistit Evropu od nacistů a tak. Takže, ale jako základ pro nějaké jednání nebo pro nějakou diskuzi, to tady je evidentní. Jiří, ty bys, kolik bys si vsadil v procentech, že by na takovouto dohodu, která nezahrnuje vydání nacistů, která nezahrnuje vydání válečných zločinců a tak dál, že by Rusové přistoupili?
1: Pokud by to nezahrnovalo tady ty podmínky, tak nula bych si vsadil.
0: A kdyby jsme se bavili o tom, že Rus nebude už po XT tak naivní, aby dal nějakou dohodu, ale bude vyžadovat faktická jakoby řešení, tak by si to dovedl nějak představit?
1: No, dovedl bych si to představit a já to vidím v tom, že jak to říct, já si myslím, že to nebude forma jenom dohody, pasivní dohoda jako ze strany Ruské federace, ale bude to vyžadování jako nastolení mezinárodního práva a vymáhání mezinárodního práva a bude to kombinace jako opatření a nějaké dohody, jo, že to nebude jenom dohoda, že to bude mít i nějaký faktický kroky. Jo, jako fyzicky, které budou okamžitě jako manifestovány. Jo, že Rusko nebude, jakože to nebude jak s Minskýma dohodama, že je podepsali a pak jako zase je zradili a podobně. Jo, že
0: víš
1: prostě
0: co?
1: Rusko řekne, jak to vlastně jako bude, jo.
0: Nezapadalo by do těch faktických kroků, že dají na stůl dohodu 2 plus 4?
1: No, určitě.
0: Protože na to se nebude rozšiřovat, ale otázka je, z jaké pozice se nebude rozšiřovat. Vlastně. Ten bod je vágní, že jo? Ale rozuměl bych tomu, kdyby přílohou tady toho, nebo součástí té smlouvy, byla dohoda 2 plus 4, která se ruší, odstupuje se od ní, protože vlastně právě dohoda 2 plus 4 odstartovala ten problém. Ohrožení bezpečnosti Ruska.
1: Ano.
0: Takže možná, že ta návštěva šéfa CIA tuším 25. srpna, tak jako narychlo, možná, že přivezla nějakou informaci, na což by pochopitelně to vytažení toho problému, a zase se vracíme na začátek, s nějakým ruským dronem a tak dál, by jako mělo, to by byla protiakce proti americkému aktivismu, co se týká jakoby nastolení toho míru na Ukrajině. Ještě otázka, proč potřebuje Amerika ukončit ten konflikt? Proč?
1: No, protože tam má zmražený aktiva a má tam leží ta peníze.
0: Jasně. Na Ukrajině leží americké peníze. Investice se tam nevyužívají. To je jediný důvod. Amerika ví, že nemá peníze na další podporu. Toto by to řešilo. Vytisknout, respektive použít z vytištěných 100 miliard dolarů, to by pomohlo udržet dolar, prodloužit mu život, protože by 100 miliard dolarů našlo uplatnění. Vytištění 100 miliard eur znamená dalších 60 miliard dolarů použitých na krytí této emise. Jako takhle, když se na to budeme dívat, tak rozumím tomu americkému zájmu, ale teď je otázka, do jaké míry ten zájem je opravdový, do jaké míry je pouze ekonomický a do jaké míry je falešný.
1: Přesně.
0: Myslím si, že pokud by na to navazovala součástí toho mírového jednání a dohody, byla dohoda 2 plus 4, která se ruší a vrací se východní Evropa pod vliv Moskvy, v podstatě jako nárazníkové pásmo mezi Západem a Ruskem, pak bych tomu rozuměl, protože to je jedna z těch faktických, to znamená návrat k Jaltě, jo?
1: Mhm, jasně.
0: Návrat k Jaltě. A to by mohla být jedna z těch faktických, dejme tomu, záruk, protože Amerika už nemá na to prosazovat některé věci vojensky. To, že na to nemá ani Evropa, která už je pomalu taky jako vydudlaná ze všeho, to je jasný. Čili pokud by to mělo skončit takhle, tak to ale bude znamenat, že bude muset být vyčištěn prostor od nacistů. Dalo by se to spojit pochopitelně s Epsteinovým, s Epsteinovou kauzou. To znamená, že by se použili čínské originální zápisky, nebo to, co on si posepisoval, ten archiv jeho. Takže to by znamenalo vydat spoustu amerických významných lidí. Takže to by mohlo být očištění. Bojím se, že se bude jednat a mezi tím to Rusko dořeší vojensky. Nemyslím si, že Rusko půjde na to, že po dobu jednání blablabla, to už tady všechno bylo, na to jim Rusové budou prdět. Takže Rusové to dokončej, nechaj padnout Ukrajinu, nechají kapitulovat a budou oni říkat, co chcou a co nechcou. A pokud nebudou reflektovat země v Evropě, tak možná půjdou přes nějakou dohodu o celé Evropě. No a dohodne se Amerika s Čínou, s Ruskem. No prostě Amerika s BRICSem se domluví.
1: Přesně.
0: Tak bych to viděl. Posouváme se, prosím tě, trošku teďko z té reality vojensko-zvláštní, společenský, jak bych to nazval, k tomu, že nám začalo zlatomírně růst a zase došlo k nějakým, že jo, zlato vyrostlo cirka o 10% a o procento šlo dolů, jo.
1: Jo, takže jo, jo.
0: Začala se nějaká zase vzestupná éra. Já tady mám zase znám zprávy. Jo. Překážka pro zlato. Drahá ropa a vyšší výnosy dluhopisů sráží jeho cenu. To nevím prostě. Já to přečtu, pak si to rozeberem.
1: Jo, jo, jo.
0: Cena zlata se za necelý týden svezla o zhruba 4%. Investoři se obávají vleklé inflace, sázejí na vyšší úrokové sazby a tlačí nahoru výnosy dluhopisů. Drahý kov na to doplácí. Po srpnovém růstu ceny zlata na bezmála $4,700 za trojskou unci přišel obrat. Ve čtvrtek ráno se kov obchodoval za $4,400 za unci, v posledních dnech přitom zlevnil až ke $4,300. Hrozba inflace. Proč se kovu nedaří? Na první pohled je to trochu paradox. Geopolitické napětí na Blízkém východě znovu sílí, což by za obvyklých okolností mělo podporovat poptávku po tzv. Bezpečných tržních přístavech, tedy investicích, kde jsou peníze v době ekonomických nebo politických turbulencí dobře schované, tedy i po zlatě. Jenže tentokrát funguje jiný mechanismus. Podobně jako na jaře, když byla válka v Iránu, se ve své dosud nejvíce horké fázi. Nevím, to nějak nepasuje. Ropa kvůli geopolitickému napětí znovu zdražuje, což trhy vede ke spekulacím o možném dalším vzestupu míry inflace. Investoři proto více sázejí na vyšší americké sazby a rostou i výnosy vládních dluhopisů. Nové americké údery v Iránu vyhnaly cenu ropy Brent na $95 za barel a výnosy amerických dluhopisů výše, napsal k úternímu vývoji makléř Michal Vacek z GNT Bank. Jinými slovy, geopolitika zlatu pomáhá jen do chvíle, kdy skrze vyšší ceny ropy začne zvyšovat pravděpodobnost přísnější měnové politiky. Na to upozorňuje také analytik Ondřej Greguš z XTB. Na jestřábí postoj předsedy americké centrální banky Kevina Verše v Jackson Hole minulý pátek trhy výrazně reagovaly. Prudce narostlo očekávání zvýšení úroku již na zářijovém zasedání Fedu, protože banka může chtít dát trhu najevo, že boj s inflací bere vážně, uvedl, dluhopisy jako konkurence. Vyšší sazby a s nimi také vyšší dluhopisové výnosy jsou přitom pro zlato přímou konkurencí. Úroky z dluhů nejen Spojených států, ale i řady dalších velkých ekonomik přitom v posledních týdnech rostou v reakci na hluboké rozpočtové deficity. Jako zmíněný bezpečnostní přístav, tak v současnosti fungují spíše americký dolar, což dále tlačí níž cenu zlata právě v dolarech. Ani pohled na cenový graf optikou technické analýzy nevyznívá pro zlato nejlépe. Výhled je opatrný, byť ne nutně dlouhodobě pesimistický. Cenová oblast okolo $4,000 za unci během léta fungovala jako velice silná podpora. Současný pokles přitom považuji pouze za přirozenou korekci po rychlém srpnovém růstu téměř ke $4,700. Dlouhodobý trend je podle mě dál růstový ve výhledu, ale pracujeme s horizontem 2 až 4 let, ne pouze několika nejbližších týdnů, zmínil ve svém komentáři Jan Železník ze společnosti Zlaté rezervy. Pro českého investora je přitom důležitější cena zlata v korunách než ta dolarová. Právě v korunách se cena zlata dostává do zajímavé oblasti. V grafu vidíme 2,45denní klouzavé průměry, jednoduchý a exponenciální. Případný zpětný pohyb ceny právě k této oblasti stojí za pozornost, přičemž 1. září trh této úrovni dosáhl, dodal nějaký Železník. Zlato samo o sobě negeneruje žádný pravidelný výnos. Při růstu výnosu dluhopisu a posilování dolaru tak čelí přirozenému tlaku, protože v konkurenci vyšších takzvaně bezrizikových sazeb americké dluhopisy jsou nadále globálním symbolem bezpečné investice. Mají investoři motivaci kupovat právě aktiva, která nabízejí pravidelný a aktuálně rostoucí výnos. Zájem centrálních bank a čekání na údaje z ekonomiky. Je tu navíc strukturální faktor v podobě nákupu centrálních bank. Ty v červnu koupily zhruba 100 tun zlata oproti 66 tunám v květnu. To je důvod, proč současnou korekci automaticky nepovažují za změnu dlouhodobého trendu, dodal Martin Lembák z Lembros Commodity Advisors. Domácí i zahraniční analytici se přitom veskrze shodují, že pro výhled vývoje americké měnové politiky i tržních sazeb budou v nejbližších dnech vedle vývoje cen ropy podstatná některá americká makrodata. Do konce týdne bude v tomto směru nejdůležitější páteční zpráva o tvorbě pracovních míst v USA, kde se po červencovém poklesu čeká obnovení růstu zhruba 60 tisíc nových pracovních sil. Obrázek kondice americké ekonomiky budou dokreslovat také indexy nákupních manažerů nebo obchodní bilance. Slabší trh práce a obecně horší údaje z ekonomiky by mohly vrátit do hry pokles sazeb a zlato podpořit. Silná data by naopak mohla korekci na trhu se zlatem prohloubit. Napsala Deria Efanová ze společnosti Secunden Financial. Krátkodobě se tedy trh se zlatem musí potýkat se silnějším dolarem, vyššími výnosy vládních dluhopisů a dražší ropou. Dlouhodobě se pak může opřít o poptávku centrálních bank. tradiční klidný tržní přístav pro globální geopolitické nejistoty kvůli specifickému ohnisku té současné nefunguje. Konflikt v Iránu totiž ohrožuje globální dodávky ropy a působí výrazně proinflačně. Čím méně příznivé jsou geopolitické novinky, tím silnější bývá poptávka po žlutém kovu. Pokud ale zároveň zdražuje ropa a rostou dluhopisové výnosy, stejné zprávy mohou být pro trh se zlatem brzdou. Tento paradox přitom minimálně v nejbližších dnech může pokračovat. Co bychom si z toho, co tady zaznělo, mohli asi odnést, Jiří?
1: Já mám furt... já mám jeden problém tady s těma analýzama. Za mě je to takový okecávání těch makroekonomických věcí a není to reflektování skutečné reality, která aha, se děje.
0: To já se úplně souhlasím. A všiml jsi si jedné věci. Jediné, o čem se hovoří, jsou výnosy, ziskové trendy, indexy, ale když to řeknu úplně blbě, ale kurva, kde je diskuze o rizicích?
1: U investice se musí taky mluvit o rizicích, ale
0: no ne, tak se tě zajímá jako investora. Souhlasím,
1: ale je to je tak tendenční článek, který tě jako má ukolíbat, že vlastně oni tam mluví jako, je to článek ke zlatu, ale primárně tam vyzdvihujou ty ostatní věci a ubezpečujou lidi, že to je bezpečná investice, že ty dluhopisy, všichni se těch dluhopisů zbavujou. Ekonomika G7 jde do víš kam?
0: Ne, tak podívej se, kdyby jsi byl zainteresovaný... Jiří, kdyby jsi byl zainteresovaný na nákupu nebo na zprostředkování investic do nákupu dluhopisů, zejména amerických, no tak ten článek ti nahrává, ne? To je jasný.
1: No jasně. Zamyslel jak rizikové to starého jsou, zbrojnoše, jo.
0: Jo, a jak rizikové jsou, a to ještě nenapíšou třeba to, že pokud rostou zhodnocení na dluhopisech, tak čím větší zhodnocení na státním dluhopisu je, tím rizikovější ten dluhopis je, jo. Protože ten nárůst odráží nárůst toho rizika prostě. To není proto, jako, že mají lidi rádi. To je proto, že zkrátka jsou tak v hajzlu, že tak potřebují ty peníze, že dávají procenta, který vědí, že nikdy nikomu už nezaplatí.
1: Přesně.
0: Když spočteš, kolik by museli vytisknout peněz, nebo kolik by měli vyprodukovat, aby byli schopni ty dluhopisy vyplatit od těch lidí, včetně toho zhodnocení, jo.
1: Tolik není papíru na světě.
0: No, to je... No a s tímhletím oni obchodují. Takže... jako zdůvodnění, proč zlato neroste, já to vůbec neberu, jo. Pojďme radši hodnotit tu situaci. Ta situace je taková, že všechno papírové jde víc a víc do bublin a je to víc a víc horký, přehřátý a je to opravdu jako na nejvyšších rizicích za celou dobu posledních 80 let, jo. Protože jsme ve vrcholu toho cyklu. To, že na tom můžou lidi vydělat, no můžou. Ale taky můžou být těma, kteří to zaplatí všem. To znamená, že to je otázka, jestli se takovéto rulety chci zúčastnit. Potom, teda pokud si řeknu, že jdu do rulety s tím, že o svoji investici můžu kdykoliv přijít a je mi to jedno, což většina těch velkých hráčů tak to hraje v té ruletě, který se říkají dneska trh s cennými papíry. Takže oni o to klidně můžou přijít a strhnou spolu obrovské množství těch lidí z ulice, kteří o to ale přijít nemůžou, protože to jsou poslední jejich peníze, které do toho třeba dají. Jsou to peníze, které mají na život v penzi, jo, do budoucna a tak dále. Takže
1: Jasně.
0: hráči rulety mezi sebe lákají pochopitelně ty, kteří nemají tušit, že se jedná o ruletu. My se bavíme, pro naše klienty se bavíme o smysluplné investici, která má výnos a která, pozor, skýtá maximální možnou bezpečnost, která existuje. A to je potřeba říct, že to jsou dneska kameny investiční, zejména. A pokud někdo chce jít trošku do spekulace a potřebuje nějakou páku, to znamená, potřebuje vzít nějaké peníze, nemá jich moc, tak si koupí zlato nebo stříbro. Ví, že se mu to okotí, že se mu to znásobí dvakrát, třikrát, a pak si koupí ten vysněný kámen. Protože ty kameny nejedou to rallye, co jede zlato, kameny spolehlivě a kontinuálně zhodnocují. Takže pokud někdo chce dosáhnout na dražší kámen, může udělat tu předehru s tím stříbrem nebo s tím zlatem. Konkrétně u zlata, jak si máme už dneska takové ty limitovaná časová okna, protože už se začíná implementovat nová legislativa ohledně pořizování a držení zlata. Ať jsou to daňové zátěže, ať je to velmi striktní dokládání peněz, za které to bylo pořízeno.
1: Přesně.
0: Jenom řeknu, jo. Dneska, kdo drží zlato, tak ho nějak koupil. Tečka. Když ho budete dneska prodat, OK, prodáte ho, směníte ho za kámen, všechno v pohodě. Ale pozor, už od jara 2027 i na dříve zakoupené zlato se budou vztahovat zákonné normy, nejenom o daňových povinnostech držení zlata, budou tam daňové povinnosti z prodeje zlata a hlavně a zejména povinnost dokládat, kde jste k těm penězům přišli. Přestože jste to kupovali 10 let zpátky třeba. Pozor na to. Co z toho zlata vlastně oni udělali? No, registrovanou komoditu, a to ještě zpětně, skrze dokládání původu peněz, za který jste to koupili. A protože třeba nebudete, ne, že byste ty peníze ukradli, ale jenom nebudete schopný doložit, protože je to už příliš dávno a tak dál, tak budete mít problém. Může vám být zabaveny ty peníze, za které to prodáte a tak dál. Může to být zkoumáno, můžete být v nějakém procesu nežádoucích nebo lidí na nějakým blacklistu a tak podobně. Čili to nám vytváří to okno, že v podstatě, pokud chci kupovat zlato ještě, tak ho kupuju teď. Protože teď ještě několik měsíců to bude velmi volné. A musím ho koupit s tím, že z toho zlata budu chtít vystupovat v době, kdy ještě nebudu muset zpětně dokládat původ peněz. Takže aby se mi to zlato zhodnotilo, respektive aby mi udělalo ten spekulativní výnos v období, než nastanou ty podmínky pro tyhle ty povinnosti, o kterých jsem mluvil v roce 2027. Tak už toho času moc nemám, jo, protože takhle na to musím nazírat. A nebo se mi chce to dokládat a pak mě to netrápí. Jo, takhle je potřeba o tom uvažovat. Co to jednoznačně, Jiří, ale říká, bys mohl teďko zase se tomu věnovat ty. O čem to vypovídá vlastně? Proč okolo zlata tyhle vofuky?
1: No, protože bude to zlato přes... Jednak jsi to řekl, že dělají z něho registrovanou komoditu. To je první věc. To znamená, ty výhody, kterými jsme argumentovali dřív, už v podstatě neplatí. A to zlato
0: No,
1: se
0: ještě
1: bude
0: platí, ale
1: stanovovat a bude,
0: přestanou
1: no,
0: platit. Tak.
1: ale je to jasná identifikace toho, že přijde nový měnový řád.
0: Ano,
1: Jo,
0: správně jsi to.
1: že
0: Tady si uhodil hřebíček na hlavičku,
1: jo.
0: takže tě chválím. A ještě jedna důležitá věc. Pochopitelně, o tom jsme tady, pamatuješ, taky mluvili, a ty jsi s tím přišel, že v České republice jsou málo daněné majetky.
1: Ano, samozřejmě.
0: Jo,
1: Jo.
0: a toto je právě jeden z těch přístupů k tomu majetku, kdy je potřeba ty majetky danit.
1: Ano. A souvisí to i s vyjádřením Lejnové před pár dny, kdy řekla, že na účtech evropských obyvatel leží spoustu peněz a do roku 2030. Ono totiž Evropská unie má 7měsíční plánovací cykl, teda 7letý plánovací cykly na investice v rámci svého působení, takže všechny tyto peníze bude chtít získat pro sebe Evropská unie, že tam leží ladem na těch účtech. A to se týká i těchto peněz. Protože od příštího roku v podstatě to zlato jednak bude platit nový pravidlo od 1.6.2027, kdy člověk nebude moct platit hotovostně a do 1000 euro, ne do 1000 euro, kecám, tam to bylo asi 80 tisíc korun, tak 80 tisíc korun bude už muset obchodník, který bude přijímat
0: Bude
1: platbu, tak
0: hlásit.
1: bude muset hlásit tyto platby v hotovosti. A bude to skrze celou Evropskou unii. Dnes je to tak, že můžeme mít asi 270 tisíc v hotovosti, nebo ta platba může být takovýmto způsobem, aby byla legitimní a takovou platbu člověk nebude
0: 10
1: moct.
0: tisíc euro, já myslím dneska, že jo.
1: Jo, 10 tisíc euro, jo, je to tak. Já vždycky, než to přepočtu s těma
0: No
1: eurama,
0: ne, ale
1: tak.
0: bacha, jak to začíná, jo. Nejdřív všechno tohleto. Dneska je to tak, že když se někde přijme prostě 250 tisíc, dejme tomu 10 tisíc euro, 250 tisíc cash, tak píšeš AML, jo,
1: Ano.
0: a víc, píšeš AML-ko, že to nepochází z trestné činnosti a že nejsi politicky exponovaná osoba. A změní se to, že když chceš platit hotově víc, jak 250 tisíc, musíš zdůvodnit proč a oni zváží, jestli od tebe ty peníze přijme, tak to musí mít posvěcené ten obchodník, že od tebe může tyto peníze přijmout. To se všechno takhle utahuje. Čili proto se snažíme pro vás dělat ten servis, milí posluchači, protože pokud máte nakoupené zlato, tak je potřeba uvažovat o tom, že je potřeba z toho vyskočit, protože u kamenů zatím je pořád pohoda, klid. Jo? Takže můžete přímo ten kov, aniž byste ho točili do peněz, můžete ho přímo překlápět v těch hodnotách, které jsou podle výkupních ceníků, tak můžete ten kov překlápět do kamenů. Pokud třeba máte zaplacený kovy, ještě nemáte dodané ty kovy, jsou někde na cestě, tak je můžete také použít. Jo? Takže dneska to děláme ty transakce normálně, že ještě nedodané kovy už s nima lidi platí. Takže jako byste je měli v držení. To je servis, který vlastně tady poskytujeme. No a je potřeba prostě unikat před tou tsunami toho požírání majetku těch obyvatel Evropy. Jo. Jiří, jestli k tomu tématu něco chceš, jinak bychom to už asi dneska měli ukončit, protože se blíží náš časový horizont.
1: Aha, už se blíží. No, já bych chtěl jenom říct, že Zase se tam vymlčuje v té zprávě o tom globálním hospodaření. Vůbec tam nereflektují ekonomiku BRICSu, která už je dneska dominantní na planetě. Příště si budeme moct říct o tom, co všechno se děje, co se všechno chystá, protože je před námi BRICS 2026 summit v Novém Dýlí.
0: No, mohli byste se o tom zmínit trochu, ještě máme na to čas.
1: Ještě máme, jo, tak já teda něco tady řeknu. Já tady těch věcí mám vyjetých spoustu, protože v rámci posledních 3 měsíců BRICS výrazně zintenzivnil spolupráci. Jednak proběhlo několik zásadních konferencí, ale proběhlo vlastně i teď na přelomu srpna a září setkání 29 zemí na setkání v SCO, v té organizaci. Počkej, já si to tady najdu, kde pak to mám. Tak, toto je, toto, jo, takže konference, jo. A tady mám ty, takže poslední vývoj, to znamená, v rámci července a srpna proběhlo spousta bilaterálních konferencí a jednání v Indii, kde se sjížděli různí zástupci řešila se medicína, školství, umělá inteligence, řešili se prostě bezpečnostní záležitosti, finanční struktura, fungování v rámci BRICSu a podobně. A ten summit BRICS Business Forum má začít 11.9. a to má být úvodní den k tomu summitu, který bude už 18. summit v rámci BRICSu a bude 12. a 13.9. Což nám vychází na 12. a 13. příští víkend to bude probíhat. Bude tam zase samozřejmě velká skupina zemí, oficiálně přihlášených všech 21 členů BRICSu, ale je tam pozváno asi na, myslím si, že jak 100 zemí tam bude figurovat tady na tom setkání. Toto je obrovská síla na planetě, která převyšuje tu G7. A o tom se vůbec třeba nemluví tady v tomto. Ve východních médiích má ten summit obrovský význam a je to vlastně největší setkání BRICS lídrů za tento rok a bude se tam zase upevňovat spolupráce a hodně se jedná vlastně o tom financování pomocí té nové rozvojové banky. Jednak financování rozvojových zemí v rámci Asie, v rámci jihovýchodní Asie, v rámci Afriky a podobně. A bude se jednat i o přijímání nových členů, bilaterálních smluv ohledně spolupráci mezinárodních a podobně. A toto A bych to řekl, to souvisí i s tím zlatem, protože velké množství zlata má ve svých drženích BRICS. Jo, na západě toho zlata tolik není. A majoritu zlata drží prostě BRICS, tak to prostě je, to jsou prostě holý fakta. A navíc drží asi 70% globální výroby toho zlata, jo, a těžení a dolů. Takže tady ty jako řeči manipulace s tím zlatem, to je prostě jenom numerická hra s tím papírovým zlatem na západní polokouli. Ale na východě to zlato je jasně definované. Co se týká toho setkání v Novém Dýlí toho BRICSu, tak Předsedá tomu, samozřejmě předsedá tomu pan Modi a očekává se tam velká spolupráce Modi versus Sitting Putin versus Sitting a Modi versus Putin, nebo prostě tito tři lídři budou v podstatě definovat tu globální budoucí spolupráci na té ekonomické bázi s těma novýma systémama pomocí BRICS Pay a toho Golden standardu, co mají nastavený a podobně. Ale já jsem chtěl ještě tady udělat jednu věc, kdy jsem se chtěl podívat tady na ty konference. Ty konference konference probíhaly vlastně primárně od začátku roku. Červen, červenec, srpen byly takový nejvíc zasažený, nebo nejvíc vytížený ty místa pro ty konference a řešili se různé jednání ministrů životního prostředí, mládežnický, energetický, BRICS. Je tady vidět obrovská i snaha mladé lidi zainteresovat do těch mezinárodních jednání a vznikají konference, jako je třeba Mládežnický summit BRICSu, Rada mládeže BRICS a podobně, jo. Zasedání vysokých škol, představitelů vědu a techniky. Takže ta spolupráce napříč těma zeměma se buduje vlastně vždycky celý rok a navazuje se na ty předchozí setkání a buduje se nějaká strategická spolupráce mezi vědeckýma týmama, mezi univerzitama, různýma investičníma pobídkama a všechno je doprovázeno vlastně nějakou strukturálním financováním pomocí těch národních peněz, ale pomocí i té Národní rozvojové banky nebo té nové rozvojové banky. Řeší se bezpečnost, energetika, zemědělství, prostě ta krizová klíčová infrastruktura v rámci BRICSu a podobně. No, takže to je tak ve zkratce, co se děje, co bude výstupem toho summitu. Uvidíme, já jsem zvědavý, kolik přijmou nových členů, protože si myslím, že v nějakém předběžném režimu budou schvalovat další partnerské spolupráce s africkými zeměmi, které budou zase oficiální a bude se přijímat minimálně dva nebo tři noví členové do té mezinárodní spolupráce. Takže uvidíme, co na nás čeká.
0: No, jsi to hezky zhrnul. Mně se líbí takový ty řeči, jako že, jak říkal Vondra, jo, taky třeba, že no, ono to Rusko bylo vyloučený z dolarového systému. Jo. Oni neřeknou, že Rusko jim dalo pápát z dolarového systému a udělali si svůj vlastní systém v rámci BRICSu. Oni to
1: Ano.
0: prezentují jako, že oni je vyhodili. Jo.
1: Ano. A že ten standard je navíc mezinárodní a mezi hlavníma pěti členama BRICSu už jako na 80% probíhá platby mimo dolarový systém a ten dolarový systém už končí, proto všechny tady ty zprávy a bla, bla, bla. A
0: Keci.
1: že je to podloženo zlatem a podobně, jo, a další věci, jo.
0: Čili
1: Jediný, kdo o tom mluví v našem prostoru, je paní Švihlíková, docentka Švihlíková. Jinak nikdo.
0: jinak nikdo.
1: Kromě nás teda.
0: Jednou uslyšíme, že Ukrajina velice chytře podepsala ruskou kapitulaci, jo, což je nutné považovat za výhru, protože takhle chytře tu kapitulaci ještě nikdo s Ruskem nepodepsal.
1: Ano. Takže v podstatě vyhráli Ukrajinci, že jo?
0: Vlastně vyhráli, jo.
1: Tak to, no ne, ale oni to tak budou prezentovat.
0: No
1: Že teda
0: budou.
1: Ukrajina vlastně
0: Donutili
1: neprohrála, protože
0: Rusko.
1: podepsali.
0: Podepsal donutili
1: kapitulaci.
0: Rusko, že s nima podepsalo kapitulaci.
1: Ano, tak to budou prezentovat, ale...
0: Srazili to Rusko tak na kolena, že v slzách Vladimír Vladimirovič přijal podpis kapitulace.
1: Jo, přesně. Myslím si to, že to tak bude.
0: Myslím, že...
1: To západní média tak komentují.
0: Si myslím, že jediný slzy, které by Vladimír Vladimirovič jako věnoval té záležitosti, to by bylo právě jako ten obrovský smutek za ztrátu ruských lidských životů, ať to byly rusky mluvící civilisté, ať to byly rusky mluvící děti, ať to byly rusky mluvící vojáci, i třeba donucený stát na ukrajinské straně. A potom si myslím, jak znám Vladimíra Vladimiroviče, tak by plakal za všechny i třeba ukrajinsky mluvící děti, který nepřežili ten konflikt, nebo nepřežili ho ve zdraví. Takže to si myslím, že by byly jediný slzy, jo, ale...
1: Je to tak.
0: Bohužel takhle lidsky uvažujícího a takhle vlivného politika si myslím, že planeta dlouho, dlouho neměla. Nebo nevím o druhým. Jo, nevím o druhým. Protože nejstrašnější asi si myslím je pro Rusko, že a proto už to jako začali ukončovat. Jo. Všimně si, že ruku v ruce s tím, jak jim rozbíjejí tu infrastrukturu zásobování a vůbec jako logistiku potřebnou k válce. Jo. Týká se to i lodí, které přiváželi nebo i těch pointů v těch přístavech, kam byly přiváženy zbraně, munice, technika vojenská. Všechno jim rozsekali. Tak vedle toho začaly mizet ty sběrači těch lidí na tu frontu. Což může být, dejme tomu, aktivita speciálních složek. Protože oni už bezostyšně kradli úplně každýho, že jo. Tak já si myslím, že možná to není ani tak záležitost nějaké domobrany nebo nějakých aktivit těch ukrajinských sil, nějakých pozemních, ale možná, že to je dokonce v rámci speciální vojenské operace, že prostě mizej ty, co zajišťují to maso do toho mlejnku, jo. Bůh ví, kde se vynořejí a co budou svědčit, kde.
1: No. Uvidíme. Já to si je myslím, realita, že se to dozvíme.
0: To je realita. Když se vrátíme k tomu BRICSu ještě, tak jak ty říkáš, jo, o BRICSu se tady málo mluví, protože to je zakázaný ovoce. Málo se mluví o těch velice špatných výsledcích na frontě. Málo se mluví o tom, že Rusko se nechalo slyšet, že se má Evropa připravit na údery, které budou vedené proti oficiálním vojenským cílům. Že to neřeknou jako nějaká média soukromá, to chápu, ale proč to neřekne Česká televize a Český rozhlas? Protože ty by měli obyvatelstvo připravovat. Na těchto médiích by měly běžet instruktáže, co dělat, když. Jo, instruktáže první pomoci. Teď se trefují do macinky, jako že má modrou knížku, blbeček hřib se trefal do macinky, že má modrou knížku a chce tady organizovat třeba 3měsíční povinnou vojenskou službu, jo. Macinka tam vysvětluje, že v podstatě by to mělo sloužit právě k tomuto, jak poskytovat první pomoc, jak vlastně se chovat za určitých okolností, jak držet zbraň, myšleno teda, když by byli povoláni tito. Jo, čili takový to základní připravení do života. Vůbec. A co za 3 měsíce můžeš stihnout, že jo?
1: No, jasně, no.
0: Čili mezi tím vypluly ruské ponorky, nosiče Poseidonů podvodních. Ta potvora je schopná se pohybovat ve vodě rychlostí 185 km za hodinu. Nejrychlejší západní
1: To je
0: torpéda,
1: dost rychle.
0: no, nejrychlejší západní torpédo je schopný se snad pohybovat rychlostí teď nevím, jestli 45 nebo 145 kilometrů za hodinu. Rozhodně tady mají rychlostní převahu. Mají převahu i ve vzduchu, protože Rusové mají drony s tryskovými motory, které jsou zase rychlejší než reakční doba protivzdušné obrany. A tak dále, tak dále. Čili to Rusko opravdu prohrává ve všech směrech. A proto je tak nervózní, říkal Saša Vondra. No nic. Musíme končit. Čas se naplnil, Jiří.
1: No tak to se nedá nic dělat, no. Zase to uteklo.
0: No, uteklo to jako voda. Takže pojď se rozloučit.
1: Tak jo, tak přeju všem hezký zbytek dne, mějte se krásně, ať se daří a budeme se těšit zase naslyšenou.
0: Já pochopitelně k tomu přidávám i sebe. Jsem rád, že jste byli s námi, že jste poslouchali, nebo že nás budete poslouchat z archivu. Informace přinášíme ne proto, aby jsme vás vyděsili, informace přinášíme proto, abyste mohli reagovat a mohli se zavčasu připravit. Mějte se krásně a společně s Jiřím se teď od mikrofonu loučí Petr Václav.

Absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné?

0: Jo, tak vás všechny vítám. Vítám vás u úterního pořadu Pokřivených zrcadel, tady z Midgardu, vítá vás Petr Václav, no a se mnou pochopitelně vás také za chvilku přivítá můj host, protože Míša už se víceméně připravila. Takže Míšo, zdravím tě, vítám tě, ahoj.
1: Ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače.
0: Všechny naše posluchače, všechny?
1: Všechny naše, všechny. Všechny.
0: Všechny. Ty, co poslouchají, ne?
1: No, tak všichni poslouchají, ale všichni taky třeba nemusí poslouchat. Někdo poslouchá, přitom neposlouchá.
0: To je pravda. To je pravda, no, někdo být. Dělá, že poslouchá a vůbec ano. Neposlouchá.
1: Uh-huh. To a pitrat. Někdo dělá, že neposlouchá a přitom poslouchá.
0: Jo, jo, to jsou oni, takový taky sám. Některý dokonce, to má jako, jak bych to řekl, jsou za to placený, že dělají, že neslyšejí, jak v tom poslouchají.
1: Jo, jo, jo, ano, ano, ano. Víš? Někteří to mají jako víceméně povolání, ano. Že musí dělat, že neposlouchají. A ještě u toho můžou třeba dělat ty zápisky, víš. A jako
0: výtah.
1: Jako výtah, ano, jako výtah. Hele, já bych teda nechtěla být náš výtah. To teda nevím. Být v jejich pozici, takhle to asi řeknu. No,
0: no tak my si tady za chvilku něco přečtem. Tak, no, doufám, že jsi se, bych to řekl, měla dobře za ten týden, co jsme se neslyšeli, že jsi zrelaxovala, protože zase se šušká po Luhačovicích, že tam prostě byli nějací divocí pražáci a že tam ovládli parket a nějaký výtržnosti, tak jak to s tím nesouvisí, jo, ale...
1: Ne, vůbec ne, ani trošku. Já jsem vždycky po 7. hodině už doma v posteli, přikrytá až po uši peřinou a prostě jako tvrdě odpočívám a žádný takový dla. Hele, tam je pražáků, který dělají výtržnosti. Ty brďo.
0: No právě, proto o tom mluvím. Hmm? Jako to nějak nespoju s tebou, že jo?
1: Ne, vůbec, jako ani náhodou.
0: To nesouvisí.
1: Hele, ani... navíc...
0: Ale nemůže souviset, že jo?
1: Na výtržnosti jsou tam jiní experti. Jedna paní si tam šlápla na kalhoty, myslím venku, nevím, co dělala a bylo jí lehce přes 70 a složila se tam jako šraňky. Tam ty její kolegyňky, co tam s ní byly někde, tak se tam k ní zbíhaly a odřešili, jako jak se jí to stalo místo, aby jí ošetřili, jo, nebo aby s ní něco udělali. No. No dobrý, no. Prostě.
0: A myslíš si, že jako říkal, ježiš holka, ty jsi umazala šaty,
1: místo, Maruško, aby se nezumila si skrček. Jak se, a teď ona ležela na té zemi, že jo, jo. Teď prostě jako je, a jak se ti to stalo? A jak proč si upadla? To jsem si říká, bože holky, tak jí snad jako nejdřív musíte zkontrolovat a pak řešte, co se jí stalo, jo.
0: No a bylo jí co?
1: Ne, ne, ne, byla, podle mě byla trošku oviněná a zakopla fakt o ty svoje dlouhé kalhoty a letěla.

0: chtěla, no. Tak, ale tam bohužel jsou všude skoro kosky, takže holka asi to měla trošku potlučený, no. Tak bylo
1: Muselo
0: mi líto.
1: bolet. No já jsem byl pro karavan, byl jsem pro karavan, jo, vlastně ještě s Eliškou. Někdy to bylo koncem, asi ve čtvrtek, ve středu, ve čtvrtek, minulý týden. No a jdeme, kde byli jsme u Sumečka, tam byly dva volné stoly, na jeden svítilo sluníčko a jeden byl, jakože tam nesvítilo sluníčko. No tak tam, co nesvítilo sluníčko, tak já jsem položil telefon na stůl. A říkám, tak si tady sedni k tomu telefonu a já jdu objednat jídlo, ať nám se nikdo nesedne. No a Eliška prostě mi chtěla něco říct, tak vyběhla za mnou a ten telefon tam nechala ležet na tom stole, jo.
0: Aj tak krajta,
1: No počkej,
0: no.
1: a přišly tři postavy, jeden asi tak 36-letý muž Čína, pak všechny postavy byly v černém, tě upozorňuji, jo. Měl svoji nějakou partnerku, která ale vypadala tak o 10 let starší jak on. Měla takový rty, jako když tebe bodla ta včela.
0: Ježišmarja.
1: A no a bylo vidět spousta jízev, jakoby po nějakých plastikách. A pak byla jeho maminka, což byla taková, já to nerad používám, ale opravdu nepěkná bytost, jako jo, prostě nehezká, taková děsně zmalovaná.
0: Jasný.
1: No a teď ta jeho nějaká partnerka, nebo co to bylo, ještě navíc tak jako žvatlala, že ne úplně česky dobře. Taková jako honorativní trojice. No a sedli si a ten telefon tam je před nima, že jo. No a myslíš si, že se obtěžovali jako zaobírat se tím, proč tam je ten telefon?
0: Ne.
1: Ne. No já jsem prostě přišel, jak jsem si ten telefon, jak já nebudu se s takovýma opičákama tady
0: Jasně,
1: jako dohadovat,
0: jako vůbec, no.
1: tak jsem si sedl vedle k tomu stolu, ten telefon jsem se takhle jako provokativně vzal a oni ani se neomluvili nic, jako spíš to bylo takový, tak mám si to a vypadni, jako. A oni se pak zvedli a šli se objednávat. Já říkám, a teď by to chtělo prostě ten jejich telefon dát k tomu stolu, co nám zbyl, a sednout si zase zpátky tam k tomu stolu. Nedošel k tomu. No a Eliška si tam hrála, tak já jsem tam popíjel pivko a sedím tam. No a oni se teda jako najedli a ty takový ty keci, jo, takový, ale já jsem říkal, to je úroveň, jo, prostě začalo to tím, že se bavili o různých věcech, jako o tom Sumečkovi, jak kde mají ještě lepší kapří, jaký hranolky, a že tam musí jet. A že ta maminka je ráda, že oni je vzali sebou na ten výlet. A že to pro ně jako málo kdo by udělal. A jak ona je za to miluje. Teď se ubezpečil, jak se milují navzájem. U toho
0: Ježíš.
1: urazili asi dvakrát 2 deci bílýho. Maminka už začala mít těžce v kouli a začínala větu. No, mně do toho nic není, ať si každý žije, jak chce, ale ona, představte si to, a blablabla. A zase, to je každýho věc, jak si žije, ale blablabla. Ty takhle probrali celou ulici. Nevím, odkud byli. No,
0: Co
1: potom,
0: jsi zjistil při tom hovoru?
1: Potom, no ne, ale to byly tak odporný plky, jako to nemělo
0: Jo,
1: ani hlavu,
0: dokážu
1: ani patu.
0: ani patu.
1: Víš, jak přivoždalí vedou takovou tu konverzaci,
0: Jo,
1: ještě když jsou
0: jo, jo.
1: přivoždalí, ještě hloupí, jo. A když jsou
0: Jo,
1: přivoždalí, ještě hloupí a ještě ošklivý, to už je jako závan, jo. A pak začali chválit jako toho dotyčného, jak je hodnej a jak ona ho vychovávala, jaký terno a to. No a pak jeli ten na ty kapří hranolky a my jsme se Liškou odcházeli a oni tam nahoře zaparkovali, protože už se vrátili z těch hranolek, asi je neměli. No a teď se tam motali po té ulici, v obě ožrali jak motyky, hele. Já jsem si říkal, no tak to je úroveň, ty jo, fakt, to je, no, víš, jako hráli se na honorace a pak se ožrali po pár deci vína.
0: A to blekotali nesmysle. Jo, tak takový lidi jsou, no, to je jako, víš co, to,
1: Hele, Mišo,
0: takových je plno okolo nás.
1: Ať si každý žije, jak chce, jo, ať si každý dělá,
0: No,
1: co chce, jo, mně do toho nic není, ale blablabla.
0: Jo, tohle já znám.
1: Jo. No jo, no, tak to víš. No a takže ty jsi teda jako chodila brzy spát, přikryvala se až po uši, no a co ještě?
0: No, prosím tě, co ještě? No, měla jsem takový super skvělý zážitek, to je faktem, a
1: No.
0: takový velmi zajímavý, protože jsme v neděli, ne, v sobotu, bylo to v sobotu, a už jsme asi byli tak jako unavený celým tím létem a vším a tak, tak jsme odmítli jakýkoliv všechno. Vlastně odmítli jsme všichni tři, úplně jako jsme tak nějak odmítli cokoliv dělat, tak jsme jako fakt po snídaní tak nějak jsme se dívali s Tomíkem na nějaký seriál a to, a která jako trošičku tam začal být hlad.
1: Začalo být.
0: Takže no, vyrazili jsme hlad.
1: Hlad?
0: No a no, tak jako ono, když se nasnídáš třeba v 10, tak v jednu už máš hlad, docela. Ne chlad, ale hlad. No
1: jo.
0: A nakonec celého koupání nebylo koupání, ale byl nějaký sandwich někde na nějakým, v nějakém bistru na kopci, který se nám líbil. Byl tam nádherný výhled na Bojkovický zámek a tak jsme se tam ještě prošli. Všechno bylo takový nečekaný a já říkám, no tak když už nejdem na to koupaliště, tak můžeme zkusit kousek, tam je takový biotop nějaký zvláštní, vybudovaný z retenční vodní požární nádrže. No a prosím tě pěkně, tak jsme tam dojeli. Vypadalo to hezky, bylo to teda studený. To je faktem. Nicméně tam ležela dáma u toho biotopu.
1: Ne.
0: A ano, dáma, musím říci dáma, protože
1: no.
0: I když ležela, byla to dáma. No a my jsme se jako pozdravili, jestli se tam můžeme vykoupat. A ona říkala, že ano. A Martin tak na ní furt koukal. A teď jí říká...
1: A dostal facku.
0: Ne, ne, ne. Já vás znám. Vy jste prostě... já to jako nechci úplně říkat do éteru, ale to je jedno. Vy jste osůbka z Luhačovic a tak dále. A ona... Ano, a já vás znám, vy jste ke mně jezdili. A teďka slovo dalo slovo a my jsme se po asi 5, možná 7 letech, jako 5, 6 letech poznali. A byla to osůbka, která mě svým způsobem přivedla k homeopatii, k takovým těm věcem okolo zdraví dětí bez léků, bez očkování, bez všeho. A normálně jsme tam teda 2 hodiny strávili úplně úžasným rozhovorem. A úplně jako takhle jsem se tam vrátila tou voklikou jako zpátky. A bylo to jako fakt hrozně příjemný, nebo hrozně, bylo to velmi příjemný. Byl to takový zážitek prostě, který asi kdybych to naplánovala, tak z 10 milionů lidí potkám zrovna tuhle osůbku. Tak je to takový zvláštní, no.
1: A z toho plyne poučení, že pokud v Luhačovicích děláš nějaký pronájmy, tak můžeš maximálně k biotopu. Ne?
0: Jaký pronájmy?
1: To jsi nebyla říkala, paní... že jsi k ní jezdila.
0: No, ale to nebyla paní, která nám něco pronajímala.
1: Jo,
0: to, no, to byla prostě... osobka, která se zabývá zdravím dětí, tak asi tak bych to uvedla na pravou míru.
1: To směla říct, to vypadalo, že jste se umí
0: Jo, jakože
1: ubytovávali.
0: se... Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Ale bylo to velmi milé, no. Velmi
1: No, to
0: milé
1: někdy, hele, někdy
0: setkání.
1: narazíš na lidi.
0: Jo?
1: Já jsem nějaký takový překvapení vlastně. Já jsem v kempu, jdu na záchod. To je poutavá historka, že jo, pochopitelně.
0: To už samo o sobě jako je
1: No tak to
0: zajímavý,
1: už samo o
0: prosím tě.
1: sobě začíná být dobrodružný, ne? Prostě. Tam to funguje tak, že si jako ve okýnku, ve výčepu půjčíš klíč a tam jako si dojdeš. No a teď jdu zpátky. Jo a to ještě vedle u stolu předtím přišli nějací mladí lidé a kouřili jednu cigaretu za druhou.
0: To je taky strašný, jo.
1: Měli
0: No.
1: psa. Ten pes byl něco mezi...
0: Ten taky kouřil.
1: Měli psa a ten pes vypadal jako Maxi pes Fík. Úplně přesně podle něj, kdyby tak... Měl takový krásný oči, takovou... Jako velikost medvěda, jo. A ten pes mě takhle jako v nějakou chvíli oblažoval ocasem, mě tam jako tak jako... No a tak já jsem zachoval jako dekorum a ta paní říkala, promiňte, jako. No a já jsem šel teda na tu toaletu, že jo. Teď to teprve přijde, jako jo, to byla předehra, jako abych. No a teďko jdu a najednou slyším, Petře, neznámý hlas, jo. Říkám, to asi koukám,
0: To
1: na koho
0: asi
1: kdo
0: nebylo
1: volá,
0: na
1: že jo.
0: mě.
1: Na koho kdo volá. A ten borec, co seděl vedle u stolu s tím psem, zase Petře. Já, jako já? No. A teď koukám na tu jeho paní a říkám, ty, teď ona mi povědomá. To nevymyslíš.
0: Kdo
1: Normálně
0: to byl?
1: od mý první švagrový dcera.
0: No vidíš to, od tvý první švagrový dcera. To
1: Viděl
0: by
1: jsem
0: mohlo
1: jí, viděl
0: vypadat...
1: jsem jí, když jí bylo asi 7 let.
0: No a ona...
1: Ona mě poznala. Nebo ten pes, já nevím, ale někdo z nich mě poznal prostě.
0: Počkej, od tvý první švagrový dcera, to by mohla být tvoje neteř, ne?
1: Jo, to
0: Že
1: je moje
0: jo?
1: od
0: Že je
1: první
0: to tvoje neteř?
1: manželky neteř. Jo?
0: No, no,
1: No.
0: tak neteř. A ona tě poznala.
1: Jasně, že mě poznala. Viděla strýčka, ne? To si vzpomněla, jak strýček byl hodný, když nosil ty čokoládové bombony. A
0: No, vidíš.
1: no a tak jako jsme začali povídat, takový, on ten její přítel byl na jednu stranu působil takovým jednodušším dojmem, ale měl to docela srovnaný v hlavě, co se týká jako nějakých životních priorit a tak. Tak jsem ho schválně tak jako chvílema poslouchal, jak uvažují tyhle ty lidi o některých věcech. No zajímavý, šikovný, pracovitý, ale hulili teda jednu za druhou, to bylo
0: To
1: strašný.
0: je hrozný, to je
1: No.
0: hrozný, no.
1: Já jsem jim to nechtěl říkat, že umřou na rakovinu brzy, ale to, že to mají na krabičce napsaný, tak...
0: A to je každýho věc, veď.
1: To je jasně. Hele, uměj číst, uměj. Je to tam napsaný, je to tam napsaný. To, že tomu nevěřej, to je druhá věc. No, no a tak jako to bys to taky nevymyslela bys to. Jo? Vidíš?
0: No, tak
1: Tomu se
0: to
1: říká
0: jsou ty...
1: setkání třetího druhu.
0: Jo.
1: No a pak jsem se potkal ještě s jedním člověkem. Ani nebudu říkat, kde pracuje. Jenom řeknu, že má nejvyšší prověrku v této zemi, bezpečnostní. Je držitelem nejvyšší prověrky v této zemi. No a tak jsme si jako povídali o nějakých věcech a jsme se shodli na tom, jak je to s tím Putinem, jak je to s tím Ruskem a tak. Já jsem policajt, já mám nejvyšší prověrku ve státě. No, tak jsem se taky jako, jsem si říkal, no tak je zvláštní, že takový lidi tam jsou a taky musí
0: No
1: nějak
0: vidíš
1: pracovat, že?
0: tam, no tak jako buď pracovat, nebo je odpočívat, že jo, no tak jako
1: No,
0: těžko
1: tak
0: říct, no.
1: myslím jako tam nahoře, jako. Že
0: Aha, tam nahoře.
1: nejenom my povl máme takové názory, ale že i tam ty lidi, co jsou jako
0: No,
1: v
0: možná bychom se
1: bezpečnostních
0: i...
1: složkách státu, takže mají taky jako názory našeho typu, že?
0: Jo, věřím tomu, že jich je víc takovej.
1: No a jsme se bavili o tom, no to není podstatný. Takže půjdeme k pořadu. Můžu?
0: Jo?
1: Jo, až se neutekne,
0: Jo?
1: dobře.
0: Ne, kam bych utíkala? Já nemám dneska jako v úmyslu nikam utíkat.
1: Už aby se utíkala. Boženka Blanka nás vyzásobila. 1. září den vědění a den smutku. To vypadá jako, že když víš, tak jsi z toho smutná.
0: Jo, asi tak.
1: V roce 2004 teroristé zajali v Breslanu více než 1000 rukojmích v první škole. 3 dny hrůzy a bolesti. Tato tragédie si vyžádala 334 životů, z nich 186 bylo dětí. Stovky lidí byly zraněny. Od 1. do 3. září v severní Osetii probíhají dny památky. V tělocvičně školy stále leží hračky a lahve s vodou jako připomínka těch strašných dnů. Jako při těch strašných dnů. Město andělů uchovává památku obětí a 3. září u památníku zazní školní zvonek jako připomínka přerušených lekcí. Pamatujeme, smutníme. No je to, víš co, to... Já jsem teď četl nějaký článek jako na novinkách, jo. Ty to je jmen, fakt, pardon, na poblití, jo. Tam třeba titulek.
0: Jo, to radši.
1: Putin říká, vím, že mě oběsí.
0: Ano, to je skvělý. No.
1: Další titulek, nebo někde jsem četl, jak ty Rusové, jo, jak páchají ty zvěrstva na tom civilním obyvatelstvu, jo. Hele, to normálně nechápeš, kde ty hovada berou tyhle ty jako náměty, jo. No nic, tak
0: Jo.
1: přehled, no.
0: No ne, tady třeba jako je Zacharová hrozí Pobaltí zničující odvetou. Taky další takový super jako titulek, jo. To je jako, co by
1: Teď ho strašil
0: měla...
1: tím, že Rusové použijou jaderné zbraně.
0: Ano. Já
1: Proč by
0: už tomu
1: Rusové
0: věřím.
1: použili jaderné zbraně, když mají kinžály a hypersonický?
0: No. Ale tak víš co, protože pod pojmem kinžál a hypersonická zbraň si nikdo nic asi relativně
1: I takhle.
0: z
1: Jo,
0: těch
1: jo,
0: civálků nedokáže představit.
1: jo.
0: Atomovou zbraň si dokážou představit, když si přehrajou Hirošimu a Nagasaki, tak jak to bylo prezentované. Jo? Tak to asi jako si každý řekne, aha, tak to asi ta atomová zbraň. Ale kinžál, když si řekneš kinžál, no, tak jako spoustě to třeba nic neřekne, nebo nevím, jo. To je můj názor, jo,
1: No,
0: můj
1: takhle, ono to ještě
0: subjektivní
1: ti to
0: dojem.
1: řeknu jinak, jo. No, to může být tak, že pochopitelně až nějaká taková, kdyby taková jaderná někde vybuchla, tak mi pochopitelně budou říkat, že to byly Rusové, že jo.
0: No.
1: Protože oni nemají ty hypersonické, takže spíš jako si nahrávají sami sobě. No. Tak přehled krátkých agenturních zpráv. Tečka. Ruská nákladní loď Omsk 107, na kterou zaútočili ukrajinské drony sakra, mi se to tady tak blbě rozbaluje.
0: No se to v poslední době strašně blbě
1: Ne,
0: rozbaluje na všem.
1: tady to je úplně blbý v tom Víš, v malým okýnku se musím dát do velkýho tady.